0: Polojasno v Čechách přechodně až zataženo, místy přeháňky, jen ojediněle bouřky, na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Předsudky neovlivňují jenom společnost, ale i biznis, leadership a ekonomická rozhodnutí. Rozhodují o tom, kdo dostane příležitost, koho firmy považují za talent a taky jaké nápady mají vůbec šanci nakonec uspět. No a právě těmto tématům se bude věnovat konference Inspire and Impact, kde vystoupí i náš dnešní host. A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
1: Hovory.
2: A mým hostem dnes investorka, business koučka, business lídrině, taky bývalá ministryně informatiky Dana Bérová. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Vy jste dlouho působila na pomezí technologií, veřejné správy a taky biznesu. Když jsem v úvodu zmínila předsudky ve firmách, já si představím asi spíš osobní postoje jednotlivců, ale objevují se i jinde v nějakém typu rozhodování?
3: No, ono se ukazuje, že ty předsudky, nebo někdy se tomu taky říká limitující přesvědčení, tedy něco, co nám zužuje ten pohled na věc a schopnost se na věci dívat v souvislostech, se může objevovat i v nějakém celém týmu, že předsudek nemusí mít jenom ten jednotlivec, ale může ho mít celý ten board nebo nějaký tým, který o něčem rozhoduje. A to pak má velký vliv na to, jaká rozhodnutí děláme, jak rychle je děláme a jestli nám náhodou neuniká něco podstatného, co vlastně vůbec nevidíme.
2: Zkuste se ohlédnout do své vlastní business minulosti. Vzpomeňte třeba ten moment, kdy jste takhle se ocitla v týmu lidí, kteří se nedokázali na situaci podívat s nadhledem a komplexně. Kdy celý proces selhal právě kvůli tomu, že bylo několik lidí a možná i lídrů nebo šéfů v týmu, kteří celý projekt potopili.
3: Tak já jsem to zažila hned ve svém prvním zaměstnání, kdy jsem po revoluci nastoupila do reklamní agentury, protože tenkrát nebylo moc lidí, kteří by se do něčeho takového pustili a třeba neznali jazyky. A moji klienti měli obrovský problém s tím, že tam nějakou velkou kampaň má řídit nějaká v uvozovkách holka, které je něco přes 20, byť už má titul a školu za sebou. A téměř ten projekt selhal a byla to velká kampaň za stovky milionů korun, kdy já jsem se pokoušela svému šéfovi vysvětlit, že to asi opravdu nepůjde, protože tenhle klient zrovna není schopen se mnou spolupracovat. A on, protože byl velmi otevřený, tak to nechtěl pochopit, ale nakonec jsme museli ustoupit a museli jsme tam přede mě nastrčit nějakého serióznějšího chlapa 40+, aby klient fungoval. Ale zase byla spousta jiných klientů, kteří to takhle vůbec nevnímali.
2: A může se něco takového stát ještě dnes, v roce 2026?
3: No jasně, když se podíváte, tak si myslím, že takový ten střední management má teď spoustu předsudků speciálně vůči mladým lidem. Říkáme, že jsou křehcí, že jsou sněhové vločky, že nechtějí pracovat, že je pro ně důležitý jejich work-life balance, nebo jak se tomu říká, že nechtějí přebírat odpovědnost. Já to vidím úplně jinak, protože jak spolupracuji se startupy, tak je tam velká spousta mladých lidí, kteří naopak pracují skutečně 24/7, tak jak jsme to dělali my v 90. letech. Ale kdybyste se zeptala tady na ulici, tak mám let, kdo řekne, jo, ti mladí, ty už nechtějí makat.
2: Jsou to stereotypy, tak do jaké míry potom právě předsudky kolem věku, kolem genderu, regionu nebo nějakého ideálního životopisu můžou za to, že firmy, ty nejschopnější z nás, talenty, úplně pohřbí, že je přehlédnou?
3: No, je to tak a my máme samozřejmě velký problém s tím, že talentů nemáme dost, pracovní síla bude ubývat a firmy budou muset být schopné pracovat nejen s těmi mladými, ale i s těmi staršími, protože další předsudek je, že když je někdo starší 45 let, tak už nemá smysl se s ním v podstatě profesionálně zabývat, ale ten člověk má před sebou 20 let, pokud možno velmi aktivní práce, většinou už má odrostlé děti a je to ten nejloajálnější pracovník. No a potom máme ještě jeden velký problém a to, že tyhle ty naše předsudky už se promítly i do AI. I AI dneska už má předsudky, protože se učí na těch datových modelech, které jsme je tam my sami ty předsudky takhle implementovali. Takže kolem třeba personálního rozhodování si AI myslí, že když bydlíte v nějakém regionu podle určitého poštovního směrovacího čísla, tak možná nejste ten odpovědný zaměstnanec, protože to AI se to pamatuje z těch bankovních úvěrových modelů.
4: Jako problémového jedince
3: no
4: ho má.
3: Jasně, že prostě bydlíte někde, kde většinou ti lidé nesplácí.
4: Dobře, takže jsem business leader a co mám dělat, když nechci přijít o schopné lidi, když nechci přijít o ty dobré nápady? Rozhodně se neobracet na ChatGPT.
3: Je to velké riziko, že když vstoupíte do místnosti, kde sedí, nevím, 6 bílých mužů starších 40 let, tak dokážete zhruba odhadnout, jaké předsudky asi budou mít. A konec konců, když s nimi něco řešíte, tak se podle toho chováte. Když se budete ptát chatu nebo nějakého jiného AI nástroje, tak vás ani nenapadne, že by mohl mít nějaký předsudek. To znamená, že ty dobré kolektivy nebo ty dobré týmy vědí, že něco takového existuje a zabývají se tím. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že ono to nefunguje samo, protože předsudky mají i ten pozitivní efekt, že nám umožňují se rozhodnout rychle. A konec konců předsudky se hodně podílely i na tom, že jsme přežili jako lidstvo, protože dřív, kdyby předsudky nebyly, no tak by spousta společenství vůbec možná nepřežila.
4: Můžu to chápat i tak, že práce se stereotypy, s předsudky je nejenom otázkou firemní kultury, ale že je to i nějaká ekonomická strategická nutnost?
3: Určitě jo, protože už dneska naprosto jistě víme, že ty různorodé týmy prostě fungují líp než ty heterogenní. Protože když je tam víc lidí s různými názory, tak je větší šance, že přijdete na to správné rozhodnutí. Zvlášť dneska v těch časech, které jsou naprosto nepředvídatelné, komplikované, nejisté a všechno je jinak, než jsme si mysleli, že to bude. Takže vy potřebujete mít různé typy lidí v tom týmu, aby se na to dívali z různých stran. Ale pak musíte zařídit, aby i třeba ti introverti, kteří často mají pravdu a vědí to, ale neprosazují se, tak aby se dostali ke slovu.
4: Vůbec si nedokážu představit, jak bych tohle ve svém týmu mohla jako odhalovat, jestli existují nějaké praktické nástroje. Když vy přijdete, Dano, do týmu lidí, do firmy, která chce nějakým způsobem nasměrovat, co jim radíte?
3: No tak těm extrovertním vždycky radím, ty teď budeš 2 hodiny mlčet, což je to nejtěžší, pak je někdy občas posadím do kouta a vždycky se snažím rozmluvit ty, kteří nic moc neříkají, protože ty většinou potom, když seberou tu odvahu, tak začnou mluvit. Druhá věc je, a s tou se teď hodně pracuje, že v těch firmách se snažíme vytvořit to bezpečné prostředí. Ono to zní tak jako měkce a to jsou takové ty nějaké vaše leadershipové metody, ale jenom v tom bezpečném prostředí jsou ti lidé schopni opravdu otevřeně komunikovat, říkat si ty věci tak, jak jsou. Tak to je důležitá věc. A pak je ještě jedna hrozně důležitá věc a to je práce s negativní emocí, protože dneska už existují tvrdá data na to, že když je někde v nějakém týmu negativní emoce, tak se ti lidé rozhodují špatně. Přehlédnou něco nebo se rozhodnou pro nějaký projekt, který vůbec nedává smysl nebo naopak se do něčeho nepustí. Takže i ta práce s tou pozitivní emocí a snaha jí do toho týmu nacpat je hrozně důležitá.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: A mým hostem dnes Dana Bérová, investorka, business koučka. Pojďme to teď trošku porovnat. Business, státní správa, startupy. Kde vidíte největší odpor ke změnám?
3: Já myslím, že paradoxně každá ta skupina má docela silný odpor, protože když do nějakého startupu potom chcete vnést trochu systém, tak ten odpor je úplně stejný, jako když se pokoušíte rozhýbat někoho ve veřejné správě.
4: Takže každá změna je k horšímu?
3: No já myslím, že každá změna je těžká, že my lidé ty změny nemáme rádi a v podstatě ten dnešní svět je průběžná změna a neustálá, ještě jsme si na to úplně nezvykli. A potom je to taky tak, že ten nejpodstatnější předsudek, který speciálně my v Čechách máme jako velmi silný, je, že to nejde. A s tím se potkáte úplně stejně v té veřejné správě, ve velkých firmách nebo v těch startupech. Ty startupy sice mají nastavený ten mindset, že jako něco jde, ale pak zase třeba nejde to, když jim pokoušíte vysvětlit, že by bylo fajn do toho týmu zahrnout i někoho staršího, protože ten jim přinese ty unikátní zkušenosti a klid, tak ty budou říkat, to nejde, ten je jiný než my, toho my tady nechceme. Takže se vlastně nedá říct, že by nějaká parta lidí měla otevřenější přístup k těm věcem. Většinou se tam vždycky nějaký předsudek, který něčemu brání, najde.
4: Co nejvíc lidi v týmech motivuje, myslím v pracovních týmech? Jsou to peníze, jsou to nějaké benefity, jsou to osobní vazby, nebo je to to pozitivní nastavení a pozitivní energie v té firemní kultuře? Vůbec nevím.
3: Je to tak, že je taky jasně prokázáno, že člověk potřebuje dělat smysluplnou práci v nějakém prostředí, ve kterém cítí, že na něm záleží, že se ti kolem něj starají. My jsme vztahoví tvorové, to znamená, že pro nás ty vztahy jsou důležité a potřebujeme mít nějaký účel, proč tu věc děláme. Zvlášť u té mladší generace ta motivace čistě jenom těmi penězi už zdaleka nefunguje, což zase nejsou schopni ty staří lídři vůbec pochopit. Ti říkají, no tak tady má výborné bonusy a jak to, že se dostatečně nesnaží. Ale ono je to o tom, že ti lidé potřebují mít pocit, že dělají práci, která má smysl, a to vlastně na všech úrovních, a že potřebují vědět nějakou širší souvislost. To znamená, to je druhá věc, na kterou zapomínáme, a máme pocit, že ti řadoví členové toho týmu možná nepotřebují vědět, proč to tady děláme. A to je chyba, která se často děje i ve velkých firmách.
4: Jaká je vaše motivace pro vaši práci, pro to, co děláte?
3: Já se snažím dělat to, co mě baví, a snažím se dělat věci, které mám pocit, že ovlivní někoho kolem. A teď je to jedno, jestli to je hodně velké množství lidí, nebo právě třeba v tom našem Inspire a Impact Networku nějaká parta žen a dívek, které se chtějí někam posunout. Ale baví mě třeba pracovat i se spolužáky svého syna v oblasti organizace různých sportovních aktivit, protože paradoxně ty základy kolem těch předsudků vznikají právě v rodinách a v dětství, a většinou si stěžujeme, že ten svět kolem nám ty předsudky přináší, ale jsme to hodně často my sami, kteří je do těch našich dětí zaséváme už v tom úplně nejútlejším věku, kdy jim říkáme takové ty nesmysly, tohle nikdy nezvládneš a do toho se ani nepouští, protože to nepůjde a takhle se to přece nedělá.
4: Vy můžete porovnat nejenom situaci tady v České republice, ještě když zůstanu třeba u toho semínka zasetého nebo u výchovy, můžete porovnat situaci tady u nás a v evropských zemích. Je výrazně jiná výchova dětí a teenagerů jinde za hranicemi Česka?
3: Jak já to můžu pozorovat, tak v tom zahraničí už pochopili, že důležitější než ty znalosti je nějaká schopnost toho dítěte se v tom světě uplatnit. Takže oni říkají, my potřebujeme vybudovat u nich schopnost týmově spolupracovat, umět se rozhodnout, jít proti proudu a být odolný. A tomu věnují i třeba v tom kurikulu, v těch školách víc času na úkor nějakých historických dat nebo prostě písemek z literatury. A to já vnímám jako velmi důležitou věc. A zároveň si tam mnohem víc uvědomují, že technologie mají na děti obrovský vliv a regulují je mnohem přísněji než tady. Ve všech školách, kterých jsem v zahraničí viděla, tam prostě dítě strčí ráno telefon do skřínky a do té doby, než odejde, tak ho nedostane do ruky, a na školních akcích telefon vůbec není k dispozici, byť je to třeba celý týden.
4: A máte nějaké vysvětlení pro to, proč to tady v České republice tak dlouho trvá k tomu dojít, co už se na západě dávno děje?
3: Já myslím, že to je tak, jako že nikdo nechce udělat to rozhodnutí a jít proti tomu tlaku třeba těch rodičů, kteří říkají, no ale ta naše Anička
4: a jsme
3: chudinka.
4: Zase u stereotypů.
3: Jasně, to bez toho telefonu nezvládne. Takže já myslím, že i málo respektujeme nějaká odborná rozhodnutí nebo ty autority. Moje zkušenost je, že čeští rodiče mají velkou tendenci komentovat, co se ve školách děje, a mají snahu zasahovat učitelům do toho, co se tam bude odehrávat.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Hovory dnes s Danou Bérovou. Vy sama říkáte, že při investování vás nejvíc zajímá právě tým a lidi, kteří za jednotlivými projekty stojí. Dá se dobrý founder poznat během pár minut, nebo je to spíš nějaká intuice, která se musí budovat roky?
3: Já myslím, že to úplně snadno poznat nejde, že poznáte někoho, kdo je dobrý founder, ale pak už neodhadnete ten limit, protože dobrý founder ještě nemusí být dobrý CEO nějaké rostoucí firmy. Na to jsem při svých vlastních investicích narazila mnohokrát. A s tím pak nikdy nic neuděláte. A v té dnešní době jsou lidé mnohem schopnější některé věci předstírat nebo vědí i možná po konzultaci s AI, jak se mají chovat, aby to vypadalo, že jsou ti, kdo nejsou. Takže si myslím, že to úplně jednoduché není, ale za toho dobrého foundera většinou poznáte podle toho, že má právě ten dobrý tým, že je schopen se obklopit lidmi, kteří jsou možná v něčem chytřejší než on, nebo ho doplňují, a především, že umí naslouchat. To si myslím, že je ještě druhá strašně důležitá vlastnost nebo schopnost, která nám chybí. My máme takovou tu tendenci poslouchat proto, abychom hrozně rychle reagovali, abychom na to něco řekli. A ve chvíli, kdy se ten tým naučí naslouchat tak, aby porozuměl tomu, co ten druhý říká, tak tam nastane obrovský posun. To znamená, že potřebujete mít foundera, který sice ví, co dělá a proč, ale zároveň umí naslouchat, co mu říkají ti lidé kolem. Potom se rozhodne podle sebe, ale musí tu informaci k sobě nechat dojít.
4: Takže je to jenom o nějakém vlastním egu, které vás nepustí k tomu, abyste druhého vyslechl.
3: Ono to není jenom věc ega, je to i věc toho, jak přesně ten školní systém je nastaven na to, že vlastně máme hned reagovat na to, co se nám někde řekne. Podle toho se měří, jak je kdo bystrý nebo úspěšný, když hned na všechno máte odpověď, argument, tak to vnímáme jako, že to je správně. Ale teď řešíme spoustu věcí, na kterými je možná dobré se zamyslet, nechat to na sebe trošku působit, jak se říká, vyspat se na to a pak teprve druhý den říkat, co si o to myslím.
4: Když se ohlédnete za startupy, do kterých jste investovala, co nejčastěji rozhodovalo o tom, jestli uspěli nebo neuspěli?
3: Většinou to byla právě schopnost toho týmu přežít ten růst a přežít buď první úspěch nebo neúspěch, který přichází, protože samozřejmě spousta firem roste velmi rychle a to není vůbec ta snadná část, protože uřídit ten růst, najmout nové lidi do týmu a třeba si uvědomit to, že firmu takovéhle velikosti já už opravdu nemůžu řídit, protože jsem prostě ten founder, který je kreativní, má nápady, ale už není schopen zavést do toho tu disciplínu. No a pak je přesně klíčová věc, nějaká disciplína, dotahování a systém, protože ta každodenní práce je prostě o tom nudném opakování toho, co je potřeba udělat. To je stejné, když chcete zhubnout, tak prostě musíte chodit těch nevím kolik kilometrů nebo si zacvičit pravidelně. A nemusíte to dělat moc, ale musíte to dělat pravidelně. A stejně, když ten tým třeba spolu přestane komunikovat, přestane ty věci řešit, přestane mít porady, protože má pocit, že všichni budou na home officeu a nebudou spolu mluvit, tak to většinou nefunguje.
4: Co by měly firmy udělat spíš? Definovat si to, co chtějí, anebo spíš to, co nechtějí?
3: Já myslím, že je vždycky důležité definovat si ta pravidla jako v nějakém týmu. A jak pak pozoruju i u svých velkých klientů, tak i firmy, které mají stovky zaměstnanců, vlastně mají nějaké individuální dohody s těmi jednotlivými zaměstnanci. Dneska už to není tak, že prostě všem řeknete, budete tady od 8 do 5 za takovýhle podmínek. Dneska už opravdu si vyjednáváte ty individuální díly s těmi lidmi a snažíte se jim víc vstříc.
4: Jak se pozná, že firma nebo startup už ztrácí nějaký fokus a že už se snaží dělat příliš věcí najednou a její pozornost se tříští a tudíž se tříští třeba i biznis a jeho dosah?
3: No to je ta jedna z nejsložitějších věcí obecně, stanovit nějaké priority a pak se jich držet. A to je právě takové to kouzlo toho říct si, co dělat nebudu. Protože taková poučka je o tom, že každá úspěšná strategie především definuje to, co dělat nebudeme. No jo, ale vy když máte nějaký dobrý nápad, tak máte pocit, že to vyřeší úplně všechno, že každý je ten váš zákazník, takže to bývá ta nejsložitější věc to zúžit. Ale i ve velkých firmách se běžně setkávám s tím, že si definují tak asi o 20% víc priorit, než kolik se dá vlastně fyzicky stihnout. A potom jsou samozřejmě frustrováni z toho, že se to nedá dotáhnout.
4: Když mluvíme o tom, jak je doba překotná a to právě díky technologiím, zejména díky AI, tak si říkám, jestli technologie nerovnosti na trhu práce v budoucnu spíš zmenší a nebo naopak prohloubí.
3: Já myslím, že to hrozně záleží na různých oborech, ale já to vnímám tak, že žádná AI z nás nesejme tu povinnost rozhodnout, tu schopnost vést lidi a zavádět právě ten systém, který bude fungovat. Protože AI vám to krásně vyjede, že byste to takhle měli dělat. Ale dotáhnout to do toho konce, že to tak opravdu děláte, to bude pořád ještě na nás lidech, na tom rozhodnutí a na schopnosti mezi sebou komunikovat a právě si definovat ty motivátory tak, aby vás někam posouvali.
4: Když se sejdu se známými, tak samozřejmě hned po lehké konverzaci o počasí sklouzneme většinou k debatám o tom, jaké obory kvůli AI v budoucnu zaniknou. Jaký obor podle vás zajde jako první?
3: Tak já myslím, že hodně se to promítlo do různých marketingových a jiných kreativních aktivit, to tam určitě vidíme. Určitě jsou velmi postiženi softwaroví developři, protože dneska AI umí kód psát mnohem rychleji a dokonce ho po sobě umí i zkontrolovat. Já myslím, že naopak soft skills budou čím dál tím důležitější. Zároveň bude důležitá schopnost nějak vést lidi a určitě samozřejmě veškeré věci, které souvisí s nějakou péčí o ty lidi kolem, se bude rozvíjet. A na druhou stranu myslím, že spousta i dalších profesí zase vznikne.
4: A když mluvíte o schopnosti vést lidi, musíte to jako team leader mít v sobě, anebo se to dá nadrtit?
3: Já si myslím, že se to úplně nadrtit nedá. Že jsou lidé, kteří jsou přirození lídři a umí tu schopnost ještě rozvést, ale zase spousta těch přirozených lídrů často na to hřeší a nerozvíjí se dostatečně a pak právě v rámci nějakého předsudku, že oni přece mají tu zkušenost a vědí, jak se to dělá, tak to tak budou dělat dál, někde se začnou brzdit. Ale myslím, že se dají naučit ty manažerské schopnosti, techniky a různé způsoby a to potom může být efektivnější. Ale znáte to sama, někdy vstoupí do místnosti někdo a vy víte, že to je ten lídr a může mít třeba nějakou neformální autoritu. Myslím si, že úplně naučit se to nedá.
4: Těžko říct, co přesně definuje charisma.
3: Tak já myslím, že to je ta schopnost naslouchat těm lidem kolem. Je to ta schopnost zjednodušit tu věc, kterou chci někomu říct. A je to ta schopnost převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí a vést i ty nepříjemné věci a nebát se konfliktu. Protože když máte dobře nastavený ten tým, který má toho lídra, který má charisma, tak by vám ti vaši lidé měli otevřeně říkat, jak ty věci jsou, a vy byste jim měla být schopna otevřeně říct, tohle není dobře, ale nemělo by to být s nějakou emocí, s nějakým útokem, a to není vlastně v tom dnešním hodně agresivním světě vůbec jednoduché.
4: A vám se stalo někdy, že jste zabalila komunikaci s někým, kdo postupoval přesně opačně a šel proti těm pravidlům toho dobrého charismatického team lídra?
3: Určitě jo, já třeba s těmi svými klienty nespolupracuju, když zjistím, že oni to vlastně jako nechtějí, že oni tak mají pocit, že by se to mělo a že to tady budeme jako předstírat, ale vlastně to dělat nebudeme, tak to určitě dělat nechci. A občas se vám stane, že opravdu máte i nějakého partnera třeba v tom startupu, u kterého zjistíte, že ho prostě nepřesvědčíte. No tak pak vám nezbyde, než podíl rychle prodat a někam utéct.
4: Kdybyste dnes začínala jako mladá podnikatelka nebo jako investorka znovu, šla byste stejnou cestou?
3: Tak já vlastně vůbec nevím, jestli bych se dneska pustila do biznisu. Já si myslím, že bych se možná zabývala úplně jinými věcmi, protože mě hrozně baví třeba design a nemovitosti a mám pocit, že ty domy pořád budou stát a možná nám AI pomůže v nějakém navrhování, takže možná bych se vydala nějakým úplně jiným směrem.
4: A často mluvíte taky o tom, že je důležité být pro někoho užitečný. Co považujete za největší smysl své práce? Co považujete za svou misi? Jaké je vaše poslání?
3: Tak já se snažím nějak pozitivně ovlivňovat lidi kolem sebe v tom užším i širším kruhu a udělá mi hroznou radost, když třeba někdo na LinkedIn napíše, je, to byla ona, která změnila celý můj profesní život, protože mi tehdy řekla to a to. Já už si to vůbec nepamatuju, co jsem tenkrát řekla, ale to je něco, co mě potěší a co mám pocit, že dává smysl. A pak se taky snažím trochu kultivovat to prostředí kolem, protože mě hodně trápí vyhrocená situace celkově. A myslím, že jsme trochu zapomněli na to, že je potřeba spolupracovat i s lidmi, se kterými 100% nesouhlasím, protože takových zas není na světě tolik.
4: Já vám to přeju. Přeju vám úspěch, přeju vám dobrý pocit z práce. A třeba jsme právě teď, v těch uplynulých minutách, někoho pozitivně motivovali a nadchli. Mým hostem dnes byla Dana Bérová, se kterou jsme si povídali nejenom o biznise a vedení týmu, který má tu schopnost naslouchat a posouvat se dopředu. Mějte se moc hezky, ať se vám daří.
3: Děkuji, hezký den.
4: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
5: Odkud pochází výraz trolling?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO. Podle Havlíčka mluvili hlavně o energetice, včetně plánu na zestátnění energetické společnosti ČEZ. Dále pak o hospodářské strategii vlády nebo o státním rozpočtu. Podle prezidentské kanceláře se také shodli na tom, že je důležitá účast obchodních delegací na zahraničních cestách politiků. Setkání inicioval podle ministra Havlíčka prezident. Žádný další termín teď v plánu není. Francouzská policie spustila vyšetřování více než stovky pařížských základních škol, školek a jeslí. Podle prokuratury se to děje kvůli podezření ze sexuálního zneužívání dětí. Od začátku roku pařížské úřady odvolaly 78 vychovatelů. Více než 30 z nich čelí obvinění ze sexualizovaného násilí. Íránské úřady propustily do domácího léčení vězněnou disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Narges Mohammadiovou. Ozbrojené složky zatkly na konci minulého roku. Za kritiku íránského režimu měla strávit přes 10 let za mřížemi. Ve věznici držela hladovku na protest proti tamním podmínkám. V posledních týdnech se její zdravotní stav výrazně zhoršil. A do Brna v pondělí dorazila mobilní vesmírná raketa Spacebus. Umožňuje vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru. Raketa zůstane v moravské metropoli ještě dnes, následně se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na třetí pokus poprvé v kariéře aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou, a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v prvním kole generálky na Roland Garros Jakub Menšík. Nad domácím Němcem Štrufem zvítězil 7-6 a 6-2.
6: Nehoda na D7 u Chomutova a omezení na D11 u Poděbrad. Na nehodu stále pozor na příjezdu do Chomutova po dálnici D7 z Prahy. Za odbočkou na centrum a Kadaň na 77. kilometru havaroval kamion. Zasahují tam záchranáři, je to ale s opatrností průjezdné bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Zdice. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte jim opatrně. Pracuje se také na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru opravují vozovku. I tam je pravý pruh neprůjezdný, levým ale s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno, na některých místech přehánky, jen výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Změny v zákonech o veřejných rozpočtech, pragmatická zahraniční politika Babišovy vlády a Slovensko, či dobrovolný odchod ze života ruské disidentky Niny Litvinovové. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
1: Názory a argumenty.
7: Poslanecká sněmovna v pátek na mimořádné schůzi svolané vládní koalicí schválila novelizaci zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Podle opozice nová ustanovení rozvolní rozpočtovou zodpovědnost, umožní vládě nekontrolovaně utrácet a v důsledku mohou vést k nebezpečnému nárůstu státního dluhu. Nyní nová legislativa směřuje do Senátu. V očekávání, že případné senátní veto vládní koalice ve sněmovně přehlasuje, ale už opozice avizuje, že se obrátí na ústavní soud. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
8: Dobrý den.
7: Jaké jsou hlavní sporné body nové legislativy a co říkáš avizovanému podání k ústavnímu soudu?
8: Problém je v tom, že politici si nastavili nějak pravidla, jak by Česká republika měla hospodařit a zjistili nakonec, že ta pravidla jsou natolik ambiciózní, že by jim těžko dostály a je zřejmé, že tedy schodek státního rozpočtu by se neblížil 1% hrubého domácího produktu, jak zjednodušeně řečeno předpokládá zákon o rozpočtové odpovědnosti, takže ta pravidla se začala rozvolňovat. Na obhajobu současné vlády je nutno dodat, že ta předchozí také nečinila kroky, které by umožnily, aby ten cíl, který byl daný zákonem, byl reálně splněn. Na druhou stranu je sporné, zda to rozvolnění pravidel nepovede k daleko vyššímu zadlužování. Ministryně financí tvrdí, že tomu tak nebude a že schodek rozpočtu bude držet pod 3% hrubého domácího produktu, což je jedno z maastrichtských kritérií. Je samozřejmě sporné hovořit o tom, zda se tedy máme blížit k 3% hranici, zda by nebylo lepší skutečně směřovat pod 2% hranici. Ale problém je také v tom, že podle analýzy centrální banky není zdaleka jisté, že současné pojetí hospodaření státu povede k tomu, že se nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Může za to, že do výdajů, které se nebudou počítat do těch rozpočtových rámců, má nově být zahrnuto i to, co se bude týkat infrastruktury dopravní, vodních staveb a tak dále. Takže zjednodušeně řečeno, to může umožnit vládě, že spoustu běžných výdajů může financovat na dluh a ten dluh nebude tak velký, protože tyto věci budou vyjmuty mimo rozpočet. Daleko spornější jsou ale jiné body. Jeden se týká toho, že v době nějakých mimořádných situací, bezpečnostní ohrožení státu a tak dále, může vláda bez souhlasu sněmovny jednorázově zvyšovat rozpočtové výdaje až o 10%. Je to spočítáno například, že by to mohlo být až 240 nebo ještě daleko více miliard, které by neprošly žádnou oponenturou ani schvalováním poslaneckou sněmovnou. Takže to je sporný bod. Další sporný bod se týká toho, že v tom zákonu je určeno, že pokud vláda předloží návrh státního rozpočtu a ten jí bude vrácen, tak pak jakákoliv rozpočtová pravidla de facto neplatí. Což se stalo i v současné době u rozpočtu na letošní rok, kdy právě ministryně financí tvrdila, že zákon o rozpočtové odpovědnosti se na nově sestavovaný rozpočet nevztahuje a umožnilo by to vládě takto obcházet i ta rozvolněnější rozpočtová pravidla.
7: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
8: Naslyšenou.
7: Platí zásada Babišovy vlády dělat jen pragmatickou zahraniční politiku i pro politiku vůči Slovensku? Otázka, kterou si položil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
9: Porážka Viktora Orbána v maďarských volbách má vliv také na československé vztahy, protože výrazně oslabila premiéra Roberta Fica. A to jak v Evropě, tak v domácí politice. Jaký český zájem se naplňuje budováním nadstandardních vztahů s politikem, kterému nejde o Slovensko, ale už jen a jen o to, aby se udržel u moci? Fico byl stínem vyděračské politiky Viktora Orbána. Naposledy spolu v Evropské unii blokovali půjčku Ukrajině a protiruské sankce. Nastoupil nový maďarský premiér Péter Maďar, půjčka i sankce jsou schváleny a Fico zůstal jako nahý v trní. Pak vyrazil do Moskvy za Vladimírem Putinem slavit konec druhé světové války jako jediný lídr z EU. Ovšem návštěva u válečného agresora byla pro Fica ponižující. Ukazují to záběry z jednání, otrávené tváře Rusů vyjadřují až pohrdání, protože jim slovenský premiér nepřivezl to jediné, co mělo pro Putina smysl. Právě zablokování půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Ta totiž podle expertů pravděpodobně přinese zlom ve válce. Tehdy Fica kritizoval německý kancléř Friedrich Merz, řekl, že jeho přítomnosti v Moskvě hluboce lituje. A teď sešlo z Merzovy avizované návštěvy v Bratislavě. Za 2,5 roku čtvrté Ficovy vlády navštívili Slovensko jen dva premiéři EU, Orbán a Andrej Babiš, který se logicky snaží pěstovat co nejlepší vztahy s vlivnými politiky, jako je Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, šéf NATO Mark Rutte a další. Jak ukazuje postoj německého kancléře, s toxickým Ficem v náručí by to šlo Babišovi těžko. Vedle zahraničně politické dezorientace přivodil Orbánův pád Ficovi oslabení i doma. Slovenský premiér se jezdil učit do Budapešti, jak ničit občanskou společnost, právní stát, jak pracovat s dezinformací.

0: čtvrtiny mladých lidí ve věku 16 až 17 let odchod ze Slovenska a každý druhý z nich se neplánuje vrátit. Andrej Babiš ale jednu inspiraci na Slovensku našel. Plánovaná velká pražská nemocnice by měla být nemocnicí vojenskou a spadat tak do obranných výdajů. Příkladem je budovaná vojenská nemocnice v Prešově. Jen by se mělo v Praze vědět, že stavba stojí. Část se bude muset zbourat, termín dokončení se nedodrží. Kontrola ukázala, že stavební firmy šidily kvalitu betonu. Jistě, že je úkolem každé české vlády pěstovat co nejlepší vztahy se Slovenskem, kulturní, vědecké, společenské, ekonomické, mezilidské. Ale nelze přitom přehlížet zásadní české zájmy strategické a obranné v čase, kdy se rychle přepisují mezinárodní pravidla, přeskupuje se globální moc a válka se opět stává způsobem, jak řešit spory. V tom je dnes Slovensko partner nedůležitý až rizikový. Ale vláda Andreje Babiše to jistě ví a bude podle toho jednat. Vždyť přece nedělá hodnotovou zahraniční politiku, ale jen pragmatickou.
1: Slyšeli jste komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. Porodnost v Česku trhá rekordy, bohužel ty negativní. Rodí se nejméně dětí v historii a každoročně se tato hranice ještě snižuje. Z hodnoty 1,83 dítěte na ženu před 5 lety se snížila už pod 1,3 dítěte. I když je tento trend společný bohatším a vyspělejším zemím, český propad je třetí nejvýraznější v Evropě a pátý na světě. Nad důvody, proč mladí lidé váhají se založením rodiny, se zamýšlí analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Nechci mít dítě v současném světě. Bojím se, že se o něj nebudu moc postarat. Bojím se, že to nezvládnu. Lidí je dost a já další na svět přivádět nebudu. Odpovědi mladých lidí ve věku 20 až 25 let na otázku, zda chtějí mít dítě, jsou různorodé. Skutečně jen málo kdy zazní konkrétní odpověď typu nemám byt, nemám peníze, případně se chci soustředit na kariéru a dítě by mi překáželo. Mladá generace není sobecká v tom smyslu, v jakém jí to přičítají jejich rodiče a prarodiče, kteří s oblibou ve svých 100-metrových bytech vzpomínají na to, jak to měli těžké, jak si nabrali 20 brigád a k tomu ještě zvládli vystudovat a trhnout nějaký ten světový rekord. Naopak, mladí jsou, samozřejmě ne všichni, ale podstatná část určitě, daleko zodpovědnější než jejich předkové. A o dětech přemýšlí jinak, než jako o nosiči genetické informace, který je bude časem živit, protože mu přece v uvozovkách obětovali všechno. Současně platí, že svět, kterým dospělí připravili, není k vlastním potomkům nejpřívětivější. A nejde jen o nedostupnost vlastního bydlení, které je stále častěji nahrazováno nájemním, kde hrají prim krátkodobé, nejčastěji roční smlouvy s nejistým koncem. Školní docházka se výrazně prodloužila. 20-letý maturant není výjimkou. Stejně jako není nijak překvapivé dokončit vysokou školu, kterou studuje zhruba pětina mladých, lehce před 30. Po dokončení školy je nutné zahájit kariéru a dítě, především pro ženy, znamená obrovskou překážku v práci. S jistou nadsázkou mají muští kolegové stále pocit, že žena neodchází, aby se starala o potomka, ale rovnou podstupuje lobotomii. A její návrat do práce je nemožný bez toho, že musí zůstat daleko delší dobu na původní pozici oproti těm, kteří si dítě nepořídili. Muži kariéru dodnes většinově kvůli dětem nepřerušují. Na rodičovské dovolené je zhruba 2% mužů a 98% žen. Podíl zkrácených úvazků sice roste, nicméně především kvůli přísnějším podmínkám pro předčasnou penzi se týká stále vyššího počtu šedesátníků, nikoli rodičů s malými dětmi. Proč se proto někdo diví, že se výrazně posunul věk, kdy mají ženy prvního potomka? A proč je tak nepochopitelné, že v tomto prostředí je také pro chytré ambiciózní ženy vůbec obtížné najít partnera, se kterým by potomky mohly mít? Navíc, když je naprosto jasné, že kdyby zůstali na výchovu sami, mají velkou šanci se ocitnout na hranici příjmové chudoby nebo dokonce pod ní. Prorodinná politika se takřka výhradně soustředí na rodičovský příspěvek. Jeho výše průběžně roste. Od příštího roku by noví rodiče měli místo nynějších 350 tisíc korun dostat o 50 tisíc víc. Z historického pohledu příspěvek nejvíc stoupl před 6 lety, kdy porodnost začala pomalu klesat. Pokud by mělo jít o závislost počtu dětí na

0: příspěvku, potom má paradoxně přesně opačný efekt. Do věku rodičů nyní vstupuje nejslabší generace žen narozená v letech 1995 až 2004. Už to má velký vliv na porodnost. V kombinaci s podmínkami práce, finančního ohodnocení i dostupnosti služeb, včetně bydlení, se dá označit narození potomka za hazard. A tak to také mnoho mladých lidí vnímá. Hledání poklesu porodnosti v rozšíření chytrých telefonů, internetu a dalších technologických novinek sice vypadá na grafech nádherně. Souvislost s realitou je ale hodně vzdálená. Mladí lidé nejsou líní ani sobečtí, jen nechtějí přistoupit na pravidla, která jim jejich předkové připravili. A ve stárnoucí společnosti nemají a nebudou mít cílu ještě mnoho let prosadit ta svoje. Což je průšvih, který si dobře zajištění staří zvěstovatelé všeho moudra uvědomí ve chvíli, kdy se budou muset spolehnout na jejich služby, nebo dokonce pomoc.
1: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedním z hlavních a nejvýznačnějších hostů veletrhu Svět knih, který včera skončil v Praze, byl známý americký intelektuál, historik a esejista Timothy Snyder. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Třetí květnový víkend pobýval v Praze opět Timothy Snyder, přední americký historik, komentátor a autor řady respektovaných knih zabývající se totalitou ve střední a východní Evropě a také holokaustem, momentálně profesor Torunské univerzity. V pátek po večeři s prezidentem Pavlem a v sobotu byl ústřední celebritou festivalu Svět knihy, kde několikrát vystoupil, také současně i pro relaci Českého rozhlasu Plus Interview, této chvíli k dohledání na našich webových stránkách. A večer před dlouho předem vyprodaným sálem kina Lucerna debatoval na téma historie proti zapomínání a moci a reagoval i na dotazy z publika. Na úvodní otázku, jak se cítí, co by dnešní Američan, odpověděl, že se stydí za Spojené státy, které podle něho vedou lidé bez páteře, ve skutečnosti se vůbec nezajímající o USA a americkou společnost, ale na druhé straně se jako aktivista cítí dobře proto, že spousta odvážných lidí vykonává těžkou práci a staví se proti moc zneužívajícím politikům. A jak to, že jsme včas nereagovali na známky vzestupu extremismu a populismu, vysvětloval, že se po pádu železné opony zdála být historie skutečně u konce, jak psal filozof Fukuyama. Vše mířilo k jedné pozitivní cestě bez alternativy. Pokud něčemu takovému uvěříte, říkal Snyder, ztrácíte citlivost vůči různým hrozbám. Jimiž nemusí být jen podivně se chovající prezident, ale i to, že si jeden druhého dostatečně nevšímá máme kvůli sociálním sítím, nebo že se obrovské bohatství planety soustředí v poměrně malém okruhu osob s nesmírným obecným vlivem. Tím mínil technologické giganty, ale přitom má vlastní výklad slova technologie, která podle Snydera má být člověku k užitku, zvyšovat jeho schopnosti. Ale kvůli sociálním sítím a umělé inteligenci jsme naopak méně kapacitní a dokonce hloupneme. Je naprostý omyl nechat vzdělávání strojům. Člověk je v tomto procesu nezastupitelný a je například doloženo, že za covidu doma se na displeji učící děti ve skutečnosti skoro nic se nenaučili a nic v nich nezůstalo. Automobil nebo dokonce i vakcinace. Ale v rukou lidí ovládajících sociální sítě a umělou inteligenci, Snyder opakovaně zmiňoval jméno Elona Muska, je soustředěné bohatství světa. Zatímco lidstvo na oplátku dostává nekonečné scrollování, horší politiku, horší zdraví, horší mezilidské vztahy a méně sexu. Bavil historik v evidentně dobrém rozpoložení přítomné. Ale zcela vážně mluvil o tom, že jestli žijeme ve světě plném lží, pak musí existovat i pravda. A pokud nám na ní záleží, musíme pro ně něco dělat. S ním pak souvisí starost o křehkou demokracii, již je nutné stále dokola budovat a obnovovat jako něco, čím se můžeme podílet na své budoucnosti. Na poslední otázku, jestli věří při nebezpečné rozkolísanosti dnešního světa příslovečný happy ending, šťastné vyústění, Snyder odpověděl, že politika nekončí, protože se pořád objevují lidé, o kterých jsme doposud neslyšeli, přicházejí změny, jaké jsme nečekali, historie prostě neustále pokračuje. Ale věci by mohly být mnohem a mnohem lepší, než právě jsou. A dalo by se podle něho dokázat hodně. V našich silách je dostávat se i přes zdánlivě nepřekonatelné překážky, jenomže, což zmiňoval Snyder během večera vícekrát i s poukázání, že o tom už psal George Orwell, nejobtížnější je říkat pravdu, která se přitom zdá tak zjevná, že ji lidé vnímají jako pouhé nošení dříví do lesa a nevěnují pozornost, jakou zasluhuje. A Snyder, který částečně rozumí česky, dodal, že se mu náramně líbí, jak se u nás často užívají výrazy radost, pěkné a že říkáme měj se hezky, což není v Americe vůbec běžné. Večer tak uzavřel přesvědčením, že nepochybně máme schopnosti mít se pěkněji, být šťastnější a radostnější. To znělo bezmála a úlevně optimisticky.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Konráda. Včera byla v moskevské čtvrti Krylatskoje pochována známá ruská obhájkyně lidských práv Nina Litvinovová, která ve věku 80 let spáchala sebevraždu. Důvod? Válku na Ukrajině, proti které nedokáže nic udělat, a represe proti odpůrcům Putinova režimu, uvádí v dopisu na rozloučenou, ten ale ruská státní média zamlčela. Podrobnosti o jejím životě přináší komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
4: Beznaděj a nemožnost cokoliv podniknout proti stále krutější Putinově vládě v Rusku vedli slavnou obhájkyni lidských práv ke kroku, který se už nedá vrátit. Velmi výmluvně to vyplývá právě z dopisu paní Litvinovové na rozloučenou, který na sociálních sítích zveřejnila její sestřenka, nezávislá ruská novinářka Marina Slonimová. Místo mnohomluvných komentářů raději citujme. Všechny vás miluju a myslím na vás. Musím však odejít, protože život je pro mě k nesnesení. Od okamžiku, co Putin přepadl Ukrajinu a zabíjí tam nevinné lidi, když to u nás doma donekonečna strká za mříže tisíce jiných nevinných, kteří tam trpí a umírají jen proto, že jsou stejně jako já proti válce a proti vraždění. A já jim nemůžu pomoct. Stále jsem se o to pokoušela, jenže mi došly síly a tak se neustále jen trápím bezmocí. Je to hanba, ale vzdala jsem to. Prosím, odpusťte mi, praví se v dopise Niny Litvinovové na rozloučenou. Tato mimořádná žena, mimochodem vnučka někdejšího sovětského ministra zahraničí Maxima Litvinova, který se těsně před válkou ocitl ve Stalinově nemilosti, a sestra slavného disidenta Pavla Litvinova, co na protest proti okupaci Československa společně s několika dalšími málo statečnými proti tomuto Brežněvovu zločinu pár dní po 21. srpnu 68 veřejně protestoval na Rudém náměstí, byla politicky aktivní téměř až do posledních dnů. Jak zdůrazňuje společnost Memoriál, od 60. let pomáhala sovětským politickým vězňům. V poslední době společně s dalšími aktivisty Memoriálu zajížděla do severoruského Petrozavodska na procesy s pronásledovaným historikem Jurijem Dmitrijevem, pátrajícím v těchto místech po hrobech obětí stalinského teroru. Pomáhala ovšem i mnoha mediálně nezaznamenaným a veřejnosti neznámým odpůrcům Putinova režimu. Po začátku ruské agrese na Ukrajinu v únoru 2022 pravidelně vycházela na tzv. Pikety neboli osamělé protesty proti této válce. Nina Litvinovová byla každopádně klasickou představitelkou vrcholů ruské inteligence, která až na pár historických výjimek typu Chruščovova tání a Gorbačovovy perestrojky byla a doposud je nucena v Rusku suplovat to, čemu se ve svobodných zemích říká občanská společnost. V dnešních neuvěřitelně drsných časech se musela cítit velmi osamělá. Takových jako ona zbylo v Rusku žel bohu velmi málo. Jejímu osudovému rozhodnutí se tak není co divit.
1: O ruské disidence Níně Litvinovové hovořil Libor Dvořák. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Problém mnoha těles od spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Nefa.
5: Na procházce se psy jsem potkal sousedku. Slyšela prý, že se nějaká raketa vymkla kontrole a míří na měsíc. A já, že jsem přes ty rakety, takhle to řekla. Když tedy jsem přes ty rakety, tak cože si o tom myslím? Nemůže se tomu měsíci něco stát? Mohl jsem ji kvalifikovaně uklidnit. Sice nejsem přes ty rakety, to jenom si o mě někteří lidé myslí, protože píšu ty sci-fi báchorky. Nicméně četl jsem o 5-tunovém druhém stupni rakety Falcon 9, který má v srpnu dopadnout na povrch měsíce. Přesněji řečeno, má trefit oblast u kráteru Einstein. Žádná bezprostřední nepříjemnost z toho nevyplyne, ujistil jsem paní sousedku, a putovali dál z pejsky každý svou cestou. S mým oborem sci-fi opravdu nemá ta věc nic společného, leda, že by ano. Filmový průkopník, tvůrce prvních filmových triků Georges Méliès, natočil v roce 1902 snímek Cesta na měsíc. Možná jste viděli často publikovaný obrázek z tohoto humoristicky laděného filmu. Je na něm zobrazen měsíc jako obličej. Střela trefí pitvornou tvář do oka. Ano, něco podobného se asi stane letos v srpnu, až na to, že skutečný měsíc dopad nijak nepocítí. Teď ta druhá spojitost se sci-fi. Dopad vypočítal americký astronom Bill Gray. Je to tvůrce speciálního softwaru, který dovoluje vypočítat podle dílčích údajů zanesených do databáze takzvanou chaotickou dráhu. Tahle chaotická dráha je výsledek působení tří těles – Slunce, Měsíce a Země. A je to zároveň i název slavného sci-fi románu čínského autora Liu Cixina. Už koncem 17. století upozornil Isaac Newton, jak těžko, pokud vůbec, je řešitelný pohyb tělesa ovlivňovaného přitažlivostí tří těles, tedy Slunce, Země a Měsíce. V srpnu uvidíme, zda počítačový program Billa Graye opravdu problém tří těles řeší. Ale ať řeší nebo neřeší, 5-tunový krám, velký jak 4-patrový barák, na povrch měsíce dopadne. Rozprskne se o něj, doslova se rozmázne, zkrátka způsobí nepořádek. I na to je odborný výraz – kosmické smetí. Spousta těles vystřelených do vesmíru nakonec schoří v atmosféře, ale něco zůstane na oběžných dráhách jako odpad. Ano, je to tak. V podstatě absolutně všechno, co vyrobíme, se nakonec nějak změní v odpad. Homo sapiens je zároveň homo pollutans. Kromě toho, že je myslící, je i znečišťující. Na Zemi, na měsíci, a to už není vůbec sci-fi, ale realita.
1: Glosou Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Prezident Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do čela české armády. Při oběti má střelba v islámském centru v kalifornském San Diego. Čeští hokejisté vybojovali na světovém šampionátu druhou výhru, poradili si se Švédy a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel je připravený jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Radiožurnálu to řekl prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga. Nominaci Hlaváče včera schválila vláda. Od léta by mohl v čele armády nahradit Karla Řehku, kterému teď dělá prvního zástupce. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má Hlaváče dostatek zkušeností. S tím souhlasí i prezident Pavel, říká jeho mluvčí Šeliga.
7: Prezident republiky se seznámil s návrhem vlády na jmenování náčelníka generálního štábu. Generál poručíka Miroslava Hlaváče považuje vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu, k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem za dobrého kandidáta.
6: Nominaci Hlaváče musí ještě probrat sněmovní výbor pro obranu. Islámské centrum San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva mladíci před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko. Zřejmě zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti.
8: Both suspects in this case.
9: Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Národní soutěž muzeí Gloria Musealy se zná své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu včera v prostorách Ministerstva kultury dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberečanů za druhé světové války. Publikací roku je pak mamografie o dějinách města Odry na Novojičínsku, kterou vydalo Muzeum Odarska. Ocenění za muzejní počin roku si odneslo Nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Vítězný gól dal Jiří Černoch. A sudí Ondřej Berka podle komise rozhodčích ligové fotbalové asociace nechyboval v sobotním ligovém duelu mezi Teplicemi a Duklou. Severočeši zápas vyhráli 2-0.
10: Rozhodčí slabý, slaboučkej, katastrofa.
11: Řekl po zápase trenér Dukly Pavel Šustr. Výkon sudího Berky kritizoval i majitel pražského celku Matěj Turek. Berka se ale podle komise rozhodčích ve všech sporných momentech utkání rozhodoval správně, včetně neuznané branky Dukly v 25. minutě. Útočník Žilber se totiž i podle komise dotkl míče rukou.
12: Po dotyku s rukou míč změnil směr a svoji rotaci.
11: Tvrdí ve svém komuniké komise, která kvůli kritice ze strany Dukly zveřejnila i komunikaci rozhodčího Berky s videorozhodčím Tomášem Kocourkem při přezkumu neuznaného gólu.
13: Ale chlapi, je to ruka, jo? Za nás je to ruka, jo? Jsme přesvědčení, že to je ruka.
11: O sestupujícím týmu z šance ligy tak rozhodne až sobotní přímý souboj mezi Duklou a ostravským Baníkem. Tadáš Skalický, Radiožurnál.
14: Nehoda na D7 u Chomutova a překážka na D1 za Loktem. Na dálnici D7 pozor na nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra a na Kadaň. Na 77. kilometru havaroval kamion a na místo museli vyjet záchranáři. S opatrností ale projedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Čechtice. Na 71. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla, řeší tam poruchu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. Průjezdné je to plynule, omezení skončí ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Pokusil jsem se namítnout Nezvalovi, že Seifertova sbírka není jen nevinný povzdech, ale útok proti našemu životu a s největší pravděpodobností reakční jinotaj. Citoval jsem mu závěrečnou sloku, ale soudruh Nezval do toho vpadl a prohlásil, že je to poezie. Že tomu nerozumíme, že by pak každá národní písnička s truchlivou notou musela být vykládána jako útok proti státu. Já, Vítězslav Nezval, řekl mi doslova, mám určitou autoritu a známost a já budu bojovat, já to tak nenechám, protože vím, že je tím pobouřena celá řada spisovatelů. Tak mi to řekl.
1: Píše se rok 1950 a novinář, přesvědčený podporovatel komunistů Jan Štern, dodejme, že starší, toto konstatoval ve zprávě o svém telefonickém rozhovoru s básníkem Vítězslavem Nezvalem. Tématem byla nedávno vydaná Seifertova básnická skladba Píseň o Viktorce. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Jaroslava Seiferta komunisté po roce 1948 nezařadili mezi své nepřátele. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Zřejmě jen obtížně si umíme představit, že by v současnosti nějaká vydaná básnická sbírka či básnická skladba byla nazvána útokem proti našemu životu, ale my jsme se ocitli na počátku 50. let minulého století. Jaká tehdy byla situace v československé literatuře? Otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního vědce, doktora Vratislava Maňáka.
2: Spisovatelé z druhé světové války vyšli jako mluvčí národa, protože za protektorátu připomínali národní tradice, společně s Čechy trpěli a umírali a společně oslavovali osvobození Rudou armádou. Komunistická strana po květnu 45 tuto pozici a kulturní vliv chtěla přirozeně využít, ale současně úlohu spisovatelů posunout. Ze slovesných tvůrců se měli stát takzvaní inženýři lidských duší, jejíž úkolem bylo působit v roli jakéhosi ideologického předvoje.
1: To znamená, že je chtěli využít či zneužít pro své ideologické, propagandistické, komunikační cesty?
2: Přesně tak. Literatura se měla stát jedním z médií šíření komunistické ideologie. V 49. roce ministr informací Václav Kopecký prohlásil za oficiální a nepřekročitelnou uměleckou doktrínu socialistický realismus přesně po vzoru Sovětského svazu.
1: A co s těmi literáty, básníky, prozaiky, kteří s tímto nově nastoleným trendem pod vedením komunistů nesouhlasili?
2: Těch cest bylo víc. Samozřejmě se nabízela emigrace. Po roce 48 sledujeme první emigrační vlnu, kdy do ciziny odchází například básník Ivan Blatný. Vedle toho jiní tvůrci volili jakási tvůrčí geta, což je případ Vladimíra Holana, a stejně tak můžeme sledovat řadu autorů, kteří skončili v komunistických kriminálech, jako byl například Zdeněk Kalista nebo Jan Zahradníček.
1: Kam můžeme zařadit básníka Jaroslava Seiferta?
2: Ten svou pozici hledal, respektive komunistická moc hledala, jakým způsobem Seiferta zařadit v novém kulturním směřování. A to byl docela oříšek.
1: Jaroslav Seifert začínal jako autor proletářské poezie.
2: Je to pravda, protože to byl kluk ze Žižkova. Jaroslav Seifert se narodil do skromných poměrů a jeho otec byl sympatizant sociální demokracie. Na tomto prostředí se pak zakládaly i Seifertovy politické preference. V roce 21 vstoupil do komunistické strany Československa a v souladu s komunistickou ideologií potom vznikla i jeho první básnická sbírka.
1: A to bylo Město v slzách. Jak byste ji charakterizoval?
2: Seifert tady revoltuje proti dobové společnosti, ale město není nepřítel. Současně je to prostor lásky, na který se nahlíží z klasických levicových pozic. Je to básnická sbírka, kterou věnoval S.K. Neumannovi, a jeho vliv je na Seifertově dobové poezii ještě dost patrný.
1: Pokračoval ve svém, řekněme, komunistickém pohledu na svět v tomto ideologickém rámci?
2: nepokračoval, respektive už ve své druhé básnické sbírce Samá láska se od něj začal odklánět ve prospěch poetismu, což je současně trajektorie, kterou procházela celá československá avantgarda. Asi se sluší zdůraznit, že komunismus na začátku 20. let sice byl radikální socialismus, ale ještě to nebylo stalinistické dogma a celý devět sil byl levicové umělecké hnutí.
1: Po 8 letech Seifertova členství v komunistické straně Československa se v roce 1929 ocitá jeho podpis pod textem Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům a čtenáři si mohli přečíst.
3: Dělníci, na vás je, abyste projevili svou vůli k nápravě v komunistické straně ke znovu objevení její síly. Povězte nahlas, co si myslíte, že nejste spokojeni, že nechcete sektářství, ale jednotu. Že si přejete mimořádný sjezd a že na něm chcete rozhodovat.
1: Oč vůbec šlo? Jak tomu rozumět? Nač reagoval Jaroslav Seifert?
2: A nebyl sám, spolu s ním tento manifest podepsala třeba Helena Malířová nebo Marie Majerová a reagoval na krizi, do které se dostala komunistická strana. Na jedné straně tady byla linie kolem Bohumíra Šmerala, která razila radikální socialismus, ale chtěla se držet českých tradic, respektive tradic českého dělnického hnutí a připouštěla spolupráci s jinými levicovými subjekty, typicky se sociální demokracií. Na straně druhé byli mladí komunisté kolem Klementa Gottwalda, kteří sociální demokracii označovali za sociálfašismus, jakoukoliv vnitřní pluralitu uvnitř KSČ odmítali a chtěli stranu pevně přimknout k Moskvě, to znamená stalinizovat a sovětizovat ji.
1: Vlastně to byla výzva k tomu, aby si sami dělníci rozhodli, kterým směrem se chtějí vydat. Nic víc a nic méně. Měl podpis pod tímto textem Jaroslava Seiferta pro něj samotného nějaké důsledky?
2: Dost zásadní, protože stranickou autoritu už v tu chvíli krátce držel Klement Gottwald a Jaroslav Seifert byl současně zaměstnanec komunistické strany, protože pracoval v komunistickém vydavatelství. Bezprostředně po zveřejnění tohoto manifestu proto přišel o práci a mělo to pro něj nepříjemné soukromé důsledky, protože se krátce předtím oženil. Od roku 1930 nicméně působil v sociálně demokratickém tisku a byl nově i členem sociální demokracie.
1: Levicové, ale nikoli v komunistické přesvědčení provázelo Jaroslava Seiferta i v dalších letech jeho života. Potvrzením toho může být jeho báseň z roku 1936, jmenuje se V Leninově mauzoleu. Uveřejněna byla v tiskovině Ranní noviny.
4: Zeď červená jak šťáva z malin své zuby cení. Tam úřaduje soudruh Stalin. Revoluce však není. Pohnul se Lenin, protáhl se trochu, tvář se mu zachví. Co se to děje, můj milý hochu? Ležím tu v rakvi a tam se střílí, jsou barikády. To mi spát nedá. Nenech mě, hochu, takhle spát tady. Pomoz mi, běda. Leč voják přimknul tíhu víka v záplavě květů. Jen lež si dál a buď tu sticha v své rakvi ze sametu. Spi, soudruhu, a děkuj spíše za slávu svoji. Dnes nejlépe je být tu tiše, nechat vše na pokoji.
2: Seifertovu tvorbu 30. let si obvykle spojujeme s básnickými sbírkami, jako je Jablko z klína nebo Ruce Venušiny, to znamená s tou poezí, ve které on je hodně reflexivní a vytváří vlastně autorský výraz nezávislý na dobových poetikách. Současně, ale Seifert nadále publikuje v dobovém tisku a v něm publikuje i poezii, která se bezprostředně vztahuje k současnosti. A to je právě příklad této básně v Leninově mauzoleu, ve které kritizoval poměry v Sovětském svazu poté, co se moci ujal Josif Vissarionovič Stalin. A zde se konkrétně vztahuje k moskevským procesům, které později mnohokrát ve své publicistice tematizoval a dokonce docela prozíravě upozorňoval na podobnost čistek v Sovětském svazu a ve Třetí říši.
1: Tomu zřejmě u československých komunistů také příliš obdivu nepřidalo.
2: To rozhodně ne, on v té době vedl ostré spory s Juliem Fučíkem, dohadovali se o minulosti devět silu, Seifert byl navíc ke své proletářské poezii dost skeptický, označovali jako texty okouzlené třpitem ze sovětské monstrance.
1: Válečné roky prožívá Jaroslav Seifert především jako novinář, ale pokračuje i ve své básnické tvorbě.
2: U Seiferta v té době výrazně sílí národní tematika, vydává básnickou skladbu Vějíř Boženy Němcové, básnickou sbírku Kamenný most, ve které se vztahuje k Praze, a tato témata si přirozeně převádí i do poválečného období.
1: Jak na sebe navázal Jaroslav Seifert po skončení druhé světové války?
2: Na konec druhé světové války reagoval bezprostředně sbírkou Přilba hlíny, ve které shrnul i válečné zážitky, a poté zůstal v té národní motivice sledováním básní, které ilustrovaly kresby Mikoláše Alše, a výsledkem byla dodnes známá básnická sbírka Šel malíř chudě do světa.
1: Politicky zůstával ukotven v rámci sociální demokracie. V textu, uveřejněn byl v květnu roku 1946 v deníku Právo, si sám Jaroslav Seifert odpovídá na otázku, proč jsem sociální demokrat.
5: Stará tradice v našich dějinách předurčuje přesvědčení. Jsem sociální demokrat, protože tato strana při vší stranické přísnosti nepokoušela se nikdy vřadit lidskou osobnost mechanicky do stranické mašinerie, bez ohledu na její vývoj. Prožil jsem v této straně s přestávkou několika mladých let celý svůj život. A smím-li k hlasu rozumu přidat nesměle i hlas srdce, jdu po cestě, kterou šel kdysi můj otec.
1: Jak Jaroslav Seifert reagoval na únor 1948, kdy proběhnul komunistický převrat?
2: Dost ambivalentně. Proti komunistické straně explicitně nevystoupil, naopak vyjadřoval svou podporu dělníkům, ale v jeho dobových projevech můžeme sledovat určité rétorické manévrování. Navíc se svou tvorbou stále vztahoval k těm demokratickým tradicím Československé republiky, takže napsal báseň, která připomínala Jana Masaryka po jeho smrti, báseň, která připomínala smrt Edvarda Beneše, a básněmi taky doprovodil všesokolský sled. Nic, co by konvenovalo nové komunistické moci.
1: A možná připomeňme, odmítnul členství v nově zřízeném svazu československých spisovatelů, tak to byl velký černý puntík bez pochyby?
2: Je to tak, i když on argumentoval zdravotními potížemi, nicméně nabízí se, že se mu do zglajšaltovaného spisovatelského svazu úplně vstupovat nechtělo, a na konci 49. roku se z toho veřejného prostoru trochu vyvázal, protože nastoupil do invalidního důchodu.
1: Ale ve společnosti se vyskytoval, například leckdy ve vinárnách.
2: To je pravda, a jde vlastně o mimořádně důležitou událost, třeba že to je událost opilecká. Jaroslav Seifert se nechal v jedné z pražských vináren slyšet, že raději vidí francouzského básníka zvracet, než sovětského básníka zpívat. V té vypjaté atmosféře 49. roku se tato slova donesla až ke komunistickým špičkám, které je vyhodnotili jako hrubou urážku Sovětu a chtěli nad Seifertem uspořádat čestný soud. K tomu nedošlo jenom na základě mnohačetných přímluv jeho profesních kolegů.
1: Přesto v březnu roku 1950 Jaroslavu Seifertovi vychází ona básnická skladba Píseň o Viktorce.
2: A dá se uvažovat dokonce o tom, že s jejím vydáním strana souhlasila proto, aby s básníkem konečně mohla začít účtovat. Píseň o Viktorce vychází k výročí narození Boženy Němcové a je to milostná poema, ve které Seifert moc hezkým způsobem spletl dohromady osud Viktorky z babičky a osud samotné Boženy Němcové. Ta skladba pracuje s národním tématem a je velice zpěvná, čímž by mohla konvenovat dobovým estetickým požadavkům. Současně si ale za téma volí tragický Viktorčin osud, a to se ukázalo jako východisko pro Seifertovu pozdější kritiku.
1: Takže bezprostředně kritika oné básnické skladby se objevila?
2: Neobjevila. První recenze byla vlídná. V Lidové demokracii básnickou skladbu chválili jako sluneční pozdrav básnického jara, a teprve stranický týdeník Tvorba přišel s ostrým odsudkem.
1: Danou recenzi v onom týdeníku píše mladý stalinistický básník Ivan Skála. Nazval ji Cizí hlas.
6: V nejslunečnější chvíli celých našich dějin vybírá si z nejslunečnější knihy naší literatury příběh nešťastné šílené dívky jako nejaktuálnější námět poezie. Do prázdné slupky formální dovednosti vtěluje Seifert svou lhostejnost k životu pracujícího člověka, svůj nihilismus měšťáka, svou nevraživost k současnosti. Seifertová vykolejená, šílená Viktorka je obrazem úpadkových nálad a obav, které se objevily v části naší maloměšťácké inteligence po vítězství našeho pracujícího lidu. Seifert, který v dnešní době, kdy lid vítězně uskutečňuje své revoluční ideály, nevidí tyto obrovské změny, ale vidí jen bláznivou Viktorku, nemá práva zneužívat jmen Němcové a Nerudy a nemá práva zneužívat čestného titulu básníka. Nemá práva zneužívat poezie proti lidu k výsměchu proti všemu, co je našemu pracujícímu lidu velké a drahé.
1: A po dvou týdnech přichází opět týdeník Tvorba s dalším útokem na Jaroslava Seiferta. Tentokrát píše další mladý stalinista Michal Sedloň.
7: Po květnu 1945 Jaroslav Seifert naprosto nepochopil dějinou situaci. Omezil se jen na několik oslavných děkovných květnových básniček. Nepochopil cestu našeho lidu pod vedením komunistické strany. Spěl svou píseň slabutí písní reakce. Seifert nepochopil únor. Výmluvně oslepl pro krásu tvořivého úsilí lidu. Jak se na Seifertovi osvědčuje známá pravda, že básník, který se odtrhne od lidu, dostává se do hlubokého úpadku. Seifert složil dnes ruce v klín a rozsévá psychózu, která by mohla posloužit válečným štváčům.
1: Jaké důsledky měly takové dvě recenze?
2: Naprosto zásadní, protože Tvorba byla úzce spojená s komunistickým aparátem. Byl to tiskový orgán komunistické strany a jejím šéfem byl současně šéf stranické propagandy. Takhle negativní odsudek Seifertovy nové básnické tvorby se tak zdál jako oficiální stranické stanovisko, třeba že ho formálně napsali dva mladí agilní stalinisté.
1: Pro ilustraci toho, o čem hovoříme, poslechněme si část básnické skladby Píseň o Viktorce.
4: Viktorko, běda, nebyla jsi z těch panen, které místo tance nalili moudře do kahance oleje, aby neuhas. Kdo tě to odral do cárů, kdo naházel prach do tvé krásy, po kterých cestách ztrácela si krvavá zrnka korálů. Kdo vylíbal ti z tváří tvých tvé panenství a prsty zlými drtil tvé prsy. Pověz ty mi, kdo na svědomí má ten hřích.

0: 27. března 1950 Jaroslav Seifert píše dopis básníku a svému příteli Vítězslavu Nezvalovi.
1: Milý Slávku, až budeš mít chvilku čas, prosím tě, přečti si laskavě článek Ivana Skály v Tvorbě. Jenom si pro Boha nemysli, že od tebe něco požaduji. Píši ti jenom proto, abys poznal, jak hluboko může klesnout teď neinformovanost. To říkám eufemisticky, či zlá vůle. Tímto způsobem možno odstranit každého básníka, spisovatele, Maxima Gorkého nevýjímaje. Dožírá mě jedna věc. Nechci být sentimentální, ale tatínka jsem měl dělníka. Mezi dělníky jsem vrostl. Dělníka jsem poznal víc než kdo jiný. Však sám víš, jak jsme žili v mládí. A teď přijde mladík a řekne o tobě, že si dělníka zradil.
0: A Vítězslav Nezval na tento dopis zareagoval. Jednou z aktivit byl jeho telefonát Janu Šternovi. Zprávu o něm jsme slyšeli úvodem pořadu. Co dále dělal Vítězslav Nezval?
2: Na Seifertovu obhajobu vystupoval opakovaně. Tu recenzi v Tvorbě nebo tu sérii recenzí v Tvorbě označil za gangsterský útok. Seiferta hájil na plénu spisovatelského svazu a využíval k tomu svůj obrovský kulturní kapitál, protože byl režimní prominent a blízký spolupracovník ministra Václava Kopeckého.
0: Kdy končí pro Jaroslava Seiferta onen velmi tíživý skandál a problém s tou básnickou skladbou Píseň o Viktorce?
2: On spíš vyprchává, než že by jednoznačně končil, ale za přelomový můžeme považovat rok 1951, kdy se Seifert omlouvá Ivanu Olbrachtovi a Ladislavu Štolovi a co je důležité, neomlouvá se za to, jak je napsaná Píseň o Viktorce, ale omlouvá se za onen výrok o zvracejícím sovětském básníkovi a tato omluva mu otevírá pozvolná dveře zpátky do oficiální literatury.
0: Takže 50. leta znamenají, že se Jaroslav Seifert stává oficiálním básníkem, prozaikem komunistického Československa?
2: Ano, ale s výhradou. Strana stále dohlíží na to, které verše od Seiferta vycházejí, akcentuje především ten druh poezie, který souzní s komunistickou ideologií, například Seifertovy básně o Leninovi. Ke změně dochází až v 56. roce. Seifert je v té době výrazným reprezentantem destalinizace, jedním z ostrých kritiků komunistické strany na spisovatelském sjezdu. Současně konec 50. let je období, kdy se načas básnicky odmlčí. A když se vrací na literární pole v 60. letech, tak už s výrazně proměněnou poetikou a volným veršem. To jsou ty básnické sbírky, jako je Haleyova kometa, Odlévání zvonů nebo Koncert na ostrově.
0: Srpen roku 1968 a následná normalizace znamenají opět vytlačení Jaroslava Seiferta.
2: Zažíváme zde podobnou situaci jako po roce 1950 Seifert je znovu mimořádně nepopulární osobou, tentokrát kvůli tomu, že patřil k výrazným reprezentantům pražského jara a stál v čele liberalizačního svazu českých spisovatelů. V 77. roce navíc podepíše mezi prvními chartu 77.
0: A když v roce 1984 obdrží Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu, co to znamenalo pro komunistický režim?
2: Prekérní situace a tak se rozhodli, že se Seiferta pokusí přivlastnit, začali mu znovu vydávat souborné dílo, současně dohlíželi velice výrazně na Seifertův pohřeb. Na oficiální ceremonii do Rudolfína nepustili veřejnost, do kostela svaté Markéty v Břevnově veřejnost pustili a spolu s ní i STB.
0: Tím jsme se ocitli v roce 1986. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Jaroslava Seiferta komunisté po únoru 1948 nezařadili mezi své nepřátele a stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního vědce doktora Vratislava Maňáka.
2: Zařadili, ale neudělali to tak výrazně explicitně jako v případě jiných autorů, jako byl například Karel Taige nebo František Halas.
0: Pokud na sjezdu spisovatelů v roce 1956 Seifert mluvil o spisovatelích jako svědomí národa, byl právě on reprezentantem tohoto pojetí?
2: Bez pochyby byl a zůstával konzistentní ve svých politických postojích i ve své estetice.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví a na slyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Výběr toho nejlepšího z Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagramu. Nejzajímavější rozhovory, nejpalčivější témata, podcasty, radioknihy, politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Odebírejte a lajkujte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu nebo čtěte, lajkujte a sdílejte statusy na Facebooku a síti X. Jsme pro vás také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Ty budou moct vydávat tamní vojenské soudy. Budou se vztahovat pouze na Palestince, kteří zabijí izraelské občany. Na izraelské vrahy Palestinců se trest vztahovat nebude. Nařízení, které prosadila vláda Benjamina Netanyahua na popud extremistických náboženských stran, kritizuje Evropská unie, světové i izraelské lidskoprávní organizace. Polsko předá do Česka 3 zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Mělo by k tomu dojít nejpozději během několika týdnů. Informovala o tom Česká televize s odkazem na mluvčího policejního prezidia Davida Šéna. Má se jednat o 2 muže a 1 ženu s polským občanstvím. Kriminalisté je podezírají hlavně z napomáhání při založení požáru. Policie případ vyšetřuje jako teroristický útok. Soud zprostil bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Obžaloba ho viní z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou i přes její nesouhlas sundal prezervativ. Podle soudce Marka Budláka se sice skutek stal, podle tehdejší legislativy ale nešlo o trestný čin. Rozhodnutí je nepravomocné. A v hromadné dopravě v Brně platí 3 velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz v tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy a nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města. Výluka souvisí mimo jiné s rekonstrukcí trati. Skončit by měla na konci června. Čeští hokejisté si po porážce se Slovinskem v prodloužení poradili na mistrovství světa se Švédy. Ve třetím utkání skupiny ve švýcarském Friburgu nad nimi vyhráli 4-3. Odpoledne Kanada zvítězila nad Dánskem 5-1, v Curychu pak domácí Švýcaři přehráli Němce 6-1 a Finové Američany 6-2.
2: Nehoda na D7 u Chomutova a překážka u Branišovic na Brněnsku. Na dálnici D7 vyšetřují nehodu před Chomutovem ve směru z Prahy. Za odbočkou do centra na 77. kilometru havaroval kamion. Je to se zraněním, zasahují tam záchranáři, s opatrností ale projedete plynule. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje mezi Zdicemi a Berounem. Mezi 26. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se netvoří. Na silnicích na severovýchodě počítejte místy s mlhami. Horší podmínky jsou teď na dálnici D1 v okolí Ostravy. Hůř vidět je od Klimkovického tunelu až po hranici s Polskem. Zvolte vhodné svícení. A u Pohořelic máme hlášenou překážku na silnici 53 do Znojma. Na rovince před Branišovicemi zastavila dodávka kvůli poruše. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno, na některých místech přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Prezident Petr Pavel zvažuje, že podá kompetenční žalobu. Považuje ji za poslední možnost v případě, že by nebyl součástí české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Přispělo by rozhodnutí ústavního soudu k tomu, aby se vyjasnilo, kdo má zemi reprezentovat na aliančních summitech? Nebo by to byl projev selhání politiků, kteří se nedokázali dohodnout?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty po linkách jsou bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky, dnes ředitel institutu Václava Klause a poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky, Jiří Weigl. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A bývalý velvyslanec ve Spojených státech, v Izraeli a v Británii, dnes poradce prezidenta Petra Pavla, Michal Žantovský. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju za pozvání.
3: A začněme od vás. Proč by měl Česko na aliančním summitu reprezentovat právě prezident Pavel?
5: Tak ta odpověď je nesmírně jednoduchá a je velmi nešťastné, že se o tom po 2 nebo 3 měsících pořád ještě bavíme. Prezident Pavel podle ústavy České republiky je hlavou státu, zastupuje stát navenek, sjednává a podepisuje mezinárodní smlouvy a má řadu dalších pravomocí. Ústavní zvyklostí, neměnou ústavní zvyklostí od českého vstupu do Severoatlantické aliance, dokonce ještě před datem toho vstupu od summitu v Madridu v roce 1997, je, že v čele delegace stojí hlava státu, prezident republiky. Ano. Jedinou výjimkou je summit v Madridu, kdy prezident Zeman se ze zdravotních důvodů nemohl
3: a zastoupil ho premiér Fiala účastnit. Na úvod to úplně stačí, děkuji vám, pane Žantovský. Pane Weigle, obracím se na vás. Proč navzdory těm argumentům, které jste teď slyšel, by měl na aliančním summitu reprezentovat zemi premiér Andrej Babiš?
4: Českou republiku na summitu NATO může reprezentovat jak prezident, jak premiér, mohou tam být oba dva. V minulosti to tak také často bývalo. Není to žádná psaná povinnost, že by měl českou delegaci vést ten či onen. Ústava předpokládá, že se politici při výkonu svých exekutivních pravomocí jsou schopni domluvit a dohodnout a vztahovat do těchto věcí ústavní soud je skutečně podle mého soudu rezignace na tu politickou odpovědnost. Je to velmi nešťastné a pohybovali bychom se opravdu na velmi tenkém ledě, protože ústavní soud by v této logice měl za chvíli rozhodovat, i kdo kde bude sedět, kdo co bude říkat. Prostě politici, kteří nejsou schopni se domluvit, kteří nejsou schopni tu svoji odpovědnost naplnit, tak fungují špatně a k neprospěchu České republiky.
3: Díky i vám, pane Weigle, na úvod to úplně stačí. Probereme určitě tu možnost, že by prezident republiky podal kompetenční žalobu v této věci. Nejprve bych se ale zastavil u té myšlenky, kterou tady teď zmínil pan Weigle, a obracím se zpět na vás, pane Žantovský. Zda by bylo možné, aby na ten summit jeli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. A pokud já tomu správně rozumím, tak Pražský hrad by takovému, řekněme, kompromisu byl otevřený.
5: Samozřejmě, že by to bylo možné a nic tomu nebrání a jak jste správně řekl, prezident Pavel je takovému řešení zcela otevřený. Je to ta, bohužel, ta druhá strana, která popírá ústavní zvyklosti, které tady 25 let fungují. Mě tak trošku překvapuje, že kolega Weigl tak jako bohorovně říká, může to být ten nebo může to být onen. On byl přece kancléř prezidenta Václava Klause a za tu dobu se prezident Klaus zúčastnil 6 summitů Severoatlantické aliance a nezúčastnil se jich nikdo jiný v čele té delegace, takže někdo by musel vysvětlit důvod, proč by se měly ty zvyklosti měnit. Jinak já samozřejmě souhlasím s kolegou Weiglem, že není nejšťastnější, aby o té věci nakonec rozhodoval ústavní soud, ale...
3: Na to jsem se vás, promiňte, ještě chtěl ptát, nezlobte se, jenom pro přehlednost té diskuse, abychom doprobrali ten možný kompromis.
5: Já jenom že by do Ankary, domluvím tu větu, prosím, jestli dovolíte.
3: Domluvte, ústavní soud je poslední instancí, je to pořád
5: který
3: pro dva,
5: rozhoduje,
3: pane Žantovský, prosím,
5: v České republice o ústavnosti a proto je na konci té cesty, ale já souhlasím s kolegou Weiglem, že to není nejšťastnější.
6: Pánové, poprosím vás oba o stručnější formulace, protože v této souvislosti je toho docela hodně, co potřebujeme probrat. Předem děkuju za pochopení. Nejprve ještě k tomu kompromisnímu řešení, že by do Ankary letěli jak prezident Pavel, tak premiér Babiš. Vy, pane Vajgle, pokud jsem vás správně poslouchal, jste se vyslovil pro takový kompromis před pár minutami, ale ministr zahraničních věcí pan Macinka, kterému vy radíte, tak ten říká, že na summitu je za Česko židle jen pro jednoho, takže on takovému kompromisu otevření není.
4: No, já mám pocit, že pan prezident příliš o nějakou dohodu nestojí, protože on staví tu svoji účast absolutně kategoricky a vytváří to ve mně dojem, že má problémy vlastně s rozuměním té, jak vzniká a funguje demokratická politika, jaký je smysl dělby moci. Ono už to bylo vidět při sestavování vlády, kde naprosto popřel ústavní tradici a nejmenoval oficiálně ústavně navrženého
6: kandidáta. Pane Vajgle, na to jsou různé názory. Nezlobte se. Já jsem se vás teď ptal na ten kompromis, že by do Ankary letěli oba, to znamená,

0: historicky. Takže
1: nezlobte se, pane Vajgle, tím neodpovídáte na tu otázku, proč pan ministr zahraničních věcí říká, že na tom summitu je židle jen pro jednoho a vlastně naznačuje, že tam nemůže letět jak pan premiér, tak pan prezident.
0: Pan prezident Pavel dává opakovaně najevo, že se mu nelíbí, jakým způsobem vláda je odhodlána v příštím období financovat výdaje na obranu. A ještě navíc tedy tento summit bude velmi zásadní pro budoucnost Severoatlantické aliance, protože Spojené státy vyjadřují jisté pochybnosti o vůbec smyslu svého dalšího angažmá v NATO, takže to bude velmi, velmi delikátní problém a pan prezident vystupuje velmi kriticky vůči americkému prezidentovi, vyjadřuje se o něm velmi nevybíravě, čili já si vůbec nedovedu představit, proč takovým způsobem už čtvrt roku tady trvá nějaká krize o tom, že pan prezident za každou cenu chce jet na summit a obhajovat záležitosti, se kterými nesouhlasí a podávat si ruku s člověkem, kterého označuje za odpudivou osobu a člověka, který poškodil na to více než Putin. To řekl teď nedávno, ministerstvo zahraničí se od toho muselo distancovat. Tak. Takže já nerozumím vyhrocenosti téhle debaty, myslím, že máme daleko naléhavější problémy.
1: Pane Žantovský, rozumíte těm důvodům, které teď zmínil pan Vajgl, proč vláda upřednostňuje, aby to hlavní slovo na aliančním summitu měl pan premiér a ne pan prezident?
2: Já si myslím, že je třeba vyjasnit některé mýty, dokonce možná bych řekl bludy, které panují o ústavnosti v řadách současné vládní koalice. Prezident Pavel se jasně vyjádřil v tom, že jako vedoucí delegace při zastupování státu navenek je povinen se řídit článkem 63 Ústavy České republiky, podle kterého ten mandát pro vystupování v mezinárodní organizaci, jako je Severoatlantická aliance, dává vláda České republiky. Prezident se jasně vyjádřil v tom smyslu, že mandátem řídit.
1: A je to vláda, tedy, jak jste řekl, která schvaluje, jak bude složena ta delegace na summitu aliance, a je to vláda, která je odpovědná za zahraniční politiku. Tak nedává to smysl, že má to hlavní slovo v této věci?
2: Ne, nedává. Vláda nerozhoduje, nemůže rozhodovat o tom, kdo zastupuje zemi navenek, protože o tom rozhoduje článek 63 ústavy. To vláda měnit nemůže, protože by jinak jednala v rozporu s ústavou. A ten druhý mýtus, který bych také rád vyjasnil, na summitu NATO není jediná židle. Já jsem se zúčastnil, tuším, třech summitů NATO a kolega Vajgl se určitě taky zúčastnil několika a dobře ví, že v čele delegace tam sedí jeden člověk a za ním a vedle něj sedí tři nebo čtyři další lidi a že když se ta hlava delegace nezúčastní části jednání, tak ho tam zastupuje podle pořadí protokolárního další
1: nicméně
2: delegace.
1: Nicméně, promiňte, že vám do toho vstupuju, pan Vajgl zmínil ještě jeden argument, proč rozumí tomu, že by hlavní slovo na summitu měl mít pan premiér a ne pan prezident. A to jsou rozdílné pohledy na celou řadu záležitostí, včetně obranné politiky, rozdílné pohledy mezi Strakovou akademií a Pražským hradem.
2: No tak v tomto smyslu je samozřejmě prezident tím optimálním reprezentantem České republiky na summitu, protože na rozdíl od vlády České republiky dává najevo, že bychom měli být připraveni splnit rozhodnutí Severoatlantické aliance summitu posledního Severoatlantické aliance v Hágu a těch předchozích summitů, které stanovily minimální výšku výdajů na obranu ve výši 2% a do roku 2035 3,5% plus 1,5% na další výdaje. Ale opakuju, prezident je připraven se řídit mandátem, který dostane od vlády České republiky. Jak takže to je i materiální argument.
1: Pane Vajgl, skutečně I prezident Pavel se odvolává, ostatně i v tom svém otevřeném dopise panu premiérovi, na svoji ústavní pravomoc, že zastupuje stát navenek. Jistě jste si vědom,

0: článku 63 ústavy, který právě toto říká, tak není z toho důvodu na místě, aby na summit na to letěl pan prezident?
1: Ten článek 63, ten obsahuje pravomoci prezidenta republiky, kompetence, které vyžadují kontrasignaci předsedou vlády. Takže to není jeho samostatná kompetence, vždy k tomu vyžaduje, je vyžadován souhlas vlády, proto také vláda schvaluje cesty prezidenta, schvaluje složení delegace a tak dále. Čili prezident není ústavou obdařen právem si samostatně rozhodovat o tom, jakou bude provádět zahraniční politiku a kam bude a nebude jezdit zastupovat stát.
0: Tak si myslím, promiňte, tak si myslím, že to pan Žantovský ani nemyslel, pan Žantovský jakožto poradce prezidenta Pavla. On naopak říkal, že pan prezident je připravený respektovat ten mandát od vlády.
2: Ano, a já bych prosím, tomu prosím, ještě dodal, že ten článek 63...
0: Nechtěl jsem nechat dokončit, reagovat spíš pana Vajgla, ale dobře, prosím, dodejte, prosím, ve stručnosti, pane Žantovský.
2: Ano, ve stručnosti dodám, ten článek 63 v posledním odstavci říká, že k rozhodnutím, k výkonu rozhodnutí podle tohoto článku je zapotřebí kontrasignace předsedy vlády nebo jim pověřeného ministra. To je samozřejmě pravda, ale to, že prezident zastupuje stát navenek, není žádné rozhodnutí. To Dobře. Je jaksi deklarovaná ústavní pravomoc prezidenta, Dobře. O kterém vláda pochybovat nemůže a nemůže ho změnit.
0: Pane Vajgle, máte samozřejmě prostor zareagovat na toto doplnění?
1: Ale to neznamená, že prezident skládá ty delegace a určuje, kdo a jak kam pojede. Já vůbec nerozumím té vehemenci, proč pan prezident bojuje o to, aby mohl zastávat a obhajovat názory, se kterými nesouhlasí a podávat si ruce s lidmi, které nemá rád a které veřejně odsuzuje. Jako, a jaký je z toho benefit pro Českou republiku a proč vůbec tyhle věci tady 3 měsíce řešíme. Pan prezident se neřídil ústavní tradicí a zvyklostí při jmenování vlády a vůbec
0: to už jste říkal, pane Vajgle.
1: To nikomu nevadilo. Ano, takže proč by vláda měla vycházet panu prezidentovi vstříc, když v tom nevidí žádný smysl a pan prezident s ní jedná způsobem, že nestojí o dohodu.
0: Ještě jednou připomenu, že na postup prezidenta Pavla ve věci nejmenování Filipa Turka ministrem jsou různé názory. Než budeme pokračovat a než se vrátíme k našemu tématu, řeknu, že našimi hosty zůstávají poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky Jiří Vajgl a poradce prezidenta Petra Pavla Michal Žantovský.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Žantovský, z jakého důvodu prezident Pavel tolik trvá na tom, aby Česko na summitu NATO reprezentoval právě on? Slyšeli jsme od pana Vajgla, že na tom trvá z jeho pohledu dokonce vehementně.
2: No tak prezident skládá prezidentský slib na ústavu České republiky, podle prezidentského slibu je povinen jí hájit a je tedy povinen i hájit i pravomoce, které ústava přiznává prezidentu republiky. A mně tohle to připadá skutečně nesmírně úsměvné. Já si dovedu představit, jak by asi vystupoval prezident Klaus v době svého prezidentství, kdyby mu někdo upíral výkon této pravomoci s poukazem na to, že vládne sociálně demokratická vláda, která má jiné názory na Evropskou unii nebo na Severoatlantickou alianci a tak dále. Nic takového se nikdy nestalo.
0: No, nebyl tam tehdy,
2: promiňte, 6 summitů.
0: Nebyl tehdy soulad těch názorů na obranou politiku a na to, co by mělo Česko prosazovat v rámci Severoatlantické aliance, zatímco dnes možná tak úplně není?
2: Ten soulad byl, nebo nesoulad, řekněme-li, byl ve stejné míře, jako je dnes. Prezident Klaus nepopíral naše vztahy a naše povinnosti vůči Severoatlantické alianci ani Evropské unii, ale dobře víme, že často vystupoval i jako kritik aliance i unie v dílčích otázkách.
0: Pane Weigle, tak nechal by si Václav Klaus ještě jako prezident, ještě v době, kdy jste byli jeho hradním kancléřem, líbit, že si vláda nepřeje, aby jel na alianční summit?
1: Prezident Klaus by určitě intenzivně jednal s předsedou vlády, netahal by tento spor na veřejnost, nevydával by v této věci otevřené dopisy, nepublikoval by interview. A já mám, mně se zdá, že pan prezident Pavel prostě má tu vojenskou zkušenost, že v armádě ten vyšší velí a ten nižší ho má poslouchat a myslí si, že když je hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil, takže tedy vláda by mu nějakým způsobem měla být podřízena a pokud tomu tak není, opakovaně hovoří o ústavním soudu nebo se obrací k veřejnosti, aby mu někde na demonstracích to zajistila prosazení těch jeho názorů a požadavků. Já myslím, že to není dobré.
0: Nicméně pan prezident nevyzýval k demonstracím, je potřeba v této souvislosti říct, ale předpokládám, že tak se to ani nemyslel.
1: To jsem nemyslel, ale ten výsledek ty jeho aktivity měly.
0: Pane Žantovský, myslíte si, že ty otevřené dopisy, nebo ten konkrétní jeden otevřený dopis panu premiérovi Babišovi ze strany prezidenta Pavla, že něčemu pomohl, nepřispěl jenom k vyhrocení situace, jak teď naznačil pan Weigl?
2: Já bych jenom upravil na, nebo jako vrátil na pravou míru to tvrzení o tom, že prezident ten spor nějak otevírá na veřejnosti. Měli bychom si pamatovat, že ten spor přinesl na veřejnost ministr Macinka, kterému kolega Weigl nyní radí, že ho akcentoval opakovaně, že přiměl i premiéra Babiše, aby se k němu veřejně vyjadřoval. Prezident po dlouhou dobu se snažil odkazovat na jednání přímo s premiérem a spoléhal na to, že se to podaří domluvit diplomatickou cestou, tak jako tomu bylo za prezidenta Klause. V tom já zase musím souhlasit s kolegou Weiglem, ale ten spor na veřejnost nepřines prezident.
0: Dobře, ale potom napsal otevřený dopis a ten přispěl k vyřešení toho sporu?
2: Ne, ten nepřispěl k tomu vyřešení sporu, protože ten spor se už ocitl na veřejnosti. Je to nešťastné, takový spor nemá mezi vládou a prezidentem probíhat na veřejnosti, ale protože pan ministr Macinka a potažmo i pan premiér jaksi trvají na té, jaksi podle mého názoru, neúnosné pozici a pozici, která se vymyká všem ústavním zvyklostem, jaké tady existovaly 25 let, tak nakonec musí se uchýlit k prostředkům, které mu zbývají.
0: Pane Weigle, tak není to pan ministr Macinka, který ten spor s Pražským hradem rozmíchává a nedělá to celé dojem, navzdory tomu, že to pan ministr popírá, že se vlastně pan Macinka do určité míry mstí prezidentu Pavlovi za to, co vy už jste tady zmínil, nebo na co vy už jste tady narazil, a sice, že prezident Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka, čestného prezidenta motoristů, sobě ministrem?
1: No ne, to byl velmi zásadní krok ze strany prezidenta republiky vůči vládě, protože ohrozil tedy jednání o složení té vládní koalice a vlastně popřel tu ústavní zvyklost, že žádný předchůdce současného prezidenta si nedovolil nejmenovat ústavně navrženého kandidáta. Pan prezident se s vládou, s premiérem o té věci vůbec nebavil,
0: nicméně
1: vůbec nepřipustil žádnou diskusi.
0: Určité kandidáty prezidenti v minulosti už před Petrem Pavlem odmítli, ale jasná odpověď na to moje otázku.
1: Nebyli oficiálně navrženi.
0: Takže k té mojí otázce poprosím o jasnou odpověď, pane Weigle. Teď v tuto chvíli se pan ministr Macinka mstí Pražskému hradu prezidentu Pavlovi za to, že nejmenoval Filipa Turka.
1: nemyslím, že se mstí, to není ministr Macinka, prezident jednal s premiérem, jednali spolu dost dlouho a evidentně tedy vztahy mezi oběma nejvyššími ústavními činiteli nejsou dobré, takže to já myslím není žádná msta jednoho člověka, ale já myslím, že to je nezvládnutí politické situace a politické komunikace prezidentem po volbách. To je prostě, tam je kořen všech těchto sporů a bohužel se to vrací a bude se to vracet, protože ta vláda nevidí důvod, proč by měla prezidentovi vyhovět ve věci, kde ani nemá pocit, že by ve skutečnosti za ní bojoval.
0: Pane Žantovský, pokud chcete reagovat, máte prostor na jednu velmi stručnou větu, protože končíme.
2: Děkuju, minister Macinka naštěstí za sebou nechal nezapomenutelnou stopu v podobě těch známých SMSek a tam říká, pokud nemenujete Turka, udělám takovou kohabitaci s prezidentem, že to vstoupí do dějin politologie.
0: Děkuju.
2: Jestli to není vyhrožování, jestli
0: Děkuju.
2: To není hrozba pomstou.
0: Tolik
2: tak nevím,
0: Michal Žantovský, poradce prezidenta, diskutoval s Jiřím Weiglem, poradce ministra zahraničních věcí. Pánové, děkuji vám oběma.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
5: Slyšíme tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
6: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
7: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
5: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
8: Zdravíme vás, Československa, kde nyní padá sníh. Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
6: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
9: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
7: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
5: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ruský prezident Putin dnes přijede do Číny. Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Hokejová reprezentace zvítězila na mistrovství světa na Švédy 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
11: Vladimír Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
10: Odbor pro lidská práva a ochranu menšin zanikne. Rozhodla o tom vláda. Jeho agendu si rozdělí ministerstva. Třeba problematiku lidských práv bude mít na starosti resort spravedlnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nově řešit témata rovnosti žen a mužů. Expertní neziskové organizace rozhodnutí vlády kritizují. Třeba podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové-Laurenčíkové může oslabit ochranu lidských práv a snížit pozornost vůči důležitým tématům.
12: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. Jedná se o témata, která jsou velmi komplexní, nepatří jednomu rezortu, ale pozitivní posuny v nich jsou naopak závislé na koordinované mezirezortní, mezioborové spolupráci.
10: Laurenčíková kritizuje i to, že zaměstnanci ani vedoucí oddělení o změně dopředu nevěděli. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné ukazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek.
13: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
14: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
15: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
14: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
10: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
16: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili, nedali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
10: Ve středu budou hrát Češi s Itálií a poprvé na turnaji v odpoledním čase. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16:20.
17: Překážky na dálnicích u Vyškova a nehoda u Dobříše. Na dálnici D1 pozor u Vyškova ve směru do Brna. Za nájezdem od Olomouce na kilometru 228 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Na D46 podobná překážka u Vyškova ve směru z Olomouce. Za sjezdem na Vyškov a Ivanovice na půltém kilometru leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně před sjezdem na Nymburk a Mělník. Na 39. kilometru máme hlášené stojící vozidlo. A u Dobříše hlásíte komplikace na silnici 114. Na příjezdu od Nového Knína na konci omezení pod dálnicí D4 zasahují záchranáři. Je to tam hůř průjezdné pro nákladní dopravu.
18: Stojí tady dvojhasiči a policie, tady stojí několika auty a musí se projíždět velmi pomalu. Já mám nákladňák a měl jsem co dělat.
17: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, k večeru na východě i skoro jasno. Na některých místech se vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Na Českém rozhlasu Plus vám teď nabízíme autentické ukázky z poválečného procesu s Karlem Hermanem Frankem. Po okupaci Československa se v dubnu 1939 stal státním tajemníkem úřadu Říšského protektora a v srpnu 1943 německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Od poloviny března do 21. května 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze souzen. Až do pátku vám na Českém rozhlasu Plus v tomto čase nabízíme ukázky ze soudního procesu.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
19: Proces proti Karlu Hermanu Frankovi se konal v době vypjatého antiněmectví. Ty nejhorší násilnosti proti německému civilnímu obyvatelstvu z léta 1945 byly sice minulostí, většinová nálada ve společnosti ale byla silně protiněmecká. Noviny přinášely každý den zprávy o jiných méně významných procesech se skutečnými nebo jen domnělými pronacistickými kolaboranty a pravidelně otiskovaly také informace z Norimberka, kde probíhal proces s největšími nacistickými válečnými zločinci. Bez ohledu na to, že potrestat válečné zločince bylo naprosto nezbytné, dobovou atmosféru dokresluje, že československý tisk se často vyjadřoval negativně o advokátech, kteří se ujali obhajoby lidí obviněných z kolaborace. První den jednání 22. března 1946 byla Frankovi přednesena obžaloba. Na místě byl reportér Československého rozhlasu Josef Cincibus.
20: Je porotní stín krajského trestního soudu v Praze na Pankráci. Dnes, pátek 22. března, bude zahájen proces před mimořádným lidovým soudem proti Karlu Hermanu Frankovi. Proti tím má velmi četné auditorium. Jsou zde význační hosté, jsou zde zahraniční žurnalisté. Proti tím se změnila, porovnáváme-li procesy, které jsme zde před lidovým i před národním soudem už viděli. Průčelní stěna je zakryta šedivou rouškou. A pod touto rouškou je projekční stěna. Včera odpoledne se zde v porodní síni promítaly filmy o Lidicích. Je zbytečné k tomu cokoliv dodávat. O Karlu Hermanu Frankovi bylo už velmi mnoho napsáno a nám zbývá, abychom se omezili jen na skutečnosti, které budou dnes projednávány a které budou projednávány při dalších líčeních v tomto procesu, proces je rozvržen asi na 14 dní a snad potrvá i déle, abychom se tedy omezili jen na tyto skutečnosti. Projekční stěna a vlevo od této projekční stěny zakryté rouškou jsou kabiny pro překladatele. Tento proces bude totiž překládán pro zahraniční žurnalisty do angličtiny, do ruštiny, do franštiny a pochopitelně také do němčiny. Je to zde zařízeno tak nějak podobně jako v Norimberku. Na stolech pro žurnalisty jsou sluchátka. Sluchátka bude mít na uších i Frank. Sluchátka jsou konečně připravena i pro všechny, kdož by měli zájem o překlad tohoto obžalovacího spisu, který, jak jsem byl včera předsedou mimořádného lidového soudu, doktorem Kozákem informován, čítá asi 250 stran. Nemohu říci, že toto číslo je přesné. Četl jsem v dnešních novinách, že obžalovací spis má jenom 150 stran. Konečně v průběhu procesu budeme mít ještě příležitost ověřit si tato čísla a zjistit jejich správnost. Mezi hosty a prominentními osobnostmi, které se dnešního zahájení procesu proti Frankovi účastní vidím plnomocněného ministra, generála justiční služby doktora Ečera, jehož zkušenosti z procesu norimberského jsou jistě velmi dobře známy. Lavice pro zahraniční žurnalisty jsou již obsazeny, auditorium je právě tak obsazeno. Obsazena je i galerie, na které jsou naše aparáty a naše přístroje. Mimořádný lidový soud, který bude soudit Franka, má za předsedu doktora Kozáka. Náhradním předsedou je doktor Novák. Veřejným žalobcem je doktor Drábek, šéf úřadu veřejné obžaloby. Jeho náhradníkem je doktor Gemrich. Soudci jsou Václav Koubek, ústředního národního výboru v Praze, dále František Klika z ústředního zastupitelstva pražského, potom Alois Fischt, člen zemského národního výboru, a doktor Ladislav Sutnar. Z těchto čtyřech soudců tři byli v koncentračních táborech. Jsou dále tři náhradní soudci. To je úředník pojišťovny Antonín Blažek, potom František Červínka a konečně Růžena Rolová, která rovněž prošla koncentračními tábory nacistů. V procesu budou dále fungovat vojensko-političtí znalci, dále političtí znalci, hospodářští znalci a znalci mezinárodního práva. Karl Hermann Frank, který bude zanedlouho přiveden do porotní síně, je obžalován ze všech zločinů, které vyčísluje retribuční dekret prezidenta republiky. Jenom jeden paragraf schází do úplného výčtu. Je to paragraf 4, který hovoří o rozvracení zahraničního odboje. Toto tedy mimořádný lidový soud Frankovi za vinu neklade, protože Frank nebyl československým státním občanem. Obhájcem Frankovým je doktor Kamil Ressler. A říkám-li toto jméno, pak bych mohl velmi dlouho hovořit a velmi dlouho vysvětlovat, co to znamená obhájce ex offo v procesu takto význačném. Je nutno dívat se na tento úkol jako na úkol nejvýš odpovědný a nejvýš tíživý. Doktor Kamil Ressler, teď si všímám, že byl do porotní síně přiveden Karl Hermann Frank. Sedí na lavici obžalovaných, hlídají jej dva členové sboru vězeňské stráže. Jsou to Přemysl Jankovský a Josef Beneš. Dostalo se jim opravdu nepříjemné úlohy. Karl Hermann Frank nemá na sobě ten typický gestapácký kožený kabát, ve kterém přišel před týdnem, kdy mu byla zde proklamována žaloba. Karl Hermann Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem. Porotní síň tichla a oči jsou upřeny ke vchodu pro soudce. Proces, jak už jsem řekl, je rozvržen asi na 14 dní. Bude se denně zahajovat v 9 hodin ráno a potrvá do 12 hodin odpoledne, aby pokračoval odpoledne od 13 hodin a končil denně v 16 hodin. Dnes výjimečně, první den procesu, se začne líčení v 10 hodin. Odpoledne se něm bude pokračovat asi od 1:30 a potrvá do 16 hodin. Mimořádný lidový soud a proces proti Karlu Hermanu Frankovi budou tvořit historii spravedlnosti. Auditorium povstává, do porotní síně vstupuje mimořádný lidový soud. Předseda doktor Kozák usedá, usedají i ostatní členové mimořádného lidového soudu, usedá auditorium. Proces se zahajuje.
19: Posloucháte ukázky z prvního dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z 22. března 1946. Josef Cincibus už uvedl, že žalobcem v procesu byl Jaroslav Drábek, prvorepublikový právník, kterému se ještě na podzim 1938 podařilo sejít v londýnském exilu s Edvardem Benešem. Za války se zapojil do protinacistického odboje, v lednu 1943 byl zatčen a vězněn až do konce války. Po ní odmítl různé politické funkce a stal se vrchním veřejným žalobcem mimořádného lidového soudu v Praze. Vedl žalobu proti pronacistickému náměstku pražského primátora Josefu Fitznerovi, zastupujícímu protektorovi Kurtu Dalígemu, pachatelům vyvraždění Lidic nebo agentovi gestapa Augustinu Přeučilovi. V roce 1948 odešel do exilu a až do roku 1971 pracoval ve Washingtonu v redakci Hlasu Ameriky. Zemřel v roce 1996 a posmrtně jej Václav Havel vyznamenal řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Teď už se ale vraťme do pankrácké soudní síně.
2: Zahajuji veřejné ústní přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi pro zločiny podle retribučního dekretu, které v obžalobě budou blíže uvedeny. Obžalovaný budiš předveden. Jak se jmenujete?
21: Karl Hermann Frank.
2: Manželka se jmenovala?
21: Gatti. Hitler Gatti.
2: Manželka jak se jmenovala?
21: Hitler Gemahlin.
22: Karola Blašek.
21: Karola Blašek.
2: Narodila se?
21: Geboren?
22: 13. august 13.
21: 13. srpna 1913.
2: A vy jste se narodil?
21: Und Sie sind geboren?
22: 24. jena 98.
2: Wo? Kde?
22: Karlsbad.
2: Otec se jmenoval?
21: Der Vater hieß?
22: Heinrich.
2: Matka?
21: Die Mutter?
22: Paula Eberhard.
2: Příslušíte?
21: Zuständig?
22: Karlsbad.
2: Poslední bydliště?
21: Letzter Wohnort?
22: Prag.
2: Wo? Kde?
22: Prag, Bubeneč, Jorkstraße 11.
21: Praha, Bubeneč, třída, Jorkova třída 11.
2: Ženatý?
21: Verheiratet?
22: Verheiratet.
2: Povolání a postavení v něm?
22: Letzter Beruf, deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren.
21: A poslední povolání, německý státní ministr pro Čechy a Morava.
2: Školní vzdělání?
22: Volksschule, gymnázium.
21: Obecní škola, gymnázium.
2: Neštudoval jste práva?
22: Vier semestre jus.
21: Čtyři semestra a práva.
2: Náboženské vyznání?
22: Gottgläubig.
21: Věřící v Bohu.
2: Národnost?
21: Nationalität?
22: Deutsch.
21: Německá.
2: Koho živí? O koho se stará?
22: Meine Familie, meine fünf Kinder und meine Frau.
21: O jeho ženu, jeho pět dětí a ženu.
2: Majetkové poměry?
22: Sind mir unbekannt heute.
21: Dnes jsou mi neznámí.
2: A měl jste dříve?
22: Ich hatte keinen Immobilbesitz.
21: Neměl jsem žádný imobilie, nemovitosti.
2: Na penězích?
22: Aus meinen Gehaltsrücklagen einige Staatspapiere.
2: Kolik?
21: Z mých
2: Wie viel?
22: Ich kann es nicht genau sagen, ich glaube ca. 50.000 Mark.
21: Nemohu to přesně říci, asi, myslím asi 50.000 Mark.
2: Byl jste trestán?
21: Jsem se chlapit strát?
22: Nein.
21: Ne.
2: Posaďte se.
21: Děkuji.
2: Pane tlumočníku, sdělte Frankovi, že sluchátka bude používat pro usnadnění jednání, aby všecko, co bude v jednací síni hovořeno, mu bude přímo tlumočeno do němčiny, aby mohl celé řízení pozorovat a sledovat.
23: Celková situace nyní. Frank má na uších sluchátka a tlumočník z poslední kabiny, je to kabina číslo 4, díváme-li se z galerie, mu překládá všechno, všechny otázky, které Frankovi klade předseda mimořádného lidového soudu. To byly ty otázky, jak jste slyšeli, a snad jste také zaslechli, jak se do českého hovoru mísí německá slova. To, jak z kabiny prostě zaléhala, popřípadě snad i ze sluchátek. Frank tedy je velmi dobře informován ve své mateřské řeči. Teď se Frank otáčí na svého obhájce, doktora Resslera, a hovoří něco spolu. Máme tam mikrofon, ovšem mikrofon není teď zapojen. K celé technické situaci bych vám chtěl říci, že místní rozhlas, který je zde zařízen v porodní síni a který informuje pochopitelně veškeré auditorium, který zesiluje to, co říká předseda mimořádného lidového soudu a všichni ostatní, kteří patří k tomuto soudu, tento místní rozhlas je napájen z naší sítě, takže my
0: Zpravodajové nemůžeme vstupovat jen tak jednoduše do celkového průběhu líčení. Proto snad některá místa, která budou bez poznámek, si takto vysvětlete.
2: Pan obhájce hodlá teď přednes, nebo až po řeči pana prokurátora?
1: Po přednesení
2: návrhu pana prokurátora.
1: Obžalovaný Frank odvolává na obsah jeho návrhu.
2: Prosím. Tak bych prosil pana prokurátora.
4: Navrhuji zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi, narozenému dne 24. ledna 1898 v Karlových Varech, bývalému poslanci SDP a státnímu ministru, toho času v řádné vyšetřovací vazbě Krajského soudu trestního v Praze, pro zločiny proti státu dle paragrafu 1, 2, 3 odstavec 1, 5 odstavec 2, 5, 1 litera A, 5, 2 litera A, 6, 7 odstavec 1, 7 odstavec 2, 7 odstavec 3, 8 odstavec 1 litera A, 8. Paragraf 8, odstavec 2, litera A, paragraf 9, paragraf 10, paragraf 11, zákona ze dne 24. ledna 1946, ve znění vyhlášky ministerstva vnitra ze dne 18. února 1946, číslo 23 sbírky zákonů a nařízení, spáchané tím, že za prvé a pokusil se násilím změnit ústavu republiky, zejména pokud jde o samostatnost, jednotnost nebo demokraticko-republikánskou formu státu, a přivtělit cizímu státu území republiky nebo odtrhnout jeho část. B. Jako zástupce Konráda Henleina a člen vedení SDP s ostatními funkcionáři a členy SDP spolčil se k úkladům o republiku a k témuž konci vešel ve styk přímý nebo nepřímý s cizí mocí nebo cizími činiteli, zejména vojenskými a finančními, v témuž konci sbíral branné nebo pomocné síly a k témuž konci opatřoval zbraně, střelivo nebo jiné prostředky. C. V úmyslu poškodit republiku jí vydal z nebezpečí války nebo nepřátelského činu cizí mocí nebo ozbrojeného napadení nebo takové nebezpečí zvýšil. Způsobil nebo podporoval ozbrojené povstání v republice v úmyslu ohrozit tím její bezpečnost zvenčí a za uvedeným účelem se s ostatními funkcionáři SDP spolčil a vešel ve styk přímý i nepřímý z cizí moci nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými a finančními. D. Vyzradil přímo i nepřímo cizí moci skutečnosti, opatřením nebo předměty, jež vláda tají v důležitém zájmu republiky, nebo jež v takovém zájmu mají zůstat utajeny před cizí mocí. Za druhé, byl členem organizací SS, SS, a činovníkem nebo velitelem v organizacích SDP a NSDAP. Za třetí, propagoval nebo podporoval nacistické hnutí a v oné době tiskem, rozhlasem, filmem, divadlem nebo na veřejných shromážděních chvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství, úřadů
5: a orgánů jim podřízených, přičemž zločin spáchan byl v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé mládeže. Zlínská štěrka. Ve službách nebo v zájmu Německa nebo jeho spojenců dopustil se zločinu. Spoluviny na zločinu vraždy prosté, paragraf 5 a 134 trestního zákona. Vzdálené spoluviny na zločinu vraždy, paragraf 137 trestního zákona. Spoluviny na zločinu nakládání s člověkem jako otrokem, paragraf 5 a 95 trestního zákona. Veřejného násilí, neoprávněným omezováním osobní svobody člověka, paragraf 93 trestního zákona. Veřejného násilí, vydírání, paragraf 98 litera A a litera B trestního zákona. A nebezpečným vyhrožováním, paragraf 99 trestního zákona. Římská pětka. Nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa nucenou nebo povinnou práci a při vydání a výkonu takového nařízení spolupůsobil, přičemž nařízením takovým obyvatelé republiky byli donuceni pracovat i v cizině nebo za okolností nebo na místech jejich životu nebo zdraví nebezpečný.
19: Posloucháte ukázky z prvního dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z 22. března 1946. Prokurátor Jaroslav Drábek právě navrhl zahájení trestního stíhání proti Karlu Hermanu Frankovi a vypočítává jeho zločiny.
5: Za šesté. Sám nebo v součinnosti s jinými ve službách nebo v zájmu Německa způsobil a ztrátu svobody většího počtu obyvatel, b těžké ublížení na těle bez těžkých následků obyvatelů republiky, přičemž takto postižen byl větší počet osob, c správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, výkonem rozsudku, nařízením nebo správního rozhodnutí nebo jinak smrt obyvatelům republiky. Římská 7. Ve službách nebo v zájmu Německa dopustil se zločinu spoluviny na zločine. Veřejného násilí násilným vpadnutím do cizího nemovitého statku. Paragraf 5 a 83 trestního zákona. Žhářství. Paragraf 166 trestního zákona. Za okolností a s následky podle paragrafu 167 písmena A, B, C trestního zákona. Římská 8. Sám nebo v součinnosti s jinými ve službách nebo v zájmu Německa způsobil správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, že československému státu nebo právnické či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky odňato jmění zcela nebo zčásti. Římská 9. Zneužil tísně způsobené národní, politickou či rasovou persekucí k tomu, aby se obohatil na úkor státu, právnické či fyzické osoby. Římská 10. Ve službách a v zájmu nepřítele nebo využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací, jiné pro nějakou skutečnou nebo vymýšlenou činnost udal, přičemž svým udáním zavinil ztrátu svobody československých občanů a udání jeho mělo za přímý nebo nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví a něčí smrt. Přičemž všechny zhora uvedené zločiny páchal v době zvýšeného ohrožení republiky, to jest od 21. května 1938, a to v Praze a jinde, tedy na území republiky nebo mimo ně, přičemž zločiny uvedené stup římská 1 B, C, D, římská 2, římská 3, římská 6 A, římská 7, římská 8 byly spáchány za okolností zvláště přitěžujících a budíš za to podle paragrafu 1 téhož zákona potrestán. To je formální návrh stíhání Karla Hermana Franka. Prosím, pane předsedo, jestli obhajoba hodlá v tomto stádiu přednést své námitky, nebo mám-li pokračovat v odůvodnění.
2: Prosím, pane obhájce. Pane obhájce, prosil bych taky pomalu.
5: Prosím,
2: ano, pomalu mluvit.
5: Obžalovaný Karel Herman Frank namítá. Při posledních volbách 25. května 1935 byl zvolen v 7. volebním kraji Karlovy Vary poslancem Národního shromáždění ČSR. Prezident republiky poslaneckou sněmovnu, která z těchto voleb zešla, nerozpustil. Volební soud podle zákona o volebním soudě z 29. února 1929, paragraf 125, paragraf 8, číslo 4 a 13a nerozhodl, že by obžalovaný byl pozbyl svého poslaneckého mandátu. Obžalovaný také skutečně od své volby až do doby, kdy Československá poslanecká sněmovna přestala působit, svůj mandát skutečně vykonával. Obžalovaný z toho vyvozuje, že až dosud žádnou skutečností, kterou by byla ve svých předpisech uvedla ústavní listina Československé republiky, nepozbyl povahy člena Národního shromáždění, které bylo naposledy zvoleno podle ústavy Československé republiky. Podle ústavní listiny jakémukoliv trestnímu stíhání člena Národního shromáždění je třeba souhlasu příslušné sněmovny. Sněmovna souhlas ke stíhání obžalovaného nedala. Obžalovaný z toho vyvozuje, že jeho stíhání je podle dosud platné ústavy Československé republiky vyloučeno, a poněvadž jde vzhledem ke dvěma státním převratům od jeho volby o otázku ústavního práva mimořádně složitou, navrhuje o svém tvrzení a jeho právních důsledcích důkaz znalci ústavního práva. Obžalovaný podle svého přesvědčení nepodléhá vůbec československému soudnictví pro činy, které uvádí veřejná žaloba ve svém návrhu 4. března 1946
6: protože tyto činy byly by válečnými zločiny podle mezinárodních smluv mezi sovětským Ruskem, Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Francií, které i obžalovaného zařadili na mezinárodní listinu osob podezřelých z válečných zločinů, které podle tých smluv má soudit Mezinárodní vojenský soud v Norimberku, který je podle přesvědčení obžalovaného výlučně příslušen, aby ho pro uvedené činy soudil. Když americké úřady odevzdávali obžalovaného z americké vazby československým úřadům ve Wiesbadenu, řekl obžalovanému americký důstojník, který toto úřední jednání vedl, že i dále zůstává v americké vazbě. Obžalovaný nabízí k tomu důkaz uvedené mezinárodní smlouvy a mezinárodní listina osob podezřelých z válečných zločinů a navrhuje, aby tyto listiny mimořádný lidový soud opatřil od Mezinárodního vojenského soudu v Norimberku. Aby dále o tom, za jakých podmínek byl obžalovaný americkými úřady, československým úřadům vydán, vyžádal soud zprávu od téhož Mezinárodního soudu a od vrchního velitelství americké armády Německu.
19: Během prvního dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem 22. března 1946 přečetl Frankův obhájce Kamil Ressler Frankovo prohlášení, ve kterém obžalovaný Frank nesouhlasil se svým stíháním.
6: Obžalovaný dále uvádí, že pan předseda soudního sboru mimořádného lidového soudu, který nad ním právě zasedl, všichni přísedící i náhradníci, zapisovatelé, že také všichni předsedové ostatních soudních sborů téhož soudu, jejich přísedící i náhradníci, které československé úřady pro tento soud jmenovali, že také všichni českoslovenští státní občané a příslušníci českého národa byli podle tvrzení návrhu veřejné žaloby poškozeni trestnými činy, pro něž veřejný žalobce svůj návrh učinil, že všichni také byli svědky tvrzených trestních činů obžalovaného, že jsou tedy vyloučeni z účasti na trestním řízení proti obžalovanému, byli podle paragrafu 70 sami povinni to oznámit panu předsedovi soudu jako důvod svého vyloučení a byli podle paragrafu 71 povinni zdržet se všech soudních jednání pod neplatnost. Veškeré tyto soudní osoby a všichni příslušníci českého národa byli právě podle tvrzení návrhu veřejné žaloby poškozeny uvedenými činy proto, poněvadž byli za německého obsazení buď sami ve sběrných táborech a ve vězení, nebo odsouzeny a v trestní vazbě stiženy popravami svých příbuzných nebo osob podle zákona jim blízkých, nuceným zařaděním do práce cizině nebo za okolností nebo na místech jejich životu a zdraví nebezpečný tvrzeným vydíráním, padnutím do svých nemovitých statků, hářstvím, odnětím mění, například zatýkající, udávání a podobně. Obžalovaný tvrdí, že také ve skutečnosti není v českém národě bez jediné výjimky člověka, který by nechoval vůči němu nenávist nebo nepřátelství. Podle trestního řádu paragraf 221, paragraf 79, paragraf 73 obžalovaný dále zamítá

téhož důvodu. A dovozuje z toho, že je vyloučeno, aby obžalovaného soudil nebo hájil kdokoliv z československých občanů nebo příslušníků českého národa. Soud ustanovil obžalovanému obhájce platně teprve usnesení z 18. března 1946, kdy bylo přelíčení již nařízeno na 22. březen 1946, takže obhájce na přípravu obhajobě měl jen několik málo hodin přes 3 dny. Podle 2 úředních záznamů z 19. března 1946 mohl obhájce tohoto dne o 11. hodině poprvé nahlédnouti do odpovědného výslechu obžalovaného vlastně 19. března 1946 o 11. hodině. Šlo tehdy o část, ovšem podstatnou část odpovědné výpovědi obžalovaného, která má asi 440 stran a v nichž jen asi 50 scházelo. Obhajba v této věci znamená prozkoumat dějinný vývoj událostí v českých zemích v letech 1938 až 1945, prozkoumat trestní spisy, které jsou tu vedle odpovědného výslechu obžalovaného, poraditi se s obžalovaným, sepsati a vypracovati návrhy také po stránce skutkové. Protože to je v době 3 dnů vyloučeno, tvrdí obžalovaný, že jest ve skutečnosti zbaven obhajoby. Obžalovaný Frank činí návrhy, které obhájce 21. března 1946 o 8 hodin 40 předložil soudu. Mimořádný lidový soude v Praze rač upustiti od řízení proti obžalovanému pro důvody, které vylučují všechny soudní osoby účastné na tomto řízení s účastí na něm. Pro případ, že by k tomu podle zákona platně nedošlo, rač vysloviti svou nepříslušnost pro trestní řízení proti obžalovanému podle návrhu veřejné žaloby z 4. března 1946, rač postoupiti trestní věc Mezinárodnímu vojenskému soudu v Norimberku. Pro případ, že ani k tomu by podle zákona platně nedošlo, rač odložiti hlavní přelíčení na přiměřenou lhůtu tak, aby se obžalovaný a obhájce mohli na přelíčení připravit. Obžalovaný mě při poradách dovodil další námitku, kterou jsem po právní stránce rozvedl a výsledky mu podle své povinnosti předložil. Dospěl jsem k tomu, že mám právo a že jsem také povinen odepřít obžalovanému přednesení této námitky, protože jí popírá ústavní a zákonný vznik mimořádného lidového soudu a jeho právní trvání, popírá tedy soud zřízený podle právního řádu, který je výsledkem osvobození Československé republiky z německé moci, právního řádu, který já jako československý občan uznávám za platný.

0: takže by podle mého přesvědčení odporovalo zákonu i mému svědomí, abych tuto námitku vznesl. Paragraf 9. advokátního řádu. Posudek, který jsem vypracoval z hlediska obžalovaného, jsem mu předložil, on si vlastní rukou doplnil návrh a odevzdávám mu jej, aby jej sám odevzdal panu předsedovi soudu.
1: Soud se musel hned na začátku vyrovnat s Frankovou námitkou, že by neměl být souzen v Praze, ale mezinárodním tribunálem v Norimberku. K tomu byl předvolán jako znalec generál justiční služby Bohuslav Ečer, splnomocněný ministr československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku.
2: Frank už byl přiveden, posluchač to je opět na svých místech a soud vešel.
3: Do protokolu jde, soud prohlašuje usnesení z úřední moci, rozhodl se slyšeti jako znaleckého svědka. U soudu přítomného generála justiční služby doktora Ečera. O té okolnosti, co obsahuje statut Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku a o tom, že obžalovaný Frank byl vydán k potrestání československým úřadům. Prosím pana generála, doktor Bohuslav Ečer, římský katolík, ženatý, generál justiční služby, bytem v Brně, Uhrova 14,
4: přísahám
5: Pánu Bohu
4: všemohoucímu
5: a vševědoucímu
4: přísahu čistou,
5: že na všechny otázky,
4: které mě
5: soudem
4: kladeny budou,
5: odpovím
4: čistou pravdu
5: a nic jiného
4: než pravdu.
5: Tak mě Pán Bůh pomáhá.
6: Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku pro případ obžalovaného Karla Hermana Franka není dle svého statutu vůbec příslušný. Statut Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku byl sjednán 4 velmocemi, to jest Spojenými státy, Severoamerickými, Republikou Francouzskou, Sovětským svazem a Velkou Británií, dne 8. srpna 1945 v Londýně jako součástka dohody těchto 4 velmocí o souzení takzvaných hlavních německých válečných zločinů. Tato dohoda z 8. srpna 1945 realizovala prohlášení zvané Moskevská deklarace ze dne 30. října 1943 a publikované současně v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 1. listopadu 1943. V Moskevské deklaraci se výslovně praví, že tito váleční zločinci budou posláni zpět do zemí, v níž byly spáchány jejich hanebné činy za tím účelem, aby byli souzeni a trestáni podle zákonů těchto osvobozených zemí. Za hlavní válečné zločince označila Moskevská deklarace takové německé zločince, již zločiny nemají zvláštního geografického umístění. Moskevská deklarace měla tím na mysli ony vedoucí německé válečné zločince, jejich zločiny byly prakticky páchány ve všech okupovaných zemích a kteří měli být tudíž potrestáni společným rozhodnutím spojeneckých vlád. Když Mezinárodní vojenský tribunál zahájil svoji činnost, nebyl Karl Hermann Frank na seznamu oněch obžalovaných, kteří mají tímto tribunálem být souzeni. Žalobci, to jest hlavní prokurátoři čtyřech velmocí, rozhodli, že Karla Hermana Franka před norimberským tribunálem žalovat nebudou. Ještě, pokud mně bylo sděleno, jeho zločiny byly spáchány výlučně nebo skoro výlučně na území Československé republiky, která podle Moskevské deklarace má prioritní právo soudit Karla Hermana Franka. S tím souvisí otázka jeho vydání československým úřadům. Já jsem toto jednání z rozkazu československé vlády vedl. Na 26. května 1945 jsem zjistil jako náčelník Československé vyšetřující komise povolané generálem Eisenhowerem do Wiesbadenu, že ve Wiesbadenu je internován ve skupině asi 12 generálů německých obžalovaný Karl Hermann Frank. Požádal jsem náčelníka oddělení pro válečné zločiny při tehdejším vrchním velitelstvím angloamerických armád plukovníka Micklewaita, aby mě dovolil vyslechnout Karla Hermana Franka. Povolení bylo okamžitě uděleno a já jsem zahájil výslech obžalovaného buď 27. nebo 28. května ve Wiesbadenu. Za přítomnosti amerického důstojníka, plukovníka Breckinridge. Před výslechem jsem oznámil plukovníku Breckinridgeovi, že budeme trvat na vydání obžalovaného československým soudům ve smyslu citované moskevské deklarace. Plukovník Breckinridge, jeho představený plukovník Micklewaite mě několikrát zdůraznili, že toto naše právo pokládají za samozřejmé, poněvadž náš nárok na souzení a trest potrestání obžalovaného Karla Franka je plně kryt moskevskou deklarací z 30. října 1943. Když jsem zahájil výslech obžalovaného ve Wiesbadenu, namítl mě obžalovaný, že se pokládá za politického vězně angloamerického vrchního velitelství, aniž by však z této námitky vyvozoval tehdy, že já nemám právo jej vyslýchat nebo za jeho vydání žádat. Odpověděl jsem tehdy obžalovanému skoro doslovně takto. Franku, vy nejste podle názoru československé vlády politickým vězněm, vy jste viněn ze sprostých zločinů spáchaných na území Československé republiky a budete vydán československým soudům k souzení a k potrestání.
1: Po Poslouchali jste autentické ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946. Další podrobnosti o tom, jak se poválečné Československo s Karlem Hermanem Frankem vypořádalo, se dozvíte ve speciální sérii s názvem Katka H. Frank, kterou vysíláme na Plusu tento týden ve všedních dnech, vždy od 14:30 odpoledne a od 19:30 večer. Pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Mariel Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
7: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
8: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky, a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
7: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Ukrajina ostře kritizovala cvičení s ruskými jadernými zbraněmi v Bělorusku. Někteří čeští zemědělci plánují omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě. Čeští hokejisté na mistrovství světa zdolali Švédsko 4-3 a většinou bude oblačno až polojasno, místy přehánky a teploty až 22 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ní reagovali.
10: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Skoro 3/4 zemědělců zvažují, že omezí hnojení. Důvodem je nedostatek surovin kvůli krizi na Blízkém východě. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes. Co by omezení hnojení znamenalo, vysvětluje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
11: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
9: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění dna od usazenin po povodních v roce 24. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
12: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
9: Češi ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji podruhé vyhráli. Nad Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec zvítězili 4-3. Podle obránce národního týmu Tomáše Cibulky je po porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje pro mužstvo velmi cenný.
13: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď je ohromně důležitá výhra.
9: Druzí Češi mají v neúplné tabulce skupiny B 7 bodů, o 2 méně než Kanada, která porazila Dánsko 5-1. V Ačku jsou 100% domácí Švýcaři po výhře nad Němci 6-1, ale taky Finové. Ti přehráli Američany 6-2.
14: Překážky na D1 mezi Prahou a Brnem a mlha na Ostravsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Sázavu. Na kilometru 36,5 zastavila dodávka v odstavném pruhu. Zatím bez výrazného označení, navíc stojí za zatáčkou. Na D1 z Prahy do Brna ještě jedna podobná situace za sjezdem na Čechtice. Na 74. kilometru opět porouchaná dodávka, tu už ale nakládají na odtah. Uzavřený je opět odstavný pruh a některá vozidla i tam vybočují. A na silnicích hlavně na východě počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou na D1 v okolí Ostravy anebo na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic. Dbejte na vhodné svícení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude polojasno až oblačno, ráno a večer na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den můžou být přeháňky. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12 a foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Při silnějších přeháňkách vítr přechodně zesílí. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Americká administrativa představuje Trumpovo druhé prezidentské období jako sérii úspěchů a vítězství. Zda tomu věří také samotní Američané, se ukáže v listopadových volbách ve Spojených státech, právě v polovině druhého prezidentského období Donalda Trumpa. A jakou budoucnost předpovídá současné americké vládě jeden z jejich nejsoustavnějších kritiků? Začíná Interview Plus, které jsme pro vás předtočili na veletrhu Svět knihy, kde byl jedním z hlavních hostů americký historik a odborník na dějiny střední a východní Evropy Timothy Snyder. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
15: Interview Plus.
16: Letos v březnu jste předpověděl, že Viktor Orbán prohraje a maďarské volby. A on je o měsíc později skutečně prohrál. Dokážete odhadnout, kdo v listopadu vyhraje midterms, tedy volby u vás doma ve Spojených státech?
17: It's nice of you to remember that I made a correct prediction.
18: Je hezké, že si pamatujete, že jsem se tehdy trefil. V médiích to chodí tak, že lidi, kteří se ve svých odhadech pletou prakticky neustále, znovu zítra pozvou do televize. Snažím se být ve svých předpovědích velmi opatrný. Demokraté v listopadu zvítězí s velkým náskokem. Otázka je pro mě něco jiného. Zda vědí, co dělat, až vyhrají.
16: Když Orbán prohrál, veřejně svou porážku uznal. Dokážete si vůbec představit, že by Donald Trump přiznal porážku? Je to vůbec v jeho slovníku? Má něco takového ve slovníku jeho hnutí MAGA?
17: I mean, the essence of the MAGA movement is losing and pretending to win.
18: Podstatou hnutí MAGA je prohrávat a předstírat, že je to výhra. V tom tkví podstata Donalda Trumpa. Neúspěšný podnikatel, jehož celá politická kariéra závisí na tom, že přesvědčí lidi, že je úspěšným podnikatelem. Když v roce 2020 prohrál volby, velmi usilovně se snažil lidi přesvědčit, že je nějakým způsobem vyhrál. A v důsledku toho změnil celou naši politickou scénu i celou politickou diskusi. Dokážu si ale představit, že uzná, že republikáni prohráli. Právě prohrávají na celé čáře. Stojí proti němu mohutné lidové protestní hnutí a on přemýšlí, na koho jiného by mohl svalit vinu. Jedno je jisté. On sám odpovědnost nepřijme, protože za nic v životě nikdy odpovědnost nepřijal.
16: Viděl jste fotky z Pekingu, kde se minulý týden setkal se Xi Jinpingem. Kdo v tom byl vítězem a kdo poraženým?
18: To je pro mě jako pro Američana opravdu smutné. Trump částečně připravil Spojené státy o jejich vliv. Odhlédnu to od morálky nebo demokracie, jednoduše nás zbavil významu. Což je, pokud jde o Čínu, o to více zarážející, že jsme donedávna byli napřed. Nikdy by nás nedohnali, pokud by se Trump nestal prezidentem. Kvůli němu jsme utrpěli obrovské ztráty ve vědě, obrovské ztráty ve školství a také obrovskou porážku ve válce, kterou jsme nikdy neměli vést. Takže teď musí Trump jezdit do Pekingu a v podstatě tam o něco žebrat, což je smutné.
16: Řekl byste, že Číňané dosáhli toho, co chtěli, tedy příslibu začlenění Tchaj-wanu do pevninské Velké Číny?
18: Na Trumpovi je zajímavé, že vás sice vtáhne do děje, ale nedokáže pro vás udělat, co po něm chcete. Vezměte si válku na Ukrajině. Trump stojí jednoznačně na Putinově straně. Neustále opakuje, že Rusko musí válku vyhrát, že Rusko válku vyhraje, že Rusko válku už vyhrálo. Jenže nic z toho není pravda. Trump přesunul americkou moc, alespoň její velkou část, na stranu Ruska. Ale co se stalo? Rusko tu válku nevyhrálo. Rusko tu válku prohrává. Trump mu v podstatě vštěpuje falešnou sebedůvěru. Pokud jde o Tchaj-wan, není v naší moci jej Číňanům jen tak přenechat. Není to v ničí moci. Trump vytváří situaci, v níž by Číňané mohli udělat nějakou hloupost. To je, myslím, dobrý způsob, jak Trumpa popsat. Vytváří kolem sebe pole pravděpodobnosti, v němž je větší šance, že lidé udělají něco hloupého. Ale to neznamená, že tím dosáhnou toho, co chtějí.
16: Hostem Interview Plus je americký historik Timothy Snyder. Někteří se domnívají, že americká administrativa s Putinem prohrála, když po Trumpových slibech ukončit válku do 24 hodin ztratili Spojené státy o Ukrajinu zájem, zejména proto, že je naléhavě nutné ukončit válku v Iránu.
18: To administrativu přeceňujete. Máme jen dva vyjednavače. A ti dva vyjednavači ani nejsou diplomaté. Jeden z nich je prezidentův zeď a druhý je prezidentův přítel. Kdyby se v kterékoliv jiné zemi na světě celý diplomatický proces omezil na prezidentova zetě a prezidentova kamaráda, pravděpodobně byste si řekli, že to vypadá na neuvěřitelnou korupci. A nejspíš by vás napadlo, že něco takového nikdy nemůže fungovat. A skutečně to nefunguje. Ani v případě Ukrajiny, ani v Iránu. Ve skutečnosti to v obou případech selhalo. Hlubší problém je, že Spojené státy nemohou nikomu pomoci vyjednat ukončení války, dokud nebudou mít jasno ve svých vlastních zájmech. Trumpova administrativa nefunguje na základě amerických zájmů. Funguje na základě toho, co je výhodné pro pár lidí kolem pana Trumpa. What's convenient
16: for a few people around Mr. Trump? Souhlasil byste alespoň s tím, že Trump uspěl v Gaze?
18: Samozřejmě, že ne. Za prvé, po dlouhou dobu trvání té války dodávaly Spojené státy Izraeli zbraně. Za druhé, válka v Gaze neskončila. Gaza je napadána prakticky každý den. Za třetí, Izrael nyní útočí na Libanon v rámci naší války proti Iránu. A konečně, ve skutečnosti pro Gazu nemáme žádné opravdové řešení, žádnou politiku. Neexistuje plán na obnovu země. Takže bych řekl, že ne.
16: Nedávno jsme byli svědky sporu mezi Trumpovou administrativou a papežem Levem XIV., kdy viceprezident J.D. Vance papeže napomenul, ať brzdí ve svých výrocích. Znamená to, že ani pokus ochočit si náboženství amerických voličů Trumpovi nevyšel?
18: Trump vnímá Boha jen jako další propagandistický nástroj. Proto Trumpovi na papeže Lvu vadí právě to, že papež skutečně v Boha věří. Což je pro něj velmi obtížné, protože Trump nevěří v nic, co by přesahovalo jeho vlastní osobní prospěch. A pro takové lidi je velmi těžké vyrovnat se s těmi, kteří v něco věří. A to je podstata toho, co jste nazval sporem. Pokud jde o Trumpa, Bůh je jen další součástí Trumpova vlastního divadla. Trump by se tedy, pokud by mu to pomohlo, rád prezentoval jako Bůh, o což se v poslední době snaží. Nemám ale dojem, že se mu to daří.
16: No a co kdybychom se tolik nesoustředili na Trumpa jako osobu, ale spíš na myšlenky a postoje, které letos 80-letý politik představuje?
18: Dřív než odpovím, rád bych se nejprve obecně vyjádřil k tomu, že počet otázek týkajících se Trumpa by měl být omezen, protože jednou z věcí, které Trump dělá, je to, že na sebe strhává veškerou pozornost a v tom spočívá jeho síla. Jeho síla je jakousi formou negativního charizmatu, díky kterému se staví do centra diskuse. Mluvíme o tom, jak ničí Spojené státy americké. A v rámci tohoto tématu musíme dbát na to, abychom mluvili i o všech ostatních Američanech a o tom, co by mohli nebo měli udělat. Teď k odpovědi na vaši otázku. Toto znamená trumpismus. Trumpismus znamená, že Trump by chtěl zemřít v Bílém domě v čisté košili s medailí Nobelovy ceny míru na krku. Nic víc v tom není.
16: Jaký odkaz tedy v americké politice po sobě zanechá?
18: Po nás potopa. Trump vůbec nemyslí na Američany, na jejich politiku, ani na to, co přijde po něm. Mnoha způsoby americké společnosti uškodil. V podstatě zničil republikánskou stranu, udělal z ní kult jedné osoby. Doufám, že Američané uvidí v Trumpově odchodu příležitost k novému začátku. Bylo toho zničeno tolik, že nemá smysl mluvit o nějakém návratu k minulosti. Podobně jako v roce 1989 v Československu nemělo smysl říkat, vraťme se do roku 1938. Zní to lákavě, ale nemá smysl pokoušet se o návrat do doby, kdy to vypadalo, že je vše v pořádku. Nikde se nelze vrátit. Co bylo dobré, je z velké části pryč. Doufám tedy, že porážky i vítězství protestních hnutí budou pro Ameriku natolik významné, že lidé začnou uvažovat o něčem jiném.
16: Řekl jste, že Trump proměnil republikány v sektu. Je možné, že budou znovu fungovat jako politická strana?
18: Pro obě strany, republikány i pro demokraty, je nutné omezit vliv peněz na politiku v míře, jakou si v České republice dokážete jen těžko představit. Tím neříkám, že v České republice neexistuje korupce, toho jsem si dokonale vědom. Naše volby jsou ovšem poháněny penězi v takové míře, která je u vás těžko představitelná. A pro bohaté, včetně těch, kteří ani nejsou Američané, je stále snazší investovat peníze do kampaní. To musí přestat v zájmu obou stran. Takhle demokracie nemůže fungovat. Co se týče republikánů, ti prvně musí prohrát, a to drtivě. Bude to pro ně dobré. Ve skutečnosti je to jediná možnost, protože pokud Trump zemře a oni z něj udělají jakéhosi většinou hrdinu, nejenže prohrají volby, ale nebudou ani v pozici, kdyby mohli zemi nějak pomoci. Pro republikány by tedy bylo nejlepší, kdyby Trump drtivě prohrál. Slovo sekta je tady důležité. Trump skutečně všechno vnímá pouze z pozice síly. Proto je důležité, že prohrává válku. Proto je důležité, aby si toho lidé všimli. Protože pro něj, jako pro každého vůdce sekty, se vše točí kolem iluze neporazitelnosti, iluze všemohoucnosti. Tahle iluze musí padnout. Což je první podmínka, aby se republikáni znovu stali politickou stranou. Jejich hlavním problémem je strach. Bojí se Trumpa a bojí se, že kvůli němu prohrají volby. Dokud strana funguje na základě strachu, není to strana v demokratickém smyslu.
15: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
16: Hostem Interview Plus je americký historik Timothy Snyder. Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka před časem prohlásil, že zastavil klimatickou krizi. O klimatických změnách je u nás nejspíš stále ještě možné uvažovat. Vy ale naznačujete, že existuje souvislost mezi spalováním fosilních paliv a autoritářskými režimy. Jaká je tady souvislost?
18: Myslím si tedy, že existují tři důležité souvislosti. První spočívá v tom, že fosilní paliva se nacházejí na určitém území. Lze tedy prostřednictvím vlády ovládat toto území a tím pádem i bohatství. To je problém Ruské federace. Je to problém Saúdské Arábie. Do jisté míry je to problém Spojených států. Druhá souvislost spočívá v tom, že pokud sázíte na fosilní paliva, vytlačujete decentralizovanější formy energie. Větrná energie, solární energie, dokonce i jaderná energie jsou mnohem decentralizovanější. Je mnohem těžší je ovládat jedinou společností nebo jedinou vládou. A třetí souvislost se týká pravdy. Jak poukázalo několik českých disidentů, je velmi těžké mít slušnou politiku bez pravdy. A jednou ze základních pravd tohoto období v lidské historii je, že klimatické změny jsou způsobeny tím, že lidé spalují uhlovodíky, spalují plyn, ropu, uhlí. Mnozí z těch, kdo podkopávají naši víru v pravdu, začali právě u fosilních paliv a klimatických změn. Řekli, že vědě se nedá věřit. Jakmile nemůžete věřit vědě, nemůžete věřit spoustě věcí. Autoritářství tedy nefunguje tak, že by někdo vynucoval víru v jedinou ideologii. Říká spíš, nevěřte ničemu. Neexistují žádné autority, neexistují žádní odborníci, neexistují žádná fakta. A za takových podmínek na téhle kluzké ploše vyhrávají ti, kdo umí nejlépe lhát.
16: Jako historik jste kritizoval představu, že budoucnost je už předem daná. Komunismus, fašismus a dokonce taky liberalismus měli každý svůj způsob, jak prohlásit, že historie už skončila. Co je na té myšlence tak přitažlivého, že se neustále vrací?
18: Dobrá otázka. Je naprostou pravdou, že se znovu a znovu, zejména v této části světa, tvrdí, že historie skončila. Komunisté, jak říkáte, se prohlásili za vědce, kteří se zabývají historií a proto vědí, jak bude pokračovat. Rovněž fašisté říkali, že historie skončila a teď jde jen o biologii, protože vše je jen soutěž mezi rasami. A pak po roce 1989 někteří liberálové říkali, že lidé jsou v zásadě racionální. Kapitalismus vede k demokracii a tím pádem všechno bude v pořádku. Objevila se nová verze konce dějin u krajní pravice nebo oligarchické krajní pravice u lidí jako Trump, Vance, Putin nebo Orbán, kteří také tvrdí, že historie skončila, že neexistuje alternativa a že způsob, jakým dělají politiku, tu bude navždy. A to je jeden z důvodů, proč je porážka Orbána tak důležitá zejména ve Spojených státech. Spousta lidí byla opravdu přesvědčena, že historie skončila a že zbyde jen oligarchie s trochou fašismu, která nás napořád obalamutí. A teď se ukazuje, že to nemusí být nutně pravda. Myslím si však, že hlavním důvodem, proč je to tak lákavé, je to, že historie nejsou jen věci. Historie jsou lidé. Historie jsou naše nepředvídatelné činy. Historie je naše morálka. Je to to, na čem nám záleží. A pokud je historie u konce, znamená to, že už neneseme žádnou odpovědnost. Vlastně tím pádem nezáleží na tom, co uděláme. Proto je to tak lákavé.
16: Tvrdíte, že se z dějin můžeme poučit. Zároveň se ale také často říká, že jsme nemocní dějinami. Například Putin, ten je dějinami úplně posedlý. I Trumpovo hnutí se odvolává na to, co už bylo. Kde je hranice mezi poučením z dějin a řekněme posedlostí historií?
17: I'm trying to think of all the words in Czech for history, right? So there's like dějiny, and then but there are other words for the past too, like
16: minulost.
17: Yeah, minulost. So like
18: snažím se vybavit si všechna česká slova pro historii. Máte slovo dějiny. Ale existuje ještě jedno proto, co už bylo. Minulost. Ne každý, kdo se zajímá o minulost, se zajímá o historii, že? Takže když vyprávím příběh o tom, jak jsem mládí, byl miláčkem všech krásných holek, byl jsem neuvěřitelně cool, sportovec, který hrál a vyhrál spoustu šampionátů, vyprávím o minulosti, ale ne o historické minulosti, že? Přesně to dělají politici jako Putin nebo Trump. Říkají, v minulosti jsme byli úžasní, byli jsme nevinní, všechno bylo dobré, ale pak přišel někdo, imigranti, Ukrajinci. Někdo přišel a všechno nám to vzal. A je to vždycky stejný příběh a já trvám na tom, že toto není historie. Historie spočívá v tom, že se zabýváte prameny. Spočívá v empatii a v překvapení. Překvapení je klíčovým prvkem historie. Nejenže odpověď není taková, jak jste si doposud mysleli, ale ani otázka není taková, jak jste si ji kladli. Pokud jste dobrý historik, začnete s jednou otázkou, ponoříte se do pramenu a uvědomíte si, že se vlastně neptáte správně. Změníte tedy otázku, vrátíte se k pramenům, projdete je 4x nebo 5x a pak přijdete s odpovědí. To je historie. Není to tak, že by neexistovala žádná pravda. Spíš tak, že pravdu je opravdu těžké najít a existují na to metody. Jenomže někdo jako Putin si je vždycky jistý, ví přesně, co se stalo. Nejde o důkazy, jde o to mít dobrý pocit a dobře definovat nepřítele. Takže máte pravdu, že politici jako Trump, Putin nebo v tomto případě Orbán jsou posedlí minulostí, jenomže minulostí, jaká se nikdy nestala. Proto všichni nenávidí historii, jak ji popisuji já. Nechtějí kolem sebe historiky, nechtějí, aby se historie učila ve školách. To, co dělají, a Trump to dělá také, je, že z výuky historie dělají morální hru o tom, jak my jsme byli dobří a ostatní špatní. Abychom se tedy vypořádali s politickým zneužíváním minulosti, musíme mít více historie ve smyslu, o kterém mluvím.
17: With political abuse of the past, we have to have more history in the sense that I'm talking about.
16: Professor Snyder, thank you very much for talking to me.
17: Thank you very much.
16: Děkujeme moc.
17: Okay, děkuji moc krát. Jak jsem řekl, vy vsi jste dobrý lidi.
16: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
15: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
20: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
21: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
19: Jak se slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
15: Následující pořad vysíláme v repríze.
0: Změny v zákonech o veřejných rozpočtech, pragmatická zahraniční politika Babišovy vlády a Slovensko, či dobrovolný odchod ze života ruské disidentky Niny Litvinovové. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
15: Názory a argumenty.
0: Poslanecká sněmovna v pátek na mimořádné schůzi svolané vládní koalicí schválila novelizaci zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Podle opozice nová ustanovení rozvolní rozpočtovou zodpovědnost, umožní vládě nekontrolovaně utrácet a v důsledku mohou vést k nebezpečnému nárůstu státního dluhu. Nyní nová legislativa směřuje do Senátu. V očekávání, že případné senátní veto vládní koalice ve sněmovně přehlasuje, ale už opozice avizuje, že se obrátí na ústavní soud. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
0: Jaké jsou hlavní sporné body nové legislativy a co říkáš avizovanému podání k ústavnímu soudu?
2: Problém je v tom, že politici si nastavili nějak pravidla, jak by Česká republika měla hospodařit, a zjistili nakonec, že ta pravidla jsou natolik ambiciózní, že by jim těžko dostály, a je zřejmé, že tedy schodek státního rozpočtu by se neblížil 1% hrubého domácího produktu, jak zjednodušeně řečeno předpokládá zákon o rozpočtové odpovědnosti, takže ta pravidla se začala rozvolňovat. Na obhajobu současné vlády je nutno dodat, že ta předchozí také nečinila kroky, které by umožnily, aby ten cíl, který byl daný zákonem, byl reálně splněn. Na druhou stranu je sporné, zda to rozvolnění pravidel nepovede k daleko vyššímu zadlužování. Ministryně financí tvrdí, že tomu tak nebude a že schodek rozpočtu bude držet pod 3% hrubého domácího produktu, což je jedno z maastrichtských kritérií. Je samozřejmě sporné hovořit o tom, zda se tedy máme blížit k 3% hranici, zda by nebylo lepší skutečně směřovat pod 2% hranici. Ale problém je také v tom, že podle analýzy centrální banky není zdaleka jisté, že současné pojetí hospodaření státu povede k tomu, že se nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Může za to, že do výdajů, které se nebudou počítat do těch rozpočtových rámců, má nově být zahrnuto i to, co se bude týkat infrastruktury dopravní, vodních staveb a tak dále. Takže zjednodušeně řečeno, to může umožnit vládě, že spoustu běžných výdajů může financovat na dluh a ten dluh nebude tak velký, protože tyto věci budou vyjmuty mimo rozpočet. Daleko spornější jsou ale jiné body. Jeden se týká toho, že v době nějakých mimořádných situací, bezpečnostního ohrožení státu a tak dále, může vláda bez souhlasu sněmovny jednorázově zvyšovat rozpočtové výdaje až o 10%. Je to spočítáno například, že by to mohlo být až 240 nebo ještě daleko více miliard, které by neprošly žádnou oponenturou ani schvalováním poslaneckou sněmovnou. Takže to je sporný bod. Další sporný bod se týká toho, že v tom zákonu je určeno, že pokud vláda předloží návrh státního rozpočtu a ten jí bude vrácen, tak pak jakákoliv rozpočtová pravidla de facto neplatí. Což se stalo i v současné době u rozpočtu na letošní rok, kdy právě ministryně financí tvrdila, že zákon o rozpočtové odpovědnosti se na nově sestavovaný rozpočet nevztahuje a umožnilo by to vládě takto obcházet i ta rozvolněnější rozpočtová pravidla.
0: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
2: Naslyšenou.
0: Platí zásada Babišovy vlády dělat jen pragmatickou zahraniční politiku i pro politiku vůči Slovensku? Otázka, kterou si položil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
3: Porážka Viktora Orbána v maďarských volbách má vliv také na československé vztahy, protože výrazně oslabila premiéra Roberta Fica. A to jak v Evropě, tak v domácí politice. Jaký český zájem se naplňuje budováním nadstandardních vztahů s politikem, kterému nejde o Slovensko, ale už jen a jen o to, aby se udržel u moci? Fico byl stínem vyděračské politiky Viktora Orbána. Naposledy spolu v Evropské unii blokovali půjčku Ukrajině a protiruské sankce. Nastoupil nový maďarský premiér Péter Maďár, půjčka i sankce jsou schváleny a Fico zůstal jako nahý v trní. Pak vyrazil do Moskvy za Vladimírem Putinem slavit konec druhé světové války jako jediný lídr z EU. Ovšem návštěva u válečného agresora byla pro Fica ponižující. Ukazují to záběry z jednání, otrávené tváře Rusů vyjadřují až pohrdání, protože jim slovenský premiér nepřivezl to jediné, co mělo pro Putina smysl. Právě zablokování půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Ta totiž podle expertů pravděpodobně přinese zlom ve válce. Tehdy Fica kritizoval německý kancléř Friedrich Merz, řekl, že jeho přítomnosti v Moskvě hluboce lituje. A teď sešlo z Mercovi avizované návštěvy v Bratislavě. Za 2,5 roku čtvrté Ficovy vlády navštívili Slovensko jen dva premiéři EU, Orbán a Andrej Babiš, který se logicky snaží pěstovat co nejlepší vztahy s vlivnými politiky, jako je Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, šéf NATO Mark Rutte a další. Jak ukazuje postoj německého kancléře, s toxickým Ficem v náručí by to šlo Babišovi těžko. Vedle zahraničně politické dezorientace přivodil Orbánův pád Ficovi oslabení i doma. Slovenský premiér se jezdil učit do Budapešti, jak ničit občanskou společnost, právní stát, jak pracovat s dezinformacemi, strachem a jak zneužívat peníze z EU. Jenže tuto 16 let praktikovanou politiku rozmetaly svobodné volby. Nový premiér Maďar obrátil o 180 stupňů a Fica čekají volby v příštím roce. Opět má prázdné ruce, nebezpečně roste zadlužení a inflace. V žebříčku The Economist, hodnotícím ekonomiky vyspělých zemí, skončilo Slovensko poslední, Česko v první desítce. V žalostném stavu je zdravotnictví i školství. Podle průzkumu úřadu komisaře pro děti zvažují 3/4 mladých lidí ve věku 16 až 17 let odchod ze Slovenska. A každý druhý z nich se neplánuje vrátit. Andrej Babiš ale jednu inspiraci na Slovensku našel. Plánovaná velká pražská nemocnice by měla být nemocnicí vojenskou a spadat tak do obranných výdajů. Příkladem je budovaná vojenská nemocnice v Prešově. Jen by se mělo v Praze vědět, že stavba stojí. Část se bude muset zbourat, termín dokončení se nedodrží. Kontrola ukázala, že stavební firmy šidily kvalitu betonu. Jistě, že je úkolem každé české vlády pěstovat co nejlepší vztahy se Slovenskem, kulturní, vědecké, společenské, ekonomické, mezilidské. Ale nelze přitom přehlížet zásadní české zájmy strategické a obranné v čase, kdy se rychle přepisují mezinárodní pravidla, přeskupuje se globální moc a válka se opět stává způsobem, jak řešit spory. V tom je dnes Slovensko partner nedůležitý až rizikový. Ale vláda Andreje Babiše to jistě ví a bude podle toho jednat. Vždyť přece nedělá hodnotovou zahraniční politiku, ale jen pragmatickou.
0: Slyšeli jste komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. Porodnost v Česku trhá rekordy, bohužel ty negativní. Rodí se nejméně dětí v historii a každoročně se tato hranice ještě snižuje. Z hodnoty 1,83 dítěte na ženu před 5 lety se snížila už pod 1,3 dítěte. I když je tento trend společný bohatším a vyspělejším zemím, český propad je 3. nejvýraznější v Evropě a 5. na světě. Nad důvody, proč mladí lidé váhají se založením rodiny, se zamýšlí analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Nechci mít dítě v současném světě. Bojím se, že se o něj nebudu moc postarat. Bojím se, že to nezvládnu. Lidí je dost a já další na svět přivádět nebudu. Odpovědi mladých lidí ve věku 20 až 25 let na otázku, zda chtějí mít dítě, jsou různorodé. Skutečně jen málo kdy zazní konkrétní odpověď typu nemám byt, nemám peníze, případně se chci soustředit na kariéru a dítě by mi překáželo. Mladá generace není sobecká v tom smyslu, v jakém jí to přičítají jejich rodiče a prarodiče, kteří s oblibou ve svých 100-metrových bytech vzpomínají na to, jak to měli těžké, jak si nabrali 20 brigád a k tomu ještě zvládli vystudovat a trhnout nějaký ten světový rekord. Naopak mladí jsou, samozřejmě ne všichni, ale podstatná část určitě, daleko zodpovědnější než jejich předkové. A o dětech přemýšlí jinak, než jako o nosiči genetické informace, který je bude časem živit, protože mu přece v uvozovkách obětovali všechno. Současně platí, že svět, kterým dospělí připravili, není k vlastním potomkům nejpřívětivější. A nejde jen o nedostupnost vlastního bydlení, které je stále častěji nahrazováno nájemním, kde hrají prim krátkodobé, nejčastěji roční smlouvy s nejistým koncem. Školní docházka se výrazně prodloužila. 20-letý maturant není výjimkou. Stejně jako není nijak překvapivé dokončit vysokou školu, kterou studuje zhruba pětina mladých, lehce před třicítkou. Po dokončení školy je nutné zahájit kariéru a dítě, především pro ženy, znamená obrovskou překážku v práci. S jistou nadsázkou mají mužtí kolegové stále pocit, že žena neodchází, aby se starala o potomka, ale rovnou podstupuje lobotomii. A její návrat do práce je nemožný bez toho, že musí zůstat daleko delší dobu na původní pozici oproti těm, kteří si dítě nepořídili. Muži kariéru dodnes většinově kvůli dětem nepřerušují. Na rodičovské dovolené je zhruba 2% mužů a 98% žen. Podíl zkrácených úvazků sice roste, nicméně především kvůli přísnějším podmínkám pro předčasnou penzi se týká stále vyššího počtu šedesátníků, nikoli rodičů s malými dětmi. Proč se proto někdo diví, že se výrazně posunul věk, kdy mají ženy prvního potomka? A proč je tak nepochopitelné, že v tomto prostředí je také pro chytré ambiciózní ženy vůbec obtížné najít partnera, se kterým by potomky mohly mít? Navíc, když je naprosto jasné, že kdyby zůstali na výchovu sami, mají velkou šanci se ocitnout na hranici příjmové chudoby nebo dokonce pod ní. Prorodinná politika se takřka výhradně soustředí na rodičovský příspěvek. Jeho výše průběžně roste. Od příštího roku by noví rodiče měli místo nynějších 350 tisíc korun dostat o 50 tisíc víc. Z historického pohledu příspěvek nejvíc stoupl před 6 lety, kdy porodnost začala pomalu klesat. Pokud by mělo jít o závislost počtu dětí na příspěvku, potom má paradoxně přesně opačný efekt. Do věku rodičů nyní vstupuje nejslabší generace žen narozená v letech 1995 až 2004. Už to má velký vliv na porodnost. V kombinaci s podmínkami práce, finančního ohodnocení i dostupnosti služeb, včetně bydlení, se dá označit narození potomka za hazard. A tak to také mnoho mladých lidí vnímá. Hledání poklesu porodnosti v rozšíření chytrých telefonů, internetu a dalších technologických novinek sice vypadá na grafech nádherně. Souvislost s realitou je ale hodně vzdálená. Mladí lidé nejsou líní ani sobečtí, jen nechtějí přistoupit na pravidla, která jim jejich předkové připravili. A ve stárnoucí společnosti nemají a nebudou mít cílu ještě mnoho let prosadit ta svoje. Což je průšvih, který si dobře zajištění staří zvěstovatelé všeho moudra uvědomí ve chvíli, kdy se budou muset spolehnout na jejich služby, nebo dokonce pomoc.
0: Uzavřela analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
15: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jedním z hlavních a nejvýznačnějších hostů veletrhu Svět knihy, který včera skončil v Praze, byl známý americký intelektuál, historik a esejista Timothy Snyder. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
5: Třetí květnový víkend pobíral v Praze opět Timothy Snyder, přední americký historik, komentátor a autor řady respektovaných knih zabývající se totalitou ve střední a východní Evropě a také holokaustem, momentálně profesor Torunské univerzity. V pátek po večeře s prezidentem Pavlem a v sobotu byl ústřední celebritou festivalu Svět knihy, kde několikrát vystoupil, také současně i pro relaci Českého rozhlasu Plus Interview, této chvíli k dohledání na našich webových stránkách. A večer před dlouho předem vyprodaným sálem kina Lucerna debatoval na téma historie proti zapomínání a moci a reagoval i na dotazy z publika. Na úvodní otázku, jak se cítí, co by dnešní Američan odpověděl, že se stydí za Spojené státy, které podle něho vedou lidé bez páteře, ve skutečnosti se vůbec nezajímající o USA a americkou společnost, ale na druhé straně se jako aktivista cítí dobře proto, že spousta odvážných lidí vykonává těžkou práci a staví se proti moc zneužívajícím politikům. A jak to, že jsme včas nereagovali na známky vzestupu extremismu a populismu, vysvětloval, že se po pádu železné opony zdála být historie skutečně u konce, jak

0: umělé inteligenci jsme naopak méně kapacitní a dokonce hloupneme. Je naprostý omyl nechat vzdělávání strojům. Člověk je v tomto procesu nezastupitelný a je například doloženo, že za covidu doma se na displeji učící děti ve skutečnosti skoro nic se nenaučili a nic v nich nezůstalo. Automobil nebo dokonce i vakcinace. Ale v rukou lidí ovládajících sociální sítě a umělou inteligenci, Snyder opakovaně zmiňoval jméno Elona Muska, je soustředěné bohatství světa. Zatímco lidstvo na oplátku dostává nekonečné scrollování, horší politiku, horší zdraví, horší mezilidské vztahy a méně sexu. Bavil historik v evidentně dobrém rozpoložení přítomné. Ale zcela vážně mluvil o tom, že jestli žijeme ve světě plném lží, pak musí existovat i pravda. A pokud nám na ní záleží, musíme pro ně něco dělat. S ním pak souvisí starost o křehkou demokracii, již je nutné stále dokola budovat a obnovovat jako něco, čím se můžeme podílet na své budoucnosti. Na poslední otázku, jestli věří při nebezpečné rozkolísanosti dnešního světa příslovečný happy ending, šťastné vyústění, Snyder odpověděl, že politika nekončí, protože se pořád objevují lidé, o kterých jsme doposud neslyšeli, přicházejí změny, jaké jsme nečekali, historie prostě neustále pokračuje. Ale věci by mohly být mnohem a mnohem lepší, než právě jsou. A dalo by se podle něho dokázat hodně. V našich silách je dostávat se i přes zdánlivě nepřekonatelné překážky, jenomže, což zmiňoval Snyder během večera vícekrát i s poukázáním, že o tom už psal George Orwell, nejobtížnější je říkat pravdu, která se přitom zdá tak zjevná, že ji lidé vnímají jako pouhé nošení dříví do lesa a nevěnují pozornost, jakou zasluhuje. A Snyder, který částečně rozumí česky, dodal, že se mu náramně líbí, jak se u nás často užívají výrazy radost, pěkné a že říkáme měj se hezky, což není v Americe vůbec běžné. Večer tak uzavřel přesvědčením, že nepochybně máme schopnosti mít se pěkněji, být šťastnější a radostnější. To znělo bezmála a úlevně optimisticky.
1: Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Konráda. Včera byla v moskevské čtvrti Krylatskoje pochována známá ruská obhájkyně lidských práv Nina Litvinovová, která ve věku 80 let spáchala sebevraždu. Důvod? Válku na Ukrajině, proti které nedokáže nic udělat, a represe proti odpůrcům Putinova režimu, uvádí v dopisu na rozloučenou, ten ale ruská státní média zamlčela. Podrobnosti o jejím životě přináší komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Beznaděj a nemožnost cokoliv podniknout proti stále krutější Putinově vládě v Rusku vedli slavnou obhájkyni lidských práv ke kroku, který se už nedá vrátit. Velmi výmluvně to vyplývá právě z dopisu paní Litvinovové na rozloučenou, který na sociálních sítích zveřejnila její sestřenka, nezávislá ruská novinářka Marina Slonimová. Místo mnohomluvných komentářů raději citujme. Všechny vás miluju a myslím na vás. Musím však odejít, protože život je pro mě k nesnesení. Od okamžiku, co Putin přepadl Ukrajinu a zabíjí tam nevinné lidi, když to u nás doma do nekonečna strká za mříže tisíce jiných nevinných, kteří tam trpí a umírají jen proto, že jsou stejně jako já proti válce a proti vraždění. A já jim nemůžu pomoct. Stále jsem se o to pokoušela, jenže mi došly síly a tak se neustále jen trápím bezmocí. Je to hanba, ale vzdala jsem to. Prosím, odpusťte mi, praví se v dopise Niny Litvinovové na rozloučenou. Tato mimořádná žena, mimochodem vnučka někdejšího sovětského ministra zahraničí Maxima Litvinova, který se těsně před válkou ocitl ve Stalinově nemilosti, a sestra slavného disidenta Pavla Litvinova, co na protest proti okupaci Československa společně s několika dalšími málo statečnými proti tomuto Brežněvovu zločinu pár dní po 21. srpnu 68 veřejně protestoval na Rudém náměstí.

0: městí byla politicky aktivní téměř až do posledních dnů. Jak zdůrazňuje společnost Memorial, od 60. let pomáhala sovětským politickým vězňům. V poslední době společně s dalšími aktivisty Memoriálu zajížděla do severoruského Petrozavodska na procesy s pronásledovaným historikem Jurijem Dmitrijevem, pátrajícím v těchto místech po hrobech obětí stalinského teroru. Pomáhala ovšem i mnoha mediálně nezaznamenaným a veřejnosti neznámým odpůrcům Putinova režimu. Po začátku ruské agrese na Ukrajinu v únoru 2022 pravidelně vycházela na tzv. Pikety neboli osamělé protesty proti této válce. Nina Litvinovová byla každopádně klasickou představitelkou vrcholů ruské inteligence, která až na pár historických výjimek typu Chruščovova tání a Gorbačovovy perestrojky byla a doposud je nucena v Rusku suplovat to, čemu se ve svobodných zemích říká občanská společnost. V dnešních neuvěřitelně drsných časech se musela cítit velmi osamělá. Takových jako ona zbylo v Rusku žel bohu velmi málo. Jejímu osudovému rozhodnutí se tak není co divit.
1: O ruské disidence Nině Litvinovové hovořil Libor Dvořák. A už zbývá pouze závěrečná glosa. Problém mnoha těles od spisovatele a vydavatele Neviditelného psa Ondřeje Nefa.
2: Na procházce se psy jsem potkal sousedku. Slyšela prý, že se nějaká raketa vymkla kontrole a míří na měsíc. A já, že jsem přes ty rakety, takhle to řekla. Když tedy jsem přes ty rakety, tak cože si o tom myslím? Nemůže se tomu měsíci něco stát? Mohl jsem ji kvalifikovaně uklidnit. Sice nejsem přes ty rakety, to jenom si o mě někteří lidé myslí, protože píšu ty sci-fi báchorky. Nicméně četl jsem o 5-tunovém druhém stupni rakety Falcon 9, který má v srpnu dopadnout na povrch měsíce, přesněji řečeno má trefit oblast u kráteru Einstein. Žádná bezprostřední nepříjemnost z toho nevyplyne, ujistil jsem paní sousedku a putovali dál spacey každý svou cestou. S mým oborem sci-fi opravdu nemá ta věc nic společného, leda, že by ano. Filmový průkopník, tvůrce prvních filmových triků Georges Méliès natočil v roce 1902 snímek Cesta na měsíc. Možná jste viděli často publikovaný obrázek z tohoto humoristicky laděného filmu. Je na něm zobrazen měsíc jako obličej. Střela trefí pitvornou tvář do oka. Ano, něco podobného se asi stane letos v srpnu, až na to, že skutečný měsíc dopad nijak nepocítí. Teď ta druhá spojitost se sci-fi. Dopad vypočítal americký astronom Bill Gray. Je to tvůrce speciálního softwaru, který dovoluje vypočítat podle dílčích údajů zanesených do databáze takzvanou chaotickou dráhu. Tahle chaotická dráha je výsledek působení tří těles Slunce, Měsíce a Země. A je to zároveň i název slavného sci-fi románu čínského autora Liu Cixina. Už koncem 17. století upozornil Isaac Newton, jak těžko, pokud vůbec, je řešitelný pohyb tělesa ovlivňovaného přitažlivostí tří těles, tedy Slunce, Země a Měsíce. V srpnu uvidíme, zda počítačový program Billa Graye opravdu problém tří těles řeší. Ale ať řeší nebo neřeší, 5-tunový krám, velký jak 4-patrový barák, na povrch měsíce dopadne. Rozprskne se o něj, doslova se rozmázne, zkrátka způsobí nepořádek. I na to je odborný výraz – kosmické smetí. Spousta těles vystřelených do vesmíru nakonec schoří v atmosféře, ale něco zůstane na oběžných dráhách jako odpad. Ano, je to tak. V podstatě absolutně všechno, co vyrobíme, se nakonec nějak změní v odpad. Homo sapiens je zároveň homo pollutans. Kromě toho, že je myslící, je i znečišťující. Na Zemi, na Měsíci, a to už není vůbec sci-fi, ale realita.
1: Glosou Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Jak fungují emisní povolenky?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Každý, kdo tímto způsobem znečišťuje ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou jednu povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
5: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky je ještě vyšší.
3: Upřesňuje Kateřina Kolouchová tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
5: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu, nebo například i letecká doprava.
3: Vypočítává Kateřina Kolouchová. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouchové z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
5: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
3: Upřesňuje Kateřina Kolouchová. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. V Evropské unii se taky chystá spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaných ETS2. Týkat by se měl silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouchová, určitě to neznamená, že si budeme muset na doma kupovat emisní povolenky.
5: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
3: Vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z nějž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
4: Interview Plus.
6: Úspěšnost 93%, to je výsledek prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. I letos se ale potvrdila nerovnoměrnost šancí, kdy především v Praze nebo v Brně skončili pod čarou žáci, kteří by se jinde dostali na školy bez problémů. Proč se nedaří tento stav dlouhodobě změnit? Selhávají kraje a především hlavní město jako zřizovatelé nebo stát? Hostem Pavlíny Nečáskové bude Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin.
4: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Pierre de Lassenec, vlastním jménem Petr Pavel Kohout, bývá označován za nejvýznamnějšího představitele hermetismu v Čechách.
8: Narodil se v roce 1900 v Brně. Jeho otec byl cyklistickým závodníkem a děda majitelem továrny na jízdní kola, proslulé brněnské Kohoutovky.
7: Později se rodina odstěhovala do Prahy, kde měl Lassenicův otec získat lepší pracovní podmínky. Rodině se ovšem nevedlo dobře. V roce 1920 Lassenicův otec umírá na tuberkulózu. Od té doby se datuje počátek Lassenicovy fascinace hermetickými a okultními naukami.
8: Lassenic založil hermetickou společnost Horev klub a vydával i vlastní časopis. Po ukončení obchodní akademie se plně věnoval samostudiu a překládání zahraniční literatury o alchymii a hermetismu.
7: V roce 1924 se Lassenic oženil s Jarmilou Skrčenou a žili v Chrástu u Chrudimi, kde rodina jeho ženy vlastnila továrnu na nábytek. Tím byli hmotně zajištěni. Se svou ženou sdílel i zájem o okultismus, přesto se brzo rozvedli. Jejich blízcí tehdy spekulovali, že svou roli v tom sehrály Lassenicovy experimenty se sexuální magií.
8: Koncem 20. let se Lassenic vrací do Prahy a plně se zapojuje do života tamních okultních spolků. Vstupuje do lóže Simeon v Ofiru a v roce 1930 odjíždí navázat nové kontakty s podobně smýšlejícími jedinci do Paříže.
7: Lassenic rád cestoval, například v Kambodži se jako umělecký štukatér zúčastnil rekonstrukce proslulého chrámu Angkor Wat. Navštívil i země severní Afriky a Blízkého východu. Stále přitom přispíval do prestižního časopisu Logos.
8: Po mnichovském diktátu a následné okupaci Československa došlo k výraznému útlumu života všech lóží a spolků spojených s okultismem a hermetismem. Lassenicova aktivita se omezovala pouze na osobní setkání členů Horev klubu ve vile v Káraném u Prahy.
7: Tam také v roce 1944 Petr Pavel Kohout, známý pod jménem Pierre de Lassenic, zemřel na tuberkulózu, stejně jako jeho otec. Některé Lassenicovy knihy o ezoterismu a okultismu se dočkaly nového vydání po roce 1989.
3: Je 6 hodin, úterý 19. května, toto je Ranní plus a za mikrofony jsou Šárka Feniková
9: a Martina Mašková.
10: Český rozhlas plus.
9: A nabízíme pohled do scénáře první hodiny. Elon Musk prohrál spor se společností OpenAI, z níž odešel v roce 2018. Na jakých argumentech stavěl obžalobu?
3: Začíná druhé kolo přijímaček na střední školy. V prvním neuspělo přes 10 000 uchazečů.
9: A co udělal se státními financemi zrušení penzijní reformy?
3: I to se dozvíte nejdřív, ale zprávy, které připravuje Ondřej Látal.
11: Přeju dobré ráno. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žalovali za to, že využila jeho peníze a rady se záminkou vytvoření veřejně prospěšné organizace. Podle Muska se ale postupně odchýlila od tohoto záměru a stala se komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O několik let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. V Ranním plusu přidáme další kontext po zprávách. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ty žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto účast 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
12: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
11: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května. Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Třeba u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazů v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
13: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
14: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
11: Islámské centrum v San Diego v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva teenageři před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko. Pravděpodobně zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti. Both suspects in this case.
15: Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými, 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
11: V Demokratické republice Kongo začínají kvůli šíření eboly vznikat provizorní léčebná centra. Agentuře AP to řekl konžský ministr zdravotnictví Samuel Roger Kamba. Úřady podle něj připravují otevření center v provincii Ituri, odkud se nemoc začala šířit. Jedná se o odlehlou oblast se špatnou dopravní infrastrukturou.
16: Přivezli jsme stany, abychom mohli postavit léčebná centra. Víme, že nemocnice jsou kvůli náporu pacientů už teď pod tlakem. Přípravou léčebných center se snažíme rozšířit naše kapacity.
11: Africká centra pro kontrolu a prevenci nemocí celkově evidují 395 podezřelých případů eboly. Valnou většinu z toho v Demokratické republice Kongo. Pouze dva případy hlásí Uganda. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti taky ochranu pozorovacích podmínek.
17: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
18: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
19: Stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
18: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Český rozhlas.
11: V ranním plusu 6,5 minuty po 6 ráno pro vás máme taky čerstvou dopravu. Na dálnici D1 opatrně na průtahu Brnem směrem z Vyškova do Prahy a za sjezdem na Bratislavu za omezením na kilometru 195 řeší nehodu osobního auta s kamionem. Zatím se kolony netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy pozor u Berouna. Na 20. a 5. kilometru leží na dálnici sražená zvěř. V Praze je zatím teď po 6 ráno klidný provoz, menší zdržení, ale čekejte v Českobrodské na příjezdu do Běchovic z Úval. Zdržení směrem do centra Prahy je teď asi na 5 minut. A 5 minut naberete i v Karlovarské ulici ve směru do centra Prahy před Slánskou ulicí. Dobře, dojeďte. Bude polojasno až oblačno teď ráno a pak taky dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Teploty dnes přes den 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 12. Vát má slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, nebo bude i klidno, v bouřkách a silnějších přehánkách vítr přechodně zesílí. Zprávy plus a Ondřej Látala.
20: Posloucháte Ranní plus.
9: Máme 8 minut po 6. hodině. Dnešním ránem vás provázejí Šárka Feniková a Martina Mašková. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI, tedy společností, která je známa hlavně tím, že provozuje četovací aplikaci využívající umělou inteligenci ChatGPT. Musk žádal přepočtu přes 3 miliardy korun a odvolání ředitele Sama Altmana. Porota v kalifornském Oaklandu po dvouhodinové poradě rozhodla, že Musk podal žalobu příliš pozdě a nemůže se domáhat náhrady. Více nám ke kauze řekne naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, dobrý den.
21: Dobré ráno.
9: O co přesně se Elon Musk s OpenAI a Samem Altmanem soudil?
21: Musk tvrdil, že mu Altman a šéf OpenAI Greg Brockman ukradli charitu. OpenAI totiž v roce 2015 zakládal jako neziskovou organizaci pro dobro lidstva a Musk byl tehdy jejím nejvýznamnějším raným investorem. A po jeho odchodu o 3 roky později, ale Altman k OpenAI přilepil komerční divizi a začal inkasovat miliardy od Microsoftu. A tehdy se Musk cítil podvedený. Žádal proto od soudu 150 miliard dolarů, přepočtu zhruba 3,5 bilionu korun a požadoval odvolání Altmana z čela firmy.
9: Proč Elon Musk spor prohrál?
21: Z procesního důvodu, jak už se naznačila na začátku, ta porota v Oaklandu rozhodla velmi rychle, že Musk podal žalobu pozdě. Podle amerického práva totiž existují lhůty, ve kterých musíte žalobu podat, jinak nárok zaniká. A devítičlenná porota se na tomto shodla za necelé 2 hodiny. Co je možná ještě pikantnější, ale právníci OpenAI u soudu ukázali, že Musk sám se v roce 2017, o rok před tím odchodem, snažil OpenAI proměnit v komerční firmu a začlenit ji do své Tesly. A to se mu nepodařilo a k soudu se podle nich dostavil, až když OpenAI začala vydělávat miliardy.
9: A co rozhodnutí soudu znamená pro OpenAI a její vedení?
21: Je to velká úleva, protože spor jí blokoval cestu k veřejnému vstupu na burzu. Ten se má uskutečnit ještě letos a může být jedním z největších v historii. Asi každý by chtěl mít akcie OpenAI ChatGPT. Firma má dnes aktiva přes 200 miliard dolarů a pro Altmana osobně to znamená také potvrzení v čele firmy. Procesem se totiž prošla i jeho pověst. Maskovi právníci se ho snažili vykreslit jako zcela nedůvěryhodného. Jak to dopadne tržně, to ukáže až zájem investorů při tom nákupu akcí.
9: Elon Musk během posledních dnů soudního procesu odletěl s prezidentem Donaldem Trumpem do Pekingu. O čem to vypovídá?
21: Možná to vypovídá víc než průběh celého soudu, protože žalobu podal sám Musk, byla to jeho osobní záležitost a v rozhodující fázi procesu si odletí do Pekingu. Mohl být třeba zpětně předvolán svědčit, ale evidentně mu záleželo víc na tom, aby byl s Trumpem na summitu se Xi Jinpingem. Komentátoři to čtou dvojím způsobem. Buď podle nich Musk věděl, že prohraje a už tomu vlastně nechtěl věnovat čas, anebo pro něj je politická role v Bílém domě dneska důležitější než vlastní biznis. A pro tu porotu to také mohl být signál, že vlastně ani ten žalobce si nevěří s tou vlastní kauzou.
9: A jaký dopad může mít tato soudní prohra pro samotného Muska, pro jeho pověst a jeho vlastní AI firmu?
21: Je to velmi nepříjemné. Ta porota se shodla za necelé 2 hodiny. To u takhle složité kauzy je výjimečně rychle. Ukazuje to, že se mu vůbec nepodařilo Muskovi tím, myslím, porotu přesvědčit. Sám on po verdiktu zaútočil na soudkyni, označili za aktivistku z Oaklandu, takový jeho obvyklý vzorec, když prohrává, ale pro jeho AI firmu XAI to je dvojnásobný problém, protože hlavní konkurent OpenAI ChatGPT dostal zelenou k velkému vstupu na burzu a Musk se v očích investorů nejeví teď jako spolehlivý žalobce. Takže on sice z toho AI závodu nemizí, ale jeho pozice je dnes díky tomu znatelně slabší.
9: Ze Spojených států naše tamní zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, děkujeme.
21: Pěkné ráno.
3: Je 6 hodin 12,5 minuty, posloucháte Hraní plus. 87% lidí by uvítalo, kdyby v českých fotbalových stadionů úplně zmizela pyrotechnika. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Ten vznikl po nedohraném ligovém derby mezi Slaví a Spartou, které v závěru předčasně ukončily výtržnosti domácích fanoušků. Průzkumu se mezi 14. a 18. květnem zúčastnilo 1023 lidí. Nejen o zákazu pyrotechniky na stadionech debatovali včera také zástupci koaličních a opozičních stran u kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
14: Podle místopředsedy ODS Martina Červíčka nemá pyrotechnika na stadionech co dělat. S tím souhlasí i další zástupci koaličních i opozičních stran. Patrik Nacher z Hnutí ANO ale dodává, že je hlavně na klubech, aby si rozhodli, co chtějí na svých stadionech povolit.
0: Stejně nikdy nezaručíte 100%. Jo. Ale tady, jak říkám, tohle je typicky domácí úkol pro ty kluby, pro tu ligovou asociaci.
14: V návštěvních řádech jednotlivých klubů je pyrotechnika zakázaná. Přesto je ale někteří fanoušci na tribuny pronesou. Podle senátora Tomáše Třetiny z Hnutí TOP 09 je proto nejdůležitější zajistit kvalitní pořadatelskou službu.
2: Mně to přijde jak ten film Tichá pošta. Prostě jsou domluvení s některými pořadateli a tu pyrotechniku tam dostanou, protože když pak procházíte přes ty turnikety, tak se nedostanete, protože nevezmete ani láhev a víčko vám seberou. Čili jednoznačně to tam je. A je to na těch vedení a na těch vedeních jednotlivých klubů, jak si tohle pohlídají.
14: Podle ministra pro sport a předsedy motoristů sobě Borise Šťastného musí bezpečnostní opatření na stadionech řešit hlavně fotbalová asociace.
22: Samotný fotbal, to znamená FAČR a ligová asociace, musí udělat jasná, tvrdá opatření. To znamená, musí tam být citelnější tresty za to, když ty pořadatelé tu pyrotechniku neuhlídají.
14: Kvůli nedohranému derby pražských S zvažují politici taky možnost systému rozpoznávání obličejů. V případě jeho zavedení by kluby mohly využívat techniku, která by jim pomohla zajistit, aby se na stadiony nedostali ti, kdo už tam mají zákaz vstupu. Například pražská Slávie má už podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka systém připravený, ale kvůli současným zákonům ho nesmí používat. Tomáš Třetina z TOP 09 ale tvrdí, že na zavádění takhle radikálně řešení je brzy.
2: O těch lidech, kteří to dělají s úmyslem někomu ublížit, tak to ty kluby ví. Oni je znají, ty problémové fanoušky, pořadatelé to znají, znají to sami ty fanouškovský kluby.
14: S tím souhlasí i Martin Červíček z ODS.
23: Já právě si osobně myslím, že v tuhletu chvíli je dost brzo na to, abychom se bavili, že za každou cenu chceme pouštět do těchto systémů kontrolních osobní údaje, s kterými pak budeme u vozovkách někoho konfrontovat přístupu na stadionu.
14: Boris Šťastný z motoristů by se zavedením systému naopak souhlasil. Podle něj by ale musel být předem stanovené přísné podmínky.
22: Pokud se nebudou shromažďovat osobní údaje v obrovském množství, ale bude to skutečně o registr těch hříšníků a ty osobní údaje biometrické se okamžitě vymažou poté, co ten člověk vstoupí na ten stadion, tak si to dovedu představit, ale chceme o tom diskutovat.
14: Případné změny legislativy by chtěl Šťastný vyřešit poslaneckým návrhem do příštího roku. Zpřísnit by se podle něj měly taky sankce za vstup na hrací plochu a zahalování obličejů přímo na sportovních utkáních by se nově mohlo řešit jako přestupek. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
9: 6 hodin a 16 minut máme pro vás ve stručnosti hlavní zprávy dnešního rána. Prezident Spojených států Donald Trump odložil nové údery proti Íránu, které Bílý dům plánoval na dnešek. Stalo se to na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Tato možnost skončí v pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou rodiny na webu organizace Cermat.
3: No a my na to navážeme. V celé republice je ještě přes 10 000 žáků, kterým to v prvním kole nevyšlo a tedy neví, kam v září nastoupí. Pro ně začíná ono zmiňované druhé kolo přijímacího řízení. Oni sami nebo jejich rodiče můžou ode dneška do pondělí podávat přihlášky na školy s volnými místy. A víc si k tomu řekneme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Jaká pravidla tedy platí pro podávání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení?
1: Stejná jako do prvního kola. Zájemci o studium na střední škole nebo gymnáziu můžou podat přihlášky znovu přes elektronický systém DIPSY nebo papírový formulář, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
4: Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. I ve druhém kole pak budou řadit své přihlášky podle priority.
1: Přihlášky musí zájemci podat do 25. května. Samotné zkoušky je pak čekají druhý týden v červnu, tedy od 8. do 14. června.
3: Žáci se můžou hlásit na školy, kterým po prvním kole zbývají volná místa. Jak zjistí, které školy to jsou?
1: Školy informace postupně zveřejňovaly na svých webech. Kompletní seznam škol s volnou kapacitou ode dneška rodiče a uchazeči najdou i v systému DIPSY. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče nabídnou volná místa v druhém kole jen některé školy.
12: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek uspělo přes 93% žáků z 9. tříd základních škol. Na 8letá gymnázia se podobně jako loni dostala zhruba polovina uchazečů a 6letá gymnázia přijala asi třetinu zájemců. Výsledky druhého kola se uchazeči o studium dozví 23. června.
3: S informacemi byla ve studiu Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme za to.
1: Naslyšenou.
9: A na ní plus posloucháte 6 hodin a 19 minut. Česká pošta uzavřela 9 partnerských poboček. Při vnitřní kontrole společnost zjistila u provozovatele schodek v řádu stovek tisíc korun. 3 z dotčených pošt partner jsou na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod. Pobočka neotevřela od tohoto týdne například v Krásné Hoře, takže pro zásilky nebo finanční služby musí místní dojíždět jinam.
5: Takže se bude jezdit na okroulici, no. Jako daleko a ty lidi, že co jsou důchodci, co jsou bez aut, tak pro ně to bude horší. Ty si tam musí, aby je tam někdo odvez.
6: Vysvětluje Blanka Kuntová, že sama si na poštu do několik kilometrů vzdálené okroulice dojede autem. Část lidí bude mít ale s dopravou mimo Krásnou Horu problém. Poštu totiž navštěvují hlavně starší lidé, což Blanka Kuntová ví, protože dřív bývala vedoucí pošty. Ještě v době, než přešla pod partnerského provozovatele.
5: Navštěvovali místníma lidma to bylo, samozřejmě těma staršíma a ty mladý maminky s dětma, když jsou, tak to je samozřejmě jednoduchý. A hodně si třeba posílali balíčky a tak. Chybět bude určitě.
6: Zejména kvůli starším obyvatelům chce pobočku pošty udržet i nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
24: My samozřejmě poštu chceme udržet a podporovali jsme ji dřív. Platíme na to nějaký paušály, které jsou na ten provoz. Dáváme prostory zdarma a elektřinu tam platíme taky, takže si myslím, že ty podmínky byly a jsou velice slušný a nabízíme je pořád, takže doufám, že ten provoz se zase podaří obnovit.
6: Doufá proto, že se nového provozovatele podaří najít. Sama obec si totiž pod sebe poštu nepřevezme.
24: Pokud se najde provozovatel a bude potřeba, aby jsme se na tom podíleli, podílet se na tom budeme, ale tak, aby jsme to provozovali, tak to úplně smysl nedává, protože dneska už čím dál víc věcí se odkazuje na to, aby jsme provozovali a opravdu v tomhle tom ve velikosti naší obce a v rozloze, kterou máme, tak je to nemožný.
6: Krásná Hora není na Vysočině jediná. V pondělí se pobočky pošt neotevřely ani v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi u Chotěboře. Lidé mají své zásilky uložené právě v Chotěboři. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka jde ale o dočasné řešení.
25: Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
6: Matyáš Vytík současně upozornil, že zjištěný statisícový schodek se obcí a zákazníků nijak nedotkne. Po provozovateli bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou, protože je ve stanovené lhůtě neuhradil. Z Krásné Hory Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: V 6 hodin a 21 minut se podíváme dnes poprvé na stránky zahraničních médií. Americký prezident Donald Trump uvedl, že na žádost státu Perského zálivu odkládá plánovaný vojenský útok na Irán. Důvodem jsou podle něj vážná jednání, která teď s Iránem údajně probíhají. Uvádí to server britské veřejnoprávní BBC.
9: V příspěvku na své sociální síti True Social Trump napsal, že o odklad ho požádali představitelé Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Dodal, že byl informován o možné dohodě, která by byla pro Washington velmi přijatelná. Ta by mohla zahrnovat i závazek, že Irán nebude disponovat jadernými zbraněmi.
3: BBC dále poznamenává, že Trumpovo nejnovější prohlášení přichází v době jeho klesající popularity v průzkumech. Ty naznačují, že válka na Blízkém východě je ve Spojených státech stále méně oblíbená. Britská stanice odkazuje na nejnovější, včera uveřejněný průzkum New York Times a agentury Siena, podle kterého na 65% amerických voličů s válkou v Iránu nesouhlasí. Jen 37% Američanů pak schvaluje Trumpův výkon v úřadu prezidenta.
9: Americký prezident také varoval, že pokud jednání selžou, tak Spojené státy budou připraveny, jak uvedl, okamžitě zahájit rozsáhlý útok na Irán. Teherán se k jeho nejnovějšímu prohlášení zatím veřejně nevyjádřil, dodává BBC.
3: Francouzské ministerstvo kultury v pondělí oznámilo jména architektů, kteří byli vybráni pro plánovanou rekonstrukci pařížského muzea Louvre. Ta má vyjít na asi 700 až 800 milionů eur, informuje o tom server francouzského Radio France International.
9: Podle plánu získá obraz Moni Lízy od Leonarda da Vinciho vlastní výstavní prostor, který bude přístupný odděleně od zbytku muzea a za samostatné vstupné. Louvre má zároveň získat nový vstup na východním průčelí, který má ulevit přetíženému vstupu u známé skleněné pyramidy.
3: Soutěž na modernizaci vyhlásil v lednu 2025 prezident Emmanuel Macron společně s tehdejší ředitelkou Louvru Laurence de Carsovou. Do užšího výběru pro projekt Louvru Nová renesance proto vybrala 5 kandidátů.
9: Mezi vybranými studii jsou architektonické kanceláře Studios Architecture Paris, Seldorf Architects nebo Bayes Landscape Architecture. Francouzské ministerstvo kultury uvedlo, že vítězný návrh si získal porotu kvalitou přístupu i způsobem, jak propojuje ochranu kulturního dědictví s bezpečnostními požadavky. Uzavírá server francouzského rozhlasu vysílání do zahraničí.
3: A ještě se podíváme, co píše britský list Guardian. Podle bývalých představitelů Evropské unie by Spojené království nemělo očekávat, že by v případě návratu do Evropské unie získalo stejné výjimky a zvláštní podmínky jako v minulosti. Varování přichází v době, kdy přední politici vládní Labour Party stále otevřeněji mluví o možnosti budoucího návratu země do Evropské unie.
9: Poradce někdejší unijní pracovní skupiny pro Brexit George Rickel z Guardianu řekl, že členské státy by k případné britské žádosti přistupovaly vstřícně, ale zároveň velmi střízlivě. Podle něj sice existuje strategická potřeba spolupráce mezi Británií a Evropskou unií, ale Unie nebude mít chuť, jak uvedl, vracet se k éře výjimečného postavení Británie. Případný návrat Spojeného království by podle něj znamenal přijetí standardních podmínek členství.
3: Mluvčí Evropské komise Paula Pinhová odmítla spekulovat o možných podmínkách případných jednání. V souvislosti s očekávaným summitem Evropské unie a Spojeného království na začátku července pouze řekla, že už teď probíhají diskuze o užší spolupráci v několika oblastech. Dodává závěrem britský list Guardian a s tím také odkládáme zahraniční tisk.
9: 4,5 minuty před 6:30. Brně dnes začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní hlavně dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu. Zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu s názvem Česká cesta do vesmíru. Raketa zamíří do několika krajů po celé republice.
7: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
8: When you look at...
10: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
7: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen.
10: Teď poletíme do vesmíru. Normálně byste nemohli, protože nejste cvičení astronauti. Dneska ale máte štěstí. Můžete nahoru.
7: Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi. Kabina se odlepuje od země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
13: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
7: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
15: Obletěli jsme celou země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
7: A co jste tam viděli?
15: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír.
16: Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude a fakt to bylo jako zajímavý.
7: Právě na děti organizátoři cílí, říká Aleš Svoboda.
26: My se vlastně dlouhodobě snažíme podporovat technický, inženýrský vzdělávání. Je to určeno primárně pro děti ve věku 9 až 12 let, nicméně absolvovat to může každý v mladším nebo i starším věku, je to i pro dospělé.
7: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí.
26: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku k výstupu do volného kosmického prostoru.
7: Podle ředitelky Spacebus Janine Heisen má projekt děti nejen přitáhnout k vědě a technice, ale zároveň jim připomenout, že ta malá modrá tečka v širém vesmíru jménem Země je společný domov nás všech, o který je potřeba pečovat.
27: We created a universal program.
10: Vytvořili univerzální program s cílem přiblížit vesmír dětem po celém světě. Dnes funguje ve 12 zemích v 8 jazycích a prošlo jim už přes 200 000 dětí a učitelů z více než 90 zemí.
7: Raketa Spacebus zůstává v Brně do dneška. Potom se vydává do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru CZ. Marek Gencl, Český rozhlas.
20: Pro a proti.
28: Rozsudek nad Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo otevřel debatu, zda je správně nastavený vztah mezi českými soudy. Odvolací soud, totiž městský soud, prakticky zavázal k tomu, aby Naďovou shledal vinou. Je potřeba to změnit, jak chystá ministerstvo spravedlnosti? Nebo dává smysl, když právní názor vyšší instance může být i závazný? Zeptám se ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce a bývalého ministra spravedlnosti, teď poslance TOP 09, Jiřího Pospíšila.
20: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
3: A jedno pro a proti živě bude natáčet Lukáš Matoška také na zítřejší konferenci Křehká bezpečnost, která se bude konat ve Zletu. Pokud byste chtěli znát podrobnosti, podívejte se na webové stránky plus.rozhlas.cz a ještě si třeba kupte vstupenky.
9: Je 6:30. Slova se opět ujímá Ondřej Lata, jsou tu zprávy.
20: Český rozhlas Plus.
11: Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky pak musí podat do 25. května. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou. Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy. Uvedl to gubernátor oblasti Michail Jevrejev na sociální síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby z místa nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta Sergej Sobjanin už dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Europoslanci dnes pravděpodobně schválí dohodu o zpřísnění kontroly zahraničních investic. Členské státy by nově měly s Evropskou unií konzultovat všechny zahraniční investice, které jdou do kritických oblastí. Těmi jsou třeba umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně anebo součástky, které je možné použít při výrobě zbraní. Ranní doprava na plusu skoro 2 minuty po 6:30. Na D1 se plní průtah Brnem směrem z Vyškova do Prahy. Před omezením na kilometru 195 je zdržení od sjezdu na Slatinu z kilometru 198 asi na 10 minut. Na D1 je pak zdržení taky z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry. Na kilometru 319 je omezení do pravého pruhu. Pracují tam silničáři, kolona má teď asi kilometr. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna v omezení za sjezdem na Podivín na 28. kilometru je rozházené dopravní značení a zpomaluje se tam tak opatrně. V Praze už postupně sílí provoz směrem do centra, začíná se plnit Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové. 10 minut naberete na jižní spojce ve směru na Černý most z Lanového mostu k Průmyslové ulici. A plní se i Liberecká ve směru do centra od sjezdu na Prosek do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Čekejte 10 minut navíc, dobře dojeďte. Čeká nás polojasný až oblačný den. Ráno, dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. A teploty 18 až 22, na horách většinou kolem 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
20: Posloucháte Ranní Plus.
0: A posloucháte ho 3 minuty po 6:30. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. A právě teď je ten správný čas se podívat, o čem píší domácí deníky. Dnes je za nás pročetla šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ve vašem výběru je číslo 1 článek z titulní strany Mladé fronty. Dnes jehož název teda zaujal i mě asi, protože jsem byla včera běhat. A zní, sportem k úrazu ničí hlavně kolena. Tak o čem se v něm píše?
2: Tak bohužel s tím mám také zkušenost, ale vychází najevo, že úrazů kolen, a to zejména předního skříženého vazu, dramaticky přibývá. Většinou není příčinou krkolomný pád, ale špatný pohyb nebo došlápnutí. Dokonce se mluví o epidemii, zejména u speciálně mladých sportovců, u děvčat, tvrdí ortopéd Filip Hudeček z nemocnice svaté Anny v Brně. Zjistil, že narůstají úrazy i operace. Je to dáno tím, že lidé sportují s čím dál vyšší intenzitou, ve vyšších rychlostech a do vyššího věku. Také jsou lepší možnosti diagnostiky, terapie a více pacientů se rozhodne pro operační řešení. Četnost operací v kategorii dětí nebo mladých lidí nad 20 let se zvýšila z 50 na 60 na 100 000 obyvatel. A enormní nárůst je dokonce v kategorii pod 20 let z 50 na 90 operací na 100 000 obyvatel. Ročně se u takto mladých lidí provede asi 1000 operací. Nejohroženější podskupinou jsou dívky kolem 15 let, které se věnují sportu, kde jsou časté změny směru a dopady, například florbal, házená, basketbal, volejbal. No a další rizikové faktory jsou dlouhodobé přetěžování, časná sportovní specializace, také únava, ztráta koncentrace. Třeba jsem nevěděla, že nevyspalý sportovec je odpojený od svých svalů. No a svou roli samozřejmě hraje i typ životosprávy nebo nadměrná spotřeba energy drinků a cukrů. No a zajímavé je, že to není jenom případ České republiky. Ve Spojených státech počet operací právě toho předního skříženého vazu u dětí a dospívajících vzrostl za posledních 10 let 6-násobně. A nárůst potvrzují i evropská data, ve Finsku například 2-násobek.
0: Tak teď tedy opravdu nevím, to jste mě trochu zvyklala, jestli je vůbec sport zdravý a jestli je vlastně dobré chodit běhat po ranní službě. No, nicméně upoutalo vás ještě něco v tomto deníku?
2: Na další stránce je rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou o dluhopisech republiky. Titulek je zní, že mi říkají dlužená, a odpovídá na to, jsou to zoufalci. Ale v rozstřelu na iDnes uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali dluhopisy za 13,4 miliardy korun a emise se rychle blíží limitu 20 miliard. Proto připouští navýšení i další emise. Ovšem její politice nebo vládní fiskální politice se věnuje i kreslený vtip v deníku Právo. Ministryni vidíme na jezdících schodech asi do metra a pod tím rozpočtové schody zrušíme, zavedeme rozpočtový eskalátor.
0: A vyplatí se nákup státních dluhopisů tedy?
2: Právě tomu, jestli jsou výhodnější než termínované vklady nebo spořící účty, čili v konkurenci v bankách, zkoumá deník N. Oslovení ekonomové nabídku státních dluhopisů hodnotí vesměs pozitivně, a to jak z pohledu spotřebitelů, tak ze strany státu.
0: Média už nějaký čas plní také články, které se týkají sudeto německého sjezdu v Brně. Koná se už tento víkend. Zaujalo vás něco nového na toto téma?
2: Deník N se zaměřuje na nenávist vůči pořadatelům sudeto německého sjezdu, respektive také multižánrového festivalu Meeting Brno. Deník N se rozhodl autory nenávistných výroků, a já je tady nebudu opakovat, oslovit. Vybral z desítek vzkazů a zaměřil se na ty, které jsou veřejně dostupné, které vyzývají k násilí a jejichž autoři na sítích nevystupují anonymně. Nikdo jim však neodpověděl, takže v článku vlastně mluví převážně experti, například právnička, která říká, že jde o celkovou politickou a společenskou atmosféru a která hodnotí, že některé výroky mohou být hodnoceny jako přečin nebezpečného vyhrožování, kde hrozí až tříletý trest odnětí svobody. A pak ještě expert na dezinformace Bohumil Kartous připomíná, že je v zájmu Ruska oživovat staré resentimenty a spory mezi jednotlivými evropskými státy.
0: Ve vašem výběru nechybí ani Hospodářské noviny, které přináší velká data s firem. Čeho se týkají?
2: Přesně tak, je to na titulní straně a jde vlastně o největší průzkum, který každoročně dělá Úřad práce. Tento průzkum probíhá mezi 17 tisíci firem se 2 miliony zaměstnanci, takže jde skutečně o vypovídající informace. Firmy prokazují něco jako opatrný optimismus. Překvapivě zatím nechtějí rušit kvůli umělé inteligenci pracovní místa, ale očekávají od zaměstnanců, že budou umět víc.
0: No a jaké jsou tedy podle firem ty nejdůležitější vlastnosti, to víc, co by měli do budoucna splňovat jejich zaměstnanci?
2: Firmám nejvíce chybí zlatá trojice kompetencí, čili technická zručnost, digitální gramotnost a kreativní myšlení ve spojení s inovativností. Dokonce jeden analytik nazývá tuto vlastnost kompetencí číslo 1. Alfou i omegou všech profesí, strojařů i účetních, je mega učenlivost.
0: No tak tu my tady v rádiu máme určitě taky. Děkujeme za tento výběr, který pro nás udělala z domácího tisku Kateřina Koubová, šéfredaktorka Katolického týdeníku. A díky, že jste přišla.
2: Děkuji, hezký den.
9: A slyšeli jste ji v ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Máme 7:09. V islámském centru v kalifornském San Diegu se střílelo. Zemřelo 5 lidí, včetně 2 střelců, a útočit měli mladíci ve věku 17 a 19 let. Jeden z podezřelých si z domova odnesl celkem 3 zbraně. Na jedné byly nenávistné vzkazy pro americkou CNN, to uvedli představitelé bezpečnostních složek. Další podrobnosti o téhle události zjišťovej Jiřích Hábera ze zahraniční redakce. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
9: Útočníci tady zřejmě měli nenávistný motiv.
4: Vypadá to tak. Kalifornská policie k tomu celému incidentu zatím tedy přistupuje tak, že šlo o takzvaný hate crime. O tom, že tak mohlo jít, mluvil taky šéf policie San Diego Scott Wall. Podle něj oba mladí muži nevykazovali nenávist přímo k muslimům. Ty vzkazy na jedné z těch zbraní ale údajně byly obecnějšího nenávistného charakteru. A teď k tomu, co se stalo. Ono to celé začalo telefonátem na tísňovou linku. Na podivné chování svého syna totiž 2 hodiny před útokem upozornila přímo matka jednoho z mladistvých útočníků, dodal Scott Wall.
8: Matka v telefonátu začala postupně skládat dohromady střípky informací. Domnívala se, že její syn má sebevražedné sklony. Řekla nám, že kromě syna jí doma chybí i několik zbraní a auto. Uvedla také, že její syn je s kamarádem a že jsou oblečeni v maskáčích. To podle nás neodpovídalo tomu, co obvykle vídáme u lidí se sebevražednými sklony.
4: Bezpečnostní složky proto zahájily po obou mladých mužích pátrání a rozmístili hlídky preventivně do okolí jejich střední školy a taky k nedalekému nákupnímu středisku. Na tísňovou linku následně přišly první telefonáty a informace o několika výstřelech v nedalekém islámském centru.
9: A co se tam stalo?
4: Ten přesný průběh toho, co se všechno a jak přesně se běhlo, se teď policie snaží dát dohromady a pomáhá jí v tom i americká FBI. Podle šéfa policie Scotta Walla bylo na místě do 4 minut celkem několik desítek policistů a oba útočníky tam našli. Ti útočníci podle toho, jak vypadají jejich střelné rány, pravděpodobně spáchali sebevraždu. Velkou roli v zastavení útočníků údajně sehrál taky jeden z členů ochranky. Právě jeho ducha přítomnost možná zamezila většímu neštěstí, dodala policie. V komplexu islámského centra je totiž kromě mešity taky škola a školka, kde v době útoku bylo nejméně 10 dětí. Z preventivních důvodů tak raději uzavřeli všechny okolní školy. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom už vyjádřil soustrast pozůstalým na sociální síti X, poděkoval taky záchranářům a bezpečnostním složkám a hlavně vyzval obyvatele k tomu, aby následovali všech pokynů místních úřadů. Na místě, jak už jsem říkal, zasahuje taky FBI a vyšetřovatelé. Teď sbírají všechny stopy.
9: A jak reaguje místní komunita?
4: Tak pro americké muslimy, hlavně v San Diego, je to tedy velká rána. Podle ředitele toho islámského centra v San Diego, Taha Hassaneho, takový útok nikdo z nich nečekal. Krátce po policejním zásahu předstoupil před média a apeloval na to, zopakoval, že mešita je místem, kde by měli být úplně všichni vítáni. Před tou mešitou už vzniklo takové improvizované pietní místo. Muslimové se nejen ve Spojených státech, ale po celém světě totiž taky připravují na jedno z nejposvátnějších období celého roku. Ono totiž bývá jen několik

0: zprostředkovávání Pákistánu pokračují. Včera to potvrdil mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaí. Mezi Spojenými státy a Íránem platí od začátku dubna stále křehké a časově neomezené příměří. Americký prezident Donald Trump mezitím na svou sociální síť napsal, že na žádost státu Perského zálivu odkládá plánovaný vojenský útok na Írán. Důvodem jsou podle něj vážná jednání, která teď s Íránem údajně probíhají. Jak současnou situaci kolem vyjednávání vnímají přímo v Pákistánu, který chce být prostředníkem mezi oběma stranami, se ve včerejším odpoledním plusu ptala Lenka Vahalová českého velvyslance v Islamabádu Ladislava Steinhübla.
1: Pákistánská diplomacie pořád pracuje na 100% a pevně věří, že se jí podaří opět dostat obě dvě strany do Islamabádu. Pro ně, aspoň jak si to představují, že by to byly závěrečné rozhovory, kde by se podepsala nějaká mírová dohoda. Probíhají velice intenzivní rozhovory se všemi aktéry. Pákistánský minister vnitra nedávno nebo včera byl v Teheránu. Probíhají telefonické rozhovory se zeměmi v zálivu, s Katarem, se Saúdskou Arábií. Probíhají konzultace s Čínou. Pákistán a Islamabad se seriózně připravuje na to, že by zde mohlo dojít k setkání obou dvou delegací, a jestliže k tomu má dojít, tak z největší pravděpodobností tento víkend, protože příští týden od středy zde začínají muslimské svátky a minister Dar odlítá 26., aby byl v New Yorku, kde je otevřená debata v Radě bezpečnosti k multilateralismu, které se účastní pod předsednictvím Číny.
2: Pákistán se stále profiluje jako prostředník mezi Washingtonem a Teheránem. Jak významnou roli podle vás skutečně hraje? Má reálný vliv na jednání, anebo funguje skutečně jen jako komunikační kanál?
1: Zcela určitě se těší důvěře obou dvou stran, aspoň takhle to vyjadřují jak Iránci, tak prezident Trump. Je pravda, že se objevují názory, že už víceméně působí jako v podstatě jenom, že předává jednu nabídku, druhou nabídku, protinabídku a už do toho nevkládá jako nějaké své zájmy, ale já si myslím, že to není úplně pravda a Pákistánci dávají do toho pořád své nápady a chtějí z toho samozřejmě získat nějaké výhody pro sebe.
2: Podle pakistánského zdroje Írán předložil USA revidovaný návrh na další podobu dohody. Je o něm něco známo v Pakistánu?
1: Ty informace jsou kuse. Tady v podstatě se objeví to, co ve většině médií, že Irán reagoval a zaslal protinabídku. Ale co konkrétně v té protinabídce je, to se tady neobjevuje a můžeme se jenom domnívat v tom, že, jak říkal váš zahraničně politický analytik, že se bude jednat o opakování stále svých podmínek, které Irán předkládá Spojeným státům již v podstatě od posledního kola negociací tady v dubnu.
2: Ve Washingtonu se objevují úvahy o možném kompromisu kolem iránského jaderného programu. Jak na to reaguje Pákistán a širší region?
1: Tady, co se týče toho jaderného programu Iránu, tak o tom, že by mohli zhotovit jadernou bombu, se hovoří už bezmála 30 let. Naposledy to bylo velice aktivní, když se vyjednávala dohoda JCPOA s prezidentem Obamou. Tak se taky hovořilo, že může Irán hned druhý den udělat jadernou zbraň, ale zatím ji nemá. Tady v regionu máme několik jaderných mocností, ať už je to Pákistán, je to Indie, je to Čína, kousek dál je Rusko a kousek dál je Severní Korea. V podstatě v tom regionu Jižní Asie asi rozhodující slovo, jestli Irán vyrobí jadernou zbraň nebo nevyrobí, bude mít Čína.
0: Řekl ve včerejším odpoledním vysílání český velvyslanec v Pákistánu Ladislav Steinhübl k situaci mezi Washingtonem a Teheránem. Mluvila s ním kolegyně Lenka Vahalová.
3: A toto je Ranní plus. Restaurátorky na zámku Kingsward musí postupovat velmi opatrně při opravě kazet, kde jsou uložené vzácné daguerotypie. To jsou unikátní fotografie ze 40. let 19. století, vypálené světlem na vyleštěné a postříbřené měděné destičky. Každý snímek je originál, neexistuje kopie. Ochranný skleněný obal už dosluhuje a musí se opravit, aby se snímky nepoškodily.
4: Ona je velmi citlivá.

0: na jakékoliv jako otisky prstů, na jakékoliv vlastně jako mechanické poškození. Proto vlastně ta daguerotypie je vždy chráněná sklem.
1: Říká Barbara Líznerová, restaurátorka. A vaší práci tedy je?
0: Hlavním cílem je vyměnit právě to krycí sklo, které je vlastně, to je původní sklo právě z těch 40. let 19. století. A když ho vlastně tady sundám z té daguerotypie, tak vidíte, že je vlastně nepravidelně oříznuté. Ono vlastně to bylo ručně řezaná ta skla.
1: Samotné restaurování se netýká té fotky.
0: S tím samotným obrazem, co se týče restaurování, neděláme nic, vlastně jenom ji lehce ofoukneme takovým ofukovacím balónkem.
1: Abyste ji zbavila prachu.
0: Abychom přesně tak, aby se zbavila prachu, ale jinak vlastně na tu samotnou desku vůbec jako nesaháme a řeší se to uložení.
2: Baru, máme někde ty lozu?
3: Jo, tady.
2: Tak jo, děkuju. Trošku odleju tady do kádinky, sklíčko.
1: Tereza Cíglerová tady pracuje také na té spodní části, tak ta fotografie byla přilepená?
2: Kovová destička, na které právě daguerotypie, byla přilepená k zadní straně celého toho uložení.
1: Toho obrazu v podstatě, toho, kdybychom si řekli.
2: Ano,
1: ono
2: ano,
1: to vypadá
2: ano.
1: Jako obraz.
2: Ono je to vlastně takový objekt, který se skládá z více částí a samotná fotografie je vlastně vsunuta mezi některé části.
1: A ta byla přilepená, odlepila se a teď vy musíte to lepidlo odstranit?
2: Ano, fotografie byla přilepená původně klihem. To lepidlo už nedrželo, fotografie se v celém tom uložení posunula. Já momentálně odstraňuji lepidlo pomocí speciálního restaurátorského gelu.
1: A v ruce máte, připomíná mi to, jak malý skalpel.
2: Ano, je to skutečný skalpel.
1: Je to skalpel.
2: Je to skalpel, je to oční skalpel.
1: Oční skalpel. A jako seškrabáváte to lepidlo, nebo co s ním děláte?
2: Ano, já si ho pomocí gelu naměkčím, protože ty klich už byl stvrdlý a pomocí skalpelu ho po určitém čase jednoduše setřu z podložky.
1: Pak to přilepíte nějakým jiným lepidlem?
2: Já už destičku zpátky lepit nebudu. Destičku vložím do takového rámečku, aby se mi nehýbala.
1: Kastelán zámku Kinžvart Ondřej Cink. V současné době tak restaurátorky opravují tři ty obaly, ve kterých je ta fotografie uložená. Proč jste se rozhodli k restaurování?
4: Má to souvislost s přípravou nové expozice kinžvartské daguerotypie, která je zapsaná na seznam UNESCO. A právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypí už je v obalech, které dožily a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
1: Nová expozice s daguerotypiemi by mohla být otevřená koncem letošního roku. Ze zámku Kinžvart na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: V 6 hodin a 51 minut přidáme také informace z ekonomiky. Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se zřejmě sníží z dosavadních 2 miliard ročně na nejvýše 1,5 miliardu korun. Předpokládá to novela skupiny poslanců koaličního hnutí ANO, kterou včera podpořila vláda.
6: Ruské snahy diverzifikovat vývoz kapalněného zemního plynu povedou ke snížení ruských příjmů. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na analytiky a zdroje z odvětví. Rusko se snaží přeorientovat hlavně na asijské trhy, ale to sebou nese vysoké náklady na logistiku. Celkové náklady na vývoz se Rusku více než zdvojnásobí, píše agentura Reuters.
5: Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad letošního růstu britské ekonomiky, předpokládá, že hrubý domácí produkt by se mohl letos zvýšit o 1%. Zároveň ale varuje před možnými negativními dopady politické nejistoty. Premiér Keir Starmer totiž čelí rostoucímu tlaku na rezignaci.
6: Národní rozpočtová rada chystá stanovisko k návrhu vlády na zrušení části úprav penzijního systému. A s obavami se dívá také na rozvolnění rozpočtových pravidel, které vládní koalice odhlasovala ve sněmovně minulý týden v pátek. Co konkrétně radě vadí, hrozí Česko 100 miliardové schodky a nekontrolovaný růst zadlužování? O tom v novém dílu pořadu Peníze a vliv mluvila analytička Jana Klímová s předsedou Národní rozpočtové rady Mojmírem Hamplem.
7: My už máme s těmi únikovými doložkami jednu zkušenost, to musím pro vaše posluchače říct, protože jednu takovouhle únikovou doložku, která zase byla přijata celou politickou elitou napříč spektrem, byla ta úniková doložka na výdaje na obranu na 2%, která je v tuto chvíli platná. A naše zkušenost z prvního roku, kdy tu výjimku aplikujeme, je, že politická elita ji zneužívá. vždycky používá prostě ty výdaje na obranu na jiné výdaje.
3: A třeba bavíme právě se, na ty dálnice.
7: Právě. A bavíme se o desítkách miliard korun. A teď se mě ptáte na únikové doložky, které mohou být v řádu stovek miliard korun. A ptáte se mě, jestli jsme z nich nervózní a jestli se nemůže stát, že ve finále bude politická elita používat na jiné, například běžné výdaje. A my říkáme ano, z toho samozřejmě máme strach, protože zkušenost už tou jednou únikovou doložkou nás přesvědčuje, že je pak velice těžké udržet politickou elitu v mezích toho, co ta úniková doložka fakticky říká.
3: A kromě toho, že z toho budete nervózní, tak co s tím můžete dělat?
7: No, máme tam platnou únikovou doložku dlouhou dobu. Například vláda může zvýšit výdaje v případě, že odstraňuje následky povodní třeba, což vláda využila, ale nakonec ty peníze, které na to alokovala, použila z části na jiné výdaje, například na platby za OZE. Na to jsme upozornili a řekli jsme, že to je použití výdajů v rozporu se smyslem toho zákona, s podstatou toho zákona. To bylo jasné a konec konců to bylo pak předmětem velmi silné politické debaty, jakým způsobem se teda utratily ty dodatečné výdaje, které měly být alokovány na povodně. A to jsme se bavili o desítkách miliard korun. My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko a jestli chcete vědět, jak moc nás to tíží, tak tíží do té míry, že vidíme, že ono už to skutečně probíhá. V Německu přesně podobný systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
6: Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Pořad Peníze a vliv s ním vysíláme dnes po 11. hodině a můžete se k němu ovšem vrátit na webu a v podcastech.
5: Teď je ale teprve krátce před 7. hodinou a v tomto pravidelném čase vám přinášíme komentář. V tom dnešním se politolog Lukáš Jelínek zamýšlí nad tím, jak se vyvíjí vztah občanů k prezidentovi Petrovi Pavlovi.
8: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když jej školním hodnocením v průzkumu agentury Stemmark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismus, hlásí k hodnotám. Ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novodobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebe vědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěry. Hodnosti. A nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají, nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musím spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
5: Komentář Lukáše Jelínka.
6: O 7 hodině a v úterý 19. května je s vámi Ranní plus. Tentokrát vás jim provázejí Martina Mašková
5: a Šárka Feniková.
9: Český rozhlas plus.
5: A jaká jsou naše další témata? Novým náčelníkem generálního štábu bude zástupce toho dosavadního, Miroslav Hlaváč.
10: Má obrovské zkušenosti a myslíme si, že je to ideální kandidát.
5: Proč neuspěl nominant ministra obrany?
6: Jaké změny v nastavení superdávky plánuje ministerstvo práce? Můžou zásadně ovlivnit rozpočty seniorů nebo samoživitelů?
5: Do Grónska se sjíždějí diplomaté z Evropy i Spojených států. Co znamená dnešní konference o budoucnosti ostrova pro biznis?
6: Se zprávami opět přichází k mikrofonu Ondřej Látal.
11: Přeju dobré úterní ráno. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
12: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
10: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
12: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová. Z ODS.
13: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
12: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
11: Budeme se tomu v Ranním plusu věnovat podrobně po zprávách. Skoro 3/4 zemědělců v Česku zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi zhruba 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, to popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
14: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
11: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezónu.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou.
15: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2-3 days.
16: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas.
11: Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
17: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
11: Lotyšským prezidentem nově nominovaný premiér Andris Kulbeks bude jednat o koalici. Podle lotyšských veřejnoprávních médií LSM by do říjnových voleb mohla zemi vést 4 koalice.
18: Podle případných koaličních partnerů by nová lotyšská vláda měla prioritně řešit například strategicky důležitý železniční projekt Rail Baltica nebo budoucnost aerolinií Air Baltic. Chtějí také udržet odmítavý postoj k ruskému režimu. Novou vládu by měl sestavit Andris Kulbergs, kterého tím o víkendu pověřil lotyšský prezident. Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na funkci minulý týden poté, co ztratila v jednokomorovém parlamentu většinu. Na počátku vládní krize byly opakující se problémy s narušením vzdušného prostoru ztracenými ukrajinskými drony. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
11: Tady jsou zprávy Ranního plusu, přejeme hezké úterý. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni, minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současná vláda je na to vyčlenila letos.
19: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu a zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
11: Ranní doprava na plusu. Na D1 kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení celkově teď asi 20 minut. Na D1 je pak zdržení taky z Ostravy do Brna za sjezdem na Odry na kilometru 319. Je omezení dopravého pruhu. Pracují tam silničáři, kolona má teď asi kilometr. Na D1 jsou komplikace taky z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru se srazila 2 auta v levém pruhu, vybočuje se v zatáčce. Je to tam nebezpečné, opatrně. Na silnici 3 z Benešova do Prahy u Senohrab před nájezdem na D1 je zdržení v koloně asi 10 minut. A v Praze už je silný ranní provoz, komplikace na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na Zahradní město stojí nepojízdné nákladní auto. Kolona je od magistrály asi na 20 minut. Ucpává se pak i Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové. Taky v Liberecké kolona z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Čekejte 20 minut navíc. A plní se příjezdy ke křižovatce Vypich v Bělohorské i Kukulově od Motola. Je to na 10 minut. Dobře dojeďte. A bude polojasno až oblačno, teď ráno, dopoledne a pak taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy je skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. A teploty 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
5: A posloucháte ho 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Od včerejška už je jasné, kdo by měl od léta nově vést českou armádu. Vláda v pondělí schválila nominaci Miroslava Hlaváče. Ten je v současnosti prvním zástupcem končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Prezident Petr Pavel je připravený ho jmenovat, proti je naopak vládní SPD. Detaily má teď ve studiu Martin Fischer z domácí redakce. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
5: Jak vláda odůvodnila výběr právě Miroslava Hlaváče?
20: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO hrála roli jeho současná pozice prvního zástupce náčelníka generálního štábu, kterým je od roku 2023.
10: Má obrovské zkušenosti a myslíme si, že je to ideální kandidát. A v rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
20: Nominaci ještě probere sněmovní výbor pro obranu. Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat, říká prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga.
21: Prezident republiky se seznámil s návrhem vlády na jmenování náčelníka generálního štábu. Generál poručíka Miroslava Hlaváče považuje vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu, k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem za dobrého kandidáta.
20: Ještě připomenu, že náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi. Odpovídá totiž za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je taky hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Karel Řehka je na pozici od července 2022, kdy nahradil Aleše Opatu.
5: A připomeňme ještě dosavadní kariéru pravděpodobného budoucího šéfa armády Miroslava Hlaváče.
20: V armádě působí už od 80. let. Sloužil například u dělostřeleckého oddílu v Jincích na Příbramsku nebo byl velitelem 4. brigády rychlého nasazení v Žatci. Zúčastnil se taky vojenských misí v Bosně a Hercegovině, Kosovu a Afghánistánu. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a má za sebou i studia v zahraničí. V roce 2020 byl jmenován do hodnosti generálporučíka a za svou kariéru získal taky řadu vyznamenání, a to jak čestných, tak ze strany českých, tak ze strany Severoatlantické aliance.
5: Zmínili jsme, že s volbou Hlaváče nesouhlasí vládní SPD, je to tak?
20: Ano, podle premiéra Andreje Babiše z ANO pro Hlaváče jako jediný z kabinetu nehlasoval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Tento zdůvodnil tím, že si do funkce představoval vhodnějšího kandidáta. Předseda SPD Tomio Okamura pak Českému rozhlasu řekl, že s výběrem Hlaváče nesouhlasí celé hnutí. Ministr Zuna už v dubnu seznámil prezidenta s možnými kandidáty na nového šéfa armády. Přinesl mu tedy 4 jména. Podle informací Českého rozhlasu mezi nimi ale Miroslav Hlaváč nebyl.
5: A jak na volbu nového šéfa armády reaguje opozice?
20: Výběr ocenila například bývalá šéfka rezortu obrany Jana Černochová z ODS.
13: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý, který opravdu celou tu dobu i za mého působení tak stál za těmi projekty, stál za modernizací armády, stál za podporou Ukrajině.
20: Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek z hnutí STAN řekl, že jde o silný signál kontinuity a odbornosti v řízení armády. Hlaváč podle něj může navázat na rozpracované priority.
22: Já jsem několikrát s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou o tom mluvil. Myslím si, že oni tím, že spolu spolupracovali celé období, tak ta kontinuita, řekněme i to předávání, bude rychlejší a že tam nebude žádný větší problém.
20: Podle Fleka bude pro další fungování armády zásadní dobře nastavená komunikace mezi náčelníkem generálního štábu a ministerstvem obrany. Stejně tak i pokračování spolupráce právě s výborem pro obranu.
5: Aktuální informace shrnul ve studiu Martin Fischer. Děkujeme, naslyšenou.
20: Díky, naslyšenou.
5: A výběr nového náčelníka generálního štábu teď probereme podrobněji ještě s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobré ráno i vám.
0: Dobrý den.
5: Kdo tedy Miroslava Hlaváče skutečně prosadil, když to nebyl ministr obrany?
0: Tak o výběru náčelníka generálního štábu rozhoduje vláda jako celek. V čele vlády stojí Andrej Babiš, tak je velmi pravděpodobné, že to byl právě Andrej Babiš, protože lze si těžko představit, že by s nějakým návrhem přišel ministr kultury nebo ministr dopravy. Takže je to postup trošku nebo spíše velmi neobvyklý, protože v minulosti bývalo zvykem, že samozřejmě podřízeným, když se to vezme podle hierarchie, je náčelník generálního štábu ministra obrany, takže ministr obrany by měl hrát hlavní roli a například při minulém výběru to byla právě Jana Černochová, kdo rozhodl o tom, kdo bude novým náčelníkem generálního štábu a vláda jako celek jí to potvrdila, takže je to postup neobvyklý a vypadá to, že tedy ministr Zuna do toho výběru sice mluvil, ale nerozhodoval.
5: Čili označil byste to i za jakousi precedentní situaci, když ministr obrany s kandidátem nesouhlasí, ale vláda ho přesto navrhne?
0: Já si myslím, že do budoucna to nemusí o ničem vypovídat, protože vždy záleží na tom, kdo je ministrem obrany, jaké má postavení ve vládě, jaký má vztah s premiérem, jak ho premiér respektuje nebo nerespektuje. Takže si myslím, že až příště se bude vybírat nový náčelník generálního štábu, tak bude záležet na tom, kdo bude premiér a jaké postavení bude mít u něj ministr obrany.
5: No ale teď, co to tedy říká o postavení ministra Zuny ve vládě a také o vztazích hnutí ANO a SPD?
0: Z hlediska postavení ministra Zuny ve vládě se potvrzuje to, co je všeobecně a dlouhodobě známo, že on byl dosazen do vlády jako nominant SPD, ale není to politická figura. Když se ptáte v těch bezpečnostních, obranných, vojenských kruzích, tak všichni tvrdí, že pan Zuna je odborník, který armádě skutečně rozumí, prožil v ní dlouhá léta života, měl v ní nějaký kariérní postup, ale z hlediska politického je to velmi slabá figura, nemá žádné zázemí v SPD, kde de facto nic nemůže prosadit a když zkoušel se chovat trošku autonomně, tak byl velmi rychle usměrněn a tomu odpovídá i to, jak tedy on může prosazovat věci například na úrovni vlády, když v nedávné minulosti se hovořilo o tom, jakým způsobem financovat obranu, tak pan Zuna řekl čísla, řekl určitý výhled a hned byl usměrněn jak představiteli SPD, tak premiérem ministryní financí. Takže myslím si, že právě to, co se dělo kolem výběru náčelníka generálního štábu, tak do toho zapadá.
5: A co víme o samotných vztazích Jaromíra Zuny a Miroslava Hlaváče? Hrozí podobný nesoulad jako mezi Janou Černochovou a Karlem Řehkou?
0: To ukáže až nepříliš vzdálená budoucnost, ale ten nástup asi nebude nejlepší v tom slova smyslu, že nový náčelník generálního štábu ví, že nebyl favoritem ministra obrany, že se ho nevybral, ale budou muset spolu nějak fungovat, spolu nažívat a ukáže se, zda jsou tedy vojáci a profesionálové, aby spolu komunikovali dobře. Ono to může vypadat na první pohled daleko hůře, než v případě, kdy nastupoval Karel Řehka, kdy se ho vybrala Jana Černochová, ale když se potom podíváme na to jejich vzájemné soužití, tak bylo velmi komplikované, velmi napjaté, byly mezi nimi různé konflikty a řešily se na úrovni premiéra i prezidenta, takže to, že si ministr obrany vybere svého kandidáta jako náčelníka generálního štábu, tak to ještě neznamená, že to jejich soužití bude bezproblémové a že spolu budou spolupracovat takovým způsobem, aby se na veřejnost nedostávaly jejich rozpory. Takže uvidíme, jak to bude u tohoto tandemu, který začne fungovat.
5: A směrem do armády, může to, že ministr obrany preferoval jiného kandidáta, nějak oslabit Hlaváčovu pozici směrem k armádě na začátku?
0: Já si myslím, že ne, že právě on jako vlastně zástupce náčelníka generálního štábu má určitou pozici uvnitř armády, má tam autoritu a že by to neměl být problém, že naopak ten výběr skutečně může znamenat určitou kontinuitu v tom, jakým způsobem armáda funguje a fungovala pod vedením stále ještě stávajícího náčelníka generálního štábu, takže si myslím, že z hlediska stavu nového náčelníka směrem k armádě tam by neměly být žádné komplikace a nemělo by to nějak snižovat jeho autoritu.
5: Výběr nového náčelníka generálního štábu jsme probrali s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
6: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a 18 minut. To mám souhrn hlavního dění, které sledujeme dnes ráno. Prezident Spojených států Donald Trump odložil nové údery proti Iránu, které Bílý dům plánoval na dnešek. A to na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Trump také avizoval, že teď probíhají, jako vedl, vážná jednání. Uchazeči o studium na střední škole se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Tato možnost skončí pondělí 25. května. V islámském centru v kalifornském San Diego se střílelo. Zemřelo 5 lidí, včetně 2 střelců. Mladých lidí ve věku 17 a 19 let. 4 z 5 seniorů přijdou s novou superdávkou o část příjmu, kterou dosud dostávali. Celkově si pohorší přes polovina domácností. Vedle seniorů to můžou být třeba i rodiny samoživitelek. Upozorňují na to Seznam zprávy s odvoláním na interní dokument Ministerstva práce a sociálních věcí. Resort v reakci na tato údaje chystá rychlé úpravy. Superdávka připravená ještě za předchozí vlády Petra Fialy z ODS slučuje několik sociálních podpor do jedné dávky. Zatím ji dostávají jenom noví žadatelé. Přechod na superdávku příjemců původních podpor vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odložila na srpen. My se teď zaměříme na pohled z praxe, z terénu. Ve vysílání mám Lenku Desatovou, to je předsedkyně Rady seniorů České republiky. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
6: Máte představu, kterým skupinám seniorů by mohla ta podpora klesnout?
1: No, už máme v podstatě první výstupy z terénu a skutečně ti seniori, kteří zavčas požádali do konce roku 2025, tak ty dostávají pořád stejné peníze a platí to do srpna, takže ty zatím neřešíme. Nicméně máme tady část seniorů, kteří to nestihli z nejrůznějších důvodů, třeba byli dlouhodobě hospitalizováni, ty už si museli žádat u superdávku a první výstupy jsou takové, že dostávají minimálně zhruba o třetinu méně ve srovnání s tím, co dostávali v předchozím období. Navíc jsme se setkali i z případy, kdy dávka byla odebrána úplně, a to s odvoláním na úspory seniora. Řešili jsme třeba paní, to teď dořešujeme, protože je to velmi nešťastná. Vypočítali jí, že se musí nechat udělat zuby za 260 tisíc, nemůže mít vyndavací ze zdravotních důvodů, ale protože její úspory jsou 210 tisíc, tak prostě o dávku přišla.
6: Marian Jurečka z KDU-ČSL, tedy bývalý ministr, za jehož éry se ta superdávka konstruovala, tak připouštěl, že některé záležitosti se obtížně modelují, musí se tedy v tom letošním roce doladit, že se tedy s úpravami počítalo. Ale teď tedy, pokud by měl rezort přistoupit těm úpravám, tak jaké úpravy by byly třeba z vašeho pohledu? Co by pomohlo?
1: Tady je hlavně to, že se nedokládají skutečné náklady, které ta domácnost má, respektive vy je dokládat musíte, ale v podstatě je nastaven energetický paušál, který je 2300 korun na osobu, když se bavíme o seniorech, protože my nejčastěji řešíme samostatné seniory. Domácnost dvou seniorů si většinou poradí a samozřejmě tady ten energetický paušál nezahrnuje jenom energie, ale patří tam i vodné, stočné a z našeho pohledu to neodráží skutečnou výši nákladů. Navíc tedy byli jsme ujišťováni, že se nebude muset dokládat veškeré čerpání, veškeré faktury po 3 měsících, nicméně úřad to stále vyžaduje. Takže ani tady v tom nevidíme nějakou úsporu nebo zrychlení. A hlavně, co se týče výše úspor, tady je potřeba vidět, že 200 tisíc je sice na první pohled poměrně slušná částka, ale je otázka, v jaké životní situaci se senior nachází a jestli mu skutečně potom zbyde na nějaký nečekaný výdaj, jako byl ten případ, o kterém jsme mluvili.
6: Konzultuje s vámi nebo s organizacemi podobně zaměřenými resort práce ty navržené změny?
1: My jsme byli přizváni za pana bývalého ministra pouze k představení té dávky, kde jsme byli ujišťováni, že seniori jsou automaticky zranitelná skupina, že na ně bude brát velký ohled, protože my jsme byli poměrně znepokojeni tím, že superdávka do velké míry zohledňuje to, zda daný člověk pracuje nebo nepracuje, což už se seniorů v podstatě nemá týkat. Ty mají pracovat pouze v případě, že dál pracovat chtějí, nicméně dostávají se do situace, kdy pravděpodobně ti, kteří mohou, si budou muset nějakou brigádu najít. A na další diskuze už jsme přizváni nebyli.
6: Jinými slovy, momentálně nekomunikujete s rezortem práce nebo nebyli jste osloveni, abyste napsali své připomínky?
1: Co se týče superdávky, tak jsme zatím osloveni nebyli, nicméně se současným panem ministrem jsme poměrně v živém kontaktu, takže my čekáme ještě na další případy a zcela jistě mu naše připomínky zašleme.
6: Narážíte na lidi, kteří mají nízké příjmy a třeba kvůli vlastnictví bytu nebo domu se obávají, že na tu pomoc po změně podmínek nedosáhnou?
1: Ano, máme jich poměrně velké množství, protože vlastnictví bytu je něco, co v podstatě lidi motivovalo. V podstatě celý život pracovali a spláceli hypotéky právě proto, aby tady měli zajištěné stáří a teď se bojí, že kvůli tomu budou nuceni si brát další půjčky nebo byt prodat.
6: My budeme mít možnost po 9:30 mluvit o této záležitosti také s ministrem práce Alešem Michalkou z hnutí ANO. Teď jsme slyšeli Lenku Desatovou, předsedkyni Rady seniorů České republiky. Děkuji za rozhovor.
1: Děkujeme za pozvání a hezký den.
5: Je 7 hodin 24 a půl minuty, posloucháte Ranní plus. Před půl stoletím představuje lidem vesmírné úkazy na noční obloze a řadu let se stará i o to, aby byla noční obloha nerušeně viditelná. Astronom Pavel Suchan se dnes dožívá 70 let. Možná ho znáte i z našeho vysílání.
2: Ta naše síť, obecná republiková síť takzvaných těch lidových hvězd nebo popularizačních, je jedna z nejhustších na světě.
3: Pochvaloval si Pavel Suchan, astronom a popularizátor vesmíru, na vlnách Radiožurnálu v roce 2002. Tehdy působil na Štefánikově hvězdárně v Praze, kde se věnoval návštěvníkům.
2: To, co my ukazujeme a zpřístupňujeme veřejnosti, to znamená pozorování přes okulár dalekohledu v kopuli pod tou otevřenou štěrbinou pod tím vlastním nebem, tak je v podstatě už skanzen. Prostě to už se dneska ve vědě nedělá. Nejenom, že tam astronom té kopuli vlastně není a sedí třeba v podzemní laboratoři a kouká na obrazovku. A dneska už běžně pracují robotické dalekohledy. To znamená, jestli ten astronom přijde ráno v německém Hamburku do práce, uvaří si kafe a pozoruje noční oblohu na jižní polokouli.
3: O několik let později se k vědeckým astronomům přidal i Pavel Suchan. Dodnes působí na Astronomickém ústavu Akademie věd v Praze a v Ondřejově. Popularizátorem ovšem zůstal. Letos jste ho mohli potkat jako průvodce při akcích ke dni hvězdáren a planetárií nebo ve dnech otevřených dveří v Ondřejově.
2: 26. září budeme mít Evropskou noc vědců. Těch možností, jak se přijít podívat na vědecká oddělení k nám, je velká spousta v průběhu roku.
3: Pavel Suchan je zároveň místopředsedou České astronomické společnosti. Ta sdružuje profesionální i amatérské pozorovatele vesmíru. V této společnosti i v Akademii věd s ním dlouhou dobu spolupracoval astronom Petr Sobotka, současný autor rozhlasového Meteoru.
4: Naše první setkání, to byl rok 1992 a už tehdy na mě působil, protože dokázal všechno krásně vysvětlovat, protože srozumitelně vysvětluje i složitější věci v astronomii.
3: Podle něj je Suchan výrazný také tím, jak se dokáže domluvit s lidmi a rozjíždět nové věci.
4: On je takový, já bych řekl, manažer české astronomie na všech úrovních. Pavel Suchan má skvělou vlastnost, že dokáže spojovat lidi. Byl u řady později velice úspěšných projektů. Třeba zmíním astronomickou olympiádu nebo tiskové zprávy České astronomické společnosti, které začaly vznikat právě za jeho působení. stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
3: Dlouhodobě se ovšem Pavel Suchan věnuje otázce světelného znečištění. V Akademickém ústavu má na starosti ochranu pozorovacích podmínek pro astronomy. Kromě toho ale společně s přírodovědci a technology vysvětluje i obyčejným lidem, proč je potřeba, aby v noci byla tma. Komentuje například změny veřejného osvětlení ve městech.
7: Každý si myslí, že v našem městě, v naší obci se svítíme pro sebe, ale světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
3: V Česku máme zatím 4 oficiální oblasti tmavé oblohy a pod všemi je podepsaný dnešní oslavenec.
7: Světlo se teoreticky může šířit až 300 kilometrů daleko. Praha svítí až vlastně k hranicím České republiky.
3: Za dobrých pozorovacích podmínek a silným dalekohledem můžeme Suchana vidět i na obloze. Jeho vědečtí kolegové po něm totiž pojmenovali planetku s pořadovým číslem 37788. Martin Srb, Český rozhlas.
8: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
12: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
23: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
24: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
12: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
23: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
25: O osud ženy a děti, ani o jiné okrutnosti, jsem se nezajímal.
23: Jsme Lucie Korcová
12: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
8: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
12: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Průběžně i v tomto vysílání upozorňujeme na zajímavé pořady během dopoledne. V osobnosti plus po půl 11 uslyšíte tentokrát Tomáše Glance, což je rusista z Curišské univerzity. Mimo jiné autor nové knihy Jsou ostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Rusové ztrácejí některá dobytá území. Vladimír Putin mluví o blížícím se konci války a mluvčí Kremlu o obnovení kontaktu s evropskými lidry, stejně tak jako ruský prezident. Co se aktuálně děje za zdmi Kremlu? A mluví se už Rusku otevřeněji o únavě z války? Nejen tato témata otevře kolegyně Barbora Tachecí.
5: Je 7:30 a zprávy má Ondřej Látal.
9: Český rozhlas Plus.
17: Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o které už země jednají 2 dekády. Hlavní překážkou je to, že se zatím nedokážou dohodnout na ceně ruského plynu. V 6 amerických státech dnes začínají takzvané primárky. Voliči vyberou kandidáty do listopadových voleb do amerického kongresu. V nich se po 2 letech znovu volí všichni členové sněmovny reprezentantů a 1/3 členů senátu. Do grónského hlavního města Nuuk dnes zamíří diplomaté, obchodníci a politici z celého světa. Začíná tam dvoudenní konference Future Greenland. Na programu jsou politické vztahy Grónska se zbytkem světa, příležitosti pro biznis anebo podpora místních komunit. Konference se zúčastní i eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela.
11: Počet krádeží a vloupání na Mostecku loni klesl asi na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodnout i v noci. Dopravní informace v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 jsou komplikace z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru stojí dvě auta po nehodě. V levém pruhu kolona ze 30. kilometru je teď asi na čtvrt hodiny. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení celkově je teď asi 20 minut. V Praze už je silný ranní provoz, komplikace na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na Zahradní město překáží nepojízdné nákladní auto. Kolona je od magistrály asi na 20 minut. Plní se kvůli tomu i D1 od Průhonic až na jižní spojce. Ucpává se pak i Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové ulici, zdržení 25 minut. Plní se příjezdy k Barandovskému mostu ve směru na Smíchov, ve Strakonické kolona od Lahovic asi na 20 minut. Ucpané jsou příjezdy ke křižovatce Vypich v Bělohorské z Bílé hory i Kukulově od Motola. Je to na 10 minut. 10 minut se zdržíte i na konci Rozvadovské spojky před Bucharovou nebo taky v Povltavské od Balabenky k Blance. Pomalu se v Praze jede taky na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice a kolony jsou i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Dobře dojeďte. A čeká nás polojasný až oblačný den, ráno, dopoledne a pak i večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, teploty 18 až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
14: Posloucháte Ranní Plus.
15: Dnes s Martinou Maškovou a Šárkou Fenikovou. Politické vztahy Grónska se zbytkem světa, příležitosti pro biznis v Arktidě či podpora místních komunit. To vše je na programu velké konference o budoucnosti arktického ostrova, na kterou dnes do grónského hlavního města Nuuku míří stovky zástupců biznisu, politiků, diplomatů, ale také eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela nebo zvláštní vyslanec Spojených států pro Grónsko Jeff Landry. A na odlet do Nuuku už čeká také naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobré ráno.
16: Dobré ráno z kodaňského letiště.
15: Začátkem letošního roku vyvolala rozruch americká prohlášení o získání Grónska. S jakým cílem nyní do Nuuku přicestoval vyslanec amerického prezidenta Landry?
16: On už je v Grónsku od neděle a po svém příletu podle dánské televize DR prohlásil, že mu prezident Donald Trump řekl, cituji, aby tam jel a našel si co nejvíce přátel. Americký vyslanec se sešel už mimo jiné s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem. Landryho, který je zároveň také guvernérem Louisiany, v Grónsku doprovází také americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Ambasáda uvedla, že se oba Američané setkají s širokým spektrem Gróňanů, aby naslouchali a učili se, rozšiřovali ekonomické příležitosti a zvyšovali porozumění mezi Spojenými státy a Grónskem. Landry se také plánuje zúčastnit té zmiňované konference o budoucnosti Grónska. Ale zajímavé je, že organizátoři ho vlastně na tu konferenci vůbec nepozvali, nebyl ani mezi avizovanými hosty. Nicméně poté, co oznámil tu svoji cestu, což bylo poměrně na poslední chvíli, tak organizátoři uvedli, že ta konference je samozřejmě otevřená každému, kdo se chce registrovat. Spojené státy se zároveň tento týden také chystají upevnit svoji diplomatickou přítomnost v Grónsku. Landry se má ve čtvrtek v Nuuku zúčastnit otevření nového amerického konzulátu v centru hlavního města.
15: Steňko, jaký program v Grónsku čeká eurokomisaře Josefa Síkelu?
16: Tak také Síkela se zúčastní té velké konference, kde má vystoupit s projevem. Kromě toho má jednat také s grónským premiérem Nielsenem a ministrem zahraničí Mutem Egedem. Navštíví taky několik místních podniků, například společnost TUSAS, což je státní provozovatel telekomunikačních služeb, nebo také navštíví národní sklad vrtných jader, kde jsou uskladněny nerostné suroviny nalezené právě v Grónsku. A jednat bude o projektech, které na místě finančně finančně podporuje Evropská unie, mimo jiné pomocí nástroje Global Gateway, za který je Síkela zodpovědný. Abych byla konkrétní, tak například Evropská unie vyčlenila skoro 55 milionů eur na projekt podmořského kabelu Tusas Connect, který má propojit právě severní a jižní část Grónska, kde žije většina obyvatel.
5: Mimochodem, jak se v posledních měsících i právě v souvislosti s těmi zmíněnými americkými výhruškami vyvíjí vztah Grónska a Evropské unie?
16: Tak Evropská unie se v době těch amerických výhrůžek o obsazení ostrova postavila jednoznačně na stranu Grónska a Dánska, protože, jak víme, Grónsko je autonomním dánským územím. A dá se říct, že od té doby soustředí na Grónsko a vůbec na celou tu oblast Arktidy více pozornosti. Grónsko unie považuje za svého strategického partnera, mimo jiné i kvůli tomu, že má obrovský potenciál v získávání kritických minerálů. Síkela před tou cestou do Nuku uvedl, že jeho cílem je posílit dlouhodobé strategické partnerství Evropské unie s Grónskem v době rostoucí geopolitické a ekonomické důležitosti Arktidy.
5: Začali jsme tím, že v Nuku se koná konference. Můžeš na závěr prosím přiblížit, jaká témata jsou konkrétně na programu?
16: Ano, na té konferenci vystoupí vysocí političtí představitelé, včetně premiéra Nielsena, a debatovat tam budou také zástupci celé řady arktických firem v oblasti potravinářství, těžby nerostů, cestovního ruchu. A také vysoce postavení diplomaté, velvyslanci z Dánska, Spojených států, Francie či Kanady. Mluvit se bude také o postavení místních obyvatel a o podpoře mladých Gróňanů. A mezi tématy je třeba také potenciál těžby kryptoměn v arktickém prostředí, takže je tam na programu opravdu hodně zajímavých témat.
5: A míří tam a sledovat to bude naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdravíme do Kodaně a přejeme šťastný let, Zdeňko.
16: Díky, naslyšenou.
6: Máme 7:30 a 8 minut stále posloucháte Ranní plus. Lotyšsko dá řeší následky vládní krize. Po rozpadu koalice a rezignaci premiérky Evy Kyseliňové se prezidentem nominovaný premiér pokouší sestavit novou vládu. Některé strany ale mají výhrady ke spolupráci. Tímto tématem začínáme výběr z deníku a zpravodajských serverů z Pobaltí, který připravila naše zpravodajka Kateřina Havlíková toho času v Lotyšsku. Přejeme ti dobré ráno.
10: Hezké ráno.
6: Jak tedy jednání o nové vládě podle lotyšských médií vypadá?
10: Například deník Diena například píše, že jednání o nové koalici bude pokračovat mezi čtyřmi stranami. Prezidentem pověřený premiér Andris Kulberg se dříve usiloval o co nejširší koalici, vyzval k opomenutí vzájemných nesympatí mezi politickými uskupeními, které by mohlo obnovit důvěru v obranou schopnost země, ale také ve veřejné finance. Zatímco některé strany, jako například Svaz zelených a zemědělců, tedy dosavadní účastník vlády Siliňové, nic proti široké spolupráci nenamítali, jiné strany varovaly, že nevstoupí do koalice například s progresivisty. Právě progresivisté de facto zavinili pád vlády Evy Kyseliňové poté, co se po změně ministra obrany připojili k opozici a chtěli hlasovat o nedůvěře. Jednat s nimi nechce Nová jednota, tedy strana Evy Kyseliňové. Nyní tedy progresivisté nejsou pozvaní k jednacímu stolu, píše lotyšský deník. Ten také píše, že dnešní jednání by mohla vést k dohodě o rozdělení ministerstev.
6: Tak to jsme citovali z médií v Lotyšsku a litevské deníky se věnují současným přípravám na válku, které minulý týden oznámil běloruský autokrat prezident Aleksandr Lukašenko. Co o tom píšou?
10: Podle litevského deníku Lietuvos Ritas jsou současná demonstrační vojenská a jaderná cvičení v Bělorusku součástí ruské strategie. Jejím cílem je vytvořit pro Ukrajinu novou hrozbu, která by ji donutila k přesunu sil na sever, a to ještě před plánovanou ruskou velkou letní ofenzivou na hlavní frontě. Rusko během ní bude chtít zahájit útočné operace podél celé frontové linie s cílem identifikovat možná slabá místa v ukrajinské obraně, aby ruská armáda následně mohla do takových míst vyslat další zálohy a prorazit obranu. To vše potřebuje Vladimír Putin uskutečnit ještě před zářijovými volbami do státní dumy. Putin také podle deníku potřebuje vytvořit nový tlak na Ukrajinu, aby se Ukrajina vzdala Donbasu. Pokud ofenzíva bude úspěšná, bude si vůdce Kremlu následně moci dovolit udělat ve válce jakousi pauzu, píše Lietuvos Ritas. Proto otevírá takzvanou severní frontu. Využívání běloruského území pro ruské vojenské operace proti Ukrajině přitom není novinkou.
6: Estonsko se zabývá snižováním počtu amerických vojáků v Evropě. Ovlivní to i spojenecké jednotky v Pobaltí?
10: Například zpravodajský web estonské veřejnoprávní televize a rozhlasu ERR připomíná, že estonský ministr obrany Hanno Pevkur potvrdil, že američtí vojáci zůstanou v Estonsku. Americko-estonská spolupráce je podle něj dál jistá. V nepředvídatelné geopolitické situaci ale nelze vyloučit žádná překvapení, píše dál ERR. Estonská obrana se přitom neopírá pouze o Američany, v zemi jsou přítomní také Britové a Francouzi. Americká přítomnost je ale nejdiskutovanější. Estonská vláda tvrdí, že nemá žádné informace o tom, že by se Spojené státy chystaly takzvaně svinout svou vlajku z této nejvýchodnější pobaltské země. Kvůli nedávnému americkému rozhodnutí pozastavit dodávky munice do Estonska kvůli potřebám na Blízkém východě, ale nejistota zůstává, píše web estonské televize a rádia.
6: Přehled o tom, čemu se věnují média v Pobaltí, máme díky naší zpravodajce Kateřině Havlíkové. Děkujeme do Lotyšska.
10: Hezký den a naslyšenou.
15: Je 7 hodin 42 minut, posloucháte Hraní plus. Dobrovolné spoření na penzi, takzvaný třetí důchodový pilíř, by se měl změnit. Vláda ho chce udělat atraktivnějším, aby motivoval víc lidí ke spoření. Jak? O tom chtěla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO informovat dnes, nakonec ale zveřejnění odložila. Podle informací Českého rozhlasu nejspíš do konce května, aby měl rezort financí dostatek času na přípravu novely chystané legislativy. Schillerová přitom nadále počítá s tím, že jednou z úprav bude významné snížení poplatků penzijním společnostem. Právě ty ale s takovým řešením nesouhlasí. Podle Asociace penzijních společností je nákladovost relativně vysoká a měla by být kompenzována poplatkem za správu minimálně ve stejné výši. Do vysílání zvu prezidenta Asociace penzijních společností a předsedu představenstva Generali penzijní společnosti Radka Moce. Dobré ráno.
13: Dobrý den.

0: Je to velká část z těch celkových nákladů, které u transformovaných fondů jsou 0,7% z těch prostředků klientů. Pokud se podíváme na doplňkové penzijní spoření, tak tam tou hlavní položkou jsou náklady na distribuci, na marketing. My klienty nebo účastníky musíme přilákat do systému, nemáme automatický enrollment a z těch celkových 1,5% nákladovosti průměrné roční, vypočítáno na posledních 10 letech, je tohle ta největší položka.
1: A to vyplývá i z té studie nákladovosti, kterou jste si nechali vypracovat společností Ernst & Young?
0: Ano, přesně tak. Tohle ukazuje studie Ernst & Young, která se dívá na nákladovost celého sektoru za posledních 10 let a uvádí právě tyto hodnoty. Průměrně za celý sektor ta nákladovost, když vezmeme oba ty systémy dohromady, je 0,82%.
1: Podle studie, kterou naopak připravila platforma IDEA při ekonomickém institutu CERGEI, ale i tak končí penzijní společnosti v zisku. Podle této studie činí hrubý zisk 60% a náklady na obsluhu portfolia fondu a správu společnosti, včetně zaměstnanců, 40%. Pracuje tato studie s jinými čísly než ta vaše?
0: Já si myslím, že co se týče rozdílu mezi těmi studiemi, je tam hned několik věcí, které vyústily v ten rozdíl. Jde zejména o to, že pánové z IDEA nezahrnuli všechny společnosti, nezahrnuli všechny náklady a ještě do toho budoucího očekávání ziskovosti promítli dost nerealistické parametry. Ale co se týká rozdílnosti metodik přesného, tam je asi nejlepší obrátit se na tvůrce roboanalýz. Ale zejména jde o to, že nebyly zahrnuty všechny náklady, zejména nebyly zahrnuty náklady na kapitál v té studii IDEA.
1: My budeme s panem Pertoldem, tvůrce té analýzy, mluvit po 8. hodině. Teď ještě tedy samozřejmě s vámi. Nepomáhá penzijním společnostem ani fakt, že od roku 2017 jsou lidé odvážnější a více vkladů přesouvají do dynamických fondů, což zase zvyšuje výnosy, ze kterých si společnosti berou 10-15%?
0: Na jednu stranu je to určitě dobře, protože lidé by měli investovat ve třetím pilíři dynamicky. Já už jsem tady na začátku říkal, že ty nové fondy, doplňkové penzijní spoření, ty dynamické jsou nákladově o trochu výš, jsou nákladnější pro penzijní společnosti než ty transformované fondy. To znamená, určitě to pomáhá tomu systému. Lidé by měli být ve třetím pilíři v DPSku, ne v transformovaných fondech. Ale pořád ta nákladovost DPSka jakkoliv časem klesá, protože ty fondy rostou, jejich hodnota roste, hodnota úložek klientů, tak pořád ta nákladovost přesahuje 1%.
1: Když sám říkáte, že lidé by měli být v tom spoření, tak jak se díváte na plány ministerstva financí, které chce právě toto podpořit tím, že sníží poplatky?
0: Já myslím, že snížení poplatků v této věci nic nevyřeší, ale ministerstvo financí má i další plány. A jedním z nich je přistoupit k takzvané strategii životního cyklu, což by znamenalo, že odpadne investiční dotazník, který musíte jako účastník před vstupem do systému vyplnit a penzijní společnost by vás potom mohla rovnou zařadit do těch akciových fondů, do těch dynamických fondů. To by významně zvýšilo výnosnost pro klienty.
1: Čili vy si nemyslíte, že i třeba to snížení poplatku by mohlo nalákat více lidí, což by zase ve výsledku mohlo být i v zájmu penzijních společností, protože byste nemuseli tolik vynakládat prostředků na tu propagaci, kterou jste zmiňoval na začátku?
0: Ono už teď jsme v situaci, kdy si penzijní společnosti často neúčtují ten nákladový strop, probíhá tam nějaká konkurence mezi penzijními společnostmi, ale my vidíme i z průzkumu, že otázka nákladovosti není to, co by lidi přivádělo do systému nebo naopak je drželo mimo systém. Je to opravdu to, aby v tomto případě možná stát byl schopen podporovat mladší účastníky nějakým speciálním státním příspěvkem, aby vstoupili dřív. My v těch systémech potom máme zhruba 4 miliony lidí, to znamená velká část ekonomicky aktivní populace ve třetím pilíři dostává se do něj bohužel dost pozdě, vstupuje do něj bohužel dost pozdě až po 40. roku věku. Bylo by potřeba, aby tam vstoupili před 30. rokem věku, aby v systému strávili dost dlouho na to, aby na konci měli nějakou smysluplnou položku

0: přilepšením k důchodu.
1: A co to vyřešit tak jako třeba na Slovensku, kde je spoření na penzi povinné? Byl byste pro takovou úpravu třetího pilíře i v Česku?
0: Tohle je taková dost teoretická otázka, protože zatím to vypadá, že politická vůle k automatickému vstupu tady je nulová. Nám by to ten systém ze třetího pilíře posouvalo do druhého pilíře, byla by to opravdu velká reforma, je to něco, co asi nejde udělat teď jak v krátké době. To znamená, s tímto scénářem my nepracujeme. Jde udělat hodně pro to, aby i ten náš třetí pilíř lépe fungoval. Jak jsem zmiňoval, ministerstvo financí pracuje na strategii životního cyklu, pracuje na tom, jak víc povzbudit mladé, aby vstupovali do systému. Určitě pracuje i na úpravě poplatkové struktury a myslím si, že souběh těchto věcí dostatečně zatraktivní třetí pilíř.
1: Poslední otázka, prosím stručnou odpověď, jenom vy jste posílali tu svoji studii nákladovosti ministerstvu financí, máte na to nějakou reakci?
0: Zatím tu reakci nemáme, nebo aspoň o ní nevím, ta studie je poměrně čerstvá, dokončila se někde těsně před víkendem, to znamená, je to v podstatě 1-2 pracovní dny, kdy ministerstvo a všichni ostatní se s tím seznamují. Takže ještě tu informaci nemáme, jak na to reagují.
1: Radek Moc, prezident Asociace penzijních společností a předseda představenstva Generali penzijní společnost byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, pěkný den, nashle.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: A posloucháte nás i 9 minut před 8 hodinou. Na Mostecku loni klesl počet vloupání a to zhruba o polovinu. Plyne to z policejních statistik. Policisté tam víc využívají principu takzvaného zkráceného přípravného řízení. Zadržení zloději se díky tomu nevracejí po spáchání krádeže na ulici, ale putují rovnou za mříže, ale náročně tento postup pro policisty, kteří musí rychle nashromáždit potřebné důkazy i pro státní zástupce a soudce, kteří musí rozhodnout kteroukoliv denní anebo noční hodinu.
4: Největší a nejznatelnější úbytek jsme zaznamenali zejména u krádeží vloupáním, kde ten pokles meziroční je minus 48%.
5: Popisuje loňský pokles krádeží v Mostě Martin Kováč, vedoucí hlídkové služby policie České republiky v Mostě. Podle něj čísla výrazně klesla díky spolupráci policistů, státních zástupců a soudců. Při zadržení zloděje v minulosti pachatel čekal na soudní líčení na svobodě a mohl dál vykrádat byty, auta nebo chaty. Policisté ale začali více využívat takzvaná přípravná zkrácená řízení, díky kterým pachatel několik hodin po krádeži putuje už odsouzený do vězení. Pokračuje okresní státní zástupce v Mostě Jakub Procházka.
6: Klade to samozřejmě určité požadavky na práci policie, která musí ty podklady sehnat co nejdřív. Ona ta lhůta 48 hodin není úplně dobré ji vyčerpat až úplně do maxima, takže my se snažíme, aby podání návrhu na potrestání spolu s předáním osoby soudu došlo nejpozději do těch 24, nejpozději ideálně 30 hodin od okamžiku zadržení.
5: Výhoda zkráceného přípravného řízení je podle Jakuba Procházky jednoznačná.
6: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá, a to se pak odráží právě v poklesu kriminality.
5: Předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová tento postup chválí, i když je pro soudce časově velmi náročný.
7: Je potřeba určitá flexibilita, rychlá reakce. To řízení přichází pro toho pachatele velmi rychle. Je to většinou v případech, které jsou jednoduché. Dochází rovnou i k rozhodnutí, ať už tedy odsuzujícímu nebo zprošťujícímu, ale většinou to jsou rozhodnutí odsuzující, protože ta zkrácená řízení se zaměřují zejména na ty věci, které jsou prokázané.
5: A u jakých trestných činů je možné využít 48-hodinového zkráceného řízení?
6: Se jedná o krádeže, typicky jsou to krádeže v supermarketech, ale může se jednat i o vykradené sklepy. Na druhém místě to budou řidiči pod vlivem, to znamená přečin ohrožení prodlevem návykové látky. A jsou to řidiči, kterým byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel.
5: Doplnil okresní státní zástupce Jakub Procházka. Obdobnou praxi jako v Mostě provádí policisté, okresní státní zastupitelství a soudy i v dalších okresech Ústeckého kraje. Podle informací od jednotlivých okresních státních zastupitelství řeší takové případy jednou až dvakrát týdně. Například v Děčíně loni takto odsoudili 76 pachatelů krádeží. To je trojnásobně víc než před 4 roky. Jan Beneš, Český rozhlas.
1: 7 hodin 53,5 minuty posloucháte Ranní plus. polovodiče jako velká příležitost pro rozvoj českého průmyslu. Na to má upozornit třídenní fórum Czech Semicon Days, které pořádá státní agentura pro podporu podnikání a investic Czech Invest. V Praze, Brně a Ústí nad Labem se sejdou zástupci státu, průmyslu a výzkumu z Česka i ze zahraničí. Podrobnosti teď probereme s ředitelem agentury Czech Invest Janem Michalem. Dobré ráno.
8: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Jak významným sektorem je v Česku polovodičový průmysl?
8: Tak polovodičový průmysl je významný zejména z hlediska toho, že se jedná o velmi pokročilou technologii a že se jedná také o věc, která nebo o sektor, který produkuje strategicky důležité čipy, které dnes pohání v podstatě všechno, co vidíme kolem sebe, od kávovarů až po věci, které potřebujete pro letecký a kosmický průmysl. A byť není z hlediska těch finančních objemů ještě tak velký, tak má u nás velkou tradici a je tady určitě potenciál růstu, pokud se nám podaří podporovat domácí firmy v tom, aby se zapojily také do těch globálních dodavatelských řetězců.
1: A přibývá firm, které se v polovodičovém průmyslu prosazují?
8: Tak ano, máme u nás kolem stovky firm přímo v tom polovodičovém hodnotovém řetězci a pak tady jsou vlastně další navazující firmy v elektrotechnickém průmyslu. V samotném polovodičovém průmyslu u nás pracuje kolem 11 000 lidí a velikost toho trhu je kolem 2 miliardy eur, takže z hlediska toho finančního vyjádření je to opravdu významný a navíc je to sektor, který roste kolem 7-9% ročně, takže z tohoto pohledu určitě je to sektor, který má u nás velký potenciál.
1: A co stojí za tím úspěchem? Je to třeba levná práce nebo naopak vědecké a odborné zázemí?
8: No tak za tím úspěchem stojí jednak dlouhá tradice, kdy kolem firem bývalé Tesly a zejména Tesly Rožnov a dalších vzniklo celá řada firem. Přišli do tohoto odvětví také zahraniční investoři, třeba právě do Rožnova pod Radoštem americká firma ON Semiconductor. Máme tady další firmy v polovodičovém průmyslu, bývalé ČKD polovodiče je dnes součástí, nebo je dnes v podstatě firmou Hitachi Energy. To jsou dvě firmy, které vyrábí u nás finální polovodiče, každá svého druhu. A pak tady jsou další firmy jako Kritur v Trutnově nebo další v optickém průmyslu, které vyrábějí vlastně zařízení pro nebo dodávky pro zařízení, které vyrábějí stroje na výrobu čipů.
1: V čem konkrétně vidíte teď příležitosti pro české firmy?
8: Tak jedna z těch příležitostí je například, se nachází hned za našimi hranicemi Ústeckého kraje v Sasku, kde v Drážďanech vyrostl, nebo kolem Drážďan vyrostl velký polovodičový klastr, kde je celá řada firem, investuje tam globální lídr v oblasti polovodičů, tajvanská firma TSMC, dále tam jsou německé firmy Bosch, Infineon nebo americká firma Global Foundries. No a my usilujeme také o to, aby české firmy se zapojily do těch dodavatelských řetězců právě těchto firem, a nebo aby do České republiky přišly firmy, které jsou dodavateli právě tajvanského globálního lídra v oblasti čipů, firmy TSMC, to je jedna věc. No a potom tady jsou další příležitosti, ať už v rámci dodavatelského průmyslu pro automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, letecký průmysl, takže tady je celá řada dalších odvětví, které vlastně na ten polovodičový sektor navazují a bez polovodičů vlastně ty finální produkty vůbec nemůžou fungovat.
1: V jakých zemích mají české firmy zatím nejvíc partnerů, co se týče polovodičového odvětví, a případně může tato akce přilákat dalšího velkého zahraničního investora?
8: Tak ty partneři přicházejí nebo jsou jednak v celé řadě evropských zemí, My rozvíjíme partnerství s Německem, kde právě v regionu Saska je výroba čipů, v Bavorsku zase, v Mnichově je centrum, evropské centrum designu čipů. Dnes tady budeme podepisovat i memorandum, nebo se dnes tady bude podepisovat memorandum mezi českým a nizozemským polovodičovým klastrem. Takže to jsou naši partneři v Evropě, ale jsou tady další v Rakousku, ve Francii. A pokud jde o, řekněme, ty další teritoria, tak je to Asie, Spojené státy americké, zmínil jsem firmu Onsemi z Arizony, a zde v České republice také působí celá řada dalších firm z Tajvanu, z Japonska, ale i z Korejské republiky.
1: Polovodiče jsou v centru pozornosti i geopoliticky. Jak se na trhu s čipy projevuje současná krize v Hormuzském průlivu?
8: Tak polovodičový průmysl tímto není teďko bezprostředně zasažen. Samozřejmě je to věc, kterou všechny ty firmy sledují. Samozřejmě významným hráčem v oblasti čipů je také Čína. A pro ty firmy je dneska důležité samozřejmě jak cena, tak samozřejmě bezpečnost dodávek, takže některé firmy se snaží diverzifikovat a vlastně hledat také dodavatele v Evropě.
1: Generální ředitel CzechInvest Jan Michal. Děkujeme, naslyšenou.
8: Pěkný den, naschledanou.
3: Byla 8 hodina, je úterý 19. května. O vaši pozornost se uchází Ranní plus. A tím vás dnes provázejí Martina Mašková
1: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas plus.
1: A čím se budeme zabývat dál? Ptát se budeme například na to, jaké změny chystá vláda u dobrovolného spoření na penzi. Jaký efekt by mělo snížení poplatků penzijním společnostem?
0: Já myslím, že snížení poplatků v této věci nic nevyřeší.
3: Po Donaldu Trumpovi míří do Číny Vladimír Putin. V čem mají Moskva a Peking shodné a v čem rozdílné zájmy?
1: A jak se dají naprogramovat buňky, aby tvořily inzulín a pomohly tak při léčbě diabetu?
3: I tuto hodinu uvodí zprávy, slovo má Ondřej Látal.
9: Přeju dobré úterní ráno. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až 3 přihlášky na obory beztalentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace Cermat Barbora Rosulková.
10: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s 0 bodů.
9: Školy zároveň můžou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech, kompletní seznam pak najdou uchazeči v systému DIPSY. Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf skáněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
11: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
12: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
11: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
13: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
11: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ně reagovali.
14: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Ruský prezident Vladimir Putin zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství. Budeme se tomu v Ranním plusu věnovat chvíli po zprávách. V londýnské galerii Tate Modern dnes bude vyhlášený vítěz mezinárodní Bookerovy ceny. Ta se uděluje za beletry přeloženou do angličtiny a publikovanou v Británii a Irsku. V nejužší nominaci je třeba novela německo-iránské autorky Shidi Bazyar o útěku a návratu rodiny do Iránu. Nominovaná je taky poetická novela o identitě genderu a vzdoru proti plánovanému sňatku bulharské spisovatelky René Karabaš. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku Ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát pietní území zaplavila. Vysvětluje ředitel památníku Eduard Stehlík.
15: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
9: Památník teď soutěží dodavatelskou firmu, práce plánuje zahájit v létě. Náklady odhaduje na 17 milionů korun. Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti taky ochranu pozorovacích podmínek.
16: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
17: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
18: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
17: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Český rozhlas.
9: Vypouštění Labské přehrady ve Špindlerově mlýně v Krkonoších je u konce. Ještě tento týden začne čištění jejího dna od usazenin po povodních v roce 2024. Nánosy bahna výrazně snižují schopnost přehrady zadržovat na horním toku Labe velkou vodu, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
19: Aby se tato situace nezhoršovala, je potřeba vytěžit přibližně 33 tisíc kubíků těchto nánosů. Práce se týkají zhruba 700 metrové části nádrže od přítoku směrem k hrázi.
9: Přidáme dopravní informace ve zprávách Radního plusu. Dálnice D7 je na příjezdu do Chomutova z Prahy neprůjezdná. Za sjezdem na Spořice na 78. kilometru vyprošťují dodávku. Po noční nehodě provoz je odkláněný na kilometru 75 přes Chomutov. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Od sjezdu na Rousínov z kilometru 215 až do omezení v Brně. Zdržení celkově asi 25 minut. Kolonie jsou i na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na D1 z Brna je kolona od Pražského okruhu až na jižní spojku. Na plzeňské dálnici D5 je kolona od Rudné až na Pražský okruh. A na D6 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na půltém kilometru před nájezdem na okruh je hromadná nehoda 4 aut a brzdí se před kolonou. V Praze už je silný provoz, komplikace třeba na jižní spojce ve směru na Černý most, u sjezdu na Zahradní město překáží nepojízdné nákladní auto, kolona je od magistrály asi na 20 minut. V Liberecké je kolona z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka, i tam čekejte 20 minut navíc a hodně plná je teď ráno Karlovarská a Bělohorská od Pražského okruhu na Vypich, i tam je to na 20 minut. Dobře, dojeďte. Bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A posloucháte ho 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Šárka Feniková. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chtěla dnes zveřejnit plány vlády na zatraktivnění třetího důchodového pilíře. Nakonec ale vystoupení odložila do konce května. Rezort financí Českému rozhlasu napsal, že, a teď cituji, jde i nadále o vládní prioritu a půjde o nejvýraznější zlepšení třetího pilíře v jeho historii, ze kterého budou profitovat všichni současní i budoucí klienti. Ministerstvo financí proto potřebuje dostatek času na přípravu novely příslušné legislativy. Rezort také vyloučil, že by se novela odkládala kvůli studii nákladovosti, kterou mu předložila Asociace penzijních fondů.
0: Tam tou hlavní položkou jsou náklady na distribuci, na marketing. My klienty nebo účastníky musíme přilákat do systému, nemáme automatický enrollment a z těch celkových 1,5% nákladovosti průměrné roční, vypočítáno na posledních 10 letech, je tohle ta největší položka.
1: Řekl nám před pár minutami prezident Asociace penzijních společností a předseda představenstva Generali penzijní společnosti Radek Moc, kterého jsme se právě ptali na to, co je největší nákladovou položkou. A teď do vysílání zvu výzkumníka a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI Filipa Pertolda. Dobrý den.
20: Dobrý den.
1: Tak je to opravdu ta největší položka, kterou mají Asociace penzijních fondů s jejich vedením a kvůli čemu tedy nejsou s tím, že by se snižovaly poplatky?
20: Tak záleží, na jakou penzijní společnost se podíváte. V průměru to tak není. Když se podíváte na celý třetí pilíř, tak vlastně z těch vybraných poplatků, kterých se vybralo třeba minulý rok nebo v roce 25, se vybralo asi 8 miliard, tak zhruba 5 miliard šla do zisku a zbytek byly tedy náklady a z těch nákladů v řadě penzijních společností to je úplata za správu portfolia obvykle s jejich matkám a až další je právě to schánění těch klientů a tak dále.
1: Právě vy jste s kolegou Lukášem Nádvorníkem vypracovali analýzu, která má jiné závěry. Jak už teď od vás zaznělo, penzijní společnosti jsou v zisku. Z jakých dat jste tedy vycházeli? A není to nefér, že jste vycházeli jenom z některých údajů penzijních společností a ne ze všech?
20: Ne, my jsme vycházeli ze všech, tak jak je publikují ve svých výročních zprávách. Tak, jak jsou auditované výroční zprávy, tak přesně z těchto dat jsme vycházeli.
1: Pan Moc měl právě ten dojem, že to byly jenom některé společnosti, takže ze všech.
20: My jsme vycházeli ze všech. No. Některé grafy jsme prezentovali pro tři největší, ale pak jsme udělali analýzu i ze všech. A vlastně, když se podíváte na všechny penzijní společnosti dohromady, tak jejich nákladovost je přibližně 0,5% ze všech aktiv, které spravují.
1: To jsem ráda, že jste nám to dovysvětlil. Pokud se tedy ministerstvo financí, tak jak avizovalo, rozhodne snížit limity poplatků penzijních společností, o kolik by si to mohlo dovolit, aby z toho profitovali klienti a zároveň to bylo únosné pro penzijní společnosti?
20: Tak je nutné se... Jednak, jak jsem říkal, ta nákladovost je v průměru těch 0,5%, takže z toho lze vyvodit, že i poplatky se mohou pohybovat nad touto hranicí a pořád budou penzijní společnosti ziskové v současné chvíli. Ale je potřeba se dívat především do budoucna, kdy ty aktiva rostou a s tím, jak rostou aktiva, tak samozřejmě roste i ten zisk, protože ty poplatky jsou definované jako podíl z těch aktiv. A posledních řadu let ty aktiva stále rostou a lze předpokládat, že s reformou ty aktiva pod správou penzijních společností budou růst ještě více a tím pádem bude i růst zisk těch společností. Takže spíše bych se doporučoval dívat do budoucna a jsem přesvědčený na té reformě, tak jak i ministerstvo připravuje, budou profitovat významným způsobem během několika let i penzijní společnost.
1: No ale vy v té studii navrhujete, aby poplatky ze zisku zmizely úplně. Nebylo by to ale pro některé penzijní společnosti vyloženě likvidační anebo nemotivující?
20: Ne, my navrhujeme snížení těch poplatků, tak jak jsou definované z aktiv, to znamená v současné chvíli ten průměrný poplatek je zhruba 1,3% z aktiv a my navrhujeme jeho snížení zhruba na polovinu, protože to má výrazný vliv na výnosnost pro klienty, ale tím pádem budou růst i aktiva u těch penzijních společností.
1: Čili takové ty zisky, které se daní 10 až 15%, ty byste zachoval?
20: My to navrhujeme tak, aby i v současném systému, v současné chvíli, ty penzijní společnosti byly v průměru v zisku.
1: V Tuzemsku je 9 penzijních společností. Není to dost na to, aby docházelo ke snižování poplatků přirozeně v rámci konkurenčního boje o klienty?
20: To je dobrá otázka. Teoreticky by k tomu mělo docházet, ale i studie EY, která se zaplatila Asociace penzijních společností, vlastně ukazuje, že to tak není, že vlastně za těch posledních 13 let, kdy doplňkové penzijní společnosti existuje, tak vlastně téměř nedošlo ke snížení těch poplatků z těch horních hranic, co určuje ten stát. A ten důvod je zřejmý. Pak Research udělal výzkum mezi klienty penzijních společností a ukazuje se, že klienti vůbec nevědí, jaké poplatky platí a co ty poplatky vlastně znamenají pro výnosnost toho produktu, který mají zakoupení. Takže penzijní společnosti využívají toho, že vlastně klienti vůbec nevědí, co si kupují.
1: Vysvětluje Filip Pertold, výzkumný pracovník a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
20: Děkuji, naschledanou.
1: A na druhé lince se k nám připojil také Vladimír Bezděk, ekonom, který dříve vedl důchodové komise. Dnes je poradcem prezidenta pro ekonomické otázky a předseda představenstva investiční společnosti Avant. Dobrý den.
4: Hezké ráno.
1: I podle vás by mělo dojít ke změnám ve třetím pilíři. V podcastu Českého rozhlasu Plus chyba systému jste přednedávnem řekl, že jedna z těch změn by měla být právě i poplatky, které by se měly snižovat. Souhlasil byste s tím, co navrhují ve své studii právě Filip Pertold a Lukáš Nádvorník, tedy že by se ten poplatek mohl snížit na 0,6 nebo 0,7 desetin procenta z objemu a že by se úplně zrušily poplatky z výnosu?
4: Tak oni navrhují v té studii v zásadě tři věci, nebo identifikují tři takové slabší místa toho systému a ty poplatky jsou jen jedno z nich a ta debata ještě nedošla na ty další dvě věci, to znamená, že lidé do toho třetího pilíře v Česku vstupují pozdě ve smyslu relativně vysokého věku, až někde kolem 40 let, čili my potřebujeme ty změny zacílit i na to, aby do toho systému vstoupili třeba o 10 nebo ideálně o 15 let dříve a hrálo v jejich prospěch složené úročení výnosů, které exponenciálně roste s délkou času, to je jedna věc. A druhá věc, že když už do toho systému vstoupí, tak většinou volí ještě neefektivní investiční strategii, místo aby ti 40-letí, před kterými je ještě 20 let investování a spoření, aby šli do dynamické investiční strategie, tak volí konzervativní anebo v lepším případě vyváženou. A to všechno se pak spolu s těmi poplatky promítá do toho, že ten systém jim přes těch 20-30 let poskytuje relativně podprůměrný výnos. A ano, abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že prostor pro snížení poplatků v třetím pilíři existuje.
1: Nicméně podle prezidenta Asociace penzijních společností Radka Moce by snížení poplatků tento problém neřešilo.
0: Já myslím, že snížení poplatků v této věci nic nevyřeší, ale ministerstvo financí má i další plány a jedním z nich je přistoupit k takzvané strategii životního cyklu, což by znamenalo, že odpadne investiční dotazník, který musíte jako účastník před vstupem do systému vyplnit a penzijní společnost by vás potom mohla rovnou zařadit do těch akciových fondů, do těch dynamických fondů. To by významně zvýšilo výnosnost pro klienty.
1: Tolik tedy Radek Moc, teď se opět obracím na Vladimíra Bezděka. Souhlasíte s tím?
4: No to je přesně to, o čem jsem hovořil, protože pokud nový účastník systému bude zařazen do strategie životního cyklu, což je možná neúplně srozumitelné pro většinu posluchačů, tak to ale neznamená nic jiného, než že jeho strategie významnou část pobytu ve třetím pilíři bude dynamická. Jinými slovy, ano, je potřeba udělat vícero úprav ve třetím pilíři, než jen snížení poplatků. Kdyby se úpravy z ministerstva financí omezily jen na poplatky, tak to moc nepomůže, ale proto jsem také v té minulé odpovědi identifikoval ty tři oblasti, na kterých je třeba pracovat.
1: A měl by v tom být třeba stát aktivnější, nejenom tedy nastavit jinak ta pravidla, ale víc o nich i komunikovat?
4: Já myslím, že role státu je nastavit rozumně pravidla, udělat nějakou základní informační kampaň veřejnosti, aby veřejnost pokud možno věděla, co se mění, proč se to mění, ale pak už by dominantní komunikaci měli vést i účastníci trhu, to v tomto případě znamená penzijní společnosti.
1: Mimochodem je v Česku zcela nemyslitelné, že by se z dobrovolného spoření stalo povinné jako v jiných zemích?
4: Můj osobní názor na to je, že už je to pase, protože máme tady nepříjemnou, a teď myslím zejména politicky nepříjemnou zkušenost z těch let 2013 až 2015 s tím zavedeným a nešťastně zrušeným druhým pilířem, a já jsem v tomto směru prostě skeptik.
1: Říká Vladimír Bezděk, ekonom, který dříve vedl důchodové komise, dnes tedy poradce prezidenta pro ekonomické otázky a předseda představenstva investiční společnosti Avant. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
1: A pokud byste si chtěli poslechnout na toto téma víc, doporučuji tedy náš podcast Chyba systému.
3: 8 hodin a 20 minut jsou to další důležité události, kterým věnujeme dnes pozornost. Ceny ropy na světových trzích klesají. Poté, co americký prezident Donald Trump oznámil odklad nových útoků na Irán, uvedl, že odložil na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Avizuje pokrok v jednání s Iránem, ale hrozba útoky ze strany Bílého domu trvá. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Izrael během války v pásmu Gazy hrubě porušil mezinárodní právo a dopustil se i válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Uchazeči o studium na středních školách se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Tato možnost skončí v pondělí 25. května. Máme 8.21. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přiletí do Pekingu. Na státní návštěvě Číny bude 2 dny. Setká se tam se svým čínským protějškem, Xi Jinpingem, a řešit mají třeba nový plynovod s názvem Síla Sibiře 2. Mluvit ale také budou zřejmě i o jiných citlivých oblastech čínsko-ruských vztahů. Podrobnosti zjišťoval Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Ještě jednou vítej.
7: Dobré ráno.
3: Čína si s dostavbou plynovodu Síla Sibiře 2 dává na čas. Proč?
7: Tak tím asi největším důvodem toho, proč tento projekt zatím zůstává ve fázi vyjednávání, jsou peníze. Peking se s Moskvou totiž zatím nedohodl na té konkrétní ceně ruského plynu, a i proto s Putinem do Číny vlastně cestují šéfové velkých ruských plynárenských společností Gazprom a Novatek a taky vlastně šéf ropné společnosti Rosneft. Síla Sibiře 2, to je plánovaný nebo megaprojekt plynovod, který má přepravovat plyn vytěžený na Sibiři přes Mongolsko do Číny. Ten celkový objem je asi 50 miliard metrů krychlových plynů ročně. To je mimochodem asi 7násobek roční spotřeby, celoroční spotřeby zemního plynu za celou Českou republiku. Oba muži, Putin a Xi, tak budou mít hodně co řešit. Čína a Rusko se ekonomicky přiblížili, a to zejména po té invazi Ruska na Ukrajinu a po protiruských sankcích, které zavedly Spojené státy a Evropské unie, hlavně tedy co se týče importu ruského plynu a ropy.
3: Cesta ruského prezidenta do Číny následuje po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. To je náhoda, nebo to načasování mohlo být záměrné?
7: Tak podle poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurije Ušakova to načasování je náhodné a cesty obou prezidentů spolu nesouvisejí. Kreml ale oznámil Putinův odjezd do Číny vlastně pouhý den poté, co se z Pekingu do Spojených států vrátil americký prezident Donald Trump. Mimochodem, k té cestě amerického prezidenta prezidentem. Ono to bylo poprvé po bezmála 10 letech, kdy prezident Spojených států Čínu oficiálně navštívil. Tím tématem jednání mezi Xi Jinpingem a Trumpem bylo kromě čínsko-amerických obchodních vztahů taky třeba otázka Tajvanu. Na ostrov na Tajvanci opakovaně klade územní nárok Čína, která ho považuje za jednu ze svých provincií. Tamní vláda to ale odmítá. Podle agentury Reuters k tomu Trump řekl, že mezi velmocemi v této otázce neexistují rozpory. Čínský prezident podle Trumpa taky vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a znovu otevření nebo otevření toho Hormuzského průlivu.
3: O ruské invazi na Ukrajinu čínský prezident s Trumpem nemluvil?
7: Tak v těch oficiálních vyjádření obou státníků Trumpa i Xi Jinpinga toto téma úplně chybí, ale třeba server Financial Times píše o tom, že Xi Jinping Trumpovi řekl, že Putin ještě může vlastně litovat té invaze na Ukrajinu, té ruské invaze na Ukrajinu z února 2022. Financial Times se odvolává na hned několik zdrojů z blízkosti amerického prezidenta. Trump na to údajně reagoval tím, že by tito tři muži, o kterých se bavíme, Trump, Xi a Putin, měli společně koordinovat proti Mezinárodnímu trestnímu soudu v Hágu. To je těleso, mezinárodní těleso s jurisdikcí stíhat a trestat jednotlivce, kteří jsou zodpovědní za mezinárodní trestné činy, genocida, zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny. Od roku 2010 mimochodem taky definovali nový zločin, a to je válečná agrese.
3: Konec konců Mezinárodní trestní soud Vladimíra Putina stíhá za únosy ukrajinských dětí. Můžeme připomenout okolnosti?
7: Přesně tak, Rusko jich násilně těch ukrajinských dětí místilo skoro nebo téměř 20 tisíc, přidělilo jim ruské občanství a ukrajinské děti adoptovalo do ruských rodin. Aktivně navíc nijak nespolupracuje na znovu sjednocení ukrajinských dětí s jejich rodiči zpátky na Ukrajině. Právě ruský prezident Vladimír Putin podle soudu tyto adopce otevřeně podporoval a taky, a to je hlavní, prosadil legislativu, která je vůbec umožnila. Loni v srpnu ruské okupační úřady na těch okupovaných územích Ukrajiny dokonce vytvořili takový online katalog, kde si Rusové mohou ukrajinské děti vybírat podle fotografií, podle barvy vlasů nebo očí a taky podle popisů. Jsou tam popisy, jako že toto dítě je poslušné, jiné je zase klidné a tak dál. Mimochodem, ukrajinské úřady už ověřily totožnost více než 19 tisíc ukrajinských dětí a všechna ta data shromažďují na online platformě Children of War, tedy Děti války.
3: K cestě Vladimíra Putina do Pekingu se vrátíme po 9. hodině s politickým geografem Michalem Romancovem. Téma teď uvodil Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
7: Naslyšenou.
1: A teď se podíváme do domácího tisku. Sportem k úrazu, tak zní titulek jednoho z článků titulní strany Mladé fronty Dnes. Detaily přiblížila šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová, která pročítala tuzemský tisk.
6: Vychází najevo, že úrazů kolen, a to zejména předního skříženého vazu, dramaticky přibývá. Většinou není příčinou krkolomný pád, ale špatný pohyb nebo došlápnutí. Dokonce se mluví o epidemii, zejména u speciálně mladých sportovců, u děvčat, tvrdí ortopéd Filip Hudeček z nemocnice svaté Anny v Brně. Zjistil, že narůstají úrazy i operace. Je to dáno tím, že lidé sportují s čím dál vyšší intenzitou, ve vyšších rychlostech a do vyššího věku. Také jsou lepší možnosti diagnostiky, terapie a více pacientů se rozhodne pro operační řešení. Četnost operací v kategorii dětí nebo mladých lidí na 20 let se zvýšila z 50 na 60 na 100 000 obyvatel. A enormní nárůst je dokonce v kategorii pod 20 let. Z 50 na 90 operací na 100 000 obyvatel. Ročně se u takto mladých lidí provede asi 1000 operací. Nejohroženější podskupinou jsou dívky kolem 15 let, které se věnují sportu, kde jsou časté změny směru a dopady, například florbal, házená, basketbal, volejbal. No a další rizikové faktory jsou dlouhodobé přetěžování, časná sportovní specializace, také únava, ztráta koncentrace. Třeba jsem nevěděla, že nevyspalý sportovec je odpojený od svých svalů. No a svou roli samozřejmě hraje i typ životosprávy nebo nadměrná spotřeba energy drinků a cukrů. No a zajímavé je, že to není jenom případ České republiky. Ve Spojených státech počet operací právě toho předního skříženého vazu u dětí a dospívajících vzrostl za posledních 10 let 6-násobně. A nárůst potvrzují i evropská data, ve Finsku například 2-násobek.
1: Tak teď tedy opravdu nevím, to jste mě trochu zvyklala, jestli je vůbec sport zdravý a jestli je vlastně dobré chodit běhat po ranní službě. No, nicméně upoutalo vás ještě něco v tomto deníku?
6: Na další stránce je rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou o dluhopisech republiky. Titulek je zní, že mi říkají dlužena a odpovídá na to, jsou to zoufalci. Ale v rozstřelu na iDnes uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali dluhopisy za 13,4 miliardy korun a emise se rychle blíží limitu 20 miliard. Proto připouští navýšení i další emise. Ovšem její politice nebo vládní fiskální politice se věnuje i kreslený vtip v deníku Právo. Ministryní vidíme na jezdících schodech asi do metra a pod tím rozpočtové schody zrušíme, zavedeme rozpočtový eskalátor.
1: A vyplatí se nákup státních dluhopisů tedy?
6: Právě tomu, jestli jsou výhodnější než termínované vklady nebo spořící účty, čili v konkurenci v bankách, zkoumá deník N. Oslovení ekonomové nabídku státních dluhopisů hodnotí vesměs pozitivně, a to jak z pohledu spotřebitelů, tak ze strany státu.
1: Média už nějaký čas plní také články, které se týkají sudeto německého sjezdu v Brně. Koná se už tento víkend. Zaujalo vás něco nového na toto téma?
6: Deník N se zaměřuje na nenávist vůči pořadatelům sudeto německého sjezdu, respektive také multižánrového festivalu Meeting Brno. Deník N se rozhodl autory nenávistných výroků, a já je tady nebudu opakovat, oslovit. Vybral z desítek vzkazů a zaměřil se na ty, které jsou veřejně dostupné, které vyzývají k násilí a jejichž autoři na sítích nevystupují anonymně. Nikdo jim však neodpověděl, takže v článku vlastně mluví převážně experti, například právnička, která říká, že jde o celkovou politickou a společenskou atmosféru a která hodnotí, že některé výroky mohou být hodnoceny jako přečin nebezpečného vyhrožování, kde hrozí až tříletý trest odnětí svobody. A pak ještě expert na dezinformace Bohumil Kartous připomíná, že je v zájmu Ruska oživovat staré resentimenty a spory mezi jednotlivými evropskými státy.
1: Šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová pročítala tuzemský tisk. Teď je 8:30 a zprávy má Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
9: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou. Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory. Zúčastnilo se ho asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci. Výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Noční ruský útok na ukrajinský Charkov a jeho předměstí má nejméně jednu oběť a 6 zraněných. Starosta města Ihor Terechov řekl, že ruské drony poškodily 25 rodinných domů a výškovou budovu. Jednoho mrtvého a 2 zraněné hlásili taky ruské úřady po ukrajinském útoku ve vsi na západě Ruska. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly i blíže neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli. Europoslanci dnes pravděpodobně schválí dohodu o zpřísnění kontroly zahraničních investic. Členské státy by nově měly s Evropskou unií konzultovat všechny zahraniční investice, které jdou do kritických oblastí. Těmi jsou třeba umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo součástky, které lze při výrobě zbraní použít. Zájemce o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí podat do 25. května. Dálnice D7 je na příjezdu do Chomutova z Prahy neprůjezdná za sjezdem na Spořice na 78. kilometru odklízí dodávku po noční nehodě. Kolony jsou na dálnicích na příjezdech do Prahy, na D1 z Brna je kolona od Pražského okruhu až na jižní spojku, na plzeňské dálnici D5 je pak kolona od Rudné až na Pražský okruh. A v Praze ranní špičku stále komplikuje nepojízdný kamion na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na Zahradní město blokuje pravý pruh, kolona je od magistrály asi na 20 minut. Dobře, dojeďte. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno, dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, teploty 18 až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
3: U mikrofonu jsou Šárka Feniková a Martina Mašková. Superdávka měla za cíl sloučit několik podpor do jedné dávky a tím zjednodušit pomoc, motivovat k tomu, aby ji potřební pobírali. Podle interní analýzy Ministerstva práce, na kterou upozornili Seznam zprávy, by si ale po jejím nastavení mohli pohoršit až 4/5 seniorů, a to hlavně lidé s nízkými důchody, kteří žijí sami ve větších bytech nebo domech. Ze zkušenosti pomáhající organizace Rady seniorů její předsedkyně Lenka Desatová uvedla.
5: První výstupy jsou takové, že dostávají minimálně zhruba o třetinu méně ve srovnání s tím, co dostávali v předchozím období. Navíc jsme se setkali i s případy, kdy dávka byla odebrána úplně, a to s odvoláním na úspory seniora.
3: Řekla nám v dnešním Ranním Plusu Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů. Ve spojení jsem teď s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z hnutí ANO. Pane ministře, dobrý den.
21: Dobré ráno vám všem posluchačům.
3: Jak chcete zajistit, tedy uspůsobit to nastavení té superdávky, aby se do té výpočetní formule promítly skutečné náklady domácnosti?
21: My vlastně jsme v tuto chvíli, a já jsem to sliboval i všem kolegům v poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem, zahlcení opravdu jakoby daty, protože superdávka, která se překlopila z těch 4 dávek do té 1, tak opravdu už finišuje v tom překlopení ke svému konci. Nám zbývá posledních pár tisíc žádostí, které se takhle mají překlopit, a já jsem říkal, že na konci dubna budeme mít právě přesná data. A ta v tuto chvíli skutečně máme. My nevycházíme z žádných odhadů ani průzkumu, my prostě pracujeme s reálnými administrativními daty úřadu práce, takže ta analýza zahrnuje přes 160 tisíc žádostí a více než 128 tisíc domácností právě s kompletními daty, které se týkají ubytování.
3: Takže rozumím, pane ministře, že se o to opíráte. Já se tedy ptám už vlastně na tu vaši představu, já vím, že to třeba teď ještě nějakou chvíli potrvá, ale na tu vaši představu o případné změně formule. Změní se třeba energetický paušál, protože na to právě taky poukazovala Rada senior.
21: No, my v tuto chvíli spíše cílíme na normativní náklady na bydlení, protože v tuto chvíli nám právě z těch analýz vyplývá, že tam například u samoživitelů, nebo když se teď bavíte u seniorů nad 65 let, tak tam vlastně vidíme, že je potřeba udělat až u třeba 42 tisíc domácností u seniorů korekci pokrytí právě u bydlení jednočlenných domácností. To znamená, že my budeme cílit, a takhle jsem o tom informoval i kolegy napříč sněmovnou ve výboru pro sociální politiku, potřebujeme upravit normativní náklady na bydlení a máme opravdu jedinečná data, která vlastně nemá vůbec nikdo, jenom úřad práce ohledně toho, jak si stojí vlastně nájmy, bych řekla až do poslední ulice v jednotlivých městech, kde lidé pobírají nebo pobírali příspěvek na bydlení nebo doplatky na bydlení u ubytoven.
3: Takže budete pane ministře, budete upravovat i započítávání úspor nebo dalších nemovitostí, ty vlastnictví?
21: Ne, vlastně ano. My vlastně v tuto chvíli, o čem jsme se bavili, tak bychom chtěli udělat bazální dohodu napříč politickým spektrem, která se týká zranitelnosti, a tam to upravit až na 15 let u dítěte. To znamená, že to výrazně pomůže samoživitelkám, a poté vlastně normativní náklady na bydlení, které pomohou obecně vlastně, co se týká nákladu na bydlení. Ale budeme se o tom ještě bavit samozřejmě v průběhu těch několika málo týdnů, protože se může třeba úprava týkat i pracovního bonusu, a nebo právě majetkové testu, to, co vlastně naznačujete vy, protože ten majetkový test v tuto chvíli právě cílí nejen na úspory, ale například také na počet aut v domácnosti. Za mě to má svou logiku. Já jsem se třeba teď minulý týden sešel s jedním pánem, který říká, že samoživitel, má dvě dcery, prodal dům, má na účtu tuším 6 milionů korun a nebyla mu přiznána superdávka a stěžoval si. Takže tady já se domnívám, že prostě by tady tento člověk třeba na superdávce být neměl, poněvadž prostě disponuje na svém účtu 6 miliony korunami a má pocit, že vlastně když teď bydlí v nájmu a vlastně nemá takový příjem, jaký by si představoval z hlediska toho nájmu, protože to nedává jakoby dohromady, protože je samoživitel, takže by mu měli i díky tomu, že má nízký příjem a vysoký nájem, platit všichni ostatní náklady na bydlení. Takhle ten svět fungovat nemá. Myslím si, že například právě ta superdávka by měla tady toto upravovat. Ale pravdou je, že skutečně tou minulou vládou byly nastaveny ty parametry velmi, velmi tvrdě.
3: Ministr, váš předchůdce, bývalý ministr Marian Jurečka z KDU-ČSL, tu reformu zdůvodnil mimo jiné snahou zamezit zneužívání dávek. A mluvil právě o těch případech, kdy lidé s poměrně slušnými příjmy dostávají docela vysoký příspěvek na bydlení. Oni některé konkrétní případy popsali i naši reportéři. Bude superdávka i po těch vašich úpravách bránit takovýmhle případům? Jako dokáže rozpoznat ten systém?
21: Rozhodně ano. A není to jenom vlastně díky majetkovému testování, ale například samozřejmě, když my upravíme normativní náklady na bydlení, už teďkom v tuto chvíli můžeme říct, že například v Praze, v Brně a v ostatních okresech jsou ty nájmy skutečně jiné a je potřeba k tomu přistupovat i jinak. Tady například v Praze vidíme, že reálné nájmy jsou vyšší, než je třeba současně.

0: normativ. Naopak třeba Brno, dle mého názoru, by mělo z hlediska té budoucnosti čekat mírný pokles, protože ta lokální data jsou přesnější než samozřejmě ta plošná metropolitní sazba. A vlastně tady vidíme úplně přesně, že například ti, kteří bydlí v Brně, tak dostávají více z hlediska těch nájmů, než by museli. A vlastně u ostatních okresů, což je 70 tisíc vlastně obcí nad 70 tisíc obyvatel, tak tam by mělo dojít k výraznému zlepšení pokrytí. Tam vlastně to historické podfinancování by se mělo vlastně těmi novými normativy srovnávat. Takže v tuto chvíli ta data ukazují tady toto, ale budeme to samozřejmě dopočítávat tak, aby to během několika týdnů mohlo být jako součást vlastně rodičovského příspěvku, protože to je ten nosič tady na právě úpravu té superdávky v Poslanecké sněmovně.
1: Jinými slovy, ta úprava začne platit, prosím, jenom jednou větou, od kdy?
0: Ano, 1.10. Od 1.10. by vlastně měla platit tady tato úprava těch nových normativů.
1: Aleš Juchelka, ministr...
0: Jako začne platit nová superdávka, promiňte.
1: Ano, ano. Děkuji za informace, Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí hnutí ANO. Naschledanou.
0: Hezký zbytek dne, naschledanou.
2: No, v 8:40 přidáme v Ranním plusu další důležité informace, které se týkají středoškoláků. Většina z nich už ví, nebo alespoň tedy deváťáků, páťáků, sedmáků, vědí, kam nastoupí v září, na jakou školu v celé republice, ale ještě je 10 tisíc žáků, hlavně mezi deváťáky, kterým to v prvním kole nevyšlo. Pro ně dnes začíná druhé kolo přijímacího řízení. Oni sami nebo jejich rodiče můžou ode dneška do pondělí podávat přihlášky na školy s volnými místy. A víc si k tomu řekneme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Jaká pravidla platí pro podávání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení?
3: Stejná jako do prvního kola. Zájemci o studium na střední škole nebo gymnáziu můžou podat přihlášky znovu přes elektronický systém DIPSY nebo papírový formulář, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
4: Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. I ve druhém kole pak budou řadit své přihlášky podle priority.
3: Přihlášky musí zájemci podat do 25. května. Samotné zkoušky je pak čekají druhý týden v červnu, tedy od 8. do 14. června.
2: No a musí žáci znovu psát jednotnou přijímací zkoušku, pokud je psali v prvním kole, nebo se jim počítají výsledky z minula?
3: Výsledky z prvního kola se počítají. Žáci si tak získané body přičtou i v kole druhém. Jednotnou přijímací zkoušku ale nebudou psát ani žáci, kteří se v druhém kole hlásí poprvé. Jednotný test od společnosti CERMAT psali zájemci v dubnových termínech, připomíná Rosůlková.
4: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
3: Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí podmínek pro přijetí na většinu maturitních oborů. Uchazeči o tyto obory, kteří ji neabsolvovali, se tak musí spolehnout na dobrý výsledek školní nebo talentové části zkoušky.
2: Žáci se můžou hlásit na školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Jak ale zjistí, které školy to jsou?
3: Školy informace postupně zveřejňovaly na svých webech. Kompletní seznam škol s volnou kapacitou ode dneška rodiče a uchazeči najdou i v systému DIPSY. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče nabídnou volná místa v druhém kole jen některé školy.
5: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
3: V prvním kole přijímacích zkoušek uspělo přes 93% žáků z 9. tříd základních škol. Na 8letá gymnázia se podobně jako loni dostala zhruba polovina uchazečů a 6letá gymnázia přijala asi třetinu zájemců. Výsledky druhého kola se uchazeči o studium dozví 23. června.
2: A právě o druhém kole přijímacího řízení na střední školy jsme mluvili s Lucí Machartovou z domácí redakce. Děkuju.
3: Naslyšenou.
1: A my se teď v 8:44 téměř zaměříme na zahraniční média. Lotyšsko dál řeší následky vládní krize. Po rozpadu koalice a rezignaci premiérky Evy Siliňové se prezidentem nominovaný premiér pokouší sestavit nový kabinet. Některé politické strany ale mají výhrady ke spolupráci. Jak tedy jednání o nové vládě podle lotyšských médií vypadá, to shrnula naše

0: ve veřejné finance. Zatímco některé strany, jako například Svaz zelených a zemědělců, tedy dosavadní účastník vlády Siliňové, nic proti široké spolupráci nenamítali, jiné strany varovaly, že nevstoupí do koalice, například s progresivisty. Právě progresivisté de facto zavinili pád vlády Evy Kyselinové poté, co se po změně ministra obrany připojili k opozici a chtěli hlasovat o nedůvěře. Jednat s nimi nechce Nová jednota, tedy strana Evy Kyselinové. Nyní tedy progresivisté nejsou pozvaní k jednacímu stolu, píše lotyšský deník. Ten také píše, že dnešní jednání by mohla vést k dohodě o rozdělení ministerstev.
1: Kateřina Havlíková, naše zpravodajka, která je momentálně v Lotyšsku a procházela tamní média.
2: A my v 8 hodin 45 minut přidáme další důležité informace. Prezident Spojených států amerických Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na dnešek. Oznámil to na své sociální síti, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají vážná jednání. V reakci na to klesla cena ropy o 2,1%. Ruský prezident Vladimir Putin dnes přicestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o citlivých oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu Síla Sibiře 2. A u obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr v případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík.
1: Cukrovka patří mezi nejrozšířenější chronická onemocnění. U mnoha pacientů souvisí buď s nedostatkem nebo poškozením buněk, které produkují inzulin. A proto se výzkumy zaměřují také na to, jak takové buňky vytvořit v laboratoři a pacientům transplantovat. K vývoji buněčné léčby diabetu přispívá i tým z laboratoře molekulární patogenetiky z Biocevu, z Biotechnologického ústavu Akademie věd právě ve zmíněném centru. A nové poznatky tohoto týmu ve spolupráci se zahraničními kolegy publikoval také prestižní časopis Nature Communications. Vedoucí týmu Gabrielu Pavlínkovou máme v ranním plusu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Rozuměla jsem tomu tak, že se zaměřujete na to, jak vytvořit buňky na míru. Ale z čeho?
3: Ano, ano, naším dlouhodobým cílem je vytvářet takzvané buňky na míru pro konkrétního pacienta. Tyto buňky vznikají z indukovaných kmenových buněk, které se připravují přeprogramováním běžných somatických buněk člověka nebo pacienta. Nejčastěji k tomu můžeme využívat kožní fibroblasty nebo i mononukleární buňky z krve. Tyto buňky se pak následně reprogramují do pluripotentního stavu a získáváme takzvané tedy kmenové buňky, které se pak dále směřují k různé diferenciaci na různě specializované buňky a v našem případě tedy na buňky, které jsou schopny produkovat inzulín.
1: Ano, tak když to tedy zjednoduším, alespoň trochu, aby to bylo pro naše posluchače přístupnější, tak ty vlastně kmenové buňky je potřeba nějak přeprogramovat, aby nahradili ty chybějící poškozené buňky, které produkují inzulin. Ale jak to děláte?
3: Ano, ano, je to vlastně, my přidáme k izolovaným buňkám, my přidáme různé faktory růstové a diferenciační, tak, aby se nasměrovaly na pankreatickou linii beta buněk. Takže je to vlastně uděláno v tkáňové kultuře in vitro, takzvaně in vitro.
1: Čili v uvozovkách ve zkumavce.
3: Čili
1: vy musíte naučit ty kmenové buňky, aby vyráběly to, co potřebujete právě k té buněčné terapii, k léčbě diabetu. Tohle se už využívá, povedlo se už ve světě někomu transplantovat v laboratoři vytvořené buňky pacientům?
3: Ano, ano, ale zatím je to pouze v klinických studiích. A ty transplantace nejvíc běžné jsou od dárců. To jsou normální beta buňky od dárců, které se transplantují, ale samozřejmě těch je velice málo a tak hlavním cílem je tady transplantace buněk, které by se daly vytvářet ve větším množství právě ve zkumavce a hlavním cílem je teda vytvořit tyto buňky, aby správně fungovaly a měli jsme jich dost pro

0: transplantace pacientů.
1: Čili zatím je to tady ve fázi klinické studie, tedy zkoušek.
0: Ano, ano.
1: Možná mnozí naši posluchači vědí, že po transplantacích se musí užívat léky, které nějakým způsobem brzdí imunitní systém, aby neodmítalo nový orgán. Platí tohle i u buněčné terapie, nebo tam se to neprojevuje?
0: Samozřejmě tohle platí i u buněčné terapie. My musíme blokovat imunitní systém příjemce, jinak dochází k poškození těch transplantovaných buněk. Takovým dlouhodobým cílem je získat vlastně ty kmenové buňky od pacienta a dát mu jeho vlastní jakoby přeprogramované kmenové buňky, kdyby vlastně se obešel ten imunitní systém a ty buňky by byly vnímány jako vlastní buňky těla a nedocházelo by právě k těmto imunitním reakcím a vlastně k poškození transplantovaných buněk.
1: Je to ještě na roky, nebo jak dlouho potrvá, než ta buněčná terapie diabetu bude dostupná pro běžné pacienty?
0: No to je, těžko se to odhaduje. V současné době je to samozřejmě závislé, jak dopadnou klinické studie a celkový pokrok v transplantacích. Je nutné ověřit jednak správnost těch buněk, které se vytváří v té zkumavce, jak správně fungují, což byl vlastně cíl i našeho výzkumu, zabránit tvorbě nežádoucích buněk, které se mohou diferencovat současně i s těmi beta buňkami. Takže já to vidím ještě pořád na nějakou dobu, než budeme schopni opravdu mít buňky na míru od daného pacienta.
1: Gabriela Pavlínková z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Děkujeme.
0: Já také děkuju. Naschledanou.
2: Národní rozpočtová rada chystá stanovisko k návrhu vlády zrušit část úprav penzijního systému. Ty prosadil ještě minulý kabinet. Předseda rady Mojmír Hampl v pořadu Peníze a vliv řekl, že stanovisko bude velmi negativní. Co radě vadí a jak se dívá na rozvolnění rozpočtových pravidel schválených minulý týden sněmovnou? O tom si teď řekneme víc s autorkou pořadu Janou Klímovou. Vítej.
3: Dobrý den.
2: Co konkrétně Mojmír Hampl na změny v penzijním systému řekl?
3: Tak podle něj přinesou ty chystané úpravy nové vlády dlouhodobou destabilizaci celého penzijního systému. Opět se totiž mají navýšit valorizace důchodů, zavést příplatky pro lidi starší 80 let a navyšovat penze pro pracující důchodce. Už příští rok tedy tak půjde o 2,6 miliardy na důchody navíc. V roce 2060 už by to zvýšení dosáhlo víc než 160 miliard korun. Vláda i odboráři varování ale předem považují za takové strašné a říkají, že na důchody prostě vždycky bude. A k tomu Mojmír Hampl ale řekl.
4: Ten problém je v něčem jiném. Pokud budeme mít nastavený penzijní systém takto, tak jaká bude kupní síla těch důchodů a na co jiného ve veřejných financích nezbydou peníze?
3: Podrobné stanovisko potom k úpravě penzí chce podle Hampla rada zveřejnit v momentě, co návrh půjde na jednání vlády. Ještě připomenu, že ta opatření mají platit už od příštího roku a potom o rok později pak vláda chystá ještě druhý krok těch úprav a to je návrat k zastropování věku pro nárok na důchod na 65 let a zavedení předčasných důchodů pro některé náročné profese, ale k tomu se rozpočtová rada bude vyjadřovat zvlášť potom, až to bude na stole.
2: Vláda také chystá úpravu třetího pilíře a tvrdí, že to bude nejlepší, co kdy tady bylo.
3: Ano, tam jsme
2: taky zvědaví.
3: Ano, tam se jedná ale o penzijní připojištění, které by mělo vykompenzovat ten první povinný státní pilíř.
2: No nicméně vraťme se k tvému rozhovoru. A jak se Národní rada, což je také důležité, Národní rozpočtová rada dívá na rozvolnění rozpočtových pravidel, které vládní koalice minulý pátek odhlasovala ve sněmovně. Má stejně jako opozice obavu, že si vláda otevřela cestu k navyšování schodku rozpočtu a tím i dluhu státu o další stovky miliard korun?
3: Dá se říct, že ano, dívá se na to s velkými obavami. Mojmír Hampl řekl, že především ta takzvaná úniková doložka na investice do dopravních staveb, která umožňuje je nezapočítávat do limitů povolených schodků rozpočtu, tak může být vládou zneužitá na pokrytí běžných výdajů. To podle něj ostatně dělala v menším i minulá vláda, kdy zneužila třeba výjimku na povodňové výdaje nebo na obranu, na pokrytí právě jiných výdajů státu. Rozdíl je, že tehdy šlo podle Hampla o desítky miliard, teď už ale může jít o stovky.
4: My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko.
3: No a podle ministryně financí Aleny Schillerové vláda musela takové opatření udělat, aby se investice nezastavily a zkritizovala i příliš přísné limity na ty schodky rozpočtů, které naplánovala bývalá vláda na další roky, protože podle ní jsou nereálné.
5: Já to nazývám pastí, který nám tady zanechal Fialu v kabinet.
3: Na to Mojmír Hampl říká, že je přesvědčený, že snižování schodku rozpočtu jakákoliv vláda dodržet mohla, musela by ale přijít s daňovou reformou.
2: To znamená se zvýšením daní.
3: Ano, ale vlastně by šlo jen o návrat pár let zpět. Řada daní a poplatků se totiž v poslední době snížila, nebo je vzal stát prostě na sebe. Letos je to třeba poplatek za obnovitelné zdroje. Dříve to bylo zrušení zdaňování superhrubé mzdy. Recept je tak jednoduchý, říká Mojmír Hampl.
4: Museli bychom se vrátit v oblasti zdanění fyzických osob a v oblasti rozpočtového určení daní před COVID. A podstatná část toho problému by byla vyřešena.
3: Jenomže problém je, že jsou to nepopulární kroky a tak vláda asi raději zvyšuje dluhy.
2: Říká Jana Klímová, autorka pořadu Peníze a vliv, který si můžete dnes poslechnout po 11. hodině, už teď ale i na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Díky.
3: Děkuji také, nashledanou.
6: Posloucháte Ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Prudce klesající porodnost na celém světě může mít další a vlastně nečekanou společnou příčinu, totiž chytré telefony. Aspoň to plyne ze závěru studie vědců z amerického Cincinnati. Víš nám o tom poví Lucie Rýdlova z zahraniční redakce. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
1: S klesající porodností a stárnutím populace se potýká řada zemí světa. Jak přišli autoři studie na to, že klíčovou roli hrají chytré telefony?
7: Dívali se na porodnost u mladých žen a v posledních přibližně 20 letech zaznamenali její významný pokles prakticky napříč celým světem. A tenhle trend podle nich není možné vysvětlit čistě sociálními nebo ekonomickými faktory, protože výrazný pokles porodnosti postihuje země s velmi rozdílnou ekonomickou úrovní, s různou vzdělaností, různou státní politikou na podporu porodnosti a tak dále. A když hledali společný jmenovatel, narazili na to, že tento zesílený pokles začíná v době, kdy se v té které zemi začínají masivně šířit chytré telefony a snadný přístup k rychlému mobilnímu internetu. Ve Spojených státech v roce 2007, v Polsku nebo Francii v roce 2009, v Mexiku nebo Indonésii v roce 2012 a třeba v Ghaně nebo Senegalu v roce 2015.
1: Tak to tedy vypadají data, ale jak konkrétně může boom chytrých telefonů nebo mohl snižovat porodnost?
7: Podle té studie je to důsledek způsobu, jakým se mladí lidé socializují, tedy jak se stýkají se svými vrstevníky. Ve chvíli, kdy se mobily v mladé generaci dostatečně rozšíří, stane se digitální prostředí novou normou, zatímco čas strávený interakcemi v reálném prostředí klesá. Důsledkem je ve finále méně vznikajících párů a tím pádem méně počatých dětí.
1: Ale nejspíš svou roli mají i jiné faktory, ne? Jako je lepší vzdělání, přístup k antikoncepci, odkládání dětí kvůli kariéře a podobně.
7: Samozřejmě, nebo třeba nedostupné bydlení. Tohle všechno roli hraje, ale podle autorů to nemůže plně vysvětlit to, co popisují jako výrazné zesílení poklesu porodnosti, která v mnoha zemích klesala už před nástupem chytrých telefonů. Jak to shrnuje aktuální článek na toto téma ve Financial Times? Jestli v minulosti byl příčinou snižující se porodnosti fakt, že páry měly méně dětí, teď je to spíš tím, že je prostě méně párů.
1: A nabízí ta studie nějaké recepty, co s tím dělat?
7: To ne. Výzkumníci jen konstatují, že ty změny ve způsobu socializace mladých lidí jsou na individuální úrovni nezvratné, tedy že nestačí lidem odebrat telefony. Podle výzkumníků už společnost dosáhla zlomového bodu, ze kterého není návratu. Lidé prostě chtějí být tam, kde se něco děje, kde jsou ostatní, a místem, kde se něco děje a kde jsou dneska všichni, je právě to digitální prostředí. Ve víc než 2/3 zemí světa je dnes porodnost pod hranicí 2,1 dítěte na ženu, tedy pod hranicí přirozené obnovy populace, a v plné třetině zemí je pod hranicí 1,5 dítěte na ženu. Klesající porodnost, respektive stárnutí populace, má přitom obrovské množství sociálních, ekonomických, politických i bezpečnostních dopadů, které jsou vlastně všechny negativní. Ani v otázce ochrany klimatu se přitom neukazuje, že by stárnoucí a klesající populace nějak významně omezovaly využívání přírodních zdrojů a vypouštění skleníkových plynů.
1: Tolik Lucie Rýdlová ze zahraniční redakce. Děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: No a pozveme vás samozřejmě k našemu dalšímu vysílání. Například po 10. hodině si můžete pustit Vinohradskou 12, ve které se soustředíme na detektivku ze severu Čech, který ukradnutou Zdislavu. Je to téma pro profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty.
1: Je 9 hodin, vstupujeme do závěrečné půlhodinky Ranního plusu. Dobré dopoledne přejí Martina Mašková
2: a Šárka Feniková.
6: Český rozhlas Plus.
2: A na co se ještě ve zbylém čase budeme ptát? Jak má rezort financí optimálně nastavit poplatky penzijní společnostem, aby to zároveň fungovalo pro klienty?
1: Které nové detaily vycházejí najevo z úplatkářské aféry v českém fotbale?
2: A jak může i nevinně myšlený vtip zranit, ukazují žáci základní umělecké školy v Sezimově Ústí na Táborsku v autorské divadelní hře. Také o tom uslyšíte víc.
1: Zprávy dnes připravuje Ondřej Látal.
8: Přeju klidné úterý. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
9: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plyn nárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
8: Analýzu nabídneme v Ranním plusu už za chvíli po zprávách. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou.
10: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
11: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas.
8: Skoro 3/4 zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi asi 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, to popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
12: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
8: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezónu. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale taky růst výše škod. Třeba v cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Lotyšským prezidentem nově nominovaný premiér Andris Kulbeks bude jednat o koalici. Podle lotyšských veřejnoprávních médií LSM by do říjnových voleb mohla zemi vést 4 koalice.
13: Podle případných koaličních partnerů by nová lotyšská vláda měla prioritně řešit například strategicky důležitý železniční projekt Rail Baltica nebo budoucnost aerolinií Air Baltic. Chtějí také udržet odmítavý postoj k ruskému režimu. Novou vládu by měl sestavit Andris Kulbergs, kterého tím o víkendu pověřil lotyšský prezident. Dosavadní lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na funkci minulý týden poté, co ztratila v jednokomorovém parlamentu většinu. Na počátku vládní krize byly opakující se problémy s narušením vzdušného prostoru ztracenými ukrajinskými drony. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Islámské centrum v San Diegu v Kalifornii se stalo terčem střeleckého útoku. Dva teenageři před mešitou podle policie zastřelili tři dospělé muže. Krátce na to byli nalezeni mrtví v autě nedaleko, pravděpodobně zemřeli vlastní rukou. Šéf místní policie Scott Wall případ označil za zločin z nenávisti. Both suspects in this case.
14: Policisté po příjezdu našli tři mrtvé přímo před vstupem do mešity. Mezi nimi i bezpečnostního strážce, který podle policie svým zásahem zabránil ještě horší tragédii. Útočníci cestou stříleli i po zahradníkovi v okolí, ale nezasáhli ho. Pár bloků od mešity pak policisté objevili uprostřed ulice auto s oběma podezřelými 17-letým a 19-letým. Oba byli mrtví. Policie spolupracuje s FBI. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žalovali za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic. V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a v Kostomlatkách. Informace ze silnic a dálnic v ranním plusu. D7 je na příjezdu do Chomutova z Prahy neprůjezdná. Za sjezdem na Spořice na 78. kilometru odklízí dodávku po noční nehodě. Provoz odklání na kilometru 75 přes Chomutov. Velké zdržení je i na D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. V nájezdu na Pražský okruh na Černém mostě řeší hromadnou nehodu. Kolona je od sjezdu na Úvaly z 9. kilometru asi na půl hodiny. Na D6 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na půltém kilometru před nájezdem na okruh je hromadná nehoda 4 aut, kolona ze 3. kilometru asi na čtvrt hodiny. V Praze ranní špičku stále komplikuje nepojízdný kamion na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na Zahradní město blokuje pravý pruh kolona. Je od magistrály asi na 20 minut a plní se kvůli tomu i D1 od Pražského okruhu k jižní spojce. Zdržení půl hodiny. A velké zdržení je na příjezdech k Barandovskému mostu ve směru na Smíchov, na jižní spojce od sjezdu na Pankrác. Je to na 20 minut. Dobře, dojeďte. Bude polojasno až oblačno, teď ráno, pak i dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. A teploty 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Posloucháte Ranní Plus.
1: U mikrofonu Ranního Plusu jsou dnes Šárka Feniková a Martina Mašková. Po Donaldu Trumpovi míří do Pekingu Vladimír Putin. Na Čínu kvůli západním sankcím přesměroval Rusko většinu své obchodní výměny. Čína od něj nakupuje především suroviny. Řešit spolu tedy prezidenti Putin asi mají například dovoz plynu z ruských polárních oblastí přes Mongolsko. Zájmy Ruska a Číny ve spojitosti s touto návštěvou přiblíží Michal Romancov, politický geograf Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré dopoledne.
16: Dobrý den.
1: V čem se podle vás potkávají a v čem naopak míjejí zájmy Moskvy a Pekingu?
16: Já myslím, že v tento okamžik jsou v zásadě hodně komplementární. Rusové a Číňané mají naprosto jednoznačně zájem na stabilitě toho druhého důležitého partnera, jak kvůli pozici vlastně v systému mezinárodních vztahů, tak kvůli tomu, že společně sdílejí dlouhou hranici, to znamená prostě soused, který je stabilní, je výhoda. Oba dva státy vnímají Spojené státy jako, řekněme, minimálně vyzývatele z pozice Číny nebo nepřítele, konkurenta z pozice Ruska. Takže toho společného v tento okamžik mají určitě víc než toho, co je případně rozděluje.
1: Co to tedy je za vazbu Rusko-Čína? Je to pragmatické spojenectví, spojenectví bez přívlastku, nebo opravdu jako mají společné cíle?
16: Já bych na tuhleto otázku strašně rád sám znal odpověď, ale nejsem ji schopen jako autoritativně dát. Z jednoho prostého důvodu. Oba dva ty režimy vlastně fungují tak, že tam není žádná opozice. Tam není nikdo, kdo by byl schopen toho současného vůdce na jedné či druhé straně nutit k tomu, aby vysvětloval, aby ukazoval, proč se v tom vzájemném vztahu některé věci vyvíjí třeba jinak, než jak bylo deklarováno před několika málo lety a tak dále a tak podobně. To znamená, to, co je tam podstatné, to, co by nám umožnilo dát odpověď na tuto otázku, tak to se odehrává někde v zákulisí a z otevřených zdrojů se aspoň já nejsem schopen dostat ani k náznakům tomu, co se v tom zákulisí děje. Podíváme-li se na to, co je deklarováno, tak ty země spolu mají jaksi bezprecedentně širokým způsobem nastavené a zdá se, že dobré vztahy.
1: A včetně zbrojní spolupráce?
16: Určitě taky, ale to není jediná jaksi věc, která tam je. Samozřejmě tohle je něco, co je v tento okamžik velice důležité pro Rusko kvůli válce na Ukrajině. Na druhou stranu je tady široce založená spolupráce hospodářská. Je tady vlastně velmi intenzivním způsobem minimálně jako v těch vládních sdělovacích prostředcích dávaná na odiv spolupráce kulturní a řekněme vzdělávací, takže skutečně těch dimenzí, kde spolu můžou komunikovat a případně spolupracovat je obrovské množství.
1: Já jsem se zmínila o tom záměru vybudovat plynovo, tedy o dovozu plynu z ruských polárních oblastí přes Mongolsko právě do Číny, ale to je, myslím, v těch vzájemných vztazích trochu kontroverzní téma, protože oni se nemůžou dohodnout na ceně toho dováženého plynu.
16: Oni se nemůžou dohodnout na ceně, to už to je věc, která trvá už řadu let. Mimochodem Rusko už po anexi Krymu, to je už víc než 10 let, vlastně bylo přesvědčené, že Čína se pro něj stane Evropou, pokud jde o to odbytiště ruských nerostných surovin, včetně surovin energetických. A to se zatím plnohodnotným způsobem nestalo. Teď je samozřejmě ale situace jiná kvůli americkým aktivitám v Perském zálivu, takže může nakonec dojít k tomu, že ta momentální situace Rusům pomůže, aby jaksi měli silnější vyjednávací pozici vůči Číně. A samozřejmě je tady potom i Mongolsko, které prostě má z mnoha důvodů hrozně komplikovanou situaci. Mongolsko má pouze dva sousedy, Rusko a Čína. Jeden každý z nich je výrazně větší, jeden každý z nich je výrazně lidnatější a Mongolové se snažili až dosud tu situaci balancovat. Teď uvidíme, jak moc budou úspěšní.
1: A má teď Čína větší váhu ve světové politice, pokud prezidenci nejdřívosti amerického a v zápětí ruského prezidenta?
16: Já myslím, že to by měla Čína i bez toho. Vlastně my vnímáme, že ty schůzky proběhnou vlastně v zápětí po sobě. Je zapotřebí si uvědomit, že ta americká schůzka původně měla proběhnout už někdy v březnu. Trump ji vlastně tehdy odvolal, protože řešil situaci v Perském zálivu. Proto došlo k jejímu posunutí, takže teďka tady máme tenhle jaksi úsek krátký, kdy do Pekingu míří nejprve americký, potom ruský prezident. To samozřejmě v tento okamžik, zejména tou mediální optikou, činí ze Xi Jinpinga ještě důležitějšího hráče, ale já se domnívám, že on je důležitý i bez toho, že ty dvě návštěvy proběhnou takhle krátce po sobě.
1: Rusko potřebuje čínský trh, ale jak profituje Peking z těch vazeb, které trvají desítky let?
16: Zejména tam jde právě o ten surovinový fenomén, prostě přes tu dlouhou rusko-čínskou hranici teče do Číny, ať už legálně, tak i nelegálně, přičemž ten jaksi nelegální rozměr podle mnoha ruských ekonomů je vlastně ještě výrazně větší než ten jaksi rozměr toho obchodu, který je podchycen těmi příslušnými smlouvami, tak tam to tečou suroviny, zdaleka se nejedná pouze o ropu a plyn, ale jedná se samozřejmě i o nejrůznější rudy, jedná se o zemědělskou produkci, protože Rusko má obrovský prostor, takže na ruském Dálném východě, respektive na Sibiři, jsou obrovské plochy, kde se pro Čínu produkují potraviny. Je tam nesmírně důležitý export dřeva z Ruska do Číny. Takže tohle to všechno je zapotřebí vzít v úvahu. Ten jejich vztah je výrazně komplexnější, než jak se nám na první pohled může zdát.
1: Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme.
16: Děkuji za pozvání.
2: Je 9 hodin a 15 minut, posloucháte Ranní plus a dostáváme se k dalšímu dílu seriálu Akce Úklid aneb razie, která otřásla českým fotbalem. V něm mapují redaktoři investigativní redakce naší sesterské stanice Radiožurnál dosud nezveřejněné informace o roli primátora Karviné Jana Wolfa. Podle policie úkoloval svého řidiče, ať mu sežene osobní informace na novináře deníku Sport Michala Koštuříka. Bylo to v květnu roku 2024 a Wolfovi, který tehdy šéfoval karvinskému fotbalovému klubu, se nelíbil článek o utkání jeho klubu se Zlínem. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů o fotbalové kauze, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Policie označila jeho chování za mafiánské. Primátor ale nařčení odmítá. A víc si k tomu teď řekneme s reportérem Arturem Janouškem. Vítej ve studiu.
17: Hezký den.
2: Jaké konkrétní informace Jan Wolf skáněl?
17: Podle policejních odposlechů rozčilený primátor v tom květnu 2024 volal svému řidiči, aby mu zjistil, který novinář popisoval utkání mezi Karvinou a Zlínem. A pak toho řidiče zaúkoloval, ať mu zjistí, kde ten novinář bydlí a odkud pochází. Policisté tento hovor nahráli v době, kdy Wolfa odposlouchávali kvůli té rozsáhlé korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Z toho, co si tehdy kriminalisté zapsali do policejního dokumentu, teď citujeme.
18: Takovéto jednání sbírání osobních informací patří spíše k mafiánským praktikám, nežli k chování nejvyššího činovníka města a prvoligového fotbalového klubu.
2: A o čem vlastně byl ten článek, který primátora tak naštval?
17: Sportovní novinář Michal Koštuřík v tom článku zmínil nevybíravé chování právě primátora Wolfa vůči rozhodčím během toho zmíněného zápasu. Utkání tehdy skončilo remízou, což nesla domácí Karvina velmi hořce. Novinář Koštuřík nám řekl, že si ten zápas dodnes vybavuje právě kvůli chování Wolfa, který tam podle něj vulgárně nadával a vyhrožoval rozhodčím.
19: Pamatuju si, že jsem byl u kabin a teď tam řval nějaký člověk, kterého jsem neviděl, protože byl tam za rohem a řval prostě šíleným způsobem na rozhodčí. Jo, nebudu říkat úplně přesně, protože se nepamatuju doslova, ale byly to vulgarity, bylo to nějaký způsob zastrašování, vyhrožování.
17: A u místních novinářů si pak Koštuřík ověřil, že to skutečně byl Wolf. Koštuřík si nevybavuje, že by si tehdy Wolf nějak oficiálně na ten jeho text stěžoval a o to víc ho překvapilo, že na něj scháněl ty informace.
19: To nevím, co si o tom mám myslet, kromě toho, že je to za mě jako další z obrovských ostud primátora Karviné pana Wolfa a můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
2: A jak to primátor Karviné Jan Wolf vysvětluje?
17: Ten to popírá, víc to ale komentovat nechtěl a to ani jeho advokát Filip Petráš.
20: Já bych v téhle souvislosti rád uvedl, že co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá a blíže se k celé situaci a vůbec k veškerým obviněním vyjádří poté, co mu bude umožněno nahlédnout zcela do spisu.
17: My jsme se ptali i toho Wolfova řidiče Adama Krzana, který pracuje pro karvinský magistrát. Ten popřel, že by od něj takovou službu primátor žádal. Tvrdil nám, že Koštuříka vůbec nezná a že Wolf od něj nikdy nechtěl opatřit žádné osobní informace ani na jiné osoby. My ale vycházíme přímo z toho policejního dokumentu. Policie Wolfa odposlouchávala přes měsíc a spolu s dalšími 31 lidmi ho letos v březnu obvinila v té korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Wolfa policisté viní z podplácení a z toho, že se podílel na zmanipulování několika zápasů ve prospěch Karviné. Wolf odmítá, že by někoho podplácel.
2: Ve studiu byl Artur Janoušek z investigativního týmu Radiožurnálu a vy se k článku můžete kdykoliv vrátit na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
17: Děkuji, naslyšenou.
1: Máme 9 hodin a skoro 20 minut. Poslechněte si hlavní zprávy. Složení poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je finální. Ústavní soud totiž zamítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla, který žádal o nový přepočet mandátu. Liberecký kraj totiž ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátu ve prospěch jiných krajů. Vláda chce změnit nastavení dobrovolného spoření na penzi a tím motivovat ke spoření více lidí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, ale informaci o změnách odložila podle informací Českého rozhlasu nejspíš do konce května. Součástí těch změn bude snížení poplatku penzijním společnostem.
2: A na to hned navážeme. Rezort financí Českému rozhlasu napsal, že jde i nadále o vládní prioritu a půjde o nejvýraznější zlepšení třetího pilíře v jeho historii, ze kterého budou profitovat všichni současní i budoucí klienti. Ministerstvo financí proto potřebuje dostatek času na přípravu novely příslušné legislativy. Rezort vyloučil, že by se novela odkládala kvůli studii nákladovosti, kterou mu předložila Asociace penzijních fondů. Vladimír Bezděk, ekonom, který dříve vedl důchodové komise a dnes působí jako poradce prezidenta pro ekonomické otázky a předseda představenstva investiční společnosti Avant, v našem vysílání shrnul, k jakým změnám by mělo ve třetím pilíři podle něj dojít.
0: Lidé do toho třetího pilíře v Česku vstupují pozdě ve smyslu relativně vysokého věku, až někde kolem 40 let, čili my potřebujeme ty změny zacílit i na to, aby do toho systému vstoupili třeba o 10 nebo ideálně o 15 let dříve a hrálo v jejich prospěch složené úročení výnosů, které exponenciálně roste s délkou času, to je jedna věc. A druhá věc, že když už do toho systému vstoupí, tak většinou volí ještě neefektivní investiční strategii, místo aby ti 40-letí, před kterými je ještě 20 let investování a spoření, aby šli do dynamické investiční strategie, tak volí konzervativní anebo v lepším případě vyváženou. A to všechno se pak spolu s těmi poplatky promítá do toho, že ten systém jim přes těch 20-30 let poskytuje relativně podprůměrný výnos. A ano, abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že prostor pro snížení poplatků v třetím pilíři existuje.
2: Ministerstvo financí také avizovalo, že jednou z priorit je právě například snížení limitů poplatků penzijních společností, a to už od roku 2027. Podle prezidenta Asociace penzijních společností a předsedy představenstva Generali penzijní společnosti Radka Moce by ale snížení poplatků větší zájem o dobrovolné spoření na důchod nevyřešilo.
21: Já myslím, že snížení poplatků v této věci nic nevyřeší, ale ministerstvo financí má i další plány. A jedním z nich je přistoupit k takzvané strategii životního cyklu, což by znamenalo, že odpadne investiční dotazník, který musíte jako účastník před vstupem do systému vyplnit. A penzí společnost by vás potom mohla rovnou zařadit do těch akciových fondů, do těch dynamických fondů. To by významně zvýšilo výnosnost pro klienty.
2: V České republice působí celkem 9 penzijních společností. Ekonoma a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI Filipa Pertolda jsem se proto ptala, jestli by ke snižování poplatku nemělo docházet přirozeně v rámci konkurenčního boje o klienty.
22: Teoreticky by k tomu mělo docházet, ale i studie EY, která se zaplatila Asociace penzijních společností, vlastně ukazuje, že to tak není, že vlastně za těch posledních 13 let, kdy doplňkové penzijní společnosti existuje, tak vlastně téměř nedošlo ke snížení těch poplatků z těch horních hranic, co určuje ten stát. A ten důvod je zřejmý. Pak research udělal výzkum mezi klienty penzijních společností a ukazuje se, že klienti vůbec nevědí, jaké poplatky platí a co ty poplatky vlastně znamenají pro výnosnost toho produktu, který mají zakoupený. Takže penzijní společnosti využívají toho, že vlastně klienti vůbec nevědí, co si kupují.
2: Dodal ve vysílání Ranního plusu ekonom a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERN GEI Filip Pertold.
1: Posloucháte Ranní vysílání na plusu a máme 9 hodin 24 minut. Tlak na dokonalý vzhled těla řeší autorské divadelní představení základní umělecké školy v Sezimově Ústí. Žáci do ní zařadili reálné poznámky od rodičů nebo kamarádů na vlastní váhu, účast nebo tělesné proporce. V rámci festivalu ZUŠ Open představení odehráli na jeviště táborského divadla Oskara Nedbala.
3: Celý den sedíš v lavici a teď si zase půjdeš válet?
4: Ale tati.
3: Žádný ale. Mazej si ven zaběhat. Takhle nezhubneš.
5: Scénář hry se skládá ze skutečných výroků a zkušeností, které žáci, včetně Charloty Turzové, sami zažili.
23: Je to fakt, že jsme to dělali jako my a je to takový vlastně smutný, protože jsou to fakt ty naše příběhy a pak ještě, když to třeba vidíte naši rodiče, tak je to takový, že se to možná fakt jako i uvědomí, že vlastně co udělali špatně, když je to třeba o nich.
24: Václav Smrš. Tady scénka, co hrají tady s Tomášem, tak vychází právě z jeho zkušeností s barvením vlasů.
25: No, tak moje rodiče byl docela naštvaný, jako můj táta byl naštvaný hodně, no a moje mamka jako se snažila to trošku říct, jako, že to je hezký, ale moc to jako nevypadalo, že by se jí to líbilo.
24: Já tam teda konkrétně hraju tady tátu, pana Tomáška, takže jsem se tam docela vyřval, jako se dá se říct.
26: A kluci, měli jste trému, když jste hráli?
27: Ano.
26: Jo?
24: Jako před testem z dějepisu, vím, že to dám, ale stejně se třepu.
28: No Eliško, co to máš na sobě? Vždyť vypadáš jak kluk.
29: Nechte mě být, mi se to takhle líbí.
5: Mezi dvěma dopoledními představeními si 30-hlavý soubor vyslechl připomínky od své učitelky Jany Hubka-Vanýskové.
26: Představení bylo hezký, měli jsme krásný publikum, fakt se hezky hraje, ale strašně jste chvátali, jo, úplně zbytečně. Byli jsme o 5 minut normálně kratší. Nám nastává taková ta automatičnost, že se trošku přestáváte poslouchat, jo, klidně zvolněte.
5: A právě vedoucí dramatického souboru přišla s námětem představení.
30: Myslím si, že v dnešní době je hrozně moc ovlivňuje vlastně ten důraz, který je kladen na tu vizuální stránku. Připadalo mi, že je důležité, aby děti si vlastně uvědomili a třeba to i přenesli ostatním dětem v tom publiku, že hlavně ta hodnota toho člověka není na základě toho vzhledu.
31: Namaluju si velký oči, nalepím řasy a vezmu si cool trendy oblečení. Ale pak už to nebudu já, protože já mám velký uši.
32: Já už ho učili.
31: A tohle je naše tělo.
5: Představení mladí herci zreprízují ve středu 20. května při přehlídce amatérských dětských souborů v Praze. Z tábora Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: A teď k profesionálnímu divadlu, kde jinde než na jeviště stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý večer v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
33: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
34: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu. Někdy se strachem, protože někdy už nejsem úplně fit.
35: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
33: 12. Jak se jmenuje ten film?
35: 12 rozhněvaných mužů.
33: Tucet špinavců.
34: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
36: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinnie ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
37: Vinnie,
4: začni svůj den.
36: Jan Žurka, jaký generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
6: Sedni si.
7: Já sedím.
6: Ona sedí.
36: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste vdova.
6: Uzavři oči v rouku.
8: Ale, proměky letí.
36: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
7: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Já chodím po návštěvách.
7: U nás to přece není žádná návštěva.
36: Na kariéru Ivy Anžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
34: Tahle nabídka byla jedna z mála v té době a druhá věc byla, že jsem toho Holzmana měla ve velké oblibě. Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
7: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
7: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano. Po zejtří?
7: Po pozejtří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
36: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Děkujeme, že jste poslouchali Ranní plus. Pro dnešek se loučí Martina Mašková
2: a Šárka Feniková.
10: Dobré dopoledne, 9:30.
11: Český rozhlas plus. Zprávy.
10: Ruský prezident Vladimir Putin zahájí dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o které už země jednají dvě dekády. Hlavní překážkou je to, že se zatím nedokážou dohodnout na ceně ruského plynu. Uchazeči o studium na střední škole v Česku můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Seznam škol, které druhé kolo vypsaly, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů.
11: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
10: V 6 amerických státech dnes začínají takzvané primárky. Voliči vyberou kandidáty do listopadových voleb do amerického kongresu. V nich se po 2 letech znovu zvolí všichni členové sněmovny reprezentantů a třetina členů senátu. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
12: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
10: Vláda rozhodla o zrušení odboru pro lidská práva a ochranu menšin. Agendu i zaměstnance od července rozdělí mezi jednotlivá ministerstva. Lidská práva bude mít nově na starosti ministerstvo spravedlnosti, národnostní menšiny připadnou rezortu kultury, romská menšina pak ministerstvu práce a sociálních věcí. Úřad vlády už se nebude zabývat ani protidrogovou problematikou anebo duševním zdravím. Tyto agendy předá vláda rezortu zdravotnictví. Expertní neziskové organizace rozhodnutí kritizují, varují před opomíjením témat a menší schopnosti prosazování změn. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudetských Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování.
0: Smíření mezi národy i mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
10: Počet krádeží a vloupání na Mostecku loni klesl asi na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodnout i v noci. Nachystaná je taky dopolední doprava na plusu 4 minuty po půl desáté. Dálnice D7 je na příjezdu do Chomutova z Prahy opět plně průjezdná. Na 78. kilometru už nehodu odklidili a odklon z dálnice policisté zrušili. Na D11 komplikace nově na příjezdu do Prahy z Hradce Králové u sjezdu na Jirny a Úvaly. Na 8. kilometru je nová nehoda. Kolona z 12. kilometru je teď asi na čtvrt hodiny. Kolony jsou i na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na dálnici D1 z Brna je kolona od Česlic z 8. kilometru až na jižní spojku k Zahradnímu městu. Na plzeňské D5 je pak kolona od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení celkově asi 10 minut. V Praze už provoz začíná slábnout, stále ale počítejte s komplikacemi na jižní spojce ve směru na Černý most. U sjezdu na Zahradní město už několik hodin stojí nepojízdný kamion a kolona od sjezdu na Spořilovskou je na čtvrt hodiny. Pomalu se jede na jižní spojce ve směru na Smíchov před Barandovským mostem. Zdržení teď od sjezdu na Podolí až za most asi 10 minut. Kolona na čtvrt hodiny je na Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslové ulici. 15 minut se pak jede v koloně i v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. A stále hodně zaplněná je oblast Libně, třeba Zenklova ulice do Karlína nebo Povltavská k Bulovce. Dobře, dojeďte. Dnes bude polojasno až oblačno, teď dopoledne a pak taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností to budou podle meteorologů i bouřky. Nejvyšší teploty přes den 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 12, a vát má slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy, na plusu začíná Pro a proti.
3: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje novelu, která omezuje pravomoci odvolacích soudů. Napříště už by nemohly zavazovat soudy nižší instance, aby přijali určité rozhodnutí. To se před časem stalo v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Naďovou vinnými. Opozice se proto domnívá, že novela vznikla v zájmu premiéra. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale odmítá, stejně jako advokátní komora, která s návrhem přišla. Jsou důvody k tomu měnit pravomoci odvolacích soudů?
11: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty na dálku jsou právě ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den.
13: Dobrý den.
3: A bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
14: Krásně den přeji.
3: Pane ministře, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů?
13: Tak já začnu tím, jak celá ta novela vznikla. Já jsem už na konci ledna rozeslal dopis se žádostí o to, aby se jednotlivé instituce vyjádřily k tomu, co oni považují za nejzásadnější v procesních předpisech, zejména trestním řádu, a aby se vyjádřili k tomu, jaké návrhy mají na úpravy, které by mohly do našeho právního řádu být zavedeny v řádu měsíců nejpozději od 1.1. příštího roku. Oslovil jsem ministerstvo vnitra, soudcovskou unii, nejvyšší státní zastupitelství, Českou advokátní komoru, právnické fakulty, a jeden z těch návrhů, o kterém se teď mluví, je ten, který navrhla advokátní komora, to znamená, abychom napravili stav, který tady vznikl svým způsobem velmi překvapivým jedním nálezem ústavního soudu, který změnil praxi, která tady byla aprobována a která tady přetrvávala řadu let a se kterou neměli problém ani ústavní soud, ani nejvyšší soudy.
15: Takže ve stručnosti řečeno, tím důvodem, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů, je, že vám to doporučila Česká advokátní komora. Prosím ve stručnosti, ať je to jasné na úvod.
13: Je to tak, ten dopis přišel na ministerstvo 4. března ze strany advokátní komory a jeden z těch bodů, je jich tam samozřejmě více, jeden z těch bodů je to, je návrh na advokátní komory na to, abychom reagovali na prolomení kasačního principu rozhodování odvolacího soudu v návaznosti právě na ten zmiňovaný nález ústavního soudu z roku 2022.
15: Na úvod to úplně stačí, my to rozebereme, děkuju vám. Pane poslanče, rozumíte tomuto důvodu, proč ministerstvo prosazuje tu novelu trestního řádu, která omezuje určitým způsobem pravomoci odvolacích soudů?
16: Tak pan ministr má pravdu, jak jsem si četl ty podklady, tak je faktem, že za touto změnou stojí advokátní komora. To neznamená, že to nemůže být ku prospěchu v kauze premiéra Babiše a já tady asi nebudu spekulovat, jestli je to podmíněno, iniciováno nějak premiérem nebo není, to nechám kolegům do poslanecké sněmovny. Mě zajímá ta odborná stránka a já se přiznám, že je možný mít různý odborný názor na to, jaký má být mix principu apelace a kasace u odvolacího řízení, zvlášť u trestního řízení. Jo. Ale já to novelu věcně nepodporuji. Už jako ministr jsem chtěl, aby byla silnější pozice odvolacích soudů, tak abychom zde neměli velké průtahy v trestním řízení. Já se totiž obávám, a teď říkám, nechávám politické konsekvence stranou, o tom, že spekulují kolegové, že pokud ta novela takto projde, tak to může vést k průtahům v trestním řízení. A když se podíváte, kolik času nás zaberou některé trestní kauzy, že se vlečou roky, tak tahle novela k tomu naopak může přispět. A budu rád, když v té debatě, která bude následně na ústavně právním výboru a v parlamentu, tyto mé zdůrazňují věcné, nikoli v politické obavy, pan ministr rozptýlí. Já jsem příznivcem německého modelu, to znamená apelace, že zkrátka odvolací soud v trestním řízení může s konečnou platností rozhodnout, ale chápu, že na to třeba někdo má jiný názor.
15: Díky vám na úvod, pane poslanče. Pane ministře, tak nepřispěje ta vaše novela k tomu, že soudní řízení v Česku budou ještě delší, než jsou dnes?
13: Já myslím, že není důvod se obávat toho, že by byla výrazně delší. Doposud soudy většinou akceptovaly to, jaká je právní úprava a až na výjimky, mimo jiné na výjimku vrchního soudu, se neuchylovaly podle mého názoru bych řekl skoro až zneužití toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, kterým umožnil vracet věc s tím, že zavazují soud k rozhodnutí o vině.
15: Tedy promiňte, že vás přerušuju, vůbec podle vás není důvod k obavám ohledně toho, že projde-li ta vaše novela, že ten tak řečený ping-pong mezi soudy, pokud mi dovolíte tento obrat, se ještě prodlouží v Česku?
13: Ta naše řízení jsou velmi rychlá. Já neznám moc řízení, která přesahují roky. A ano, v některých těch složitých případech se ta řízení natahují, ale naše řízení patří k nejrychlejším v Evropě, takže rozhodně se nebojím toho, že by se ta doba trestních řízení prodloužila. Druhá věc je, jestli chceme upřednostnit rychlost za každou cenu před právy obžalovaných. A já myslím, že to ani nemůžeme, protože to, co se stalo a to, co třeba právě pan soudce Šot hodnotil výrokem, který teď přečtu, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. To prosím neříká obhájce paní Naďové, to říká soudce, který musel odsoudit, přestože si o tom myslel úplně něco jiného. Takže ten problém je v tom, že tím, co se stalo, tím, že se v roce 2023 narodil jeden nález ústavního soudu, který přiotevřel dveře výkladu, že ten vyšší soud může zavázat nejenom k hodnocení právního názoru, co si o tom má právně myslet ten soud,
15: ale
13: že může
15: rozhodnutí
13: zavázat i k tomu, jak má hodnotit důkazy, anebo dokonce k vině, tak to znamená, že toto rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu, který tomu přiotevřel dveře, některé soudy, bych řekl, skoro vyrazily. ty dveře. A útočí to podle mého názoru jak na základní lidská práva, tak na Evropskou úmluvu, která zaručuje právo na spravedlivý proces.
15: Pane poslanče, tak není ta stávající praxe, která právě určitým způsobem vzešla z toho panem ministrem připomenutého 3 roky starého nálezu ústavního soudu problematická? Když třeba v případě kauzy Čapího hnízda jsme před pár týdny byli svědky toho, že soudce městského soudu odsoudil, protože když to tak řeknu musel, byl k tomu zavázán odvolacím soudem, aniž by ovšem sdílel ten názor, že by odsoudit měl?
16: Pane redaktore, tak tímto znovu dostáváme k té kauze a je to důkaz toho, že to je ta novela Lex Čapí hnízdo. Já o tom hovořil opravdu teoreticky. No tak vidíte situace, že máme dvojinstančnost, jo, a občas se zkrátka stane, že na určitou věc i z pohledu hodnocení viny, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, soud první instance má jiný názor než soud druhé instance. A teď musíte najít řešení, jak to rozhodnete. A já si myslím, že v evropském kontinentálním dvojinstančním systému má mít konečné slovo ten odvolací soud. Tak jsou odvolací soudy koncipovány, jsou tam zkušenější soudci, často zase dá v podobě senátu, to znamená více soudců a tak dále. To znamená, jak by se tady postupovalo? To znamená, v tomto případě podle pana ministra by byl asi nekonečný soudní ping-pong, protože pan soudce Šot by si myslel něco, odvolací soud vrchního soudu by si myslel něco jiného. To znamená, vrchní soud by to vrátil.

0: Upozorňuji, jsou státy, které mají apelaci v trestním řízení v Evropě.
1: Pane ministře, tak nenarušíte tou novelou, kterou prosazujete, náš systém soudnictví, ve kterém odvolací soudy mají mít poslední slovo?
2: Tak já ho určitě nenaruším, já ho vracím do roku 2023 před nález ústavního soudu, kdy do té doby byl aprobován všemi, nebyl s tím žádný problém a naopak ten systém se narušil tím nálezem ústavního soudu, respektive výkladem tohoto nálezu, který uplatnil vrchní soud. To je první věc. Druhá věc, rozhodně to nelze spojovat s kauzou paní Naďové nebo pana premiéra, protože tam
1: na
2: už bylo
1: rozhodnuto.
2: Na to nedopadne ten návrh, protože ten návrh bude platit do budoucna. Ten soud bude dávno skončený v době, kdy ta novela teprve možná, pokud ji sněmovna schválí, nabude účinnosti. To znamená, ta rozhodnutí zůstanou platná. A k té dvouinstančnosti, o které mluvil pan poslanec Pospíšil, no právě tu dvouinstančnost je zaručena tím, že máte jeden stupeň a pak druhý. Ale v tomto případě ten odvolací soud a v řadě dalších případů ten odvolací soud nedělá nic jiného, než to, že tu věc zruší a zaváže k rozhodnutí ten první stupeň. Kde jsou ty dva stupně? Tak ten druhý stupeň rozhodne, jak to má být. Pošle to dolů a znovu mu přijde automaticky to rozhodnutí, které on potvrzuje. Takže kde je ta dvouinstančnost? My právě tímto popíráme. Tam žádná druhá instance není, protože, jak to řekl pan doktor Trojan, obhájce v jiné věci, tak ten, to myslím, popsal velmi dobře. Ten odvolací soud udělal z toho soudu prvního stupně jenom razítko. A ne žádný soud, který nezávisle hodnotí důkazy tak, jak to má v popisu tak práce a tak, jak to podle ústavy má být.
1: Pane poslanče, tak neproměňuje ta praxe z posledních let ty prvoinstanční třeba městské soudy jaksi jenom v razítka a v podpisy v instituce, které bezmezně musí respektovat to, jak je zavážou odvolací soudy?
0: No, já chci upozornit na to, že i apelace je dvojinstanční systém, to znamená, není to pravda, co říká pan ministr. Zkrátka jde o to, jak silné postavení u odvolacího soudu máte, jakému dáte pravomoci. A to, že odvolací soud má konečné slovo v hodnocení dané kauzy, je i princip dvojinstančnosti a upozorňuji, je to v mnoha státech Evropy a vede to ke kratšímu řízení. A dovolte mi ještě jednu poznámku panu ministrovi. Pan ministr tady trošku máte veřejnost, že se to nebude ta novela případně týkat kauzy Čapí hnízdo. Říkají to i představitelé justice, abych necitoval, neříkal tady něco jako opoziční politik, ale i předseda Soudcovské unie říká, že v případě, kdy ta novela bude přijata, tak dopadne na tuto kauzu, protože až panu premiérovi skončí toto volební období, nebude-li dál premiérem, skončí mu imunita, tak to jeho kauza bude posuzována. A bude-li zde přijat nový procesní předpis v trestním řádu, tak samozřejmě soudce Šot bude mít jinou pozici, než jí má nyní. A tady já prosím, neříkám svůj názor jako ano, politik, ale upozorňuji na pozici představitelů Soudcovské unie, kteří to říkají.
1: Tak pane ministře, pokud by Andrej Babiš jednou přišel o poslaneckou imunitu a dostal se znovu před soud v kauze Čapí hnízdo a zároveň už platila ta vaše novela, tak předpokládám, že by ho městský soud pravděpodobně shledal nevinným. Je to tak?
2: A jak by to udělal, když stále bude platit to rozhodnutí vrchního soudu odvolacího, který zavázalo ten nižší soud, že má nějakým způsobem hodnotit důkazy. Takže v tomto smyslu to určitě pravda není, ale jak říkám, to, co je podstatné na té věci, je, že soudce podle zákona má být nezávislý ve svém volném hodnocení důkazu. A tady ten odvolací soud mu bere tento nástroj a v podstatě mu brání tomu, aby vykonával to své právo. Fakticky eliminuje právo na zákonného soudce, které zaručuje právo na spravedlivý proces. Takže já musím říct, že byť mediálně to vypadá, jak vypadám a možná budu schytávat rány, tak ta odborná veřejnost, jak někteří soudci, tak někteří obhájci mi píší a tleskají, protože bylo třeba najít odvahu postavit se proti rozhodnutí, které tady podle mého názoru opravdu brutálně popíralo to, co tady bylo. Tak. Chci připomenout, že vrchní soud, jakýkoliv v této věci, pokud je odvolací, nebo obecně odvolací soud, když ten první stupeň zprostí tak nemůže odsoudit dnes podle té stávající zákonné úpravy a judikatury tu osobu, protože by tím vlastně jí sebral tu možnost odvolání. Dobře. A v této věci ten odvolací soud to dělá jakoby oklikou a zneužívá toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, abych byl přesný, k tomu, aby si vynutil

0: to rozhodnutí, které sám dobře podle zákona nesmí učinit.
1: Pane poslanče, určitě můžete, pokud dovolíte, já bych nezlobte se. Pane poslanče, dovolte, abych i vám položil otázku. Pane poslanče, prosím. Tak, já jsem se vás právě na to chtěl ptát, ale pro přehlednost připomenu tu otázku, aby ta naše diskuse byla jasná. Děkuju vám oběma, že to respektujete. Nebude to, skutečně by ta novela pomohla Andreji Babišovi jednou, až třeba nebude mít poslaneckou imunitu, nebude dál platit to zavázání městského soudu, které přišlo ze strany vrchního soudu?
2: No, nebude platit podle mnohých právních expertů, protože tady bude novela trestního řádu, která v zásadě bude ku prospěchu obžalovaného a tedy bude postupovat se podle zákona. Rozumíte mi? To znamená, soudce první instance, ať už to bude kdokoliv, předpokládám, že doktor Šot, tak bude vázán novelou trestního řádu, nikoliv samotným rozsudkem, protože zákon stojí zkrátka nad rozsudkem. Dojde-li v průběhu řízení ke změně trestních procesů, ať už řekněme trestního řádu nebo případně trestního zákoníku, je-li to ku prospěchu obžalovaného, tak se vždycky uplatní ta nová právní úprava. To je přece logické, je to jasné a říkám, není to názor jenom můj, ale i názor většiny odborné veřejnosti, jak jsem si stihl nastudovat jejich pozice a jejich veřejná vyjádření.
1: Pane ministře, tak podle všeho já, přece jenom já, prosím, ta úprava, promiňte, i vám položím otázku, pane ministře.
0: Ano.
1: Jak byste se vypořádal s tím argumentem, že ta úprava může být v zájmu premiéra Babiše?
0: Jak jsem řekl, není možné si plést retroaktivitu u hmotného a procesního práva a to rozhodnutí vrchního soudu nebude tou úpravou, pokud tam nebudou specifická přechodná ustanovení dotčeno. Takže máme na to jiný názor, ale jak říkám, kdyby ten návrh na tu úpravu toho trestního řádu jsem s ním přišel já, nebo kdyby s ním přišli obhájci paní Naďové nebo Andreje Babiše, tak bych snad chápal tu kritiku. Ale tady je to jednoznačné. Já myslím, že i ta odborná debata, která ve veřejnosti probíhá, jednoznačně
1: dobře,
0: stojí.
1: Dobře, pane ministře, ale jste nominantem hnutí ANO, kterému předsedá Andrej Babiš.
0: No tak to asi nepopírám, tak to je, ale jak říkám, advokátní komora nepopřela, dokonce ten dopis je zveřejněn, že ten návrh vzešel od ní a já bych je skutečně nepodezříval, že řada z nich rozhodně nejsou sympatizanti této vlády nebo Andreje Babiše, že by snad chtěli jemu pomáhat, takže je to odborný spor, který tady byl, ano, já jsem našel odvahu ho řešit a já ve své pozici budu dělat věci, jak o kterých si budu myslel, že jsou správné. Dobře. Ne, které jsou populární.
1: Tak, pane poslanče, znovu jsme to tady slyšeli, že s návrhem na tuto změnu přišli obhájci, konkrétně Česká advokátní komora.
2: To já také jsem řekl, já jsem také řekl důvodu, já to respektuji, že to je pozice obhájců. Rozumím i pozici obhájců, kteří primárně akcentují ochranu svých klientů, ochranu obžalovaných. Není to nic špatného, je to logické a správné. A teď hledáte kompromis mezi, řekněme, délkou soudního řízení, kolikrát budete hrát soudní ping-pong, kolikrát se to instance budou vracet a mezi právem obžalovaného. Advokátní komora stojí na straně obžalovaných, je to logické a správné, já jich pozici rozumím. Pak jsou jiní experti právní, nechte mi dokončit větu, prosím. Nikoli advokáti, kteří se akcentují právě jiné jakoby důvody toho, proč by ta změna měla být. Takže ono to je hodně dáno profesí toho právníka, jestli je advokát, nebo jestli řekněme právní teoretik. Teď jsem četl tomu zajímavý článek některých právních teoretiků, kteří naopak podporují posílení pozice odvolacích soudů, aby to řízení dříve bylo ukončeno jejich konečným verdiktem. Takže to je dlouholetý teoretický spor, kde jak si budete akcentovat různé preference, délka řízení, práva obžalovaných, ano. Je to trošku proti sobě a uvidíme, jak dopadne ta debata.
1: A než budeme pokračovat v této debatě, tak připomenu, že jejími účastníky zůstávají bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane ministře, proč chcete odvolacímu soudu taky omezit pravomoc odebírat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil?
0: Tak, já to ještě jednou zopakuju. to první téma, o kterém jsme se bavili, to není tak, že bych chtěl zavést něco nového. Já chci se pouze vrátit k tomu, co tady bylo do roku 2023.
1: To už jste říkal. Chci, teď prosím k té mojí otázce, ano, už jsme se posunuli v té naší diskusi k další části, ano, té vaší novely.
0: Stejně tak je to v tomto případě. Tam není vůbec nic nového a když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že ten zákon pouze zpřesňuje to, jak ten stávající stav funguje a jak ho aprobovala a jak ho upřesnila judikatura. Takže v této věci je to podle mého názoru úplně stejné a není to žádná nová velká změna, je to jenom zpřesnění stávajícího stavu, který tady je.
1: A proč tedy omezujete odvolacímu soudu tu pravomoc odebrat soudu nižší instance případ?
0: No tak viděli jsme tady v minulosti případy, kdy soudy si vynucovaly odsouzení a pak jsme za to platili na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva odškodnění právě proto, že v některých případech instance vyšší různými způsoby si vynucovaly nepřímými to, aby bylo vyhověno jejich názoru na to, že daná osoba má být vinna, když na to neměli žádné právo a ty zprošťující rozsudky nakonec byly opakované a tedy soudy rozhodly o tom, že to svěří někomu jinému, kdo třeba bude povolnější a následně se ukázalo, že to byla chyba, protože jsme potom neobstáli v tom řízení jako stát a museli jsme platit náhrady nákladů.
1: Pane poslanče, není toto argument, proč zpřísnit podmínky, za kterých může odvolací soud prvoinstančnímu soudu odebrat případ?
2: Jasně, mě překvapuje termín, který používá pan ministr, že by se našli povolnější soudci a tak dále. Jo. Já se proti tomu trošku musím ohradit. Tedy chce současné vlády tady pořád zpochybňovat nezávislost a profesionalitu české justice, když se jim to hodí. Já teda opravdu jsem nezaznamenala v odborném tisku.
1: Nechte teď, pane ministře, pana poslance dokončit. Pánové, pardon, pane poslanče, máte slovo. Tak.
2: Děkuju pěkně, děkuju. Já jsem nezaznamenal nikde v odborném tisku, že by tento paragraf dělal v praxi problémy a že by se zneužíval, jak naznačil pan ministr, že by se odjímali kauzy soudcům a dávali se, cituji pana ministra, povolnějším soudcům. Já to nezaznamenal nikde. Takže budu rád, když pan ministr potom v té věcné debatě na ústavně právním výboru třeba tyhle kauzy popíše a když nám řekne, jak ten paragraf byl zneužíván. Já ty informace nemám. Doložit. To znamená, mám pocit, že to zneužíváno není. Trošku nerozumím tomu, proč se tato novela tohoto paragrafu dělá. Nevím, čeho se týká, nebudu tady se spekulovat, jestli to týká nějaké vládní kauzy, na to nemám informace, ale připadá mi to, že to zpřesnění v zásadě není jaksi nutné, není na místě, protože ten paragraf v praxi nečinil problémy. Ale když to projde, tak je to podle mě menší problém, tohle zpřesnění, než ta úprava, o které jsme hovořili před chvílí, kdy se zkrátka posílí princip kasace v trestním procesu a povede to podle mě k delším trestním řízením.
1: To už jsme tedy probrali.
2: Ano.
1: Pane ministře, nespochybňujete nezávislost české justice, když se vyjadřujete, cituji, o povolnějších soudcích?
0: Ne, jak jsem řekl, já nezávislost se snažím posílit a aby skutečně soudci, kteří mají rozhodovat na základě svého svědomí, nemuseli následně mít výroky, jaké měl například pan soudce Šot.
1: Já se doptám, ať je to jasné, možná si to ilustrujeme opět na kauze Čapí hnízdo. Podle vás pan soudce Šot je tím povolnějším soudcem?
0: No, tím rozhodně není. To je vidět asi na první pohled. Já jenom chci, aby soudci měli jistotu, že když se vzepřou ve svém svědomí a na základě volného hodnocení důkazů rozhodnutí odvolacího soudu, že ty odvolací soudy následně nebudou schopny těmto lidem, kteří mají svůj názor, mají na to právo a vychází z ústavy, tyto případy odebírat a dávat je jiným, u kterých budou doufat, že oni nakonec jim vyhoví.
1: A takový soudci v Česku jsou?
0: Já nevím, já jenom říkám, že chci zabránit tomu, aby odvolací soudy takovou možnost měly a měli možnost takto odebírat soudcům, kteří mají právo rozhodnout, mají právo hodnotit důkazy, ale mají jedinou povinnost řídit se právním názorem vyššího soudu.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že jste to byl vy, kdo v této diskusi použil obrat povolnější soudci, tak jsem předpokládal, že o takových víte, ale říkáte tedy, že nevíte. Čímž můžeme dnešní diskusi uzavřít, protože ostatně i náš čas pro tentokrát vypršel. Jsem rád, že našimi hosty byli ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc a bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Pánové, děkuji vám oběma.
2: Děkuji a přeji všem krásný den. Děkuji pěkně, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Deset hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ústavní soud odmítl stížnost libereckého lídra Spolu, složení sněmovny je potvrzené. Uchazeči můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A Ukrajina ostře kritizovala cvičení s ruskými jadernými zbraněmi v Bělorusku. Tady jsou zprávy Plusu, zdraví vás Ondřej Látal. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až tři přihlášky na obory bez talentové zkoušky a dvě přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
5: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
4: Školy zároveň můžou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam najdou uchazeči v systému DIPSY. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podání nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a v jižní polovině Moravy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Noční ruský útok na ukrajinský Charkov a jeho předměstí má nejméně dvě oběti. Několik lidí je zraněných. Starosta města Ihor Terechov řekl, že ruské drony poškodily 25 rodinných domů a výškovou budovu. Jednoho mrtvého a dva zraněné hlásili taky ruské úřady po ukrajinském úderu na západě Ruska. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly i blíže neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli. Moskevský starosta Sergej Sobjanin už dřív uvedl, že Rusko sestřelilo několik ukrajinských dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém v okolí ruské metropole zemřeli 4 lidé. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ně reagovali.
6: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: A ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přejede jen několik dní potom, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství. V londýnské galerie Tate Modern dnes bude vyhlášen vítěz mezinárodní Bookerovy ceny. Ta se uděluje za beletrii přeloženou do angličtiny a publikovanou v Británii a Irsku. V nejužší nominaci je třeba novela německo-íránské autorky Shidi Bazyar o útěku a návratu rodiny do Iránu. Nominovaná je i poetická novela o identitě, genderu a vzdoru proti plánovanému sňatku bulharské spisovatelky Rene Karabaš. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
7: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné.
8: Můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
7: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
9: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
7: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šupfová, Český rozhlas.
4: Astronom a popularizátor vesmíru Pavel Suchan dnes slaví 70. narozeniny. Vesmírné úkazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti taky ochranu pozorovacích podmínek.
10: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
11: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
12: Stmělí lidi zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
11: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Doprava na Plusu. Na D11 jsou komplikace nově na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. U sjezdu na Jirny a Úvaly na 8. kilometru je nová nehoda. Kolona z 12. kilometru je asi na čtvrt hodiny. Kolony jsou i na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na D1 z Brna je kolona od Čestlic z 8. kilometru až na jižní spojku k Zahradnímu městu. Na plzeňské D5 je pak kolona od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení celkově asi 10 minut. Silný provoz je taky na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona hlavně kamionů je od Blučiny z 11. kilometru až do omezení před dálnicí D1. V Praze teď dopoledne provoz postupně polevuje, komplikace ale zůstávají na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové v omezení u sjezdu na Štěrboholy. Stojí tam nepojízdná dodávka v levém pruhu, kolona z Černého mostu od obchodního centra IKEA je na 15 minut. Dobře, dojeďte. A bude polojasno až oblačno, dopoledne a pak taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky a teploty 18 až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady je Vinohradská 12.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Experti úspěšně vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu.
15: Relikvie je zachovala a teď jí čekají ještě další restaurátorské práce.
16: Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
17: Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl jí pohřbít v řece.
18: Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
19: Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
20: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
21: Vypnutý alarm, ukradená lebka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května.
0: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
2: Dobrý den.
0: Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
22: Šeméno, poprosím.
23: Sestra Roberta je v pořádku a jsme šťastní.
0: Je zachovala.
23: Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Odborníci na ní ale ještě budou provádět různé restaurátorské práce.
23: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj, protože...
0: Je to skvělá zpráva, bez pochyby. Nicméně nemáte i tak o tu relikvii obavy, přeci jenom byla zalitá v betonu.
2: To určitě, protože cement nějakým způsobem pracuje, takže může a při o tom odstraňování betonu, tom jemném odstraňování betonu, určitě může dojít nějakému poškození i vážnému.
0: Protože se bavíme o velmi křehkém předmětu, navíc ta lebka už tak nebyla celá, že ho chyběla spodní čelist a velká část té obličejové části, je to vlastně lebka, ten hořejšek, takže s tím se může stát cokoliv.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ji ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě, zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval, jak jste se o té zprávě dozvěděl?
2: Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
0: Že něco takového může stát.
2: Že si něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách v 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
0: Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
24: Nám zamožnil identifikaci, což nám skoro počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
0: Nicméně prý byl u toho činu příčetný. Policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
24: Tak nám odmítal sdělit místní této relikvie.
0: Nakonec se tedy dozvěděli, že pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo. Prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl ji pohřbít vhozením do řeky.
24: Tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
0: Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
2: Ne, je to hodně bizarní. No, jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
0: Pak ještě to zaletí do betonu.
2: No přesně tak, no to nedává smysl prostě, samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla, pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
0: Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
2: To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současníci svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře. Bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl Markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonem, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečku Jablone, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná.
0: A byla už ve své době?
2: Určitě. Právě tímhle tím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví. A potom se o ní vznikla legenda a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, o ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice ze začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice. 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
0: Janem Pavlem II.
2: Přesně tak.
1: Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátí.
2: Takže dnes je ten porevoluční étos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
2: Ta kanonizace platí pro celý svět, to vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
0: Navíc to letos tak ani nevypadá.
2: Bohužel.
0: Že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila podle těch nedoložitelných pramenů.
2: Na tom je založena ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město a pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
0: A už tomu rozumím.
2: To platí obecně.
0: Jak se vůbec lepka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lepky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
2: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
0: v Jablonem.
2: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
0: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
2: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, já to musím, promiňte trochu, to musím říct, že roka 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. To znamená, jsou v nebi u Hospodina. To je jedna hlavní existence. A druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone. No. Máte přímé číslo na Hospodina. A ty tam přijdete s konkrétním problémem. Řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to jako kdybyste telefonoval tomu Hospodinovi. Teď si to zlehčuju.
0: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
2: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika, tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie, to znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiálního učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kde si vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka, to jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
0: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
2: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé a hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Asízi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lepka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené a u té, ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře. Ale aby někdo byl vystaven celoročně.
0: Je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
2: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
0: Pápež má kousek Zdislavy.
2: Jo, to se to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal, to znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jako opravdu přítomen. Jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na Hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne. Já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
0: No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
2: Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si ji s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to takhle není.
0: No ale vidíte, že se kradou, že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví, kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
2: Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech
0: se kradlo všechno jiné.
2: Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím na hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo. Jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena také svatému Vojtěchu. Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
0: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
2: Ne, no tak ne. Tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikví.
0: U sebe doma.
2: Přesně tak.
0: Aby byli v kontaktu
2: s Hospodinem. Přesně tak.
0: Že by někdo ukradl relikvi a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
2: U nás ne. U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
0: Jestli se z lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
3: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které
5: zloží při krádeži, část lebky poničil.
0: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
6: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření v bazilice.
0: Myslíte si, že je teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
2: Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají, ale to je skoro v každém tom barokním kostele vidíte nějaké...
0: Lepka, holení kost.
2: Přesně tak. To, v těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvaní katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem míň a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale. Tam se prostě normální smrtelník nedostane. To je v pokladu a to je jako v korunovační komoře. Byť to, tam to přímo není, je to v jiné komoře.
0: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány nebo že by se neměly stát trezory.
7: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
0: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty, ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
7: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme.
2: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukradl a ještě během mše za bílého dne, tak že se určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimluval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
0: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
2: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí na poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych
0: schovali do katakomb a...
2: No, prostě do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě v těch, ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
0: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
2: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny a konec konců je to Česká Světice, takže jako pro nás, pro všechny by to byla velká ztráta. Ale našla se, existuje, takže já si myslím, že tento scénář nehrozí.
0: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli o svaté Zdislavě něco říct.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Kubín, historik z katedry církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonem v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátoru. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na Svět knihy, vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
8: Kdo vydělává, kdo chudne. Kdo je kdo ve světě financí? Peníze stále představují moc. A proto poslouchejte Peníze a vliv. Pořad o zásadních ekonomických tématech s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou a jejími hosty. Poslouchejte každé druhé úterý po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho i na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: 10 hodin 30 minut.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci. Výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Rusko zahájilo třídenní manévry, společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje třeba odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly z více než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. To Ukrajina označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost. Izraelská armáda zadržela v mezinárodních vodách 41 lodí směřujících do pásma Gazy. Informovali o tom propalestinští aktivisté, kteří humanitární námořní výpravu organizují. Desítka plavidel podle nich stále míří k cíli. Izraelské ministerstvo zahraničí plavbu označilo za provokaci a vyzvalo účastníky, aby okamžitě změnili kurz a otočili se zpět. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v pondělí večer izraelskou intervenci odsoudil. Zároveň vyzval mezinárodní společenství, aby zakročilo. Český dirigent Jakub Hrůša dnes v pražském Rudolfinu koncertuje s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí taky moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Informace pro řidiče v dopoledním vysílání Plusu. Na D11 jsou komplikace nově na příjezdu do Prahy z Hradce Králové, u sjezdu na Jirny a Úvaly. Na 8. kilometru je nová nehoda a kolona z 12. kilometru asi na čtvrt hodiny. Kolony jsou i na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na D1 z Brna je kolona od Čestlic z 8. kilometru až na jižní spojku k Zahradnímu městu. Na plzeňské dálnici D5 je pak kolona od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení v Brně na kilometr 196. Zdržení celkově teď asi 10 minut. Silný provoz je i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona hlavně kamionů jede od Blučiny z 11. kilometru až do omezení před dálnicí D1. V Praze provoz postupně polevuje, komplikace ale zůstávají na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. V omezení u sjezdu na Štěrboholy stojí nepojízdná dodávka v levém pruhu. Kolona z Černého mostu od obchodního centra IKEA je na čtvrt hodiny. Stále komplikace na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Zahradní město. Je tam nepojízdný kamion. A plní se příjezdy do centra po magistrále. Na Nuselském mostě je zdržení od Kongresového centra na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i ve Vilsnově od Bulhara k muzeu. Dobře dojeďte. Úterý bude polojasné až oblačné, teď dopoledne a pak taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasné. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky, teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 12. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu nebo klidno, v bouřkách a silnějších přehánkách vítr přechodně zesílí. To byly zprávy, začíná Osobnost Plus.
10: Putin míří do Pekingu a na Ukrajině Rusko pořád útočí a taky krvácí. A možná se začíná bát vlastního neúspěchu. Co se děje za zdmi Kremlu, kdo ještě Putinovi věří a kdo už čeká na jeho chybu? A jak dlouho může režim prodávat nevítězství jako triumf? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je rusista a spisovatel Tomáš Glanc, jemuž právě vyšla knížka Jsou ostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Vítám vás tady, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
12: Osobnost Plus.
10: Je možné, pane profesore, aby Rusko tak výrazně nevyhrávalo, abych použila výraz klasika, a zároveň se v Kremlu nic nedělo?
11: To je velmi dobře možné. Jakýkoliv výsledek této války lze prohlásit za vítězství, za předpoklad určité retoriky. V té fázi, kam se ta válka dostala. Takže vlastně dokonce by se dalo říct, že ruské vedení nemá kam spěchat, protože ten režim války, který si osvojila celá ekonomika, celý mocenský aparát, je vlastně v jistém smyslu paradoxně stabilní.
10: Jenomže taková propaganda, která dělá z nevítězství vítězství, tak možná funguje v Rusku, ale nefunguje nikde kolem. Tuším. Takže v okamžiku, když celý svět bude mít jako na dlani fakt, že Putin prostě nevyhrál, tak co mu bude platné, že Rusové si budou myslet, že vyhrál?
11: Tak je otázka, co nazýváte celým světem. Ta válka za poslední 4 roky skutečně proměnila geopolitickou konstelaci a Rusko se dneska orientuje ekonomicky na Indii a silově na Čínu a Spojené státy, kde jsou jeho zájmy vnímané úplně jinak než třeba v západní Evropě, pochopitelně. Takže to, co nazýváte nevítězstvím, je pořád okupace docela značného území kdysi nezávislé Ukrajiny a vlastně na rozdíl od ukrajinského vedení, které je křehké a nestabilní, je tomu v Rusku, jak víme, v tuto chvíli naprosto naopak.
10: Tak to je znak každé diktatury, že má stabilní vedení, protože tam nejsou demokratické volby. Ale mě by stejně zajímalo, jestli ty lidé, kteří patří k elitě v Kremlu, tak jestli už nezačínají té války mít prostě vždyť jedeme 5. rok. Nezačínají mít plné zuby, alespoň někdo z nich.
11: Tak jejich subjektivní emoce jsou jedna věc a fungování toho systému je věc odlišná. Tam vznikla z toho, co víme z vnějšího pohledu, vznikla konstelace, kdy vlastně ty ekonomické a mocenské výhody kombinované se strachem, který je naprosto oprávněný, fungují zatím velmi stabilně. A co ti lidé cítí, o čem mluví doma v kuchyni nebo se svými přáteli za zavřenými dveřmi a s vypnutými telefony, to je samozřejmě jiná záležitost. Ale ten v tom systému jakoby nikdo v tuhle chvíli z těch silných hráčů nemůže vystoupit a nikdo nemá žádnou alternativu. Tam se podařilo nastolit vlastně stav, v kterém není alternativní řešení na rozdíl těch nestabilních, rozhádaných slabožských demokracií. Tady je jeden masterplan, který se proměňuje, který je flexibilní, který reaguje na vnější i vnitřní podněty velmi, velmi čile, ale jako celkový systém vlastně nemá v tuhle chvíli alternativu.
10: Vy jste zmínil strach jako jeden z výrazných faktorů v ruské společnosti. Platí tenhle strach taky u lidí obývajících Kreml kolem Putina? Nebo tam už je opravdu jenom to, čemu říkáme loajalita?
11: Tak loajalita a strach nejsou žádná antonyma, ty se navzájem velice, velice plodně doplňují. A ten strach není neoprávněný. V minulých dnech se objevila informace o konfiskaci v podstatě kompletního majetku Vadima Moškoviče, jednoho z třeba z 50 nejbohatších lidí v Rusku. To jsou všechno signály, které všichni, koho se to týká v Rusku, velice dobře chápou a velice dobře jim rozumějí. To je člověk, který sedí ve vězení a mohl by být jedním z nejvlivnějších kapitánů v tomto případu nějakého agroprůmyslu. To znamená, ten strach je oprávněný a ta lojalita sice vnucená, ale zároveň samozřejmě i dobrovolná. Těm lidem se ekonomicky vede velmi dobře. Ten systém je kombinovaný s rozvinutým kapitalistickým typem vlastně ekonomiky, která v jistém smyslu je samozřejmě patologicky nastavená z hlediska běžných představ o prosperitě a investicích a tak dále. Má spoustu vážných potíží, ale vlastně funguje velmi, velmi, velmi stabilně a bez nějakých výkyvů, které by běžné obyvatelstvo a natož ta elita lidí snad průměrnými příjmy jakkoliv pociťovali.
10: Řekněte, co musí takový agropodnikatel udělat, aby se ocitl z čista jasná ve vězení a přišel o majetek. Co vlastně musí udělat?
11: Právě že skoro nic, to je myslím ten základní trik, který se týká i kulturní oblasti, i oblasti politického disidentství v Rusku. Není potřeba udělat nic zvláštního, ten systém nemá tím, že zákony se používají účelově, tak neexistuje žádný soupis kritérií, který by člověka automaticky hájil před zvůlí zákona, stejně jako neexistuje žádný soubor předpisů, které pozitivně definují, jak se má
10: rozhodovat. To je jasné, ale něčím musel vadit Putinovi nejspíš, aby k tomuhle došlo. Nebo se mýlím?
11: Já jsem ten případ nestudoval detailně a nejčastěji tomu bývá tak, že dojde k nějakým sporům na nižší úrovni. Samozřejmě kdysi před více než 20 lety byl takovým vyzývatelem politickým Putina Chodorkovský, kde ten souboj byl jasný, to bylo na úrovni osobní nenávisti nebo osobního strachu. Ale
10: z konkurence ze strany Putina, tak.
11: Přesně tak, ale jinak to bývá nejčastěji spor, který je neprůhledný a který vede k tomu, že dojde k mechanismu umožňujícímu vlastně něčí likvidaci. A ten základní signál je, že se to může stát komukoliv.
10: Jasně, ale podezřele častěji se to děje za prvé novinářům a za druhé oligarchům, že?
11: Ne, tak pochopitelně ta perzekuce není úplně bezhlava, ale ten takzvaně, jak se tomu cizím slovem říká, aleatorický princip, jako když hodíte kostkou a něco padne, tak ten je jistě v určitém rámci, ale není vlastně nikdo a to je pro ty příslušníky a příslušnice elit hodně důležité, že nikdo není a priori imunní. Neexistuje žádný princip imunity proti zvůli moci. To samozřejmě vytváří oprávněnou obavu o vlastní budoucnost.
10: Řekněte takhle, já už jsem zmínila, že teď asi Putin míří už do Pekingu, ale zajímalo by mě, když pobývá v Rusku, tak pobývá vůbec v Kremlu, protože tady šlo hodně zpráv o tom, jak přijíždí z bunkru do bunkru, aby se skryl, vypadalo to, že má strach doopravdy o svůj život a zvlášť po Venezuele. Takže se ptám jenom, kde teď vlastně přežívá? Ví se to?
11: Částečně se to ví. Samozřejmě, že ta bezpečnostní opatření z toho, co víme, jsou extrémní a něco se ví. Ví se o výstavbě těch jednotek PVO, prativa vzdušné a barona, to jsou ty sloupy, které odrážejí případné drony a těch je kolem jeho sídel za Moskvou desítky a stovky, tak určitě ta bezpečnostní opatření jsou naprosto extrémní v rámci běžné bezpečnosti politiku, jak ji známe z jiných případů, ale to neznamená, že by se nikde nenacházel. Tak nachází se u Moskvy, má velkou rezidenci, samozřejmě, že tam existují nějaké běžné maskovací manévry při přesunech nebo oznamování o tom, kde se nachází. Často ty takzvané přímé přenosy jsou takzvané konzervy, jak se tomu říká, tím v tom se vyžívají opoziční ruští žurnalisté, že to sledují podle nějakých listů na pokojových květinách a podobných detailů. Jsou schopni dokázat, že ten přímý přenos byl fake, ale to jsou všechno vlastně drobnosti z hlediska Jasně. globální.
13: Ne, určitě, jenom mě napadlo, že by bylo poučné býti muškou jenom na stěně a pozorovat, jak Putina převážejí na to letiště. Odkud poletí, protože ta karavana musí být obří a zároveň to je ten vtip nenápadná. Že jo? Takže proto se ptám na to. Nic, ale když mluvíme o strachu Putina, o sebe,

0: mít starost o svoji budoucnost v okamžiku, kdy to bude nevýhra?
1: Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ten vývoj války, který jistě neodpovídá nějakému primárnímu ruskému scénáři, že by vedl k vážnější destabilizaci toho systému.
0: To bylo jenom přání otce myšlenky na západě, myslíte?
1: Myslím si, že jo, že ta válka se ukázala jako daleko méně nebezpečná, než se na jejím počátku zdálo, ekonomicky i politicky.
0: Když říkáte méně nebezpečná, znamená to, že ruské hospodářství není na huntě, že není po smrti stovky tisíc lidí, nebo v čem?
1: Myslím tím nebezpečí pro stabilitu toho systému.
0: Pro
1: režim. Ta válka je samozřejmě naprosto zrůdná a ničivá především pro Ukrajinu, ale zároveň i pro všechny ty padlé mladíky z ruské strany, a zároveň ekonomika funguje vlastně daleko lépe, než by se dalo v pátém roce války, která stojí miliardy denně, předpokládat. Vladislav Inozemcev, takový opoziční ekonom, kterého dlouhodobě sleduju, tak mluví, který na rozdíl ode mě rozumí všem těm číslům a dokáže je analyzovat. Já nemám ekonomické vzdělání, ale on mluví o metafoře suché houby, že ta ekonomika, když do ní natečou nějaké peníze, třeba díky zvýšení ceny ropy, tak to zalátá nějaké díry, ale neprovlhčí tuto houbu. To znamená, že ona není produktivní, ona není samozřejmě namířená do budoucnosti, nelze to absolutně srovnávat třeba s modelem ekonomiky v Číně nebo v nějakých zemích, kde ten růst je opravdu nezávisle na tom, jaký tam je politický režim, markantní a zřetelný. Tady tomu tak není. Nicméně ta ropa při $100 za barel je tak výnosná, že to umožňuje pokračovat ve válce a zároveň nevystavovat obyvatelstvo žádným významnějším otřesům.
0: Tak říkáte pokračovat ve válce. Znamená to, v jednu chvíli se zdálo, že Rusové jsou už unavení jako společnost, myslím, válkou, a nejsou teď v etapě, kdy už ji berou jako automatickou běžnou součást svých životů, něco, co k Rusku patří a vlastně to nejspíš nikdy neskončí?
1: Musíme rozlišovat asi mezi jednotlivci, z nichž mnozí považují tu válku za tragédii a jsou vnitřně vůči ní velmi opozičně naladění a nemohou to bez rizika pro svoji svobodu dát najevo, pokud žijou v Rusku, a mezi tou atmosférou. A ta atmosféra je skutečně podle toho, co z dálky a z těch svědectví, která denně přicházejí, lze soudit, je charakterizovaná určitou vnucenou rezignací, což je typický projev režimu takového typu.
0: To znamená, že Putin může být naprosto v klidu, žádná spoura se nechystá.
1: Nevíme o ní.
0: Jste opatrný, ano. Víte, jak jste se bavili ještě, jak jsme se bavili o těch straších, jako o strachu ze strany Putina, jo? Tak jsem si teď představila, až to jednou skončí, jakože to jednou skončí, a budou se ty tisíce a desetitisíce vojáků vracet, všichni budou ozbrojeni, všichni budou unavení a všichni budou tou válkou jakoby agresivní prostě. Je na místě v tuhle chvíli nějaká obava z toho, že tenhle hromadný návrat prostě ozbrojených agresorů by se mohl vymknout?
1: Tak podle dosavadního průběhu to vypadá, že sociálně ten problém bude velmi citelný. Už teď se množí případy naprosto brutálních masakrů, které způsobují tito lidé samozřejmě s devastovanou psychikou.

0: když se vrací do občanského života a zda to může vést k nějakým sociálně relevantním událostem, to záleží na tom, jakou v tu chvíli bude mít Rusko politický systém. Jako my známe ze zkušenosti tyto vlny navrátilců, hlavně z Afghánistánu, to byla obrovská vlna, která vlastně částečně definovala celou kriminalitu 90. let. Tady ti Afgánci, jak se jim v Rusku říkalo, potom po Afgáncích nastoupili Čečenci a to jsou samozřejmě muži, kteří mají sklon zakládat kriminální struktury a chovat se násilně a společensky nekonstruktivně. Tak to je velmi pravděpodobné, že to bude vážným sociálním problémem, ale jestli ten sociální problém se transformuje do problému politického, na to je příliš brzo něco takového předvídat. To může být taky taková sociálně vlastně minoritní, částečně vyloučená skupina, s kterou budou jenom obrovské množství velkých problémů.
1: Tak, totiž, když si člověk vzpomene na všechny ty americké knížky a americké filmy o vojácích, kteří se vrátili i z těch posledních moderních jakoby konfliktů, tak je jasné, že jsou prostě najednou nezapadají do toho civilizovaného světa, že jo?
0: Samozřejmě.
1: A z toho, zatímco u těch Američanů se to podle filmu v podstatě pozná jenom podle toho, že bezcílně se toulejí těmi nekonečnými sámoškami a jsou prostě nešťastní, tak si říkám, co takový Rus s tou zbraní, jak si prostě poradí, co s ní asi tak provede, no.
0: Skutečně záleží na tom, jaké budou možnosti. Ten nynější systém, jeho stabilita spočívá také v tom, že i tato neřízená kriminalita v těch sociálně vyloučených skupinách je vlastně kontrolovaná a nepřipouští žádné excesy. Takže ta propagovaná vnitřní bezpečnost je do jisté míry skutečností těch případů, že těch skutečných excesů, že někdo někam přijde a postřílí 50 lidí, je v Rusku vlastně nezvykle málo, vzhledem k tomu, jak ta společnost je po mnoha stránkách zdevastovaná.
1: Jasně, a kolik jich je. Když sledujete ruské elity, vidíte spíš scénář nějakého pomalého rozkladu toho režimu, a nebo možnost náhlého zlomu. Já teď se neptám, jestli to bude za 5 let, za 10 let nebo za 30 let, ale jestli ta společnost spíš spěje k tomu, že to bude pomalý nebo rychlý proces.
0: Tak dějiny mají tu výhodu, že je nelze předvídat a odvíjejí se způsobem té takzvané bifurkace, že z každého bodu vede mnoho cest do budoucnosti a kterou z těch cest se ty dějiny vydají, tak to záleží na obrovské množství těžko predikovatelných okolností. Takže oba ty scénáře připadají v úvahu. I nějaká transformace, která by nebyla náhlá a jednorázová, i ten scénář nějakého zvratu, který by byl radikálnější. Já myslím, že tady tenhle typ prognostického uvažování je často, řekl bych, vyprovokovaný nebo i nafouknutý médií a jejich zájmy přinést nějakou zajímavou informaci a že ve skutečnosti je ta realita zatím
1: nepredikovatelná.
0: Podstatně nudnější, jasně, než jak se nám snaží nabídnout ve svých článcích i zkušení komentátoři, nevím, z Financial Times.
1: Rusista, spisovatel Tomáš Glanc je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já se zastavím ještě u té vaší nejnovější zatím knížky. Jsou ostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Má ten název té knížky mimochodem evokovat souostroví Gulag? Solženicynovo.
0: Tak to je spíš taková, řekl bych, podřadná narážka, jde spíš o souostroví jako takový model, který francouzský sociolog Edouard Glissant navrhl už v roce 1990 pro práci s identitou, která nemá jedno nějaké centrum. On byl sám, působil v Karibiku a tvrdil, ta souostrovní identita je vlastně něco, co je pro Rusko velmi důležité, že to, co jsme zvyklí si představovat jako nějakou jednotnou identitu, se stává z obrovského množství jednotlivých bodů, které nejsou převoditelné na společného jmenovatele.
1: Když jste použil to slovo identita, tak vy v tom textu často píšete o negativní identitě. Co to je negativní identita?
0: To je termín, s kterým pracoval Lev Gutkov, vynikající ruský sociolog, už na začátku tohoto režimu a na začátku tohoto století. A je to sociologický termín, kterým on popisuje společenský konsensus založený negativně, to znamená na odporu a konfrontaci například, a teď tam můžeme doplnit kolektivní západ nebo nějaké slabožské demokratické systémy, euroatlantické civilizace a tak dále, je to vždycky koncept jednoznačně definovaného nepřítele, často kombinovaného zevnitř a zvnějšku, který vlastně zakládá ten pocit sounáležitosti. Ale... A pro Gutkova to byl takový scénář kolem toho roku 2000, který popisoval jako takovou hrůznou možnost, která by mohla nastat. A
1: jaká hrůzná možnost?
0: Následující vývoj ukázal, že to je velice produktivní schéma, které je snadno dosažitelné.
1: A týká se opravdu vlastně všeho, co se odehrává na západě, tak se Kremlu daří jakoby se proti tomu jako vymezit negativně, jako třeba je to metoda, která jde i proti LGBT+, že jo?
0: Samozřejmě, to je součást této kampaně, velice, velice důležitá. Nakladatelství Exmo, to je obrovské moskevské nakladatelství, které vydává velmi široké spektrum literatury. Před nedávnem došlo k razii ze sérií výslechů a prohlídek, domovních prohlídek těch kanceláří. A bylo to celé motivováno několika texty, samozřejmě velmi nevinnými literárními texty, které tematizují problematiku nějakých nestandardních forem sexuality, takže to je velmi důležitý motiv, který je právě takovým stavebním kamenem negativní identity. Jeden z mnoha.
1: Ještě jedno téma, které mě ve vaší knize zaujalo, a to je vlastně podlézání umělců režimu a Putinovi. A velmi stručně, jenom prosím, protože suneme do konce. Jaký typ umělců, anebo se to týká plošně všech ruských umělců, kteří prostě chtějí být za dobře s režimem a jdou mu na ruku?
0: Tak já velmi stručně bych to rozdělil asi do tří části.
1: No,
0: ta kniha celá se,
1: ale
0: ke každý jenom půl věty. Celá ta kniha se zabývá kulturními kontexty a co se týče tady té Z-kultury, kultury, která podporuje válku a podporuje ten režim, tak ta je jednak explicitní a to jsou často umělecky málo pozoruhodné artefakty. Potom je to politická loajalita vynikajících umělců, často z oblasti vážné hudby a tak dále. A potom vlastně ta největší část, to je ta umělecká scéna, která se prostě chová apoliticky a pokouší se vyhnout jakékoliv konfrontaci.
1: Rusista, spisovatel Tomáš Glanc, jemuž právě vyšla knížka Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Děkuji moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Zprávy. Americký americký prezident Trump údajně na poslední chvíli zrušil úterní útok na Irán. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Obsahuje podle něj řadu problémů. A miliardovou zakázku na hlavní projekt nového brněnského nádraží vypíšou železničáři v červnu. Zprávy a Ondřej Látal. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzívou.
4: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
5: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatku za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu plnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Správa železnice v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni, minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současná vláda je na to vyčlenila letos. Pražské čítárně Unijazz dnes vyhlásí laureáta ceny Jiřího Ortena. Ocenění pro české autory do 30 let uděluje každoročně svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi nominovanými jsou letos básnířka Nela Bártová za Házeliště granátů, Daria Gordová za sbírku Formaldehyd a nebo Martin Kanaloš za novelu Já, Tran a všechno ostatní. Doprava na Plusu na D11 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Hradce Králové, u sjezdu na Jirny a Úvaly na 8. kilometru dořešují nehodu, kolona z 12. kilometru je asi na 20 minut. A v Praze jsou teď velké komplikace v Záběhlicích, v Chodovské ulici u sjezdu z jižní spojky. Je tam velká nehoda autobusu s tramvají, čelní střed, na místě hodně vozů hasičů a záchranářů. Chodovská ulice je teď neprůjezdná u jižní spojky obousměrně. Dobře dojeďte. Bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách, dnes nejčastěji kolem 12. To byly zprávy a na Plusu začíná pořad Peníze a vliv.
6: Otevřela vláda rozvolněním zákona o rozpočtové odpovědnosti stavidla dalšímu obrovskému zadlužování státu. Stanou se v příštích letech normou 100 miliardové schodky veřejných financí, které budeme draze splácet další desítky let. A nebo je to dobrý plán, jak se přes vyšší investice dostaneme k rychlejšímu růstu ekonomiky. Podíváme se také na dopady chystané další důchodové reformy. Hlavním hostem bude Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. U nového dílu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Český stát se zadlužuje třetím nejrychlejším tempem v Evropské unii. Dluh ale zatím roste z nízkého základu a tak ještě stále patříme s jeho výší přes 44% vůči HDP k těm lepším státům. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je tedy prostor dluh zvýšit. A ministryně financí Alena Schillerová také už k většímu dluhu otevřela dveře, když prosadila ve sněmovně změny v rozpočtové legislativě. Navzdory varování opozice i ekonomů příjmů, že z dalších vysokých dluhů se budeme jen těžko dostávat. Alena Schillerová úpravy ale označila za nezbytné, protože minulá vláda Petra Fialy podle ní nastavila po dohodě s Evropskou komisí před 2 lety natolik přísná pravidla pro snižování rozpočtových schodků, že by jejich dodržení skončilo paralýzou základních funkcí státu.
7: Já to nazývám pastí, který nám tady zanechal Fialův kabinet.
6: Svůj podíl na této situaci má podle ní i Národní rozpočtová rada, konkrétně její předseda, liberálně pravicový ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, který měl blízko k exministru financí bývalé vlády Zbyňku Stanjurovi z ODS, připomněla ve sněmovně před schvalováním rozvolnění nových pravidel pro sestavování rozpočtu.
7: Kde byl Mojmír Hampl, když Zbyněk Stanjura, se kterým byl jinak vždy na horké lince, napsal do svého posledního fiskálního výhledu, že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8 HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9, respektive 0,5 HDP? Proč vám ten rozpor nestál alespoň za desetinu vašeho současného mediálního povyku, pane předsedo Národní rozpočtové rady? Na co jste čekal? A kde je tíha odpovědnosti vašeho úřadu? To ji cítíte jenom tehdy, když vládne hnutí ANO? Bohužel to tak vypadá. Vlastně co vypadá? Je to tak.
6: Uvedla Alena Schillerová. Koaliční vláda Andreje Babiše už na letošní rok naplánovala schodek rozpočtu ve výši 310 miliard korun, což je víc než loni i víc než kolik povoloval zákon. Podle Aleny Schillerové to jinak ale nešlo a rozpočty by prý nešly s původními limity deficitů sestavit ani v dalších letech, aniž by to ekonomiku poslalo do recese. Opozice však tvrdí, že vláda si hlavně otevřela cestu pro plnění svých rozsáhlých předvolebních slibů na úkor dluhu státu. Nejde totiž jen o financování vyšších investic, ale i sliby, jako jsou vyšší platy státních zaměstnanců, vyšší důchody a nižší věk odchodu do důchodu, úlevy pro podnikatele či snížení cen energií. Nová rozpočtová pravidla podle poslance a šéfa ODS Martina Kupky navíc oslabují kontrolní roli sněmovny.
8: Já se tady nebojím říct, že se ve výsledku jedná o ústavní převrat na splátky.
6: Opozice rozporuje hlavně vyjmutí investic do dálnic, železnic nebo vodních přehrad limitů výdajů státu, nebo to, že kabinet může v případě zhoršení bezpečnostní situace státu zvýšit výdaje až o 10% bez souhlasu zákonodárců. Vláda také za určitých okolností může bez sněmovny upravit rozpočty nezávislých úřadů, třeba NKÚ, Ústavního soudu nebo zmíněné rozpočtové rady. Naším hostem je ekonom předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Dobrý den.
9: Dobrý den.
6: Tak Alena Schillerová vás osobně kritizuje za to, že jste neprotestoval proti očekávání bývalé vlády mít v příštích 2 letech 2- až 3násobně vyšší schodky proti vlastnímu plánu z roku 2024. Podcenili jste vy i celá rada situaci veřejných financí?
9: Já musím říct, že tuhle kritiku nejenom, že nechápu, já ji považuji za úplně absurdní. A zdá se mi, že někdo nedával dobře pozor v poslanecké sněmovně poslední 3 roky, protože...
6: No nicméně, ta realita ale taková je?
9: No pozor, pozor. Dráha snižování schodků byla schválena v konsolidačním balíčku v roce 2023 před téměř 3 lety. Nikdo proti tomu neprotestoval z tehdejší opozice, nebyl proti tomu jediný pozměňovací návrh, ani jediné slovo diskuze na plénu. Fiskálně strukturální plán, který je teď platný, je zveřejněn a visí na hlavní stránce ministerstva financí rok a půl od října roku 2024. Všechna ta čísla jsou známá veřejná a byla známa dlouho před termínem konání voleb. Nikoho nemůže překvapit, že ta dráha znamenala, že v roce 2027 bude potřeba další konsolidace. Já považuji za úplně úsměvné komentáře směrem k nám, protože jestli tady byla nějaká instituce, která systematicky od roku 25 ve svých stanoviscích říká a opakuje, že pro ten rok 27 je rozpočet nesestavitelný, pokud se neudělá konsolidace, tak je to Národní rozpočtová rada. A já bych skoro věřil, že paní doktorka Schillerová, když byla v opozici jako věrná čtenářka všech našich stanovisek, si toho musela všimnout, pokud četla ta stanoviska od začátku až do konce.
6: Rozumím, a tam šlo asi konkrétně o ta čísla, jestli jste upozornili vlastně na to, že ještě ta bývalá vláda vlastně sama uvedla v tom výhledu, že ty schodky budou dvojnásobné proti tomu plánu.
9: Ne, ten problém je jeden jediný a to, že ta dráha snižování strukturálního salda podle našeho zákona, podle zatím platného zákona, by prostě a jednoduše znamenala, že pro rok 2027 by to saldo muselo být okolo 150 miliard korun a se započtením mimořádných výdajů na Dukovany okolo 190 miliard korun. A to, že jsme věděli, vědělo to i ministerstvo financí za bývalého ministra i za stávající ministrině, že bez pokračování konsolidačního opatření, které mimochodem největší vládní strana stávající slibovala v předvolební kampani a nechce tento slib doručit, že bez pokračování té konsolidace ten rok 2027 bude obtížně sestavitelný, to všichni ví. Pokud je tím paní doktorka Schillerová teď překvapená, tak musím říct, že buď je to z její strany neznalost, anebo neupřímnost. Nevím, co z toho je horší.
6: Každopádně budete chtít nějak uklidnit tu situaci, která teď je, aby to třeba neohrozilo nezávislost vaší rady, která je ze zákona má být nezávislá a teď má takovou nálepku pomocníka současné opozice. Taky faktem je, přiznejme to, že určitě máte názorově blíž bývalé vládě než té současné.
9: Já musím říct, že...
6: Neuvažujete o nějaké rezignaci nebo prostě něco takové?
9: Já musím říct, že tohle je ještě úsměvnější, protože nikdo nemá radši naše stanoviska než opozice, ať už je v ní kdokoliv, a nikdo se pro tím tak nevymezuje jako vláda, ať už je v ní kdokoliv. Vždycky je to tak, že opozice mává našimi stanovisky, dokud nevládne, a velmi nevyhovují, když začne vládnout. Je to prostě úplně normální kolorit toho politického provozu a folklor. Jediný rozdíl teď je v tom, že ta předchozí vláda konsolidovala méně, než my bychom si představili, že je optimální, zatímco ta nastupující ta konsolidaci slibovala, ale místo toho, co říkala v předvolební kampani, že bude pokračovat ve snižování salda zhruba o půl procentního bodu HDP ročně, tak úplně otáčí a ona to o zhruba půl procentního bodu ročně bude zhoršovat. Jo? A tím pádem jsou ty naše komentáře proto pro ní bolestnější asi, ale to je prostě naše role. Zákon dárci nám ji svěřili a shodou okolností byl ten zákon přijat, když ministrem financí byl Andrej Babiš a říká, že máme hlídat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a soulad fiskální politiky s existujícími pravidly. To děláme, děláme to nestranně. Pokud se to někomu nelíbí, tak jeho problém, řekl bych.
6: Čili zůstávat za nás, nezávislou
9: za nás,
6: radou.
9: No, tak samozřejmě, že ano.
6: Já se ještě zeptám na ty limity schodky, které byly podle té původní úpravy zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Oni skutečně byli velmi přísné, to si můžeme říct, a byly přísnější než třeba co dovoluje Evropská unie. Takže není to svým způsobem správné, že se ta současná vláda snaží ty schodky nějak zreálnit?
9: Za nás ale nebyla extrémně přísná. Naopak bylo to méně přísné, než by vyžadoval návrat veřejných financí k úplnému zdraví po tom covidovém rozvratu. Takže ta pravidla byla přísná než ta základní evropská, ale správně přísná v tom slova smyslu, že měla zajistit to, co byl široká shoda politické elity, že se ke zdravým veřejným financím máme vrátit na horizontu roku 2028. A znovu říkám, když se tato pravidla přijímala, tak proti tomu nikdo neprotestoval. My jsme to v tu chvíli samozřejmě brali, že je to tím pádem shoda celé politické elity. A to, že v mezičase od roku 2024 začala platit upravená evropská pravidla, to samozřejmě v roce 2023 nikdo nemohl vědět, že mezi tím přijdou nová evropská pravidla, která budou mírně volnější než ta platná do té chvíle.
6: Vy už jste předtím několikrát zmínil, že aby se ty schodky dodržely hlavně v těch dalších letech, které v roce 2027-28, že by vláda musela přijít s dalším konsolidačním balíčkem. Vlastně.
9: A říkáme to od roku 25.
6: Podobným, jako byl tedy v roce 2023. Když se ale podívám na ten balíček platný od roku 24, tak on fakticky zvýšil daně.
9: Konsolidace, ano.
6: Ano, což současná vláda absolutně odmítá, ostatně ona to odmítala i ta minulá, nakonec k tomu musela přistoupit, ale a škrtly se výdaje, ale tam největší část dělaly dotace, které podle mě stejně se potom úplně v takové výši neškrtli, protože část toho byly dotace na obnovitelné zdroje a ukázalo se, že ten zákon není v podstatě možné změnit. Čili bylo by podle vás pro kohokoliv, nejenom pro tu bývalou, ale pro tu současnou vládu přijít během už tedy od příštího roku vůbec s nějakým konsolidačním balíčkem?
9: No samozřejmě, že by to bylo možné. Během roku se změny v daňových a jiných zákonech dají udělat. Konec konců převedení poplatku za OZE na stát není nic jiného než faktické snížení daní. U živnostníků totéž, plánované snížení korporátní daně je pořád ve hře.
6: 2%
9: a zároveň k tomu se mají dál zvyšovat výdaje. Tak to je jasné, že pak nevychází rovnice, chci nižší daně, vyšší výdaje a zároveň nižší deficit. A končí to tak, jak to končí, to znamená tlakem na výrazné rozvolnění fiskálních pravidel. Čili samozřejmě
6: a
9: šlo by to.
6: Vy vidíte osobně jako na straně těch výdajů nějakou vatu, kde by se dal udělat nějaký velký škrt? A nebo vy jako liberální ekonom vlastně říkáte, že bez zvýšení daní to prostě nepůjde?
9: Minimálně by se nemuselo zatápět pod kotlem, tak v okamžiku, kdy plánujeme například další velmi výrazné nalití peněz do systému zdravotního pojištění a ten systém, který byl přijat minulou vládou, to znamená automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, tak ho chceme ještě zesílit, no tak to samozřejmě vytváří pro veřejné finance další problém. Pokud budeme přenášet některé poplatky, které neplatil státní rozpočet na státní rozpočet, například placení poplatků za veřejnoprávní rozhlas a televizi, je to další díra. A tak dále, a tak dále. Prostě samozřejmě, že by spousta věcí šla udělat, nicméně ty věci by nebyly populární. To je ten problém. Vy se ptáte na to, je možné udělat populární konsolidaci, to znamená populární zvýšení příjmu a populární úpravy ve výdajích, no taková neexistuje.
6: Abyste neutekl z otázky, ano. Čili bez zvýšení daní, i vy jako liberální ekonom uznáváte, že by to asi nešlo?
9: My to říkáme opakovaně, zažili jsme v této zemi období velmi výrazného snižování daní, zrušení superhrubé mzdy, následovalo zrušení silniční daně, zrušení daně z převodu nemovitosti, zvýšení prahu pro registraci k DPH, úpravy zdanění živnostníků. Teď zažíváme další vlnu převedení poplatku za OZE na stát, snížení nebo převedení poplatku za veřejnoprávní média. To je taky fakticky snížení daní, protože tyto poplatky se chovají z hlediska statistiky veřejných rozpočtů jako daně a tak dál. Když mě se zeptáte, jestli si umím představit řešení podstatné části veřejných financí, ano, umím a říkám to i veřejně, museli bychom se vrátit v oblasti zdanění fyzických osob a v oblasti rozpočtového určení daní před COVID. A podstatná část toho problému by byla vyřešena.
6: Naším hostem je ekonom, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Já bych se ještě zeptala na ty změny v té rozpočtové legislativě, s kterými přišla Alena Schillerová. K těm hodně kontroverzním patří třeba vyvedení investic podle liniového zákona mimo ten rozpočet. Jak vy jako Národní rozpočtová rada se na tohle budete dívat, když vláda řekne, že vlastně do schodku se nebude započítávat výdaje na dálnice, silnice?
9: No to ve schodku bude, ale nebude to v tom výdajovém limitu.
6: Přesně no. Tak. Vy to tedy budete posuzovat, když to bude v zákoně, jako že to je v pořádku?
9: No, my už máme s těmi únikovými doložkami jednu zkušenost. To musím pro vaše posluchače říct, protože jednu takovouhle únikovou doložku, která zase byla přijata celou politickou elitou napříč spektrem, byla ta úniková doložka na výdaje na obranu na 2%, která je v tuto chvíli platná. A naše zkušenost z prvního roku, kdy tu výjimku aplikujeme, je, že politická elita ji zneužívá. Že používá prostě ty výdaje na obranu na jiné výdaje.
6: A třeba bavíme právě se, na ty dálnice.
9: Právě. A bavíme se o desítkách miliard korun. A teď se mě ptáte na únikové doložky, které mohou být v řádu stovek miliard korun. A ptáte se mě, jestli jsme z nich nervózní a jestli se nemůže stát, že ve finále bude politická elita používat na jiné, například běžné výdaje. A my říkáme ano, z toho samozřejmě máme strach, protože zkušenost už s tou jednou únikovou doložkou nás přesvědčuje, že je pak velice těžké udržet politickou elitu v mezích toho, co ta úniková doložka fakticky říká.
10: A kromě toho, že z toho budete nervózní, tak co s tím můžete dělat?
9: No, máme tam platnou únikovou doložku dlouhou dobu. Například vláda může zvýšit výdaje v případě, že odstraňuje následky povodní třeba, což vláda využila, ale nakonec ty peníze, které na to alokovala, použila z části na jiné výdaje, například na platby za OZE. Na to jsme upozornili a řekli jsme, že to je použití výdajů v rozporu se smyslem toho zákona a s podstatou toho zákona. To bylo jasné a konec konců to bylo pak předmětem velmi silné politické debaty, jakým způsobem se teda utratily ty dodatečné výdaje, které měly být alokovány na povodně. A to jsme se bavili o desítkách miliard korun. My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko a jestli chcete vědět, jak moc nás to tíží, tak tíží do té míry, že vidíme, že ono už to skutečně probíhá. V Německu přesně podobný systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
10: Pokud tam hrozí takovéhle navýšení výdajů, souhlasíte s těmi obavami, které má opozice, že třeba už příští rok může být schodek ne 310 miliard jako letos, ale třeba 400 miliard nebo ještě více? Je to podle vás reálná představa?
9: Já jsem to říkal transparentně veřejně i za přítomnosti ministryně financí v rozpočtovém výboru. Protože jsou ty únikové doložky formulovány takto vágně, dávají takhle velký prostor, tak v zásadě nelze ani v tuto chvíli odhadnout, jak velký ten schodek může být. My můžeme si udělat jenom nějakou základní kalkulaci, co by se stalo, kdyby třeba Státní fond dopravní infrastruktury chtěl využít tu výjimku maximálně a to, co má ve svém výhledu, by financoval dluhem a pak samozřejmě se dostáváme na sumy nad 400 miliard korun, ale jak to bude, to záleží na tom, jak vláda bude chtít takovéhle únikové doložky reálně využít a to nevíme. Já jenom chci říct, když mám tu příležitost, že nepovažuji z hlediska sestavování rozpočtu na rok 2027 za úplně moudré a chytré, když vláda už teď avizuje celému veřejnému sektoru, že ty schodky budou vysoké, protože to jenom podporuje motivaci jednotlivých rezortů mít velké požadavky.
10: Opozice říká, že má obavy, že to je třeba dokonce protiústavní, že tam posilují práva vlády na úkor sněmovny, kdy třeba vláda může rozhodnout, že se zhoršila bezpečnostní situace a zvýšit výdaje rozpočtu o 10% bez souhlasu sněmovny, nebo když se vrátí rozpočet, tak vlastně vláda si tam může schválit, jaký chce limit toho schodku. Vy máte jako rada třeba nějaké obavy, že to překračuje buď evropská nebo ústavní pravidla?
9: Nejsme právníci, nebudu si hrát na to, že rozumíme ústavnímu právu. Pokud to chápu správně, tak ta debata v poslanecké sněmovně se specificky týká toho, kdo by měl mít právo stanovovat rozpočty těch nezávislých institucí. Tady já jsem v konfliktu zájmu, protože se to týká i nás a nechám to na posouzení jiných. Ty únikové doložky sami o sobě, já myslím, že vláda nebo většina v poslanecké sněmovně prostě udělat může. My jenom říkáme, že by to nemělo nastat, že to je ekonomicky a fiskálně chybné, zejména ta kombinace jich všech dohromady, to, že je sčítáme všechny dohromady a vytváříme tak neproniknutelný prostor výjimek, ve kterém bude možné se pohybovat i velmi netransparentním způsobem. Ale myslíme si, že to nejspíš nějaká vládní většina udělat může. Tady ta část, na kterou vy se ptáte, je prostě debatou pro právníky, ne pro nás.
10: Vláda už oznámila také záměr zrušit ve dvou krocích důchodů. důchodovou reformu Fialovy vlády. Ten první krok je, že současným důchodcům se mají už od roku 2028 zvyšovat penze tak jako před reformou, tedy o inflaci a půlku růstu reálných mest, ne o třetinu, jak to upravil ten minulý kabinet. Také se má více valorizovat ve větším věku a zvyšovat se má penze u pracujících důchodců. Podle vládního materiálu už příští rok to bude navíc 2,6 miliardy ze státního rozpočtu a do roku 2060 navíc 164 miliard. Odbory to podporují a říkají, na důchody vždycky bude. Jaký je váš názor?
9: My k tomu dokonce budeme vydávat formální stanovisko, protože zákon vyžaduje, abychom před schválením takovýchto významných změn v penzijním systému informovali speciálním stanoviskem vládu i poslaneckou sněmovnu o tom, co o tom soudíme jako rozpočtová rada a jaké jsou ty očekávané důsledky, čili máme být nějakým korektivem vlády. A už teď vám můžu říct, že naše stanovisko k tomu bude významně negativní, protože tyhle úpravy určitě znamenají dlouhodobou destabilizaci penzijního systému. To vás od Národní rozpočtové rady nepřekvapí, ale ty dopady jsou velké. A pokud se ptáte, tak tím lidovým tónem,
10: jestli bude na důchody.
9: To není...
10: Jak
9: to není,
10: říkal Vladimír fakt, Špidla, zdroje jsou.
9: To není, ale podstata té otázky. Důchod nebo důchody, penze, to je druhá nejvýznamnější výdajová položka z hlediska mandatorních výdajů po obsluze dluhu. Obsluha dluhu předbíhá všechno ostatní. A penze nějaké se budou vyplácet. Ten problém je v něčem jiném. Pokud budeme mít nastavený penzijní systém takto, tak jaká bude kupní síla těch důchodů a na co jiného ve veřejných financích nezbydou peníze?
10: Předpokládám, že to stanovisko, které bude negativní, se bude týkat i toho druhého kroku, který vláda plánuje od ledna 2028, že zpátky zastropuje věk důchodů na 65.
9: Ale to asi bude dělat zase speciální změnou zákona, takže
10: ano,
9: k tomu bude
10: to budou dva kroky.
9: Takže jasně, k tomu bude zase speciální vyjádření.
10: Když jsme se bavili o rostoucím dluhu České republiky, Alena Schillerová teď spustila program dluhopisů republiky s tím, že je to výhodné, aby se domácnosti podílely na dluzích Česka, že vlastně na tom budou vydělávat. Jak vy se stavíte jako ekonom a šéf Národní rozpočtové rady k dluhopisům republiky?
9: Základ je, aby to nebylo dražší, než jakým způsobem se je stát schopen financovat běžně na finančním trhu.
10: Tak ministerstvo financí tvrdí, že je to za stejných podmínek.
9: Tak, jak je to zatím naceněno, tak to vypadá, že to zhruba odpovídá a musím říct, že je to v tomto ohledu jiné než ty protiinflační dluhopisy v minulosti, které muselo ministerstvo financí zrušit a zrušilo je správně, protože byly jako financování dluhu České republiky extrémně drahé, extrémně nevýhodné. Mám k tomu vlastně jenom dva komentáře. Překvapuje mě, že v téhle situaci ministerstvo financí chce vydávat protiinflační dluhopisy. Nevím zase, jestli je to jako dobrý signál veřejnosti teď říkat, že se připravujeme na vyšší inflaci, to číslo jedna. A číslo dva, když se podíváte na to, jak je to zkonstruováno, tak vlastně fakticky nejvýhodnější je ten nejkrátkodobější
10: flexible, ten
9: tříměsíční dluhopis, protože vlastně garantuje, že ten, kdo si koupí tento cenný papír, tak bude vždycky dostávat alespoň reposazbu centrální banky a pozor, bez srážkové daně, protože tyto dluhopisy, na ně není aplikovaná srážková daň, takže tady zase bych měl otázku, proč nejvýhodnější je to financování u toho úplně krátkého konce, když vláda zároveň říká úpravou těch pravidel, že chce dělat velmi dlouhodobé investice na mnoho, mnoho let nebo desítek let, tak to by možná chtělo nějaké vysvětlení. Ale jinak v principu si myslím, že to nacenění není mimo.
10: Na úrovni ministrů energetiky Evropské unie se opět diskutovalo o windfall tax vzhledem k ropnému šoku, že by vlastně Evropská unie doporučila třeba nebo umožnila znova mimořádně danit ropné firmy. Vy jste byl otcem, dá se říci, windfall tax, která zavedla minulá vláda.
9: Myšlenky nikoli té konkrétní realizace.
10: Ano, bankovní instituce. Bylo to velmi kritizované, vlastně skončilo to počínaje letošním rokem. Mm-hmm. Byl byste po těch zkušenostech, co my máme tady z Windfall Tax, znovu pro Windfall Tax?
9: Jenom připomenu, že v době té energetické krize jsme měli vlastně dva typy windfall taxu, tu evropskou, které se říkalo odvod z cen energií, a pak tu národní.
10: Byly zdanění mimořádných
9: zisků. Všechny v součtu nakonec vynesly asi 130 miliard korun, o které by se jinak zvýšil deficit a dluh. Takže já to i zpětně pořád považuji za správnou myšlenku. Jiná věc je konkrétní realizace a tady by hrozně záleželo na detailech a na tom, jak by to bylo zkonstruováno. Že bych to principiálně odmítal, to určitě ne.
10: Děkuji za rozhovor.
9: Já děkuji, nashledanou.
6: Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Probrali jsme nová rozpočtová pravidla a nezávislost Národní rozpočtové rady. Její předseda Mojmír Hampl byl naším hostem. Celý díl i všechny další najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Hezký den přeje Jana Klímová.
2: Půl dvanácté.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně střetla tramvaj s autobusem. Policie o tom informuje na síti X. Na místě je 15 zraněných. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně. Policisté upozorňují řidiče, že kvůli zásahu je v okolí nehody omezený provoz. Na místo jede i náš zpravodaj. Víc řekneme v dopravě na Plusu za chvíli. V kauze Dozimetr dnes jako svědek vypovídá starosta Prahy 9 a zastupitel hlavního města Tomáš Portlík z ODS. Soudce zajímaly především jeho vztahy k obžalovaným. Mezi nimi je třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, zvolený za STAN, anebo zlínský lobista Michal Redl. Ti podle obžaloby ovlivňovali zakázky a chod pražského dopravního podniku. Portlík v roce 2019 upozorňoval třeba na problémy v projektu Nové Holešovice, který měla údajná zločinecká skupina taky ovlivňovat. Noční ruský útok na ukrajinský Charkov a jeho předměstí má nejméně dvě oběti a několik zraněných. Starosta města Ihor Terechov řekl, že ruské drony poškodily 25 rodinných domů a výškovou budovu. Jednoho mrtvého a dva zraněné hlásili taky ruské úřady po ukrajinském údolu na západě Ruska. V Chile zemřel český diplomat a zaměstnanec tamního velvyslanectví Jan Náplava. Informovala o tom chilská média. Muž se zranil během túry v horách v oblasti Cerro Punta Damas v Andách. O přesné příčině jeho úmrtí média neinformují. Diplomat působil v Chile jako ataše od jara 2022. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu. Dopravní informace na Plusu. V Praze jsou stále velké komplikace v Záběhlicích, v Chodovské ulici. Už z sjezdu z jižní spojky zasahují záchranáři u vážné nehody autobusu s tramvají. Na místě je několik desítek záchranářů. Chodovská ulice je teď neprůjezdná u jižní spojky obou směrně. A ucpává se celé širší okolí. Nejlépe se Chodovské na pomezí Záběhlic a Spořilova úplně vyhnout. Na D11 stále počítejte s komplikacemi na příjezdu do Prahy z Hradce Králové u sjezdu na Jirny a Úvaly na 8. kilometru. Dořešují nehodu, kolona z 12. kilometru je asi na 20 minut. Zdržení je taky na D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Kolona je nesouvislá od Čestlic z 8. kilometru až na jižní spojku k Zahradnímu městu. Nehoda překáží v Evropské ulici z centra Prahy na Pražský okruh. U Divoké Šárky narazilo auto do semaforu, je převrácené na bok a provoz v Evropské ve směru na letiště je teď zastavený. A plní se příjezdy do centra po magistrále. Na Nuselském mostě je zdržení od Kongresového centra 10 minut a 10 minut se stojí v koloně i ve Vilznově od Bulhara k muzeu. Dobře dojeďte. Bude polojasno až oblačno, teď dopoledne a pak taky večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, teploty 18 až 22, na horách kolem 12 stupňů. To byly zprávy a začíná Interview Plus.
11: Jen 7% žáků neuspělo v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy. Opět ale vyvstávají regionální rozdíly, které potvrzují, že dostat se na školu v Praze je mnohem těžší než kdekoliv jinde. A Metropole hlásí problém s nedostatečnou kapacitou. Dělá vedení města něco pro to, aby se to zlepšilo? Nemělo by do situace vstoupit už i ministerstvo školství? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
11: Naším hostem je dnes Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin, který ještě donedávna působil také na ministerstvu školství. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: 93% žáků se v prvním kole dostalo na střední školy. O čem to vypovídá toto číslo?
12: No, to číslo samo o sobě moc o ničem nevypovídá, protože je to průměr za celou republiku a právě, jak jste říkala v úvodu, jsou tu velké mezikrajové rozdíly. Takže zatímco v regionech se dostalo třeba 100% žáků a je tam spíše problém naplnit ty vypsané obory, tak v Praze se nedostal téměř každý pátý žák na školu, na kterou si podal přihlášku, a to i když započítáme, jak velké taktizování tam probíhá, tak je spíše špatný výsledek než dobrý.
11: No, ještě než se dostaneme k těm regionálním rozdílům a zůstaneme u těch celostátních, přece jenom žáci se zlepšili nejenom v přijímacích zkouškách na střední škole, ale také u maturit, tak je tam určitý posun?
12: To těžko říct, ony ty testy nejsou koncipovány tak, aby byly meziročně srovnatelné. To znamená, jejich cílem není sledovat úroveň dosahování kompetencí žáků základních nebo středních škol tolik, zejména u těch jednotných přijímacích zkoušek, jejich úkolem rozřadit ty žáky tak, aby právě se mohl rozhodnout o jejich přijetí nebo nepřijetí na střední školu. Takže nelze úplně posuzovat ty testy z roku na rok, což je škoda, ale zároveň já to chápu, protože úloha těch testů je jiná a tu úlohu, kterou mají plnit, tak tu plní.
11: A jsou přijímací zkoušky rámcově nastaveny dobře?
12: No, to má několik rovin odpovědí. Pokud po nich chceme to, aby rozřadili žáky podle nějakých predispozic ke studiu na střední škole, tak fungují relativně dobře. Tohle tu úlohu oni plní. Právě třeba to, co se občas vytýká jednotným přijímacím zkouškám, že tam byla nějaká těžká otázka, tak to je naopak dobře, protože ten test právě musí umět rozřadit žáky tak, kdyby to udělal každý žák na 100%, taky nerozřadí. Takže oni fungují dobře v tomhle úzkém zadání, to znamená rozlišit, který žák má jaký potenciál nebo jaký žák připravil na ty testy. Horší je to s tím, že tento zadání samo o sobě vlastně je takové kontraproduktivní hodně, protože nám přece nejde o to rozřadit ty děti na konci základní školy, nám jde o to, aby se na té základní škole naučili ty kompetence, které stát předepisuje, že se mají naučit. A k tomu ty testy bohužel úplně neslouží a ani si myslím, že úplně sloužit nemohou, aby plnili zároveň ten účel rozrazovací. Takže hodně se kritizuje v odborné veřejnosti, že ty testy deformují výuku na základních školách, že žáci se připravují v 8. a 9. třídě jenom na ty přijímací zkoušky a veškerou výuku matematiky a češtiny podřizují tomu a učitelé jsou pod velkým tlakem, aby žáky připravili a neučí se to, co se mají učit, to znamená ty kompetence, ale spíše ty návyky, které jim budou k něčemu při vyplňování toho testu zaškrtávacího. Takže to je velmi negativní dopad, který je plošný na všech základních školách, ačkoliv ty testy vlastně potřebujeme víceméně, když to zjednoduším, jenom pro některé školy v Praze.
11: No, u jednotných přijímacích zkoušek z dílny Cermatu se opět ukázaly nerovnosti. Není to tedy jako v loňském roce, kdy byl ten problém skutečně velký, ale podle nezávislé komise ministerstva školství byly matematické úlohy u druhého termínu obtížnější. Proč se to nedaří nastavit spravedlivě?
12: No, tady musíme rozeznávat nerovnosti v několika významech. Testologicky je vlastně poptávka po tom, aby jednotlivé termíny, jednotné přijímací zkoušky byly srovnatelně náročné, protože žáci mohou konat oba dva ty termíny. A to je technické zadání z ministerstva, které má nějaké technické řešení a ověřování, jestli to bylo naplněno nebo nebylo. A je to velmi odborná otázka, kterou umí řešit pár lidí u nás v republice, aby ty testy koncipovali tak a validovali, že budou opravdu srovnatelně náročné. A druhá rovina těch nerovností je v tom, jak kteří žáci se na ně můžou připravit, jak kteří žáci podle toho, kde žijí, se mají šanci dostat na střední školy. A tohle ta rovina jde jakoby mimo vlastně Cermat. To není v zadání Cermatu. Cermat plní zadání, že vytvoří rozřazovací test. můžeme se bavit, a to já nejsem úplně odborník, myslím, že ty odborníci jsou tak tři v republice, jestli splnil to technické zadání, aby ty testy byly srovnatelné v těch dvou termínech. Ale já hlavně nebo upozorňuji na to, že to politické zadání, ani ne tak práce Cermatu, ale to, co od Cermatu chceme jako společnost, nebo to, co po něm vyžadují zákony, tak se zaslouží se zamyslet, jestli to je opravdu správné a jestli to nemá víc negativ než pozitiv.
11: No, minister školství Robert Plaga nedávno v Českém rozhlase uvedl, že by byl rád, kdyby se váha testu od Cermatu do budoucna snížila na minimální hranici 40% a ne 60%, jak je tomu teď, a zvýšila by se váha vlastních testů středních škol. To by vám dávalo smysl?
12: Je to kosmetická změna správným směrem. Ona váha těch testů je důležitá samozřejmě pro školu, protože tím více ona může dávat váhu těm svým testům nebo svým kritériím, tak tím více se může třeba profilovat. Na druhou stranu sice existuje závaznost konat jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory, ale neexistuje žádný minimální počet bodů. Takže ono v důsledku, když škola chce, tak si ten test udělá i s těmi 40%, které na ten test má. Takže je to spíše kosmetická změna. Může mít nějaké nezamýšlené důsledky ve větší profilaci škol, a to je pak otázka názoru, jestli to je dobře, jestli chceme. A já spíše bych se klonil k tomu, že chceme mít širokou paletu vlastně nabídky středního vzdělání, ať už gymnaziálního nebo středních odborných škol, a chceme dát školám možnost, aby se profilovali i v tom výběru těch svých studentů. To je asi legitimní politický názor a je asi v pořádku, že pan ministr takhle zamýšlí.
11: Když jste v úvodu říkal, že kromě toho, že tady samozřejmě jsou ty regionální nerovnosti, které budeme určitě probírat, tak je tam také určitá míra taktizování. Myslíte taktizování rodičů při výběru škol, kdy určují tu prioritizaci?
12: Ano, jelikož si žáci mohou podávat jenom tři přihlášky s prioritami, kterou školu preferují, a vědí, jaké, nebo snaží se odhadovat, jaké jsou jejich šance na přijetí na jakou školu, tak samozřejmě taktizují tak, aby měli nějakou jistotu, nebo aby co nejvíce zvýšili šance, že se na nějakou školu aspoň dostanou. Což může mít dva efekty. Jeden, který popsala společnost PAQ Research, je, že mnoho rodičů se vlastně podceňuje a na tu školu první volby nedává ambiciozní volbu. Už na tu první místo, kam chtějí být přijati nejvíce a kam budou přijati, když dosáhnou požadovaný počet bodů, který bude nakonec na té škole, tak tam dávají školu, na kterou vlastně ani tolik nechtějí. Což je nepochopení toho systému, protože ten rozrazovací algoritmus, který potom přiřazuje žáky na konkrétní školu podle té jejich preferované volby, tak funguje velmi dobře. To je potřeba uznat státu, že jsme zvolili velmi progresivní nebo velmi sofistikovaný systém, jak ty žáky přidělovat podle těch preferencí. Je tam takzvaný systém odloženého přijetí, za kterým mimo jiné byla udělena Nobelova cena za ekonomii. A my jsme ho přijali, to znamená, že žák nemusí vlastně taktizovat v tom, co bude jeho první volba. Jako první by si měl vybrat opravdu ambiciozní školu, na kterou třeba má i malou šanci, že se dostane. A právě na to druhé a třetí místo si dávat nějaké školy, kde má relativně větší šanci, nějaké pojistky. Ovšem, když jsou jenom tři ty možnosti, tak tu první to právě ohrožuje. Co by bylo lepší, mít těch přihlášek moci podat víc, třeba pět nebo i více. Proč se to ještě nestalo, je, že je velká obava jednak z technického zajištění těch testů, protože potom by v kombinaci s tou školní částí té přijímací zkoušky by se na ty školy, kde je velký převis a kde je tam třeba teďka 1000 žáků se hlásí, tak kdyby všichni mohli podat dvakrát tolik přihlášek, tak bych se jich přihlásilo třeba 2000. A jim by to zdvojnásobilo náročnost toho přijímacího řízení. Což je legitimní obava, ale dá se vyřešit například tím, že ty školy právě budou vypisovat už tu školní část, nebo budou moc vypisovat tu školní část už jenom třeba pro žáky, kteří překročili nějaký počet bodů v té jednotné přijímací zkoušce. To znamená, zúží ten okruh žáků, kteří vůbec budou konat školní část té zkoušky, a tím se vlastně může i ulevit školám, které jsou mnohdy už teď přetížené i při těch třech podaných přihláškách. Takže za mě jednoznačně doporučení rozšířit počet přihlášek, které se děti mohou podávat, na co nejvíce, minimálně pět, což sníží právě tu potřebu taktizování a umožní to, že ta první volba opravdu bude moct být ta vysněná škola a nebudeme plítat potenciálem, že dítě vlastně, protože se bálo, že mu ty tři přihlášky nestačí, tak šlo už i na první volbě na školu, na kterou sice mělo jistotu, že se dostane, ale nebyla to jeho vysněná škola.
11: No a právě nevypovídá to, že ta první volba není ta vysněná škola, je to tak taktická volba, ano. To, že o tom prostě rozhodují spíše rodiče než děti.
12: Těžko říct, ne, já nechci podceňovat 15-leté děti ani jejich rodiče, ale sám, když jsem se zabýval právě tím algoritmem a jak vlastně ve skutečnosti funguje, tak mi trvalo hodně dlouho, než jsem to pochopil. Je to fakt opravdu sofistikovaná věc a nedivím se rodičům a nedivím se dětem, že vlastně nerozumí tomu, jak to funguje. Co by bylo zastát užitečné, komunikovat jednoznačně to, že rodiče nemusí taktizovat na tom prvním místě. Že prostě věřme tomu systému, na první se dejme ambiciozní školu a využijeme ty další místa k tomu místu záchrany. Ale to se těžko komunikuje, když jsou právě jenom tři přihlášky, takže já to vlastně chápu. Zároveň není to výtka vůbec vlastně rodičům nebo dětem, taky bych se choval nějak takticky. Problém s tím taktizováním je ten, že většinou se rodiče chovají velmi racionálně tedy na první dobrou podle toho, jak ty přijímačky skončily minulý rok. Mm-hmm. Ale tam funguje takový efekt sinusoidy, že když třeba otevřou obor nově na nějaké škole, tak se do něj hlásí relativně málo žáků, tudíž stačí málo bodů na přijetí v roku 1. V roce 2 se podívají rodiče na rok 1 a koukají, ale tady je obor gymnázia a tam se hlásilo málo dětí a stačilo málo bodů, tak já si ho dám jako tu třetí volbu. Jenomže tohle si řekne více rodičů v tom roku v roce 2 a najednou v roce 2 je tam potřeba dvojnásobek bodů na přijetí. V roce 3 se podívají rodiče do roku 2 a vidí, tady na gymnáziu bylo potřeba hodně bodů, tak si to tam radši dávat nebudu. Tohle si zase řekne více rodičů a na tu školu se zase přihlásí méně dětí a stačí méně bodů. Takže to, a to se tam jako rok po roce takhle jde to nahoru dolů a nelze to předvídat, jo? Z pozice těch rodičů. Ten systém je do určité míry nepředvídatelný. I když si zjišťujete informace o minulých letech, jakkoliv bylo potřeba bodů, tak nikdy nevíte, jak se ten daný rok zachovají ti ostatní rodiče. A to právě by ten systém alokace nebo systém přidělování těch preferovaných škol na základě výsledků přijímacích zkoušek měl eliminovat a eliminuje relativně dobře, proto ten jakoby algoritmus sofistikovaný, ale funguje lépe, když mají ti žáci možnost podat více přihlášek, aby nemuseli přemýšlet o tom, že musí hospodařit jenom s

0: regionálního školství na ministerstvu školství?
1: No, já jsem nějakou dobu vedl i oddělení školského rejstříku, což je oddělení, které zapisuje právě nové školy nebo nové obory anebo navyšuje kapacity. Problém tam je, že ministerstvo v tom vytváření nových kapacit škol má takovou pasivní roli. Ono povoluje navyšování těch kapacit nebo zapisování nových škol, ale samo je nezapisuje nebo samo nejde s tím návrhem. Protože školy střední u nás zřizují převážně kraje a hlavní město Praha, základní školy potom obce a ministerstvo vlastně pouze nějaké speciální školy. Takže ministerstvo sice může povolit nebo zakázat zápis školy, ale samo neiniciuje ten vznik. A to je právě ten problém, protože pokud je nějaký trend, který se ministerstvo nelíbí, například zapisování víceletých gymnázií, tak ministerstvo ta víceletá gymnázia nezapíše. A to už je 20 let u nás taková praxe. Ale pokud naopak ministerstvo něco po kraji chce, tak nemá žádný nástroj, jak to po něm vynutit. A například ministerstvo školství už v roce 2022-2023 v takzvaném dlouhodobém záměru vzdělávání upozorňovalo Prahu na to, že je potřeba navýšit kapacity zejména gymnázií. A to se nestalo. Prahu na to upozorňoval i Institut plánování a rozvoje. To se také nestalo. Pan primátor Svoboda říkal, že vlastně nelze předvídat, jaká bude demografie v Praze, což je naprosto mylná představa, samozřejmě, že to předvídat lze.
0: No on říká, že to nelze předvídat i vzhledem k tomu, že se neví dopředu, kolik lidí se třeba přestěhuje do Prahy nebo do Středočeského kraje. I když ta čísla jsou k dispozici, určité odhady.
1: Ano, právě ta čísla jsou k dispozici. Pan primátor také měl určitě na mysli i to, ten fakt, který je samozřejmě pravda, že do pražských škol se hlásí mnoho žáků ze Středočeského kraje. Tady Středočeský kraj a Praha se do jisté míry chová jako jeden takový jakoby obvod, což dává smysl, protože třeba z Kladna je to blíže do Prahy než do Kolína. Takže se Středočeský kraj nechová jako homogenní oblast, ale chová se společně s Prahou. A Praha ve velké míře stahuje ty žáky ze Středočeského kraje, což je vidět, když se podíváte na počet vlastně míst, které jsou na středních školách v Praze, na počet obyvatel Prahy versus Středočeského kraje. V Praze je to nejvyšší v republice. Počet míst na počet obyvatel, ve středních Čechách je to nejnižší počet míst na počet obyvatel. Ale i toto je známé a když byste presumovali, že ten podíl těch žáků takhle migrujících bude stejný, tak můžete samozřejmě s nějakou mírou pravděpodobnosti predikovat, jak se bude vyvíjet ta situace. A toto přesně udělalo ministerstvo v roce 23, i Institut plánování a rozvoje Prahy to udělal v roce 23. Ta upozornění tady jsou. Samozřejmě náročné takhle v krátké době nějaké kapacity navýšit. Město Praha se o to snažilo v minulých letech, třeba se zapisovaly gymnaziální obory na středních odborných školách, ale bylo to málo, proto máme teďka tu situaci, že je velký převis zejména na ty gymnaziální obory a to i za situaci, že v Praze je vlastně největší podíl soukromých středních škol, které trochu suplují ty veřejné, ale samozřejmě za úplatu, za školné. Takže Pražané a jejich děti se dostávají do situace paradoxní, že když vždycky my mluvíme o nerovnostech, nebo když se ve vzdělávací politice mluví o nerovnostech, tak jsou většinou myšleny oblasti jako Ústecký kraj nebo Karlovarský kraj a chudší děti. A teďka tady tu nerovnost pozorujeme v tom, že v tom Ústeckém kraji se na to gymnázium dostanete úplně v pohodě, třeba i s polovičním výsledkem u toho testu než v Praze. Takže ta nerovnost teďka dopadá na ty Pražany a je to vlastně zarážející, že se to stalo a že se to děje takhle konzistentně dlouhodobě za různých politických reprezentací.
0: No ale není to problém v podstatě každé třeba evropské metropole? Přece jenom není ten důvod i tím, že ta pražská gymnázia možná nemají ve Středočeském kraji žádnou konkurenci? Myslím v kvalitě a potom nějaké úspěšnosti přijetí na vysokou školu.
1: Ano. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta situace je špatná i v porovnání s ostatními, jak kraj u nás, tak v zahraničí. Ty systémy přijímání v zahraničí jsou velmi rozdílné. Například hodně za vzor dávané Finsko nemá jednotné přijímací zkoušky a přijímá se na základě výsledku na základní škole, na základě známek ze základní školy, což my jsme v České republice explicitně odmítli právě s odůvodněním, že ty výsledky nebo to hodnocení mezi školami je nesrovnatelné, což je pravda. A myslím si, že systém vlastně jednotných přijímacích zkoušek v principu je lepší než systém přijímání na základě výsledku ze základní školy v podobě známek. Takže principiálně vlastně my to nemáme nastavené špatně, Ta problém je v tom, že ty samosprávy nevytvářejí tu nabídku vzdělávací takovou, jakou si přejí děti.

0: ti žáci a jejich rodiče. A to nemluvím jenom o Praze, ono je to dlouhodobě právě problém už třeba za prvního období pana ministra Plagy. On čelil do jisté míry svým spolustraníkům z krajů, hejtmanům, třeba hejtmance Karlovarského kraje, s tlakem, ať se více zapisují obory učňovského vzdělání na úkor maturitních oborů a všeobecného vzdělání gymnaziálního. A pan ministr Plaga hájil to, že ta nabídka má odpovídat poptávce a hájil to před svými vlastními spolustraníky. Takže to byla vlastně obdobná situace, kdy kraj nechtěl zapisovat gymnaziální obory v Karlovarském kraji třeba, a chtěl zapisovat učňovské obory a ministerstvo nemělo jiný nástroj než přesvědčování a argumentování, jak kraj vlastně donutit, aby naplnil ten úkol, který mu dává školský zákon k zajištění práva na vzdělávání. No, takže je to dlouhodobý trend v naší politice, že se tady občas neshodne to ministerstvo, centrální vláda a ty kraje, které jsou zodpovědné za to, za ty kapacity.
1: Pražský radní pro školství Antonín Klecandla dlouhodobě tvrdí, že Praha nic nezmůže, když přidá o 3000 míst více, přihlásí se do ní ještě více dětí. Jako jediné možné řešení vidí krajskou spádovost. Byla by to za vás cesta?
0: Myslím si, že ne. Myslím si, že by to bylo zbytečné omezování toho přirozeného migrování do Prahy ze středních Čech. To je to podobně, jako bychom řekli středočechům, že mohou pracovat jenom ve středních Čechách, protože přetěžují silnice v Praze ráno. Spíše efektivnější řešení celospolečenské, nejenom pro ty děti, celospolečenské efektivnější řešení je vytvořit tu nabídku tam, kde je ta poptávka. To znamená navýšit kapacity v Praze. Pan radní má pravdu v tom, určitě, že Praha tady nese zátěž nebo nese povinnost, která by jinak šla za středočeským krajem. A samozřejmě vytvořit kapacitu školy stojí spoustu peněz, třeba až 1,5 milionu na jednoho žáka stojí postavit novou školu. Takže třeba postavit nový kampus by bylo velmi drahé, budovat ty kapacity je velmi drahé a zcela legitimně, jako Praha říká, no, my tady stavíme ty kapacity pro žáky, kteří nejsou obyvateli Prahy. A tady si právě myslím, že by více aktivní měl být stát, že by bylo celospolečensky přínosné, kdyby do toho vstoupil stát a podobně jako stát staví vnější pražský okruh, tak by stát třeba postavil ty kampusy pro střední školy na okrajích Prahy, tak aby zajistil ta místa. Nemusí je stát spravovat ty školy, i když může podle zákona. Mohl by je předat Praze, nebo zřizovat ty školy by mohla Praha, ale stát by, myslím, měl nabídnout mnohem více, podílet se na těch nákladech, než to dělá doposud.
1: Hostem Interview Plus je Jan Vereš Mušuta z Edwinu. Vláda Andreje Babiše plánuje změny přijímacích řízení na střední školy. Absolvovat by se mohly přímo na domovských základních školách a až dle výsledku by se žáci podávali přihlášky. Jak to podle vás prospěje tomu systému?
0: No, Edwin, organizace, jejíž jsem programovým ředitelem, přesně toto navrhovala před 2 lety ve svém návrhu. A je to zase spíše kosmetická změna, ale velmi dobrým směrem. Jeden z neduhů těch jednotných přijímacích zkoušek je to, že ty zkoušky neskládá celý populační ročník. Vy, abyste skládali jednotnou přijímací zkoušku, musíte mít ambici hlásit se na maturitní obor a zhruba třetina populačního ročníku se nehlásí na maturitní obory. Takže my ani vlastně nevíme, jak si stojí. Je to jeden z důvodů, proč nemůžeme porovnávat ty testy meziročně mezi sebou, protože se tam mohou přihlásit různé vlastně kohorty z té věkové skupiny. A meziročně jiné. A součástí toho návrhu řešení je právě, že by jednotné přijímací zkoušky skládali všichni žáci, již na základních školách, což může sloužit k tomu, že objevíme nějaký talent, nebo že podpoříme žáka, který neměl ambici na maturitní obor, zjistíme, že má předpoklady a pak škola, kariérový poradce, může pracovat se žákem s rodinou a pomoci mu v tom, aby se na ten maturitní obor přihlásil, což je super. Zároveň nám to trochu pomůže v tom, že žáci už budou vědět, jak si asi stojí v těch jednotných přijímacích zkouškách a jaké asi mají možnosti se dostat na střední školy dříve, než podají přihlášky a budou moci tu strategii přizpůsobit právě tomu podávání přihlášek. To není úplně stoprocentní, protože právě nebudou pořád vědět, jak se zachovají ostatní žáci v tom okamžiku podávání přihlášek. Ale bude to lepší, nebo budou mít více informací, než mají teďka, když ani neví, jak vlastně složí ten test.
1: A myslíte si, že by to také mohlo vyvinout tlak na kraje, protože možná ta poptávka po gymnáziích se zvýší, aby právě nová zařízení otevírala?
0: K tomu jsem spíš skeptičtější, protože ta informace, že ta poptávka je v těch krajích, kde je, tak je zřejmá, je jasná už více než od toho roku 2023. Minimálně 5 let, pořád se bavíme o 15-letých žácích, to znamená, my dokážeme 15 let dopředu říct, jak silný ten populační ročník bude, skoro s naprostou jistotou. Jediné, co v tom hraje velkou roli, tak je ta vnitřní migrace, a to také dokážeme odhadnout z minulosti a projektovat ji do budoucnosti. Takže ty informace tady jsou, tam není ten problém, že bychom nevěděli, že ta přijde, ta situace. Ten problém je v tom, že postavit školy je velmi náročné, udělat vzdělávací politiku tak, aby byla funkční, je věc na více funkčních období, než mají regionální politici. Nebyl tady ten tlak těch rodičů, což logicky, když máte 10leté dítě, neřešíte, jestli za 5 let budou kapacity střední školy, předpokládáte, že to nikdo řeší. A pak zjistíte, že to nikdo neřešil, což se stalo před zhruba těmi 3 lety v Praze. A od té doby ta situace pokračuje. A Praha už také, buďme fér, odhaluje plány na výstavbu nových škol. Minimálně o 2 vím. A kdy žáci tam budou moci nastoupit třeba nejdříve za 3 roky, tak to jsem třeba čekal, že se stane o 3 roky dříve, ale pracuje se na tom.
1: No tyhle změny by mohly nastat, tedy ty změny v přijímacích zkouškách, o kterých jsme mluvili, do roku 2028 nebo 2029. Přece jenom nemění se ten systém příliš často, jednotná přijímací zkouška, přijímačky na nečisto. Teď by se to opět mělo změnit. Je mi jasné, že rodiče se mění, protože děti různě dospívají, ale není to příliš velký nápor na ty školy?
0: No, proto myslím, že pan ministr Plaga říká rok 28-29, aby tu změnu neuspěchal. Ono zase jsou i hlasy, které říkají, že by se ten systém měl změnit rychleji, že by se prohození těch přijímaček a přihlašování mělo prohodit třeba už příští rok. A to bych třeba upozorňoval na to, že to je moc rychlé a že tu hrozí riziko, že se to nepovede. A vlastně je velmi rozumný dávat to očekávání na to, že se to stane až v roce 28-29, a pak si myslím, že je celkem bezpečné tu změnu připravit a připravit na ní školy. A je pravda, že to bude poměrně velký zásah. Jednak to přehození a jednak zvýšení počtu přihlášek, které je také v plánu, tak bude mít dopad jak na ty střední školy, tak patrně na základní školy, protože kdyby jednotné přijímací zkoušky konal celý populační ročník, tak se zřejmě budou konat na základních školách a ne na těch středních školách. Takže je potřeba vlastně vymyslet celý ten systém administrace těch testů, jak budou technicky probíhat, a to není jednoduchý úkol. Ale myslím si, že v horizontu 2 let je velmi jako dobře zvládnutelný a řešitelný. A co se týče toho, že těch změn je hodně, tak to je pravda, ale tohle jsou opravdu, považuji za změny dobrým směrem, které nemění nějak zásadně radikálně tu myšlenku toho přijímacího řízení a budou ve prospěch těch dětí. Takže tady bych byl pro, ať se ty změny stanou, a také jsem pro, ať se nestanou urychleně, ale v tom horizontu 2-3 let.
1: Hostem Interview Plus byl dnes Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Záchranáři v Praze vyhlásili traumaplán kvůli čelní srážce autobusu a tramvaje.
4: My jsme provedli vyproštění řidiče toho autobusu, který byl zaklíněn v tom vozidle. Následně byly osoby, které byly nalezeny v tom autobusu, předány do péče zdravotnické záchranné služby.
3: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než je evropský průměr.
5: Ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou, a Česká republika bohužel ještě stále čeká.
3: Čeští hokejisti mají na mistrovství světa po výhře nad Švédskem 2. volný den. Silnici 55 u Spytihněvy blokuje nehoda a počasí bude převážně polojasno nebo oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky a teploty až 22 stupňů. Je úterý 19. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zraněných je nejméně 15 lidí. Záchranná služba proto aktivovala traumaplán druhého stupně. Z místa nehody se hlásí reportér Josef Beneda.
6: Nehoda se stala v Chodovské ulici jen pár metrů za zastávkou Teplárna Michle. Je tady několik hasičů, záchranářů a speciální evakuační vozidlo EVA. Všech 15 zraněných je v tuto chvíli v péči zdravotníků. Jako první na místo dorazili policisté, kteří nyní zjišťují příčinu a viníka této dopravní nehody. Policejní mluvčí Eva Kropáčová popsala, že podle prvotních informací s největší pravděpodobností řidič autobusu z ničeho nic vybočil ze svého jízdního pruhu a narazil do projíždějící tramvaje. Já jsem na místo dorazil náhradním autobusem, které krátce po nehodě zavedl pražský dopravní podnik. Provoz aut na místě řídí policisté. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních dvou let prodloužila o půl roku. Aktuálně je 659 dní.
5: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
7: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
5: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
7: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl podle policie v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Košturíka z deníku Sport. Důvodem byl článek z utkání mezi Karvinou a Zlínem, kde redaktor zmínil nevybíravé chování Wolfa vůči rozhodčím. Radiožurnál to vyčetl z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení.
8: Podle policejních dokumentů zaúkoloval Wolf svého řidiče, aby zjistil, kde novinář bydlí a odkud pochází. Košturík to označil za nepřijatelné.
9: No, můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal. Ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
8: Vyšetřovatelé Wolfovo chování přirovnali k mafiánským praktikám. Primátorův advokát Filip Petráš odmítá, že by se něco takového stalo.
10: Co se týče těchto obvinění, tak můj klient je zcela odmítá.
8: Primátor Wolf je jedním z 32 obviněných v aktuální fotbalové korupční kauze. Podle policie se měl podílet na zmanipulování zápasů ve prospěch Karviné. I to Wolf odmítá. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
3: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé rezorty od července přejdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
11: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
12: Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
13: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
12: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů řadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Čeští zemědělci očekávají problémy s dostupností hnojiv a kvůli krizi na Blízkém východě chtějí pomoc od státu. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělskými podniky.
14: Hnojiva zdražila po začátku konfliktu na Blízkém východě podle Zemědělského svazu asi o 30 až 70%. Většina zemědělců má letos ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl přijít příští rok, říká předseda svazu Martin Pícha.
15: Pokud ten světový trh zaznamená pokles produkce, tak samozřejmě zcela logicky potom poroste i cena zemědělských surovin a potom se promítne i do cen potravin.
14: Zemědělci chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. hnojiv. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý říká, že vláda už zemědělcům pomáhá.
16: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty.
14: Větší problémy by mohly mít malí soukromí zemědělci. Ti podle své asociace nejsou hnojivy předzásobeni tolik jako velké podniky. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán, plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou.
17: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
18: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Herečka Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Večer vystoupí na jevišti Pražského národního divadla v roli Hany v Erbenově Kytici. A v pátek odehraje další reprízu úspěšné inscenace Audience u královny.
19: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
20: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
21: Já sedím.
22: Ona sedí.
20: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste v doba.
23: Zavři oči v rouku.
24: Ale, proměkali to.
20: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
25: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhý volný den. Zítra je čeká odpolední zápas proti Itálii. Češi v pondělí večer odčinili historickou porážku se Slovinskem, když porazili Švédsko 4-3. Češi rychle vedli 3-0, Švédové ještě v první třetině utkání zdramatizovali dvěma góly v přesilovce. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je vítězství nad obhájci bronzu důležité.
26: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset zabrát a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď je ohromně důležitá výhra.
27: Neprůjezdná dálnice u Bělotína, taky 55. z Pitihněvy. Dálnice D48 ve směru z Bělotína na Nový Jičín aktuálně zavřená u Polomy. Na kilometru 7,5 přistál vrtulník záchranné služby u nehody. Sjíždějte už v Bělotíně. Silnice 55 je mezi Otrokovicemi a Babicemi neprůjezdná. Za Pitihněví vážná nehoda nákladního auta s motorkou. Kolony jsou dlouhé. Ve směru ze Starého Města museli zavřít i dálnici 55. Jejte se objížďkou přes Bílovice a je tam velká kolona na příjezdu z Topolné. V Praze stále zavřená Chodovská ulice v obou směrech po nehodě tramvaje s autobusem u jižní spojky. Čekejte kolony v oblasti. Ucpává se kvůli tomu i D1 na příjezdu do Prahy. Kamiony od 9. kilometru osobní od Průhonic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme převážně polojasno nebo oblačno, místy přeháňky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
7: Proč se hnutí SPD a jeho ministr obrany neshodne se zbytkem vládní koalice na novém náčelníkovi generálního štábu armády? Co pro další vývoj umělé inteligence znamená prohraný soud Ilona Muska s firmou OpenAI? A z jakých důvodů musí lidé v Česku čekat na moderní léčbu déle než dřív? I o tom budeme mluvit.
0: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu České armády. Jde podle něj o dobrého kandidáta. Dosavadního zástupce náčelníka generálního štábu vybrala vláda, ale ministr obrany za SPD Jaromír Zuna pro něj nakonec nehlasoval. Jak řekl, vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit na tuto pozici vhodnějšího kandidáta. U telefonu je teď Ondřej Kundra, zástupce šéfredaktora časopisu Respekt. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je jasné, jestli byl Miroslav Hlaváč mezi těmi, které původně navrhoval ministr Zuna ke schválení vládě?
1: Podle našich zdrojů mezi nimi nebyl. Ministr obrany Zuna pracoval s jinými jmény. Byli to generálové Václav Vlček, Petr Čepelka, Petr Svoboda a Jaroslav Míka, přičemž ministr Zuna měl mít z nich dva favority, a to právě generála Svobodu a Čepelku. Ten Hlaváč na tomhle tom seznamu nebyl.
0: Nicméně generál Hlaváč je prvním zástupcem současného náčelníka generálního štábu, tak by se to vyloženě nabízelo, aby tam byl. Jaké jsou ty možné důvody, že v tom výběru ministra obrany nebyl?
1: A je to zároveň i jistým jako dějinným paradoxem, protože, jestli si mohu dovolit krátkou odbočku, Jaromír Zuna hrozně těžce vždy nesl, že se v minulosti jako první zástupce náčelníka generálního štábu nestal právě náčelníkem generálního štábu. Byla to pro něj křivda, říkal, že vlastně z logiky věci ten první zástupce by měl být náčelníkem generálního štábu. No a když se nyní ocitl na postu ministra obrany, tak vlastně učinil to, co sám nechtěl, aby bylo činěno jemu. Co se týká těch konkrétních důvodů, tak ono to není jako úplně jasné pořád v tuhletu chvíli. Ministr obrany Zuna se zřejmě domníval, že pan Hlaváč je na tom místě vlastně prvního zástupce náčelníka generálního štábu poměrně krátkou dobu, že se tam vlastně neměl takhle rychle ocitnout, že měl stoupat nahoru pomalej, alespoň takovéhle informace se dává najevo ministr Zuna nebo lidí kolem něj. Pak to může mít samozřejmě i jako daleko subtilnější důvody osobní, personální, které nemusí být tak snadno pro nás pochopitelné.
0: No ještě koncem dubna premiér Babiš z ANO říkal, že on nemá favorita a že podle něj je výběr především na ministru obrany Zunovi. Teď mu ale vláda zjevně nevyhověla. Tak jaké důvody zatím mohou být?
1: Ukazuje to, že pozice ministra Zuny, ministra obrany, je velmi slabá v té vládě. Premiér ho včera na té tiskové konferenci ponížil, protože tam veřejně řekl, že Jaromír Zuna jako jediný nehlasoval pro pana Hlaváče, tedy pro nominanta premiéra, že všichni ostatní ministři ho podpořili. Ono to není úplně přesné, nebo alespoň Tomio Okamura, předseda SPD, to je ta strana, která nominovala do vlády Jaromíra Zunu, nám včera tvrdil, že všichni ministři za SPD, to jsou tedy tři lidé, nehlasovali pro pana Hlaváče. Ale tím, jak premiér vypíchnul Jaromíra Zunu, tak jim dal najevo, že jeho pozice v té vládě není jako pevná, zvlášť když si ani jako ministr obrany neprosadí kandidáta na náčelníka generálního štábu. To je nejdůležitější vlastně personální rozhodnutí, které by měl minimálně ministr obrany vlastně spolurozhodovat. S tím jako vystoupávají další otazníky, nakolik Jaromír Zuna, nakolik ta jeho místo ve vládě je dlouhodobě udržitelné.
0: No, náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi. On odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil, je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a taky vlády. Tak jak zásadně může ta spolupráce mezi budoucím náčelníkem generálního štábu a ministrem obrany být narušená právě tím, že ministr chtěl ve funkci někoho jiného?
1: Tak není to jako ideální dobrý start, nevytváří to jako pevné pouto důvěry mezi nimi. Na druhou stranu domnívám se, že jak Jaromír Zuna, tak pan Hlaváč jsou profesionálové, že spolu jako dokážou spolupracovat. On konec konců ani vztah končícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky a ministra obrany nebyl, kdo ví, jak harmonický. Střetli se například kolem letadel L-159, které ministr obrany nepravdivě tvrdil, že vlastně vojáci nechtějí, aby byly dodány na obranu Ukrajiny. Karel Řehka tohleto veřejně rozporoval. Tak myslím si, že jako spory mezi těmi dvěma lidmi mohou být jako vždy a také byly. Ale znovu říkám, že si myslím, že Jaromír Zuna i pan Hlaváč se přesto dokážou přenést a nějak spolupracovat.
0: A jakou pozici má tedy vybraný Miroslav Hlaváč směrem dovnitř armády? Co všechno má za sebou, jak je třeba vnímaný u podřízených a je jasné, proč se právě on ocitl v hledáčku premiéra Babiše?
1: Myslím si, že tu pozici má jako dobrou, že to je respektovaný voják, ale to konec konců byli i všichni ty vojáci, které navrhoval Jaromír Zuna. V tomhletom jsme poměrně byli, řekl bych, v solidní situaci, kdy všichni ti, kteří se mohli stát náčelníky generálního štábu, měli něco jako za sebou, měli jako dobré výkony za sebou, měli něco odpracováno. Co se týká pana Hlaváče, tak ten v armádě slouží vlastně od 80. let, zastával řadu velitelských a štábních funkcí u dělostřelectva, pozemních sil, absolvoval třeba studijní a velitelské kurzy ve Spojených státech nebo v Nizozemsku a má zkušenosti ze zahraničních operací v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Mě ještě zaujala jedna věc, já jsem o něm slyšel, že se vlastně hodně staral nebo pečoval o parašutistu Jaroslava Klemeše, což byl příslušník Československého zahraničního odboje, s kterým jsem se měl možnost setkat v minulosti jednou. Byl to velmi jako odvážný, úctyhodný muž, tím, že pan Hlaváč k němu měl blízko, tak to taky jako ukazuje něco o jeho hodnotovém zakotvení. Pan Hlaváč je známý jako člověk, který vnímá Rusko jako agresora na Ukrajině. Takže v tomhletom smyslu si myslím, že bude jako zajišťovat nějakou základní pro západní kontinuitu. A k tomu, jak se jste ptala, proč se ho vybral premiér Babiš, může to být právě dílem zajištění kontinuity, kdy Andrej Babiš je kritizovaný západními spojenci, především Američany, že nedáváme dostatečné výdaje na obranu. Pan Hlaváč vždycky stál za většími výdaji na obranu. Tohle to může být jeden jako z pragmatických důvodů.
0: Zástupce šéfredaktora Respektu Ondřej Kundra byl ve vysílání. Díky naslyšenou.
1: Díky za váš zájem a hezký den.
0: Miliardář Elon Musk prohrál ostře sledovaný soudní spor se společností OpenAI, která vyvinula chatbot s umělou inteligencí ChatGPT. Musk obvinil společnost OpenAI, kterou sám spoluzakládal, že se odklonila od původního poslání, tedy budovat umělou inteligenci ve prospěch lidstva. Firma se teď chystá na burzu. Šéfredaktora serveru Lupa.cz, autora rozhlasového pořadu Online plus Davida Slíška, jsem se zeptala, čeho chtěl Elon Musk žalobou na OpenAI, kterou vede jeho někdejší blízký přítel Sam Altman, vlastně dosáhnout.
4: Oficiální vlastně návrhy Elona Muska zněly v tom smyslu, že by právě Sam Altman a další lidé z vedení OpenAI měli odstoupit, že by vlastně ta komerční část OpenAI měla vrátit nějaké peníze zpátky do té jaksi neziskové nadační části a měl prostě další ještě požadavky v tomto směru. Neoficiálně bych řekl, že tady spíš šlo o nějaký pokus oslabit, zpomalit či zkomplikovat prostě práci konkurentovi na poli vývoje umělé inteligence. Teď samozřejmě mluvím o OpenAI, protože jinak si ten soudní spor moc nedokážu vysvětlit.
0: On tenhle soudní proces je považovaný za klíčový nejenom pro firmu OpenAI, ale vlastně pro celé další směřování vývoje umělé inteligence. Proč to tak je?
4: Upřímně řečeno, já bych vůbec neřekl, že je klíčový. Je to jeden ze sporů, který prostě Elon Musk se pokouší vést nebo pokoušel vést buď s konkurencí, no prostě on to takhle občas dělá. Podával také žalobu například v minulosti na velké inzerenty, protože se mu nelíbilo, že omezovali reklamu právě na sociální síti X. Ten soud také prohrál, pokud vím. A prostě je to jeho způsob nějakého konkurenčního boje nebo vyjednávání právě o třeba nějakých podmínkách, cenách a podobně. Takže neřekl bych, že by tady někdo úplně předpokládal, že by mohl Elon Musk ten soud vyhrát a že by to mělo nějaký reálný dopad potom na fungování OpenAI nebo na vývoj umělé inteligence. Samozřejmě, kdybychom spekulovali o tom, že by ten soud mohl vyhrát, tak tam by ty dopady mohly být výrazné, ale myslím si, že o tomhle nikdo vážně ani příliš nepřemýšlel.
0: On Elon Musk namítal, že se OpenAI odklonila od toho původního záměru budovat umělou inteligenci ve prospěch lidstva. Co tedy konstatoval ten soud? Rozhodoval vůbec o téhle otázce?
4: V zásadě ne. Ten soud vlastně skončil na tom, že porota a následní soudkyně se shodly na tom, že Elon Musk promeškal promlčecí lhůty, kdy vlastně ještě vůbec mohl o téhle otázce nějakým způsobem tedy nechat rozhodovat právě soud, protože on tu žalobu podal tuším v roce 2024, jestli se nepletu, a nějaké vlastně debaty a rozhodnutí o tom, že OpenAI změní tu svoji strukturu a kromě té neziskové firmy, tam bude i ta zisková, která pak může nabírat například nějaké investice, tak tohle rozhodnutí padlo o několik let dříve a podle OpenAI se o něm mluvilo ve firmě, nebo tehdy v té nadaci, v té neziskové společnosti už někdy od roku 2017-2018. A pokud jsem dobře tedy četl záznamy z toho soudu a zprávy v amerických médiích, tak ta lhůta byla tříletá, kdy se vlastně mohlo něco podobného napadnout u soudu a právě tuhle lhůtu podle poroty i soudkyně tedy Elon Musk promeškal. Takže nerozhodovalo se potom vůbec dál o tom, jestli opravdu ty nároky Elona Muska jsou nebo nejsou oprávněné. To ne.
0: No, Elon Musk sám si založil konkurenční společnost, která vyvíjí chatbota Grok. Připomenu, že ten se třeba proslavil svojí svlékací aplikací, kterou mu teď zakázala Evropská unie. Tak když porovnáme AI, kterou žaloval tedy OpenAI a Grok, tak jak jsou na tom? Liší se nějak výrazně v tom, jak daleko obě společnosti jsou?
4: Samozřejmě tady probíhá neustálý vývoj a všechny ty velké firmy, které vyvíjejí nějakým způsobem velké jazykové modely, tak mezi sebou soutěží, vydávají neustále nové a nové verze. Řekl bych, že mezi tu špičku dneska patří právě OpenAI, patří sem Google se svým modelem nebo rodinou modelů Gemini a patří sem také Anthropic se svými modely Claude. Grok a xAI Elona Muska jsou v současné době, bych řekl, o kousek za nimi. Oni vlastně, co se povedlo, tedy xAI, tak tam se jim povedlo to, že do toho boje relativně naskočili docela rychle a že se jim podařilo opravdu téměř z ničeho postavit ten svůj model, ale myslím si, že v současné době tedy mírně zaostávají za těmi nejlepšími nebo v současné době tedy nejvýkonnějšími modely. Ta situace se samozřejmě může nějakým způsobem změnit, může dojít k nějakým překvapením. Vývoj velkých jazykových modelů je hodně závislý na výkonném hardwareu a samozřejmě záleží i na tom, kdo má dostatek peněz na to, aby ta data centra s tím výkonným hardwarem stavěl a kdo ty peníze má a ta data centra, ten výkon a například i energii k jejich provozování, tak má potom samozřejmě výhodu.
0: No, možná i proto chce firma OpenAI vstoupit na burzu, tak jaká to bude událost, pokud se to skutečně stane a pod jak velkým tlakem investorů, ale potom firma bude.
4: Tohle by byla určitě, nebo pravděpodobně bude velká událost a samozřejmě mohlo by to změnit tu dynamiku na trhu nějakým způsobem, protože tou investicí, no tím vstupem na burzu samozřejmě získá nějaké peníze na další rozvoj, ale předpovídat něco v tom světě vývoje velkých jazykových modelů dneska na dobu delší než třeba několik týdnů nebo měsíců je opravdu dost složité a já bych se nechal tedy překvapit, až vlastně k tomu vstupu na burzu případně dojde a jak to pak bude vypadat.
0: Říká šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Češi čekají na moderní léčbu stále déle. Inovativní léky se k českým pacientům dostanou v průměru za rok a 9 měsíců. V Evropě je to o 2 měsíce méně. Vyplývá to ze studie mapující přísun inovativních léků na český trh v letech 2021 až 2024, kterou dnes představila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Proti minulému období 3 let před rokem 2021 se čekací lhůta na moderní léky v Česku prodloužila o půl roku. A my podrobnosti probereme s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davidem Kolářem. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak v letech 2021 až 2024 bylo registrováno v Evropě 168 inovativních léků. Kolik z nich je za tuto dobu přístupných v Česku a jak se stojíme v rámci Evropy v tomto?
5: Tak v České republice je tady z těch 168 nových léků, které v Evropě máme, k dnešnímu dni nebo respektive ke konci loňského roku vidíme 84 léčivých přípravků, které se dostaly k alespoň jednomu pacientovi. To je mírné zhoršení ve srovnání s těmi předchozími roky, kdy Česká republika byla velmi úspěšná v tomhle parametru. Já bych řekl, že to pořád platí, že jsme úspěšný stát, který umí zavádět nové léky pro své pacienty, a je to o tom, že prostě musíme pracovat dále a ten systém dále vyvíjet, abychom se zase vrátili na tu pozitivní trajektorii.
0: Ta vaše studie tedy ukázala, že na ty inovativní léky v Česku čekáme déle, než je průměr Evropy, a ta doba se navíc prodlužuje. Proč to tak je?
5: Ono to nemá jeden univerzální důvod, je to vlastně komplex vícero věcí. V první řadě Česká republika nepatří mezi ty země, kde jsou ty léčivé přípravky v Evropě uváděny v té takzvané první vlně. To jsou ty největší státy typu Německa, Francie nebo Itálie, Španělska. Česká republika u většiny těch léčivých přípravků bude v té druhé vlně.
0: A je to kvůli velikosti?
5: Je to i kvůli velikosti, je to samozřejmě i kvůli složitosti toho systému, kvůli nastavením, které tady máme, ale ta velikost samozřejmě hraje zásadní roli. A to je jeden aspekt, který určitě musíme vzít potaz. Za druhé je potřeba říct, že nové inovativní léky jsou na to samotné hodnocení mnohem složitější a náročnější, než to bylo v minulosti. Přibývá léků pro vzácná onemocnění, přibývá moderních terapií typu genových nebo buněčných terapií. A to samozřejmě vytváří další nároky jak na Státní ústav pro kontrolu léčiv, který ty léky hodnotí, tak je mnohem komplexnější vyjednávání o cenových a úhradových pravidlech mezi farmaceutickými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. I tady prostě vidíme, že se to vyjednávání prodlužuje přibližně o měsíc a půl v porovnání s tím posledním obdobím, a je to samozřejmě jak tím, že těch přípravků je vícero, takže zase se bavíme o kapacitách zdravotních pojišťoven, tak se i mírně snižuje flexibilita těch farmaceutických společností z důvodu globálních tlaků, které například dnes vidíme, že přichází ze Spojených států.
0: No, ta studie taky ukazuje, že 88% těch nových léků na českém trhu je dostupných, ale s větším nebo menším omezením. 21% z nich jsou přímo jen na to individuální schválení pojišťovnou. A zbytek je dostupný buď jen ve specializovaných centrech, nebo je může předepsat jen specialista, a taky tam samozřejmě hrají roli finance, na co tedy pojišťovny mají peníze. Tak znamená tohle všechno, že k některým lidem se ten nový lék, byť by byl pro ně vhodný a měli by na něj nárok, v podstatě nedostane?
5: Může to tak být, ale je potřeba tady tuhle kategorii hodnotit vždy velmi individuálně, protože v té skupině léků s omezenou dostupností budeme mít léčivé přípravky, kde například v České republice bude 100 pacientů, kteří by na ten lék měli v uvozovkách nárok a zároveň by jim pomohl, a dostane se k němu potom reálně třeba 90 nebo 95 z nich, tam je to omezení samozřejmě menší. A stejně tak v té skupině budou léky, které mají také 100 pacientů, ale přes všechny ty omezení, která jste jmenovala, tak ta reálná dostupnost je potom třeba jenom u 10 nebo 15 pacientů. Je to hodně variující právě mezi těmi konkrétními léčivými přípravky.
0: No a jak by se dala ta přístupnost zprůchodnit? Jaká opatření by se dala udělat, aby i tyto léky byly dostupnější?
5: Tak pracovat na těch omezeních, které jste říkala, to znamená zamyslet se nad tím, jestli třeba centrová léčba nebo centrová péče a dostupnost pouze v centrech, protože dneska skutečně prakticky všechny nové léky vstupují pouze do těch center, které nejsou úplně v každém kraji České republiky, mají nějakou kapacitu a způsobují vlastně tu geografickou nerovnoměrnost nebo nestejný přístup v rámci České republiky. Mohou to být právě ty preskripční indikační omezení, které se dají rozvolňovat. Česká republika je taková džungle a myslím, některé ty léčivé přípravky tady dostaneme, tak je svážeme natolik, že potom to mohou předepisat skutečně třeba jenom odborníci a v zahraničí to můžou být praktický lékaři. Můžeme pracovat samozřejmě i s těma rozpočtama, zamyslet se vlastně na větší vnitřní efektivitou toho českého zdravotnického systému. Já myslím, že je určitě dobrou zprávou, že řada těch věcí, které jsme jmenovali, tak má pan ministr zdravotnictví ve svých prioritách a už vlastně řada z nich je rozběhnutá a probíhá diskuze o tom, jestli a jak ten český systém vlastně adaptovat, protože já myslím, že co je potřeba určitě zdůraznit, ten český systém, byť zaznamenal v tom posledním měření zhoršení v těch parametrech, které sledujeme, tak on je pořád dobrý a pořád je úspěšný, a když to srovnáme právě s těmi některými jinými evropskými systémy. Ale stejně jako, nebo respektive takhle, on je dobrý a kvalitní, ale musíme pracovat na jeho dalším zlepšování a na jeho modernizaci.
0: Aby neskostnatěl tady.
5: Přesně tak, abychom prostě nestratili ten dech. No.
0: Říká David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Mluvili jsme o studii dostupnosti inovativních léků. Díky za váš čas, naslyšenou.
5: Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už jsou tu aktuální zprávy, další publicistika hlavních zpráv, to bude v 18 hodin a 10 minut.
6: Dobré odpoledne, je půl jedné.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. Dva utrpěli závažná poranění, napsali to na síti X. Nehoda se stala v Chodovské ulici. Tramvaj s autobusem se střetli čelně. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Zúčastní se ho raketová vojska, námořnictvo a další síly z více než 60 tisíci vojáky. Podle ruského ministerstva budou trénovat i použití jaderných zbraní rozmístěných v Bělorusku. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. V šesti amerických státech dnes začínají takzvané primárky. Voliči vyberou kandidáty do listopadových voleb do amerického kongresu. V nich se po dvou letech znovu zvolí všichni členové sněmovny reprezentantů a třetina členů senátu. Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor během jednoho zápasu nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, ať zjistí, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné. Wolfův advokát Filip Petráš taková obvinění odmítá. V pražské kavárně Acid Coffee má dnes vernisáž umělecký projekt Kde končí svoboda. Je o městských bariérách, které komplikují pohyb lidem na vozíku. Součástí akce bude beseda s jeho slovenskou autorkou Zorkou Lednárovou, která má s problematikou osobní zkušenost. Výstava bude pokračovat v pražské galerii Artwall až do 2. srpna. Na řadě je doprava na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Popojíždí kolona od Čestlic z 8. kilometru. Chvílemi se prodlužuje až na úroveň okruhu na 10. kilometr. Příčinou dlouhého zdržení je vážná nehoda přímo v metropoli v Chodovské ulici. Za jižní spojkou se čelně střetl autobus s tramvají. Provoz v Chodovské je tak dočasně obousměrně zastavený. A v Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti trvá silný tranzit. Provoz kamiony zastavují už kousek za sjezdem z dálnice a pokračuje navíc regulace vjezdu do obou tunelů. Přejeme šťastnou cestu. Během odpoledne se na východě vyjasní, naopak v Čechách se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na horách kolem 12. Tolik zprávy a připravené už jsou názory a argumenty.
9: O hodnocení prezidenta Petra Pavla, o střelbě v islámském centru v San Diego, o útoku čínských automobilek na Evropu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno, ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
8: Názory a argumenty.
9: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Hlava státu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Co výběr nového náčelníka generálního štábu vypovídá o dalším fungování armády? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
10: Dobrý den.
9: Novým náčelníkem generálního štábu se tedy stane dosavadní zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Co jeho výběr znamená?
10: Tak tam jsou dva důležité aspekty. Co se týče Miroslava Hlaváče jako takového, tak to je generál, který je bez jakýchkoliv dohledatelných skandálů s odpovídajícím vzděláním. Studovali ve Fort Leavenworthu ve Spojených státech v Royal College of Defence v Londýně. Zastával významné funkce, zvláště v posledních letech byl zástupcem odcházejícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Předtím byl ve vysokých funkcích na ministerstvu obrany i v generálním štábu. Byl na zahraničních misích v Bosně, velel misím v Kosovu a v Afghánistánu. Rozhodně má za sebou kariéru, která ho k takové funkci opravňuje, a tam asi není vůbec žádná pochybnost. Ostatně jeho jmenování přivítala i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, také upozornila na to, že právě toto jmenování zajistí v armádě kontinuitu. Obecně opozice se na toto jmenování dívá pozitivně. Prezident republiky také řekl, že bez problémů samozřejmě Hlaváče jmenuje. Ovšem tady právě nastává ten jediný problém, protože Hlaváče hlasováním do funkce instalovala vláda. Ovšem s výjimkou jediného ministra, který byl proti, a tím byl ministr obrany Jaromír Zuna. Dokonce Hlaváč nebyl na původním seznamu Zunových čtyř kandidátů, který i prodiskutoval s prezidentem republiky. Dohodli se tam s prezidentem na určitém jménu a najednou vlastně přes hlavu Zuny byl jmenován Hlaváč. Což Hlaváče staví do velmi obtížné situace, protože opravdu nyní můžeme, doufejme samozřejmě, že ne, ale může se stát to, co v minulém volebním období, že najednou bude stát proti sobě ministr obrany a náčelník generálního štábu, a to rozhodně není pozitivní. Zvláště, když právě k tomu jmenování došlo takto. My vlastně ani nevíme, proč premiér Babiš to na tiskové konferenci vytáhl, protože on o tom začal mluvit, že Jaromír Zuna byl proti. Tím Zunu dostává do opravdu velmi podivné situace, zvláště když, jak to vypadá, se za něj nepostavili ani tedy ministři ze strany, která ho do funkce delegovala, tedy z SPD. A to může samozřejmě vytvářet tlak i na Hlaváče, který takto má vlastně jakýsi punc, byť nezasloužený, že byl do své funkce dotlačen politicky. Podle serveru iDNES Jaromír Zuna především vytýká Hlaváčovi vlastně příliš rychlý kariérní postup. To samozřejmě ale samo o sobě nehovoří nic o tom, jaké jsou kvality 61-letého generálporučíka.
9: Tolik Petr Švarc.
10: Díky, naslyšenou.
9: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/Mark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Vzhledem k tomu, že od vzniku samostatné České republiky měla země pouze čtyři prezidenty, patří Miloši Zemanovi poslední příčka. Postavení současné hlavy státu komentuje politolog Lukáš Jelínek.
11: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když je školním hodnocením v průzkumu agentury Stemmark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismus, hlásí k hodnotám, ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novorobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebevědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěry. Hodnosti. A nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají, nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musím spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
9: To byl Lukáš Jelínek. Střelba v San Diegu v Kalifornii si vyžádala mrtvé. Případ je podle policie pokládán za zločin z nenávisti. Ke zločinu došlo v islámském centru, které je největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a Koránu. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: 18. květen roku 2026 se pravděpodobně stane datem, které se bude v americké muslimské komunitě připomínat celá desetiletí. Při útoku dvou ozbrojených mužů na mešitu zahynulo přinejmenším 5 lidí, včetně obou pachatelů. Policie skutek vyšetřuje jako zločin z nenávisti. Terčem útoku bylo islámské centrum v kalifornském San Diegu, kde se nachází také islámská škola. Za útokem pravděpodobně stáli dva američtí teenageři, kteří měli v době činu na sobě maskovací oblečení. Zabili člena ostrahy a další dva muže. Do samotné mešity se jim dostat nepodařilo. Po skutku spáchali sebevraždu. Policie na místě nestřílela. Před činem nebyla policie upozorněna na žádnou konkrétní hrozbu vůči mešitě. Ovšem asi 2 hodiny předtím nahlásila matka jednoho z mladíků, že její syn, který trpí sebevražednými sklony, odcizil automobil a 3 střelné zbraně. Údajně po sobě zanechal dopis na rozloučenou. Policie vyslala hlídky k mladíkově střední škole a k nákupnímu centru. Americká muslimská komunita zatím nezažila útok podobného rozsahu, ale poukazuje na to, že její postavení se zhoršilo po 11. září 2001 a po vypuknutí války v Gaze se prý počet slovních i jiných útoků znovu zvýšil. Významnou symbolickou roli sehrál případ vraždy 6letého muslimského chlapce palestinského původu. Pachatel byl vloni v květnu odsouzen k více než 50letému vězení. Podle statistik FBI nepatří muslimové k nejčastějším terčům fyzických útoků. Největší skupinou čelící nenávisti jsou Afroameričané a Židé. Muslimové jsou na 10. místě. Sami muslimové si stěžují na zhoršení atmosféry po návratu Donalda Trumpa k moci a na nepřátelskou rétoriku samotného prezidenta i lidí v jeho okolí. Například i výroky o tom, že deportováni mají být muslimové jen na základě své víry, i pokud mají

0: Američtí muslimové pocházejí z geograficky velmi rozmanitého prostředí. Ve srovnání s pomyslným statistickým Američanem jde o komunitu velmi mladou, nadprůměrně vzdělanou, častěji zaměstnanou na plný úvazek nebo pracující ve vlastním podniku. Z náboženských skupin jsou ovšem také nejčastěji zařazeni do kategorie chudých obyvatel. Současně dávají najevo větší optimismus ohledně budoucnosti Spojených států a častěji než ostatní slouží v ozbrojených silách. Válka v Gaze propojila americké muslimy s demokratickou stranou a v některých místech, typicky v Michiganu, kde žije velká komunita, se z muslimských voličů stala velmi vlivná politická skupina, jejíž vliv ještě poroste. Útok v San Diegu se nepochybně stane milníkem v dějinách islámské komunity samotné, ale i jejich vztahů s ostatními skupinami.
1: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Čínské automobilky se stále více prosazují v Evropě. Jejich expanzi by mohla urychlit válka v Íránu, která kvůli růstu cen ropy zvyšuje zájem o elektromobily. Čínská auta byla například v Německu dlouho považována za okrajový fenomén. Nyní se to ale začíná měnit. Slovo má publicista Luboš Kreč.
3: O tom, že čínská auta pronikají do Evropy, se mluví už nějakou dobu. Ostatně každý z nás je už celkem běžně může vidět na zdejších silnicích. Jenže dosud se mělo za to, že jejich sílící import je důsledkem kolabujícího trhu v Číně, který nutí tamní výrobce hledat nové zákazníky i v Evropě. Ovšem tenhle útok na náš automobilový průmysl je mnohem důraznější. BYD, Chery, Omoda, JAECO, XPeng, Zeekr, MG, Bike, Lincoln Company. To je už docela dlouhý a zdaleka ne úplný seznam čínských značek, které jsou oficiálně k dostání v českých showroomech. Řada z jejich vozů je sice vzájemně zaměnitelných, možná jim chybí charakter či originální duše. Co ale naopak nepostrádají, bývá atraktivní cena, špičkové technologie a povětšinou solidní design, tedy něco, nač běžní zákazníci slyší. Příliv čínských vozů do Evropy v posledních 2 letech dramaticky zesílil souběžně s tím, jak evropské značky oslabily v Číně. Tam je totiž postupně vytlačily tytéž firmy, které nyní zaplavují starý kontinent svými auty. Příběh o tom, že sem jdou jen proto, že čínský trh se už naplnil a oni někde potřebují uplatnit své kapacity, by ovšem byl příliš jednoduchý. Na pozadí se odehrává ještě závažnější zápas. Čínské firmy se rozlézají po Evropě i co se výroby týče. A to už není důsledek přebytečných kapacit doma v Číně. Číňané buď staví v Evropě úplně nové továrny, jako třeba BYD v Maďarsku, nebo využívají stávajících kapacit svých dceřiných společností, jak to je v případě Geely a Volvo, či přebírají fabriky, které Evropané opouští. To se chystá v případě Nissanu v Británii nebo Volkswagenu v Německu. Jinými slovy, poté, co z Číny evropské značky vytlačily, je nyní začínají ohrožovat i na jejich domácí půdě. A jde nejen o ekonomickou, ale i geopolitickou strategii. Čínská vláda si už dávno dala za cíl, že automobilový průmysl a především elektromobily budou spolu s například obnovitelnou energetikou či umělou inteligencí sektorem, v němž chtějí dominovat a jdou si tvrdě za svým. Hodně másla mají samozřejmě na hlavě i evropské automobilky samotné. Podcenili nutnost umět rychle inovovat, stali se pohodlnými a nepružnými kolosy, nesoustředili se dostatečně na technologický pokrok. A mnoho z toho, čím je teď ostřelují jejich čínští konkurenti, je naučili oni sami. To, když jim předávali své know-how v touze uspět v Číně. Čínským výrobcům se investice do továren v Evropě částečně vyplatí, protože se tak vyhnou dovozním clům a zlevní. Vytvoří či zachrání i nějaká pracovní místa. Ale moc důvodů k radosti to stejně neskýtá. Čínské automobilky jsou dnes totiž vysoce efektivní, automatizované a optimalizované fabriky. Žádná manufaktura. Takže jakmile budou moct nasadit roboty místo lidí, učiní tak. Sledujeme

0: Proto dramatický přerod a mocenský otřes v průmyslu, na kterém do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A už teď se zdá, že je jasné, kdo v něm tahá za kratší konec výfuku.
1: To byl Luboš Kreč. Zhruba 200 francouzských spisovatelů opustilo nakladatelství Grasset kvůli autoritářskému jednání nového krajně pravicového majitele. Více už publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
2: Zápas o charakter médií a vůbec o redakční nezávislost se nevede jen u nás, ale také ve Francii. Sice v jiné podobě, tlaky tam nepřicházejí ze strany vlády, ale ze strany miliardáře. Vincent Bolloré, čili Vincent Bolloré, je 11. nejbohatším Francouzem. Tenhle výrazně konzervativní katolík ovládá přes svou holdingovou společnost desítky průmyslových a energetických firem. V posledních letech se soustřeďuje na média, na televizi a na noviny a dokonce i na nakladatelství a na distribuci knih. Kupuje kontrolní balíky v médiích a v nakladatelstvích, aby skrze ně prosazoval své politické zájmy, totožné s krajní pravicí. Některé analýzy upozorňují, že takhle připravuje půdu pro síly nacionalistického autoritářství do prezidentských voleb příští rok. Vydal třeba i knihu bývalé šéfové francouzské pobočky pro ruské televize Russia Today, kterou úřady po ruské invazi zakázaly. Jeho metoda je jednoduchá. Jakmile v médiu získá rozhodující slovo, obratem vymění vedení za lidi z krajně pravicové scény a přes ně začne tlačit témata nebo naopak zarazí vydání některých investigativních článků a prosazuje rozhovory s představiteli krajní pravice. Potom jim udělá mohutnou reklamu, jejich knihy nebo čísla časopisů s jejich tvářemi nechá umístit na přední místa v prodejnách tisku Relay, kterému taky patří. Takhle se třeba redaktoři známého týdenníku Paris Match dozvěděli, že na druhý den bude jejich obálka věnována ultrakonzervativnímu veřejnosti neznámému biskupovi. A nebo před pár lety Bolloré koupil zajímavý nedělník Le Journal du Dimanche a vyměnil jeho vedení. Většina novinářů obratem odešla a založila nedělník podobného jména La Tribune du Dimanche. Před několika dny se stalo něco nevídaného. 150 spisovatelů nejrůznějšího politického zabarvení, jejichž počet se rychle rozrostl na 200, oznámilo, že odcházejí od nakladatelství Grasset, jednoho z nejstarších a nejrenomovanějších, spojeného s mnoha velikány literatury. Bouchli dveřmi, protože je koupil Vincent Bolloré a z ničeho nic propustil dosavadního ředitele Oliviera Noru, který byl přes 2 desetiletí duší firmy a zárukou její kvality. A autoři s ním měli osobní vztah. Jeho vyhazov navíc přišel pouhým úředním sdělením bez vysvětlení. Ukázalo se, že nové vedení chtělo po Norovi, aby vydal knihu krajně pravicového publicisty, který předtím spolupracoval s předsedou Národního sdružení Jordanem Bardelou na jeho politicky marketingové knize. Nora to odmítl a dostal vyhazov. Odchod 200 autorů znamená konec známého nakladatelství. Pro mnoho z nich to nebylo snadné rozhodnutí. Jsou s ním vázáni smlouvami na mnoho let, někteří mají svoji knihu před vydáním nebo v tisku. Přesto to udělali. Svým krokem chtěli říct Bollorému, že knižní nakladatelství není jako obyčejná fabrika, že jeho úspěch je kombinací dobrých autorů a kvalitních redaktorů, že nechtějí, aby se jejich práce stala majetkem Bollorého a že, cituji, odmítají být rukojmími ideologické války, která se snaží prosadit v kultuře a v médiích autoritářství. Bolloré ovšem prosazuje krajně pravicové populistické postavy i ve své televizi CNews, která má často konflikty s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. Na něž mimochodem mají spadeno i poslanci krajní pravice.
1: Hovořil Petr Janiška. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
3: Kámoška P. šla v sobotu ráno venčit psa a vrátila se, no ne snad v panice, ale řekněme, že nepotěšena. Půl druhého bloku od domu, kde žije, se stříbřitě leskly zátarasy a několik desítek chlapů v různobarevných mundurech překřížených odrazovými páskami skládalo betonové panely jeden na druhý, kontrolovalo, jestli dobře sedí v drážkách a utahovalo šrouby a matice. Holešovice, záplavová zóna, se připravovaly na povodeň. Tramvaje nejezdily a hloučky zmatených návštěvníků holešovické tržnice se hlasitě dohadovaly, co se děje. Žádné větší médium o tom zvěst nepřineslo. Člověk musel bedlivě sledovat lokální zpravodajství, aby se dozvěděl, že tu probíhá cvičení. A ano, když jste se kolem 11. přišli podívat na místo, kde P několik hodin předtím spatřila horečnou aktivitu, našla už nenápadné cedule, na kterých se slovo cvičení skutečně objevilo. Ráno tam ale ještě nebyli. Asi se nedozvím, jestli příslušné orgány ke cvičné akci inspirovalo pár přepršek, které Holešovice zažili ve čtvrtek a v pátek. Pokud ne, a tahle akce byla plánovaná dlouho dopředu, musím říct, že se trefili dobře. Dokud v Česku trvalo nejsušší jaro od roku 1961, asi by obyvatelstvo těžko uvěřilo, že se blíží velká voda. Ale zatažená obloha, ze které tu a tam spadlo pár kapek, jako by se připravovala na průtrž mračen, napomáhala představě, že se blíží nebezpečí. Chlapi, kteří zátarasy stavěli, byli moc milí. Ani nás nevyháněli z míst, kam jsme, striktně vzato, lézt neměli. Ale oznámili nám, že nesmějí podávat žádné informace. Vypadalo to, že čím víc lidí uvěří, že se skutečně žene velká voda, tím bude cvičení úspěšnější. Sirény nehoukaly. Lidé, kteří v sobotu zůstali doma nebo se nepokusili opustit Holešovice autem či tramvají, nemuseli o ničem vědět. Ale v těch z nás, co si dosud neseme mírné trauma z tisícileté vody roku 2002, poněkud zatrnulo. Řada lidí, se kterými jsem o tom mluvila, se svěřila, že na povodních je pro ně nejtěžší čekání, až záplavová vlna přijde. I já jsem to kdysi zažila v Uherském Hradišti. Bylo teplo a slunečno, prostě krásně, ale ničivá vlna se blížila a nemohli jsme s tím mnoho dělat. Mám radost, že se Praha snaží připravit na povodně. Ještě větší radost musí mít 40 vězňů z Pankráce, kteří se směli pod, jak se zdálo, minimálním dozorem příprav zúčastnit. Přísahala bych, že se jich zmocnil příjemný pocit sounáležitosti. Doslova z nich sálal. Líbí se mi, že se Praha připravuje na záplavy, které bohužel jistě brzo přijdou. Pevně doufám, že nás už nikdy nezaskočí tak, jak se to stalo před 24 lety.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus.
4: V Praze se srazila tramvaj s autobusem, po nehodě je 18 zraněných. Ruský prezident Putin míří do Číny. Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Klidné odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Po čelní srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích skončilo v nemocnici 18 lidí. Dva jsou zranění těžce, napsali záchranáři na síti X. Traumaplán podle nich byl ukončen a záchranné složky už na místě nezasahují. Pražský dopravní podnik z místa odtáhl tramvaj a dál pracuje na poškozeném autobusu, říká mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
6: Na místě dále platí uzávěra toho vlastně tramvajového pásu, ale co se týká osobní automobilové dopravy a městské hromadné dopravy autobusové, tak ta už je kývadlově řízena policií a je to opět průjezdné.
4: Podle prvotních zjištění policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčina zatím není známá. Policisté nevyloučili zdravotní problémy řidiče autobusu. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahajuje oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
7: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosneft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníků v jižních Čechách a na jižní Moravě.
8: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
4: V chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramón. Před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce, která upozornila záchranáře. Ti našli až jeho tělo. Čergé českého diplomata označil za profesionála a vyzdvihl jeho zastupování Česka v zahraničí.
9: S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiago de Chile. Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast.
4: Jan Náplava působil na chilském velvyslanectví od roku 2022 jako ataše. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu. Estonská armáda poprvé sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor této pobaltské země. Podle ministra obrany Hanna Pevkura šlo pravděpodobně o ukrajinský bezpilotní stroj útočící na cíle v Rusku. Rusko ale při obraně před dronovými útoky využívá metody elektronického boje, které matou navigaci bezpilotních letounů. Drony pak můžou narušit vzdušný prostor jiného státu a dokonce se tam zřítit. Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Týká se zločinecké skupiny, která podle obžaloby ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval dnes Portlík u soudu.
10: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
4: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Z chráněných území v Pardubickém kraji musí zmizet nebezpečný bolševník. Rostlina patří mezi invazivní druhy a způsobuje poleptání nebo podráždění kůže. Agentura ochrany přírody a krajiny vydala vyhlášku, která stanovuje lhůty pro její likvidaci.
11: Nové nařízení zpřesňuje povinnosti pro majitele pozemků v chráněných územích. V prvních a druhých zónách CHKO se musí o likvidaci bolševníku postarat do 3 let. V oblastech s mírnější ochranou je pak lhůta stanovená na 5 let. Vyhláška začne platit od června. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Na Pražském hradě dnes odmění výherce soutěže Czech Nature Photo. Ta už po desáté oceňuje fotografy z Česka a Slovenska za snímky přírody z celého světa. Součástí akce, nad kterou převzala záštitu první dáma Eva Pavlová, bude i vernisáž výstavy nejlepších fotografií z posledních let. Expozice se veřejnosti otevře zítra a potrvá až do 13. září. Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvá velmi silný provoz převážně kamionů. Pravým pruhem se sunou od Čestlic z 8. kilometru. Osobní auta v levém pruhu brzdí na úrovni Opatova okolo 2. kilometru. Na dálnici D1 před Brnem na příjezdu z Prahy popojíždí kamiony od Popůvek z kilometru 185 a pomaleji pokračují až k omezení u sjezdu na D2. Dobře dojeďte. Dnes převládá polojasno až oblačno, na Moravě se večer vyjasní, naopak v Čechách bude až zataženo, místy se objeví přehánky, výjimečně i bouřky, večer bude srážek ubývat a teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Zítra bude ještě o stupeň tepleji, ale bude pršet, zpočátku je na západě Čech, postupně místy na ostatním území a hlavně na východě se později odpoledne objeví i bouřky. Tolik zprávy a teď začíná pořad Jak to vidí.
12: Svět je nepředvídatelné místo a tak aspoň doma s rodinou bychom měli mít pocit bezpečí, podpory a zázemí. Ale jestli je to opravdu tak, to zjišťoval velký průzkum agentury NMS pro Uniku. Ve vysílání je Jakub Bakule, politolog a ředitel výzkumné agentury NMS.
5: Jak to vidí?
12: Tak jak moc je pro Čechy rodina bezpečným místem?
13: To je asi to už opakované zjištění, protože ten výzkum jsme vlastně dělali i před rokem, jak v Česku, tak na Slovensku. A obě ty země opakovaně ukazují, že vlastně, jestli jako něco rodina funguje, tak je to právě jako takový ten bezpečný prostor, bezpečný přístav. To je to, co ty Češi i Slováci vlastně od ní očekávají, to, co hodnotí nejlépe. A potom, když už pak půjdeme do nějaké oblasti jako majetku, zdraví, toho, jak se stahujeme k vnějšímu světu anebo vztahu, tak už to třeba není tak dobré, ale vlastně ta očekávání od toho, že to je pro nás toto místo toho bezpečí, tak to vlastně pořád platí.
12: No a jaký je ten rozdíl mezi tím, co od té rodiny očekáváme, jak je to doopravdy?
13: Je to dobrá otázka. Vlastně mně přijde v rámci těch rodinných vztahů ten výzkum celý z různých oblastí, protože byl docela jako robustní a poměrně pozitivní, že vlastně ani to procento lidí, kteří mají prostě jakoby své rodiny dost, není velké a vlastně jednou za měsíc třeba každý pátý, vlastně jako ty, a nechci říkat, že Češi jsou a mamánci, ale vlastně jakoby tu rodinu vnímáme jako blízko a opravdu funguje jako ten bezpečný prostor. Když se ptáme, co vlastně jako pro nás znamená bezpečí v té rodině, tak ano, jako vlastně obecně lidi zmiňují klasicky ty ekonomické faktory, bydlení, finanční stabilitu, a jestli tam vlastně ale to, co je jako nejvíce důležité a i obecně vlastně jako vychází v té důležitosti, jak to jsou právě ty rodinné vztahy, aby byl dobrý partnerský vztah, dobrý vztah s dětmi nebo vlastně v té širší rodině. A u Slováků je to stejné. Takže vlastně spíš ta otázka není ani, jakoby, proč nám ta rodina funguje, takhle to vlastně ty Češi očekávají, jsou ochotní se postarat ve stáří o svoje vlastně prarodiče, čekají, že se ani někdo postará o ně, jsou ochotní si půjčovat peníze, vlastně tohle to všechno funguje. Ale spíš prostě zajímavé je se dívat na to, kde to trochu nefunguje.
12: No a ještě když říkáme, že ta rodina nám funguje, tak co si pod tím představit? Jsou to teda ty finanční vazby, jsou to asi určitě vztahy, ještě něco dalšího?
13: No ono právě tam, kde už to začne trochu skřípat, tak to už jsou takový ty každodenní otázky, kde vlastně Češi, pokud říkají, co nám narušuje tu rodinnou pohodu, tak to je právě jako nějaká pracovní podmínky, každodenní povinnosti. A Slováci oproti Čechům mnohem víc jako zdůrazňují právě ty finance, tam nějaký jako větší ekonomický tlak. Není to zase tak dramatické, ale ten rozdíl tam je. A zároveň mají třeba Slováci větší obavy z budoucnosti, což může být jejich politickou i trochu geopolitickou situací. A tak to je ten drobný rozdíl. A tady v tom vlastně opravdu jako ty stabilní velké věci fungují, ty podrobnosti menší, prostě ne. A ano, vlastně jakoby třeba majetek, zdraví, tak ty prostě do toho vnáší nějakou nepohodu. Tam ten, my jsme si sestavili takový vlastně jako index, abychom viděli meziročně, jak se ta celkový pohled na tu rodinu mění, tak opravdu jako to bezpečí vnímané, to je hodně vysoko, ale potom majetek, zdraví, anebo primárně to, jak se vztahujeme k vnějšímu světu, jaké očekáváme právě nějaké, jako, jaké máme obavy z toho zahraničí a z toho světa, tak to už je poměrně nižší. U toho světa je to celkem jasné, tam vlastně jakoby hodně zmiňují lidé obavu z nějakého celosvětového konfliktu, zejména starší občané, pro ty vlastně hraje i nějakou roli, nebo je důležitou jako hrozbou válka na Ukrajině. A to je i pro mladší, ale ty zase naopak mnohem víc zmiňují třeba klimatickou krizi. Takže vlastně to, co přichází z vnějšku, trochu vnímáme jako ohrožení, ale tu rodinu, tak to vlastně pořád je místo, kam chceme jako, kde chceme jako sdílet, hodně se setkávat a vychází to napříč vlastně všemi metrikami. Občas vlastně vystane jako je spíš jako vtipné srovnání mezi Českem a Slovenskem, protože ty společnosti jsou extrémně podobné, ale v něčem se trochu liší. To, že vlastně jako Slováci jsou trochu tradičnější, tušíme, je to vlastně dáno třeba i větším poměrem lidí, kteří mají vlastně jako nějaké náboženské vyznání, ta religiozita hodně vysoká a na Slovensku je to pořád jakoby 7 z 10 lidí a je věřících, v České republice je to prostě jenom každý pátý, byť na Slovensku to trochu klesá. A vlastně tím pádem, když se vlastně jako ptáme, co tu rodinu utužuje, tak právě na Slovensku budou říkat i právě nějaké tradice, sdílení historie a Češi budou říkat humor, protože humor. Vlastně jsme tak trošku Boha nahradili vtipem, ale vlastně jinak jsou si ty státy podobné. To, co nás nejvíc vždycky stmeluje, jsou prostě třeba rodinné oslavy.
14: Tak už jste několikrát zmínil slovo vztahy. To samozřejmě možná člověk má finanční stabilitu, ale když nemá ty dobré vztahy v rodině, tak často slyšíme, že to prostě není dobré. Tak co nám zničí ty vztahy?
13: No a asi vlastně jakoby obecně opravdu ten finanční, ty jakoby každodenní povinnosti, to, že vlastně jako říkám, dobré, že máme dobré vztahy, tak neznamená, že by to tak měli všichni. A trochu právě na Slovensku nám narůstá počet lidí, kteří a tu rodinu jako bezpečný prostor nevnímají, kde vnímají nějaké nebezpečí, to, že vlastně jsem říkal, takhle ji vidí, prostě drtivá většina, to neplatí u všech. A naopak napříč vlastně tady máme jako nějakou konkrétní skupinu, kterou jak ta rodina, tak ona sama sebe vnímá jako mnohem víc ohroženou a nějakou psychickou pohodou v té rodině, a to jsou ženy. Což je celkem jasné, ono tak jako vždycky bývá, protože vlastně u nás stále ještě mají ty dvě práce, dvě šichty a jak tu péči o tu rodinu, tak prostě klasické občanské zaměstnání a jsou to ty, které právě udrží ty rodinné vztahy i napříč generacemi a v tu chvíli, kdy vlastně ta rodina se dostává pod nějaký tlak a primárně právě finanční bydlení, a tak jsou právě ty, které to táhnou, jsou ohroženy a vnímá to vlastně celá ta rodina, že pokud někdo v té rodině je vlastně nejohroženější, tak to nejsou seniori, ale jsou to právě jakoby ty ženy pečovatelky.
14: V souvislosti s tím, co jste říkal, mě napadá termín sandvičová generace. Ono se často teď zmiňuje, protože ve středním věku je ta generace, která se ještě stará o svoje děti, ale už se taky stará o svoje staré rodiče. Tak je tohle v Česku reálný problém?
13: Je vlastně tam nám pětina lidí řekla, že je reálně vyčerpána prostě z té péče o vlastně o starší generaci, o vlastně zejména ty jako nemohoucí, jak to vnímají. Ale zároveň vlastně jakoby ty společenské očekávání jsou, že se všichni postarají, jednak očekáváme my, že se o nás rodina postará, ale zároveň a i vlastně 7 z 10 lidí počítá, že vlastně bude pečovat o tu starší generaci. On to bude trošku ne velký rozdíl, není vlastně jakoby v těch číslech, ale je to vlastně spíš v té struktuře společnosti mezi Českem a Slovenskem, to je jeden z těch dalších rozdílů, kromě toho náboženského vyznání, tak je vlastně, že Slováci jsou v Evropě atypický, nebo jsou prostě jedni z těch, kde děti odcházejí co nejpozději z toho rodinného hnízda. Vlastně až těsně po 30. Je to právě daný jak tradicema, ale tak vlastně i nějakým ekonomickým tlakem dostupnosti bydlení. Je to typicky mnohem víc východní a střední Slovensko. A odchází teda těsně po 30. Češi jsou naopak takový jako vlastně průměrný v Evropě, že okolo 26-27 prostě opouští tu rodinu vlastně dříve než ty Slováci. Ještě raz nejsme daleko, prostě tam jako jsou Skandinávci, kde Fini, Norové, Švédi odchází prostě v 21, 22, Dánové taky. Ale vlastně tím nám vznikají trochu jiné rodinné struktury. Vlastně když říkáme rodina, tak je dobré se na to podívat třeba pohledem domácností a vidíme, že třeba právě na Slovensku ještě mnohem více těch vícegeneračních domácností, což už u nás skoro není. U nás je to vlastně jenom každá 20. rámcově, na Slovensku ještě prostě třeba skoro každá 8. A je to vlastně hodně. A to, co vlastně my často říkáme jako tradiční rodina, jestli představíme prostě muž, žena, jejich děti, tak je vlastně u nás jakoby 4 z 10. Na Slovensku nebo 38%, na Slovensku je to asi 44%, a takže jich tam trochu víc. A právě u nás vzniká mnohem víc, čtvrtina těch domácností z toho takové ty, a říká se tomu empty nesters, vlastně tam, kde ty děti už vyletěly z toho rodinného hnízda, zbývají tam ty rodiče, a tak to je u nás skoro jako čtvrtina domácností, na Slovensku právě jenom jako 16%, protože právě ty děti tam zůstávají déle. Tak vlastně to pak trochu mění tu dynamiku, vlastně důležité to mít vždycky na vědomí, protože pak když nám ve výzkumu vyjde, že Češi mnohem více jezdí za rodiči, vlastně jako polovina pravidelně za nimi jezdí a Slováci jenom třetina, tak to může vypadat, že Češi jsou takový prostě, že chtějí ty rodiče navštěvovat, ale ty Slováci s nimi žijí. Plus teda často mají větší geografické vzdálenosti, protože jsou takový trochu víc do světa, takže my jedí občas jako bývají někde v Německu nebo prostě už jsou právě v České republice, tak to mají domů trochu dál. Ale vlastně ta sandvičová generace reálně je problém, natahuje se vlastně a i to období mezi tím, kdy mají děti a vlastně v naší generaci, takže ten věkový rozdíl pak bude větší a budete vlastně mnohem dřív se dostanete do té fáze, kdy vy pečujete o ty prarodiče a naopak ty prarodiče budou mít mnohem menší prostor se vlastně starat o vaše děti. Tak to vlastně jako trošičku je nějaká dynamika, která bude vytvářet pnutí.
14: Vy když jste zmiňoval, co ty vztahy v rodině nejvíc ohrožuje, tak jste právě zmiňoval nedostatek času, ten každodenní tlak, ale my si ten čas někdy trošku sami ubíráme tím, že hodně koukáme do mobilu, sociální sítě, internet, tak jak velký je tohle podle toho vašeho průzkumu problém?
13: Je to spíš rostoucí problém, nebo tak jako vlastně každý to vnímá jako problém, to, že by to bylo třeba tak podobně závažné, jako jsme jako vnímaně závažně jako třeba problémy s alkoholismem, tak není. Ale vlastně obecně ten leitmotiv celého výzkumu, co jsme pro tu Uniku dělali, vlastně vychází z toho, že ty rodiny, které vlastně nějakým způsobem drží pohromadě a tráví spolu víc času, typicky večeří dohromady a auto se nekoukají na ten telefon, tak vlastně pak fungují líp i v těch dalších oblastech, nejenom partnerských vztazích, ale vlastně to hodnotí napříč, že ta rodina je funkčnější. Tady vlastně jeden z těch závěrů byl, že nám jednoznačně meziročně roste počet lidí, kteří vnímají, že ty sociální sítě narušují nějakou rodinnou pohodu. Vlastně 25% lidí říká, že už to jako vnímá jako nějakou závislost, což primárně vychází od té starší generace i rodičů a prarodičů, nebo těch nejstarších 55+, protože logicky vlastně oni na tom telefonu netráví tolik času a pokud vidí buď ty vnoučata, nebo ty děti, které mají prostě 6+ hodin a na telefonu, tak už to pro ně působí jako závislost, byť čistě prakticky podle nějaký definic by to vlastně závislost být nemusela a co týče nějakých jako chemických reakcí v mozku. Ale vlastně to vnímají, že to narušuje rodinnou pohodu, to je celkem jako jasná shoda napříč generacemi, a teď říkám napříč generacemi, a tak primárně jako dospělých je na nějakém jakoby zákazu a vlastně od 15 let a dále s tím vlastně všichni souhlasí, kdybychom se ptali dětí, protože ten zákaz má být ideálně asi do 15 let sociálních sítí, tak by asi nesouhlasil tolik jako ti dospělí.
14: No jenom ještě myslí si i děti nebo ta generace do 18 let, že ty vztahy v rodině narušují sociální sítě? Vnímají to stejně?
13: My vlastně tenhle výzkum nebyl vložen na dětech, ale z těch jiných, co my právě realizujeme, nebo teď právě jako jsme v procesu, a tak ty děti právě trošičku mají problém v komunikaci, že ten telefon je vždycky vnímán jako něco jenom negativního. Vlastně se
14: oni se na tom dnes učí.
13: Oni přesně tak, oni to vnímají. A tam ten největší rozdíl, kdy já jsem vlastně, když dělám třeba právě rozhovory jak s dětmi, tak s rodiči, tak rodič často to dítě vnímá jako někoho pasivního, jako pasivního účastníka, jako někoho, koho chceme chránit. U nás vlastně velkou poměrně jako dobrou službu společnosti udělal dokument v síti, který vlastně edukoval o tom, že existují predátoři, a rodiče ale od té doby jako vnímají ten online prostor primárně skrze tohle ochrana dítěte před vlastně někým cizím, před nějakýma hodně negativníma jevama. Ale vlastně už v tu chvíli vlastně to dítě pro ně jako trochu pasivní účastník toho online prostoru, který tam konzumuje nějakou zábavu. A děti se naopak vnímají jako velice aktivní. Vnímají nějakou jako pestrou sadu věcí, co dělají, ty věci se jim propojují, je to komunikace s kamarádama, ale zároveň samozřejmě nějaký prostor pro hru. Budou samozřejmě opakovat, že tam i něco učí. A v tom je jako poměrně velký rozdíl, a ten rodič často přichází vlastně jako s nějakou negativní konverzací, vlastně příliš mnoho času, co tam děláte, nerozumím tomu, nedává mi to smysl. A ty děti naopak by vlastně jako stály o mnohem víc konverzací o tom telefonu, ale samozřejmě logicky jinak laděných. Tak to je jako nějaký co mám předběžní závěry a jak ta situace je nastavená. A ten vlastně to, co vidíme, ty sociální sítě a obecně, kolik času stráví ty děti online, je prostě obří téma pro všechny rodiny, i ty, které jsou vlastně jako bezproblémový, tak to každý řeší. Nikdo asi nemá jako úplně univerzální přístup, je to nový téma, tak se právě nebudete zeptat těch prarodičů, jak jako postupovali oni. A i proto nám vlastně jako tady vycházelo v tom výzkumu pro Uniku jasná jako schoda, že vlastně velká většina Čechů by souhlasila s tím zákazem. Mhm. Ale jelikož jsme Češi, tak zároveň polovina
14: a teď
13: lidí.
14: Mluvíte o tom zákazu do 15 let, jo, nebo zákazu ve školách? Nebo
13: zákazu sociálních sítí do 15 let, vlastně to je jako větší téma, které teď právě začínalo tím, že první byla Austrálie, to zakázala teda do 16 let, teď nás to dala Francie.
14: Bože, o tom Francie.
13: A je to vlastně široký portfolio těch aplikací sociálních sítí, prostě Facebook, Instagram, TikTok, ale i ty další, prostě drobnější. Ale vlastně to, co Češi jako vnímají, protože jsme právě trochu Češi, tak bychom chtěli nastavit nějaký pravidla, ale zároveň čekáme, že vlastně nebudou úplně platit, že polovina lidí to bude obcházet. Ono zároveň přesně s těma rozhovory.
14: Trošku jako světlice na fotbalových stadionech.
13: Trošku jako světlice na fotbalových stadionech. Ono vlastně, když se člověk baví s tou nejmladší generací, tak ona už je jako poměrně technicky schopná, ale nachází vlastně i offline řešení. Logicky. Jo? Když mi rodiče třeba právě zakážou, nebo už mi omezí to množství času na tom telefonu, tak ho vyměním s kamarádem. A vlastně dneska už ten online prostor je extrémně propojený. spojený. Právě ta starší generace často vnímá, jako, že ty jedna aplikace měla jeden účel. Jo? Typicky WhatsApp, používal jsem si ho napsání vlastně alternativu k SMS-kám, s někým si píšu. Dneska vlastně už skrze to děti sdílí samozřejmě videa, jsou v součástí nějakých skupin, to samé vlastně hry, kde se šli prostě nějakým způsobem odreagovat, tak dneska hrajou online, je to prostě pro ně i nástroj třeba komunikace. Vlastně jsem zjistil, že u rozhovoru některé děti se vlastně jako domlouvají i na úkolech vlastně u toho během té hry. A rodič tohle asi většinou často nevnímá, takže jako zakázat jenom ty sociální sítě a není řešení samo o sobě. Já třeba za sebe bych vlastně jakoby byl pro, pokud by to souviselo s nějakou jakoby mnohem větší edukací, protože by se nám jinak stalo to, že bychom vlastně ty, pokud by, i kdybychom byli efektivní, tak bychom vlastně jakoby těm část toho online prostoru nepřístupnili do 15 let a pak je tam vlastně pošleme úplně stejně nepřipravený. Sice to dítě už prošlo nějakým větším psychologickým vývojem, je mnohem lépe zvládá nějaké riziko, může prostě jako lépe reagovat na ty situace, ale pořád nebude mít ty digitální kompetence. Takže jako zákazy OK, ale musíte jít ruku v ruce vždycky s těma digitálníma kompetencema a nějakou ideální nějakým nastavením toho, aby ta rodina přesně jak má trávit čas dohromady, tak aby se vlastně i o tomhle bavila, sdílela vlastně tak, jak to vás očekáváme v tom offline prostoru, tak aby i ten digitál takhle fungoval, to, co nám vychází z toho výzkumu, tak aby vlastně i ta rodinná dynamika v tom online byla úplně stejná. Sdílíme, vytváříme něco společně, používáme to dohromady.
14: No, my pořád mluvíme, že děti jsou příliš na sociálních sítích nebo teenageři, ale možná s tím mají problém dneska už i dospělí, možná to se to netýká jen dětí.
13: To vlastně byla jedna z těch věcí, co taky vycházela, že vlastně ano, rodiče by to jako rádi zakázali, víme, že to je problém, ale současně vlastně víc než polovina říká, my moc nedokážeme těm dětem jít příkladem. Ono znova vlastně, když dělám někde rozhovory, tak vlastně ten rodič ale jako poměrně dobře popisuje, že na ten telefon sedne potom, co dorazí z práce, je to pro ně taky nějaký odreagování, nebo vlastně tam i vyřizuje nějaké.
14: Když jsme měli televizi, dnes se díváme na sociální sítě.
13: Přesně tak. A to dítě už jako. To je ten první třeba sdílený okamžik a to dítě už nevnímá, že jakoby v rámci toho, kolik času ten rodič tráví na telefonu, tak třeba začíná svoji první půl hodinu nebo končí první hodinu a to dítě už má prostě někde naskrolováno 5 hodin, protože vlastně neustále ho má v ruce. Dřív se trochučku se snažili jako prosadit pojem vlastně jako digital, že to dítě existuje jak ve fyzický, tak digitální realitě, už mu to vlastně splývá. Pro nás ještě často je to jako jsem online, na něco koukám, jsem offline, ale pro to dítě vlastně je to už nějaké sdílení, vlastně se sdílou jako pro nás třeba dospělé absurdní situace, že pozve kamarády, ale vlastně u toho tam leží 3 vedle sebe a jsou vlastně pořád na tom telefonu, tam si vlastně i v rámci toho jako sdílí tu komunikaci, něco si říká, něco tam posílají. Vlastně to nedává trochu pro nás smysl, že by mohli být každý doma, ale pro ně už to nějaký sdílený okamžik, udělají u toho trochu víc věcí. A tak je ten rozdíl a vlastně ty rodiče moc nedokážou jít příkladem, hodně sázejí na nějakou technickou kontrolu, ale to vlastně přestává fungovat, jakmile to dítě trochu povyroste, protože jednak se jí naučí třeba trochu víc obcházet, rodiče jí většinou zároveň rozvolní, protože už je trošku jako se snaží mu dávat nějakou autonomii a pokud jsme ho do té doby vlastně na to nepřipravili, tak najednou vlastně jenom pustíme ty stavidla a to by se nám trochu mohlo stát i vlastně s tím zákazem, pokud vlastně bychom postupovali stejně.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
14: A ve studiu je se mnou Jakub Bakule, politolog a ředitel výzkumné agentury NMS. Na klidu nám možná nepřidává taky politika. Vy už máte květnový volební model pro novinky.cz. Podle něj by volby do poslanecké sněmovny vyhrálo vládní hnutí z 32,5% hlasů. ODS a STAN by volilo mezi 14 až 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti s necelými 9 a necelými 7% hlasů. No a těsně pod tou 5% hranicí nutnou pro vstup do sněmovny se nacházejí motoristé. Vidíte tam v porovnání s těmi minulými průzkumy nějaký významnější posun?
13: To je právě to, že když se na ten volební model podívám z pohledu těch bloků prostě vládního, opozičního, tak ta dynamika vlastně tam skoro žádná není. Jo? Neustále vlastně ten vládní vede, rámcově o 5%, a to, že vzniklo právě nový projekt, jako je Naše Česko, tak vlastně jakoby zatím s ničím moc nehýbou, nemá jako zásadní podporu a rozhodně vlastně, kdyby se přičítalo třeba k tomu opozičnímu táboru, tak vlastně to furt nestačí. A spíš vlastně ten rozpad koalice Spolu zanechal vákuum, není tady vlastně jasný lídr té opozice, trochu se hledají témata, ty nejmenší strany, jako jsou Lidovci a TOP 09 se jako hodně hledají, mají teda na to nějaký čas, teď zvolili nové
14: máme
13: mladé
14: nové
13: vedení.
14: Lidovce.
13: Máme nové Lidovce a za chvíli nám určitě napíšou, že už nemáme jim říkat KDU-ČSL, ale máme v modelu měřit jako nové Lidovce, ale vlastně jakoby ta opozice se hodně hledá. Vlastně se ani nerozdělá moc role a není tam nějaké jasné téma. U těch nejmenších právě stran, jako TOP 09 dlouhodobě má vždycky nějaký větší potenciál, který ale nikdy nedokáže naplnit. Vlastně není jasné, jako jestli samotná existence té strany má smysl. noví lidovci mají jako jeden základní benefit, byť jsou na tom vlastně podobně, a to, že mají jako ještě velkou stranickou základnu. Na druhou stranu já vlastně od toho vedení vnímám jako snahu o nějakou centralizaci, dobrou komunikaci, marketing, to je jako téma, které se neustále opakuje, musíme lépe komunikovat. A je to trošku jako vlastně vítězství Andreje Babiše nad ostatními tím, že jim vlastně přesvědčil o tom, že to je vlastně ta jediná hlavní věc v politice. Takže všichni hledají tu geniální komunikaci.
14: Možná taky důležité, co komunikovat.
13: To je, přesně tak, přesně tak. A takže vlastně to je ten limit i těch našich volebních průzkumů, že my ukazujeme, jak ta situace, jaká je teď, ale vlastně politici by měli mnohem víc přemýšlet o tom, vlastně, co chtějí do budoucna nabídnout, že nějaký čas, než tu společnost o tom přesvědčím, zatím se to neděje. A ještě bych jako doplnil, že vlastně motoristé, který nám končí těsně pod 5% hranicí, tak tím, že vlastně my se zeptáme vždycky tisícovky lidí a neptáme se všech, vlastně všech se zeptáme jednou za 4 roky u voleb, a tak tam je nějaký jakoby trošičku nejistota, jestli vlastně teda ta střední hodnota 4,8, tak můžou být těsně nad 5%, těsně pod. A vlastně tím pádem nevíme, jestli úplně jsou mimo tu sněmovnu, ale motoristé takhle budou pravděpodobně fungovat jako neustále a budou mít takový jako nestabilní elektorát. Jsou asi vlastně jako jediný, kde se trochu něco vnímám, že se mění od voleb. Trochu se jim vlastně jakoby podařilo tím, že mají, jak to říct, ne radikální, ale prostě trošičku expresivnější politiku, natáhnu právě jako radikálnější voliče, i trošičku třeba právě odstačilo, a naopak ztrácejí takové ty umírněnější, kteří vlastně tam za nimi šli právě s nějakou ekologikou, to bude nová pravice, a nezajímali až tolik třeba ty kulturní témata, které oni teď hodně zvedají.
14: Na to jsem se chtěla zeptat. Motoristé jsou teď hodně vidět, samozřejmě jednak přes ministra zahraničí pana Macinku a potom taky přes ministra kultury Otu Klempíře. Právě ten teď prosazuje tu reformu veřejnoprávních médií. Tak jaký zájem je o tohle téma? Já vím, že vy jste se na to ptali, dělali jste na to průzkum, tak jak je to třeba přímo u voličů vládních stran? Jak prioritní je tohle pro ně téma?
13: On to je poměrně vlastně jako jasný příběh. Ta celá vláda vznikla na základě nějaké jako ambice zlepšit životní podmínky a lidí, hodně jako snižovat životní náklady, zlepšovat ekonomickou situaci, s tím ji volili. To byl zejména mandát právě pro ANO, které díky tomu získalo i vlastně ty voliče třeba od SPD a jeho partnerů a získal ten jakoby extrémně velký výsledek. A my, když se vlastně jako pravidelně ptáme na to, jak tu vládu hodnotí a jako součást toho modelu, jak měli kontext, tak vlastně vidíme, že se jako propadá to hodnocení v oblasti právě toho, jak vláda zvládá životní náklady, jak zvládá státní rozpočet nebo zaměstnanost a ekonomiku. Vlastně tady ty očekávání trošku začíná okorávat, vlastně se nám to furt všechno propadá, a třeba u zaměstnanosti a ekonomiky tak ze 47% v březnu, v květnu už je to 41%, životní náklady 42% to hodnotilo pozitivně, teď už jenom 35%. Takže vlastně ten hlavní jako mandát se nám trošičku drolí, byť to není vidět na těch volebních preferencích. A je to trochu tím, že ta vláda jako řeší jiná témata, primárně na té kulturní ose, které nejsou ekonomický.
14: Nebo jsou nejviditelnější.
13: Nebo jsou nejviditelnější. A zvedají to ty nejmenší partneři. A tam je to celkem jasný. A veřejnoprávní média vlastně podle i voličů vlády by prostě měly být priorita jenom vlastně podle desetiny z nich. Zejména u voličů ANO prostě si myslí jako jenom 14%, to má být priorita vlády. ANO vlastně si myslí, to je jako nějaká důležitá věc. Ale je to vlastně něco, co táhnou ty menší koaliční partneři, byť i u SPD anebo motoristů je to vlastně každý pátý, to vnímá jako priority vlády. Není to jako něco, s čím by je zvolili, ale už tam mnohem větší množství těch lidí, kteří to vnímá jako důležitý téma. A když jsme se vlastně jako dívali na ten výzkum veřejnoprávních médií z různých pohledů, tak je z toho jasně vyplývá, že to vlastně tlačí nějaká radikálnější část, zejména voličů SPD, vlastně o to hodně poptává, a potom už prostě méně jakoby motoristů a ANO. A ta vláda tomu jako věnuje relativně hodně pozornosti, nebo možná vláda ne, ale mediálně tomu je věnováno poměrně hodně pozornosti, protože to je neustále tam a zpátky. A když jste se vlastně jako ptala na hodnocení těch politiků, a tak to je jako jasný závěr. Jednak když se lidi ptáme na to, co je politice buď to potěšilo nebo nepotěšilo, tak teď je období tím právě, že nejsou nějaké větší myšlenky, opozice nemá témata, tak je to hodně personalizované. Takže často nám říkají lidé, to, co mě nepotěšilo, tak jsou vlastně jakoby zmiňují konkrétní politiky z motoristů, primárně Petra Macinku, Filipa Turka, a zejména jakoby z toho opozičního tábora, z toho vládního, naopak zase zmiňují prostě jakoby chování prezidenta, kde vnímají, že trochu brání té vládě. A takže to hodně personalizované. My jsme se součástí toho výzkumu i ptali, jak by vlastně ohodnotili práci ministra kultury. A nedopad dobře, teda musím říct.
14: Ani u vlastních voličů?
13: Ani u vlastních voličů celkově by dostal za 4, což je celkem jasné, že opozice mu dává za 5, zejména kvůli škrtání rozpočtu kultury, anebo právě jako nepovedené z jejich pohledu reformě veřejnoprávních nebo návrhu reformy veřejnoprávních médií, ale i u vlastních voličů dostává trojku, zejména i u voličů motoristů, což je trošku pro ně nešťastné. A zároveň tam je ještě velká část, která ho pořád nezná. Jo, což je vlastně jako ukazuje to, že my to hodně vnímáme jako zásadní téma. Ano, logicky, tak tady sedíme i ve veřejnoprávním médiu, ale vlastně pro část voličů tohle to velké téma není. A je tady pořád čtvrtina, která jako nezaznamenala moc ani tu debatu, když jsme se ptali, jestli si všimli, že vlastně se ten návrh řeší. A obecně očekávání těch vládních voličů bylo, budeme zlepšovat ekonomickou situaci, tohle není prostě u nás. To je jedna část toho příběhu. A druhá část je, že a byť ty vládní voliči to až neřeší až tolik do hloubky, tady se jich jako vlastně ptáme na tu situaci těch veřejnoprávních médií, tak a oni jim vlastně jako ta celková důvěra ve společnosti pořád zůstává vysoká. To je vlastně nejvyšší na tom mediálním trhu. A je to dlouhodobě
14: veřejnoprávních médií.
13: Dlouhodobě se to vlastně jako měří, ale i nám vlastně vyšlo, že 52% lidí důvěřuje České televizi, 50% Českému rozhlasu, pak je tam nějaká jako prostřední skupina, která se právě jako dělá tady názor, ale vlastně ta nedůvěra třeba u Českého rozhlasu je 28% lidí a u České televize 32%. A teď vlastně se vracím zpátky k tomu, že ten, kdo jim jako hodně nevěří, je polovina voličů SPD, ale třeba jenom už čtvrtina jakoby ANO a motoristů, takže ta poptávka jestli vychází z tohohle voličského tábora.
14: Čtvrtina voličů ANO nevěří.
13: A motoristů, přesně tak. Mm-hmm. A vlastně znova, jako když se podíváme nad pohledem celkový společnosti, tak vlastně jako vyvážený zpravodajství u ČTčka i u vás vlastně má rámcově polovina lidí a naopak ten tábor opozitní, který jako, jedno, jako to nevnímá jako vyvážený, tak je prostě vždycky 28% Český rozhlasu, 36% u České televize. Takže jenom jsem chtěl říct, že obecně to nastavení společnosti je relativně pozitivní, ale to, co mi přijde jako z toho výzkumu nejdůležitější a vlastně jako to, co mě trošku i překvapilo, je, a když jsme se ptali, jaký služby vlastně od těch veřejnoprávních médií chtějí. Očekávali a jaký by chtěli zachovat, tak vlastně napříč všema stranama a napříč úplně dlouhým seznamem vlastně těch služeb, tak ty lidi je chtějí drtivě zachovat. A to se ale bavíme nejenom jakoby o tom, že vzdělávací pořady, pořady pro děti, co bychom čekali, ale vlastně jsou to vlastně i věci jako regionální vysílání, archivní služby, umělecké pořady, zábavní věci, publicistika, zpravodajství, vlastně všechno napříč. A zajímavý na tom je, že vlastně je to i napříč těma stranama. Jediná výjimka je u SPD, jenom 44% lidí by zachovalo publicistiku, což jsou vlastně takový ty interpretační komentářové formáty, ale za furt by zachovali zpravodajství. A jinak i SPD by zachovávalo všechno. Takže vlastně jako ta představa, že ty média jsou trochu pod politickým vlivem, to tam je, to, že by vlastně chtěli nějakou reformu, to ty lidi chtějí, ale že by to byla reforma, která by vlastně škrtala služby, včetně těch služeb, které jako očividně nevyužívají. Tak to tak není. Takže vlastně tam je podle mě jako hodně pozitivní zjištění, že Češi, tak jak se já interpretuju, kromě toho, že chtějí zachovat ty služby, což znamená, že nemůžeme moc škrtat financování, protože nebychom nemohli zachovat, tak ale i vnímají, že ty veřejnoprávní média jsou trošku něco jiného, než to, co se politici snaží neustále vysvětlit. Jako vlastně, jakou službu dostanete za to, jestli to zaplatíte. Tak ty lidi vnímají, že vlastně si platí něco pro celou společnost, co funguje jako pořad pro děti, byť já jsem dospělý, nedívám se na ně.
14: Tak to byla zpětná vazba i pro nás, že statistika není nuda. Nás teď přesvědčil Jakub Bakule, politolog a ředitel výzkumné agentury NMS. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
13: Děkuji.
4: Hezké odpoledne, bylo 1:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Čeští zemědělci začínají mít kvůli krizi na Blízkém východě problémy s drahými hnojivy. Pokud konflikt brzy neskončí, skoro 3/4 oslovených zemědělců plánují míň hnojit. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory mezi 120 zemědělci a podniky. Europoslanci dnes nejspíš schválí dohodu o zpřísnění kontroly zahraničních investic. Členské státy by nově měly s Evropskou unií konzultovat všechny zahraniční investice, které jdou do kritických oblastí. Těmi jsou například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo součástky, které se dají při výrobě zbraní použít. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bem z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post rychlost zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. A izraelská armáda zadržela v mezinárodních vodách 41 lodí směřujících do pásma Gazy. Informovali o tom propalestinští aktivisté, kteří humanitární námořní výpravu organizují. Desítka plavidel podle nich stále míří k cíli. Izraelské ministerstvo zahraničí plavbu označilo za provokaci a vyzvalo účastníky, aby okamžitě změnili kurz a otočili se zpět. Krátce z dopravy na D1 z Brna do Prahy trvá silný provoz od okruhu z 10. kilometru. Jsou to hlavně kamiony, sunou se až k jižní spojce směrem na Černý most. Dobře dojeďte. Dnes i zítra má přivládat polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a s teplotami kolem 20 stupňů. A teď už druhý díl publicisticko-dokumentární série Katka H. Frank.
15: Já jenom tohle to bych chtěl od vás. Frank totiž tady svatosvatě se dušoval, že nikdy v životě nikoho neuhodil.
16: Já trvám na své výpovědi.
15: A prosím vás, pane svědku, ještě to byste mě mohl říct. Teda, byly to rány bolestivé?
16: Pane předsedo, to tehdejší mé rozpoložení, to necítilo ani ty fyzické rány. Tak jako jsem necítil ty rány, když mě vypadly dva zuby tady na pankráci, tak jsem necítil příliš taky ty rány tím bičíkem jezdeckým. Protože tehda jsem se díval jen na toho člověka, který je přede mnou a chtěl se mu uniknout nějak.
17: Zhruba 80 svědků, tolik jich vypovídalo v procesu s někdejším státním ministrem K.H. Frankem na jaře 1946.
18: Frank tak stanul tváří v tvář lidickým ženám, studentům zatčeným při zátahu na vysokoškolské koleje nebo přeživším koncentračních táborů.
17: I při přímé konfrontaci ale opakoval stále to samé. Nepamatuju si nebo nevím.
18: Jsme Lucie Korcová
17: a Vojtěch Koval a společně mapujeme proces s K.H. Frankem za zločiny proti českému národu.
18: Řadu z nich se podařilo dokázat právě díky svědeckým výpovědím.
5: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
18: Karl Hermann Frank se narodil v roce 1898 v Karlových Varech do německé rodiny. Pro Franka tak bylo přirozené, že se později angažoval v karlovarské buňce sudetoněmecké strany.
19: Počátkem roku 1937 byl jsem jmenován zástupcem Konrada Henleina.
17: Henlein stál v čele SDP. Jejím hlavním sídlem byl tehdy Liberec.
19: Stal jsem zástupcem Konrada Henleina až do roku 1938, kdy strana SDP vstoupila do NSDAP.
18: Po okupaci v březnu 1939 šla Frankova kariéra prudce nahoru. Už 15. března byl jmenován státním tajemníkem pro Čechy a Moravu. Stal se tak klíčovou postavou okupační správy.
19: Od října 1943 až do německé katastrofy v květnu 1945 byl jsem státní ministr.
17: Důvěra v Henleina byla pro Franka důležitá a v Liberci chvíli i žil ve vile zabavené židovské rodině. I dnes po něm ve městě zůstávají stopy. Hlavně v Severočeském muzeu v Liberci pod dohledem historika Lubora Laciny.
20: Můžeme se podívat tady nahoru, tam máme kousek expozice.
21: Jasně.
20: A taky tam je něco z toho tématu.
21: Super. Jo? A vy máte ty věci k tomu Frankovi spíš takhle vystavené nebo jsou právě v depozitáři?
20: No... Je to tak půl na půl.
21: Aha.
20: Za války byl Liberec centrem takzvané říšské župy Sudety. Byl přímou součástí Německé říše nebo Velkoněmecké říše od roku 1943. To znamená, že tady žil i nacistický vůdce Konrad Henlein. On měl vilu a po válce, když on utekl a poté byl dopaden, tak bylo rozhodnuto, že v té vile bude zřízeno muzeum, které bude dokumentovat zločiny nacismu. A mimo jiné, ty materiály oni získávali tak, že byla vlastně obeznámena nebo obepsána veřejnost, že co najdou po nacistech, tak mají podstatná adresu tady toho muzea, že z toho bude sestavena jednak ta stálá expozice, jednak to bude vlastně dokumentační centrum třeba listin, které se budou využívat potom třeba při soudech s nacistickými zločinci a zároveň, že to bude taková jako centrální knihovna nacistické literatury, aby se v ní potom dalo bádat. No a ten památník fungoval od roku 1946 do roku 1964 A někdy v té době se k nám taky dostaly věci, které mají patřit do osobního vlastnictví Karla Hermana Franka, kterému byly vlastně odebrány v době jeho věznění, případně po jeho popravě. Takže třeba v muzejních sbírkách tady libereckých máme oční protézu Karla Hermana Franka. On, když byl ještě dítě, někdy zhruba v 10 letech, tak při nějaké pranici s dětma, tak přišel o oko, takže pak měl tu protézu.
21: A tu si můžeme ukázat, nebo ta je v depozitáři?
20: Ta je v depozitáři, tam se na ní pak podíváme, ale jsme velmi opatrní s tím vystavováním, jo? Protože tohle jsou předměty, které jsou jako tematicky jako velmi kontroverzní a nechceme, aby muzeum působilo jako nějaký strašidelný zámek. Ale máme tady třeba takový koutek, kde máme vystaveny věci právě související s tím památníkem nacistického barbarství. My to máme takhle v rohu, protože to jsou věci, kde jsou dominantní hákové kříže a nacistická symbolika a nechceme, aby v naší stále expozici nám to prostě koukalo jako dominantní exponáty, tohleto. Takže to máme tady v tomhle. A vy si tady můžete všimnout, že tam v podstatě na té vzdálené zdi je vojenské sako bez distinkcí a s páskou takovouhle, oranžovou
21: pásku to má na rukách.
20: No a tom měl být právě Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a popraven. Dostalo se to později k nám.
21: Mm-hmm. Vlastně po zabrání Sude, takže po Mnichovu 38, byl K.H. Frank velkou zástupcem Enlina tady v Liberci. Mm-hmm. Jaký byl mezi nimi vztah?
20: No, oni byli vlastně nejvyšší činovníci sudetoněmecké strany. To se tak prostě vyvinulo v těch letech předtím. A tak z logiky věci, když bylo v říjnu 1938 teda to pohraničí postoupeno nacistickému režimu, nacistickému státu, tak oni podle toho, jak jako byli jaksi významní v té sudetoněmecké straně, tak měli už ze začátku vlastně jakoby by tyhle ty své hodnosti. Takže Henlein se dostal výš, ale Frank byl později jako velitel policie a SS pro protektorát a na konci války i pro Sudety měl ty pravomoci jako nesrovnatelně vyšší.
0: Výpověď svědkyně Emmy Henleinové, manželky Konráda Henleina. Frank na mě nikdy nepůsobil příznivým dojmem, mohu však potvrdit, že Frank požíval bezmezné důvěry mého muže, který se o něm vyjadřoval jako o spolehlivém a zdatném pracovníku, kterému může svěřit i sebevětší úkoly a který jej také ve všem může zastoupit.
20: My máme spoustu věcí, které souvisejí i s těmi jednotlivými nechvalně slávnými postavami právě jako z válečné doby a z doby nacistického režimu, ale trošku problém je, že my to nemůžeme úplně přesně doložit někdy, protože k tomu prostě chybějí ty dokumenty. Mm-hmm. Jo? A teďka nevíme, jestli to přišlo bez nich nebo ne. Někdy to dokážeme určit. Máme třeba cestovní pas právě Karla Hermana Franka, vydaný někdy koncem války, tak tam je to jasná věc. A vlastně v takovém balíčku nebo v krabici s ním se k nám dostala i ta oční protéza a hodinky značky Omega. Takže jako pravděpodobnost autenticity je velmi pravděpodobná, ale vždycky musíme říkat, že to tak údajně je, nebo že to tak má být, abychom byli korektní a to my jako muzeum takhle tím a tím způsobem samozřejmě prezentujeme.
21: Tak, a my teď teda jdeme do depozitáře.
20: Tak, rozsvítím a půjdeme dolů. Pozor, schody kloužou, jo?
21: Takže ještě úplně dolů, jo?
20: Jo.
21: Tak, ale my teď teda jdeme úplně do podzemí Severočeského muzea. Tady já jsem nikdy nebyla.
20: Tady skoro nikdo nebyl.
21: No a tady teda schováváte ty největší poklady, jo?
20: No, myslím si, že jo. Tak. Ať vím, že se tam nikdo nešel za náma.
21: A my teď odemykáme to, kde se teda skrývá pozůstalost po K.H. Frankovi.
20: Nejen. Tyhle ty sbírky, které nemáme vystaveny, tak tady to je náš vlastně nejlepší depozitář.
21: Tady máme teda to oko.
20: Tady máme oko, než se podíváme na cestovní pas. Jo, Karl Hermann Frank.
21: Jo, no, Karl Hermann Frank.
20: No. A když to otevřete, tak je to jasný.
21: Jo, tady i ta fotka, no tak nezaměnitelný ten jeho výraz, no, ten nos.
20: A je to teda divný pocit, co? A tady, já už jsem na to zvyklý samozřejmě.
21: Je to divný, je to hlavně hrozně divný držet něco, co držel Frank v ruce. A tady ta 10. říjen 1944.
20: Vydáno. No. Takže ale jako tohle to evidentně měl u sebe, jasně, když utíkal do těch Rokycán.
21: A ten pás se sem dostal spolu teda s tou oční náhradou.
2: Ano, a to je ono.
21: Je.
2: A vidíte, že to tak fakt vypadá teda, no.
21: No.
2: Dobře hnusný, co?
21: Je to hnusný, no. Opravdě. No a vy plánujete to vystavit...
2: Můžu zavřít?
21: Jo, už jsem to viděla dost. A vy to plánujete vystavit...
2: Ne, na ty výstavené.
3: Kdy jste přišel o oko?
18: Jak Frank přišel o oko, které mi v depozitáři Libereckého muzea ukazoval Lubor Lacina, zajímalo během procesu v březnu 1946 i soudce Vladimíra Kozáka.
3: Bylo to následek nemoci.
22: Blindung des Auges ist die Folge eines Steinwurfes bei kindlichen Spielen als
3: achtjährige následkem dětské hry, když mi bylo 8 let a v roce 1918 bylo oko operativním zákrokem odstraněno. Od té doby jsem měl falešné oko.
18: Frank vypovídal u soudu jako první. V následujících týdnech ale přišli na řadu svědci, kteří ho jeden za druhým usvědčovali nejen ze spáchaných zločinů, ale často i ze lži. Důležitá svědectví zazněla i 17. den procesu. Někdejší vysokoškolští studenti popisovali, jak vypadal nacistický zátah na vysoké školy v listopadu 1939.
23: V noci po demonstracích byly české studentské domovy v Praze a Brně německou policií obsazeny a studenti v nich přítomní zatčeni. Prosím vás, otázka na obžalovaného. Můžete mě říct, kdo dal rozkaz k obsazení studentských domovů?
24: Ne, to byl rozkaz toho Hitleru.
23: Ale Hitler přece ani nevěděl, že v Praze jsou studentské domovy. No tak co chceme vědět, kdo dal tady rozkaz k obsazení studentských domovů?
24: Vážený, chcete říct, ale říkají policajt.

0: soudu shodovali na tom, že na zatčení studentských funkcionářů Frank osobně dohlížel.
1: Podotýkám ovšem, že jsme stáli až do jedné hodiny, snad do dvou hodin v noci, s rukama vzhůru, čelem ke zdi. Pamatuji si, že na té zdi byla rozstíknutá zaschlá krev. Mezitím odvolávali vždy některého z nás stranou, patrně k výslechu. Sám jsem byl zavolán asi kolem jedné hodiny v noci, ten časový interval není možno dnes přesně říct, a byl jsem zaveden, tuším, že to bylo o poschodí výš, do podlouhlé místnosti, zařízené krásným nábytkem. Upozorňuji, že jsem tam byl odveden neuniformovaným strážcem nebo úředníkem gestapa. V místnosti stál opřen o roh stolu Karl Hermann Frank, měl složený ruce, opřen tak o roh stolu s jezdeckým bičíkem v ruce.
0: Proces a svědectví očitých svědků podle historika Vojtěcha Kincla z Akademie věd ukazuje, že právě události z listopadu 39 jsou jedním ze zlomových okamžiků radikalizace násilí ze strany nacistického režimu.
2: Takže nám tam vystupuje například Kunej Zonták jako jeden ze studentů, který byl v době zatýkání přímo při poradě, odkud byli odvedeni ti hlavní následně popravení studentští předáci, můžeme říci.
1: Načež mě vyzval, abych nakreslil plány koleje, ve které jsem bydlel. Byla to dnešní kolej 5. května, tehdejší Švehlova kolej. Přitom žádal mě nejdřív, abych šel, nebo respektive jel policií do koleje, normálním způsobem ji otevřel a pustil policii dovnitř, aby tak policie mohla v klidu a v tichosti provést svou exekuci. Když jsem toto odepřel, šlehl mě Frank několikrát bičíkem přes ústa. Podotýkám, že mezi tím
2: on sám přežije 3 roky v koncentračním táboře, vrátí se s podlomeným zdravím, ale v tom roce 46 tu situaci vykresluje ne proto, že by bylo tak strašně důležité popis těch samotných událostí, ale oni chtějí na něm prokázat osobní účast K.H. Franka a to, že teda opravdu jako ty věci řídil ze zadu. On sám nikoho nezabil, jak opakujeme znova, přímo tedy, jako spáchaná vražda, ale jeho, řekněme, brutální postup měl ten svědek dokreslit a vysvětlit vlastně na tom případu, že na místě řídil trýznění těch studentů a dával najevo jakousi nadřazenost a tu rozhodovací pravomoc.
1: To nebylo snad ani uhození v tom smyslu, aby mě bil, ale v tom smyslu, aby mě ponížil. To bylo něco takového, jak když někdo máchne někomu rukavici do obličeje. Takového něco. No. To ponížení v tom.
2: V tom soudním sále to bylo jedno z důležitých svědectví, protože dochází k situaci, kdy se dohadují nad tím, jestli K.H. Frank použil k zastrašování bičík jezdecký, anebo ne. Což teda svědek potvrzuje, že dostal několikrát přes ústa vlastně bičem, zatímco K.H. Frank říká, ne, já jsem ho vlastně nikdy nepoužíval, což mu zase jako žalobce vyvrací a říká, to není důležité, co nám tady teď říkáte, my máme určitá svědectví. Ale pro dokreslení té veřejnosti měla být tato forma té brutality, té nadřazenosti, toho panského postoje, protože kdo má bičík, ten, kdo má koně, to znamená ten, kdo je na koni, kdo je pán. Takže tímhle způsobem se vlastně ještě jako uvnitř toho vysílání, uvnitř té soudní síně evokuje prostě ta nadřazenost toho člověka a vlastně vyvolává to emoce v té společnosti.
3: To bylo jako hození rukavice.
4: No ovšem, to je taky jenom obrazné vyjádření. Prostě
1: to bylo pouze obrazné vyjádření. No ono je přece jen rozdíl, když někdo někoho šlehne bičíkem a nebo když ho hodí, když na něho hodí rukavici.
3: Já opakuji vaše slova, pane svědku, a přijít se s váma nebudu.
2: Není to klasický soudní proces. Není to klasický soudní proces, kdy se ta vina toho viníka teprve musí prokázat. Tady to vlastně všichni jako věděli, že je ten člověk vinen. Ale bylo potřeba té veřejnosti po vzoru Nurymberského tribunálu ukázat, že vlastně je potřeba jeho postavit před ty důkazy. A té veřejnosti ukázat na základě, čeho je ten člověk odsuzován a co vlastně spáchal. Takže to je ten hlavní princip.
0: Proces s Frankem byl zásadní i pro československou poválečnou justici. Po 6 letech nacistické nadvlády musela znovu ukázat, že stojí na demokratických principech a že pro všechny platí stejná pravidla a právo na spravedlivý proces. I v případě, že obžalovaný je válečný

0: zločinec.
1: Zásadní princip byl vytvořit vůbec proces v Československu, který toho hlavního viníka, a vlastně to byl ten K.H. Frank, ale on by to mohl být ještě někdo z těch dalších, jako kteří se tam vyskytovali. Kdyby měli ještě třeba Konstantina von Neuráta, tak ten by byl taky postaven před takovýhle proces pravděpodobně. Ale ten Frank byl typický. Už od roku 1930-32 se angažuje v nacistickém hnutí, ať už to teda bylo to jako sudetoněmecké, nebo posléze opravdu jako ta německá forma nacismu, nebo říšsko-německá forma nacismu. A vlastně dotáhne to až do května 1945, kdy z jeho příkazu jsou popraveni poslední vězni z vybraných skupin v Terezíně. Takže on tady je kontinuálně celou dobu, je to ta šedá eminence, ale současně člověk, který zase viditelný pro tu veřejnost, i když ty důkazy proti němu nebyly teda ještě jako vznášeny. Je potřeba ten proces uspůsobit tak, a nikdo s tím neměl zkušenost, aby ta veřejnost to z toho pochopila. Aby to, můžeme říci, divadlo toho procesu bylo veřejností přijímáno, aby to ta veřejnost vnímala jako zadosti učinění, aby to bylo jakési vysvětlení toho násilí a také ukázka toho, kdo je za to teda konkrétně vinen.
2: Před pár lety našli pracovníci Českého rozhlasu v archivu zhruba 1300 dosud neznámých zvukových fólií, které vypadaly podobně jako gramofonové desky a na nich objevili 82 hodin záznamů. Jednalo se právě o proces s K.H. Frankem, který desítky let nikdo neslyšel. Archivářům se tak povedl v skutku mimořádný objev.
1: Naprosto mimořádný. Protože v Evropě, aby se našel takhle velký rozsáhlý soubor ze soudního procesu, to je naprosto mimořádná záležitost, protože všechny západoevropské země ty archivy mají už otevřený roky a vědělo se o tom hnedka po té válce, byly veřejně přístupný, tak v Československu tyhle ty archiválie byly uzavřený, buď se o nich vůbec nevědělo, anebo byly prostě zavřený pod zámkem. A ono nejde jenom o ten zvukový záznam, ale my to dneska můžeme doplnit i z archivy jako mimořádných lidových soudů. Dneska pochopitelná záležitost, protože všechny soudní rozsudky jsou otevřený pár týdnů po vynesení rozsudku. Tehdy mimořádné lidové soudy vynesly rozsudek a dalších 50 let se do toho rozsudku nikdo nesměl dostat, a to včetně toho, že Československá státní bezpečnost je neposkytovala do zahraničí, i když tam by mohli být souzeni další pachatele. Ten rozhlas v tom roce 1946 byl výjimečný ještě v tom, že on přinášel tu emoci do všech těch domácností. A my máme záznamy, kdy dokonce lidé, kteří slyšeli konkrétní nějakou příhodu, případ nebo podobně, začali volat zpátky do toho justičního paláce a snažili se ten svůj příběh sdělit. Takže opravdu tam byla online interakce mezi posluchači a mezi tím soudem a ten soud taky na to reagoval.
3: Člen vězeňské stráže, který Franka hlídá a který s ním také musí strávit noc, na mé otázky odpovídal, že Frank celkem se chová velmi klidně a že si není, ale opravdu není vědom dosahu tohoto procesu. Řekl prý jen to včera, když jej odváděli po skončení odpoledního líčení, že je to proces velmi vážný. No tak alespoň to. Ale opravdu se zdá, jako by Frank si neuvědomoval dosah líčení před mimořádným lidovým soudem.
1: To, co je hrozně důležité, je rozdíl mezi tím, co skutečně reálně zaznívá v té soudní síni a co je následně na protokolech, které z té soudní síně odchází, protože to vám řekne každý vyšetřovatel, že je prostě velký rozdíl mezi tím, jestli čtete výpověď a nebo máte před sebou toho pachatele nebo svědka a můžete na něj reagovat s tím, jak on vlastně s váma hovoří, jak se tváří, jakou má mimiku, gestiku, jestli se potí, usmívá nebo jaké jsou jeho emoce, a my to tady máme aspoň zachycený zvukově, prostě jo. To je úplně mimořádná záležitost a je to tak dlouhý a rozsáhlý soubor, že jsme schopni z toho vyčíst atmosféru v té soudní síni a říci, aha, tak asi tímto způsobem teda fungovaly i ty další mimořádné lidové soudy, ale neumím si třeba představit, jak probíhaly ty menší lidové soudy na těch vesnicích, kam ten soud vlastně byl přemístěn a kde ti místní opravdu měli před sebou toho pachatele z nějakého zločinu, který tam byl souzen, jo, udavačství například, nebo já nevím, spolupráce, kolaborace jako taková, to byly mimořádné soudy, ale tam odsud bohužel žádné záznamy nemáme. O to je tohleto cennější a je to tak velký a rozsáhlý soubor, že to je mimořádná záležitost.
3: Předseda soudu položil potom Frankovi otázku, co to bylo SE, čili Sonderbehandlung. A Frank na to odpověděl, že to byla exekuce bez soudního řízení. Potom v dalších otázkách předsedy doktora Kozáka a v odpovědích Frankových vysvětlo, co to znamenalo to Sonderbehandlung. Konečně my to všichni víme, bylo to mnohokrát popsáno v knihách o koncentračních táborech, knihách napsaných těmi, kteří těmito koncentračními tábory prošli. A pak se hovořilo také o Panenských Břežanech a o atentátu, ale to už jste slyšeli. Teď přerušíme na chvíli a ozveme se, jakmile se vrátí opět mimořádný lidový soud.
0: Kat K.H. Frank. Proces s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus vás zve na konferenci Křehká bezpečnost, budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Ve středu 20. května si v pražském Vzletu můžete poslechnout názory několika výrazných světových osobností. Ukrajinské právničky Oleksandry Matvíčukové, ukrajinské novinářky Natálie Gumeniukové, amerického reportéra Simona Šustra nebo polského publicisty Slavomira Sirakovského. Součástí programu budou i další projekty Českého rozhlasu Plus, například premiéra nové série o procesu s K.H. Frankem a také živé natáčení pořadu Pro a proti o hranicích svobody slova. Konference Křehká bezpečnost ve středu 20. května v kulturním prostoru Vzlet v pražských Vršovicích.
4: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
5: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
6: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
4: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
7: Je úterý 19. května a začíná odpolední Plus, kterým vás dnes provede Lucie Vopálinská. Přeji příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plus.
7: Do Číny dnes přiletí ruský vůdce Vladimír Putin. Jedním z hlavních cílů jeho dvoudenní cesty bude prosadit výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2. Jak moc si nyní může vůči vládci Kremlu diktovat čínský prezident Xi Jinping? S rozvojem elektroniky a dalších technologií roste globálně význam výroby a distribuce polovodičů. I v Česku je toto odvětví na vzestupu. A američtí prokurátoři stáhli obvinění proti indickému podnikateli a druhému nejbohatšímu muži celé Asie, Gautamovi Adánimu. Tato témata probereme už za chvíli po zprávách Moniky Vrchotové.
8: Přeji klidné odpoledne. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí dvoudenní návštěvu Číny. S čínským protějškem Xi Jinpingem se setká ve středu. Podle serveru Guardian budou mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o které země jednají už 2 dekády. Hlavní překážkou je to, že se zatím nedokážou dohodnout na ceně ruského plynu. Detaily rozebereme v odpoledním Plusu hned po zprávách. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Fond možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu, v únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmu do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Irán, plánovaný na dnešek. Oznámil, že to udělal na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát víc času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump Iránu hrozil masivní ofenzivou.
9: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
10: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je Ciglerová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studie, aby bylo zajištěné jejich další fungování. Noční ruský útok na ukrajinský Charkov a jeho předměstí má nejméně 2 oběti a několik zraněných. Starosta města Ihor Terechov řekl, že ruské drony poškodily 25 rodinných domů a výškovou budovu. Jednoho mrtvého a 2 zraněné hlásily taky ruské úřady po ukrajinském úderu na západě Ruska. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly i blíže neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dříve uvedl, že Rusko sestřelilo několik ukrajinských dronů mířících na Moskvu. 3 lidé se nadále pohřešují v Görlitzu na samotném jihovýchodě Německa. Včera v podvečer se tam zřítil obytný dům. Příčinou byl pravděpodobně únik a exploze plynu. Úřady evakuovaly dalších 10 domů v okolí.
13: Záchranáři pracovali na zbořeništi celou noc. Mluvčí policie Štefan Hajduk řekl středoněmeckému rozhlasu, že sutiny odklízejí ručně i pomocí techniky. Musí si ale dávat pozor, protože na místě je stále ještě cítit plyn a taky v dutinách pod troskami mohou být lidé. Pohřešují se 2 ženy z Rumunska a 1 muž s 2 občanstvím, ale přitom není jisté, jestli v domě opravdu byli. Byty v činžovním domě z 19. století sloužily ke krátkodobým pronájmům. Pátrání po 2 dalších lidech bylo odvolané, ti se totiž ještě nestihli ubytovat. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Plusu. Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
14: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
12: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Košturíka. Nelíbil se mu článek, ve kterém redaktor zmínil, že Wolf během zápasu mezi Karvinou a Zlínem nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejní záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněný z podplácení. Podle kriminalistů Wolf zaúkoloval svého řidiče, aby zjistil, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Wolfův advokát Filip Petráš to odmítá. Tak teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích, na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. Po pojíždí fronta kamionů do zúžení u sjezdu na D2 z exitu 182 Kývalka. Tam krátce zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za odpočívkou Popůvky na kilometru 183. Stoupací pruh tam blokuje nepojízdná dodávka. Čekejte kratší zdržení. A na D7 na přijezdu do Prahy směrem od Slaného se sune kolona od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. 10 minut zabere trasa k nehodě u letiště. Dobře dojeďte. V noci se čeká velká oblačnost, v Čechách výjimečně déšť a teploty od 10 do 6, na východě až do 4 stupňů. Zítra bude opět převážně oblačno až polojasno, zpočátku na západě Čech. Postupně místy na celém území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty budou podobné jako dnes mezi 18 a 23 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Posloucháte Odpolední Plus.
7: A téměř 8 minut po 14. hodině vás jim provází Lucie Vopálenská. Přeji pěkné odpoledne. Na dvoudenní návštěvu Číny dnes míří ruský prezident Vladimír Putin. Se svým čínským protějškem Xi Jinpingem bude mimo jiné jednat o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Tato trasa by zdvojnásobila objem plynu, který Rusko do Číny dodává. Někteří pozorovatelé to označují dokonce za nejdůležitější bod jednání. Proč tomu tak je? O tom teď budu mluvit s naším komentátorem a odborníkem na postsovětský prostor a hlavně Rusko, Ondřejem Soukupem. Vítej ve studiu.
15: Dobrý den.
7: Ondro, o tomto plynovodu se mluví už víc než 10 let. A pořád se s jeho výstavbou ani nezačalo. Můžeš přiblížit, co to je vůbec za projekt?
15: Tak je to projekt, který, jak se správně říkala, se objevil už před více než 10 lety. V zásadě smysl byl otevřít nový koridor vývozu ruského plynu, hlavně teda z nalezišť na Dálném východě, do Číny. No, mezičase se to různě měnilo a tak dále. Dneska jsme v situaci, že je podepsané nějaké memorandum o budoucí výstavbě. Rusko tvrdí, že to memorandum je dokonce právně závazné, což teda Čína nikdy nepotvrdila. Ale v zásadě, co je ten základní problém, je otázka ceny, protože Peking dlouhodobě požaduje, aby byla stejně vysoká, jako je pro ruské vnitřní odběratele, což je, myslím, že 9x méně, než Gazprom prodává ještě těm posledním odběratelům do Evropy a je to i 4x méně, než momentálně prodává do Číny jinými plynovody.
7: Takže, čili Čína výrazně tlačí na co nejnižší cenu.
15: Tak ona má prostě logicky ty karty jako v ruce. Jako a proč by jako chtěla platit zbytečně více? Rusko samozřejmě tedy argumentuje, ale že v tom případě se ta výstavba plynovody v životě nemůže zaplatit. Že jsem viděl nějaké propočty, že by v takovém případě by se to splácel 90 let. A to samozřejmě jakoby nezaplatilo ani tu údržbu. No.
7: Jo. No a proč je to tedy pro Rusko, pro Moskvu tak důležité vůbec tento plynovod?
15: Protože tím, jak přišlo o drtivou většinu vývozu do Evropy, což byl ten úplně nejlukrativnější trh, tak Gazprom je na tom finančně velmi špatně. Už vlastně 2 roky po sobě je opravdu v těžké ztrátě. Dokonce jsem viděl nějaké úvahy, že pokud by se situace nezměnila v řádu 3 až 5 let, tak by Gazprom mohl zkrachovat, což tedy v případě jako jedné z naprosto nejbohatších firm světa, při nejmenším potenciálně, by bylo teda věru napováženou.
7: Ale není to až takové jako wishful thinking, že přejme tedy, aby Gazprom zkrachoval? Je to vůbec to, reálné? Není
15: ono by to asi jako úplně jako bankrot nebylo, muselo by se to nějak rozdělit tím, že prostě Gazprom je polostátní, tak se s tím dá dělat leccos. Nicméně fakt je jasný, oni už teďka prodávají svoje nemovitosti, včetně mrakodrapu uprostřed Moskvy, který si dostavili jenom před pár lety a tak dále. No a samozřejmě také nepřinášejí ty daňové příjmy, na jaké byl Kreml zvyklý.
7: No a teď, co by se tedy mohlo změnit tím jednáním Vladimíra Putina v Pekingu? Co by mohlo změnit postoj Číny?
15: Tak především to je ta současná krize okolo Iránu, protože Čína se doteď držela takové doktríny, že žádný dodavatel, žádné komodity by neměl mít víc než 10-15% jejich dovozu právě proto, aby to bylo diverzifikované a tak dále. No a ovšem, tam se nepočítalo s tím, že značná část skapalněného plynu, které Čína dovážela, tak sice byl z různých zemí, ale byl pořád z toho stejného Perského zálivu a v okamžiku, kdy máte uzavřený hormuzský průliv, tak vám najednou ten plyn může chybět. Takže proto Peking teďka uvažuje o tom, že skutečně by asi nebylo špatné přeci jenom mít záložní plynovod z Ruska.
16: Tak tolik Ondřej Soukup, náš odborník na Rusko a komentátor. Děkujeme za návštěvu. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
16: No a na téma teď navážeme také s ředitelem Centra azijsko-pacifických studií na Univerzitě CEVRO, Janem Železným. Také vítejte, díky, že jste přišel.
17: Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
16: Já začnu trošku z jiné strany. O čem vypovídá to, že Vladimír Putin přilétá do Pekingu vlastně velmi záhy po Donaldu Trumpovi? Co z toho může Xi Jinping tak krátce po odletu Trumpa vytěžit? Jak vlastně teď stojí ty karty?
17: Tak ona ta návštěva není úplně překvapivá. My jsme věděli, že Vladimír Putin přijede do Číny už minimálně, protože to v podstatě oslavuje 25 let od uzavření smlouvy o dobrém sousedství a přátelství mezi Ruskem a Čínou, která byla strašně důležitá, protože nastavila vůbec tu současnou trajektorii zbližování těch dvou zemí, kdy především vyřešila ty územní spory, které trápily oba dva ty státy už od 19. století. Na druhou stranu samozřejmě to, že to přichází tak brzy po návštěvě Trumpa a zároveň i v kontextu různých dalších návštěv, i třeba evropských státníků, kanadského premiéra a dalších významných osobností v Pekingu, tak to samozřejmě demonstruje to, že Čína se snaží nějakým způsobem prezentovat sebe sama jako tu velmoc, ke které ty ostatní mocnosti světa zkrátka jezdí diskutovat, ať už geopolitické nebo ekonomické otázky.
16: A je to tak? Je to Xi Jinping, kdo momentálně určuje pravidla hry?
17: Já bych neřekl, že to je Xi Jinping nebo Trump nebo dokoli jiný, zkrátka jako trošku se zbavme té představy, že je to jedna osoba nebo jedna země, která rozhodují o těch otázkách v celistvosti, řekněme, je to nějaký rodící se multipolární svět s vícero mocnostmi, ale samozřejmě jako proto čínské vnímání sebe sama a je určitý signál jak vlastnímu obyvatelstvu, tak do světa, že zkrátka ta Čína je nepostradatelným hráčem tady jednoznačně.
16: Čili dá se i říci, že Moskva je dnes na Pekingu výrazně závislá a v čem konkrétně?
17: Tak jednoznačně, když se podíváme na to partnerství, které ještě žilo před začátkem války na Ukrajině, tak obě dvě ty země nazvaly jaksi partnerstvím bez limitů. Že? Tak to kivadlo moci se jednoznačně přesouvá, nebo už můžeme říct, že je na straně Pekingu i vlastně ta mezinárodní izolace, všechny ty sankční režimy, které Západ, že ho, řekněme, zavedl na Rusko, tak posílili moc a vliv Číny, ať je to z hlediska technologických dodávek, ať je to z hlediska toho, že vlastně kolega to zmínil, Rusko je závislé na tom vývozu energosurovin do Číny, protože mu odpadl ten evropský a velmi lukrativní. A do Indie lukrativní trh. Zároveň tam vidíme určitý i diplomatický rozměr. To znamená, pokud ruský prezident může jezdit do Číny a říkat, že zkrátka tam jedná, samozřejmě z toho ruského pohledu na stejné úrovni, když víme, že to je trošku jinak, tak to samozřejmě dodává určitou kredibilitu i Kremlu. Zároveň můžeme třeba i říci, že je to důležitý trh i třeba z hlediska dodávky zemědělských surovin. Na druhou stranu, zase to opět tady bylo zmíněno, to, že to není úplně rovné partnerství, tak dokazuje i to tvrdé vyjednávání o cenách.
16: Čili on tam může jet i tak trochu s prosíkem, Vladimír Putin, i když to samozřejmě nechci jako přehánět, ale ještě, když jste mluvil o technologiích, jak zásadní jsou dnes pro rusko-čínské technologie a komponenty pro válku na Ukrajině? Chápu to dobře, že v podstatě v tomto ozbrojeném konfliktu Čína drží Putina jaksi trochu pod krkem?
17: Tak samozřejmě ty dodávky jsou stěžení, řekl bych, jenom pro to válečné úsilí a obecně pro tu, řekněme, třeba i ruskou ekonomiku. Jo? Hodně se mluví o tom, že to, co Čína vyváží, jsou takzvané technologie dvojího užití, to znamená, můžete je použít i v civilní ekonomice, i třeba v nějakém válečném úsilí. By Čína to samozřejmě jako vehementně vždycky ve všech veřejných prohlášeních popírá. Jsou to otázky, jak už třeba polovodičů, které velmi scházejí Rusku a není schopno si je samoprodukovat, nebo třeba i průmyslových strojů. jo, které samozřejmě zase díky těm sankčním režimům předtím třeba bralo hodně z Japonska nebo z Jižní Koreje, což momentálně není možné, ale samozřejmě zase ten vztah a ta návaznost na Čínu je tady velká. Čína si může diktovat podmínky, za jakých tyhle věci dodává, a to samozřejmě činí Kremlu velice zranitelný.
16: A teď teda, když se na to podíváme z druhé strany, tak co může tady Rusko Číně nabídnout, kromě levných surovin? V čem je vlastně Moskva pro Peking nepostradatelná nebo strategicky cená?
17: Tak já nevím, jestli úplně nepostradatelná, ale samozřejmě to zapadá do té snahy jako Číny diverzifikovat různé dodavatele. A nejde dá se jenom o ty energosuroviny, jedná se třeba i po zemědělské výrobky, protože Čína dlouhodobě bojuje s velkými suchy a s nedostatkem nebo se sníženou schopností, jak si nakrmit vlastní obyvatelstvo, je velmi závislá na různých dovozech. To je jedna věc. A druhá věc, o které se mluví, a zřejmě se zdá, že Rusku se do toho moc nechce, ale je transfer technologií, které jsou spojené s raketovými pohony, s částečně ještě i s kosmickým programem a výzkumem a některými vojenskými technologiemi, třeba jadernými ponorkami a tak dále. Takže to Rusko, byť se nám to nemusí zdát, tak stále technologicky má Číně něco nabídnout, zvláště co se týče těch vojenských technologií nebo třeba i dronů, nějakého vůbec, řekněme, testování toho, jak vůbec vypadá moderní boj a jak i logisticky fungovat na moderním bojišti.
16: A když bychom se ještě obloukem vrátili závěrem k tomu plynovodu Síla Sibiře 2, tak jak důležitým projektem by tedy mohl být pro Čínu?
17: Tak pro Čínu je to součást širší diverzifikace. To je potřeba říci. Čína samozřejmě, už to bylo zmíněno, tak odebírá různé energetické suroviny z Blízkého východu, zároveň velmi výrazně ze Střední Asie, sama si něco těží. Proto Rusko je to naopak, jak už to bylo zmíněno, otázka vůbec zachování nějaké své průmyslové kapacity v této oblasti. Byť samozřejmě Čína není jediným odběratelem, nicméně i díky té diplomatické návaznosti je to samozřejmě pro Rusko velmi stěžejní projekt. Na druhou stranu to, že Čína takhle váhá dlouho s výstavbou, že velmi tvrdě vyjednává o cenách, vám samozřejmě i jasně demonstruje, pro koho je to zásadnější výstavba nebo plán.
16: Uzavírá ředitel Centra azijsko-pacifických studií CEVRO univerzity Jan Železný. Díky za návštěvu.
17: Děkuji, nashledanou.
16: Posloucháte Odpolední plus a následují zprávy z ekonomiky. Europoslanci schválili nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic ve strategických odvětvích. Budou povinná pro všechny členské státy. Německo zahájilo proces prodeje většiny svého podílu v energetické společnosti Uniper. Mezi zájemci by mohla být i firma českého podnikatele Daniela Křetínského. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z holdingu Agrofert, které byly od 9. prosince pozastavené. Bruntálská radnice nesouhlasí s aktualizovaným návrhem umístění takzvaných akceleračních oblastí pro větrné parky a cenový strop na paliva, který denně stanovuje stát, zítra opět vzroste. Rozvoj odvětví čipů jako velká příležitost pro český průmysl. V Česku se dnes sešli lídři polovodičového sektoru z celého světa, a to na akci nazvané Czech Semicon Days, kterou pořádá státní agentura Czech Invest. Toto odvětví v Česku roste a na jeho rozvoj se chce zaměřit také vláda, která výrobu čipů považuje za inovativní odvětví, jež může přispět k hospodářskému růstu. No a detaily probereme s redaktorem Vítkem Anderlem. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Tak jak rozsáhlým odvětvím vůbec teď je v Česku čipový nebo polovodičový průmysl? Ono to není nic inovativního v podstatě.
18: Generální ředitel agentury Czech Invest Jan Michal uvedl, že v Česku je přes 80 firem a zaměstnaných je v tomto sektoru zhruba 11 000 lidí. České společnosti podle Michala vyrábějí jak přímo čipy, tak třeba i součástky pro jejich výrobu.
19: Jsou tam důležitá další navazující odvětví, která umožňují rozvoj této technologie, jako je třeba elektronové mikroskopy, protože v Brně fungují a existují firmy, dohromady reprezentují zhruba 30% toho trhu v elektronové mikroskopy. Takže je to sektor, který je významný technologicky, je to sektor, který je významný z hlediska přidané hodnoty, která zde vzniká.
18: V Česku jsou podle Michala firmy, které dodávají technologie největším světovým společnostem. Třeba turnovská firma Kritur dodává krystaly, ze kterých se vyrábí nejmodernější čipy, například v Nizozemsku. A zároveň Česko Rusko láká i zahraniční investory. Před dvěma lety oznámila investici za víc než 40 miliard korun společnost Onsemi. Ta v následujících letech rozšíří výrobu ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se vyrábí třeba čipy do automobilů.
16: No a jaký potenciál má v Česku toto odvětví do budoucna?
18: Na to jsem se zeptal viceprezidenta Českého národního polovodičového klastru Michala Lorence. To je organizace, která sdružuje univerzity, vědecké instituce a firmy, které v odvětví polovodičů působí. Podle Lorence polovodiče prostupují skoro všemi technologiemi, a to i například v oblasti medicíny, vesmírných technologií nebo energetiky.
20: Do budoucna se pak Česká republika chce soustředit vlastně na ta témata, která v Evropě rezonují, a to je především využití polovodičů v energetických sítích. Ať už ve smyslu jakoby zvýšit jejich účinnost, snížit ztráty, anebo implementovat prvky AI vlastně pro skutečně jakoby chytré sítě.
18: Kromě toho může Česko přispět taky k prohloubení surovinových zásob na výrobu polovodičů v Evropě. Potenciál je třeba v Ústeckém kraji. Mluvil o tom Frank Besenberg, ředitel společnosti Silicon Saxony. Ta v Německu združuje přes 600 subjektů z celého světa, které v oblasti čipů působí.
21: Ústecký region je známý pro svůj chemický průmysl a tím, jak je stále evropský polovodičový průmysl hodně závislý na dodávkách chemických materiálů ze zemí mimo Evropu, tak můžeme i díky této části českého průmyslu posílit naši odolnost.
18: Na dnešní akci taky představitelé CzechInvestu, českých firm a univerzit podepsali memoranda o prohloubení spolupráce v oblasti polovodičů, a to jak v Česku, tak třeba i s nizozemskými partnery.
16: Vítku, a jak tedy může k rozvoji polovodičového odvětví přispět stát?
18: Tak firmy podle Michala Lorence z polovodičového klastru potřebují hlavně zajistit finance na své projekty. Potenciál vidí například ve využití evropských peněz, které inovativní odvětví podporují. Na polovodičový průmysl se zaměřuje taky nedávno představená hospodářská strategie vlády. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO jsou připravené podpůrné programy, ale ne ve formě dotací.
22: Ale tak, že jim tady vytvoříme zjednodušený režim na úrovni investic, zejména tady odpisů, dále odpočtu na výzkum a vývoj, což už máme dneska provázáno s novým mechanismem, který si vyžádal podnikatelský sektor. Já jsem rád, že mohu říct, že vlastně tím, kdo bude posuzovat, jedná-li se či nejedná-li se o výzkum, bude TAČR.
18: Tedy Technologická agentura České republiky, což je státní orgán, který financuje projekty výzkumu a inovací. Podle Havlíčka je taky třeba prohloubit spolupráci s technickými vysokými školami a obecně zlepšit prestiž těchto oborů, aby měla oblast polovodičů dostatek zaměstnanců.
16: Uzavírá redaktor Vít Andrle. Díky za návštěvu ve studiu a za informace.
18: Naslyšenou.
16: 14 hodin 24 minut a v odpoledním plusu se obracíme znovu do zahraničí. Američtí prokurátoři stáhli obvinění proti jednomu z nejbohatších mužů světa. Indický podnikatel a druhý nejbohatší muž celé Asie, Gautam Adani, měl stanout před soudem kvůli podezření z úplatkářství a porušování amerických sankcí na vývoz iránského plynu. Stažení obvinění ale provázají podezření, že si cestu k beztrestnosti zajistil pomocí svých kontaktů na indickou a americkou vládu. No a více o věci zjišťoval náš kolega ze zahraniční redakce Ondřej Himmer. Ondro, vítej.
23: Dobrý den.
16: Tak čeho se týkala ta obvinění, kterým Adani a jeho firma ve Spojených státech čelili nebo čelí?
23: No, byly to dvě kauzy. Ta první skončila minulý týden a ta se týkala obvinění, že Adaniho obchodní impérium vyváželo iránský plyn, který legalizoval převozem přes jiné země Perského zálivu. Mělo se to dít mezi lety 2023 a 2025 a mělo to znamenat obcházení amerických sankcí. Adaniho právníci se nicméně minulý týden dohodli se zástupci ministerstva financí na mimosoudním vyrovnání. Přišlo je to na 275 milionů dolarů, tedy skoro 6 miliard korun. Ta druhá kauza se pak týkala projektu na rozvoj indické solární energetiky. Adaniho skupina měla podle obvinění zaplatit asi 250 milionů dolarů na úplatcích pro různé indické státní úředníky, aby získala výhodné státní kontrakty, a zároveň o tom prý lhala americkým investorům, a to ve snaze získat jejich prostředky. Prostě se tvářila, že dodržuje přísné protikorupční standardy, a nebyla to pravda. Nicméně teď právníci amerického ministerstva spravedlnosti se obrátili na soud s návrhem, aby byla tato obvinění stažena. Ve stejné kauze bylo zároveň ještě jedno paralelní občanskoprávní řízení. No a i to skončilo minulý týden poté, co se Adaniho právníci dohodli s americkou komisí pro kontrolu cenných papírů na pokutě ve výši 18 milionů dolarů. Zkrátka během necelého týdne se Gautamu Adanimu podařilo očistit svoje jméno a vyřešit vlastně všechny právní opletačky, které měl ve Spojených státech.
16: Takže to ale vypadá, že indický podnikatel disponuje opravdu velkým vlivem. Mohl by si nějak stručně shrnout, kdo to vůbec je, Gautam Adani?
23: Je to skutečně mimořádně vlivný indický podnikatel, podle aktuálních žebříčků asi 30. nejbohatší muž světa a druhý nejbohatší muž celé Asie. Jeho majetek se odhaduje na víc než 80 miliard dolarů a je to člověk, který do velkého biznisu, a to původně v uhlí a energetice, začal stoupat někdy po roce 1990 a je to zajímavé, protože ten jeho biznisový vzestup je úzce spjatý s jinou velmi úspěšnou kariérou, tentokrát ovšem politickou kariérou indického premiéra Narendry Modiho. Ty jejich osudy jsou velmi úzce propojené, oni oba začínali v tom indickém státě Gujarat na západě země, odkud oba pocházejí, oba se tam vypracovali a postupně se oba přesunuli na tu celoindickou a dnes vlastně i globální úroveň a to Adaniho obchodní impérium je dodnes velmi úzce napojené na celoindický veřejný sektor a bylo už dřív napojené na ten gujarátský.
16: Už jsme říkali, že kolem očištění jeho jména ve Spojených státech se vznášejí určité pochybnosti. Čeho se týkají?
23: Ono to není nic prokázaného, ale třeba New York Times v souvislosti s Adaniho kauzou píší o tom, že v současném Washingtonu je svoboda na prodej, když budeme doslova citovat z jejich článku. To rozhodnutí stáhnout obvinění například přišlo poté, co si Adaniho společnost jako svého právního zástupce najala Roberta Giuffru, velmi vlivného právníka, vlastně osobního právního zástupce prezidenta Donalda Trumpa. Ten Giuffra potom podle zdrojů New York Times přišel na ministerstvo spravedlnosti vysvětlovat, proč tedy je ten jeho klient nevinný a připravil se k tomu takovou 100-stránkovou prezentaci. No a jeden ten slide měl také obsahovat příslib, že v případě očištění svého jména investuje Adani ve Spojených státech 10 miliard dolarů a vytvoří tam 15 tisíc pracovních míst. Což není úplně nové, on je to plán, o kterém Adani sám psal na sociální sítě, když byl Donald Trump zvolený prezidentem, ale v tomhletom kontextu samozřejmě vyznívá jako něco za něco, ta určitá výměna. No a podle New York Times vůbec to stažení obvinění je zároveň odrazem takové současné politiky prezidenta Trumpa a jeho neochoty stíhat různé případy korupce v zahraničí. On třeba hned po nástupu do funkce loni pozastavil vymáhání zákona o korupčních praktikách v cizině, který vlastně umožňoval americkým soudům stíhat korupci spáchanou za hranicemi, ale podle Trumpa to není v americkém státním zájmu.
16: Čili ta ekonomika a America First zjevně rozhoduje a je silnější než nějaké jiné právní ohledy.
23: Úplatky v cizině je podle toho zřejmě možné dávat, pokud to vyhovuje americkým národním zájmům, ano.
16: Říká závěrem Ondřej Himr, kolega ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
23: Naschledanou.
1: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před dvěma lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
2: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
3: Nie je to tak, že by sme prepúšťali na základe kritických názorov.
1: Jak se slovenská média veřejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas a poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
5: Je 14:30 a další zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
24: Český rozhlas Plus.
25: Dobré odpoledne. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doplnil, že zatím neví, jestli Kmoníčka na postu někdo nahradí, ani kdo by to případně mohl být. Pozici vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy z ODS před 4 lety. Působil v ní Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince s nástupem vlády Andreje Babiše. Rumunská stíhačka NATO sestřelila nad Estonskem cizí dron. Oznámil to estonský ministr obrany Hanno Pevkur s tím, že bezpilotní letoun byl zřejmě ukrajinský a mířil na ruské cíle. Varování před drony vydalo taky sousední Lotyšsko, odkud stroj podle Pevkury přiletěl. Dron dopadl do bažinatého terénu a momentálně pokračuje pátrání po jeho troskách. Ukrajina v poslední době zintenzivnila dronové útoky na Rusko, mimo jiné i v oblasti Baltského moře. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44,71 haléřů. To je o 28 haléřů víc než dnes, informovalo o to ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42 korun a 17 haléřů. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. V grónském hlavním městě Nuuk začíná dvoudenní konference Future Greenland. Na programu jsou politické vztahy Grónska se zbytkem světa, příležitosti pro biznis nebo podpora místních komunit. Konference se účastní i eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela nebo zvláštní vyslanec Spojených států pro Grónsko Jeff Landry. Energetická společnost ČES zlevnila elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. V tarifu určeném pro odběratele s fotovoltaikou, který využívá kolem 50 000 zákazníků, od května snížila cenu o 300 korun za megawatt hodinu. Britská televizní stanice Channel 4 stáhla z platform všechny série reality show Svatba na první pohled. Stalo se to poté, co BBC zveřejnila reportáž popisující obvinění ze dvou znásilnění během natáčení a jednoho nedobrovolného sexuálního aktu. Všechny tři ženy se shodly na tom, že štáb ani stanice neudělali nic pro jejich ochranu. Obvinění muži vinu popírají. V zooparku Zájezd na Kladensku se narodilo mládě vzácného orla savanového. Podle tamních pracovníků jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v Evropě. Matka snesla vejce 14. února. Mládě se vylíhlo po 45 dnech inkubace. Jednalo se o pátý pokus rozmnožení orla savanového v této zahradě za více než 10 let. A český dirigent Jakub Hruša dnes v pražském Rudolfínu koncertuje s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Máme připravené také aktuální dopravní informace na D1 před Prahou směrem z Brna. Se sunou kamiony stále od Čestlic z 8. kilometru, pokračují dál i s Pořilovskou až na jižní spojku směrem na Černý most. Na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti jsou teď velké potíže mezi sjezdy na Vestec a Písnici. Na 4,5. kilometru je těžká nehoda, na místě přistál i vrtulník záchranářů. Provoz směrem na letiště je dočasně zastavený. Kolona osobních aut narostla před Jesenici, kamiony brzdí už za sjezdem z dálnice. Přejeme klidnou jízdu. Zítra bude opět o něco tepleji a místy zaprší, bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku na západě s deštěm, postupně se čeká místy v celé republice občasný déšť nebo přehánky a později hlavně na Moravě i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a teď už je připravena repríza dnešního Pro a proti.
0: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje novelu, která omezuje pravomoci odvolacích soudů. Napříště už by nemohly zavazovat soudy nižší instance, aby přijali určité rozhodnutí. To se před časem stalo v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Naďovou vinnými. Opozice se proto domnívá, že novela vznikla v zájmu premiéra. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale odmítá, stejně jako advokátní komora, která s návrhem přišla. Jsou důvody k tomu měnit pravomoci odvolacích soudů?
11: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty na dálku jsou právě ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: A bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
6: Krásný den přeji.
0: Pane ministře, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů?
4: Tak já začnu tím, jak celá ta novela vznikla. Já jsem už na konci ledna rozeslal dopis se žádostí o to, aby se jednotlivé instituce vyjádřily k tomu, co oni považují za nejzásadnější v procesních předpisech, zejména trestním řádu, a aby se vyjádřili k tomu, jaké návrhy mají na úpravy, které by mohly do našeho právního řádu být zavedeny v řádu měsíců nejpozději od 1.1. příštího roku. Oslovil jsem ministerstvo vnitra, soudcovskou unii, nejvyšší státní zastupitelství, Českou advokátní komoru, právnické fakulty a jeden z těch návrhů, o kterém se teď mluví, je ten, který navrhla advokátní komora, to znamená, abychom napravili stav, který tady vznikl svým způsobem velmi překvapivým jedním nálezem ústavního soudu, který změnil praxi, která tady byla aprobována a která tady přetrvávala řadu let a se kterou neměli problém Dobře. Ani ústavní soud, ani nejvyšší soudy.
0: Takže ve stručnosti řečeno, tím důvodem, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů, je, že vám to doporučila Česká advokátní komora. Prosím ve stručnosti, ať je to jasné na úvod.
4: Je to tak, ten dopis přišel na ministerstvo 4. března ze strany advokátní komory a jeden z těch bodů, je jich tam samozřejmě více, jeden z těch bodů je to, je návrh na advokátní komory na to, abychom reagovali na prolomení kasačního principu rozhodování odvolacího soudu v návaznosti právě na ten zmiňovaný nález ústavního soudu z roku 2022.
0: Na úvod to úplně stačí, my to rozebereme, děkuju vám. Pane poslanče, rozumíte tomuto důvodu, proč ministerstvo prosazuje tu novelu trestního řádu, která omezuje určitým způsobem pravomoci odvolacích soudů?
8: Tak pan ministr má pravdu, jak jsem si četl ty podklady, tak je faktem, že za touto změnou stojí advokátní komora. To neznamená, že to nemůže být ku prospěchu v kauze premiéra Babiše a já tady asi nebudu spekulovat, jestli je to podmíněno, iniciováno nějak premiérem nebo není, to nechám kolegům do poslanecké sněmovny. Mě zajímá ta odborná stránka a já se přiznám, že je možný mít různý odborný názor na to, jaký má být mix principu apelace a kasace u odvolacího řízení, zvláště u trestního řízení. Jo. Ale já to novelu věcně nepodporuji. Už jako ministr jsem chtěl, aby byla silnější pozice odvolacích soudů, tak abychom zde neměli velké průtahy v trestním řízení. Já se totiž obávám, a teď říkám, nechávám politické konsekvence stranou, o tom ani spekulují kolegové, že pokud ta novela takto projde, tak to může vést k průtahům v trestním řízení. A když se podíváte, kolik času nás zaberou některé trestní kauzy, že se vlečou roky, tak tahle novela k tomu naopak může přispět. A budu rád, když v té debatě, která bude následně na ústavně právním výboru a v parlamentu, tyto mé zdůrazňují věcné, nikoli v politické obavy, pan ministr rozptýlí. Já jsem příznivcem německého modelu, to znamená apelace, ano. Že zkrátka odvolací soud v trestním řízení může s konečnou platností rozhodnout, ale chápu, že na to třeba někdo má jiný názor.
0: Díky vám na úvod, pane poslanče. Pane ministře, tak nepřispěje ta vaše novela k tomu, že soudní řízení v Česku budou ještě delší, než jsou dnes?
4: Já myslím, že není důvod se obávat toho, že by byla výrazně delší. Doposud soudy většinou akceptovali to, jaká je právní úprava a až na výjimky, mimo jiné na výjimku vrchního soudu, se neuchylovali podle mého názoru bych řekl skoro až zneužití toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, kterým umožnil vracet věc s tím, že zavazují soud k rozhodnutí o vině.
0: Tedy promiňte, že vás přerušuju, vůbec podle vás není důvod k obavám ohledně toho, že projde-li ta vaše novela, že ten tak řečený ping-pong mezi soudy, pokud mi dovolíte tento obrat, se ještě prodlouží v Česku?
4: Ta naše řízení jsou velmi rychlá. Já neznám moc řízení, která přesahují roky. A ano, v některých těch složitých případech se ta řízení natahují, ale naše řízení patří k nejrychlejším v Evropě, takže rozhodně se nebojím tomu toho, že by se ta doba trestních řízení prodloužila. Druhá věc je, jestli chceme upřednostnit rychlost za každou cenu před právy obžalovaných. A já myslím, že to ani nemůžeme, protože to, co se stalo a to, co třeba právě pan soudce Šot hodnotil výrokem, který teď přečtu, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. To prosím neříká obhájce paní Naďové, to říká soudce, který musel odsoudit, přestože si o tom myslel úplně něco jiného. Takže ten problém je v tom, že tím, co se stalo, tím, že se v roce 2023 narodil jeden nález ústavního soudu, který přiotevřel dveře výkladu, že ten vyšší soud může zavázat nejenom k hodnocení právního názoru, co si o tom má právně myslet ten soud,
9: ale
4: že může
9: rozhodnutí
4: zavázat i k tomu, jak má hodnotit důkazy, anebo dokonce k vině, tak to znamená, že toto rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu, který tomu přiotevřel dveře, některé soudy, bych řekl, skoro vyrazily ty dveře a útočí to podle mého názoru jak na základní lidská práva, tak na Evropskou úmluvu, která zaručuje právo na spravedlivý proces.
0: Pane poslanče, tak není ta stávající praxe, která právě určitým způsobem vzešla z toho panem ministrem připomenutého 3 roky starého nálezu ústavního soudu, problematická? Když třeba v případě kauzy Čapího hnízda jsme před pár týdny byli svědky toho, že soudce městského soudu odsoudil, protože když to tak řeknu musel, byl k tomu zavázán odvolacím soudem, aniž by ovšem sdílel ten názor, že by odsoudit měl?
10: Pane doktore, tak tímto znovu dostáváme k té kauze a je to důkaz toho, že to je ta novela Lex Čapí hnízdo. Já o tom hovořím opravdu teoreticky. No tak vidíte situace, že máme dvojinstančnost, jo, a občas se zkrátka stane, že na určitou věc i z pohledu hodnocení viny, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, soud první instance má jiný názor než soud druhé instance. A teď musíte najít řešení, jak to rozhodnete. A já si myslím, že v evropském kontinentálním dvojinstančním systému má mít konečné slovo ten odvolací soud. Tak jsou odvolací soudy koncipovány, jsou tam zkušenější soudci, často zase dá v podobě senátu, to znamená více soudců a tak dále. To znamená, jak by se tady postupovalo? To znamená, v tomto případě podle pana ministra by byl asi nekonečný soudní ping-pong, protože pan soudce Šot by si myslel něco, odvolací soud vrchního soudu by si myslel něco jiného. To znamená, vrchní soud by to vrátil na první instanci, tam by dotyčeného zprostil opět viny a prokurátor, respektive státní zástupce, by se opět odvolal. Já fakt to nechci vstávat na tu konkrétní kauzu. Jo. Mě to brzí, protože to je tak zásadní věc a dotkne se celého trestního řízení, že to spojovat s jednou kauzou, byť kauzou premiéra, není vhodné. Hmm. Ale vždycky musíte mít řešení, pane rektore, nechte prosím to dokončit.
0: Prosím, taky ve stručnosti.
10: Když na věc, konkrétní trestní kauzu, dva soudy mají různý názor, kdo má to konečné slovo. A já prosazuji, aby to konečné slovo měl odvolací soud a zdůrazňuji, je to třeba v Německu, v jiných státech, takže to není v rozporu s evropským právem. Jo. Upozorňují jsou státy, které mají apelaci v trestním řízení v Evropě.
0: Pane ministře, tak nenarušíte tou novelou, kterou prosazujete, náš systém soudnictví, ve kterém odvolací soudy mají mít poslední slovo?
4: Tak já ho určitě nenaruším, já ho vracím do roku 2023 před nález ústavního soudu, kdy do té doby byl aprobován všemi, nebyl s tím žádný problém a naopak ten systém se narušil tím nálezem ústavního soudu, respektive výkladem tohoto nálezu, který uplatnil vrchní soud. To je první věc. Druhá věc, rozhodně to nelze spojovat s kauzou paní Naďové nebo pana premiéra, protože tam
0: na
4: už bylo
0: rozhodnuto.
4: Na to nedopadne ten návrh, protože ten návrh bude platit do budoucna. Ten soud bude dávno skončený v době, kdy ta novela teprve možná, pokud ji sněmovna schválí, nabude účinnosti. To znamená, ta rozhodnutí zůstanou platná. A k té dvouinstančnosti, o které mluvil pan poslanec Pospíšil, no právě tu dvouinstančnost je zaručena tím, že máte jeden stupeň a pak druhý. Ale v tomto případě ten odvolací soud a v řadě dalších případů ten odvolací soud nedělá nic jiného, než to, že tu věc zruší a zaváže k rozhodnutí ten první stupeň. Kde jsou ty dva stupně? Tak ten druhý stupeň rozhodne, jak to má být. Pošle to dolů a znovu mu přijde automaticky to rozhodnutí, které on potvrzuje. Takže kde je ta dvouinstančnost? My právě tímto popíráme. Tam žádná druhá instance není, protože, jak to řekl pan doktor Trojan, obhájce v jiné věci, tak ten to myslím popsal velmi dobře. Ten odvolací soud udělal z toho soudu prvního stupně jenom razítko. A ne žádný soud, který nezávisle hodnotí důkazy tak, jak to má v popisu tak práce a tak, jak to podle ústavy má být.
0: Pane poslanče, tak neproměňuje ta praxe z posledních let ty prvoinstanční třeba městské soudy jaksi jenom v razítka a v podpisy v instituce, které bezmezně musí respektovat to, jak je zavážou odvolací soudy?
7: Já chci upozornit na to, že i apelace je dvojinstanční systém, to znamená, není to pravda, co říká pan minister. Zkrátka jde o to, jak silné postavení u odvolacího soudu máte, jakému dáte pravomoci. A to, že odvolací soud má konečné slovo v hodnocení dané kauzy, je i princip dvojinstančnosti a upozorňuji, je to v mnoha státech Evropy a vede to ke kratšímu řízení. A dovolte mi ještě jednu poznámku panu ministrovi. Pan ministr tady trošku mate veřejnost, že se to nebude ta novela případně týkat kauzy Čapí hnízdo. Říkají to i představitelé justice, abych necitoval, neříkal tady něco jako opoziční politik, ale i předseda Soudcovské unie říká, že v případě, kdy ta novela bude přijata, tak dopadne na tuto kauzu, protože až panu premiérovi skončí toto volební období, nebude-li dál premiérem, skončí mu imunita, tak to jeho kauza bude posuzována. A bude-li zde přijat nový procesní předpis v trestním řádu, tak samozřejmě soudce Šot bude mít jinou pozici, než jí má nyní. A tady já prosím, neříkám svůj názor jako ano. politik, ale upozorňuji na pozici představitelů Soudcovské unie, kteří to říkají.
0: Tak pane ministře, pokud by Andrej Babiš jednou přišel o poslaneckou imunitu a dostal se znovu před soud v kauze Čapí hnízdo a zároveň už platila ta vaše novela, tak předpokládám, že by ho městský soud pravděpodobně shledal nevinným. Je to tak?
4: A jak by to udělal, když stále bude platit to rozhodnutí vrchního soudu odvolacího, který zavázalo ten nižší soud, že má nějakým způsobem hodnotit důkazy. Takže v tomto smyslu to určitě pravda není, ale jak říkám, to, co je podstatné na té věci, je, že soudce podle zákona má být nezávislý ve svém volném hodnocení důkazu. A tady ten odvolací soud mu bere tento nástroj a v podstatě mu brání tomu, aby vykonával to své právo. Fakticky

0: sprostí, tak nemůže odsoudit dnes podle té stávající zákonné úpravy a judikatury tu osobu, protože by tím vlastně jí sebral tu možnost odvolání. Dobře. A v této věci ten odvolací soud to dělá jakoby oklikou a zneužívá toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, abych byl přesný, k tomu, aby si vynutil to rozhodnutí, které sám Dobře. Podle zákona nesmí učinit.
1: Pane poslanče, určitě můžete, pokud dovolíte, já bych
2: nezlobte se.
1: Pane poslanče, dovolte, abych i vám položil otázku. Pane poslanče, prosím. Tak, já jsem se vás právě na to chtěl ptát, ale pro přehlednost připomenu tu otázku, aby ta naše diskuse byla jasná. Děkuju vám oběma, že to respektujete. Nebude to, skutečně by ta novela pomohla Andreji Babišovi jednou, až třeba nebude mít poslaneckou imunitu, nebude dál platit to zavázání městského soudu, které přišlo ze strany vrchního soudu?
2: No, nebude platit podle mnohých právních expertů, protože tady bude novela trestního řádu, která v zásadě bude ku prospěchu obžalovaného a tedy bude postupovat se podle zákona. Rozumíte mi? To znamená, soudce první instance, ať už to bude kdokoliv, předpokládám, že doktor Šot, tak bude vázán novelou trestního řádu, nikoli v samotným rozsudkem, protože zákon stojí zkrátka nad rozsudkem. Tedy v průběhu řízení ke změně trestních procesů, ať už řekněme trestního řádu nebo případně trestního zákoníku, je-li to ku prospěchu obžalovaného, tak se vždycky uplatní ta nová právní úprava. To je přece logické, je to jasné a říkám, není to názor jenom můj, ale i názor většiny odborné veřejnosti, jak jsem si stihl nastudovat jejich pozice a jejich veřejná vyjádření.
1: Pane ministře, tak podle všeho přece jenom ta úprava, promiňte, i vám položím otázku, pane ministře.
0: Ano.
1: Jak byste se vypořádal s tím argumentem, že ta úprava může být v zájmu premiéra Babiše?
0: Jak jsem řekl, není možné si plést retroaktivitu u hmotného a procesního práva a to rozhodnutí vrchního soudu nebude tou úpravou, pokud tam nebudou specifická přechodná ustanovení dotčeno. Takže máme na to jiný názor, ale jak říkám, kdyby ten návrh na tu úpravu toho trestního řádu jsem s ním přišel já, nebo kdyby s ním přišli obhájci paní Naďové nebo Andreje Babiše, tak bych snad chápal tu kritiku. Ale tady je to jednoznačné a myslím, že i ta odborná debata, která ve veřejnosti probíhá, jednoznačně
1: dobře,
0: stojí.
1: Dobře, pane ministře, ale jste nominantem hnutí ANO, kterému předsedá Andrej Babiš.
0: No tak to asi nepopírám, tak to je, ale jak říkám, advokátní komora nepopřela, dokonce ten dopis je zveřejněn, že ten návrh vzešel od ní a já bych je skutečně nepodezříval, protože řada z nich rozhodně nejsou sympatizanti této vlády nebo Andreje Babiše, že by snad chtěli jemu pomáhat. Takže je to odborný spor, který tady byl, ano, já jsem našel odvahu ho řešit a já ve své pozici budu dělat věci,
1: jak
0: o kterých si
1: budu
0: myslet, že jsou správné, které jsou populární.
1: Tak pane poslanče, znovu jsme to tady slyšeli, že s návrhem na tuto změnu přišli obhájci, konkrétně Česká advokátní komora.
2: To já také jsem řekl, důvodu, já to respektuji, že to je pozice obhájců, rozumím i pozici obhájců, kteří primárně akcentují ochranu svých klientů, ochranu obžalovaných, není to nic špatného, je to logické a správné a teď hledáte kompromis mezi, řekněme, délkou soudního řízení, kolikrát budete hrát soudní ping-pong, kolikrát se to instance budou vracet a mezi právem obžalovaného. Advokátní komora stojí na straně obžalovaných, je to logické a správné, já jejich pozici rozumím. Pak jsou jiní experti právní, nechte mi dokončit větu, prosím. Nikoli advokáti, kteří se akcentují právě jiné jakoby důvody toho, proč by ta změna měla být. Takže ono to je hodně dáno profesí toho právníka, jestli je advokát, nebo jestli řekněme právní teoretik. Teď jsem četl tomu zajímavý článek některých právních teoretiků, kteří naopak podporují posílení pozice odvolacích soudů, aby to řízení dříve bylo ukončeno jejich konečným verdiktem. Takže to je dlouholetý teoretický spor, kde jak si budete akcentovat různé preference, délka řízení, práva obžalovaných, ano. Je to trošku proti sobě a uvidíme, jak dopadne ta debata.
1: A než budeme pokračovat v této debatě, tak připomenu, že jejími účastníky zůstávají bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane ministře, proč chcete odvolacímu soudu taky omezit pravomoc

0: odebírat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil?
1: Tak, já to ještě jednou zopakuju. To první téma, o kterém jsme se bavili, to není tak, že bych chtěl zavést něco nového. Já chci se pouze vrátit k tomu, co tady bylo do roku 2023.
0: To už jste říkal. Chci, teď prosím k té mojí otázce, ano, už jsme se posunuli v té naší diskusi k další části, ano, té vaší novely.
1: Stejně tak je to v tomto případě. Tam není vůbec nic nového. A když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že ten zákon pouze zpřesňuje to, jak ten stávající stav funguje a jak ho aprobovala a jak ho upřesnila judikatura. Takže v této věci je to podle mého názoru úplně stejné a není to žádná nová velká změna, je to jenom zpřesnění stávajícího stavu, který tady je.
0: A proč tedy omezujete odvolacímu soudu tu pravomoc odebrat soudu nižší instance případ?
1: No tak viděli jsme tady v minulosti případy, kdy soudy si vynucovaly odsouzení a pak jsme za to platili na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva odškodnění právě proto, že v některých případech instance vyšší různými způsoby si vynucovaly nepřímými to, aby bylo vyhověno jejich názoru na to, že daná osoba má být vina, když na to neměli žádné právo a ty zprošťující rozsudky nakonec byly opakované a tedy soudy rozhodly o tom, že to svěří někomu jinému, kdo třeba bude povolnější a následně se ukázalo, že to byla chyba, protože jsme potom neobstáli v tom řízení. Rozumím. Jako stát a museli jsme platit náhrady nákladů.
0: Pane poslanče, není toto argument, proč zpřísnit podmínky, za kterých může odvolací soud prvoinstančnímu soudu odebrat případ?
2: Jasně, mě překvapuje termín, který používá pan ministr, že by se našli povolnější soudci a tak dále. Jo. Já se proti tomu trošku musím ohradit. Tedy chce současné vlády tady pořád spochybňovat nezávislost a profesionalitu české justice, když se jim to hodí. Já teda opravdu jsem nezaznamenala v odborném tisku.
0: Pane ministře, pana poslance, dokončit. Pánové, pardon, pane poslanče, máte slovo. Tak.
2: Děkuju pěkně, děkuju. Já jsem nezaznamenal nikde v odborném tisku, že by tento paragraf dělal v praxi problémy a že by se zneužíval, jak naznačil pan ministr, že by se odjímaly kauzy soudcům a dávali se, cituji pana ministra, povolnějším soudcům. Já to nezaznamenal nikde. Takže budu rád, když pan ministr potom v té věcné debatě na ústavně právním výboru třeba tyhle kauzy popíše a když nám řekne, jak ten paragraf byl zneužíván. Já ty informace nemám. Doložit. To znamená, mám pocit, že to zneužíváno není. Trošku nerozumím tomu, proč se tato novela tohoto paragrafu dělá. Nevím, čeho se týká, nebudu tady se spekulovat, jestli to týká nějaké vládní kauzy, na to nemám informace, ale připadá mi to, že to zpřesnění v zásadě není jaksi nutné, není na místě, protože ten paragraf v praxi nečinil problémy. Ale když to projde, tak je to podle mě menší problém, tohle zpřesnění, než ta úprava, o které jsme hovořili před chvílí, kdy se zkrátka posílí princip kasace v trestním procesu a povede to podle mě k delším trestním řízením.
0: To už jsme tedy probrali. Ano. Pane ministře, nespochybňujete nezávislost české justice, když se vyjadřujete, cituji, o povolnějších soudcích?
1: Ne, jak jsem řekl, já nezávislost se snažím posílit a aby skutečně soudci, kteří mají rozhodovat na základě svého svědomí, nemuseli následně mít výroky, jaké měl například pan soudce Šot.
0: Já se doptám, ať je to jasné, možná si to ilustrujeme opět na kauze Čapí hnízdo. Podle vás pan soudce Šot je tím povolnějším soudcem?
1: No, tím rozhodně není. To je vidět asi na první pohled. Já jenom chci, aby soudci měli jistotu, že když se vzepřou ve svém svědomí a na základě volného hodnocení důkazů rozhodnutí odvolacího soudu, že ty odvolací soudy následně nebudou schopny těmto lidem, kteří mají svůj názor, mají na to právo a vychází z ústavy, tyto případy odebírat a dávat je jiným, u kterých budou doufat, že oni nakonec jim vyhoví.
0: A takový soudci v Česku jsou?
1: Já nevím, já jenom říkám, že chci zabránit tomu, aby odvolací soudy takovou možnost měly a měly možnost takto odebírat soudcům, kteří mají právo rozhodnout, mají právo hodnotit důkazy, ale mají jedinou povinnost řídit se právním názorem vyššího soudu.
0: Já se na to ptám z toho důvodu, že jste to byl vy, kdo v této diskusi použil obrat povolnější soudci, tak jsem předpokládal, že o takových víte, ale říkáte tedy, že nevíte. Čímž můžeme dnešní diskusi uzavřít, protože ostatní ostatně i náš čas pro tentokrát vypršel. Jsem rád, že našimi hosty byli ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc a bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Pánové, děkuji vám oběma.
2: Děkuji a přeji všem krásný den. Děkuji pěkně, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
4: 22. března 1946 začal v Praze soud s K.H. Frankem.
5: Člověkem, který stál za největšími zločiny proti českému národu.
6: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
4: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
5: Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu 1939, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha. To vše spojuje jediné jméno Karl Hermann Frank.
7: O osud ženy a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
5: Jsme Lucie Korcová
4: a Vojtěch Koval a provedeme vás klíčovými okamžiky největšího poválečného procesu v Československu.
8: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
4: Kat K.H. Frank od 18. května na Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Hodin. Od mikrofonu odpoledního Plusu zdraví Lucie Vopálenská, přeji příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plus.
9: Oproti varování Donalda Trumpa Spojené státy dnes válku proti Íránu neobnovily. Přispěly k tomu údajně arabské monarchie. Teherán mezitím předložil Washingtonu nový návrh k jednáním. Válka v Libanonu má stále více obětí, jak komplikuje mírová jednání o Íránu. Čeští zemědělci upozorňují, že pokud zůstanou kvůli krizi na Blízkém východě drahá hnojiva, zdraží příští rok potraviny. Co by mohlo pomoci? A na Slovensku budou muset dělníci zbourat kus nové vojenské nemocnice v Prešově. Podle předběžného posudku je část betonových sloupů nekvalitní a nejde opravit. Ministr obrany Kaliňák kvůli tomu včera ukončil spolupráci s konzorciem firem, ve kterém byly i společnosti napojené na maďarského podnikatele z okolí Viktora Orbána. O tom všem budeme mluvit. Teď si ale poslechněte zprávy Moniky Vrchotové.
10: Pěkné odpoledne. Stíhačka NATO sestřelila cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor. Oznámili to estonské obranné síly. Stalo se to kolem poledne. Trosky bezpilotního letounu podle úřadu zřejmě nezpůsobily škody.
11: Estonský ministr obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Ministr obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v 9. třídách. Někteří žáci budou muset zkoušku absolvovat v náhradním termínu 9. června. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
10: Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ní reagovaly.
12: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Skoro tři čtvrtiny oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci. Výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Téma detailně rozebereme v následujícím vysílání Odpoledního plusu. Ochrana lidských práv by mohla být pod ministerstvem spravedlnosti oslabená. Shoduje se na tom bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková a veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle nich jde o komplexní téma, které nepatří jednomu rezortu. Kabinet včera schválil, že některé odbory na úřadu vlády zaniknou. Od července budou spadat právě pod ministerstva.
13: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
14: Řekla Šimáčková-Laurenčíková. Převádět se budou i jiné odbory. Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO.
15: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
14: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
10: Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Čeští hygienici už minulý týden informovali, že riziko importu eboly do Česka je nízké. Pachatelé krádeží se do vězení stále častěji dostávají jen několik hodin po zadržení. Vyplývá to ze statistik Nejvyššího státního zastupitelství. Pomáhá tomu zkrácené přípravné řízení se zadrženým. Loni se týkalo téměř 40 tisíc odsouzených.
16: Policisté musí při zkráceném řízení rychle nashromáždit důkazy. Státní zástupce i soudce pak rozhodují ve kterékoliv denní nebo noční době. Výhoda tohoto postupu je podle státního zástupce Jakuba Procházky jednoznačná.
17: Pokud toho pachatele odstraníme z toho prostředí, kde může páchat trestnou činnost takhle rychle, tak je pak obrovské množství trestných činů, který nespáchá.
16: Zkrácená řízení přinášejí úsporu i státu, říká prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
18: Policie nemusí toho člověka hledat, nemusí soud vydávat zatýkač. To jsou všechno výhody, které prospívají státu jako celku.
16: Díky zkráceným řízením klesl například na Mosteckou loni počet loupání o polovinu. Jan Beneš, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Plusu. Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit Vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. V nelegálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při dnešní kontrole to zjistili veterináři a úředníci z městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dřív nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle vedoucího ochrany přírody z černošické radnice Zdeňka Vyskočila to musí udělat do konce června.
19: V místě prováděné kontroly v tom objektu se nenachází už žádná zvířata, která vyžadují zvláštní zákonnou péči, případně péči podle mezinárodní úmluvy podle CITESu, a v současné době jsou tam pouze ty dvě americké pumy, které se budou přemístěvat, říkám, do konce měsíce.
10: Loni v srpnu v zooparku utekl z klece lev a zranil ošetřovatele. Zvíře zastřelili policisté. Majitel zooparku Tomáš Machač s úřady spolupracuje a podle svých slov pumy převeze. Pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Vyškova narůstá fronta kamionů na příjezdu do Brna. Zastavují před Ostrovačicemi na kilometru 176, osobní auta brzdí u Kývalky na kilometru 181. A hlavní část pražského okruhu směrem z D1 k letišti je za sjezdem na Vestec po vážné nehodě na 4,5 kilometru neprůjezdná. Kamiony zastavují kousek za sjezdem z dálnice, osobní auta zpomalují před Jesenicí. Dobře, dojeďte.
9: Středeční počasí bude podobné jako dnes, bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, postupně se i jinde přidá místy občasný déšť nebo přehánky a hlavně na východě odpoledne a zpočátku večera taky bouřky. Teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
9: 8 minut po 15. hodině pokračujeme událostmi na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump odložil obnovení útoků na Irán. K válce se chtěl podle svých slov vrátit právě dnes. Proti bezprostřednímu obnovení bojů se ale postavila Saudská Arábie, Katar a Spojené arabské emiráty. Arabské monarchie údajně naléhaly na Trumpa, aby údery odložil. A jednání podle nich zamířila seriózním směrem. Aktuální informace teď přidá náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, dobrý den.
20: Hezké odpoledne.
9: Pověz, proč se arabské monarchie, sami ohrožované Íránem, tentokrát postavili proti obnovení války? Oni se tedy asi proti válce samotné stavili už dávno, ale proč teď?
20: Ty postoje těchto arabských monarchií byly dvojznačné. Nevíme přesně, kdy a jak tlačili na Spojené státy, aby buď do války šli, anebo naopak, aby ji přibrzdili. Každopádně Donald Trump teď zveřejnil na své sociální síti True Social v podstatě stanovisko, že ho požádali tři arabské monarchie, které, jak už zaznělo, byly během té války častým cílem íránských úderů, aby nové nálety Spojené státy na Irán odložili. Ty nálety byly údajně plánované už na dnešek. No a důvodem je údajně to, že aktuálně se podle těchto arabských zemí vedou velmi seriózní jednání a že je třeba těmto jednáním dát šanci. Donald Trump také uvedl, že byl informován, že dohoda, ke které tato jednání směřují, bude pro Spojené státy velmi přijatelná a že Irán na jejím základě nezíská tedy jaderné zbraně. Pro doplnění kontextu těchto vyjádření Donalda Trumpa jenom uvedu, že zalivové země tuhle verzi oficiálně nepotvrdili, že by tedy tlačili na Donalda Trumpa, aby znovu neútočil. Ve Spojených státech zároveň velmi rychle klesá podpora té válce v Íránu. No a Írán na druhé straně hrozí Washingtonu, aby Spojené státy neudělali další doslova strategickou chybu tím, že by obnovili boje.
9: Štěpáne, sám si řekl, jestli jsem to správně pochopila, že podle představitelů arabských monarchií se vedou seriózní jednání. Co vlastně v tuto chvíli o nich víme, o jejich podobě a co je známé o stavu americko-íránských rozhovorů?
20: My máme jenom oficiální stanoviska Iránu a Spojených států ke svým vlastním tedy návrhům a protinávrhům. Teď Irán údajně tedy předložil nový, nejnovější protinávrh Spojeným státům. Iránské úřady komentují ty iránské požadavky ve světle těch iránských skutečně požadavků a nikoli v ústupků případných, které můžou a nemusí v tom protinávrhu být, ale z toho, co víme z iránských zdrojů, iránských médií, tak ten nejnovější protinávrh Teheránu není o moc jiný než ten předchozí, který byl Washingtonem, ale velice tvrdě odmítnutý.
9: Čili zrušit sankce?
20: Také ukončit válku na všech frontách, včetně Libanonu, odchod amerických jednotek z celé oblasti v okolí Iránu, včetně tedy Perského zálivu a také válečné reparace, čili náhradu škod způsobených právě tou americko-izraelskou válkou proti Iránu. Pochopitelně tohle je oficiální iránský popis toho protinávrhu. Můžou tam být nějaké zásadní ústupky Washingtonu, o kterých se Irán nezmiňuje, ale zatím tedy nevíme, jak dalece může Irán skutečně ustoupit. No a zajímavé je, teď jsem našel například komentáře v izraelském tisku. Některé z nich tvrdí, že Trump těžko dosáhne pro Washington lepší dohody s Iránem, než byla ta Obamova z roku 2015, od které během svého prvního funkčního období s velkou pompou Donald Trump odstoupil.
9: Štěpáne, a ještě k jiné věci. Iránský prezident přiznal, že jeho země je ve velkých ekonomických problémech. Co přesně řekl?
20: Masoud Pezeškian doslova uvedl, že země čelí bezprecedentnímu ekonomickému tlaku v důsledku války. Vlastně to byl projev hlavně Iráncům, kde chtěl zdůraznit, že vláda tvrdě pracuje, aby vyřešila co nejvíce tyto problémy. Dokonce uvedl, že nikdo z vlády už celou dobu války nedostal žádné volno, žádnou dovolenou, a vyzval Iránce, aby v těch těžkých dobách snášeli i ekonomické obtíže. Co je ale na tom asi podstatné, je, že poprvé skutečně přiznal Irán oficiálně, že má velké ekonomické obtíže, že válka způsobuje zemi škody a bez pochyby ty největší škody způsobuje blokáda přístavů a vývozu iránské ropy.
9: Tak tolik náš zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. Štěpáne, díky za informace a naslyšenou.
20: Naslyšenou.
9: Od začátku války mezi Izraelem a Hizbaláhem, která začala počátkem března, zahynulo v Libanonu při izraelských úderech přes 3000 lidí, včetně 211 dětí. Oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotnictví. A počet obětí v Libanonu každým dnem narůstá. Navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna a které bylo minulý pátek prodlouženo o dalších 45 dní. Dodám, že na prodloužení příměří se ve Washingtonu dohodli zástupce Izraele a Libanonu, libanonské vlády. Militantní hnutí Hizbalah se jednání neúčastnilo a k příměří se oficiálně nikdy nepřihlásilo. My teď téma podrobněji probereme s vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislavem Turečkem, kterého srdečně vítám ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den.
9: Já bych navázala ještě na to předchozí téma, na Štěpána Macháčka. Do jaké míry právě ten současný vývoj v Libanonu, kde tedy stále stoupá počet obětí, komplikuje dosažení té širší dohody mezi Washingtonem a Teheránem? Nakolik vlastně komplikuje vůbec ukončení té války?
1: No, to je hodně důležitá a zásadní otázka, protože vlastně Irán například požaduje, aby pokud dojde na příměří mezi Američany a Iránem, tedy pokud dojde třeba na ukončení války, tak nejen to, co říkal Štěpán, ty požadavky, ale je tam i další, aby se to právě týkalo i libanonského bojiště. Jinými slovy, ustane-li americko-iránská válka, tak Teherán požaduje, aby ustala ta i ta mezi Izraelem a Hizbalahem.
9: Ale mimochodem, to je bod, o kterém se už v minulosti hádali, jestli to v té úmluvě
1: ano,
9: je.
1: Ano, jestli
9: není.
1: Se to týká také příměří. Hmm. Izrael říkal, že nikoliv. Takže Izrael říká, že válka v Libanonu je něco jiného než válka v Iránu, ale zároveň Izrael říká, ale Irán musí být dotlačen, aby přestal Hizbalah podporovat. Takže Izrael si z toho vybírá část, prostě, která pochopitelně hraje v jeho prospěch, zatímco Irán si vybírá ty části, které hrají, nebo tu vizi, řekněme, nebo ten výhled, který pochopitelně nahrává jeho zájmu. Takže tímto je to vlastně propletené. Nevíme, do jaké míry vlastně, já si upřímně řečeno neumím představit, když sledujeme, Iránci jsou velmi konzistentní ve svých prohlášeních, že by přistoupili na trvalý mír s Američany, aniž by se to nějak dotklo i situace v Libanonu.
9: Čili bude to klíčové.
1: Bude to klíčové a mimochodem Izraelci třeba dávají najevo, když čteme vyjádření různých politiků, že tohoto scénáře se bojí, že se Trump dohodne s Iránem bez ohledu na všechny požadavky a ultimáta, řekněme, Izraele. A zároveň z Izraele i slyšíme, že i kdyby se Američané a Iránci dohodli, tak se tím stejně Izrael řídit nemusí, což je věc, kterou jste zmínila už v případě toho příměří.
9: No, mě by vlastně zajímalo, také se ta otázka opakuje vlastně už jako pár let nebo i déle, jak vlastně silný je teď Hizbalah. Izraelská armáda fakticky zlikvidovala asi podstatnou část jeho čelných představitelů. Nakolik tedy vlastně je podstatná pro sílu Hizbaláhu ta podpora z Teheránu?
1: No, tak teďka samozřejmě to není jednoduché. V minulosti bylo pro Irán daleko snažší a Irán se tím netajil podporovat Hizbalah. Byla to součást té iránské osy odporu proti americké a izraelské hegemonii. V době, kdy byl ještě režim Bašar Asada v Sýrii, tak to byla ta spojnice geografická. Přes Sýrii se ty zbraně dostávaly třeba do Libanonu. Teďka už to nejde, protože Asadův režim, jak víme, byl předloni svržen. Takže
9: co se právě mění teď v té poslední době?
1: Ano.
9: Vlastně tady sledujeme tu válku v Iránu.
1: Takže je pravda, že prostě celá řada vysokých činitelů Hizbaláhu byla pozabíjena, velké části jeho arzenálu byly zničeny. Nicméně teď je jedna zajímavá věc. Teď v posledních týdnech Izrael už zase aktivně okupuje kus Libanonu. A i v Izraeli samotném prostě zaznívají hlasy, které říkají, toto je bohužel, z pohledu Izraele, bohužel věc, která naopak zase zvyšuje tu psychologickou podporu Hizbaláhu, protože Hizbaláh celá léta desítky let stavěl na tom, že je hnutím odporu proti sionistické okupaci. Izraelci se z jihu Libanonu stáhli v květnu roku 2000, před 26 lety vlastně přesně, a teď se tam vrátili, takže do velké míry toto zase nahrává té síle Hizbaláhu a mimochodem je...
9: Nahrává to síle nebo popularitě Hizbaláhu?
1: Popularitě, ale i politické síle, nebavíme se jenom o zbraních, to jsou dvě rozdílné věci často a komplikuje to i situaci třeba libanonské vládě, která libanonská vláda, třeba vidíme, že Donald Trump se pokoušel sjednat schůzku nebo alespoň telefonát mezi izraelským premiérem Netanyahuem a libanonským prezidentem Aounem. Aoun obojí odmítá, protože by se přesně dostal pod domácí tlak, jak můžeš se sejít s Netanyahuem, stíhaným pro válečné zločiny mimochodem, v situaci, kdy Izraelci okupují kus Libanonu a vyhánějí tam statisíce lidí.
9: Čili ta kontrola Izraele nad jižním Libanonem je v podstatě asi stále větší a větší. Proč se libanonské armádě zatím nedaří vlastně převzít nad těmito oblastmi plnou kontrolu? Co brání libanonské vládě a armádě v tom, aby měla dostatečné kapacity?
1: No tak teď především to, že jsou tam Izraelci. Tam, kde jsou Izraelci, tam teď není ani libanonská armáda, tam jsou jenom síly OSN, které mají velmi slabý mandát. A do té doby vlastně představa a rezoluce Rady bezpečnosti, že Hizbaláh bude v jižním Libanonu odzbrojen, prostě narážela na to, že síla, politická síla Hizbaláhu byla větší než politická síla
9: libanonské
1: vlády a libanonské armády. Teď třeba se ty poměry mění, ale znovu říkám, v neprospěch libanonské vlády hraje to, že Izraelci vstoupili znovu do té země.
9: Čili se dá říci, že mezi libanonským obyvatelstvem Hizbaláh posiluje a vláda jaksi ztrácí?
1: Záleží, koho se ptáme, protože samozřejmě jsou lidé, kteří jsou velmi kritičtí k faktu, že v podstatě je to Hizbaláh, který tu zemi znovu vtáhl do války. Na druhou stranu je to válka, ve které celá řada Libanonců, a to nejen šíitského obyvatelstva, dlouhodobě prostě jsou kritičtí k Izraeli, vidí prostě masakry a dění v Gaze a tak dále. Takže představa, že teď je Libanon osvobozován od Hizbaláhu izraelskou armádou, ta prostě nesedí. Tak silná ta popularita, nebo tak silná nepopularita Hizbaláhu zase není, že by Izraelci byli vítáni.
9: A ještě závěrem, dá-li se na to odpovědět stručně, jak vážná vzhledem k počtu obětí, ale i počtu, já nevím, vysídlených, je dnes humanitární situace v Libanonu?
1: No, vidíme tam, jsou izraelští činitelé, kteří jasně říkali, že se opakuje model Gazy, to znamená nejen odsknout ty lidi, oni říkají evakuace, ale v podstatě je to čištění toho území od místních obyvatel, s tím, že následně ve druhé fázi, jak vidíme, Izraelci už zničili desítky vesnic a někteří izraelští činitelé říkají, to je to, co děláme v Gaze, aby se ti lidé už prostě neměli kam vrátit. Takže nejen, že jsou statisíce Libanonců někde v ulicích v severních částech země, ale i když ta válka skončí, tak prostě, jak vidíme, Izrael se evidentně stará o to, aby prostě ty vesnice jejich už neexistovaly.
9: Pohled vedoucího Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka. Díky za návštěvu.
1: Díky za pozvání.
9: Posloucháte Odpolední plus 15 hodin a 20 minut. Čeští zemědělci začínají pociťovat problémy s cenami hnojiv. Ty stouply kvůli krizi na Blízkém východě. Někteří, hlavně větší zemědělci, pořád mají zásoby levnějších hnojiv z dřívějška a zatím tak zdražovat neplánují. Příští rok by tomu ale už mohlo být jinak. Nejen to dnes oznámili zástupci Zemědělského svazu a Agrární komory na základě průzkumu mezi 120 podniky. A toto téma teď rozebereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Vítej.
2: Hezké odpoledne.
9: Terezo, tak jak vážná je ta situace s drahými hnojivy teď? Nepřehánějí zemědělci?
2: Tak pokud se na to podíváme z pohledu velkého zemědělského podniku, který je hnojivy předzásobený, tak ten pro letošní rok zdražovat svoji produkci ještě nemusí. Pokud ale budou muset zemědělci za nějaký čas, až jim dojdou zásoby, nakupovat hnojiva dražší, už se to do výnosů a následně i cen potravin promítne, pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
21: My vnímáme, že ta současná dnešní krize z hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, tomu může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
2: Podle svazu se cena hnojiv zvýšila v důsledku krize na Blízkém východě asi o 30 až 70%. No a pokud vydrží tak vysoko i dál, tak skoro 3/4 podniků zvažují, že budou budou hnojit míň a i že budou míň investovat. No a to může dopadnout i na prodejce zemědělské techniky.
0: No a jaká je situace u menších soukromých zemědělců?
2: Ti podle Asociace soukromého zemědělství tolik před zásobení hnojivy za staré nižší ceny nebudou, protože jim mohly chybět peníze jak na nákup, tak na skladování hnojiv, popisuje místopředseda asociace Jan Staněk.
3: Zejména ty menší zemědělci nemají ty sklady na ty umělý hnojiva, tak si to nechávají u těch distributorů. Ty větší zemědělci třeba mají nějaký kapacity skladů a můžou si je třeba navést domů a mají je ve svých vlastních skladech.
2: Zemědělský svaz a agrární komora chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení těch drahých hnojiv.
0: No a jak ministerstvo zemědělství na tyto jejich požadavky reaguje?
2: Mluvčí rezortu Vojtěch Bílý reagoval, že česká vláda už v podstatě zemědělcům pomáhá.
22: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty, aby zmírnila negativní dopady vysokých cen pohonných hmot. Současně pro zemědělce zůstává zachován i systém vratky spotřební daně v zemědělství, tedy takzvaná zelená nafta.
2: Bílý taky uvedl, že problém s hnojivy je celoevropský a očekává, že řešení tedy přijde z Evropské unie. Ostatně dnes by podle Bílého měla Evropská komise představit takzvaný akční plán pro hnojiva, který bude v příštím týdnu projednaný taky na Radě ministrů zemědělství v Bruselu.
0: No a vše nám zprostředkovala Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Díky.
2: Já děkuji taky a hezký den.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: 15 hodin 24 minuty a od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. V Prešově na Slovensku se komplikuje výstavba nové vojenské nemocnice. Stát teď musí zbourat část už hotové konstrukce kvůli nekvalitnímu betonu. Ministr obrany Robert Kaliňák kvůli tomu včera ukončil spolupráci se stavebním konzorciem, ve kterém byly i firmy napojené na maďarského podnikatele z okolí expremiéra Viktora Orbána. Celý projekt se navíc výrazně prodraží. No a další informace má teď pro nás zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Báro, pěkné odpoledne.
23: Dobrý den.
0: Tak co přesně je s nemocnicí za problém? Mohla bys to nějak detailně rozšířit?
23: No, ten základní problém je v kvalitě betonu. Podle předběžného znaleckého posudku musí dělníci zbourat 23 nosných sloupů z celkových skoro 300, které už na té stavbě vznikly. To včera potvrdil i ministr obrany Robert Kaliňák.
24: Dostali jsme předběžnou zprávu posudku na konci minulého týdne, která potvrdila, že většina stĺpov má problém. A dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
23: Tam jde o to, že podle uniklých výsledků jsou ty sloupy měkčí, než by měly být, mají zhruba jen třetinu požadované hodnoty. Ministerstvo zároveň tvrdí, že problém nebyl jen v pevnosti, ale i ve složení betonu a použitém kamení. Výstavbu proto už v březnu zastavil stavební dozor.
0: No a ministr Kaliňák také oznámil ukončení spolupráce s firmami, které měly tu stavbu na starosti. Kdo teď tedy bude ve stavbě pokračovat?
23: To původní maďarsko-slovenské konsorcium nahradí pětice velkých stavebních firem, jsou mezi nimi například Metrostav, Skanska nebo Štrabak. Robert Kaliňák je pojmenoval jako tým Slovensko.
24: Že se teda spojil nielen teda tí, ktorí boli aj v konzorciu, ktoré sa už o to uchádzalo, čo je Invest a Metrostav, ale pridala sa Skanska, Štrabak a Hornex, tak to je pre mňa akože tým, ktorý garantuje, že to sú firmy, ktoré si jednak nechcú svoje meno pokaziť a jednak chcú dodržať to slovo aj kvalitou, aj časom.
23: Tyto firmy mají nemocnici dostat alespoň do fáze hrubé stavby. Na úplné dokončení chce ministerstvo obrany teprve vypsat nový tender. Celková cena toho projektu tak podle aktuálních odhadů překročí 500 milionů eur, což je víc než 12 miliard korun. A tak je to výrazně víc, než byly původní odhady. Škody chce ministerstvo po původním konsorciu firm vymáhat i soudně.
0: Baro, a vysvětlil nějak ministr Kaliňák, proč vůbec k těm problémům došlo, proč se do výstavby nemocnice zapojily ty první firmy a co vůbec tyhle problémy teď znamenají?
23: Kaliňák nějak detailně to nekomentoval, v podstatě připustil, že měl k výsledku tendru výhrady už od začátku, ale řekl, že ministerstvo nemělo právní důvod tu soutěž zrušit nebo to vítězné konsorcium vyloučit. K němu byly výtky i předtím, protože jedna z těch firem má přímé napojení na rodinu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, což byl problém, respektive to vzbuzuje velkou pozornost, protože ta prešovská nemocnice je strategická vojenská nemocnice. A co se týče té druhé části otázky, výrazně, co se týče časového horizontu, by to výstavbu ovlivnit nemělo. Nemocnice by měla být k dispozici na začátku roku 2028. Celá ta kauza ale současně zvyšuje tlak na stát, aby vysvětlil, jak mohl podobný problém u strategické vojenské nemocnice vůbec vzniknout, protože ta nemocnice je i součástí slovenských plánů započítávaných do obranných výdajů vůči NATO.
0: Tak tolik ze Slovenska naše tamní zpravodajka Bára Vránová. Mockrát děkujeme, naslyšenou.
23: Naslyšenou.
0: Evropská unie by měla být strategičtější v tom, kam posílá své peníze mimo území. Tohle se možná dnes europoslanci dozví od vysoké představitelky Evropské unie pro diplomacii Kai Kallasové. Na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku se však dnes hlasovalo také o penězích, které do 27 přicházejí. Přímo ze Štrasburku se teď hlásí náš tamní zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak Jakube, začněme tím Blízkým východem a Kajou Kallasovou. Jak to myslela tím strategičtějším využíváním peněz?
5: To ona řekla už dřív při jednání s evropskými ministry, v podstatě naznačila, že Evropská unie bude omezovat tu poskytovanou pomoc na základě toho, jak se jednotlivé státy chovají. Přesně řekla, že pokud někdo podporuje Irán nebo Rusko, tak tu podporu nebude dostávat, respektive ji bude dostávat méně, protože tam jsou ještě nějaké další strategické zájmy a zdá se, že ten směr je takový společný v rámci Evropské komise. Ono to mluvil i Josef Síkela, což je eurokomisař pro globální partnerství, který řekl, že zahraniční politika nesmí být sentimentální.
0: No pojďme ještě k tomu prověřování zahraničních investic. O čem přesně se dnes hlasovalo?
5: No, hlasovalo a odhlasovalo se vlastně aktualizace pro kontrolu zahraničních investic. Něco takového už tady funguje, ale teď nově se to bude zpřísňovat a sjednocovat. Jde o to, že pokud přichází nějaká zahraniční investice do nějakého státu, tak ten by měl vyhodnotit, zda to není riziko, a informovat o tom Evropskou komisi. Nově to bude v některých oblastech povinně: mikročipy, umělá inteligence, šifrování, zbraně nebo nějaké věci dvojího užití. Takový příklad toho, čemu se snaží předejít, je třeba Čína skoupila většinu řeckých přístavů a v tuhle chvíli má vlastně Řecko problém s nimi nakládat tak, jak by si přálo.
0: No a to teď tedy jednotlivé státy začnou uvádět do praxe, nebo co se má teď dít?
5: Je to tak, ono ještě se to musí formálně schválit radou a pak za 18 měsíců už to musí mít všichni implementované, ale Česko je na tom, jak říká europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů, velmi dobře.
6: Musím v tomhle ohledu pochválit Českou republiku jako takovou, protože její systém screeningu zahraničních investic sloužil i dost jako vzor pro to, jaká je ve finále ta pro všechny, ta harmonizace.
5: A tohle jsem slyšel tedy nejenom od ní, ale i od dalších europoslanců, takže v českém právním řádu ty změny budou asi spíš drobné nebo minimální.
0: No a toto vše nám zprostředkoval Jakub Lucký. Děkujeme moc a pěkné odpoledne. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: Bylo 15:30 a na řadě jsou další čerstvé zprávy. Dnes je pro vás připravuje Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Přeji hezké odpoledne. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla, který kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil proti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Izraelská armáda zadržela v mezinárodních vodách 41 lodí směřujících do pásma Gazy. Informovali o tom propalestinští aktivisté, kteří humanitární námořní výpravu organizují. Desítka plavidel podle nich stále míří k cíli. Izraelské ministerstvo zahraničí plavbu označilo za provokaci a vyzvalo účastníky, aby okamžitě změnili kurz a otočili se zpět. Zhruba 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, která mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do 26. května. Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žaloval ji za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě. A v pražské čítárně Unijazz dnes vyhlásí laureáta ceny Jiřího Ortena. Ocenění pro české autory do 30 let uděluje každoročně Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi nominovanými jsou letos básnířka Nela Bártová za Házeliště granátů, Daria Gordová za sbírku Formaldehyd nebo Martin Kanaloš za novelu Já, tyran a všechno ostatní. Na řadě je doprava na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti. Čekejte dlouhé zdržení v koloně už od sjezdu z dálnice. Bezmála hodinu se sune k nehodě za sjezdem na Vestec na kilometr 4,5. A na D1 před Prahou směrem z Brna od Čestlic z 8. kilometru nabírají zdržení jak kamiony, tak osobní auta. Vyhýbají se právě ucpanému okruhu. Šťastnou cestu. I zítra bude polojasno až oblačno v Čechách, až zataženo místy s občasným deštěm a s teplotami od 18 do 23 stupňů. A teď už repríza Interview Plus.
7: Jen 7% žáků neuspělo v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy. Opět ale vyvstávají regionální rozdíly, které potvrzují, že dostat se na školu v Praze je mnohem těžší než kdekoliv jinde. A metropole hlásí problém s nedostatečnou kapacitou. Dělá vedení města něco pro to, aby se to zlepšilo? Nemělo by do situace vstoupit už i ministerstvo školství? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
11: Interview Plus.
7: Naším hostem je dnes Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin, který ještě donedávna působil také na ministerstvu školství. Dobrý den.
12: Dobrý den.
7: 93% žáků se v prvním kole dostalo na střední školy. O čem to vypovídá toto číslo?
12: No, to číslo samo o sobě moc o ničem nevypovídá, protože je to průměr za celou republiku a právě, jak jste říkala v úvodu, jsou tu velké mezikrajové rozdíly. Takže zatímco v regionech se dostalo třeba 100% žáků a je tam spíše problém naplnit ty vypsané obory, tak v Praze se nedostal téměř každý pátý žák na školu, na kterou si podal přihlášku, a to i když započítáme, jak velké taktizování tam probíhá, tak je spíše špatný výsledek než dobrý.
7: No, ještě než se dostaneme k těm regionálním rozdílům a zůstaneme u těch celostátních, přece jenom žáci se zlepšili nejenom v přijímacích zkouškách na střední škole, ale také u maturit, tak je tam určitý posun?
12: To těžko říct, ony ty testy nejsou koncipovány tak, aby byly meziročně srovnatelné. To znamená, jejich cílem není sledovat úroveň dosahování kompetencí žáků základních nebo středních škol tolik, zejména u těch jednotných přijímacích zkoušek, jejich úkolem rozřadit ty žáky tak, aby právě se mohl rozhodnout o jejich přijetí nebo nepřijetí na střední školu. Takže nelze úplně posuzovat ty testy z roku na rok, což je škoda, ale zároveň já to chápu, protože úloha těch testů je jiná a tu úlohu, kterou mají plnit, tak tu plní.
7: A jsou přijímací zkoušky rámcově nastaveny dobře?
12: No, to má několik rovin odpovědí. Pokud po nich chceme to, aby rozřadili žáky podle nějakých predispozic ke studiu na střední škole, tak fungují relativně dobře. Tohle tu úlohu oni plní. Právě třeba to, co se občas vytýká jednotným přijímacím zkouškám, že tam byla nějaká těžká otázka, tak to je naopak dobře, protože ten test právě musí umět rozřadit žáky tak, aby... Tak, kdyby to udělal každý žák na 100%, tak nerozřadí. Takže oni fungují dobře v tomhle úzkém zadání. To znamená rozlišit, který žák má jaký potenciál nebo jak se jaký žák připravil na ty testy. Horší je to s tím, že tento zadání samo o sobě vlastně je takové kontraproduktivní hodně, protože nám přece nejde o to rozřadit ty děti na konci základní školy, nám jde o to, aby se na té základní škole naučili ty kompetence, které stát předepisuje, že se mají naučit. A k tomu ty testy bohužel úplně neslouží a ani si myslím, že úplně sloužit nemohou, aby plnili zároveň ten účel rozrazovací. Takže hodně se kritizuje v odborné veřejnosti, že ty testy deformují výuku na základních školách, že žáci se připravují v 8. a 9. třídě jenom na ty přijímací zkoušky a veškerou výuku matematiky a češtiny podřizují tomu a učitelé jsou pod velkým tlakem, aby žáky připravili a neučí se to, co se mají učit, to znamená ty kompetence, ale spíše ty návyky, které jim budou k něčemu při vyplňování toho testu zaškrtávacího. Takže to je velmi negativní dopad, který je plošný na všech základních školách, ačkoliv ty testy vlastně potřebujeme víceméně, když to zjednoduším, jenom pro některé školy v Praze.
13: No, u jednotných přijímacích zkoušek z dílny Cermatu se opět ukázaly nerovnosti. Není to tedy jako v loňském roce, kdy byl ten problém skutečně velký, ale podle nezávislé komise ministerstva školství byly matematické úlohy u druhého termínu obtížnější. Proč se to nedaří nastavit spravedlivě?
12: No, tady musíme rozeznávat nerovnosti v několika významech. Testologicky je vlastně poptávka po tom, aby jednotlivé termíny, jednotné přijímací zkoušky byly srovnatelně náročné, protože žáci mohou konat oba dva ty termíny. A to je technické zadání z ministerstva, které má nějaké technické řešení a ověřování, jestli to bylo naplněno nebo nebylo. A je to velmi odborná otázka, kterou umí řešit pár lidí u nás v republice, aby ty testy koncipovali tak a validovali, že budou opravdu srovnatelně náročné. A druhá rovina těch nerovností je v tom, jak kteří žáci se na ně můžou připravit, jak kteří žáci podle toho, kde žijí, se mají šanci dostat na střední školy. A tohle ta rovina jde jakoby mimo vlastně Cermat. To není v zadání Cermatu. Cermat plní zadání, že vytvoří rozrazovací test. Můžeme se bavit, a to já nejsem úplně odborník, myslím, že ty odborníci jsou tak tři v republice, jestli splnil to technické zadání, aby ty testy byly srovnatelné v těch dvou termínech. Ale já hlavně nebo upozorňuji na to, že to politické zadání, ani ne tak práce Cermatu, ale to, co od Cermatu chceme jako společnost, nebo to, co po něm vyžadují zákony, tak se zaslouží se zamyslet, jestli to je opravdu správné a jestli to nemá víc negativ než pozitiv.
13: No, minister školství Robert Plaga nedávno v Českém rozhlase uvedl, že by byl rád, kdyby se váha testu od Cermatu do budoucna snížila na minimální hranici 40% a ne 60%, jak je tomu teď, a zvýšila by se váha vlastních testů středních škol. To by vám dávalo smysl?
12: Je to kosmetická změna správným směrem. Ona váha těch testů je důležitá samozřejmě pro školu, protože tím více ona může dávat váhu těm svým testům nebo svým kritériím, tak tím více se může třeba profilovat. Na druhou stranu sice existuje závaznost konat jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory, ale neexistuje žádný minimální počet bodů. Takže ono v důsledku, když škola chce, tak si ten test udělá i s těmi 40%, které na ten test má. Takže je to spíše kosmetická změna. Může mít nějaké nezamýšlené důsledky ve větší profilaci škol a to je pak otázka názoru, jestli to je dobře, jestli chceme. A já spíše bych se klonil k tomu, že chceme mít širokou paletu vlastně nabídky středního vzdělání, ať už gymnaziálního nebo středních odborných škol a chceme dát školám možnost, aby se profilovali i v tom výběru těch svých studentů. To je asi legitimní politický názor a je asi v pořádku, že pan ministr takhle zamýšlí.
13: Když jste v úvodu říkal, že kromě toho, že tady samozřejmě jsou ty regionální nerovnosti, které budeme určitě probírat, tak je tam také určitá míra taktizování. Myslíte taktizování rodičů při výběru škol, kdy určují tu prioritizaci?
12: Ano, jelikož si žáci mohou podávat jenom tři přihlášky s prioritami, kterou školu preferují a vědí, jaké, nebo snaží se odhadovat, jaké jsou jejich šance na přijetí na jakou školu, tak samozřejmě taktizují tak, aby měli nějakou jistotu, nebo aby co nejvíce zvýšili šance, že se na nějakou školu aspoň dostanou. Což může mít dva efekty. Jeden, který popsala společnost Pack Research, je, že mnoho rodičů se vlastně podceňuje a na tu školu první volby nedává ambiciozní volbu. Už na tu první místo, kam chtějí být přijati nejvíce a kam budou přijati, když dosáhnou požadovaný počet bodů, který bude nakonec na té škole, tak tam dávají školu, na kterou vlastně ani tolik nechtějí. Což je nepochopení toho systému, protože ten rozrazovací algoritmus, který potom přiřazuje žáky na konkrétní školu podle té jejich preferované volby, tak funguje velmi dobře. To je potřeba uznat státu, že jsme zvolili velmi progresivní nebo velmi sofistikovaný systém, jak ty žáky přidělovat podle těch preferencí. Je tam takzvaný systém odloženého přijetí, za kterým mimo jiné byla udělena Nobelova cena za ekonomii. A A my jsme ho přijali, to znamená, že žák nemusí vlastně taktizovat v tom, co bude jeho první volba. Jako první by si měl vybrat opravdu ambiciózní školu, na kterou třeba má i malou šanci, že se dostane. A právě na to druhé a třetí místo si dávat nějaké školy, kde má relativně větší šanci, nějaké pojistky. Ovšem, když jsou jenom tři ty možnosti, tak tu první to právě ohrožuje. Co by bylo lepší, mít těch přihlášek moci podat víc, třeba pět nebo i více. Proč se to ještě nestalo, je, že je velká obava jednak z technického zajištění těch testů, protože potom by v kombinaci s tou školní částí té přijímací zkoušky by se na ty školy, kde je velký převis a kde je tam třeba teďka 1000 žáků se hlásí, tak kdyby všichni mohli podat dvakrát tolik přihlášek, tak bych se jich přihlásilo třeba 2000 a jim by to zdvojnásobilo náročnost toho přijímacího řízení. Což je legitimní obava, ale dá se vyřešit například tím, že ty školy právě budou vypisovat už tu školní část, nebo budou moc vypisovat tu školní část už jenom třeba pro žáky, kteří překročili nějaký počet bodů v té jednotné přijímací zkoušce. To znamená, zúží ten okruh žáků, kteří vůbec budou konat školní část té zkoušky, a tím se vlastně může i ulevit školám, které jsou mnohdy už teď přetížené i při těch třech podaných přihláškách. Takže za mě jednoznačně doporučení rozšířit počet přihlášek, které se děti mohou podávat, na co nejvíce, minimálně pět, což sníží právě tu potřebu taktizování a umožní to, že ta první volba opravdu bude moct být ta vysněná škola a nebudeme plítat potenciálem, že dítě vlastně, protože se bálo, že mu ty tři přihlášky nestačí, tak šlo už i na první volbě na školu, na kterou sice mělo jistotu, že se dostane, ale nebyla to jeho vysněná škola.
14: No a právě nevypovídá to, že ta první volba není ta vysněná škola, je to tak taktická volba, to, že o tom prostě rozhodují spíše rodiče než děti.
12: Těžko říct, já nechci podceňovat 15-leté děti ani jejich rodiče, ale sám, když jsem se zabýval právě tím algoritmem a jak vlastně ve skutečnosti funguje, tak mi trvalo hodně, hodně dlouho, než jsem to pochopil. Je to fakt opravdu sofistikovaná věc a nedivím se rodičům a nedivím se dětem, že vlastně nerozumí tomu, jak to funguje. Co by bylo zastát užitečné, komunikovat jednoznačně to, že rodiče nemusí taktizovat na tom prvním místě. Že prostě věřme tomu systému, na první se dejme ambiciozní školu a využijeme ty další místa k tomu místu záchrany. Ale to se těžko komunikuje, když jsou právě jenom tři přihlášky, takže já to vlastně chápu. Zároveň není to výtka vůbec vlastně rodičům nebo dětem, taky bych se choval nějak takticky. Problém s tím taktizováním je ten, že většinou se rodiče chovají velmi racionálně tedy na první dobrou podle toho, jak ty přijímačky skončily minulý rok. Mm-hmm. Ale tam funguje takový efekt sinusoidy, že když třeba otevřou obor nově na nějaké škole, tak se do něj hlásí relativně málo žáků, tudíž stačí málo bodů na přijetí v roku 1. V roce 2 se podívají rodiče na rok 1 a koukají, ale tady je obor gymnázia a tam se hlásilo málo dětí a stačilo málo bodů, tak já si ho dám jako tu třetí volbu. Jenomže tohle si řekne více rodičů v tom roku, v roce 2, a najednou v roce 2 je tam potřeba dvojnásobek bodů na přijetí. V roce 3 se podívají rodiče do roku 2 a vidí, tady na gymnáziu bylo potřeba hodně bodů, tak si to tam radši dávat nebudu. Tohle si zase řekne více rodičů a na tu školu se zase přihlásí méně dětí a stačí méně bodů. Takže to se tam jako rok po roce takhle jde to nahoru dolů a nelze to předvídat, jo? Z pozice těch rodičů. Ten systém je do určité míry nepředvídatelný. I když si zjišťujete informace o minulých letech, jakkoliv bylo potřeba bodů, tak nikdy nevíte, jak se ten daný rok zachovají ti ostatní rodiče. A to právě by ten systém alokace nebo systém přidělování těch preferovaných škol na základě výsledků přijímací zkoušek měl eliminovat a eliminuje relativně dobře. Proto ten jakoby algoritmus sofistikovaný. Ale funguje lépe, když mají ti žáci možnost podat více přihlášek, aby nemuseli přemýšlet o tom, že musí hospodařit jenom s těmi třemi možnostmi, které mají.
14: Hostem Interview Plus je Jan Verešmušuta, programový ředitel společnosti Eduin.
15: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
14: Vy už jste to zmiňovali, jako každý rok se při přijímacích zkouškách zapotili nejvíc uchazeči v Praze. O to více, když se ukázalo, že uspělo pouze přes 80% dětí. Jaké řešení jste navrhoval vy ještě jako ředitel odbor řízení a podpory regionálního školství na ministerstvu školství?
12: No, já jsem nějakou dobu vedl i oddělení školského rejstříku, což je oddělení, které zapisuje právě nové školy nebo nové obory, anebo navyšuje kapacity. Problém tam je, že ministerstvo v tom vytváření nových kapacit škol má takovou pasivní roli. Ono povoluje navyšování těch kapacit nebo zapisování nových škol, ale samo je nezapisuje, nebo samo nejde s tím návrhem. Protože školy střední u nás zřizují převážně kraje a hlavní město Praha, základní školy potom obce a ministerstvo vlastně pouze nějaké speciální školy. Takže ministerstvo sice může povolit nebo zakázat zápis školy, ale samo neiniciuje ten vznik. A to je právě ten problém, protože pokud je nějaký trend, který se ministerstvo nelíbí, například zapisování víceletých gymnázií, tak ministerstvo ta víceletá gymnázia nezapíše. A to už je 20 let u nás taková praxe. Ale pokud naopak ministerstvo něco po kraji chce, tak nemá žádný nástroj, jak to po něm vynutit. A například ministerstvo školství už v roce 2022-2023 v takzvaném dlouhodobém záměru vzdělávání upozorňovalo Prahu na to, že je potřeba navýšit kapacity zejména gymnázií. A to se nestalo. Prahu na to upozorňoval i Institut plánování a rozvoje. To se také nestalo. Pan primátor Svoboda říkal, že vlastně nelze předvídat, jaká bude demografie v Praze, což je naprosto mylná představa, samozřejmě, že to předvídat lze.
14: No on říká, že to nelze předvídat i vzhledem k tomu, že se neví dopředu, kolik lidí se třeba přestěhuje do Prahy nebo do Středočeského kraje. I když ta čísla jsou k dispozici, určité odhady.
12: Ano, právě ta čísla jsou k dispozici. Pan primátor také měl určitě na mysli i to, ten fakt, který je samozřejmě pravda, že do pražských škol se hlásí mnoho žáků ze Středočeského kraje. Tady Středočeský kraj a Praha se do jisté míry chová jako jeden takový jakoby obvod, což dává smysl, protože třeba Skladna je to blíže do Prahy,

0: presumovali, že ten podíl těch žáků takhle migrujících bude stejný, tak můžete samozřejmě s nějakou mírou pravděpodobnosti predikovat, jak se bude vyvíjet ta situace. A toto přesně udělalo ministerstvo v roce 23, i Institut plánování rozvoje Prahy to udělal v roce 23. Ta upozornění tady jsou. Samozřejmě náročné takhle v krátké době nějaké kapacity navýšit. Město Praha se o to snažilo v minulých letech, třeba se zapisovaly gymnaziální obory na středních odborných školách, ale bylo to málo. Bylo to málo, proto máme teďka tu situaci, že je velký převis, zejména na ty gymnaziální obory, a to i za situaci, že v Praze je vlastně největší podíl soukromých středních škol, které trochu suplují ty veřejné, ale samozřejmě za úplatu, za školné. Takže Pražané a jejich děti se dostávají do situace paradoxní, že když vždycky my mluvíme o nerovnostech, nebo když se ve vzdělávací politice mluví o nerovnostech, tak jsou většinou myšleny oblasti jako Ústecký kraj nebo Karlovarský kraj a chudší děti. A teďka tady tu nerovnost pozorujeme v tom, že v tom Ústeckém kraji se na to gymnázium dostanete úplně v pohodě, třeba i s polovičním výsledkem u toho testu, než v Praze. Takže ta nerovnost teďka dopadá na ty Pražany a je to vlastně zarážející, že se to stalo a že se to děje takhle konzistentně dlouhodobě za různých politických reprezentací.
1: No ale není to problém v podstatě každé třeba evropské metropole? Přece jenom není ten důvod i tím, že ta pražská gymnázia možná nemají ve Středočeském kraji žádnou konkurenci? Myslím v kvalitě a potom nějaké úspěšnosti přijetí na vysokou školu.
0: Ano. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta situace je špatná i v porovnání s ostatními, jak kraji u nás, tak v zahraničí. Ty systémy přijímání v zahraničí jsou velmi rozdílné. Například hodně za vzor dávané Finsko nemá jednotné přijímací zkoušky a přijímá se na základě výsledku na základní škole, na základě známek ze základní školy, což my jsme v České republice explicitně odmítli právě s odůvodněním, že ty výsledky nebo to hodnocení mezi školami je nesrovnatelné, což je pravda. A myslím si, že systém vlastně jednotných přijímacích zkoušek v principu je lepší než systém přijímání na základě výsledku ze základní školy v podobě známek. Takže principiálně vlastně my to nemáme nastavené špatně. Ta problém je v tom, že ty samosprávy nevytvářejí tu nabídku vzdělávací takovou, jakou si přejí děti, žáci a jejich rodiče. A to nemluvím jenom o Praze, ono je to dlouhodobě právě problém už třeba za prvního období pana ministra Plagy. On čelil do jisté míry svým spolustraníkům z krajů, hejtmanům, třeba hejtmance Karlovarského kraje, s tlakem, ať se více zapisují obory učňovského vzdělání na úkor maturitních oborů a všeobecného vzdělání gymnaziálního. A pan ministr Plaga hájil to, že ta nabídka má odpovídat poptávce a hájil to před svými vlastními spolustraníky. Takže to byla vlastně obdobná situace, kdy kraj nechtěl zapisovat gymnaziální obory v Karlovarském kraji třeba a chtěl zapisovat učňovské obory a ministerstvo nemělo jiný nástroj než přesvědčování a argumentování, jak kraj vlastně donutit, aby naplnil ten úkol, který mu dává školský zákon k zajištění práva na vzdělávání. No, takže je to dlouhodobý trend v naší politice, že se tady občas neshodne to ministerstvo, centrální vláda a ty kraje, které jsou zodpovědné za to, za ty kapacity.
1: Pražský radní pro školství Antonín Klecandla dlouhodobě tvrdí, že Praha nic nezmůže, když přidá o 3000 míst více, přihlásí se do ní ještě více dětí. Jako jediné možné řešení vidí krajskou spádovost. Byla by to za vás cesta?
0: Myslím si, že ne. Myslím si, že by to bylo zbytečné omezování toho přirozeného migrování do Prahy ze středních Čech. To je to podobně, jako bychom řekli středočechům, že mohou pracovat jenom ve středních Čechách, protože přetěžují silnice v Praze ráno. Spíše efektivnější řešení celospolečenské, nejenom pro ty děti, celospolečenské efektivnější řešení je vytvořit tu nabídku tam, kde je ta poptávka. To znamená navýšit kapacity v Praze. Pan radní má pravdu v tom, určitě, že Praha tady nese zátěž nebo nese povinnost, která by jinak šla za středočeským krajem. A samozřejmě vytvořit kapacitu školy stojí spoustu peněz, třeba až 1,5 milionu na jednoho žáka stojí postavit novou školu. Takže třeba postavit nový kampus by bylo velmi drahé, budovat ty kapacity je velmi drahé a zcela legitimně, jako Praha říká, no, my tady stavíme ty kapacity pro žáky, kteří nejsou obyvateli Prahy. A tady si právě myslím, že by více aktivní měl být stát, že by bylo celospolečensky přínosné, kdyby do toho vstoupil stát a podobně jako stát staví vnější pražský okruh, tak by stát třeba postavil ty kampusy pro střední školy na okraji.

0: jich Prahy, tak aby zajistil ta místa. Nemusí je stát spravovat ty školy, i když může podle zákona, mohl by je předat Praze, nebo zřizovat ty školy by mohla Praha, ale stát by, myslím, měl nabídnout mnohem více, podílet se na těch nákladech, než to dělá doposud.
1: Hostem Interview Plus je Jan Vereš Mušuta z Edwinu. Vláda Andreje Babiše plánuje změny přijímacích řízení na střední školy. Absolvovat by se mohly přímo na domovských základních školách a až dle výsledku by se žáci podávali přihlášky. Jak to podle vás prospěje tomu systému?
0: No, Edwin, organizace, jejíž jsem programovým ředitelem, přesně toto navrhovala před 2 lety ve svém návrhu. A je to zase spíše kosmetická změna, ale velmi dobrým směrem. Jeden z neduhů těch jednotných přijímacích zkoušek je to, že ty zkoušky neskládá celý populační ročník. Vy, abyste skládali jednotnou přijímací zkoušku, musíte mít ambici hlásit se na maturitní obor a zhruba třetina populačního ročníku se nehlásí na maturitní obory. Takže my ani vlastně nevíme, jak si stojí. Je to jeden z důvodů, proč nemůžeme porovnávat ty testy meziročně mezi sebou, proč se tam mohou přihlásit různé vlastně kohorty z té věkové skupiny. A meziročně jiné. A součástí toho návrhu řešení je právě, že by jednotné přijímací zkoušky skládali všichni žáci již na základních školách, což může sloužit k tomu, že objevíme nějaký talent nebo že podpoříme žáka, který neměl ambici na maturitní obor, zjistíme, že má předpoklady a pak škola, kariérový poradce může pracovat se žákem s rodinou a pomoci mu v tom, aby se na ten maturitní obor přihlásil, což je super. Zároveň nám to trochu pomůže v tom, že žáci už budou vědět, jak si asi stojí v těch jednotných přijímacích zkouškách a jaké asi mají možnosti se dostat na střední školy dříve, než podají přihlášky a budou moci tu strategii přizpůsobit právě tomu podávání přihlášek. To není úplně stoprocentní, protože právě nebudou pořád vědět, jak se zachovají ostatní žáci v tom okamžiku podávání přihlášek. Ale bude to lepší, nebo budou mít více informací, než mají teďka, když ani neví, jak vlastně složí ten test.
1: A myslíte si, že by to také mohlo vyvinout tlak na kraje, protože možná ta poptávka po gymnáziích se zvýší, aby právě nová zařízení otevírala?
0: K tomu jsem spíš skeptičtější, protože ta informace, že ta poptávka je v těch krajích, kde je, tak je zřejmá, je jasná už více než od toho roku 2023. Minimálně 5 let, pořád se bavíme o 15-letých žácích, to znamená, my dokážeme 15 let dopředu říct, jak silný ten populační ročník bude, skoro s naprostou jistotou. Jediné, co v tom hraje velkou roli, tak je ta vnitřní migrace, a tu také dokážeme odhadnout z minulosti a projektovat ji do budoucnosti. Takže ty informace tady jsou, tam není ten problém, že bychom nevěděli, že ta přijde, ta situace. Ten problém je v tom, že postavit školy je velmi náročné, udělat vzdělávací politiku tak, aby byla funkční, je věc na více funkčních období, než mají regionální politici. Nebyl tady ten tlak těch rodičů, což logicky, když máte 10leté dítě, neřešíte, jestli za 5 let budou kapacity střední školy, předpokládáte, že to nikdo řeší. A pak zjistíte, že to nikdo neřešil, což se stalo před zhruba těmi 3 lety v Praze. A od té doby ta situace pokračuje. A Praha už také, buďme fér, odhaluje plány na výstavbu nových škol. Minimálně o 2 vím. A kdy žáci tam budou moci nastoupit třeba nejdříve za 3 roky, tak to jsem třeba čekal, že se stane o 3 roky dříve, ale pracuje se na tom.
1: No, tyhle změny by mohly nastat, tedy ty změny v přijímacích zkouškách, o kterých jsme mluvili, do roku 2028 nebo 2029. Přece jenom nemění se ten systém příliš často, jednotná přijímací zkouška, přijímačky na nečisto. Teď by se to opět mělo změnit. Je mi jasné, že rodiče se mění, protože děti různě dospívají, ale není to příliš velký nápor na ty školy?
0: No, proto myslím, že pan ministr Plaga říká rok 28-29, aby tu změnu neuspěchal. Ono zase jsou i hlasy, které říkají, že by se ten systém měl změnit rychleji, že by se prohození těch přijímaček a přihlašování mělo prohodit třeba už příští rok. A to bych třeba upozorňoval na to, že to je moc rychlé a že tu hrozí riziko, že se to nepovede. A vlastně je velmi rozumný dávat to očekávání na to, že se to stane až v roce 28-29, a pak si myslím, že je celkem bezpečné tu změnu připravit a připravit na ní školy. A je pravda, že to bude poměrně velký zásah. Jednak to přehození a jednak zvýšení počtu přihlášek, které je také v plánu, tak bude mít dopad jak na ty střední školy, tak patrně na základní školy, protože kdyby jednotné přijímací zkoušky konal celý populační ročník, tak se zřejmě budou konat na základních školách a ne na těch středních školách. Takže je potřeba vlastně vymyslet celý ten systém administrace těch testů, jak budou technicky probíhat, a to není jednoduchý úkol. Ale myslím si, že v horizontu 2 let je velmi jako dobře zvládnutelný a řešitelný. A co se týče toho, že těch změn je hodně, tak to je pravda, ale tohle jsou opravdu, považuji za změny dobrým směrem, které nemění nějak zásadně radikálně tu myšlenku toho přijímacího řízení a budou ve prospěch těch dětí. Takže tady bych byl pro, ať se ty změny stanou, a také jsem pro, ať se nestanou urychleně, ale v tom horizontu 2-3 let.
1: Hostem Interview Plus byl dnes Jan Vereš Mušuta, programový ředitel společnosti Eduin. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Pokračuje odpolední vysílání, od mikrofonu Plusu vás zdraví Lucie Vopálenská.
4: Český rozhlas Plus.
3: V kauze ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku, známé jako Dozimetr, dnes jako svědek vypovídal zastupitel hlavního města Tomáš Portlík z ODS. A odpoledne k soudu také přišel muž, který zařizoval prohlídky k odhalení odposlechů. Kam se případ posouvá? V Rusku začala třídenní cvičení s jadernými zbraněmi. Do manévrů se zapojí i Bělorusko. A život většiny obyčejných Neapolců ovlivňuje systém, čili kamora. A oni často musí volit mezi přikázáním božím a pravidly diktovanými lokálními božstvy zločinu, moci a mamonu. Píše o tom Andrej Longo ve své povídkové knize 10. Budeme o ní mluvit před 16:30. Nejprve si ale poslechněte zprávy, má je Monika Vrchotová.
5: Přeji dobré odpoledne. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné bude pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je například obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie. Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
6: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
5: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko zahájilo třídenní manévry. Společně s Běloruskem bude nacvičovat dodávky a použití jaderných zbraní, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výcvik zahrnuje například odpal raket a střel s plochou dráhou letu z poligonu na ruském území. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost. Podrobněji to rozebereme s naším zpravodajem v následujícím vysílání odpoledního Plusu. Zemědělci zvažují, že budou míň hnojit kvůli zdražování. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. Omezení hnojení by znamenalo nižší výnosy plodin. Zemědělci proto požadují systémová řešení růstu cen na evropské úrovni, říká předseda svazu Martin Pícha.
7: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, tomu může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
5: Většina zemědělců má letos podle Píchy ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Zdražení hnojiv by se ale na cenách potravin mohlo odrazit příští rok. Nově jmenovaný premiér Lotyšska Andris Kulbeks dnes zahájil jednání o vládní koalici. Prezident ho jmenoval o víkendu. Stalo se tak poté, co padla vláda premiérky Eviky Siliňové. Ta ztratila parlamentní většinu po rezignaci ministra obrany kvůli zřícení ukrajinských dronů na lotyšské území. Nová vláda chce prioritně řešit například dopravní infrastrukturu a chce také udržet odmítavý postoj k ruskému režimu. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
8: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
5: V Evropském parlamentu ve Štrasburku se vůbec poprvé uděloval Evropský řád za zásluhy. Od předsedkyně parlamentu Roberty Metsolové a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové ho převzali například bývalá německá kancléřka Angela Merklová, někdejší polský prezident Lech Walesa i vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Ocenění získal taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se ale slavnostní ceremonie nezúčastnil. Evropský řád za zásluhy je určený osobnostem, které významně přispěly k evropské integraci, demokracii a prosazování evropských hodnot. Celkem bylo letos laureátů 20. Ostravská vysoká škola Báňská představila svého prvního humanoidního robota. Bude pomáhat při výzkumu a zapojí se i do běžných prací ve firmách.
9: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal a usnadňoval jim práci.
10: 130-centimetrový zatím bezejmenný robot už zvládá jednodušší úkoly, proplétá se laboratoří a kontroluje zadaná místa. Výzvy jsou ale větší. Třeba zkusí nahradit skladníka ve firmě, kde je nedostatek zaměstnanců. Popisuje plány do budoucna Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky. A nebo bude pracovat v kovovýrobě.
11: Třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž na člověka.
10: Jméno robota, ke kterému přibudou i další, vyberou studenti v anketě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Krátký pohled na silnice. Na dálnici D1 před Prahou od Brna narostla kolona téměř k okruhu. Brzdí se na 9. kilometru. Zpoždění nabírají jak kamiony, tak osobní auta. Řidiči se vyhýbají ucpanému okruhu a jedou po jižní spojice. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. V noci se čeká velká oblačnost, v Čechách výjimečně déšť a teploty od 10 do 6, na východě až do 4 stupňů. Zítra bude opět převážně oblačno až polojasno, zpočátku na západě Čech postupně místy na celém území s občasným deštěm nebo přehánkami a hlavně na východě později odpoledne i s možnými bouřkami. Teploty zůstanou podobné jako dnes, mezi 18 a 23 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
3: Máme úterý 19. května, hodiny ukazují 8 minut po čtvrté a pěkné odpoledne vám přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská. Obvodní soud pro Prahu 9 dnes pokračoval v projednávání kauzy Dozimetr. Ta se týká údajného ovlivňování zakázek a chodu pražského dopravního podniku mezi lety 2018 až 2022. Jako svědek dnes přišel vypovídat zastupitel hlavního města Tomáš Portlík z Občanské demokratické strany. A na jednání byla i naše reportérka Františka Rohlíčková. Františko, vítej, dobrý den.
12: Pěkné odpoledne. Tomáš Portlík vypovídal dnes dopoledne zhruba 2 hodiny. Soudce zajímal především projekt Nového Lešovice. Na něj totiž upozorňoval Portlík v roce 2019. Obavy měl z nízké ceny a také velkého počtu vlastníků pozemků. Soudce zajímalo, jestli u projektu měl podezření na nějaké nekalé jednání. Pokračuje Tomáš Portlík.
13: Neměl, ale šlo mi o princip, protože vy, když vlastně vytváříte regulaci nebo neumožníte tu soutěž, tak vlastně vždycky vytváříte prostředí, ve kterém pak je prostor k spekulacím. Vlastně je v našem zájmu, aby to bylo vlastně co nejčitelnější a čím ta situace je tam prostě přehlednější, tím víc vždycky zabráníte tomu, že někteří individuální hráči prostě můžou mít specifickou roli.
12: Dále mluvil Tomáš Portlík také o tom, zda se znal s obžalovanými. Mezi nimi jsou například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský lobista a podnikatel Michal Redl. Portlík vysvětloval také svůj vztah k Pavlu Dovhomiljovi, který je klíčovým svědkem v kauze, pokračuje Portlík.
13: Pan Dovhomilja u nás jako byl vždycky osoba, která prostě nikdy nepřinesla žádné řešení, vždycky byla vykládána prostě jako spodná, ale pan Dovhomilja bych řekl, že měl tu nejhorší možnou pověst.
12: Portlík vypověděl, že měl Pavel Dovhomilja zakázáno chodit na pražský magistrát. Řekl, že se mu vždy snažil vyhýbat, a to proto, že slyšel, že se snaží ovlivňovat zakázky. Dovhomilja už dříve se soudcem v kauze uzavřel dohodu o vině a trestu.
3: Františko, dnes v kauze vypovídal v roli svědka také Roman Blažek. Ten podle obžaloby zařizoval prohlídky bytů, které měly odhalit odposlechy. Co ten soudu řekl?
12: Roman Blažek také mluvil o vztahu k podnikateli Pavlu Dovhomiljovi. Právě on ho najal na bezpečnostní prohlídky několika bytů údajné zločinecké skupiny. Blažek ale žádné z odposlechů ani kamer, které v bytech byly, neodhalil. Současně měl Dovhomiljovi také radit, jak postupovat proti policejnímu a novinářskému sledování nebo ho doprovázet na schůzky. V začátku výslechu musel soudce Jakub Krýbl Blažka několikrát upozornit, že mu nemá skákat do řeči, soudem nepohrdat a chovat se pokorou. A to například proto, že na otázku, co řídil jako manažer jedné z firem, kde pracoval, odpověděl, že auto. Soudce Krýbl mu také hrozil 50-tisícovou pořádkovou pokutou, kterou nakonec ale neudělil.
3: No, tak to vypovídá lecos, ale připomeňme krátce ještě celou kauzu. Řekli jsme, že se týká pražského dopravního podniku. Můžeš to zrekapitulovat?
12: Ano, v hlavní větvi kauzy jsou aktuálně obžalované 2 firmy a 6 lidí. Jsou to už zmínění bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo podnikatel a lobista Michal Redl. Právě oni dva měli do vedoucích pozic v dopravním podniku dosazovat své lidi. Díky takto vytvořené skupině potom měli takzvaně jít na ruku a typovat zakázky vhodné k ovlivnění, tlačit na podnikatele a žádat po nich za přidělení zakázky úplatky. Tu zmíněnou dohodu o vině a trestu uzavřeli zatím 4 lidé, dostali podmínky a peněžité tresty.
3: Tak tolik pro tuto chvíli reportérka Františka Rohlíčková. Děkujeme za vstup a naslyšenou.
12: Naslyšenou.
3: No a případné posuny, pokud k nějakým dochází v kauze Dozimetr, teď dál ještě proberu s investigativním reportérem z projektu Odkryto Jiřím Hinkem. Jiří, dobré odpoledne.
14: Hezký den, Lucie.
3: Tak vyplynulo z té dnešní výpovědi místopředsedy ODS Tomáše Portlíka, pokud s ním začneme, pro tebe něco zajímavého, překvapivého v rámci řešení celé té kauzy Dozimetr?
14: Tak překvapivého vůbec ne. Tomáš Portlík v podstatě přiblížil tu atmosféru totální netransparentnosti kolem pražského magistrátu v době, kdy tedy vrcholila ta kauza Dozimetr. On sám řekl, že neprobíhalo žádné výběrové řízení na tu kauzu Nové Holešovice, respektive na tender, který se týkal pozemků. Dokonce vlastně řekl, že ta cena mohla být ještě o 100 milionů méně výhodná pro Prahu, kdyby do toho nepřišel další hráč. V podstatě Tomáš Portlík také potvrdil, že v té době, kdy tady ta kauza Dozimetr v podstatě otřásala Prahou, tak se tady znali všichni. On vlastně řekl, že znal jak pana Redla, tak pana Augustina, tam ho státní zástupce dokonce konfrontoval s jedním odposlechem. V podstatě bylo jedno, pokud ti politici byli v opozici nebo v koalici, tehdy tady byl jakýsi propletenec lidí, kteří se znali.
15: Ale to, že se znali navzájem, nehledě na politické strany nebo nehledě na nějaká současná obvinění, z toho ještě nemusí vyplývat trestní odpovědnost, že? Já se ještě doptám...
14: Určitě ne.
15: No, jestli...
14: Nicméně je asi zajímavé, když vlastně pan Augustin, což je klíčový svědek, který je obžalovaný, ale teď samozřejmě svědčí proti ostatním, tak si volá s panem Portlíkem, když se chtěl zachránit ve funkci a pan Portlík říká, hlavně se neoháněj nikde mým jménem, to by ti ještě mohlo uškodit, ale veřejně to neřekl. Tak je to jakási atmosféra, která tam tehdy panovala kolem pražského magistrátu.
15: A vrhá to samozřejmě na ten magistrát docela velmi jako negativní světlo, ale ještě zpátky dozvěděli jsme se tedy z té Portlíkovy výpovědi, nebo dozvěděli jste se, kdo jste byli při soudu, nějaké nové skutečnosti, jakékoliv o lidech, kteří figurují v tomto případu zřejmě rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku? Nějaká třeba nová
14: jména? Bylo jasné. Bylo jasné, že on je svědek, který vlastně má v podstatě popsat to, co se dělo kolem projektu Nové Holešovice, který byl tehdy velmi netransparentní. Z toho dokonce vyšlo potom trestní stíhání pro bývalého šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, protože on se měl sejít s bývalým šéfem, ekonomickým šéfem dopravního podniku Augustinem, který mu měl tlumočit jakýsi požadavek 5 milionů korun úplatek od té Redlovy skupiny. Čili je to jakési dokreslení té situace. Tomáš Portlík je svědek v té věci. To, jak jsem zmínil, jak znal ty lidi a jak se s nimi bavil, jak znal vlastně údajného šéfa skupiny pana Redla, že se někde sešli na nějaké společenské akci, tak to mně nepřijde zásadní. Zajímavý byl ten odposlech, jak jsem říkal, který tam státní zástupce pustil, kdy Portlík mluví právě s Augustinem, o kterém jsem mluvil, že je dnes spolupracující obviněný.
15: No a tento spolupracující obviněný, pan Augustin, to, že se s Portlíkem znali a že si asi týkají, tak to je právě otázka, jak to interpretovat, jestliže je pan Portlík kandidátem občanských demokratů na pražského primátora v podzimních volbách, tak může mu jeho role být svědka a jak si tento odposlech, o kterém mluvíme, z kauzy Dozimetr ublížit?
14: Myslím si, že nijak zvlášť, tak už jsme to zmínili, on není stíhaný, nedopustil se ničeho, co by bylo za hranou nebo na hraně zákona. Svědčí to o jisté provázanosti těch lidí, kteří jsou teď stíhaní s lidmi, kteří působili na magistrátu i v opozici, kde byl Portlík, protože asi nebyla náhoda, že se na něj Augustin obrátil, když mu hrozilo odvolání z funkce, a to, že ho úplně Portlík neodmítl, tak to také svědčí o něčem. V podstatě Tomáš Portlík je dnes jakási nová tvář ODS v Praze. ODS má velké plány, ambice s ním, chce být primátorem. Možná se teď trošku zapomíná v té kampani, kterou začínají vést politické strany, kdo je s kým v koalici teď, třeba, že když se někdo vymezuje třeba proti tomu, co dělají Piráti, tak jestli náhodou třeba ti lidé nejsou s nimi v koalici a tak dále.
15: Rozumím. Tak soud má v plánu další výpovědi v červnu, to si předvolal bývalého náměstka pro dopravu Adama Scheinhera, dál pak bývalého šéfa dopravních podniků Martina Dvořáka a také bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce. Jaká výpověď nebo kdo z těchto lidí bude asi nejzajímavější? Kdo by mohl vnést do kauzy nové informace nebo nové světlo?
14: Tak Adam Scheiner byl člověk, který vlastně tu kauzu jakoby rozpoutal, on tam dal trestní oznámení policii, to se ví, to by mě až tak nezajímalo. Zajímal by mě ten Martin Dvořák, protože on je stíhaný. Tady vlastně se mluví o tom, že státní zástupce, který vede tuto kauzu, neuspěl proti Dvořákovi v té kauze předražených, údajně předražených jízdenek kolem Iva Rittiga, tak jestli se mu teď povede toho Dvořáka vlastně dovést k odsouzení, bude zajímavé, jak bude popisovat Dvořák ten vztah s tou skupinou kolem Michala Redla. No a pro mě by bylo také zajímavé, a dlouho jsem toho člověka na veřejnosti neviděl mluvit, a to je Pavel Němec, bývalý minister spravedlnosti, který bude 100% mluvit o těch kryptovaných telefonech, protože se ví, že skupina kolem Michala Redla v podstatě měla kryptované telefony, které jim právě zprostředkoval bývalý minister spravedlnosti Pavel Němec.
15: Dodává investigativní reportér Jiří Hinek z projektu Odkryto. Díky moc za rozhovor a naslyšenou.
14: Naslyšenou.
16: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
15: Rusko zahájilo třídenní armádní manévry, během kterých bude nacvičovat součinnost jaderných zbraní rozmístěných v Rusku a Bělorusku. Ukrajina to považuje za globální bezpečnostní hrozbu. No a my už jsme ve spojení s naším zpravodajem Martinem Dorazínem. Martine, vítej ve vysílání.
17: Dobrý den.
15: Tak už se ví, jak velké manévry Rusko vůbec pořádá a jaké zbraně a techniku Moskva, případně Minsk, nasadí?
17: Ano, jsou to rusko, vlastně běloruské manévry, ačkoliv se budou z velké části odehrávat na celém území Ruska, jak zdůrazňuje Moskva, to znamená ne všude, ale ve většině těch regionů, a sdělila i podrobnosti, které mají také ten psychologický efekt v psychologické válce se Západem, tedy potažmo tedy i s Ukrajinou, jako tím primárním cílem, jak tedy takto komentují v Kyjevě, protože Rusko do těch cvičení vlastně zapojuje opravdu různé typy vojsk, konkrétně jsou to raketová vojska strategického určení, severní a tichooceánská flotila, velení dálkového letectva, část sil Leningradského a centrálního vojenského okruhu, konkrétně jde o 64 tisíc vojáků a více než 7800 druhů nebo kusů zbraní všech možných druhů a zvláštní vojenské techniky, jak tedy sdělila Moskva. Mezitím je více než 200 raketových odpalovacích zařízení, více než 140 válečných letadel, 73 válečných lodí, 13 ponorek a z toho 8 je strategického významu.
15: No Martine, díky za ten výčet a teď pověs, jak na toto rusko-běloruské cvičení, kromě tedy verbální roviny, kromě odsouzení, reaguje Ukrajina?
17: Ukrajina to přirozeně odsoudila, tak jak už si říkala v tom úvodu, ale ministerstvo zahraničí k tomu například napsalo, že spojené, že Evropa a především tedy ty země, které sousedí bezprostředně nebo nepřímo s Ruskem, míněno Pobaltí, míněno Polsko, ale vůbec Evropa jako celek by to měla brát jako globální výzvu bezpečnosti. Že Moskva říká, že jde v podstatě jenom nácvik na případnou nějakou agresi, pravděpodobně ze Západu, tak to, že se to odehrává i v blízkosti hranic se zeměmi NATO, podle Kyjeva naznačuje, kam tedy, komu je tato hrozba vlastně určena, nejen Ukrajině, ale vlastně všem těm státům, které Ukrajině pomáhají. Tak, jak to ostatně Moskva naprosto jasně deklarovala, připomeňme, že tedy Moskva, konkrétně ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, mluvčí Kremlu, říkali, že ty země, které podporují Ukrajinu vojensky, tak jsou pro Rusko legitimním cílem. No a Ukrajina přirozeně předtím varuje, snaží se tedy přinutit západní partnery k chápání toho, že nejde jenom o válku, o nějaké území na východě Ukrajiny, ale o skutečně vážnou bezpečnostní hrozbu pro všechny, a tak by se k tomu měli postavit, měli by zesílit především tlak sankční na Rusko a ještě více podpořit Ukrajinu, protože právě Ukrajina je takovou hrází mezi Evropou a Ruskem.
15: Jasně. Reakce Západu, na ty si počkáme, ty samozřejmě také přineseme v našem vysílání, ale pověst přicházejí z Běloruska. I nějaké další varovné signály, které by nasvědčovaly tomu, že by se právě i Bělorusko mohlo aktivně zapojit do války proti Ukrajině?
17: Víme, že tedy Rusko už tam rozmístilo nějaké jaderné zbraně, které má, jak říká, pod svou kontrolou, pod svým velením, nikoli běloruským. Moskva se tak elegantně vyhýbá tedy porušení konvence, porušení dohody o nešíření jaderných zbraní, která přímo zakazuje, výslovně zakazuje předávat tyto jaderné vojenské technologie zemím s bezjaderným statusem, takže tvrdí, to nejsou běloruské zbraně, to jsou naše zbraně, jsou jenom na území Běloruska, včetně tedy těch obávaných systémů typu Orešník, Líska, které Rusko vyzkoušelo i v terénu s děsivým efektem v Dnipru, ale v podstatě ještě bez těch náloží, které by mohly tento systém a šířit tedy naprostý zmar a zkázu. Je to jeden z těch elementů zastrašování, ale to, že už je do toho zataženo i Bělorusko, svědčí o tom, že Putin je tak trochu v koncích sám s tou, jenom s tou ruskou válkou a že by potřeboval do toho zatáhnout i Bělorusko. Čemuž se ale Alexandr Lukašenko donedávna velmi urputně bránil, nechtěl, ačkoliv využívá tedy Rusko jeho zemi a využilo ji i k útoku na Ukrajinu, tak Bělorusko se tváří, jakoby přitom vůbec nebylo, neasistovalo a vůbec šlo o nějakou úplně zřejmě jinou zemi, úplně někde jinde. Tak teď...
15: Tak bohužel.
17: Putin plně Pašenka, protože tam buduje jakési obranné systémy, palebné pozice, jak zjistila ukrajinská rozvědka. No a teď nejnověji Bělorus...
15: Tak tolik, Martin, dorazím. Já se velice omlouvám našim posluchačům za špatné technické spojení. Rozhovor nám bohužel vypadával. Díky, Martine, a naslyšenou. Stále posloucháte Odpolední plus a teď je na řadě slíbená kniha. Pro současnou italskou literaturu je stále přitažlivým až magickým místem město Neapol. Město historie, sociálních kontrastů, specifického dialektu a mafie také láká autory různých žánrů a patří k nim i spisovatel a dramatik Andrej Longo, který se životu Neapole a jejich obyvatel věnuje ve své tvorbě, dá se říci, soustavně. Českému čtenáři se teď představuje povídkovou sbírkou s názvem 10, kterou vydalo nakladatelství Meridione. V 10 příbězích, nazvaných podle jednotlivých přikázání Božího desatora, zobrazuje těžkosti lidí, kteří se snaží odolávat tlaku všudy přítomného mafiánského systému Kamory, ale i příběhy těch, kdo s mafií spolupracují a uctívají. Já už ve studiu Plusu vítám překladatelku díla Moniku Števkovou. Dobrý den.
18: Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání.
15: Můžete prosím trošku blíže představit Andreje Longa? On než se prosadil v literatuře, tak prý pracoval jako plavčík, číšník a picař. Nějak se to promítá i do jeho psaní?
18: Já si myslím, že určitě. Já jsem bohužel teda neměla ještě šanci se s ním setkat osobně, ale pokud bych měla soudit jenom podle toho textu, tak mi přijde, že tam je taková větší autenticita, jako než kdyby to byl třeba nějaký jako spisovatel, který se pohybuje jenom, dejme tomu, v univerzitních kruzích, protože ten text se zabývá vlastně s takovou střední vrstou až nižšími vrstvami. A já v tom vidím takovou nějakou větší autenticitu, nějak mu to vlastně víc asi věřím.
15: Beru to tak, že pan Longo popisuje reálný život, který sám zná z vlastní zkušenosti. Proč ten koncept desatera? Jak byste ho vysvětlila?
18: Podle mě to je hrozně zajímavé, že si vybral vlastně tady ten koncept, jak to rámovat. Vidím v tom zaprvé kontrast velký, protože to město, je to Itálie, vlastně je to kousek od bývalého papežského státu, ten vliv katolické církve je tam pořád velmi silný a zároveň je to vlastně místo, kde je ohromná koncentrace zločinu, nějaké jako hanebnosti, takže vlastně Neapol jako město kontrastů nebo nějakých protimluvů.
15: Zní to jako naprostý paradox vlastně,
18: jo,
15: že?
18: Ale vlastně tak bývá často popisována. Takže to je podle mě jedna věc. A druhá věc si myslím, když pak se člověk čte ty povídky, tak podle mě si klade otázku autor, jestli vlastně v tom městě vůbec lze dodržovat ty zákony toho desatera.
15: A k čemu dochází, že nejde?
18: spíš, že je to velmi těžké, no. Že je to velmi těžké, protože vlastně ten systém ten, toho nějakého organizovaného zločinu je prorostlý úplně všude a ti protagonisté to mě velmi těžké, když se tomu chtějí postavit.
15: No v té sbírkové knize má prý také téměř až existenciální rozměr jídlo. Z jakého důvodu? Je to prostě nějaký důvod na straně autora, nebo má jídlo v té neapolské realitě skutečně tak silný rozměr?
18: Má určitě. Význam. Řekla bych až i v italské. Pořád jako Italové pro ně jídlo je další náboženství. A na jihu asi mi přijde, že jedí ještě víc, než je někde na severu. Takže on tam má takové momenty, to jsou vlastně, by přišlo jediné momenty, kde tam je něco jako vlastně pozitivního na té jeho, v tom jeho textu a jídlo je pro Italii opravdu taková, má to vlastně hlavně sociální rozměr, bych řekla, jo. Oni se rádi u jídla setkají, shromaždí se s rodinou, s přáteli, s kamarády a prostě, jo, v západní Evropě máme třeba takový ten, jakože si jdeme na oběd na nějaký sendvič a odbijeme se večeře, to tam není. A když už jsou u toho jídla, tak se většinou ještě baví o tom, co jedli nebo co budou jíst dále. Takže...
15: No, paní Štefková, zatím si povídáme tak jakoby lehce po povrchu jako takových veselých, vlastně hezkých věcech. Ale teď k těm vážnějším. Jestliže se bavíme o mafii a o prostě tom, jakou má sílu ta Camorra, vlastně na rozdíl od nějakých státních struktur a na rozdíl od práva, tak jak autor přistupuje vůbec k těm postavám, které se vlastně pohybují mimo zákon? Má s nimi slitování, nebo je odsuzuje, nebo jak to vnímá?
18: Myslím, že má slitování především s těmi oběťmi, dejme toho systému. Je tam zajímavé, že tam vlastně nedochází k jenom k nějakému jako přímé konfrontaci s nějakými. Nemůžeme si úplně představovat teď moderně už nějaké jako muže v kabátech s upilovanými puškami, jo. Už je to jako, už je to jinde. Ale prostě i takové ty jako nepřímé vlivy, typu, že tam v tom městě prostě třeba není práce a musí lidi odjíždět pryč. Myslím si, že s těmi mafiány do jisté míry může s nimi i jako třeba s malými nějakými kluky soucítit, ale není tam úplně explicitní. Jo? Spíše tam to, že vlastně jako je to nějaký systém vlastně myšlení, který se prolíná celým tím městem a je to prorostlé a nelítostné. No.
15: Ještě na závěr ve stručnosti vás poprosím, když jsme dosud mluvili o tom, že kniha je veskrze neapolská, tak v čem je naopak univerzální? Čím může oslovit českého čtenáře?
18: Myslím, že univerzální jsou právě ty témata té morálky, takové to jako musím se stanovit, co ještě unesu morálně a nebo jestli potřebuju bojovat proti nějakému zlu, které je ale mnohem silnější než já.
15: Tolik překladatelka Monika Štefková a mluvili jsme o povídkové knize 10 Andreje Longa vydává Meridione. Díky moc za návštěvu a naslyšenou. Bylo 5:30 a další zprávy už má pro vás Monika Vrchotová.
4: Český rozhlas Plus.
5: Hezké odpoledne. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. V rozhovoru pro deník CZ to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Doplnil, že zatím neví, jestli Kmoníčka na postu někdo nahradí, ani kdo by to případně mohl být. Rumunská stíhačka NATO se střelila nad Estonskem cizí dron, oznámil to estonský ministr obrany s tím, že bezpilotní letoun byl zřejmě ukrajinský a mířil na ruské cíle. Varování před drony vydalo taky sousední Lotyšsko. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44,71 Kč haléřů a litr nafty za 42,17 Kč haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. A v 6 amerických státech začaly takzvané primárky. Voliči vybírají kandidáty do listopadových voleb do amerického kongresu. V nich se po 2 letech znovu zvolí všichni členové sněmovny reprezentantů a třetina členů Senátu. Teď krátce z dopravy. Na příjezdu do Prahy po D1 z Brna začíná kolona. Za sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru sune se jak směrem k okruhu a dál k letišti, tak i k Praze. Po druhé se brzdí za Čestlicemi na 7. kilometru a popojíždí se až k jižní spojce. A na D5 před Prahou směrem z Plzně vázne provoz za Rudnou. Hlavně nákladní soupravy zpomalují na 3. kilometru a sunou se až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Dobře, dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, od západu místy s občasným deštěm nebo přehánkami a s teplotami od 18 do 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Odpolední Plus.
15: Babišovy kliniky přitahuje zdravotní pojištění. Data ukazují, kam teče nejvíce peněz. Tak pod tímto titulkem se dnešní deník N věnuje analýze podnikání premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ve zdravotnictví. List uvádí, že předseda vlády je v této oblasti stále přímým vlastníkem například sítě soukromých klinik Future Life, a to přes mateřský holding Synbiol, který na rozdíl od Agrofertu nepřevedl pod svěřenský fond. Informace o tom, kolik peněz Babišovy zdravotnické firmy z veřejného pojištění získávají, poskytlo ministerstvo zdravotnictví v odpovědi na interpelaci opozičního poslance Karla Haase z ODS. Takže jaký objem peněz z veřejného pojištění se točí v premiérových zdravotnických firmách a co je na tom špatně? Budu o tom mluvit s autorkou článku, reportérkou deníku N, Ivou Bezděkovou. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
20: Hezké odpoledne.
15: Tak Synbiol, Hartenberg, to jsou názvy premiérových holdingů, pod které spadá i síť soukromých zdravotnických klinik Future Life. Ta dosud podnikala hlavně v oblasti asistované reprodukce, léčení neplodnosti, umělé oplodňování. Už to neplatí? Dá se říci, že zaměření Babišových klinik se nějak rozšiřuje, případně do jakých oblastí?
20: Už to neplatí poměrně dlouho, už několik let, prakticky od toho roku 2020, kdy vedle O2 Areny vyrostla ta velká 10-patrová budova pražské kliniky Iscare. Tak to je vlastně jakoby taková malá Babišova nemocnice, když bychom to měli říct úplně jednoduše. Tam je prostě na 10 patrech prakticky všechny obory medicíny od chirurgie, od sálů chirurgických, po léčbu vážně nemocných pacientů s různými autoimunitními onemocněními. Takže ono už to jako probíhá, ten odklon od toho umělého oplodnění poměrně dlouho, ale teď, když je premiér vlastně, nebo Andrej Babiš znovu premiér, tak se to znovu nasvěcuje i právě no přes ale, ta čísla.
15: Ale vlastně to zní hezky, že ty firmy rozšiřují portfolio svých služeb pro obyvatele, pro občany České republiky. Proč se to vlastně děje? Těm firmám předsedy vlády se zkrátka daří a proto se rozšiřují, anebo to umělé oplodňování, kterému se věnovali dříve takřka výhradně, tak už třeba není tak výnosné?
20: Ne, i tak jedna věc je, a to jsme psali také asi před týdnem, že vlastně jako tomu umělému oplodnění teďko takzvaně pšenka nekvete, protože děti se prostě nerodí, takže ten z nějakého důvodu prostě jako rodiny nechtějí mít děti a nechtějí je mít ať přirozenou cestou nebo IVF tím umělým oplodněním. Ale vlastně jakoby nezávisle na tomhle trendu už, jak jsem říkala, vlastně jako poměrně dlouho, už těch 6 let zpátky minimálně, nebo ještě déle, si právě tyhle ty kliniky rozhodly, že půjdou ještě tou jinou cestou. Protože kolik lidí dnes podstupuje umělé oplodnění? Nějaké 5% z těch všech, které chtějí mít děti. Ale vlastně jakoby tyhle obory medicíny prostě potřebují všichni.
15: Chápu, pojďme k meritu věci. Vy jste došli v té analýze k části 14 miliard za poslední roky pro zdravotnické firmy z Babišova impéria. Tak co se za tou cifrou skrývá vlastně? Už jste zmínila Iscare, ale jaké kliniky, jaká péče?
20: Jenom teda ještě řekněme, že k tomu jsme nedošli my, ale to přímo teda odpověděl pan ministr Vojtěch, což je vlastně jako důležité, že byl takhle transparentní, že opoziční poslanec Karel Haas, vy jste to říkala, si to zažádal ty data a on mu je dal. A vlastně z toho vypadá, nebo vyplynulo to z toho, že za ty roky 2020 až 2025, tak jak poslanec chtěl, tak mu ministr Vojtěch odpověděl, že to dělá 13,6 miliard korun všechny ty kliniky, které jsou tedy spadají pod Future Life. A tam patří tedy nejenom ten zmiňovaný Iskare, ale všechny vlastně ty kliniky umělého oplodnění. Pak jsou tam ještě třeba laboratorní síť vlastně laboratoří, ta je velmi významná, Vidia diagnostika, ta se vyšvihla za covidu. Jsou tam potom další kliniky právě na léčbu těch autoimunitních chorob a nebo třeba tady Modřanská poliklinika Korum.
15: No a paní Bezděková, pojďme našim posluchačům vysvětlit, co je na tom špatně. Vy primárně míříte ke střetu zájmu, předpokládám, čili jak velké je riziko, že by premiér mohl přes svůj jaksi jasný, nepopiratelný politický vliv zlepšovat zisky svých firem?
20: Já bych řekla, že pro pacienty to špatně není. Jako pro pacienty teď v tuhle chvíli, oni tu velkou část mají, a to se tam taky píše v tom mém článku, mají vrazenou z veřejného pojištění. Ta klinika, já jsem tam byla v Iskare, je hrozně hezká. Ty lékaři jsou tam strašně milí a jsou profíci. Jsou to většinou třeba i lékaři, kteří zároveň pracují ve velkých nemocnicích. Takže z pohledu pacienta je to skvělé, že tady je další takováhle klinika. Objednací lhůty jsou asi poměrně dobré.
15: A z pohledu daňového poplatníka.
20: A z pohledu vlastně jakoby plátce teda veřejného zdravotního pojištění, protože to není daň ta normální, ale přes veřejné pojištění, je to pozor, dejme si pozor, jak to bude vypadat za několik let. Nebude se koncentrovat ta péče právě do těch jakoby velkých soukromých firm, které teď to tedy jakoby je placené z veřejného zdravotního pojištění. Ale jak to bude vypadat za několik let? Nebudou se přetahovat lékaři z velkých nemocnic, typu prostě přesně z Vinohrad, kde už se to teď děje, kde už vlastně jakoby Babišova klinika Iskare má smlouvu s Vinohradskou nemocnicí, kde vlastně spolupracují ti lékaři a spíš to je ve prospěch soukromé nemocnice než té státní. Takže tohle jsou všechno otázky, které by se daly dát i jiným soukromým zařízením, typu Agel, EUC kliniky a tak dále, ale přece jenom toto jsou kliniky premiéra Babiše, který má prostě svého ministra za ano, jako ve zdravotnictví.
15: A tam je ta obava z toho střetu zájmu. Tak povězte závěrem, prosím o stručnější odpověď. My víme, že zatímco koncern Agrofert převedl premiér do svěřenského fondu, ze kterého tady budou profitovat jeho děti, až odejde z politiky, tak u tohoto svého podnikání ve zdravotnictví to neudělal. Proč?
20: Tak ta odpověď bude úplně jednoduchá, nevím.
15: Nevíte. Tak tolik Iva Bezděková.
20: Ne, opravdu nevím.
15: Reportérka Deníku N, která se věnovala podnikání předsedy vlády Andreje Babiše ve zdravotnictví. I tak jste nám řekla dost a my za to děkujeme. Mějte se krásně, naslyšenou.
20: Mějte se krásně a budeme se tomu věnovat určitě dál. Naslyšenou.
15: U ekonomické tematiky ještě zůstaneme. Národní rozpočtová rada chystá stanovisko k návrhu vlády zrušit část úprav penzijního systému a také se s obavami dívá na rozvolnění rozpočtových pravidel, které vládní koalice minulý pátek odhlasovala ve sněmovně. Co přesně radě vadí a zda hrozí Česku 100 miliardové schodky a nekontrolovaný růst zadlužování, tak o tom v novém dílu pořadu Peníze a vliv mluvil s analytičkou Janou Klímovou předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
0: My už máme s těmi únikovými doložkami jednu zkušenost, to musím pro vaše posluchače říct, protože jednu takovouhle únikovou doložku, která zase byla přijata celou politickou elitou napříč spektrem, byla ta úniková doložka na výdaje na obranu na 2%, která je v tuto chvíli platná. A naše zkušenost z prvního roku, kdy tu výjimku aplikujeme, je, že politická elita ji zneužívá. Používá prostě ty výdaje na obranu na jiné výdaje.
21: A třeba bavíme právě se, na ty dálnice.
0: Právě. A bavíme se o desítkách miliard korun. A teď se mě ptáte na únikové doložky, které mohou být v řádu stovek miliard korun. A ptáte se mě, jestli jsme z nich nervózní a jestli se nemůže stát, že ve finále bude politická elita používat na jiné, například běžné výdaje. A my říkáme ano, z toho samozřejmě máme strach, protože zkušenost už tou jednou únikovou doložkou nás přesvědčuje, že je pak velice těžké udržet politickou elitu v mezích toho, co ta úniková doložka fakticky říká.
21: A kromě toho, že z toho budete nervózní, tak co s tím můžete dělat?
0: No, máme tam platnou únikovou doložku dlouhou dobu. Například vláda může zvýšit výdaje v případě, že odstraňuje následky povodní třeba, což vláda využila, ale nakonec ty peníze, které na to alokovala, použila z části na jiné výdaje, například na platby za OZE. Na to jsme upozornili a řekli jsme, že to je použití výdajů v rozporu rozporu se smyslem toho zákona a s podstatou toho zákona.
15: Tak tolik slova předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla, která pronesl na Plusu v dnešní epizodě pořadu Peníze a vliv. Plány vlády na zatraktivnění třetího důchodového pilíře chtěl kabinet představit právě dnes. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO však nakonec vystoupení odložila do konce května. Rezort financí Českému rozhlasu napsal, že, cituji, jde i nadále o vládní prioritu a půjde o nejvýraznější zlepšení třetího pilíře v jeho historii, ze kterého budou profitovat všichni současní i budoucí klienti. Ministerstvo financí proto potřebuje dostatek času na přípravu novely příslušné legislativy. Konec citátu. Resort vyloučil, že by se novela odkládala kvůli studii nákladovosti, kterou mu předložila Asociace penzijních fondů. Vladimír Bezděk, ekonom, který dříve vedl důchodové komise a dnes působí jako poradce prezidenta pro ekonomické otázky a jako předseda představenstva investiční společnosti Avant, v našem vysílání shrnul, k jakým změnám by mělo ve třetím pilíři podle něj dojít.
1: Lidé do toho třetího pilíře v Česku vstupují pozdě ve smyslu relativně vysokého věku, až někde kolem 40 let, čili my potřebujeme ty změny zacílit i na to, aby do toho systému vstoupili třeba o 10 nebo ideálně o 15 let dříve a hrálo v jejich prospěch složené úročení výnosů, které exponenciálně roste s délkou času, to je jedna věc. A druhá věc, že když už do toho systému vstoupí, tak většinou volí ještě neefektivní investiční strategii, místo aby ti 40-letí, před kterými je ještě 20 let investování a spoření, aby šli do dynamické investiční strategie, tak volí konzervativní anebo v lepším případě vyváženou. A to všechno se pak spolu s těmi poplatky promítá do toho, že ten systém jim přes těch 20-30 let poskytuje relativně podprůměrný výnos. A ano, abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že prostor pro snížení poplatků v třetím pilíři existuje.
15: Vladimír Bezděk. Ministerstvo financí avizovalo, že jednou z priorit je právě například snížení limitu poplatků penzijních společností, a to už od roku 2027. Podle prezidenta Asociace penzijních společností a předsedy představenstva Generali penzijní společnosti Radka Moce by ale snížení poplatků větší zájem o dobrovolné spoření na důchod nevyřešilo.
2: Já myslím, že snížení poplatků v této věci nic nevyřeší, ale ministerstvo financí má i další plány. A jedním z nich je přistoupit k takzvané strategii životního cyklu, což by znamenalo, že odpadne investiční dotazník, který musíte jako účastník před vstupem do systému vyplnit. A penzí společnost by vás potom mohla rovnou zařadit do těch akciových fondů, do těch dynamických fondů. To by významně zvýšilo výnosnost pro klienty.
15: V České republice působí celkem 9 penzijních společností. Ekonoma a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI Filipa Pertolda jsme se ptali, jestli by ke snižování poplatků nemělo docházet přirozeně v rámci konkurenčního boje o klienty.
22: Teoreticky by k tomu mělo docházet, ale i studie EY, která se zaplatila Asociace penzijních společností, vlastně ukazuje, že to tak není, že vlastně za těch posledních 13 let, kdy doplňkové penzijní společnosti existuje, tak vlastně téměř nedošlo ke snížení těch poplatků z těch horních hranic, co určuje ten stát. A ten důvod je zřejmý. Pak Research udělal výzkum mezi klienty penzijních společností a ukazuje se, že klienti vůbec nevědí, jaké poplatky platí a co ty poplatky vlastně znamenají pro výnosnost toho produktu, který mají zakoupený. Takže penzijní společnosti využívají toho, že vlastně klienti vůbec nevědí, co si kupují.
15: Dodal ve vysílání Ranního Plusu ekonom a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI Filip Pertold. Stále posloucháte Odpolední Plus v úterý 19. května a v 16 hodin 46 minut. Volební místnosti už se dnes otevřely v 6 amerických státech. Lidé přicházejí vybrat, kdo za jejich stranu půjde do listopadového finále. Největší pozornost se upíná do středoamerického státu Kentucky. Tam se totiž prezident Donald Trump intenzivně snaží schodit republikánského kandidáta, kterého nemá v oblibě. Jeho lidé investovali do prohry Thomase Messiho rekordní množství peněz. Uspějí? Tak právě na to se teď, no nejen na to, budu ptát naší americké zpravodajky Jany Cieglerové. Jano, vítej, hezký den.
6: Hezký den.
15: Tak pojďme začít tím, kdo to vůbec Thomas Messi vůbec je. Proč si vysloužil tak ostrou nenávist od Donalda Trumpa?
6: Thomas Messi je konzervativec, takový libertariánského střihu, je z Kentucky. Je to člověk, který je v Kentucky velmi oblíbený, protože už volby do sněmovny vyhrál 7krát. To znamená, on sedí v kongresu 14 let. S Donaldem Trumpem měl dlouho velkou schodu, hlasoval s jeho návrhy zhruba v 85% případů. Takže to není nikdo, kdo by mu ideově jaksi odporoval. Ale někdy si dovolil hlasovat i proti jeho návrhům, no a to se Donaldu Trumpovi nelíbí. On po republikánech vyžaduje absolutní lojalitu. Messi zase na druhé straně tu slepou lojalitu odmítá, což se Trumpovi evidentně nelíbí, chce se ho zbavit, takže vydatně začal podporovat Messiho oponenta a za poslední 24 hodin konkrétně na Messiho 10krát zaútočil, takže je vidět, že je velmi osobně angažovaný v tom souboji.
15: No a tento Thomas Messi hraje také určitou roli, no možná hlavní roli v kongresu při tlaku na zveřejnění souboru kolem Jeffreyho Epsteina. Má to souvislost?
6: Má to souvislost, je to přesně jak říkáš, je to hlavní role, on je jedním ze dvou tahounů té kauzy a boje za to, aby byly odtajněny ty složky. Je to člověk, který se velmi intenzivně schází s Epsteinovými oběťmi. To celé má osobní důvody. V červnu 2024 před 2 lety zemřela jeho manželka Ronda na rakovinu slinivky a on se po její smrti změnil. On říkal, já už nemám co ztratit, já už jsem o to nejdražší a nejcennější přišel a on se stal jedním z nejhlasitějších zastánců zveřejnění těch Epsteinových složek. To samozřejmě Trumpovi ale nevyhovovalo, protože sám

0: fronty?
1: Tak ono je tady 10 hodin dopoledne, respektive v Kentucky je 10 hodin dopoledne. Ty místnosti se sice otevřely takhle brzy, ale v primárkách většina voličů přijde až po pracovní době. Co je ale výjimečné a co stojí za zmínku, jsou průzkumy v těch posledních dnech, protože ty ukazují, že Mess je těsně pozadu za Adam Goldreinem, to je ten jeho oponent. Je to nějakých 42% proti 48%, takže 6% bodů je tam rozdíl. A vzhledem k tomu, že Mess už 7 krát tyhle primárky vyhrál, tak to by byl historický zvrat, protože Donald Trump takhle silného hráče ještě ve sněmovně neschodil.
2: Máme ještě dvě otázky, ale poprosím o velkou stručnost, Jani. 30 milionů dolarů za jednu primárku do sněmovny. Kdo vlastně do tohoto boje vložil peníze?
1: Je to nejvíc, co kdy se za sněmovní primárky utratilo. Hlavními zdroji financí je Trumpova politická operace a potom 9 milionů dolarů utratili pro izraelské skupiny, hlavně AIPAC, protože Messi je takový jedním z mála republikánů, který kritizuje americkou podporu Izraeli.
2: No a jak už ten výsledek, ať to dopadne jakkoliv, ovlivní vztah mezi Bílým domem a republikány ve sněmovně?
1: Tak bude to naprosto klíčové, protože jestli Messi prohraje, tak to bude signál republikánským poslancům, že jakákoliv nelojalita vůči Trumpovi se trestá ztrátou křesla, ale pokud vyhraje, tak to bude první velký úder Trumpově odvetné kampani.
2: Uvidíme a sledovat to budeme určitě i s Janou Ciglerovou, naší washingtonskou zpravodajkou. Naslyšenou, hezký den.
1: Hezké ráno. Hezký odpoledne.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Mezinárodním filmovým festivalem v Cannes hýbe ostrá kritika společnosti Canal+, která je největším soukromým investorem kinematografie ve Francii. Jakmile se na plátnech objeví logo firmy, diváci v kinosálech pískají a bučí. Klíčovým akcionářem společnosti Canal+ je francouzský miliardář Vincent Bolloré, kterého lidé obvinují z podpory konzervativních a nacionalistických proudů. No a detaily má teď z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Vítej.
4: Taky zdravím, hezké odpoledne.
2: Tak můžeš přiblížit, co přesně divákům v Cannes vadí, proč pískají na loga společnosti Canal+?
4: Ty už si to naznačovala, centrem té kritiky je skutečně miliardář, hlavní akcionář té společnosti Canal+, Vincent Bolloré, to je taky slyšet v těch kinosálech, právě na jeho jméno lidé pokřikují různé nadávky. Vincent Bolloré je tady ve Francii velmi známý, je to mediální magnát, prostřednictvím své skupiny Canal+ kontroluje například televizi CNews, taky Evropa 1 rádio, týdeník Journal du Dimanche. Hlavně tedy televize CNews je kritizovaná právě za tu podporu konzervativních, nacionalistických, kteří říkají až krajně pravicových proudů. Takhle o tom ostatně nedávno mluvila šéfka francouzské veřejnoprávní televize Delphine Ernotová. Bolloré dělal ve Francii taky obchody s českým podnikatelem Danielem Křetínským. Shodou náhod v nedávném slyšení v parlamentu o Křetínské mluvil jako o šarmantním muži, který má úžasnou francouzštinu, taky mluvil o jeho půjčkách deníku Liberation, ale to je spíš takový detail, bohemikum. V tomto kontextu, tedy v tom kontextu těch pokřiků v těch kinosálech na festivalu v Cannes, tak vlastně oni dokládají obavy o tom, jak se francouzská kinematografie vyvíjí, kam může zpět dál v nadcházejících letech a jestli teda tvorba zůstane nadále svobodná a nezávislá.
2: Martine, už tebou zmíněný deník Liberation publikoval výzvu, ve které je kritizován způsob, jakým miliardář Bolloré kontroluje proces výroby filmů ve Francii. Tuto výzvu už podepsalo 600 francouzských osobností, včetně například herečky Juliette Binoche. Co se tam konkrétně píše?
4: Ta výzva poukazuje na to, že Vincent Bolloré a jeho společnosti kontrolují celý ten proces výroby filmu, to znamená od financování až po distribuci, ať už v kinosálech, na televizních obrazovkách, doma. V článku se taky mimo jiné píše o tom, že společnosti Canal+, že tahle ta společnost loni v říjnu koupila třetinový podíl ve firmě UGS, což je třetí největší síť kinosálů tady ve Francii. Navíc firma v následujících 2 letech, tedy do roku 2028, plánuje rozšířit tento podíl na 100%, takže jde jednoduše řečeno o novou etapu expanze miliardáře Vincenta Bolloreho. Zdaleka ale ne všichni umělci, herci, tvůrci jsou takhle kritičtí, tak to před časem například mluvil režisér Pierre Salvadori.
0: Canal Plus a une obligation d'investir dans le cinéma.
5: Canal Plus má povinnost investovat do tvorby filmů. Tyhle povinnosti jsou právně ohraničené.

0: To znamená, že existují klauzule o rozmanitosti a objemu výroby. Je tady garance nezávislosti. Dokud tohle dodržují, jsem v klidu. Šel bych své filmy točit jinam, kdybych je nemohl dělat svobodně.
1: Tak tady mluvil před časem režisér Pier Salvadori. Společnosti Canal Plus se zastával taky i vlivný pravicový politik, starosta Cannes David Linar, který označil osobnosti, které se podepsaly pod tou výzvou, pod tím kritickým článkem v deníku Libération za masochisty. On doslova říkal, že hryžou do ruky člověka, která je živý. Připomínal, že Canal Plus je největším soukromým investorem v francouzské kinematografii. Mluvil o tom, že neexistují důkazy o omezování svobody.
2: No a pojďme teď velmi stručně, omlouvám se, k nicméně k důležité otázce. Jak na tuto kritiku reaguje právě Canal Plus?
1: Šéf skupiny Canal Plus Maxim Sáda uvedl, že firma nebude dál spolupracovat s těmi tvůrci, kteří se podepsali pod ten kritický článek v deníku Libération. Tu petici označil za nespravedlivou vůči všem týmům, které pracují v Canal Plus a kterým skutečně záleží na ochraně nezávislosti.
2: Tak tolik z Paříže náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Díky za příspěvek do Odpoledního plusu a naslyšenou.
1: Taky děkuju, hezké odpoledne.
2: Jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi? A proč ženy páchají trestnou činnost jinak než muži? Nová kniha rozhovoru Kriminálnice popisuje osudy žen z českých věznic, a to bez senzací a bez předsudků. Autorka Gabriela Slováková představila novinku na křtu v centru Prahy.
3: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
4: Nejsou to jen příběhy zločinu. Často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
5: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
4: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
5: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem a skrytým domácím násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není, takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy a naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
6: Kde jsou rezervy v těch ženských věznicích? Je tam nějaký i systémový prvek, který by stálo za to zlepšit?
5: Chyba je, že ty ženy jsou ubytovány například ve Světlé nad Sázavou, jsou z celé republiky, za mě jich bylo 39 z regionu Vysočina. Všechny ostatní to měly daleko do svých domovů, komunit, k dětem, sociálním pracovníkům, úřadům práce, zaměstnavatelům, takže ta věznice sama o sobě není úplně ošklivá, ale takové to masové zacházení s lidmi, přesuny na stravu do zaměstnání bez toho individualizovaného přístupu je velmi náročné, takže jestli bych něco chtěla doporučit, tak nějaká menší zařízení blíže těm místním komunitám, aby ten člověk měl možnost hned po propuštění naskočit do nějakého pozitivního procesu, ať už mezi svou rodinou nebo do zaměstnání a už měl nachystanou tu svoji budoucnost a ne, že odjede ze Světlé nad Sázavou s igelitkou někam na druhý konec republiky, potom ta šance opravdu mizivá.
4: Na slavnostní křest knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
7: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemá je dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. Úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chyby dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dal.
4: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti.

0: a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Socher slaví 100 let.
2: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
3: Hezké odpoledne, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajina se omluvila pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru. Podporný fond obnovil možnost požádat o podporu firmám z Agrofertu. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. U Zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Rumunská stíhačka střežící v rámci NATO vzdušný prostor nad Estonskem sestřelila ukrajinský nepilotovaný letoun. Oznámilo to ministerstvo obrany v Tallinu s tím, že trosky dronu pravděpodobně nespůsobily žádné škody.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociální síti X napsal, že Ukrajina se Estonsku a všem pobaltským přátelům za nechtěné incidenty tohoto typu omlouvá. Rusko podle Tichého dál záměrně používá prostředky radioelektronického boje k odklonění ukrajinských nepilotovaných letadel do Pobaltí. Mluvčí ukrajinské diplomacie zdůraznil, že Kyjev nevyužívá vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska ani Estonska k úderům na Rusko a Ukrajina o to ani nežádá. Moskva tvrdí, že ukrajinské drony létají přes Pobaltí se souhlasem a podporou těchto států. Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Fond možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmu do svěřenského fondu. Dnešní rozhodnutí nic nemění na tom, že fond bude zpětně vymáhat podpory za miliony korun. Jde o 28 případů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v koňské nemocnici. Německo se postará taky o 6 lidí, se kterými nakažený přišel do kontaktu. Čeští hygienici už minulý týden informovali, že riziko importu eboli do Česka je nízké. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
5: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
6: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
5: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
6: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současný kabinet je na to vyčlenil letos.
7: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou Správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu a zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
3: Teď informace pro řidiče. D1 před Prahou je dnes extrémně ucpaná kvůli dřívějším nehodám na okruhu. Brzdí se za sjezdem na Čestlice na 7. kilometru a téměř půl hodiny se popojíždí až ke sjezdu na jižní spojku. Dál ve směru do centra zpomalíte i před Nuselským mostem a k omezení u muzea pojedete 15 minut. V Legerově u křižovatky s Rumunskou navíc v prostředním pruhu bourala 2 osobní auta. Na jižní spojce trvá silný provoz jak ve směru k Barandovskému, tak i k Lanovému mostu a ještě k Belská směrem z Hloubětí na Doletňan. Tam byla nehoda za sjezdem z Novopatské. Teď už je pryč kolona, se ale stále vleče Novopatskou od sjezdu na Satalice i Průmyslovou od Hostivaře. Šťastnou cestu. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, postupně místy od západu občasný déšť nebo přeháňky a teploty do 23 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná 20 minut Radiožurnálu.
8: Jak pokračuje digitalizace českého zdravotnictví? Jak může právě digitalizace celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na případnou další epidemii virových onemocnění? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 7 hodin ráno kvůli vašemu programu, tedy ještě před začátkem dnešní konference o digitalizaci zdravotnictví v sídle Senátu. Na té budete jedním z hlavních řečníků. Z vašeho pohledu, jak daleko je digitalizace zdravotnictví v Česku?
9: Já jsem celoživotní optimista, takže bych jako chtěl říct, že pokračuje a pokračuje poměrně velmi zdárně. Aspoň agendy, na které dohlednu já, na ty se asi budete ptát, tak zaznamenali v tom uplynulém období opravdu velmi významný vývoj. Budeme se možná bavit o propojení dat Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, což je úžasná věc, která pomáhá v řadě regionů nastavovat sociálně zdravotní péči, to je také digitalizace. Startuje celá řada nových systémů, které umožňují přímo na základě dat řídit zdravotní péči nebo ji zkvalitňovat. Na druhou stranu určitě jsou na místě i oprávněné, řekněme, pesimistické hlasy, které říkají, že by to všechno mohlo jít významně rychleji. A já tenhle pocit mám ostatně celý svůj pracovní život, že všechno, co dělám, by mohlo jít významně rychleji. A nutno dodat, že v tuto chvíli stále ještě například nemáme funkční systém e-žádanek, který by významně usnadnil jednak monitoraci čekacích lhůt, jejich optimalizaci pro občany, zejména s prioritizací tam, kde ty čekací lhůty mohou být velmi nebezpečné až. Ten systém je nyní připraven, měl by být v podstatě pilotován a podle vlastně novely zákona by měl být povinný, myslím si, že od poloviny příštího roku, ale to samozřejmě mohu teď jenom předjímat, protože to ještě není takzvaně ex lege. Na papíře určitě pesimistické hlasy budou říkat, že by mohla postoupit velmi významněji digitalizace ve smyslu infrastruktury takzvaného e-health, což znamená jednak teda kmenové registry, abych to pro posluchače řekl srozumitelně. V normálním reálném světě, kde žijeme svůj uhlíkový život ve svém těle, tak přijdete za lékařem a identifikujete se jako člověk. Buď to vás zná, anebo se identifikujete při příchodu do nemocnice a podobně, oni vás musí zaznamenat. Tam je vaše identita daná a zároveň je dána identita toho, kdo o vás pečuje. Ať už je to praktický lékař nebo nemocnice a tak dál. A v tom digitálním světě to musí být úplně stejně, protože elektronizace nevytváří nějaké paralelní e-zdravotnictví, které by soupeřilo s tím skutečným to skutečné musí zůstat, ale v tom digitálním světě příklad, například e-recept, to probíhá vlastně elektronicky. A v tuto chvíli je teprve dobudovávána, ale měla by do konce tohoto roku plně naběhnout právě ta infrastruktura, aby všichni poskytovatelé mohli být plnohodnotně elektronicky identifikováni a mohli si vyměňovat zdravotnickou dokumentaci. Mým snem je ve standardizované podobě. To strašně usnadní monitoraci, teď mě nenapadá český výraz, já se moc omlouvám, patient flow, průtoku, to je hodně špatný výraz, průchodu pacientu systémem, monitoraci právě zase zpátky těch čekacích lhůt, kvalitu péče a podobně. Takže asi ta známka určitě není jednička, ale taky si myslím, že už to dávno není pětka nebo čtyřka, že se i v uplynulých dvou letech hodně udělalo. Nastartovala EZ karta, kterou hodně pacientů se jistě zná, do které jsme dokázali převést celou řadu dat, ale tím teď nechci tady mít monolog, protože
8: já bych vás nenechal celých 20 minut
9: jistý, monolog. Ale na ty datové věci se asi budete ptát do detailu, tak takhle v kostce mé hodnocení na otázku, jak postupuje digitalizace, a i dneska na té konferenci zazní spousta přednášek, které budou ukazovat úplně nové věci, které před rokem nebyly, a já tam budu ukazovat věci, které před 2 lety byly nemyslitelné.
8: Například?
9: Například právě data, která vznikla na základě společného datového mostu České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce sociálních věcí a nás, jako tedy ÚZISu, Národního zdravotnického informačního systému. V roce 24-25 s poděkováním oběma tehdejším pánům ministrům byla ta věc vlastně a sněmovně a senátu byla ta věc vlastně promítnuta do zákona. Je to propojení dat na základě zákona, jinak to není možné. A stávající páni ministři, pan ministr Juchelka, pan ministr Vojtěch to velmi významně dál podporují. A teď si představte, že toto byl vlastně v podstatě blackout, který tady byl dlouhá léta. My jsme na straně sledování zdravotní péče třeba neviděli skutečný dopad vážných nemocí. Invalidizační dopad, neviděli jsme invalidity. Neviděli jsme příspěvky na péči. A oni zase naopak, ta druhá strana, neviděla skutečnou nemocnost těch lidí a neviděla třeba efekt některých náročnějších léčebných procedur, dostupnosti péče. Ale to úplně nejnej, co tohle propojení dat přineslo, a je to plně elektronické propojení, tam nikdo nic ručně necvaká, skutečně pracujeme na základě teda nejmodernějšího možného postupu se zabezpečením dat samozřejmě, tak to, co to úplně nejnej přineslo, tak je, že jsme byli schopni společně s kolegy z MPSV připravit programy a predikce potřeb paliativní péče, sociálně zdravotní péče, nejenom pro celou republiku, ale pro jednotlivé regiony. Ty predikce jsou dneska publikovány jako open data až na úroveň ORP. Nabízíme je krajům, nabízíme je pánům hejtmanům a já vidím, jak se s těma datama pracuje a jak jako opravdu pomáhají lidem, kteří jsou vlastně nejpotřebnější, kteří se třeba ani nemůžou bránit ve chvíli, kdy ta dostupnost péče není optimální. A jestli dovolíte, tak já bych ten rozhovor trošku okořenil informací, která opravdu pro mě byla osobně šokem, protože ty čísla jsme prostě neviděli a nebyly analyzovatelné, a to je, kolik vlastně péče na sobě nesou takzvaní neformální pečující. To se tak říká.
8: Jsou to příbuzní.
9: Tak, rodina lidí, kteří jsou velmi vážně nemocní, mají významnou ztrátu soběstačnosti, což jsme neviděli. My vidíme, že člověk je samozřejmě nemocný, vidíme jeho diagnózy, umíme hodnotit statisticky ten dopad na společnost i na ty pečující, ale neviděli jsme třeba ztrátu soběstačnosti a tak dál. A teď díky těmto spojeným datům jsme společně s kolegy z MPSV dokázali predikovat objem té péče. Pro mě je teda jako šok a velká poklona těm neformálním pečujícím. Já to teď řeknu,
8: kolik to je?
9: Já to řeknu v intervalu, protože pořád se ty modely budou muset zpřesňovat, bude se muset zpřesnit vlastně i monitorace služeb terénních, sociálních, ale tato péče představovala v roce 24 zřejmě, omluvám se za ten relativně široký interval, ale i tak je to šok, mezi 20 miliony až 30 miliony ošetřovacími dny. Teď si to pronásobte, kolik to třeba například je úspora peněz pro systém, když se budem bavit takové jako šeredně jenom o penězích.
8: Kolik to je úvazku, kolik je to peněz?
9: Úvazky se mi zaskočil, to teď rychle z hlavy nespočítám po ránu, ale pokud jde o peníze, tak každý si ten jeden ošetřovací den může vynásobit třeba 3 000 korunami a tolik by stál minimálně, kdyby takový nemocný člověk ležel na nějakém standardním lůžku. Takže ta úspora je obrovská, samozřejmě ta péče doma je pro ty těžce nemocné lidi tou asi nejoptimálnější možností, je-li to vůbec teda možné. A toho je zrovna jedna z věcí, která si myslím, že nasvítila nějakou oblast, která je nejenom zdravotní, ale je sociálně zdravotní, společenská, a věřím, že povede k tomu, aby do téhleté oblasti šla cílená efektivní podpora. A také bych teď mohl mluvit až do večera. A to je třeba zrovna jedna z těch věcí, která si myslím, že se v té elektronizaci povedla a za kterou jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, a to je třeba právě to propojení těchto agent.
8: Jste říkal, že vidíte, jak s tím, kdo pracuje. Mají aktéři ve zdravotnictví i v sociálních službách, a teď myslím opravdu na všech stranách, to znamená i reprezentace krajů, obcí, státu, mají všichni dostatečný zájem pracovat s těmi daty? Jste spokojen s tím, co vidíte, jak s tím pracují?
9: Jak říkám, mluvíte s optimistou, víc než spokojen, mohlo by to být hledat kde lepší, určitě to nechci lakovat na růžovo, ale ten zájem je obrovský. Fakticky se už skoro nedá uspokojit jako našimi týmy, to znamená, snažíme se teda tam maximálně otvírat. Vím, že na úrovni jednotlivých krajů s těmi daty už pracují experti, kteří na nich dělají i své vlastní modely, což je úplně to nejlepší, co může být, protože tu situaci místně znají, takže ten zájem strašně roste. Tlak na to, aby ta data se zkvalitňovala, roste. Po téhle stránce si myslím, že jsme někde úplně jinde, než jsme byli v roce 2017, 18, 19. Vzpomeňte si na naše dávné rozhovory, kdy jste se mě v podstatě ptal, kdy budeme vůbec vědět přehled, kolik máme v České republice nějakých diagnóz. A já jsem vám říkal, no tak zatím se to ještě sbíralo na papírech, ale už se to nějak lepší, už máme připravenou legislativu, aby jsme měli data zdravotních pojišťoven a mohli jsme vám vlastně odpovědět na otázku třeba, kolik bylo minulý rok operováno třeba slepých střev, nebo kolik bylo provedeno nějakých konkrétních medikací a podobně. A tenhle svět je ale dávno pryč, dneska už lidi berou jako zcela standardní, že na webu jsou otevřená data, kde si to najdete, běží to automaticky v úvozovkách, ale elektronicky. To znamená, vždycky původem toho čísla je většinově člověk, to je potřeba říct, ale nic se neopisuje opakovaně, běží to elektronicky a i to je elektronizace.
8: Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste minulý týden připravil spolu s místopředsedou České internistické společnosti, České lékařské společnosti Tomášem Hauerem prezentaci pro poslance ze zdravotního výboru. Ta prezentace se týkala role interních oddělení v nemocnicích, také demografického vývoje. Jedno ze základních zjištění je, že zatímco v roce 2020 bylo v Česku kolem 200 tisíc obyvatel starších 85 let, v roce 2040 jich má být 2¼krát víc, skoro 470 tisíc samozřejmě přibývá. Budou lidé nad 75 let, nad 65 let. Jak velký tohle to bude nápor pro české zdravotnictví?
9: Upřímně, já když ty data vidím, tak si to možná ani neumím nebo nechci představovat, protože je opravdu potřeba si uvědomit, že my dnes každý rok vlastně řešíme, jak vlastně budeme financovat zdravotní péči, jestli máme dost prostředků na všechno. Nemine rok, aby někde něco nechybělo dramaticky a nemuselo se jako to řešit a sanovat. A teď si představte, že do roku 2040 tenhle tlak vzroste víc než dvakrát. Tady se prostě velmi významně zvedne počet lidí, kteří budou ve velice seniorním věku. Bohužel neumíme stárnout zdravě, takže budou nositeli celé řady chronických nemocí. A jak jste narážel na tu prezentaci, vzroste tlak na všechny tomu odpovídající segmenty péče. A teď můžeme začít jakoby od konce, ta komunitní ošetřovatelská péče, domácí péče. Budeme potřebovat mnohem větší počet velmi kompetentních a vzdělaných zdravotních sester, všeobecných sester a tak tak dál, ale samozřejmě pozor, vzroste tlak i na lůžkovou péči. Ti polymorbidní chroničtí pacienti projdou nemocnicemi, budou potřebovat zásah akutní lůžkové péče, budou potřebovat i chirurgické ošetření, urogenitální trakt, gastrointestinální trakt, ortopedie a podobně a budou potřebovat vnitřní lékařství, budou potřebovat takzvané interny. Když jsme si udělali, jak to říct, nějak srozumitelně takový audit dat, právě jak vypadají interny a internistická pracoviště v, ať to nevyzní pejorativně, regionálních nemocnicích, protože ta dostatečně robustní síť právě krajských a regionálních nemocnic bude tím nárazníkem, který bude muset tu péči z velké části zaštítit. No a dospěli jsme k závěru, že je potřeba tím směrem napřít pozornost. Ono se někdy říká, pod lampou je tma, takže jak člověk se řekne stárnutí, tak se hned zaměří na tu domácí péči a na sociálně zdravotní péči a někdy dokonce na paliativní péči a pod lampou byla tma. My...
8: To znamená, jestli to dobře chápu, to základní doporučení je nerušit interny, neomezovat interny v regionálních nemocnicích speciálně?
9: Jedno z těch doporučení takové je dbát na to, aby ta síť byla dostatečně dostupná, dostatečně vybavená a dostatečně saturovaná úhradami, ale je tam jedno významné ale, a doufám, jestli jste tu prezentaci viděl, tak je nepřehlednutelné. Pouze pracoviště, která jsou opravdu efektivní podle naprosto jednoznačně měřitelných indikátorů a ukazatelů, které dneska už naštěstí máme. Bavíme se o obložnosti lůžek, bavíme se o počtu ošetřovacích dnů na standardizované úvazky lékařů a sester. Protože objektivní pravdou je, že určité procento těch pracovišť tak efektivní není, počet těch pacientů na nich klesá a je potřeba ta lůžka restrukturalizovat směrem k dlouhodobé a následné péči. Což je druhý podnět, který sebou to stárnutí jednoznačně ponese. Máme už teď v řadě regionů velmi významný nedostatek péče nebo lůžek a péče na lůžkách dlouhodobé a následné péče a budeme muset jejich počty navýšit restrukturalizací, řekněme těch takzvaně neefektivních nebo prokazatelně neefektivních pracovišť akutní péče. Takže ta pravda je někde uprostřed a v každém případě je potřeba ten problém nasvítit.
8: Mluvili jsme o predikci pro rok 2040. Kdy je potřeba ta opatření začít dělat, aby celý systém neskolaboval?
9: Včera.
8: Včera. Dobře, ale vy jste optimista, to znamená, že minimálně dnes.
9: No, tak minimálně dnes, to byl takový trapný pokus o vtip, ale minimálně dnes. A ten důvod je, že ty změny nemůžou být revoluční. Bude-li se restrukturalizovat nějaké pracoviště, tak to nemůžete těm pracovníkům tam sdělit v pátek, že v pondělí to bude jinak. Je to i otázka práce s velmi cenným a nesmírně cenným vzdělaným personálem. To znamená, to je evoluční proces. A proto musí probíhat postupně, postupnými kroky s respektem ke specifikům jednotlivých regionů. A proč jsem řekl tak drze, jako by včera? No, protože na tu přípravu skutečnou zas tak moc času nemáme. Ono to stárnutí demografické v zásadě začne už kolem roku 30, tak to je za rohem. A tak si řekněme, že na nějakou vážnější přípravu máme 7-8 let max. A to nepříjemné na tom je, každý si to může najít i v luxusních predikcích Českého statistického úřadu. To nepříjemné na tom je, že to není lineární proces, jako ostatně příroda taková umí být, není lineární většinově. A nejrychleji půjdou nahoru právě ty ročníky nebo seniorní kategorie obyvatel, které budou potřebovat nejvíc té péče. To je ročník, to je věk 80+, 85+. Tam ten nárůst bude do roku 40 asi nejprudší a proto na tu přípravu máme teda jako málo času.
8: My jsme mluvili o tom, která, nebo vy jste mluvil o tom, která oddělení je potřeba posilovat. Jedna věc je, že někde v nemocnici je oddělení, druhá věc je, aby tam byl personál, to znamená, aby bylo dost lékařů. Zabýváte se i tímhletím a je tohle řešitelné?
9: to je velmi vážná otázka, protože já vždycky říkám, to nejcennější, co musíme mít připravené, je personál. České zdravotnictví je obětavostí a erudicí zdravotnických pracovníků na absolutní světové špičce. A to zdravotnictví na tom stojí. A velká poklona všem těm pracovníkům, tak toto je. A zejména, když jde o záchranu života v akutní péči, tak v řadě oborů je české zdravotnictví opravdovou světovou špičkou. Kardiologie, perinatologie, porodnictví a teď bych mohl pokračovat dál a dál. A s tím personálem je samozřejmě problém, jako ostatně se vším. A to je, nechali jsme ho minulá desetiletí, 20 let významně demograficky zestárnout. Takže máme v potenciálně důchodovém věku, anebo dokonce už v důchodovém věku, určitě kolem 25% lékařů. Nejvíc to zasahuje ambulantní segment, bohužel. A, ale také třeba všeobecných sester, kde ve věku 55+, což znamená ve věku, kdy ti lidé odejdou do důchodu, nemám křišťálovou kouli, ale do 10, do 12 let, tak je 28 tisíc úvazků všeobecných sester. A tady mám dobrou zprávu, já si myslím, že ta česká společnost i její politická reprezentace si tohohle toho je velmi dobře vědomá a právě na základě exaktních dat byly nastartovány dva významné programy, vládní programy, které posílily výchovu nebo vzdělávání a kapacity vzdělavatelů, lékařských fakult i ostatních škol, vysokých škol a podobně. V roce 2019 to byl vládní program podpory výchovy lékařů. Ten už teď vlastně vyprodukoval první svůj ročník a v zásadě průměrně ty školy to dokázaly navýšit, tak v zásadě průměrně budeme produkovat ročně o 300 až 350 lékařů navíc a mělo by to vyřešit to demografické stárnutí kapacitně. A to samé minulý rok byl odsouhlasen vládní program podpory výchovy nelékařských profesí, zejména všeobecných sester.
8: Na závěr ještě jiná věc. Vy jste byl samozřejmě jedním z těch, kdo výrazně veřejně vystupovali v době pandemie covidu. V posledních dnech slyšíme o hantaviru, o ebole. Jste hodně obezřetný, máte nějaké silné emoce z toho, že se objevují tyhle ty informace, vidíte nějaké riziko?
9: Na to období covidu právě z důvodu toho mediálního tlaku nespomínám vůbec rád a nemyslím si, že jsem v tom jako nenapáchal žádné škody. Nemyslím si, že jsem člověk, který by měl vystupovat v médiích principiálně, ani nejsem virolog. A tak vám na tu otázku odpovím asi takhle. Já jsem původním vzděláním biolog, dokonce mikrobiolog, a já mám respekt k přírodě. Takže bych opravdu doporučoval velmi významný respekt třeba právě k virům. A tak to zkrátka je, je to určitý typ evolučního faktoru, infekčního agent a ona ta příroda umí jako udělat poměrně významné změny i mezi druhy, které se velmi významně přemnožily anebo si dokonce myslí, že něčemu vládnou. Takže moje odpověď na tu otázku je biologický respekt. A pokud jde o dotaz na hantavirus, tak tam si myslím, že je objektivní fakt, že české populaci v tuto chvíli žádné aktuální riziko nehrozí. Ta verze toho hantaviru, která byla zachycená na té lodi, se v Čechách jako nevyskytuje. Ty hantaviry jsou v Čechách také, myslím si, že bylo publikováno mezi nějak nad 70 případů ze celou historii.
8: Bylo to mezi 70 a 80.
9: A ta virulence nebo ta nebezpečnost je poměrně velmi nízká, ale máme tady jiné potvůrky, proti kterým máme i účinné zbraně typu vakcinace a podobně a je potřeba se na ně zaměřit. Ona už i třeba takzvaně jenom chřipka, chřipkový virus, umí nastartovat velmi vážný zdravotní problém u právě polymorbidního seniora, který má třeba vážnější kardiovaskulární onemocnění, dekompenzovaný diabetes a podobně a je potřeba se na tohleto zaměřit a ten respekt prostě mít. Jako ten COVID jenom ukázal, že nové infekční agens umí tou populací projít prostě opravdu masivní silou. Ale to dneska ty respirační viry dělají vlastně pravidelně a ten respekt je na místě.
8: Jsme po té pandemii covidu připravenější na možné epidemie?
9: Já bych se s dovolením vyjádřil jenom k oblasti, která mě náleží, a to byla teda oblast opravdové monitorace toho rizika a být aspoň trochu včas připraven na nějaké případné eskalace, aby jsme zajistili akutní péči, aby jsme zajistili adekvátní péči o ty nejvíc nemocné, postižené. A tam si myslím, že ta epidemie covidu přinesla poměrně jasnou výzvu, a to je chlapci a děvčata, všechny ty vaše informační systémy jsou sice fajn, ale jedou pohledem do zpětného zrcátka. Prostě je to sběr dat něčeho, co už se stalo. A najednou tady byl podnět, příkaz mít ta data v reálném čase. A my teď ty systémy právě vyvíjíme. Jsem stále v kontaktu s kolegy z armády, protože ono to má k sobě velmi blízko. A vyvíjíme je právě, aby byly naprosto funkční v systému real time. A myslím si, že díky třeba praktickým lékařům pro děti a dorost, pro dospělé, spolupráci s nemocnicemi a podobně, se nám to daří. Doufám, že to nevyzní nějak narcisticky nebo chlubivě. Není to v žádném případě nějaký můj osobní úspěch. Je to úspěch mnoha a mnoha tisíců lidí.
8: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
9: Velmi děkuji za pozvání, zdravím i posluchače. Naschledanou.
8: Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk díky platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Evropský parlament schválil nová unijní pravidla pro prověřování zahraničních investic. Povinné budou pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je třeba obrana, finanční služby, strategické suroviny nebo umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost nebo veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Předpis musí ještě oficiálně schválit Rada Evropské unie. Slovák podezřelý z trávení dětských přesnídávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. 39-letý Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku. V dopise vidět Rač hrozil možnými útoky v dalších zemích. Vinu popírá. Zhruba 1340 zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ukazují to data státní organizace Cermat. Ve druhém kole se můžou žáci hlásit na školy, které mají volná místa po prvním kole zkoušek. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu asi 24 000 míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst a ta šestiletá zhruba 40. Uchazeči můžou podat přihlášku do 26. května. Britská televize Channel 4 stáhla z platformy všechny série reality show Svatba na první pohled. Stalo se to poté, co BBC zveřejnila reportáž popisující obvinění ze dvou znásilnění během natáčení a jednoho nedobrovolného sexuálního aktu. Všechny tři ženy se shodly na tom, že štáb ani stanice neudělali nic pro jejich ochranu. Obvinění muži vinu popírají. Máme informace pro řidiče na D1 před Prahou. Po pojíždí nesouvislá kolona od Průhonic z 6. kilometru. Jak kamiony, tak osobní auta pokračují v pomalejším tempu až na Chodov ke sjezdu na jižní spojku. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti už sice odstranili následky po nehodách, silný provoz ale přetrvává. S tím i spojená regulace vjezdu do obou tunelů. Kolona po pojíždí od sjezdu z dálnice. A na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně houstne provoz těsně za Rudnou. Na čtvrtém a půltém kilometru, na okruh za Ořech na 18. kilometr se jede téměř 40 minut. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. I zítra má převládat polojasno až oblačno. V Čechách bude přechodně až zataženo. Od západu se postupně místy přidá občasný déšť nebo přehánky. Později hlavně na Moravě hrozí i bouřky a teploty zítra vystoupí na 18 až 23 stupňů. V noci bude kolem 8. Ze zpráv je to vše a teď už je tu Osobnost plus.
10: Putin míří do Pekingu a na Ukrajině Rusko pořád útočí a taky krvácí. A možná se začíná bát vlastního neúspěchu. Co se děje za zdmi Kremlu, kdo ještě Putinovi věří a kdo už čeká na jeho chybu? A jak dlouho může režim prodávat nevítězství jako triumf? Začíná Osobnost plus. Mým hostem je rusista a spisovatel Tomáš Glanc, jemuž právě vyšla knížka Jsou ostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Vítám vás tady, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost plus.
10: Je možné, pane profesore, aby Rusko tak výrazně nevyhrávalo, abych použila výraz klasika, a zároveň se v Kremlu nic nedělo?
11: To je velmi dobře možné. Jakýkoliv výsledek této války lze prohlásit za vítězství, za předpoklad určité retoriky. V té fázi, kam se ta válka dostala. Takže vlastně dokonce by se dalo říct, že ruské vedení nemá kam spěchat, protože ten režim války, který si osvojila celá ekonomika, celý mocenský aparát, je vlastně v jistém smyslu paradoxně stabilní.
10: Jenomže taková propaganda, která dělá z nevítězství vítězství, tak možná funguje v Rusku, ale nefunguje nikde kolem. Tuším. Takže v okamžiku, když celý svět bude mít jako na dlaní fakt, že Putin prostě nevyhrál, tak co mu bude platné, že Rusové si budou myslet, že vyhrál?
11: Tak je otázka, co nazýváte celým světem. Ta válka za poslední 4 roky skutečně proměnila geopolitickou konstelaci a Rusko se dneska orientuje ekonomicky na Indii a silově na Čínu a Spojené státy, kde jsou jeho zájmy vnímané úplně jinak než třeba v západní Evropě, pochopitelně. Takže to, co nazýváte nevítězstvím, je pořád okupace docela značného území kdysi nezávislé Ukrajiny. A vlastně na rozdíl od ukrajinského vedení, které je křehké a nestabilní, je tomu v Rusku, jak víme, v tuto chvíli naprosto naopak.
10: Tak to je znak každé diktatury, že má stabilní vedení, protože tam nejsou demokratické volby. Ale mě by stejně zajímalo, jestli ty lidé, kteří patří k elitě v Kremlu, tak jestli už nezačínají té války mít prostě vždyť jedeme 5. rok. Nezačínají mít plné zuby, alespoň někdo z nich.
11: Tak jejich subjektivní emoce jsou jedna věc a fungování toho systému je věc odlišná. Tam vznikla z toho, co víme z vnějšího pohledu, vznikla konstelace, kdy vlastně ty ekonomické a mocenské výhody kombinované se strachem, který je naprosto oprávněný, fungují zatím velmi stabilně. A co ti lidé cítí, o čem mluví doma v kuchyni nebo se svými přáteli za zavřenými dveřmi a s vypnutými telefony, to je samozřejmě jiná záležitost. Ale v tom systému jakoby nikdo v tuhle chvíli z těch silných hráčů nemůže vystoupit a nikdo nemá žádnou alternativu. Tam se podařilo nastolit vlastně stav, v kterém není alternativní řešení na rozdíl těch nestabilních, rozhádaných slabožských demokracií. Tady je jeden masterplan, který se proměňuje, který je flexibilní, který reaguje na vnější i vnitřní podněty velmi, velmi čile, ale jako celkový systém vlastně nemá v tuhle chvíli alternativu.
10: Vy jste zmínil strach jako jeden z výrazných faktorů v ruské společnosti. Platí tenhle strach taky u lidí obývajících Kreml kolem Putina, nebo tam už je opravdu jenom to, čemu říkáme loajalita?
11: Tak loajalita a strach nejsou žádná antonyma, ty se navzájem velice, velice plodně doplňují. A ten strach není neoprávněný. V minulých dnech se objevila informace o konfiskaci v podstatě kompletního majetku Vadima Moškoviče, jednoho z třeba z 50 nejbohatších lidí v Rusku. To jsou všechno signály, které všichni, koho se to týká v Rusku, velice dobře chápou a velice dobře jim rozumějí. To je člověk, který sedí ve vězení a mohl by být jedním z nejvlivnějších kapitánů v tomto případu nějakého agroprůmyslu. To znamená, ten strach je oprávněný a ta loajalita sice vnucená, ale zároveň samozřejmě je dobrovolná. Těm lidem se ekonomicky vede velmi dobře. Ten systém je kombinovaný s rozvinutým kapitalistickým typem vlastně ekonomiky, která v jistém smyslu je samozřejmě patologicky nastavená z hlediska běžných představ o prosperitě a investicích a tak dále. Má spoustu vážných potíží, ale vlastně funguje velmi, velmi, velmi stabilně a bez nějakých výkyvů, které by běžné obyvatelstvo a natož ta elita lidí snad průměrnými příjmy jakkoliv pociťovali.
10: Řekněte, co musí takový agropodnikatel udělat, aby se ocitl z čista jasná ve vězení a přišel o majetek. Co vlastně musí udělat?
11: Právě že skoro nic, to je myslím ten základní trik, který se týká i kulturní oblasti, i oblasti politického disidentství v Rusku. Není potřeba udělat nic zvláštního. Ten systém nemá tím, že zákony se používají účelově, tak neexistuje žádný soupis kritérií, který by člověka automaticky hájil před zvůlí zákona. Stejně jako neexistuje žádný soubor předpisů, které pozitivně definují, jak se má
10: rozhodovat. To je jasné, ale něčím musel vadit Putinovi nejspíš, aby k tomuhle došlo. Nebo se mýlím?
11: Já jsem ten případ nestudoval detailně a nejčastěji tomu bývá tak, že dojde k nějakým sporům na nižší úrovni. Samozřejmě kdysi před více než 20 lety byl takovým vyzývatelem politickým Putina Chodorkovský, kde ten souboj byl jasný, to bylo na úrovni osobní nenávisti nebo osobního strachu. Ale
10: z konkurence ze strany Putina. Tak.
11: Přesně tak, ale jinak to bývá nejčastěji spor, který je neprůhledný a který vede k tomu, že dojde k mechanismu umožňujícímu vlastně něčí likvidaci. A ten základní signál je, že se to může stát komukoliv.
10: Jasně, ale podezřele častěji se to děje za prvé novinářům a za druhé oligarchům, že?
11: Ne, tak pochopitelně ta perzekuce není úplně bezhlava, ale ten takzvaně, jak se tomu cizím slovem říká, aleatorický princip, jako když hodíte kostkou a něco padne, tak ten je jistě v určitém rámci, ale není vlastně nikdo a to je pro ty příslušníky a příslušnice elit hodně důležité, že nikdo není a priori imunní. Neexistuje žádný princip imunity proti zvůli moci. To samozřejmě vytváří oprávněnou obavu o vlastní budoucnost.
10: Řekněte takhle, já už jsem zmínila, že teď asi Putin míří už do Pekingu, ale zajímalo by mě, když pobývá v Rusku, tak pobývá vůbec v Kremlu, protože tady šlo hodně zpráv o tom, jak přijíždí z bunkru do bunkru, aby se skryl, vypadalo to, že má strach doopravdy o svůj život a zvlášť po Venezuele. Takže se ptám jenom, kde teď vlastně přežívá? Ví se to?
11: Částečně se to ví, samozřejmě, že ta bezpečnostní opatření z toho, co víme, jsou extrémní a něco se ví, ví se o výstavbě těch jednotek PVO, prativa vzdušné a barona, to jsou ty sloupy, které odrážejí případné drony a těch je kolem jeho sídel za Moskvou desítky a stovky, tak určitě ta bezpečnostní opatření jsou naprosto extrémní v rámci běžné bezpečnosti politiku, jak ji známe z jiných případů, ale to neznamená, že by se nikde nenacházel, tak nachází se u Moskvy, má velkou rezidenci, samozřejmě, že tam existují nějaké běžné maskovací manévry při přesunech nebo oznamování o tom, kde se nachází, často ty takzvané přímé přenosy jsou takzvané konzervy, jak se tomu říká, tím v tom se vyžívají opoziční ruští žurnalisté, že to sledují podle nějakých listů na pokojových květinách a podobných detailů. Jsou schopni dokázat, že ten přímý přenos byl fake, ale to jsou všechno vlastně drobnosti z hlediska globální.
12: Ne, určitě, jenom mě napadlo, že by bylo poučné býti muškou jenom na stěně a pozorovat, jak Putina převážejí na to letiště. Odkud poletí, protože ta karavana musí být obří a zároveň, to je ten vtip, nenápadná, že jo? Takže proto se ptám na to. Nic, ale když mluvíme o strachu Putina, o sebe, tak on má v sobě, a psali o tom i americké weby, má v sobě jako až děsivý strach z toho, že se mu v budoucnosti prostě nepodaří prodat tu válku jako úspěch. Do toho vy říkáte, že mu nemusí záležet na tom, jak bude dlouhá, ale každý den se kupí mrtvoly. Každý den stojí peníze. Takže se vás tam myslíte si, že Putin by měl mít starost o svoji budoucnost v okamžiku, kdy to bude nevýhra?
11: Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ten vývoj války, který jistě neodpovídá nějakému primárnímu ruskému scénáři, že by vedl k vážnější destabilizaci toho systému.
12: To bylo jenom přání otce myšlenky na západě, myslíte?
11: Myslím si, že jo, že ta válka se ukázala jako daleko méně nebezpečná, než se na jejím počátku zdálo, ekonomicky i politicky.
12: Když říkáte méně nebezpečná, znamená to, že ruské hospodářství není na huntě, že není po smrti stovky tisíc lidí, nebo v čem?
11: Myslím tím nebezpečí pro stabilitu toho systému.
12: Pro režim.
11: Ta válka je samozřejmě naprosto zrůdná a ničivá pro především pro Ukrajinu, ale zároveň i pro všechny ty padlé mladíky z ruské strany a zároveň ekonomika funguje vlastně daleko lépe, než by se dalo v pátém roce války, která stojí miliardy denně předpokládat. Vladislav Inozemcev, takový opoziční ekonom, kterého dlouhodobě sleduju, tak mluví, který na rozdíl ode mě rozumí všem těm číslům a dokáže je analyzovat. Já nemám ekonomické vzdělání, ale on mluví o metafoře suché houby, že ta ekonomika, když do ní natečou nějaké peníze, třeba díky zvýšení ceny ropy, tak to zalátá nějaké díry, ale neprovlhčí tuto houbu. To znamená, že ona není produktivní, ona není samozřejmě namířená do budoucnosti, nelze to absolutně srovnávat třeba s modelem ekonomiky v Číně nebo v nějakých zemích, které opravdu, kde ten růst je opravdu nezávisle na tom, jaký tam je politický režim, markantní a zřetelný. Tady tomu tak není. Nicméně ta ropa při $100 za barel je tak výnosná, že to umožňuje pokračovat ve válce a zároveň nevystavovat obyvatelstvo žádným významnějším otřesům.
12: Tak říkáte pokračovat ve válce. Znamená to, v jednu chvíli se zdálo, že Rusové jsou už unavení jako společnost, myslím, válkou, a nejsou teď v etapě, kdy už ji berou jako automatickou běžnou součást svých životů, něco, co k Rusku patří a vlastně to nejspíš nikdy neskončí?
11: Musíme rozlišovat asi mezi jednotlivci, z nichž mnozí považují tu válku za tragédii a jsou vnitřně vůči ní velmi opozičně naladění a nemohou to bez rizika pro svoji svobodu dát najevo, pokud žijou v Rusku, a mezi tou atmosférou. A ta atmosféra je skutečně podle toho, co z dálky a z těch svědectví, která denně přicházejí, lze soudit, je charakterizovaná určitou vnucenou rezignací, což je typický projev režimu takového typu.
12: To znamená, že Putin může být naprosto v klidu, žádná spoura se nechystá.
11: Nevíme o ní.
12: Jste opatrný, ano. Víte, jak jste se bavili ještě, jak jsme se bavili o těch strach,

0: jakoby agresivní prostě. Je na místě v tuhle chvíli nějaká obava z toho, že tenhle hromadný návrat prostě ozbrojených agresorů by se mohl vymknout?
1: Tak podle dosavadního průběhu to vypadá, že sociálně ten problém bude velmi citelný. Už teď se množí případy naprosto brutálních masakrů, které způsobují tito lidé samozřejmě se zdevastovanou psychikou, když se vrací do občanského života. A zdá to může vést k nějakým sociálně relevantním událostem, to záleží na tom, jakou v tu chvíli bude mít Rusko politický systém. Jako my známe ze zkušenosti tyto vlny navrátilců, hlavně z Afghánistánu, to byla obrovská vlna, která vlastně částečně definovala celou kriminalitu 90. let. Tady ti Afgánci, jak se jim v Rusku říkalo, potom po Afgáncích nastoupili Čečenci a to jsou samozřejmě muži, kteří mají sklon zakládat kriminální struktury a chovat se násilně a společensky nekonstruktivně. Tak to je velmi pravděpodobné, že to bude vážným sociálním problémem, ale jestli ten sociální problém se transformuje do problému politického, na to je příliš brzo něco takového předvídat. To může být taky taková sociálně vlastně minoritní, částečně vyloučená skupina, s kterou budou jenom obrovské množství velkých problémů.
0: Tak, totiž, když si člověk vzpomene na všechny ty americké knížky a americké filmy o vojácích, kteří se vrátili i z těch posledních moderních jakoby konfliktů, tak je jasné, že jsou prostě najednou nezapadají do toho civilizovaného
1: samozřejmě
0: světa, že jo?
1: Samozřejmě.
0: A z toho, zatímco u těch Američanů se to podle filmu v podstatě pozná jenom podle toho, že bezcílně se toulejí těmi nekonečnými sámoškami a jsou prostě nešťastní, tak si říkám, co takový Rus s tou zbraní, jak si prostě poradí, co s ní asi tak provede, no.
1: Skutečně záleží na tom, jaké budou možnosti. Ten nynější systém, jeho stabilita spočívá také v tom, že i tato neřízená kriminalita v těch sociálně vyloučených skupinách je vlastně kontrolovaná a nepřipouští žádné excesy. Takže ta propagovaná vnitřní bezpečnost je do jisté míry skutečností těch případů, že těch skutečných excesů, že někdo někam přijde a postřílí 50 lidí, je v Rusku vlastně nezvykle málo, vzhledem k tomu, jak ta společnost je po mnoha stránkách zdevastovaná.
0: A kolik jich je. Když sledujete ruské elity, vidíte spíš scénář nějakého pomalého rozkladu toho režimu, a nebo možnost náhlého zlomu. Já teď se neptám, jestli to bude za 5 let, za 10 let nebo za 30 let, ale jestli ta společnost spíš spěje k tomu, že to bude pomalý nebo rychlý proces.
1: Tak dějiny mají tu výhodu, že je nelze předvídat a odvíjejí se způsobem té takzvané bifurkace, že z každého bodu vede mnoho cest do budoucnosti a kterou z těch cest se ty dějiny vydají, tak to záleží na obrovské množství těžko predikovatelných okolností. Takže oba ty scénáře připadají v úvahu. I nějaká transformace, která by nebyla náhlá a jednorázová, i ten scénář nějakého zvratu, který by byl radikálnější. Já myslím, že tady tenhle typ prognostického uvažování je často, řekl bych, vyprovokovaný nebo i nafouknutý médií a jejich zájmy přinést nějakou zajímavou informaci a že ve skutečnosti je ta realita zatím podstatně nudnější, než jak se nám snaží nabídnout.

0: ve svých článcích i zkušení komentátoři, nevím, z Financial Times.
1: Rusista, spisovatel Tomáš Glanc je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já se zastavím ještě u té vaší nejnovější zatím knížky. Jsou ostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Má ten název té knížky mimochodem evokovat jsou ostroví Gulag? Solženicynova.
0: Tak to je spíš taková, řekl bych, podřadná narážka, kde spíš jsou ostroví jako takový model, který francouzský sociolog Edouard Glissant navrhl už v roce 1990 pro práci s identitou, která nemá jedno nějaké centrum. On byl sám, působil v Karibiku a tvrdil, ta souostrovní identita je vlastně něco, co je pro Rusko velmi důležité, že to, co jsme zvyklí si představovat jako nějakou jednotnou identitu, se stává z obrovského množství jednotlivých bodů, které nejsou převoditelné na společného jmenovatele.
1: Když jste použil to slovo identita, tak vy v tom textu často píšete o negativní identitě. Co to je negativní identita?
0: To je termín, s kterým pracoval Lev Gutkov, vynikající ruský sociolog, už na začátku tohoto režimu a na začátku tohoto století. A je to sociologický termín, kterým on popisuje společenský konsensus založený negativně, to znamená na odporu a konfrontaci například, a teď tam můžeme doplnit kolektivní západ nebo nějaké slabožské demokratické systémy, euroatlantické civilizace a tak dále, je to vždycky koncept jednoznačně definovaného nepřítele, často kombinovaného zevnitř a zvnějšku, který vlastně zakládá ten pocit sounáležitosti. Ale... A pro Gutkova to byl takový scénář kolem toho roku 2000, který popisoval jako takovou hrůznou možnost, která by mohla nastat. A
1: jaká hrůzná možnost?
0: Následující
1: vždy to tak
0: vývoj,
1: funguje celou
0: následující
1: dobu.
0: Vývoj ukázal, že to je velice produktivní schéma, které
1: přesně.
0: Je snadno dosažitelné.
1: A týká se opravdu vlastně všeho, co se odehrává na západě, tak se Kremlu daří jakoby se proti tomu jako vymezit negativně, jako třeba je to metoda, která jde i proti LGBT+, že jo?
0: Samozřejmě, to je součást této kampaně, velice, velice důležitá. V nakladatelství Exmo, to je obrovské moskevské nakladatelství, které vydává velmi široké spektrum literatury. Před nedávnem došlo k razii ze sérií výslechů a prohlídek, domovních prohlídek těch kanceláří. A bylo to celé motivováno několika texty, samozřejmě velmi nevinnými literárními texty, které tematizují problematiku nějakých nestandardních forem sexuality, takže to je velmi důležitý motiv, který je právě takovým stavebním kamenem negativní identity. Jeden z mnoha.
1: Ještě jedno téma, které mě ve vaší knížce zaujalo, a to je vlastně podlézání umělců režimu a Putinovi. A velmi stručně, jenom prosím, protože suneme do konce. Jaký typ umělců, anebo se to týká plošně všech ruských umělců, kteří prostě chtějí být za dobře s režimem a jdou mu na ruku?
0: Tak já velmi stručně bych to rozdělil asi do tří části.
1: No,
0: ta kniha celá se, ale ke každý jenom půl věty. Celá ta kniha se zabývá kulturními kontexty a co se týče tady té Z-kultury, kultury, která podporuje válku a podporuje ten režim, tak ta je jednak explicitní a to jsou často umělecky málo pozoruhodné artefakty. Potom je to politická loajalita vynikajících umělců, často z oblasti vážné hudby a tak dále. A potom vlastně ta největší část, to je ta umělecká scéna, která se prostě chová apoliticky a pokouší se vyhnout jakékoliv konfrontaci.
1: Rusista, spisovatel Tomáš Glanc, jemuž právě vyšla knížka Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Děkuji moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad kvůli sporům s vedením, odchází zaměstnanci i velký sponzor. Absurditou roku je podle ankety Hospodářské komory jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Českým fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci. Kolony vznikají na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Je úterý 19. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Couserisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle informací serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí taky klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala. Pokračuje reportér Josef Číš.
4: Podle i rozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Mária Pfeifrová.
5: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
4: Sedláček na dotazy Radiožurnálu zatím nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
3: Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
6: Klasický buráci výzvuk těch silných motorů.
7: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš, obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
8: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
7: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Rusko a Bělorusko společně nacvičují použití jaderných zbraní. Ty Moskva rozmístila na běloruské území rok po vpádu na Ukrajinu. Stíhačka NATO dnes sestřelila cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor.
9: Estonský ministr obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Ministr obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v devátých třídách. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na úřadu vlády se sešli předsedové ANO, SPD a motoristů. Řešili strategii před podzimními senátními volbami. Detaily má reportérka Adéla Burešová.
10: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v Senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
11: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
10: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři podle Okamury řešili taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. V anketě Hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo 66% hlasů.
12: Jednotné měsíční hlášení hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
13: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
12: Říká Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
14: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
12: Absurditu roku letos Hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. V Pekingu má zítra jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Ve Štrasburku večer začne takzvaný trialog o obchodní dohodě se Spojenými státy. Evropská komise, rada a parlament budou společně řešit postoj k návrhu smlouvy amerického prezidenta. Podle europoslanců jsou neshody zatím velké.
15: Dohoda, kterou loni ve Skotsku předběžně dojednal americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, má snížit vzájemná cla na maximálně 15%. Europoslanci ale její projednání několikrát odložili, mimo jiné proto, že šéf Bílého domu hrozil Dánsku anexí Grónska. Zda se podaří najít mezi evropskými institucemi schodu, jak k dohodě přistoupit, není podle europoslankyně Danuše Nerudové z hnutí STAN jasné.
16: Myslím si, že jsme hodně rozdělení, prošlo to parlamentem velmi těsně.
15: Neschody jsou například v tom, za jakých podmínek má dohoda začít platit nebo kdy přesně skončí. Donald Trump očekává, že Evropská unie obchodní smlouvu uzavře do 4. července. V opačném případě hrozí zavedením vyšších cel. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: 85. narozeniny oslaví herečka Iva Janžurová na jevišti Národního divadla před plným hledištěm. Už za hodinu ji diváci uvidí v roli Hany v repríze Erbenovy Kytice. Vyprodáno je i na páteční uvedení inscenace Audience u královny.
17: Nejdřív dohodnout koalici veřejně a potom s tím jít k volbám. To by bylo něco úplně jiného.
18: Janžurka, jaký generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
19: Sedni si.
20: Já sedím.
19: Ona sedí.
18: Bláznivých komediích, Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme, Drahoušku, nebo Pane, vy jste vdova.
19: Zavři oči v rouku.
21: Ale pronikali to.
18: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
22: Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment. Je po operaci levé nohy a tak vynechá přípravný kemp národního týmu i poslední letošní ligový zápas Olomouce. Na světovém šampionátu se už po šesté představí útočník Cristiano Ronaldo, který je v nominaci portugalské reprezentace. Druhý tenista světového žebříčku, Španěl Carlos Alcaraz, vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Hokejová reprezentace má na světovém šampionátu po výhře na Švédy den volna. Zítra nastoupí proti Itálii, která teď hraje s Norskem. Zápas vidí přímo ve Friburgu Petr Kadeřábek.
23: Začíná třetí třetina a Norsko vede nad Itálií 3-0 v souběžně hraném utkání v Curychu. Je stav mezi Lotyšskem a Rakouskem vyrovnaný 1-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
24: Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské ještě velmi silný provoz za průhonicemi ze 3. kilometru. Postupně se to rozjíždí k jižní spojce, pak na samotné jižní spojce směr Černý most vzniká kolona ve všech pruzích od Spořilovské na 10 až 15 minut. Za sjezd na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Na Pražském okruhu před exitem 19 Ořech se tvoří kolony směrem na letiště, kamiony v pravém pruhu už od sjezdu z D1 osobní auta zastavují u exitu 3 Vestec, regulují průjezd tunely a směrem na D1 je plno od D5, respektive fronta je i na D5 ze 4. kilometru od Rudné. A na nehody pozor, na silnici 2 Kutná Hora Praha hned za Kozojedy a taky na silnici 22 Sklatov na Strakonice za odbočkou na Číhaň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku místy déšť, na západě Čech postupně srážky, místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Věrou Štechrovou.
0: Proč končí národní protidrogový koordinátor a agenda přechází pod ministerstvo zdravotnictví? Proč ministerstvo financí kritizuje návrh zákona o veřejnoprávních médiích z dílny ministra kultury? Jaké osudy připomíná nový památník na starém židovském hřbitově v Praze? I o tom budeme mluvit. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém na konci června končí ve funkci. Po přesunech agendy má úřad předat Ditě Protopopovové, která se stane od půlky roku novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku. Celá problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Ve vysílání teď vítám Viktora Mravčíka, adiktologa, ředitele výzkumu a inovací ve společnosti Podané ruce, který byl také vědeckým poradcem národního koordinátora pro drogovou politiku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je podstatné, jestli bude koordinátor protidrogové politiky fungovat pod úřadem vlády a nebo ministerstvem zdravotnictví?
1: Je to podstatné. Jo? Nejde pouze o tu jednu osobu, řekněme, jako politickou, odbornou, která jako koordinuje ty agendy, řekněme, napříč obory a napříč ministerství, ale jde o celý vlastně ten aparát, který má k dispozici na úřadu vlády, což je prostě nějaký odbor, představte si ho asi o 20 lidech, který vykonává spoustu, řekněme, výkonných funkcí a činností od toho, že prostě dává dotace významnému segmentu služeb v oblasti závislostí různého typu, stará se o kvalitu služeb, o dostupnost služeb, o, řekněme, koordinaci napříč státní správou, jak horizontálně, tak vertikálně, kraje, obce, mezinárodní agenda tam je velká, takže je to prostě jako balík vlastně nějakého jako organismu, který je poměrně jako zaužívaný a velmi efektivní, to se prokázalo jako v průběhu jako 30 let drogové politiky a závislostní politiky v České republice, takže nejde zdaleka jenom o Pavla Bema jako takového.
0: A pokud by se celý tento orgán přesunul tedy pod ministerstvo zdravotnictví, tak by tu agendu dál dělat nemohl tak, jak ji dělá?
1: No, ono se to zdá, že to je pouze škatule, hejbejte se, že se přesune prostě nějaký jako útvar z jednoho místa na druhého, ale to zdaleka není jenom tak. Možná, že by bylo dobré říct, že vlastně jako těch pokusů jak přesunout tu závislostní agendu z úřadu vlády na jiná ministerstva, hlavně na ministerstvo zdravotnictví, bylo v posledních, já nevím, 10 letech několik. Jo, já sám, protože jsem tam pracoval jako vedoucí národního monitorovacího střediska v tom odboru, tak jsem zažil, myslím, 4 a vlastně vždycky se došlo k tomu, že to není dobrý nápad, ustoupilo se od toho vzhledem prostě ke komplexnosti té věci a možným negativním vlivům, respektive rizikům, které z toho vyplývají.
0: To protidrogová agenda se má navíc sloučit s tou agendou péče o duševní zdraví. Je to logické spojení?
1: No, ono se to zdá být logické, opravdu jsou tam souvislosti mezi jako duševním zdravím a řekněme těmi psychickými faktory, které ovlivňují vznik a rozvoj závislosti a tak dál, ale zdaleka nejde o to též, jo. Je to i, řekněme, v té oblasti jako systémové, jo, to, co řeší se v reformě jako péče o duševní zdraví a v prevenci v této souvislosti jsou, řekněme, jako částečně jako podobné věci, ale vlastně velká část té agendy je poměrně jiná, jo, ta závislostní agenda, kromě, řekněme, té zdravotní části, a i tam jsou prostě velké rozdíly, když, jako řekněme, ty překryvy taky, tak zahrnuje prostě veškeré sociální dopady a intervence, jako většina těch služeb, vlastně adiktologických v nějakém segmentu těch služeb, tak jsou vlastně adiktologické služby založené na sociálních službách, jo. Je to otázka prostě těch ekonomických souvislostí, nabídky těch produktů a tak dále, takže zdaleka to není jenom ta zdravotní oblast nebo ty zdravotní aspekty, takže prostě přesunout to pod jeden rezort, ještě jako, že v té české tradici, chtěl jsem říct dobré tradici v uvozovkách, ale prostě v té tradici, která není úplně jako dobrým příkladem k následování rezortismu, jo, vlastně jako hrozí, že tady tyto aspekty všechny, prostě ta komplexnost, takže se někde cestou prostě ztratí.
0: A napadá vás důvod, proč se to děje, protože podle mluvčí úřadu vlády jsou ty problematiky provázané a propojuje se to takhle v jiných zemích, tak co je podle vás tím důvodem, i když my se ho zatím můžeme tedy jenom dohadovat?
1: No, Česká republika je vydávána jako za příklad dobré praxe, jo, v oblasti jako drogové politiky, a nejenom pokud je o to, co dělá, ale taky jakým způsobem to dělá, jakým způsobem vlastně jsou ty různé oblasti té agendy koordinovány. Vlastně ukazuje se, že jako to nějaké mezirezortní a mezioborové zakotvení toho řízení a té koordinace je to nejlepší, co může být, jako napříč vlastně Evropou a globálně, jo, takže dokážu si představit důvody, a některé jsme slyšeli, proč k tomu dochází, jako nějaké zefektivnění jako těch agent a řekněme i v oblasti poskytování dotací, možná snaha o to vlastně ten úřad vlády, jako kde se teď ty průřezové agendy nachází, tak vlastně postavit výhradně jako řekněme servisní organizaci vlády a jako ministru bez portfeje a předsedy vlády, jo, ale jo, takže jako řekněme, dobré důvody by se našly, ale ta rizika, která z toho vyplývají a ty jako možné nebo očekávatelné negativní dopady, těch je mnohem víc.
0: Znamená to, že byť my to mluvíme o jakési organizačním přesunu, že by to mohlo mít nějaký přímý dopad i na tu péči o drogově závislé?
1: V každém případě, jo, úřad vlády nejenom, že financuje, respektive ten odbor protidrogové politiky na úřadu vlády, nejenom, že financuje významnou část, významný segment adiktologických služeb a opravdu vlastně je jediným donorem, který, nebo jedním z mála donorů, pokud nepočítáme jako kraje a obce, tak na té státní úrovni vlastně se dívá na tu problematiku průřezově a vlastně pojímají tak to interdisciplinárně, jak je potřeba, jo, vlastně jako všechny ty rezortní rámce pro dotace vlastně to nějakým způsobem omezují, ale nejde jenom o ty dotace samotné, jde vůbec o ten přístup k tvorbě jako sítě služeb, analýze dostupnosti sítě služeb, spolupráce jako s různými aktéry na různých úrovních a tak dále.
0: Říká adiktolog Viktor Mravčík, vědecký poradce Národního koordinátora pro drogovou politiku. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo Ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Například neřeší, z jaké kapitoly rozpočtu by měly média dostávat peníze, ani jakým způsobem bude stanovena jeho výše, uvedlo ministerstvo v připomínkách, které k zákonu vzneslo. S výjimkou Ministerstva životního prostředí měly k návrhu zásadní připomínky i ostatní rezorty. Například Ministerstvo vnitra upozornilo, že změna financování by přinesla zásadní výpadek příjmů České pošty. Výhrady vznesly i odbory, zaměstnavatelské svazy nebo samosprávy. Nový zákon má zrušit poplatky a převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Ve vysílání je teď mediální analytička Irena Rešánková, která sleduje přípravu nového zákona o veřejnoprávních médiích a taky autorka knihy Hledání veřejné služby. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mohla byste shrnout ty nejzásadnější výhrady, které má k návrhu zákona o médiích veřejné služby Ministerstvo financí?
4: Ministerstvo financí tam samozřejmě říká to, co vy jste už uvedla před chviličkou. To znamená, že hlavní problém je, že není vůbec jasné, jakým mechanismem se ty peníze z toho rozpočtu budou do těch veřejnoprávních médií dostávat. To byla věc, která z toho z té novely, nebo vůbec netuším, jak tento materiál nazvat, protože rozhodně to nemůžu nazvat zákonem, poměrně jasně vyplývala, protože tohle byla věc, na kterou se ptal opravdu úplně každý, že tam je vlastně napsáno, že Česká televize a Český rozhlas budou placeny ze státního rozpočtu, ale naprosto tam chyběl jakýkoliv mechanismus toho, jakým způsobem se to bude dělat. Samozřejmě tam je těch problémů víc, i těch výtek z ministerstva financí je tam víc. Je tam například výtka, kdy se ta novela odvolává na neexistující zákon o účetnictví. Ona se vlastně odvolává na zákon, který je teprve ve sněmovně, má platit od 1.1.2028, ale to ministerstvo financí v tom mezirezortu už říká, ten zákon o účetnictví nebude platit od roku 2028. On se zpozdí. Čili najednou tady vzniká jakási zvláštní mezera, kdy ta novela sama o sobě tam velice volně nakládá s různými pojmy. Já bych to nazvala takový jako draft nějaký myšlenkový, ale naprosto v té věci unikají ty základní technické věci. A samozřejmě tam je víc problémů, tam je třeba obsluha státního účtu. Česká televize si spočítala, že by se tam ta obsluha státního dluhu zvýšila o 265 milionů. Takže tam vlastně z těch koncesionářských poplatků, který chce vláda naše občany ušetřit, by se najednou stalo ještě mnohem víc peněz, takže by se neušetřilo vůbec nic. Ministerstvo financí tam také poukazuje na to, že by to kladlo velké nároky na státní správu. To ministerstvo na to nemá vůbec žádný aparát. Čili představa, že by ten zákon měl platit od 1.1.27 je naprosto nesmyslná. Na to poukazuje to ministerstvo. Ono dokonce navrhuje, aby se i nadále nad tím zákonem nějakým způsobem diskutovalo. A až budou všechny tyto věci ujasněny a vejde platnost ten nový zákon o účetnictví, tak potom teprve se rozhodlo, jakým způsobem ta média financovat, případně z toho státního rozpočtu, a zatím na to nesahat.
0: No a když tedy ten návrh má ty legislativně technické nedostatky, není například slučitelný s Evropskou unií, jak upozorňují ministerstva, v podstatě skoro všechna, tak předpokládám, že tohle přece musí legislativní odbor ministerstva kultury vědět, tak je jasné, kdo ten návrh tedy psal a proč je napsaný tak, jak je napsaný?
4: Mezi mediálními odborníky samozřejmě se spekuluje o různých jménech, ale rozhodně se všichni shodujeme v tom, že tento zákon legislativní odbor ministerstva kultury rozhodně nemohl vidět, natož ho napsat, protože ministerští legislativci jsou profesionálové, kteří svoji práci dělají už dlouho. Já jsem viděla mnoho zákonů z její dílny a musím říct, že tohle je rozhodně nevidělo, ani na vteřinu.
0: A je v tuhle chvíli tedy jasné, jak chce ministr kultury Ota Klempíř z Motoristů s tím návrhem dál pracovat, když, jak řekl v televizi Nova, ho chce prosadit obrovsky rychle? Co se se všemi těmi připomínkami dá dělat?
4: Já se obávám, že Ota Klempíř vůbec netuší, o čem to je. Já z toho, co říká, a z toho, že se vůbec neorientuje v těch připomínkách, že říká, že jsou jenom takové nějaké komplexní a on neví, co si z toho má vzít, tak jsem přesvědčena o tom, že on vůbec netuší, jak to má vypadat, jak ten legislativní proces reálně probíhá a jak má vlastně vypadat novela zákona. On tam si myslí, že to dá do nějakých tabulek a ještě si to proberou na vládě, ale tak to nefunguje. On se pravděpodobně domníval, že do mezirezortu dá nějaký draft, nějaký nápad, nějakého zákona a ta jednotlivá ministerstva a ty dotčené orgány mu to nějakým způsobem dodělají. Ale takhle to prostě vůbec nefunguje. Já se obávám, že pan ministr Klempíř je úplně mimo.
0: No nicméně premiér už řekl, že ten návrh mají příští pondělí na koaliční radu. Tak co může rada s tímhle návrhem a všemi těmi připomínkami dělat? Může jít ten návrh takhle k nějakému oficiálnímu projednání na schůzi vlády?
4: To vůbec nemůže, protože tohle v prvé řadě není návrh zákona, to je něco, to je nějaký text. Ta koaliční rada se maximálně může shodnout na to, že to panu ministrovi vrátí k přepracování a to je tak všechno, co s tím může dělat. Samozřejmě, že to, že ministerstvo životního prostředí to proti tomu nemá žádný výhrad, je zábavný prvek, ale jinak proti tomu mají výhrady úplně všichni. A to nejenom ministerstva, ale třeba i Český telekomunikační úřad, který tam poukazuje na to, že tam nejsou vůbec ošetřeny kmitočty, že to tam prostě úplně zmizelo a ta média nebudou mít na čem vysílat. Kraj, respektive Středočeský kraj, poukázal na to, že nebyly připomínkovým místem, ačkoliv se v té novele ruší regionální studia, což se jich dotkne. A je tam spousta připomínek, vlastně co paragraf to připomínka, co paragraf to chyba, co paragraf to nejasnost. To je nějaký myšlenkový draft, ale rozhodně to nemá cokoliv společného s něčím, co by se mohlo nějak vážně projednávat.
0: Irena Ryšánková, mediální analytička. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
4: Děkuji, nashledanou.
0: Židovské muzeum v Praze vybudovalo na starém židovském hřbitově památník svým někdejším zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Má podobu 3 bronzových desek s více než 160 jmény. Mezi nimi třeba fotografa Viktora Šika, který dokumentoval život v židovské obci v období holokaustu, nebo taky dospívajícího chlapce Jindřicha Prosnice, který organizoval sbírky potravin pro lidi v Terezíně, a to až do doby, než tam byl sám odvezen a později zavražděn v Osvětimi. My jsme teď spojení s ředitelkou Židovského muzea Pavlou Niklovou. Dobrý den.
5: Hezký podvečer.
0: Vám se podařilo identifikovat a připomenout 161 lidí, kteří byli za války s Židovským muzeem spojeni. Jak to, že jich bylo tak moc?
5: Tak já bych jenom chtěla říct, že to jsou kolegové, nebo respektive hlavně jeden kolega v muzeu Martin Jelínek, který se tomu výzkumu věnoval nějakou dobu, řekněme rok, a bude v tom výzkumu ještě dále pokračovat. Bylo jich tolik částečně také proto, že ti první, kteří tam pracovali na začátku války, tak vlastně všichni byli potom dostali povolávací příkazy do Terezína a posléze do vyhlazovacích táborů, takže tam přicházeli další a další lidé.
0: Je možná paradoxní, že Židovskému muzeu se za války podařilo shromáždit, zaevidovat a schovat opravdu hodně vzácných architektů z celého protektorátu. Jak se to povedlo?
5: Tak vlastně ti lidé, kteří tam pracovali, tak to dělali všechno s vědomím, že se snažili všechna judaika a všechen majetek držet pohromadě v pevné víře, že až válka skončí, tak lidé, kteří ty předměty používali nebo je vlastnili před válkou, tak že jim zase budou navráceny.
0: Dá se tedy říct, že právě díky té práci židovských zaměstnanců, kteří tedy mají už svůj památník, má dnes Židovské muzeum v Praze vlastně jednu z největších sbírek judaik, tedy písemností spojených se Židy na světě?
5: Ano, určitě na tom tito naši bývalí kolegové mají obrovskou zásluhu a jsme jim za to vděční.
0: A jak do téhle sbírkové činnosti zasahovali nacisté, jestli nějak?
5: Jsou o tom různé dokumenty, existují jedna taková publikace velká o historii Židovského muzea, která se jmenuje Archa paměti, tak se tady tím zabývá a byly to, prostě existovala tam nějaká komunikace mezi lidmi z pražské židovské obce a takzvané ústředny, pod kterou ta obec spadala. Dochovaly se nějaké dokumenty a z nich se dá odvozovat určitá historie, že prostě nacisté něco takového tady trpěli, chodili se tam někdy podívat. Jejich konkrétní úmysly, pokud vím, tak nejsou přesně zdokumentované.
0: Je nějaké jméno nebo nějaká jména, která byste speciálně ráda připomněla, která jsou uvedena na tom novém památníku?
5: Tak bude to jedno jméno, které je zrovna docela známé, ale je to jméno Hany Volavkové. To byla paní, která přežila a která se potom stala na dlouhá léta, na 15 let, ředitelkou poválečného židovského muzea a ona také stojí za tím, že byl v Pinkasově synagoze vybudován památník obětem Shoah, kde je všech těch, řekněme, 80 tisíc jmen českých českých a moravských Židů, kteří byli za války zavražděni. Ale třeba bych ještě mohla připomenout hudebního skladatele Karla Rainera, kterého jsme si připomněli, když jsme ten památník otvírali jeho jednou hudební skladbou. A taky jednu důležitou věc bych chtěla říct, je to vlastně takový první počin, kdy se nám podařilo něco takového dát dohromady jenom z darů. A účastnili se toho i současní zaměstnanci muzea, takže je tam takový hezké spojení.
0: Znamená to, že na ten památník se tedy složili lidé, nikoli instituce?
5: Ano, jednotliví lidé se na to složili, kromě těch tří desek se jmény těch 161 lidí, tak také součástí památníku jsou tři nové lavičky a ty lavičky byly věnované třemi rodinami a třemi institucemi, tak tam nějaké instituce figurovaly také. Je to Pražská židovská obec, Federace židovských obcí a jedna instituce z Londýna.
0: Říká Pavla Niklová, ředitelka Židovského muzea. Děkuji, naslyšenou.
5: Děkuji vám za pozvání.
0: Tolik podvečerní publicistika, teď už jsou tu aktuální zprávy.
2: Český rozhlas plus zprávy.
3: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk díky platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde zatím jen o dočasné řešení. Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje podle ní na nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a taky na jižní polovině Moravy. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici. Čeští hokejisté mají na světovém šampionátu po výhře nad Švédskem volný den. Zítra se utkají s Itálií, která teď bojuje ve Friburgu s Norskem. Informace má reportér Petr Kadeřábek.
23: Italové v 56. minutě po čtvrté inkasují a Norsko tak vede nad Itálií už 4-0. V souběžně hraném utkání v Curychu je zatím odehráno 54 minut a Rakušané drží těsný náskok, vedou nad Lotyšskem 2-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
24: Kolony na D1 před Brnem a D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se postupně krátí i kolona kamionů. V pravém pruhu se nákladní soupravy ještě sunou od exitu 190 od sjezdu k výstavišti do omezení u D2. Osobní auta už jedou v levém pruhu plynule. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se za Rudnou kolem 4. kilometru dojíždí do kolony. Osobní auta brzdí jenom krátce. Kamiony se sunou pravým pruhem až na okruh. Přímo na pražském okruhu se ještě tvoří kolona oběma pruhy. Od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech, tenhle úsek je asi na 10 minut, rozjíždí se to. Na pražském okruhu opačně z D1 na letiště před Ořechem je kolona ve všech pruzích od exitu 15 Lochkov, to zabere kolem 10 minut. Kamiony se zdrží déle, tvoří v pravém pruhu kolonu ještě navíc předtím od exitu 82 Jesenice k Cholupickému tunelu. V Praze na jižní spojce směr Černý most se sune fronta, začíná za podjezdem magistrály a je to asi na 10 minut za sjezd na Zahradní město, tam je omezení. Na silnici dva z Kutné hory na Prahu za Kozojedy čekejte omezený průjezd, auto tam narazilo do stromu, provoz je slabší bez delších kolon. A ještě 22 z Klatov na Strakonice za odbočkou na Číháň, nehoda a brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Večera v noci bude oblačno až polojasno a v noci se ochladí na 10 až 6 stupňů, na východě naměříme kolem 4. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: O hodnocení prezidenta Petra Pavla, o střelbě v islámském centru v San Diego, o útoku čínských automobilek na Evropu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
6: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Hlava státu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Co výběr nového náčelníka generálního štábu vypovídá o dalším fungování armády? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
7: Dobrý den.
6: Novým náčelníkem generálního štábu se tedy stane dosavadní zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Co jeho výběr znamená?
7: Tak tam jsou dva důležité aspekty. Co se týče Miroslava Hlaváče jako takového, tak to je generál, který je bez jakýchkoliv dohledatelných skandálů s odpovídajícím vzděláním. Studovali ve Fort Leavenworthu ve Spojených státech v Royal College of Defence v Londýně. Zastával významné funkce, zvláště v posledních letech byl zástupcem odcházejícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Předtím byl ve vysokých funkcích na ministerstvu obrany i v generálním štábu. Byl na zahraničních misích v Bosně, velel misím v Kosovu a v Afghánistánu. Rozhodně má za sebou kariéru, která ho k takové funkci opravňuje, a tam asi není vůbec žádná pochybnost. Ostatně jeho jmenování přivítala i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, také upozornila na to, že právě toto jmenování zajistí v armádě kontinuitu. Obecně opozice se na toto jmenování dívá pozitivně. Prezident republiky také řekl, že bez problému samozřejmě Hlaváče jmenuje. Ovšem tady právě nastává ten jediný problém, protože Hlaváče hlasováním do funkce instalovala vláda. Ovšem s výjimkou jediného ministra, který byl proti, a tím byl ministr obrany Jaromír Zuna. Dokonce Hlaváč nebyl na původním seznamu Zunových čtyř kandidátů, který i prodiskutoval s prezidentem republiky. Dohodli se tam s prezidentem na určitém jménu a najednou vlastně přes hlavu Zuny byl jmenován Hlaváč. Což Hlaváče staví do velmi obtížné situace, protože opravdu nyní můžeme, doufejme samozřejmě, že ne, ale může se stát to, co v minulém volebním období, že najednou bude stát proti sobě ministr obrany a náčelník generálního štábu, a to rozhodně není pozitivní. Zvláště, když právě k tomu jmenování došlo takto. My vlastně ani nevíme, proč premiér Babiš to na tiskové konferenci vytáhl, protože on o tom začal mluvit, že Jaromír Zuna byl proti. Tím Zunu dostává do opravdu velmi podivné situace, zvláště když, jak to vypadá, se za něj nepostavili ani tedy ministři ze strany, která ho do funkce delegovala, tedy z SPD. A to může samozřejmě vytvářet tlak i na Hlaváče, který takto má vlastně jakýsi punc, byť nezasloužený, že byl do své funkce dotlačen politicky. Podle serveru iDnes Jaromír Zuna především vytýká Hlaváčovi vlastně příliš rychlý kariérní postup. To samozřejmě ale samo o sobě nehovoří nic o tom, jaké jsou kvality 61-letého generálporučíka.
6: Tolik Petr Švarc.
7: Díky, naslyšenou.
6: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/Mark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Vzhledem k tomu, že od vzniku samostatné České republiky měla země pouze čtyři prezidenty, patří Miloši Zemanovi poslední příčka. Postavení současné hlavy státu komentuje politolog Lukáš Jelínek.
8: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když jej školním hodnocením v průzkumu agentury STEM/Mark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismu, zhlásí k hodnotám. Ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novodobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebe vědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěryhodnosti a nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají, nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musí jim spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
6: To byl Lukáš Jelínek. Střelba v San Diegu v Kalifornii si vyžádala mrtvé. Případ je podle policie pokládán za zločin z nenávisti. Ke zločinu došlo v islámském centru, které je největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a Koránu. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: 18. květen roku 2026 se pravděpodobně stane datem, které se bude v americké muslimské komunitě připomínat celá desetiletí. Při útoku dvou ozbrojených mužů na mešitu zahynulo přinejmenším 5 lidí, včetně obou pachatelů. Policie skutek vyšetřuje jako zločin z nenávisti. Terčem útoku bylo islámské centrum v kalifornském San Diegu, kde se nachází také islámská škola. Za útokem pravděpodobně stáli dva američtí teenageři, kteří měli v době činu na sobě maskovací oblečení. Zabili člena ostrahy a další dva muže. Do samotné mešity se jim dostat nepodařilo. Po skutku spáchali sebevraždu. Policie na místě nestřílela. Před činem nebyla policie upozorněna na žádnou konkrétní hrozbu vůči mešitě. Ovšem asi 2 hodiny předtím nahlásila matka jednoho z mladíků, že její syn, který trpí sebevražednými sklony, odcizil automobil a 3 střelné zbraně. Údajně po sobě zanechal dopis na rozloučenou. Policie vyslala hlídky k mladíkově střední škole a k nákupnímu centru. Americká muslimská komunita zatím nezažila útok podobného rozsahu, ale poukazuje na to, že její postavení se zhoršilo po 11. září 2001 a po vypuknutí války v Gaze se prý počet slovních i jiných útoků znovu zvýšil. Významnou symbolickou roli sehrál případ vraždy 6letého muslimského chlapce palestinského původu. Pachatel byl vloni v květnu odsouzen k více než 50letému vězení. Podle statistik FBI nepatří muslimové k nejčastějším terčům fyzických útoků. Největší skupinou čelící nenávisti jsou Afroameričané a Židé. Muslimové jsou na 10. místě. Sami muslimové si stěžují na zhoršení atmosféry po návratu Donalda Trumpa k moci a na nepřátelskou rétoriku samotného prezidenta i lidí v jeho okolí. Například i výroky o tom, že deportováni mají být muslimové jen na základě své víry, i pokud mají povolení k pobytu. Zmiňují i skutečnost, že protiimigrační policie se zaměřuje na oblasti, kde žije mnoho lidí islámské víry. Střelba v San Diegu mohla být důsledkem právě takového posunu atmosféry, ale také je možné, že se podobný útok nemusí opakovat. Muslimové žijí ve Spojených státech velmi dlouho, ale teprve v posledních dekádách se začala islámská komunita rychle rozrůstat. V současné době představují muslimové asi 1,5% obyvatel a jsou po křesťanech a židech 3. největší náboženskou skupinou. Při současném tempu brzy stanou na 2. místě. Nejde o etnicky jednolitou skupinu. Američtí muslimové pocházejí z geograficky velmi rozmanitého prostředí. Ve srovnání s pomyslným statistickým Američanem jde o komunitu velmi mladou, nadprůměrně vzdělanou, častěji zaměstnanou na plný úvazek nebo pracující ve vlastním podniku. Z náboženských skupin jsou ovšem také nejčastěji zařazeni do kategorie chudých obyvatel. Současně dávají najevo větší optimismus ohledně budoucnosti Spojených států a častěji než ostatní slouží v ozbrojených silách. Válka v Gaze propojila americké muslimy s demokratickou stranou a v některých místech, typicky v Michiganu, kde žije velká komunita, se z muslimských voličů stala velmi vlivná politická skupina, jejíž vliv ještě poroste. Útok v San Diegu se nepochybně stane milníkem v dějinách islámské komunity samotné, ale jejich vztahů s ostatními skupinami.
6: Hovořil Jan Fingerland.
10: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Čínské automobilky se stále více prosazují v Evropě. Jejich expanzi by mohla urychlit válka v Íránu, která kvůli růstu cen ropy zvyšuje zájem o elektromobily. Čínská auta byla například v Německu dlouho považována za okrajový fenomén. Nyní se to ale začíná měnit. Slovo má publicista Luboš Kreč.
11: O tom, že čínská auta pronikají do Evropy, se mluví už nějakou dobu. Ostatně každý z nás je už celkem běžně může vidět na zdejších silnicích. Jenže dosud se mělo za to, že jejich sílící import je důsledkem kolabujícího trhu v Číně, který nutí tamní výrobce hledat nové zákazníky i v Evropě. Ovšem tenhle útok na náš automobilový průmysl je mnohem důraznější. BYD, Chery, Omoda, Jayco, XPeng, Zeekr, MG, Bike, Lincoln Company. To je už docela dlouhý a zdaleka ne úplný seznam čínských značek, které jsou oficiálně k dostání v českých showroomech. Řada z jejich vozů je sice vzájemně zaměnitelných, možná jim chybí charakter či originální duše. Co ale naopak nepostrádají, bývá atraktivní cena, špičkové technologie a povětšinou solidní design, tedy něco, nač běžní zákazníci slyší. Příliv čínských vozů do Evropy v posledních 2 letech dramaticky zesílil souběžně s tím, jak evropské značky oslabily v Číně. Tam je totiž postupně vytlačily tytéž firmy, které nyní zaplavují starý kontinent svými auty. Příběh o tom, že sem jdou jen proto, že čínský trh se už naplnil a oni někde potřebují uplatnit své kapacity, by ovšem byl příliš jednoduchý. Na pozadí se odehrává ještě závažnější zápas. Čínské firmy se rozlézají po Evropě i co se výroby týče. A to už není důsledek přebytečných kapacit doma v Číně. Číňané buď staví v Evropě,

0: Vláda si už dávno dala za cíl, že automobilový průmysl a především elektromobily budou spolu s například obnovitelnou energetikou či umělou inteligencí sektorem, v němž chtějí dominovat a jdou si tvrdě za svým. Hodně másla mají samozřejmě na hlavě i evropské automobilky samotné. Podcenili nutnost umět rychle inovovat, stali se pohodlnými a nepružnými kolosy, nesoustředili se dostatečně na technologický pokrok. A mnoho z toho, čím je teď ostřelují jejich čínští konkurenti, je naučili oni sami. To, když jim předávali své know-how v touze uspět v Číně. Čínským výrobcům se investice do továren v Evropě částečně vyplatí, protože se tak vyhnou dovozním clům a zlevní. Vytvoří či zachrání i nějaká pracovní místa. Ale moc důvodů k radosti to stejně neskýtá. Čínské automobilky jsou dnes totiž vysoce efektivní, automatizované a optimalizované fabriky. Žádná manufaktura. Takže jakmile budou moct nasadit roboty místo lidí, učiní tak. Sledujeme proto dramatický přerod a mocenský otřes v průmyslu, na kterém do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A už teď se zdá, že je jasné, kdo v něm tahá za kratší konec výfuku.
1: To byl Luboš Kreč. Zhruba 200 francouzských spisovatelů opustilo nakladatelství Grasset kvůli autoritářskému jednání nového krajně pravicového majitele. Více už publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
2: Zápas o charakter médií a vůbec o redakční nezávislost se nevede jen u nás, ale také ve Francii. Sice v jiné podobě, tlaky tam nepřicházejí ze strany vlády, ale ze strany miliardáře. Vincent Bolloré, čili Vincent Bolloré, je 11. nejbohatším Francouzem. Tenhle výrazně konzervativní katolík ovládá přes svou holdingovou společnost desítky průmyslových a energetických firm. V posledních letech se soustřeďuje na média, na televizi a na noviny a dokonce i na nakladatelství a na distribuci knih. Kupuje kontrolní balíky v médiích a v nakladatelstvích, aby skrze ně prosazoval své politické zájmy, totožné s krajní pravicí. Některé analýzy upozorňují, že takhle připravuje půdu pro síly nacionalistického autoritářství do prezidentských voleb příští rok. Vydal třeba i knihu bývalé šéfové francouzské pobočky pro ruské televize Russia Today, kterou úřady po ruské invazi zakázaly. Jeho metoda je jednoduchá. Jakmile v médiu získá rozhodující slovo, obratem vymění vedení za lidi z krajně pravicové scény a přes ně začne tlačit témata, nebo naopak zarazí vydání některých investigativních článků a prosazuje rozhovory s představiteli krajní pravice. Potom jim udělá mohutnou reklamu, jejich knihy nebo čísla časopisů s jejich tvářemi nechá umístit na přední místa v prodejnách tisku Relay, kterému taky patří. Takhle se třeba redaktoři známého týdenníku Paris Match dozvěděli, že na druhý den bude jejich obálka věnována ultrakonzervativnímu veřejnosti neznámému biskupovi. A nebo před pár lety Bolloré koupil zajímavý nedělník Le Journal du Dimanche a vyměnil jeho vedení. Většina novinářů obratem odešla a založila nedělník podobného jména La Tribune du Dimanche. Před několika dny se stalo něco nevídaného. 150 spisovatelů nejrůznějšího politického zabarvení, jejichž počet se rychle rozrostl na 200, oznámilo, že odcházejí od nakladatelství Grasse, jednoho z nejstarších a nejrenomovanějších, spojeného s mnoha velikány literatury. Bouchli dveřmi, protože je koupil Vincent Bolloré a z ničeho nic propustil dosavadního ředitele Oliviera Noru, který byl přes 20 let duší firmy a zárukou její kvality. A autoři s ním měli osobní vztah. Jeho vyhazov navíc přišel pouhým úředním sdělením bez vysvětlení. Ukázalo se, že nové vedení chtělo po Norovi, aby vydal knihu krajně pravicového publicisty, který předtím spolupracoval s předsedou Národního sdružení Jordanem Bardelou na jeho politicky marketingové knize. Nora to odmítl a dostal vyhazov. Odchod 200 autorů znamená konec známého nakladatelství. Pro mnoho z nich to nebylo snadné rozhodnutí. Jsou s ním vázáni smlouvami na mnoho let, někteří mají svoji knihu před vydáním nebo v tisku. Přesto to udělali. Svým krokem chtěli říct Bollorému, že knižní nakladatelství není jako obyčejná fabrika, že jeho úspěch je

0: kombinací dobrých autorů a kvalitních redaktorů. Že nechtějí, aby se jejich práce stala majetkem Bolloreho a že, cituji, odmítají být rukojmími ideologické války, která se snaží prosadit v kultuře a v médiích autoritářství. Bolloré ovšem prosazuje krajně pravicové populistické postavy i ve své televizi CNews, která má často konflikty s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. Na něž mimochodem mají spadeno i poslanci krajní pravice.
1: Hovořil Petr Janiška. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Kámoška P. šla v sobotu ráno venčit psa a vrátila se, no ne snad v panice, ale řekněme, že nepotěšena. Půl druhého bloku od domu, kde žije, se stříbřitě leskly zátarasy a několik desítek chlapů v různobarevných mundurech překřížených odrazovými páskami skládalo betonové panely jeden na druhý, kontrolovalo, jestli dobře sedí v drážkách a utahovalo šrouby a matice. Holešovice, záplavová zóna, se připravovaly na povodeň. Tramvaje nejezdily a hloučky zmatených návštěvníků holešovické tržnice se hlasitě dohadovaly, co se děje. Žádné větší médium o tom zvěst nepřineslo. Člověk musel bedlivě sledovat lokální zpravodajství, aby se dozvěděl, že tu probíhá cvičení. A ano, když jste se kolem 11. přišli podívat na místo, kde P. několik hodin předtím spatřila horečnou aktivitu, našla už nenápadné cedule, na kterých se slovo cvičení skutečně objevilo. Ráno tam ale ještě nebyli. Asi se nedozvím, jestli příslušné orgány ke cvičné akci inspirovalo pár přepršek, které Holešovice zažili ve čtvrtek a v pátek. Pokud ne, a tahle akce byla plánovaná dlouho dopředu, musím říct, že se trefili dobře. Dokud v Česku trvalo nejsušší jaro od roku 1961, asi by obyvatelstvo těžko uvěřilo, že se blíží velká voda. Ale zatažená obloha, ze které tu a tam spadlo pár kapek, jakoby se připravovala na průtrž mračen, napomáhala představě, že se blíží nebezpečí. Chlapi, kteří zátarasy stavěli, byli moc milí. Ani nás nevyháněli z míst, kam jsme, striktně vzato, lézt neměli. Ale oznámili nám, že nesmějí podávat žádné informace. Vypadalo to, že čím víc lidí uvěří, že se skutečně žene velká voda, tím bude cvičení úspěšnější. Sirény nehoukaly. Lidé, kteří v sobotu zůstali doma nebo se nepokusili opustit Holešovice autem či tramvají, nemuseli o ničem vědět. Ale v těch z nás, co si dosud neseme mírné trauma z tisícileté vody roku 2002, poněkud zatrnulo. Řada lidí, se kterými jsem o tom mluvila, se svěřila, že na povodních je pro ně nejtěžší čekání, až záplavová vlna přijde. I já jsem to kdysi zažila v Uherském Hradišti. Bylo teplo a slunečno, prostě krásně, ale ničivá vlna se blížila a nemohli jsme s tím mnoho dělat. Mám radost, že se Praha snaží připravit na povodně. Ještě větší radost musí mít 40 vězňů z Pankráce, kteří se směli pod, jak se zdálo, minimálním dozorem příprav zúčastnit. Přísahala bych, že se jich zmocnil příjemný pocit sounáležitosti. Doslova z nich sálal. Líbí se mi, že se Praha připravuje na záplavy, které bohužel jistě brzo přijdou. Pevně doufám, že nás už nikdy nezaskočí tak, jak se to stalo před 24 lety.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Absurditou roku se v anketě hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Ruský prezident Putin přijel do Číny, se Xi Jinpingem plánuje řešit i výstavbu plynovodu. Hokejisté Itálie podlehli na mistrovství světa Norsku, Rakousko porazilo Lotyšsko. Na nehodu pozor na silnici Kutná Hora Praha za Kozojedy. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsali prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
5: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
4: Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že na nedostatky někdo poukazuje. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují. Ruský prezident Vladimir Putin je v Číně. Na letišti v Pekingu ho přivítal ministr zahraničí Wang Yi. Podle Kremlu by měl Putin zítra jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem hlavně o energetice.
6: Čína zůstává největším odběratelem ruského plynu a ropy. Podle Kremlu proto bude mezi tématy hovoru obou prezidentů i výstavba plynovodu Síla Sibiře 2. Ten by ještě zdvojnásobil objem surovin, který Moskva do sousední země dodává. Ve videoprojevu před odjezdem do Pekingu označil Putin čínského vůdce za dlouholetého dobrého přítele. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov ale odmítl, že by návštěva souvisela s nedávným jednáním amerického prezidenta v Číně. Během ní podle deníku Financial Times údajně Xi Jinping Donaldu Trumpovi řekl, že by Putin mohl litovat invaze na Ukrajinu. Nebývalé ostré hodnocení z úst Xi Jinpinga Peking popírá a Bílý dům ho odmítl komentovat. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Cenu Jiřího Ortena dnes získala básnířka Nela Bártová. Ocenění pro české autory do 30 let dostala za sbírku Házeliště granátů. Ta odbornou porotu zaujala syrovostí textů, ve kterých nechybí pouliční jazyk, drogový slang anebo střípky deník digitality. Výsledky literární ceny vyhlásil Svaz českých knihkupců a nakladatelů v pražské čítárně Unijazz.
7: Česká hokejová reprezentace se na mistrovství světa ve Švýcarsku chystá na zítřejší zápas. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nastoupí v 16 hodin a 20 minut proti Itálii, která ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Dnes večer bude Slovensko hrát se Slovinskem. Ve skupině v Curychu Lotyšsko prohrálo s Rakouskem 1-3 a ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Maďarsko proti Velké Británii. Ital Filippo Ganna ovládl 10. etapu cyklistického Gira d'Italia. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně o téměř 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Čech Jan Hirt dnes dojel na 81. místě a v průběžném pořadí mu patří 18. příčka.
8: Nebezpečí na D11 u Hradce a překážka i na D1 za Meziříčím. Velký pozor teď na dálnici D1 z Prahy na Jaroměř za sjezdem na Hradec Králové Plotiště. Na kilometru 102,5 leží přes oba pruhy kusy pneumatiky z kamionu a hlavně v levém pruhu celý velký podběh. Teď dorazila policejní hlídka a pořádek sklízí. Je tam toho hodně, takže provoz dočasně úplně zastavili. Brzdí se do zastavení, pozor, D11 směr Jaroměř u Hradce za Plotištěm, kilometr 102. Na dálnici D1 z Prahy na Brno, pozorně za exitem Velké Meziříčí západ, na kilometru 143 leží mezi pruhy poměrně dlouhý kus koberečku, různě se tam roluje. V Praze na jižní spojce směr Černý most se tvoří kolona od Spořilovské za sjezd na Zahradní město, tam je zabraný jeden pruh, zdržení kolem 10 minut. A na silnici 2 Kutná Hora Praha za Kozojedy, pozor, projíždí se tam Kyvadlově, havarovalo osobní auto, narazilo do stromu, tvoří se kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, ráno ojediněle taky mlhy, zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Experti úspěšně vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu.
11: Relikvii je zachovala a teď jí čekají ještě další restaurátorské práce.
12: Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
13: Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl jí pohřbít v řece.
14: Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
15: Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
16: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
17: Vypnutý alarm, ukradená lebka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
18: Dobrý den.
17: Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
19: Šeméno, poprosím.
20: Sestra Roberta je v pořádku a jsme šťastní.
17: Je zachovala.
20: Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
17: Odborníci na ní ale ještě budou provádět různé restaurátorské práce.
20: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj, protože...
17: Je to skvělá zpráva, bez pochyby, nicméně nemáte i tak o tu relikvii obavy, přeci jenom byla zalitá v betonu.
18: To určitě, protože cement nějakým způsobem pracuje, takže může a při o tom odstraňování betonu, tom jemném odstraňování betonu, určitě může dojít nějakému poškození i vážnému.
17: Protože se bavíme o velmi křehkém předmětu, navíc ta lebka už tak nebyla celá, že chyběla spodní čelist a velká část té obličejové části, je to vlastně lebka, ten hořejšek, takže s tím se může stát cokoliv.
18: Přesně tak, přesně tak.
17: Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ji ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě, zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval, jak jste se o té zprávě dozvěděl?
18: Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
17: Že něco takového může stát.
18: Že si něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
17: Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
21: Nám zamudnil identifikaci, což nám z počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
17: Nicméně prý byl u toho činu příčetný. Policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
21: Tak nám odmítal sdělit místní této relikvie.
17: Nakonec se tedy dozvěděli, že pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo. Prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl jí pohřbít vhozením do řeky.
21: Tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
17: Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
18: Je to hodně bizarní. No, jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
17: Pak ještě to zaletí do betonu.
18: No přesně tak, no to nedává smysl prostě, samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla. Pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
17: Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
18: To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současnici svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře. Bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonem, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečku Jablone, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná.
0: A byla už ve své době?
18: Určitě. Právě tímhletím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví, a potom se o ní vznikla legenda, a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, my máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, od ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice z začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
0: Janem Pavlem II.
18: Přesně tak.
19: Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslavenou Zdislavu a zapisujeme je do seznamu svátých.
18: Takže dnes je ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
19: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
18: Ta kanonizace platí pro celý svět, to vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
0: To letos tak ani nevypadá.
18: Bohužel.
0: Že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila podle těch nedoložitelných pramenů.
18: Na to mi založila ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město a pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
0: A už tomu rozumím.
18: To platí obecně.
0: Jak se vůbec lepka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lepky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
18: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
0: v Jablonem.
18: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
0: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
18: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, já to musím, promiňte trochu, to musím říct, že roka 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. To znamená, jsou v nebi u Hospodina, To je jedna hlavní existence. A druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone. No. Máte přímé číslo na hospodina. A ty tam přijdete s konkrétním problémem. Řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to jako kdybyste telefonoval tomu hospodinovi. Teď se to zlehčuju.
0: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
18: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika. Tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie. To znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiální učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kde si vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka, to jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
0: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
18: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé a hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Assisi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené a u té ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře, ale aby někdo byl vystaven celoročně.
0: Je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
18: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
0: Pápež má kousek Zdislavy.
18: Jo, to se to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal. To znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jako opravdu přítomen. Jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
0: No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
18: Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si jí s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to takhle není.
0: No ale vidíte, že se kradou, že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví, kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
18: Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech se
0: kradlo všechno jiné.
18: Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím ale hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo. Jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena takému svatému Vojtěchu. Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra. píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
0: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě...
18: Ne, no tak ne, tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikvii, to
0: u sebe doma.
18: Přesně tak.
0: Aby byli v kontaktu
18: s hospodinem. Hmm. Přesně tak.
0: Že by někdo ukradl relikvii a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
18: U nás ne. U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
0: Jestli se z lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
1: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které...
2: Zloděj při krádeži část lebky poničil.
0: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
22: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření v bazilice.
0: Myslíte si, že teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
18: Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Mm. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají, ale to je skoro v každém tom barokním kostele. Vidíte
0: lepka,
18: nějaké...
0: holení kost.
18: Přesně tak. Cokoliv. V těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvané katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem méně a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale. Tam se prostě normální smrtelník nedostane. To je v pokladu a to je jako v korunovační komoře. Byť to, tam to přímo není, je to v jiné komoře.
0: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány nebo že by se neměly stát trezory.
23: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
0: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty nebo ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
23: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme.
18: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukradl a ještě během mše za bílého dne, tak že se určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimlouval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
0: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
18: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí ta poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych...
0: Schovali do katakomb a...
18: No, prostě do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě v těch, ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
0: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
18: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny, a konec konců je to Česká Světice, takže jako pro nás, pro všechny by to byla velká ztráta. Ale našla se, existuje, takže já si myslím, že tento scénář nehrozí.
0: Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli o svaté Zdislavě něco říct.
18: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Kubín, historik z katedry církevních dějin a literární historie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonem v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátoru. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na Svět knihy, vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
3: Ex libris.
5: I věci, které nás běžně obklopují, mají své dějiny.
6: Každá věc má nějakou minulost, každá se dá brát symbolicky a až mytologicky.
5: Jakou historii má záchod, džíny či hostie? O kulturních dějinách věcí posvátných i zdánlivě obyčejných píše Jan Lukavec.
6: V takovém míči obyčejném vidím předmět dokonalého tvaru, u kterého si ale kvůli tomu nemůžeme být jistí, jestli my si hrajeme s ním nebo on si hraje s námi.
3: Ex libris. Dnes po 20. hodině na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Já jenom tohle to bych chtěl od vás. Frank totiž tady svatosvatě se dušoval, že nikdy v životě nikoho neuhodil.
8: Já trvám na své výpovědi.
7: A prosím vás, pane svědku, ještě to byste mě mohl říct. Teda... Byly to rány bolestivé.
8: Pane předsedo, to tehdejší mé rozpoložení, to necítilo ani ty fyzické rány. Tak jako jsem necítil ty rány, když mě vypadly dva zuby tady na pankráci, tak jsem necítil příliš taky ty rány tím bičíkem jezdeckým. Protože tehda jsem se díval jen na toho člověka, který je přede mnou a chtěl jsem mu uniknout nějak.
3: Zhruba 80 svědků, tolik jich vypovídalo v procesu s někdejším státním ministrem K.H. Frankem na jaře 1946.
24: Frank tak stanul tváří v tvář lidickým ženám, studentům zatčeným při zátahu na vysokoškolské koleje nebo přeživším koncentračních táborů.
3: I při přímé konfrontaci ale opakoval stále to samé. Nepamatuju si nebo nevím.
24: Jsme Lucie Korcová
3: a Vojtěch Koval a společně mapujeme proces s K.H. Frankem za zločiny proti českému národu.
24: Řadu z nich se podařilo dokázat právě díky svědeckým výpovědím.
3: Český rozhlas Plus uvádí dokumentárně publicistickou sérii Kat K.H. Frank o procesu s vrahem od psacího stolu.
24: Karl Hermann Frank se narodil v roce 1898 v Karlových Varech do německé rodiny. Pro Franka tak bylo přirozené, že se později angažoval v karlovarské buňce sudetoněmecké strany.
25: A počátkem roku 1937 byl jsem jmenován zástupcem Konrada Henleina.
3: Henlein stál v čele SDP. Jejím hlavním sídlem byl tehdy Liberec.
25: Stal jsem zástupcem Konrada Henleina až do roku 1938, kdy strana SDP vstoupila do NSDAP.
24: Po okupaci v březnu 1939 šla Frankova kariéra prudce nahoru. Už 15. března byl jmenován státním tajemníkem pro Čechy a Moravu. Stal se tak klíčovou postavou okupační správy.
25: Od října 1943 až do německé katastrofy v květnu 1945 byl jsem státní ministr.
3: Důvěra v Henleina byla pro Franka důležitá a v Liberci chvíli i žil ve vile zabavené židovské rodině.
14: I dnes po něm ve městě zůstávají stopy. Hlavně v Severočeském muzeu v Liberci pod dohledem historika Lubora Laciny.
4: Můžeme se podívat tady nahoru, tam máme kousek expozice.
9: Jasně.
4: A taky tam je něco z toho tématu.
9: Super. Jo? A vy máte ty věci k tomu Frankovi spíš takhle vystavené, nebo jsou právě v depozitáři?
4: No, je to tak půl na půl.
9: Aha.
4: Za války byl Liberec centrem takzvané říšské župy Sudety. Byl přímou součástí Německé říše, nebo Velkoněmecké říše od roku 1943. To znamená, že tady žil i nacistický vůdce Konrad Henlein. On měl vilu a po válce, když on utekl a poté byl dopaden, tak bylo rozhodnuto, že v té vile bude zřízeno muzeum, které bude dokumentovat zločiny nacismu. A mimo jiné, ty materiály oni získávali tak, že byla vlastně obeznámena nebo obepsána veřejnost, že co najdou po nacistech, tak mají podstatnou adresu tady toho muzea, že z toho bude sestavena jednak ta stálá expozice, jednak to bude vlastně dokumentační centrum třeba listin, které se budou využívat potom třeba při soudech s nacistickými zločinci a zároveň, že to bude taková jako centrální knihovna nacistické literatury, aby se v ní potom dalo bádat. No a ten památník fungoval od roku 1946 do roku 1964 a někdy v té době se k nám taky dostaly věci, které mají patřit do osobního vlastnictví Karla Hermana Franka, kterému byly vlastně odebrány v době jeho věznění, případně po jeho popravě. Takže třeba v muzejních sbírkách tady libereckých máme oční protézu Karla Hermana Franka. On, když byl ještě dítě někdy zhruba v 10 letech, tak při nějaké pranici s dětma, tak přišel o oko, takže pak měl tu protézu.
9: A tu si můžeme ukázat, nebo ta je v depozitáři?
4: Ta je v depozitáři, tam se na ní pak podíváme, ale jsme velmi opatrní s tím vystavováním, jo? Protože tohle jsou předměty, které jsou jako i tematicky jako velmi kontroverzní a nechceme, aby muzeum působil jako nějaký strašidelný zámek. Ale máme tady třeba takový koutek, kde máme vystaveny věci právě související s tím památníkem nacistického barbarství. My to máme takhle v rohu, protože to jsou věci, kde jsou dominantní hákové kříže a nacistická symbolika a nechceme, aby v naší stále expozici nám to prostě koukalo jako dominantní exponáty, tohleto. Takže to máme tady v tomhle. A vy si tady můžete všimnout, že tam v podstatě na té vzdálené zdi je vojenské sako bez distinkcí a s páskou takovouhle oranžovou
9: pásku, to má na rukách.
4: No a tom měl být právě Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a popraven. Dostalo se to později k nám.
9: Mm-hmm. Vlastně po zabrání Sudet, takže po Mnichovu 38, byl K.H. Frank chvilku zástupcem Henleina tady v Liberci. Mm-hmm. Jaký byl mezi nimi vztah?
4: No, oni byli vlastně nejvyšší činovníci sudetoněmecké strany. To se tak prostě vyvinulo v těch letech předtím. A tak z logiky věci, když bylo v říjnu 1938 teda to pohraničí postoupeno nacistickému režimu, nacistickému státu, tak oni podle toho, jak jako byli jaksi významní v té sudetoněmecké straně, tak měli už ze začátku vlastně jakoby by tyhle ty své hodnosti. Takže Henlein se dostal výš, ale Frank byl později jako velitel policie a SS pro protektorát a na konci války i pro Sudety měl ty pravomoci jako nesrovnatelně vyšší.
10: Výpověď svědkyně Emmy Henleinové, manželky Konráda Henleina. Frank na mě nikdy nepůsobil příznivým dojmem, mohu však potvrdit, že Frank požíval bezmezné důvěry mého muže, který se o něm vyjadřoval jako o spolehlivém a zdatném pracovníku, kterému může svěřit i sebevětší úkoly a který jej také ve všem může zastoupit.
4: My máme spoustu věcí, které souvisejí i s těmi jednotlivými nechvalně známými postavami právě jako z válečné doby a z doby nacistického režimu, ale trošku problém je, že my to nemůžeme úplně přesně doložit někdy, protože k tomu prostě chybějí ty dokumenty. Mm-hmm. Jo, a teďka nevíme, jestli to přišlo bez nich nebo ne. Někdy to dokážeme určit. Máme třeba cestovní pas právě Karla Hermana Franka, vydaný někdy koncem války, tak tam je to jasná věc. A vlastně v takovém balíčku nebo v krabici s ním se k nám dostala i ta oční protéza a hodinky značky Omega. Takže jako pravděpodobnost autenticity je velmi pravděpodobná, ale vždycky musím říkat, že to tak údajně je, nebo že to tak má být, abychom byli korektní, a to my jako muzeum takhle tím způsobem samozřejmě prezentujeme.
9: Tak a my teď teda jdeme do
4: depozitáře. Tak rozsvítím a půjdeme dolů. Pozor, schody kloužou, jo?
9: Takže ještě úplně dolů, jo?
4: Jo.
9: Tak, ale my teď teda jdeme úplně do podzemí Severočeského muzea. Tady já jsem nikdy nebyla.
4: No, tady skoro nikdo nebyl.
9: No a tady teda schováváte ty největší poklady, jo?
4: No, myslím si, že jo. Tak. Teda, ať vím, že se tam nikdo nešel za náma.
9: A my teď odemykáme to, kde se teda skrývá pozůstalost po K. Frankovi.
4: Nejen. Tyhle ty sbírky, které nemáme vystaveny, tak tady to je náš vlastně nejlepší depozitář.
9: Tady máme teda to oko.
4: Tady máme oko, než se podíváme na cestovní pas. Jo, Karl Hermann Frank.
9: Jo, no, Karl Hermann Frank.
4: No. A když to otevřete, tak je to jasný.
9: Jo, tady i ta fotka, no tak nezaměnitelný ten jeho výraz, no, a ten nos.
4: A je to teda divný pocit, co? A tady, jako já už jsem na to zvyklý samozřejmě.
9: Teďka, je to divný, ale, je to hlavně hrozně divný, no, držet divný něco, co držel Frank v ruce. A tady ta 10. říjen 1944.
4: Vydáno. No. Takže ale jako tohle to evidentně měl u sebe, jasně, když utíkal do těch Rokycán.
9: A ten pas se sem dostal spolu teda s tou oční náhradou.
4: Ano, a to je ono.
9: Yeah.
4: A vidíte, že to tak fakt vypadá teda, no.
9: No.
4: Dobře hnusný, co?
9: Je to hnusný, no, opravdě. No a vy plánujete to vystavit...
4: Můžu
9: zavřít? Jo, už jsem to viděla dost. A vy to plánujete vystavit...
4: Ne, na ty výstavy ne.
11: Kdy jste přišel o oko?
24: Jak Frank přišel o oko, které mi v depozitáři Libereckého muzea ukazoval Lubor Lacina, zajímalo během procesu v březnu 1946 i soudce Vladimíra Kozáka.
11: Bylo to následek nemoci.
12: Blindung des Auges ist die Folge eines Steinwurfes bei kindlichen Spielen.
25: Otepl jsem následkem dětské hry, když mě bylo 8 let, a v roce 1918 bylo oko operativním zákrokem odstraněno.
11: Od té doby jsem měl falešné oko.
24: Frank vypovídal u soudu jako první. V následujících týdnech ale přišli na řadu svědci, kteří ho jeden za druhým usvědčovali nejen ze spáchaných zločinů, ale často i ze lži. Důležitá svědectví zazněla i 17. den procesu. Někdejší vysokoškolští studenti popisovali, jak vypadal nacistický zátah na vysoké školy v listopadu 1939.
13: V noci po demonstracích byly české studentské domovy v Praze a Brně německou policií obsazeny a studenti v nich přítomní zatčeni. Prosím, zas otázka na obžalovaného. Můžete mě říct, kdo dal rozkaz k obsazení studentských domovů?
15: Ne, to ten Hitler by teď říct.
16: To byl rozkaz Hitleru.
13: Ale Hitler přece ani nevěděl, že v Praze jsou studentské domovy. No tak co chceme vědět, kdo dal tady rozkaz k obsazení studentských domovů?
15: Vážený, se by říct, ale říká je z policie.
16: Pravděpodobně rozkaz dal šéf policie.
13: Jak se jmenoval?
15: Doktor Stahlecker.
13: Doktor Stahlecker je bohužel mrtvý. Kdyby byl tady, on by tvrdil, že to byl vy, který ten rozkaz dal.
24: V noci ze 16. na 17. listopadu 1939 vtrhlo gestapo na vysokoškolské koleje v Praze, Brně a Příbrami. Zatklo na 2000 studentů, které odváželo na Pankrác a Ruzyň. Tam bylo zastřeleno 9 studentských představitelů. Většina zadržených skončila v koncentračních táborech.
20: Všichni svědci těchto událostí se u soudu shodovali na tom, že na zatčení studentských funkcionářů Frank osobně dohlížel.
26: Podotýkám ovšem, že jsme stáli až do 1 hodiny, snad do 2 hodin v noci, s rukama vzhůru, čelem ke zdi. Pamatuji si, že na té zdi byla rozstíknutá zasklá krev. Mezitím odvolávali vždy některého z nás stranou, patrně k výslechu. Sám jsem byl zavolán asi kolem 1 hodiny v noci, ten časový interval není možno dnes přesně říct, a byl jsem zaveden, tuším, že to bylo o poschodí výš, do podlouhlé místnosti, zařízené krásným nábytkem. Upozorňuji, že jsem tam byl odveden neuniformovaným strážcem nebo úředníkem gestapa. V místnosti stál opřen o roh stolu Karl Hermann Frank, měl složený ruce, opřen tak o roh stolu s jezdeckým bičíkem v ruce.
20: Proces a svědectví očitých svědků podle historika Vojtěcha Kincla z Akademie věd ukazuje, že právě události z listopadu 39 jsou jedním ze zlomových okamžiků radikalizace násilí ze strany nacistického režimu.
1: Takže nám tam vystupuje například Kunej Zonták jako jeden ze studentů, který byl v době zatýkání přímo při poradě, odkud byli odvedeni ti hlavní následně popravení studentští předáci, můžeme říci.
26: Načešně vyzval, abych nakreslil plánek koleje, ve které jsem bydlel. Byla to dnešní kolej 5. května, tehdejší Švehlova kolej. Přitom žádal mě nejdřív, abych šel, nebo respektive jel policií do koleje, normálním způsobem ji otevřel a pustil policii dovnitř, aby tak policie mohla v klidu a v tichosti provést svou exekuci. Když jsem toto odepřel, šlehl mě Frank několikrát bičíkem přes ústa. Podotýkám, že mezi tím
1: on sám přežije 3 roky v koncentračním táboře, vrátí se s podlomeným zdravím, ale v tom roce 46 tu situaci vykresluje ne proto, že by bylo tak strašně důležité popis těch samotných událostí, ale oni chtějí na něm prokázat osobní účast K.H. Franka a to, že teda opravdu jako ty věci řídil ze zadu. On sám nikoho nezabil, jak opakujeme znova, přímo tedy, jako spáchaná vražda, ale jeho, řekněme, brutální postup měl ten svědek dokreslit a vysvětlit vlastně na tom případu, že na místě řídil trýznění těch studentů a dával najevo jakousi nadřazenost a tu rozhodovací pravomoc.
26: To nebylo snad ani uhození v tom smyslu, aby mě bil, ale v tom smyslu, aby mě ponížil. To bylo něco takového, jak když někdo máchne někomu rukavici do obličeje. Takového něco. No. To ponížení v tom.
1: V tom soudním sále to bylo jedno z důležitých svědectví, protože dochází k situaci, kdy se dohadují nad tím, jestli K.H. Frank použil k zastrašování bičík jezdecký, anebo ne. Což teda svědek potvrzuje, že dostal několikrát přes ústa vlastně bičem, zatímco K.H. Frank říká, ne, já jsem ho vlastně nikdy nepoužíval, což mu zase jako žalobce vyvrací a říká, to není důležité, co nám tady teď říkáte, my máme určitá svědectví. Ale pro dokreslení té veřejnosti měla být tato forma té brutality, té nadřazenosti, toho panského postoje, protože kdo má bičík, ten, kdo má koně, to znamená ten, kdo je na koni, kdo je pán. Takže tímhle způsobem se vlastně ještě jako uvnitř toho vysílání, uvnitř té soudní síně evokuje prostě ta nadřazenost toho člověka a vlastně vyvolává to emoce v té společnosti.
2: To bylo jako hození rukavice.
17: No ovšem to je taky jenom obrazné vyjádření. Prostě
26: to bylo pouze obrazné vyjádření. Ono je přece jen rozdíl, když někdo někoho šlehne bičíkem a nebo když ho hodí, když na něho hodí rukavici.
2: Já opakuji vaše slova, pane svědku, a přijít se s váma nebudu.
1: Není to klasický soudní proces. Není to klasický soudní proces, kdy se ta vina toho viníka teprve musí prokázat. Tady to vlastně všichni jako věděli, že je ten člověk vinen. Ale bylo potřeba té veřejnosti po vzoru Nürnberského tribunálu ukázat, že vlastně je potřeba jeho postavit před ty důkazy. A té veřejnosti ukázat na základě, čeho je ten člověk odsuzován a co vlastně spáchal. Takže to je ten hlavní princip.
20: Proces s Frankem byl zásadní i pro československou poválečnou justici. Po 6 letech nacistické nadvlády musela znovu ukázat, že stojí na demokratických principech a že pro všechny platí stejná pravidla a právo na spravedlivý proces, i v případě, že obžalovaný je válečný zločinec.
1: Zásadní princip byl vytvořit vůbec proces v Československu, který toho hlavního viníka a vlastně to byl ten K.H. Frank, ale on by to mohl být ještě někdo z těch dalších, jako kteří se tam vyskytovali. Kdyby měli ještě třeba Konstantina von Neurata, tak ten by byl taky postaven před takovýhle proces pravděpodobně. Ale ten Frank byl typický. Už od roku 1930-32 se angažuje v nacistickém hnutí, ať už to teda bylo to jako sudetoněmecké, nebo posléze opravdu jako ta německá forma nacismu, nebo říšsko-německá forma nacismu. A vlastně dotáhne to až do května 1945, kdy z jeho příkazu jsou popraveni poslední vězni z vybraných skupin v Terezíně. Takže on tady je kontinuálně celou dobu, je to ta šedá eminence, ale současně člověk, který zase viditelný pro tu veřejnost, i když ty důkazy proti němu nebyly teda ještě přímo jako vznášeny. Je potřeba ten proces uspůsobit tak, a nikdo s tím neměl zkušenost, aby ta veřejnost to z toho pochopila. Aby to, můžeme říci, divadlo toho procesu bylo veřejnosti přijímáno, aby to ta veřejnost vnímala jako zadosti učinění, aby to bylo jakési vysvětlení toho násilí a také ukázka toho, kdo je za to teda konkrétně vinen.
24: Před pár lety našli pracovníci Českého rozhlasu v archivu zhruba 1300 dosud neznámých zvukových fólií, které vypadaly podobně jako gramofonové desky a na nich objevili 82 hodin záznamů. Jednalo se právě o proces s K.H. Frankem, který desítky let nikdo neslyšel. Archivářům se tak povedl v skutku mimořádný objev.
1: Naprosto mimořádný. Protože v Evropě, aby se našel takhle velký rozsáhlý soubor ze soudního procesu, to je naprosto mimořádná záležitost, protože všechny západoevropské země ty archivy mají už otevřený roky a vidělo se o tom hnedka po té válce, byly veřejně přístupný, tak v Československu tyhle ty archiválie byly uzavřený, buď se o nich vůbec nevědělo, anebo byly prostě zavřený pod zámkem. A ono nejde jenom o ten zvukový záznam, ale my to dneska můžeme doplnit i z archivy jako mimořádných lidových soudů. Dneska pochopitelná záležitost, protože všechny soudní rozsudky jsou otevřený pár týdnů po vynesení rozsudku. Tehdy mimořádné lidové soudy vynesly rozsudek a dalších 50 let se do toho rozsudku nikdo nesměl dostat, a to včetně toho, že Československá státní bezpečnost je neposkytovala do zahraničí, i když tam by mohli být souzeni další pachatele. Ten rozhlas v tom roce 1946 byl výjimečný ještě v tom, že on přinášel tu emoci do všech těch domácností. A my máme záznamy, kdy dokonce lidé, kteří slyšeli konkrétní nějakou příhodu, případ nebo podobně, začali volat zpátky do toho justičního paláce a snažili se ten svůj příběh sdělit. Takže opravdu tam byla online interakce mezi posluchači a mezi tím soudem a ten soud taky na to reagoval.
0: Člen vězeňské stráže, který Franka hlídá a který s ním také musí strávit noc, na mé otázky odpovídal, že Frank celkem se chová velmi klidně a že si není, ale opravdu není vědom dosahu tohoto procesu. Řekl prý jen to včera, když jej odváděli po skončení odpoledního líčení, že je to proces velmi vážný. No tak alespoň to. Ale opravdu se zdá, jako by Frank si neuvědomoval dosah líčení před mimořádným lidovým soudem.
1: To, co je hrozně důležité, je rozdíl mezi tím, co skutečně reálně zaznívá v té soudní síni a co je následně na protokolech, které z té soudní síně odchází, protože to vám řekne každý vyšetřovatel, že je prostě velký rozdíl mezi tím, jestli čtete výpověď anebo máte před sebou toho pachatele nebo svědka a můžete na něj reagovat s tím, jak on vlastně s váma hovoří, jak se tváří, jakou má mimiku, gestiku, jestli se potí, usmívá nebo jaké jsou jeho emoce, a my to tady máme aspoň zachycený zvukově, prostě jo. To je úplně mimořádná záležitost a je to tak dlouhý a rozsáhlý soubor, že jsme schopni z toho vyčíst atmosféru v té soudní síni a říci, aha, tak asi tímto způsobem teda fungovaly i ty další mimořádné lidové soudy, ale neumím si třeba představit, jak probíhaly ty menší lidové soudy na těch vesnicích, kam ten soud vlastně byl přemístěn a kde ti místní opravdu měli před sebou toho pachatele z nějakého zločinu, který tam byl souzen, jo, udavačství například, nebo já nevím, spolupráce, kolaborace jako taková, to byly mimořádné soudy, ale tam odsud bohužel žádné záznamy nemáme. O to je tohleto cennější a je to tak velký a rozsáhlý soubor, že to je mimořádná záležitost.
0: Předseda soudu položil potom Frankovi otázku, co to bylo SB, čili Sonderbehandlung. A Frank na to odpověděl, že to byla exekuce bez soudního řízení. Potom v dalších otázkách předsedy doktora Kozáka a v odpovědích Frankových vysvětlo, co to znamenalo to Sonderbehandlung. Konečně my to všichni víme, bylo to mnohokrát popsáno v knihách o koncentračních táborech, v knihách napsaných těmi, kteří těmito koncentračními tábory prošli. A pak se hovořilo také o panenských Břežanech a o atentátu, ale to už jste slyšeli. Teď přerušíme na chvíli a ozveme se, jakmile se vrátí opět mimořádný lidový soud.
5: Kat K.H. Frank. Pro
3: roce s vrahem od psacího stolu. Sérii Českého rozhlasu Plus připravili Lucie Korcová a Vojtěch Koval, odborná spolupráce Vojtěch Kincl, zvukový design Jaroslav Pokorný. Všechny díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Květen 1945 nepřinesl jen osvobození Československa od nacistické okupace, ale také návrat přeživších vězňů z koncentračních táborů. Lidé se tak postupně dozvídali otřesné zprávy o podmínkách v lágrech, o hladu, nemocech, otrocké práci a organizovaném zabíjení. Z řady svědectví, která se dochovala v archivu Českého rozhlasu, jsme pro dnešní díl 100 příběhů z protektorátu vybrali dvě. Tím prvním jsou vzpomínky od bojáře Oldřicha Pešana na koncentrační tábor v Dachau.
6: Tak jako všechny koncentrační tábory, byl i koncentrační tábor Dachau táborem smrti. Byla to mučírna a hladomorná nacistické hordy, která nás ničila a mordovala nejhroznějším způsobem, jaké kdy lidstvo vůbec poznalo. Dachau byl jeden z nejstarších a nejznámějších táborů vůbec. Byl postaven hned po nastoupení nacistického režimu v Německu a tam se vyškolovali SS-mani pro druhé koncentrační tábory. Byl jsem roku 1940 začen gestapem na Kladně po vyšetření dopraven do Terezína a potom do koncentračního tábora Dachau.

0: vlastně vznikal narrativ o životě v koncentračních táborech? Na to jsem se zeptala historika Pavla Žáčka.
1: Myslím si, že je nutné zmínit ten faktor, že málo kdo z těch přeživších, kteří unikli tomu peklu těch koncentračních táborů, byl schopen a ochoten popisovat některé konkrétní zločiny, některé konkrétní věci, které se tam staly, jak lidé přicházeli o život a že to byla mnohdy Sofiina volba, proč a z jakých okolností byli zavražděni, zabiti, anebo byla vyvolána situace, kdy se zabíjeli mezi sebou. Určitý zlom v tom přístupu toho narrativu nastal v souvislosti s vyšetřováním aparátu nacistického v těch koncentračních táborech, v těch několika procesech, které se snažilo definovat ty zločiny SS. Pak následně až v 60. letech, kdy vlastně byla z různých důvodů generačního odstupu a tak dále, společnost se zajímala o tyto věci, vědci publikovali první studie, které doplňovaly některé ty vzpomínky, které byly vydávány. Druhý moment je ta psychologie, že ti lidé se toho pekla zbavili. Vidíme v těch obou příspěvcích, že jsou poměrně obecné, že tam je málo konkrétních věcí, které by popisovaly prostě ta zvěrstva. Je vidět, jak ten konkrétní tábor viděl komunista, že byl schopen prezentovat tu stranickou strukturu, která umožnila těm komunistům přežít, vytvořit dokonce jakousi bojovou strukturu, která byla schopná v té konečné fázi vystoupit proti těm příslušníkům SS a postavit se jim. Rozdíl mezi tím člověkem, který tam byl odsouzen za nějakou odbojovou či jinou činnost a vnímal to spíše jako místo, kde byly soustředěny ta elita českého intelektuálního života.
2: Duševní a kulturní život v našem táboře Dachau neustál ani za hrozných poměrů nacistického teroru. Skládali se protinacistické básně, písně a konali se i tajné přednášky. Například uvádím, že doktor František Bláha z Jihlavy posílal domů na černo zajímavé dokumenty a informace o našem těžkém životě v koncentračním táboře Dachau. František Ulc, kapelník z Kolína, komponoval táborové písně o našich maminkách, které jednou uslyšíte.
0: Tam je konkrétně velmi zajímavá informace, že v Buchenwaldu vězni získali i nějaké zbraně a vedlo to potom k povstání.
3: Disponovali jsme několika puškami, lehkým kulometem, pistolemi a granáty. Všechno pocházelo ze závodu, ve kterém jsme pracovali a který byl později bombardován.
1: Takových informací z různých táborů je vícero, buď byly propašovány zbraně zvenčí, anebo dokonce v případě těch různých povstání byly získány od samotných dozorců SS. Bylo to možné za předpokladu, že existují buňky legální, například i administrativě jednotlivých táborů, které byly schopny spojit odbojáře vězně, byly schopny je zachránit na jednu stranu, dát jim novou identitu těch zdravějších jedinců, byly schopni dělat ty skupiny, které měly za úkol právě napadnout stráže, případně zabránit, aby v té poslední fázi fyzicky likvidovali zbylé vězně.
0: Ve svědectví z Dachau nicméně zazněla i dost otřesná informace o tom, že tam přijel celý transport vězňů s Osvětimi a dožilo se toho konce cesty jenom několik desítek lidí a že tam docházelo tedy i ke kanibalismu.
1: Tak je to tak, hladovění systematické v těchto táborech. To byla dramatická situace. Například v posledních týdnech války, kdy byl nacistický aparát vlastně donucen likvidovat jednotlivé tábory a nebyl schopen zavraždit ty vězně na místě, začali organizovat buď převozy těchto vězňů, během kterých obrovské množství jich zahynulo, anebo pěší pochody, které křížily prostě střední Evropu, včetně českých zemí. Pokud někdo nestačil, tak ty stráže byly schopny ho na místě zastřelit. Takovým způsobem se snažilo to nacistické vedení zakrýt stopy po svých vlastních zločinech, co se jim nepodařilo.
0: Nicméně poměrně dlouho trvalo, než to vlastně společnost dokázala vstřebat. Pamatuju si, že třeba Arnošt Lustig tvrdil, že mu vlastně vůbec nevěřili zpočátku, když jako chlapec líčil svoje zážitky s Osvětimi a považovali ho vlastně za jakéhosi blázna. Jak dlouho to vlastně trvalo, než lidé vůbec přijali ten fakt, co se dělo v koncentračních táborech?
1: Já si myslím, že ten první zlom určitě byly ty procesy, které byly ostatovány Norimberským tribunálem. Druhá fáze pochopitelně byla spjatá například se jménem Adolfa Eichmanna, kterého izraelská spravedlnická služba Mossad unesla z Jižní Ameriky a ten proces s ním jako člověkem, který vlastně organizoval Shoah, tak si myslím, že ukázal banalitu zla a na stranu druhou obnažil to, jakým způsobem byl jeden člověk schopen likvidovat systematicky celou etnickou skupinu, respektive jiného člověka. Pochopitelně to tomu napomáhla řada vědeckých studií.

0: vznikala řada center, které studovaly represi, Shoa a tak dále. A to si myslím, že pomohlo i některým těm přeživším, některým těm obětem, že byli schopni získat jakousi sílu vydat to svědectví, protože po skončení války řada z nich nebyla schopná se s tím vyrovnat, nebo třeba například to říct svým bližním v rodině. Ty věci byly tak nepředstavitelné, to, co jeden člověk dělal druhému člověku v těchto velmi zvláštních koncentračních zařízení. Bylo to velmi traumatizující a trvalo nějakou dobu, než byli ochotni popisovat reálie. Dneska jsme někdy konfrontováni i s lidmi, kteří popírají, že v těch koncentračních táborech byly ty plynové komory. Proto je velmi důležité, a můžeme zmínit i některé nadace, které sbírají ty svědectví přeživších, jsou důležité pro to uchování té paměti a které vedou k tomu, že lidstvo nezapomene ta jména mrtvých, protože pokud bychom na ně zapomněli, tak v podstatě ty totalitní režimy, které způsobily jejich smrt, tak by vyhrály.
1: Vysvětluje historik Pavel Žáček. A to už je závěr dnešního dílu Sta příběhů z protektorátu. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.
2: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Marie Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
4: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
3: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
4: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
3: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Knihovně Václava Havla hrozí rozpad, kvůli sporům s vedením odchází zaměstnanci i velký sponzor. Europoslanci podpořili zpřísnění kontroly zahraničních investic. Fotbalisté Arsenalu dnes můžou po 22 letech získat titul v anglické Premier League. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí taky hlavní sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
6: Podle i rozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Mária Pfeifferová.
7: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
6: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat, Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny, to ale nedovolila. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Havlová Radiožurnálu napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
5: Státy Evropské unie budou muset důkladněji dohlížet na investice ze zahraničí. Zpřísnění pravidel schválil Evropský parlament.
8: Cílem opatření je především ochránit kritickou infrastrukturu a citlivý průmysl. Jakékoliv zahraniční investice budou členské státy muset hlásit v případě odvětví, jako je výroba zbraní, mikročipů nebo vývoj vybraných typů softwaru. Česká republika je podle europoslankyně Markéty Gregorové z Pirátů v tomto ohledu napřed.
9: Její systém screeningu zahraničních investic sloužil i dost jako vzor pro to, jaká je ve finále ta pro všechny, ta harmonizace.
8: Směrnici musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Pak budou mít členské státy rok a půl na to změny zavést. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Kvůli nebezpečí povodní chystají v památníku Ležáky opravu rybníka. Má poškozenou hráz a voda už několikrát pietní území zaplavila, říká ředitel památníku Eduard Stehlík.
10: Máme vlastně permanentní problém tady s povodněmi. Často ta spodní část pietního území opravdu byla vlastně kompletně zaplavená. Ta hráz v určitých okamžicích vlastně prosakuje, byla několikrát narušená právě v době těch povodní, kdy nám pomáhali hasiči ucpávat vlastně provizorně ty místa v té hrázi.
11: Fotbalisté Arsenalu můžou po 22 letech získat anglický titul. Když Manchester City nezvítězí na stadionu Bournemouthu, bude mít Arsenal před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zápas začne ve 20 hodin a 30 minut. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským bude od 21 hodin a 15 minut hrát na stadionu Chelsea. A pokud zvítězí, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Jistotu sestupu už mají Burnley a Wolverhampton s kapitánem českého národního týmu Ladislavem Krejčím. Čeští hokejisté se zítra na mistrovství světa utkají s Itálií, která dnes podlehla Norsku 0-4. Ve skupině v Curychu prohrálo Lotyšsko s Rakouskem 1-3. Zhruba za 16 minut tam nastoupí Velká Británie proti Maďarsku a ve Friburgu Slovensko proti Slovinsku. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné živé vstupy.
12: Překážka na D35 u Unčovice, nebezpečí na D11 za Dobřenicemi. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážkám v okolí sjezdu na náměstí na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. A poblíž odbočky na Štíhlice se projíždí kyvadlově a tvoří se kratší kolony v obou směrech. Záchranáři teď zasahují i na silnici 15 z mostu do Lovosic. Ve Skršíně za zatáčkou se střetlo osobní auto s motorkou. Provoz je omezený, projíždějte opatrně. A nebezpečnou situaci hlásíte na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Za odbočkou na Ponědráž se pohybují zvířata přímo u vozovky.
13: Dva velcí divočáci jsou asi 2 metry od silnice. Směrem na tu Lomnici a opravdu jsou tam hrozně moc blízko.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno, zpočátku na západě Čech postupně srážky, místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Záchod Džíny Hostie. Téměř bulvární název má publikace knihovníka, bohemisty a publicisty Jana Lukavce, kterou v roce 2025 vydalo nakladatelství Pulchra. Stručně by se dalo říct, že je to knížka o věcech. Většinou všedních, které používáme nebo známe. Jan Lukavec pátrá po tom, co je za jejich materiální stránkou, jaká je jejich historie, jaký mají význam dnes a jaký byl v minulosti. Jeho knížku Záchod Džíny Hostie si v příštích minutách společně s autorem představíme. Od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
2: Ex Libris.
14: Přemýšleli jste někdy hlouběji o věcech, které nás běžně obklopují? Třeba taková postel. Pro někoho kus nábytku, pro jiného symbol poznání.
15: Obecně každá věc má nějakou minulost, každá se dá brát symbolicky až mytologicky. Třeba i taková obyčejná postel. Když se Odysseus vrací na Ithaku, tak ho zkouší Penelope, jestli nemá její společnou postel přestěhovat ven. A on říká naštvaně, jak jako přestěhovat? Já ji přece sám vysekal z toho olivovníku, co tady na tom místě rostl. No a tím ona uvěří, že on je opravdu ten její manžel. Takže ta postel je pro ně jakési tajné heslo a zároveň symbol jejich rodinné identity.
14: Říká Jan Lukavec. A v jeho knize najdeme celou řadu příkladů, jak na jedinou běžnou věc můžeme nahlížet různě.
16: Dva turisté se trmácí vyprahlou pouští. Z posledních sil se jim podaří doplahočit se na místo, nesoucí znaky lidské činnosti, kde objeví kostru člověka. Když ji spatří, radostně zvolají – konečně známky života! Tragikomická historka naznačuje, jak odlišně můžeme interpretovat věci kolem nás. A dala by se dále domýšlet, například, jak by se daná situace vyvíjela, kdyby o němi nebohými cestovateli byli lékař, antropolog, archeolog nebo dokonce příbuzný člověka, na jehož ostatky narazili.
14: Píše se v samém úvodu Lukavcovy knížky Záchod Džíny Hostie. Zrovna o kostech se v ní ovšem nedočtete. Jan Lukavec se zaměřil především na předměty vyrobené člověkem. Vybíral takové, které jednak zaujaly jeho samotného, jednak o nich lze zajímavě vyprávět.
15: Dají se rozdělit do několika kategorií, jednou stručně jsou tam věci k jídlu a k pití, jako sýř, víkačka, víno. Pak jsou v knize hudební nástroje, jako housle, bubny, zvony. Potom věci související s odíváním, jako džíny a batohy. Potom dopravní prostředky, kolo, auto, vlak. A věci posvátné, jako relikvie svatých a eucharistie. A na opačném pólu jsou potom dějiny WC.
16: Záchody mají dlouhou a úctyhodnou historii. Existovaly již na Krétě a v Mykénách. V Aténách už v 6. století v době Peisistrátově. Z římských dějin je známý výrok císaře Vespasiána, který o penězích vybraných z daně z veřejných záchodů prohlásil, že nesmrdí. Římské záchody ovšem byly někdy natolik nádherně vybaveny, že když je archeologové prvně odkryli, snad nikoho nenapadla správná interpretace a pokud ano, v zápětí ji sám zavrhnul. V době antiky se dokonce vytvářely jakési uzavřené společnosti zasedající nad otvory v kamenných lavicích a našly se i seznamy kolegií obchodníků, kteří měli rezervovaná místa.
14: Jan Lukavec píše nejen o historii toalet, ale také třeba o společenských pravidlech, která se k něm vážou, anebo o jejich protnutí s politikou. Vedle Chevalierova románu Zvonokosy, kde se otázka záchodů zamotá do komunální politiky, uvádí také nášlapné toalety z balkánských zemí, které se stávají terčem vtipů, ale také objektem evropských dotačních projektů.
16: Ano. Záchody je možné zkoumat různě. Jedna zajímavá statistika o chování na soukromých záchodech například uvádí, že 29% lidí tam čte noviny, 6% poštu, 5% telefonuje, 2% luští křížovky a 36% se soustředí jen na to nejdůležitější. Oblíbené jsou úvahy o veřejných záchodech jako o něčem, co svým vydělováním mužské a ženské části posiluje genderové stereotypy, kvůli čemuž pak transsexuálové marně řeší dilema, do které části mají vstoupit. Stejně jako otcové s dětmi, kteří na pánských záchodcích většinou marně hledají kout na přebalování.
14: Podobně zevrubně si knížka Záchod Jeany Hostie všímá také druhého předmětu ze svého názvu – jeanových kalhot. Čtenáře seznamuje s jejich historií, statusem, který v různých dobách, v různých režimech a různých zemích získali. Všímá si například vztahu džínů a žen. První dámskou džínovou kolekci představila firma Levis už v roce 1934. O rok později o nich psal magazín Vogue.
16: Skutečný zlom ale přišel s válečnou situací, která si žádala stále víc žen v továrnách. Tehdy se nošení kalhot v Americe asi nejvíce vymanilo z výsostně mužské sféry. Nikdy dřív je tolik žen neoblékalo. Jejich symbolem se stala plakátová postava z roku 1942, která získala přezdívku Nýtařka Rosie, orámovaná heslem We can do it. Ukazovala pod vyhrnutým rukávem modré košile sebevědomě svůj biceps.
14: Džíny byly kalhotami svobody a emancipace nejen pro ženy. Nosili je hippies, revoltující proti konvenčním tatínkům a válce ve Vietnamu. Jako symbol svobody je chápali i obyvatelé zemí za železnou oponou. Mnozí z nás si to ostatně pamatujeme.
16: Symbolem touhy po hodnotách svobodného světa džíny dodnes zůstaly třeba pro ženy, žijící v konzervativních muslimských režimech. Ne náhodou jedna kniha, zabývající se tímto tématem, nese název Závoj a džíny – ženy v islámském světě. Tamní ženy si v ní stěžují, že zatímco jejich muži smějí nosit západní módu, oni ne. A tak nosí džíny alespoň skrytě, pod kabátem anebo čádorem.
14: Pro úplnost si pojďme přečíst ještě kousek z kapitoly, která zkoumá poslední věc z názvu knihy, totiž hostii. Oplatku, která se při eucharistické liturgii vkládá věřícím do úst jako symbolické Kristovo tělo.
16: Eucharistie. Pěkně zní toto slůvko. Tak nějak vědecky, jako když nám filozofové začnou chrlit diskurzy a jiné banality v cizoslovném hávu. A ejhle, ona eucharistie je vlastně symbolický kanibalismus. Citát z jedné internetové debaty ukazuje, že i v zemi, kde do katolických kostelů, v nich se podle katolíků nejsvětější svátost, tedy eucharistie, slaví a podává věřícím, chodí v neděli jen kolem 3% obyvatelstva, vyvolává tento fenomén stále jisté podráždění a podezření.
14: Jan Lukavec uvádí příklady učených debat o podstatě hostie, ale také různé legrácky a satyry na hostie. Zajímavá je pak podkapitola věnovaná lidovým pověrám vázaným k hostím.
16: Kouzlo pronesené nad třemi hostiemi prý platilo za lék proti horečce. Hostie násobila sílu svého držitele a způsobovala jeho nezranitelnost, takže lidé užívali hostii jako magický ochranný amulet. Pokud se přidala do píce, ochraňovala podle víry našich předků dobytek před čarodějnicemi a zvyšovala dojivost. Včely snášely více medu po jejím vložení do úlu. Polibek z hostí v ústech zajišťoval trvalou lásku. Jestliže matka z hostí v ústech dýchla na novorozence, dítě mělo záhy a dobře mluvit. Ukradená hostie chránila obžalovaného před soudní prohrou a hostie připevněná pod uzávěrkou nádoby s pálenkou působila příznivě na kvalitu i prodej nápoje.
14: Jak vůbec autor Jan Lukavec přišel na to, že napíše knihu právě o věcech a jejich významech? Jeho odpověď mě pobavila.
15: Jeden z důvodů můžu hledat v tom, že se věcmi jako takovými dlouhodobě jaksi válčím. Prostě je různě ztrácím, nebo mám problém s tím, jak technicky fungují. Navíc jsem vyrůstal se třemi sourozenci a oblečení jsem spíše dědil po příbuzných, nebo všichni jsme je dědili. Takže jsem nebyl moc zvyklý si vybírat a nějak si ho sestavovat podle svého vlastního stylu. A to se mnou táhlo vlastně docela dlouho. Takže když jsem začal učit třeba na gymnáziu, vzal jsem doma do ruky první batoh, který se prostě namanul. A byl to dětský batoh se slonem, prostě úplně příšerný. Vůbec mi nenešlo, že se to mezi ty studenty úplně nehodí pro moji sebeprezentaci. Hmm. Takže tady to se postupně učím se brát na tady tu věc zřetel, vnímat jazyk, kterým k nám věci mluví, nebo naopak my jejich prostřednictvím. No a jedna odpověď může spočívat v tom, že zároveň už mě na gymnáziu velmi zaujala kniha Já a ty od Martina Bubera, podle které můžeme výjimečně navázat bezprostřední vztahy nejenom se zvířaty nebo stromy a rostlinami, ale třeba právě i s věcmi.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Tématem dnešního pořadu jsou věci, o kterých pojednává kniha Jana Lukavce s názvem Záchod Džíny Hostie. Ať už k těm, o kterých autor píše, vztah máte anebo nemáte, rozhodně se toho hodně dozvíte. Požádala jsem Jana Lukavce, aby pro náš pořad vybral tři věci, které nejvíc zaujaly nebo překvapily jeho, anebo na které se nyní, když prozkoumal jejich dějiny, dívá jinak. Jako první vybral míč.
15: V takovém míči obyčejném nyní vidím předmět dokonalého tvaru, u kterého si ale kvůli tomu nemůžeme být jistí, jestli my si hrajeme s ním, nebo on si hraje s námi. Jakoby v něm prostě ta hravost, ta o sobě, ta nahodilost byla jakoby obsažena. Každopádně i díky tomu jsou míčové hry úplně univerzálně rozšířené po celé planetě a zřejmě ve všech obdobích lidského vývoje. Už u starých Aztéků a Májů byla jejich míčová hra jakousi divadelní rekonstrukcí mýtů a bývalo předem určeno, kdo vyhraje. V tom slova smyslu tedy to vlastně skoro mělo jakoby scénář a blížilo se to spíš tomu divadlu, než nahodilé hře. A když se u nás začal hrát fotbal, bylo to bráno spíš jako divadelní představení, na kterém se tleskalo nebo provolávalo bravo. A muži tam dokonce nosili cylindry. Mohli bychom být rádi, že fotbal a další míčové hry symbolicky spojí lidstvo více než málo který jiný předmět na světě, protože prostě fotbal se hraje úplně všude, nebo nějaký ekvivalent. Což by ovšem ale bylo diskutabilní, protože po každém zápase bývá zhruba polovina fandící diváků zklamaná nebo naštvaná. A nikdy není zcela jisté, jestli ono zrušení z bitev na hřišti nepřejde ve skutečnou bitku s fanoušky opačného tábora. Či dokonce v touhu kopat si nikoli s míčem, ale s hlavou nepřítele. Jak zní taky jedna legenda, jak vlastně fotbal vznikl. Že se vlastně kopalo s hlavou nějakého prostě poraženého náčelníka.
16: S kulturně náboženskými cykly a s většími shromážděními, které souvisely s Vánocemi a Velikonocemi, jsou spojeny i evropské počátky fotbalu nebo rugby, který se hrál například s prasečím měchýřem. I když existuje i nepotvrzená legenda, podle níž k tomuto účelu posloužila hlava poraženého dánského krále. Někdy proti sobě bojovaly i dvě farnosti a cílem pak nebylo dopravit míč do branky, ale ke kostelu protivníka. K tomuto účelu se zřejmě používalo mnoha prostředků, včetně boxování a štípání. Opakované pokusy o zákaz této barbarské a nechutné hry, která podle stížností obyvatel každoročně hanobila jejich město, byly neúspěšné.
15: Druhým předmětem, který jsem vybral a který je pro mě fascinující, je sýr. Podle legendy vznikl u nomádů, kteří cválali přes dlouhé pláně a sýr se jim přitom vysrážel z mléka, které vezli sebou. V západní Evropě vznikla kolem sýru velice sofistikovaná kultura, protože sýry zrají i několik let. Ale zároveň jsou země, kde se nemohou spolehnout na to, že ještě za rok bude člověk bydlet ve stejném místě a vůbec bude ještě něco vlastnit. Takže se dá říci, že kultura sýra se rozvíjí tam, kde se lidé mohou spolehnout na stabilitu a řád. A kde se nemohou na to spolehnout, tak tam těch sýrů prostě vyrábí málo, jako v Rusku.
16: Původ některých dnešních sýrů je proto obdivuhodně starobylý. Gorgonzola měla vzniknout už roku 879, Roquefort 1070 a parmazán 1579. Na sklonku středověku také vznikla kniha Summa Lacticiniorum, která svým názvem odkazovala na slavnou teologickou sumu svatého Tomáše Akvinského. Název můžeme přeložit jako souhrnné pojednání o mléčných výrobcích. Vydáno bylo roku 1477. Autorem spisu byl univerzitní profesor medicíny Pantaleone da Confienza, který podnikl jakýsi gastrotrip po Evropě, přičemž degustoval sýry. V knize na základě toho vysvětloval, které typy sýrů se v různých částech Evropy produkují. Německému přišly průměrné chuti. A jaké druhy jsou nejvhodnější pro konkrétní lidské temperamenty.
14: Tezi o tom, že sýr kvůli svému dlouhému zrání a vůbec péči, kterou potřebuje, může být vyráběn jen tam, kde existují určité jistoty, Jan Lukavec našel mimo jiné v eseji ruského politologa Sergeje Medveděva. Medveděv žalí toho, že v posledních letech z Ruska zmizely chutné západní sýry. Lze je sehnat jen ilegálně a ruské náhražky prý nejsou dobré.
16: V nevolnických centrálních oblastech Ruské říše sýr nikdy neobrostl tradicemi a chutěmi a zůstal cizozemskou kratochvílí, zakázanou vůní západu, sytosti a svobody. Dnešní válka Ruska se sýrem dle Medveděva vychází z této kulturní tradice. A tak není náhodou, že bdělí občané na příslušná místa donášejí, ve kterých obchodech se zakázané ovoce objevilo. Proto je třeba je ničit. Taková je odpověď věčného Ruska splesnivělému západu a spovykaným obyvatelům ruských měst. Však jsme bohatí nikdy nebyli, tak co bychom se do toho hrnuli? Každopádně je paradoxní, že první legendy spojují sýry s nomádstvím a životem v sedle, ale dnes se alespoň s tvrdými sýry asociuje naopak usedlost, dlouhodobý řád a stabilita. A snad i rozvinutá smyslová kultura. Některé země kulturu sýrů pěstují a kultivují, další na svém území pronásleduje sýrové produkty z ciziny.
14: Třetím předmětem nebo předměty, které pro náš pořad Jan Lukavec vybral jako zajímavé, jsou zvony a zvonečky.
15: První zvonečky zřejmě souvisely s magií, s rituály a s podobnými věcmi. Ve středověku se ze zvonu stal vlastně univerzální komunikační prostředek, který hlásil, že se blíží vojsko, bouřka, požár nebo že začíná bohoslužba. Ve 20. století tyhle funkce přibírají jiné předměty, média, ale v jazyce to zůstává nadále zakódováno. Která věc tady tu funkci původně plnila. Takže zvoní nám mobil, na domě máme zvonek, i když už vlastně nevypadá jako ten původní zvonek. Zvoní nám siréna. Z každodenního života je tady zvono vytěsněný, ale v téhle podobě vlastně jakoby zůstává. To je aspoň etymologické. Kromě toho na Štědrý den se zazvoní zvonečkem, když Ježíšek přináší dárky. Takže se tam opět vrací vlastně ta dávná, ta prvotní magie a posvátnost.
17: Svatební zvony, že jo? Ano. Se taky používá, jako, ačkoliv dneska svatby jsou většinou sekularizovaný, ale přesto se přeneseně mluví o svatební zvonech.
15: A je to nějaký mimořádný okamžik v životě toho člověka, že jo? Pořád u mnoha lidí, jako jednou za život se to stane přeci, no. Nebo třeba dvakrát nebo třikrát, ale ne moc víckrát. No a samozřejmě zvoncem končívají dodnes pohádky.
14: Magické funkce zvonů přešly také do lidových pověr.
16: V představách nejen středověkých lidí mohlo zvonění zvonu rozhánět mraky, chránit před bouří, blesky a špatným počasím, kobylkami či morem. A dále mnozí věřili, že zvonění během pohřbu bránilo ďáblu v převzetí duše mrtvého. Zvony zároveň měly chránit pozůstalé před návratem nemrtvých.
14: Zvonění oznamovalo, kolik je hodin, zvonky umíráčky ohlašovaly, že někdo zemřel, zvony také posilovaly jednotu komunity, pro kterou zvonili. Měli svá jména, slavnostně se vysvěcovali.
16: Ukořistění městských zvonů naopak znamenalo velkou pohanu a vítězové je hrdě vystavovali jako největší symbol vojenského triumfu. Od 15. století vyrábějí slévači i děla. Takže ve válečných obdobích byly zvony často právě v děla přetavovány. Jde tedy o dlouhou tradici. Moravský zemský sněm se v roce 1526 v souvislosti s protitureckými opatřeními po bitvě u Moháče usnesl, aby zvony zbytečné se od Kostelův brali a z těch děla

0: V ukázkách z knihy Záchod Jeany Hostie se objevují odkazy na literaturu. Z čeho všeho vlastně autor Jan Lukavec čerpal?
1: Ano, tak vycházel jsem z krásné, ale hlavně odborné literatury a spíš teda té zahraniční. A také jsem spoustu věcí konzultoval jednak s odborníky, ale také, což bylo teda zajímavější, s vyznavači životního stylu spjatého právě s tou danou věcí. Takže třeba u Jaroslava Bočka z Asociace českého snowboardingu jsem zkoumal a ověřoval, nakolik je snowboarding opravdu levicový. Jak to dělá Václav Klaus. Bližší pohled prozradil, že existují vlastně dva základní proudy snowboardingu. Za prvé jako mainstreamový sport, kolem kterého se točí velké množství peněz, a za druhé snowboarding jako performativní umění a víceméně nonkonformní životní styl. No a jedně jsem se zase doptával aktivních účastníků komunitního bubnování, jak se k němu dostali a jestli ho pojímají spíše jako hudební nebo více jako spirituální praxi. Takže jsem prováděl prostě i jakýsi prostě terénní výzkum.
0: Zatímco první část se věnuje jednotlivým předmětům, druhá část knihy vztahu člověka k věcem obecně. Jak se lidé vyrovnávají se ztrátou věcí, o které přišly vinou překotných dějinných zvratů nebo přírodních katastrof, co pro ně mohou věci znamenat a také, co se může stát, když se vztahy k věcem přetrhají. Uvádí například australský domorodý kmen, který žije na území, kde se nevyskytují kameny vhodné na výrobu seker a oštěpů. Ty se proto získávaly obchodem a vzácné sekery byly výhradně v majetku mužů. Ženám a dětem se pouze půjčovaly.
2: Vše se přitom řídilo přesně danými principy. Žena měla napřed požádat o sekiru manžela a až poté staršího bratra nebo otce. Jen ve výjimečných případech se mohla obrátit na cizího muže. Tyto výpůjčky pomáhaly definovat společenské místo každého člověka v rámci skupiny a upevňovaly její strukturu. Sekiry potvrzovaly dominanci mužů a podtrhovaly autoritu stáří. Pak se ale v blízkosti usadili křesťanští misionáři, kteří všem členům kmene umožnili nakupovat nové kovové sekiry. Důsledkem byl rozpad dosavadní sociální struktury. Kuriózní je, že se stařešinové pokusili vrátit úder, a to záměrně rovněž za pomoci prostředků, které přinesli cizinci. Domorodí muži již přišli o svou moc. Misionářům kradli zubní pastu, aby s ní prováděli rituály černé magie zaměřené proti novým osadníkům.
0: Jan Lukavec se zamýšlí také nad hromaděním věcí, jejich nadprodukcí, která má neblahé dopady na životní prostředí. Zároveň konstatuje, že věci, ať už o nich víme hodně nebo málo, k lidem prostě patřily a patří.
2: Věci, které používáme, kterými se obklopujeme, dostáváme, darujeme nebo kupujeme, o nás za našeho života mohou hodně vypovědět. A po smrti je to nakonec pouze tělo, věc a také urna, mohyla nebo náhrobní kámen, co po člověku zbude. Na základě těchto věcí dnešní archeologové splétají složité teorie o tom, jací byli neboštíci zaživa, v jakém světě žili, co pro ně bylo důležité a co si slibovali od světa na druhé straně.
0: A to je z Ex Libris věnovaného knížce Záchod Jeany Hostie všechno. Slyšeli jste autora knížky Jana Lukavce, citace četl Ivo Tajmr, dramaturgii měla Naďa Reviláková, technickou spolupráci mistr zvuku David Dibelka a od mikrofonu se za ně za všechny loučí autorka Veronika Kindlová.
3: Interview Plus.
4: 81 let po konci druhé světové války a poprvé v Česku se o víkendu uskuteční sjezd potomků sudetských Němců. Uplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby akce nebyla provokací, jak tvrdí její odpůrci. Jak to vnímají ti, kterých se nacistické zločiny dotkly osobně? Zeptám se spisovatele, dramatika a signatáře Charty 77 Milana Uhdeho.
3: Interview Plus Šárky Fenikové. Zítra po 11:30 na Plusu. 20:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Kal
4: kauze Dozimetr dnes jako svědek vypovídal starosta Prahy 9 a zastupitel hlavního města Tomáš Portýk z ODS. Soudce zajímali především jeho vztahy k obžalovaným. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček, zvolený za STAN, anebo zlínský lobista Michal Redl. Ti podle obžaloby ovlivňovali zakázky a chod pražského dopravního podniku. Portýk v roce 2019 varoval například před problémy v projektu Nové Holešovice, který měla údajná zločinecká skupina také ovlivňovat. Spojené státy budou podle prezidenta Donalda Trumpa možná muset znovu zaútočit na Írán. Řekl to dnes v Bílém domě. Trump zároveň tvrdí, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Vyjádření přichází den poté, co šéf Bílého domu oznámil, že útoky na žádost tří zemí Perského zálivu odložil. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. Hokejisté Norska porazili na mistrovství světa Itálii 4-0 a Rakousko zdolalo Lotyšsko 3-1. Začala další dvě utkání. Ve Friburgu hrají Slováci se Slovinci a za dohledu Františka Kuny.
5: V 8. minutě vede Slovensko nad Slovinskem 1-0 po gólu. Lišky Slováci pak ubránili oslabení. Ve druhé skupině Maďarsko vede nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska František Kun, Radiožurnál.
6: Nebezpečné situace na D3 za Kaplicí a na D10 za Turnovem. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic velmi opatrně za nájezdem od Kaplice nádraží. Na kilometru 155,5 leží v pravém pruhu matrace. D3 kilometr 155,5 ve směru na Prahu v pravém pruhu. Na D10 jste hlásili rovněž nebezpečnou situaci na začátku dálnice u Turnova ve směru na Prahu. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na D35 Olomouce do Mohelnice, velmi opatrně v okolí sjezdu do náměště na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce povaluje roztrhaná pneumatika, bezpečně se vyhněte. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za loděnicí. Na kilometru 11,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude většinou oblačno až polojasno, na západě Čech místy déšť, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Otevřela vláda rozvolněním zákona o rozpočtové odpovědnosti stavidla dalšímu obrovskému zadlužování státu. Stanou se v příštích letech normou 100 miliardové schodky veřejných financí, které budeme draze splácet další desítky let. A nebo je to dobrý plán, jak se přes vyšší investice dostaneme k rychlejšímu růstu ekonomiky. Podíváme se také na dopady chystané další důchodové reformy. Hlavním hostem bude Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. U nového dílu pořadu Peníze a vliv vás vítá Jana Klímová. Český stát se zadlužuje třetím nejrychlejším tempem v Evropské unii. Dluh ale zatím roste z nízkého základu a tak ještě stále patříme s jeho výší přes 44% vůči HDP k těm lepším státům. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je tedy prostor dluh zvýšit a ministryně financí Alena Schillerová také už k většímu dluhu otevřela dveře, když prosadila ve sněmovně změny v rozpočtové legislativě. Navzdory varování opozice i ekonomů, že z dalších vysokých dluhů se budeme jen těžko dostávat. Alena Schillerová úpravy ale označila za nezbytné, protože minulá vláda Petra Fialy podle ní nastavila po dohodě s Evropskou komisí před 2 lety natolik přísná pravidla pro snižování rozpočtových schodků, že by jejich dodržení skončilo paralýzou základních funkcí státu.
8: Já to nazývám pastí, který nám tady zanechal Fialu v kabinet.
7: Svůj podíl na této situaci má podle ní i Národní rozpočtový rozpočtová rada, konkrétně její předseda, liberálně pravicový ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, který měl blízko k exministru financí bývalé vlády Zbyňku Stanjurovi z ODS, připomněla ve sněmovně před schvalováním rozvolnění nových pravidel pro sestavování rozpočtu.
9: Kde byl Mojmír Hampl, když Zbyněk Stanjura, se kterým byl jinak vždy na horké lince, napsal do svého posledního fiskálního výhledu, že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8 HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9, respektive 0,5 HDP? Proč vám ten rozpor nestál alespoň za desetinu vašeho současného mediálního povyku, pane předsedo Národní rozpočtové rady? Na co jste čekal? A kde je tíha odpovědnosti vašeho úřadu? To ji cítíte jenom tehdy, když vládne hnutí ANO? Bohužel to tak vypadá. Vlastně co vypadá? Je to tak.
7: Uvedla Alena Schillerová. Koaliční vláda Andreje Babiše už na letošní rok naplánovala schodek rozpočtu ve výši 310 miliard korun, což je víc než loni i víc než kolik povoloval zákon. Podle Aleny Schillerové to jinak ale nešlo a rozpočty by prý nešly s původními limity deficitů sestavit ani v dalších letech, aniž by to ekonomiku poslalo do recese. Opozice však tvrdí, že vláda si hlavně otevřela cestu pro plnění svých rozsáhlých předvolebních slibů na úkor dluhu státu. Nejde totiž jen o financování vyšších investic, ale i sliby, jako jsou vyšší platy státních zaměstnanců, vyšší důchody a nižší věk odchodu do důchodu, úlevy pro podnikatele či snížení cen energií. Nová rozpočtová pravidla podle poslance a šéfa ODS Martina Kupky navíc oslabují kontrolní roli sněmovny.
10: Já se tady nebojím říct, že se ve výsledku jedná o ústavní převrat na splátky.
7: Opozice rozporuje hlavně vyjmutí investic do dálnic, železnic nebo vodních přehrad limitů výdajů státu, nebo to, že kabinet může v případě zhoršení bezpečnostní situace státu zvýšit výdaje až o 10% bez souhlasu zákonodárců. Vláda také za určitých okolností může bez sněmovny upravit rozpočty nezávislých úřadů, třeba NKÚ, Ústavního soudu nebo zmíněné rozpočtové rady. Naším hostem je ekonom předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Dobrý den.
11: Dobrý den.
7: Tak Alena Schillerová vás osobně kritizuje za to, že jste neprotestoval proti očekávání bývalé vlády mít v příštích dvou letech dvou až trojnásobně vyšší schodky proti vlastnímu plánu z roku 2024. Podcenili jste vy i celá rada situaci veřejných financí?
11: Já musím říct, že tuhle kritiku nejenom, že nechápu, já ji považuji za úplně absurdní a zdá se mi, že někdo nedával dobře pozor v poslanecké sněmovně poslední tři roky, protože...
7: No nicméně, ta realita ale taková je?
11: No pozor, pozor. Dráha snižování schodku byla schválena v konsolidačním balíčku v roce 2023 před téměř třemi lety. Nikdo proti tomu neprotestoval z tehdejší opozice, nebyl proti tomu jediný pozměňovací návrh, ani jediné slovo diskuze na plénu. Fiskálně strukturální plán, který je teď platný, je zveřejněn a visí na hlavní stránce ministerstva financí rok a půl od října roku 2024. Všechna ta čísla jsou známá veřejná a byla známa dlouho před termínem konání voleb. Nikoho nemůže překvapit, že ta dráha znamenala, že v roce 2027 bude potřeba další konsolidace. Já považuji za úplně úsměvné komentáře směrem k nám, protože jestli tady byla nějaká instituce, která systematicky od roku 25 ve svých stanoviscích říká a opakuje, že pro ten rok 27 je rozpočet nesestavitelný, pokud se neudělá konsolidace, tak je to Národní rozpočtová rada. A já bych skoro věřil, že paní doktorka Schillerová, když byla v opozici jako věrná čtenářka všech našich stanovisek, si toho musela všimnout, pokud četla ta stanoviska od začátku až do konce.
7: Rozumím, a tam šlo asi konkrétně o ta čísla, jestli jste upozornili vlastně na to, že ještě ta bývalá vláda vlastně sama uvedla v tom výhledu, že ty schodky budou dvojnásobné proti tomu plánu.
11: Ne, ten problém je jeden jediný a to, že ta dráha snižování strukturálního salda podle našeho zákona, podle zatím platného zákona, by prostě a jednoduše znamenala, že pro rok 2027 by to saldo muselo být okolo 150 miliard korun a se započtením mimořádných výdajů na Dukovany okolo 190 90 miliard korun. A to, že jsme věděli, vědělo to i ministerstvo financí za bývalého ministra, i za stávající ministrině, že bez pokračování konsolidačního opatření, které mimochodem největší vládní strana stávající slibovala v předvolební kampani a nechce tento slib doručit, že bez pokračování té konsolidace ten rok 2027 bude obtížně sestavitelný, to všichni ví. Pokud je tím paní doktorka Schillerová teď překvapená, tak musím říct, že buď je to z její strany neznalost, anebo neupřímnost. Nevím, co z toho je horší.
12: Každopádně budete chtít nějak uklidnit tu situaci, která teď je, aby to třeba neohrozilo nezávislost vaší rady, která je ze zákona má být nezávislá a teď má takovou nálepku pomocníka současné opozice. Taky faktem je, přiznejme to, že určitě máte názorově blíž bývalé vládě než té současné.
11: Já musím říct, že...
12: Neuvažujete o nějaké rezignaci nebo prostě něco takové?
11: Já musím říct, že tohle je ještě úsměvnější, protože nikdo nemá má radši naše stanoviska než opozice, ať už je v ní kdokoliv, a nikdo se proti tím tak nevymezuje jako vláda, ať už je v ní kdokoliv. Vždycky je to tak, že opozice mává našimi stanovisky, dokud nevládne, a velmi nevyhovují, když začne vládnout. Je to prostě úplně normální kolorit toho politického provozu a folklor. Jediný rozdíl teď je v tom, že ta předchozí vláda konsolidovala méně, než my bychom si představili, že je optimální, zatímco ta nastupující ta konsolidaci slibovala, ale místo toho, co říkala v předvolební kampani, že bude pokračovat ve snižování salda zhruba o půl procentního bodu HDP ročně, tak úplně otáčí a ona to o zhruba půl procentního bodu ročně bude zhoršovat. Jo? A tím pádem jsou ty naše komentáře proto pro ní bolestnější asi, ale to je prostě naše role. Zákonodárci nám ji svěřili a shodou okolností byl ten zákon přijat, když ministrem financí byl Andrej Babiš a říká, že máme hlídat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a soulad fiskální politiky s existujícími pravidly. To děláme, děláme to nestranně. Pokud se to někomu nelíbí, tak jeho problém, řekl bych.
12: Čili zůstává to dál nezávislou
11: za nás,
12: radou.
11: No, tak samozřejmě, že ano.
12: Já se ještě zeptám na ty limity schodky, které byly podle té původní úpravy zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Oni skutečně byly velmi přísné, to si můžeme říct, a byly přísnější než třeba co dovoluje Evropská unie. Takže není to svým způsobem správné, že se ta současná vláda snaží ty schodky nějak zreálnit?
11: Za nás ale nebyla extrémně přísná. Naopak bylo to méně přísné, než by vyžadoval návrat veřejných financí k úplnému zdraví po tom covidovém rozvratu. Takže ta pravidla byla přísná než ta základní evropská, ale správně přísná v tom slova smyslu, že měla zajistit to, co byl široká shoda politické elity, že se ke zdravým veřejným financím máme vrátit na horizontu roku 2028. A znovu říkám, když se tato pravidla přijímala, tak proti tomu nikdo neprotestoval. My jsme to v tu chvíli samozřejmě brali, že je to tím pádem schoda celé politické elity. A to, že v mezičase od roku 2024 začala platit upravená evropská pravidla, to samozřejmě v roce 2023 nikdo nemohl vědět, že mezi tím přijdou nová evropská pravidla, která budou mírně volnější než ta platná do té chvíle.
12: Vy už jste předtím několikrát zmínil, že aby se ty schodky dodržely hlavně v těch dalších letech, které v roce 2027-28, že by vláda musela přijít s dalším konsolidačním balíčkem. Vlastně.
11: A říkáme to od roku 25.
12: Podobným, jako byl tedy v roce 2023. Když se ale podívám na ten balíček platný od roku 24, tak on fakticky zvýšil daně.
11: Konsolidace, ano.
12: Ano, což současná vláda absolutně odmítá, ostatně ona to odmítala i ta minulá, nakonec k tomu musela přistoupit, ale a škrtly se výdaje, ale tam největší část dělali dotace, které podle mě stejně se potom úplně v takové výši neškrtli, protože část toho byly dotace na obnovitelné zdroje a ukázalo se, že ten zákon není v podstatě možné změnit. Čili bylo by podle vás pro kohokoliv, nejenom pro tu bývalou, ale pro tu současnou vládu, přijít během už tedy od příštího roku vůbec s nějakým konsolidačním balíčkem?
11: No samozřejmě, že by to bylo možné. Během roku se změny v daňových a jiných zákonech dají udělat. Konec konců převedení poplatku za OZE na stát není nic jiného než faktické snížení daní. U živnostníků totéž, plánované snížení korporátní daně je pořád ve hře.
12: 2%
11: a zároveň k tomu se mají dál zvyšovat výdaje. Tak to je jasné, že pak nevychází rovnice, chci nižší daně, vyšší výdaje a zároveň nižší deficit. A končí to tak, jak to končí, to znamená tlakem na výrazné rozvolnění fiskálních pravidel. Čili samozřejmě
12: a
11: šlo by to.
12: Vy vidíte osobně jako na straně těch výdajů nějakou vatu, kde by se dal udělat nějaký velký škrt? A nebo vy jako liberální ekonom vlastně říkáte, že bez zvýšení daní to prostě nepůjde?
11: Minimálně by se nemuselo zatápět pod kotlem. Tak v okamžiku, kdy plánujeme například další velmi výrazné nalití peněz do systému zdravotního pojištění a ten systém, který byl přijat minulou vládou, to znamená automatická valorizace plateb za státní pojištěnce, tak ho chceme ještě zesílit, no tak to samozřejmě vytváří pro veřejné finance další problém. Pokud budeme přenášet některé poplatky, které neplatil státní rozpočet na státní rozpočet, například placení poplatků za veřejnoprávní rozhlas a televizi, je to další díra. A tak dále, a tak dále. Prostě samozřejmě, že by spousta věcí šla udělat, nicméně ty věci by nebyly populární. To je ten problém. Vy se ptáte na to, je možné udělat populární konsolidaci, to znamená populární zvýšení příjmu a populární úpravy ve výdajích, no taková neexistuje.
12: Abyste neutekl z otázky, ano. Čili bez zvýšení daní, i vy jako liberální ekonom uznáváte, že by to asi nešlo?
11: My to říkáme opakovaně, zažili jsme v této zemi období velmi výrazného snižování daní, zrušení superhrubé mzdy, následovalo zrušení silniční daně, zrušení daně z převodu nemovitosti, zvýšení prahu pro registraci k DPH, úpravy zdanění živnostníků. Teď zažíváme další vlnu převedení poplatku za OZE na stát, snížení nebo převedení poplatku za veřejnoprávní média. To je taky fakticky snížení daní, protože tyto poplatky se chovají z hlediska statistiky veřejných rozpočtů jako daně a tak dál. Když mě se zeptáte, jestli si umím představit řešení podstatné části veřejných financí, ano, umím a říkám to i veřejně, museli bychom se vrátit v oblasti zdanění fyzických osob a v oblasti rozpočtového určení daní před COVID. A podstatná část toho problému by byla vyřešena.
12: Naším hostem je ekonom, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Já bych se ještě zeptala na ty změny v té rozpočtové legislativě, s kterými přišla Alena Schillerová, k těm hodně kontroverzním patří třeba vyvedení investic podle liniového zákona mimo ten rozpočet. Jak vy jako Národní rozpočtová rada se na tohle budete dívat, když vláda řekne, že vlastně do schodku se nebude započítávat výdaje na dálnice, silnice?
11: No to ve schodku bude, ale nebude to v tom výdajovém limitu.
12: Přesně no. Tak. Vy to tedy budete posuzovat, když to bude v zákoně, jako že to je v pořádku?
11: No, my už máme s těmi únikovými doložkami jednu zkušenost. To musím pro vaše posluchače říct, protože jednu takovouhle únikovou doložku, která zase byla přijata celou politickou elitou napříč spektrem, byla ta úniková doložka na výdaje na obranu na 2%, která je v tuto chvíli platná. A naše zkušenost z prvního roku, kdy tu výjimku aplikujeme, je, že politická elita ji zneužívá. Že používá prostě ty výdaje na obranu na jiné výdaje.
12: A třeba bavíme právě se, na ty dálnice.
11: Právě. A bavíme se o desítkách miliard korun. A teď se mě ptáte na únikové doložky, které mohou být v řádu stovek miliard korun. A ptáte se mě, jestli jsme z nich nervózní a jestli se nemůže stát, že ve finále bude politická elita používat na jiné, například běžné výdaje. A my říkáme, ano, z toho samozřejmě máme strach, protože zkušenost už s tou jednou únikovou doložkou nás přesvědčuje, že je pak velice těžké udržet politickou elitu v mezích toho, co ta úniková doložka fakticky říká.
12: A kromě toho, že z toho budete nervózní, tak co s tím můžete dělat?
11: No, máme tam platnou únikovou doložku dlouhou dobu. Například vláda může zvýšit výdaje v případě, že odstraňuje následky povodní třeba, což vláda využila, ale nakonec ty peníze, které na to alokovala, použila z části na jiné výdaje, například na platby za OZE. Na to jsme upozornili a řekli jsme, že to je použití výdajů v rozporu se smyslem toho zákona, s podstatou toho zákona. To bylo jasné a konec konců to bylo pak předmětem velmi silné politické debaty, jakým způsobem se teda utratily ty dodatečné výdaje, které měly být alokovány na povodně. A to jsme se bavili o desítkách miliard korun. My si samozřejmě vůbec nemůžeme být jistí, že v okamžiku, kdy třeba alokujeme nějakou část výdajů na dopravní infrastrukturu a ty stavby se nepostaví v daném roce, že nebude politická elita utratit jinde a pak tu výjimku použít ještě jednou v okamžiku, kdy si ty stavby budou mít skutečně realizovat. To je samozřejmě extrémní riziko a jestli chcete vědět, jak moc nás to tíží, tak tíží do té míry, že vidíme, že ono už to skutečně probíhá. V Německu přesně podobný systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
12: Pokud tam hrozí takovéhle navýšení výdajů, souhlasíte s těmi obavami, které má opozice, že třeba už příští rok může být schodek ne 310 miliard jako letos, ale třeba 400 miliard nebo ještě více? Je to podle vás reálná
11: představa? Já jsem to říkal transparentně, veřejně i za přítomnosti ministry.

0: Záleží na tom, jak vláda bude chtít takovéhle únikové doložky reálně využít, a to nevíme. Já jenom chci říct, když mám tu příležitost, že nepovažuji z hlediska sestavování rozpočtu na rok 2027 za úplně moudré a chytré, když vláda už teď avizuje celému veřejnému sektoru, že ty schodky budou vysoké, protože to jenom podporuje motivaci jednotlivých rezortů mít velké požadavky.
1: Opozice říká, že má obavy, že to je třeba dokonce protiústavní, že tam posilují práva vlády na úkor sněmovny, kdy třeba vláda může rozhodnout, že se zhoršila bezpečnostní situace a zvýšit výdaje rozpočtu o 10% bez souhlasu sněmovny, nebo když se vrátí rozpočet, tak vlastně vláda se tam může schválit, jaký chce limit toho schodku. Vy máte jako rada třeba nějaké obavy, že to překračuje buď evropská nebo ústavní pravidla?
0: Nejsme právníci, nebudu si hrát na to, že rozumíme ústavnímu právu. Pokud to chápu správně, tak ta debata v poslanecké sněmovně se specificky týká toho, kdo by měl mít právo stanovovat rozpočty těch nezávislých institucí. Tady já jsem v konfliktu zájmu, protože se to týká i nás a nechám to na posouzení jiných. Ty únikové doložky sami o sobě, já myslím, že vláda nebo většina v poslanecké sněmovně prostě udělat může. My jenom říkáme, že by to nemělo nastat, že to je ekonomicky a fiskálně chybné, zejména ta kombinace jich všech dohromady. To, že je sčítáme všechny dohromady a vytváříme tak neproniknutelný prostor výjimek, ve kterém bude možné se pohybovat i velmi netransparentním způsobem. Ale myslíme si, že to nejspíš nějaká vládní většina udělat může. Tady ta část, na kterou vy se ptáte, je prostě debatou pro právníky, ne pro nás.
1: Vláda už oznámila také záměr zrušit ve dvou krocích důchodovou reformu Fialovy vlády. Ten první krok je, že současným důchodcům se mají už od roku 2028 zvyšovat penze tak jako před reformou, tedy o inflaci a půlku růstu reálných mest, ne o třetinu, jak to upravil ten minulý kabinet. Také se má více valorizovat ve větším věku a zvyšovat se má penze u pracujících důchodců. Podle vládního materiálu už příští rok to bude navíc 2,6 miliardy ze státního rozpočtu a do roku 2060 navíc 164 miliard. Odbory to podporují a říkají, na důchody vždycky bude. Jaký je váš názor?
0: My k tomu dokonce budeme vydávat formální stanovisko, protože zákon vyžaduje, abychom před schválením takovýchto významných změn v penzijním systému informovali speciálním stanoviskem vládu i poslaneckou sněmovnu o tom, co o tom soudíme jako rozpočtová rada a jaké jsou ty očekávané důsledky, čili máme být nějakým korektivem vlády. A už teď vám můžu říct, že naše stanovisko k tomu bude významně negativní, protože tyhle úpravy určitě znamenají dlouhodobou destabilizaci penzijního systému. To vás od Národní rozpočtové rady nepřekvapí, ale ty dopady jsou velké. A pokud se ptáte, tak takovým tím lidovým tónem,
1: jestli bude na důchody.
0: To není...
1: Jak
0: to není,
1: říkal Vladimír fakt, Špidla, zdroje jsou.
0: To není ale podstata té otázky. Důchod nebo důchody, penze, to je druhá nejvýznamnější výdajová položka z hlediska mandatorních výdajů po obsluze dluhu. Obsluha dluhu předbíhá všechno ostatní. A penze nějaké se budou vyplácet. Ten problém je v něčem jiném. Pokud budeme mít nastavený penzijní systém takto, tak jaká bude kupní síla těch důchodů a na co jiného ve veřejných financích nezbydou peníze?
1: Předpokládám, že to stanovisko, které bude negativní, se bude týkat i toho druhého kroku, který vláda plánuje od ledna 2028, že zpátky zastropuje věk důchodů na 65
0: let. Ale to asi bude dělat zase speciální změnou zákona, takže
1: ano,
0: k tomu bude...
1: Ano, to budou dva kroky.
0: Takže jasně, k tomu bude zase speciální vyjádření.
1: Když jsme se bavili o rostoucím dluhu České republiky, Alena Schillerová teď spustila program dluhopisů republiky s tím, že je to výhodné, aby se domácnosti podílely na dluzích Česka, že vlastně na tom budou vydělávat. Jak vy se stavíte jako ekonom a šéf Národní rozpočtové rady k dluhopisům republiky?
0: Základ je, aby to nebylo dražší, než jakým způsobem se je stát schopen financovat běžně na finančním trhu.
1: Tak ministerstvo financí tvrdí, že to za stejných podmínek.
0: Tak, jak je to zatím naceněno, tak to vypadá, že to zhruba odpovídá a musím říct, že je to v tomto ohledu jiné než ty protiinflační dluhopisy v minulosti, které muselo ministerstvo financí zrušit a zrušilo je správně, protože byly jako financování dluhu České republiky extrémně drahé, extrémně nevýhodné. Mám k tomu vlastně jenom dva komentáře. Překvapuje mě, že v téhle situaci ministerstvo financí chce vydávat protiinflační dluhopisy. Nevím zase, jestli je to jako dobrý signál veřejnosti.

0: ještě teď říkat, že co, že se připravujeme na vyšší inflaci, to číslo jedna. A číslo dva, když se podíváte na to, jak je to zkonstruováno, tak vlastně fakticky nejvýhodnější je ten nejkrátkodobější
1: flexible,
0: ten tříměsíční dluhopis, protože vlastně garantuje, že ten, kdo si koupí tento cenný papír, tak bude vždycky dostávat alespoň reposazbu centrální banky a pozor, bez srážkové daně, protože tyto dluhopisy, na ně není aplikovaná srážková daň, takže tady zase bych měl otázku, proč nejvýhodnější je to financování u toho úplně krátkého konce, když vláda zároveň říká úpravou těch pravidel, že chce dělat velmi dlouhodobé investice na mnoho, mnoho let nebo desítek let, tak to by možná chtělo nějaké vysvětlení. Ale jinak v principu si myslím, že to nacenění není mimo.
1: Na úrovni ministrů energetiky Evropské unie se opět diskutovalo o windfall tax vzhledem k ropnému šoku, že by vlastně Evropská unie doporučila třeba nebo umožnila znova mimořádně danit ropné firmy. Vy jste byl otcem, dá se říci, windfall tax, která zavedla minulá vláda.
0: Myšlenky nikoli té konkrétní realizace.
1: Ano, bankovní instituce. Bylo to velmi kritizované, vlastně skončilo to počínaje letošní rokem. Mm-hmm. Byl byste po těch zkušenostech, co my máme tady z windfall tax, znovu pro windfall tax?
0: Jenom připomenu, že v době té energetické krize jsme měli vlastně dva typy windfall tax, tu evropskou, které se říkalo odvod z cen energií, a pak tu národní.
1: Byly zdanění mimořádných zisků.
0: Všechny v součtu nakonec vynesly asi 130 miliard korun, o které by se jinak zvýšil deficit a dluh. Takže já to i zpětně pořád považuji za správnou myšlenku. Jiná věc je konkrétní realizace a tady by hrozně záleželo na detailech a na tom, jak by to bylo zkonstruováno. Že bych to principiálně odmítal, to určitě ne.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji, nashledanou.
2: Dnešní díl pořadu Peníze a vliv je u konce. Probrali jsme nová rozpočtová pravidla a nezávislost Národní rozpočtové rady. Její předseda Mojmír Hampl byl naším hostem. Celý díl i všechny další najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Hezký den přeje Jana Klímová.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Knihovna Václava Havla kvůli sporům uvnitř instituce přišla o sponzora Bakalu, končí i celý tým zaměstnanců. Německo potvrdilo, že na žádost Spojených států přijme pacienta s ebolou. Českým fotbalistům bude na mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Budoucnost knihovny Václava Havla je nejistá. Podle zpravodajského serveru i rozhlas v instituci končí všech 17 zaměstnanců a odchází taky klíčový sponzor, miliardář Zdeněk Bakala. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ředitelem knihovny a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Pokračuje mluvčí knihovny Mária Fajfrová.
5: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny, tedy od září 2026, pokračovat.
4: Správní rada instituce chtěla Sedláčka odvolat. Podle informací i rozhlasu to ale nedovolila zakladatelka knihovny Dagmar Havlová. Ta to ale odmítá. Většina členů rady proto skončila a jejím řízením je teď pověřený David Dušek z hnutí STAN, který zůstal jediným členem. Dagmar Havlová Radiožurnálu napsala, že ukončení finanční podpory od fondu Zdeňka Bakaly může mít pro knihovnu fatální důsledky. Další podporu knihovny teď zvažuje i její dosavadní sponzor, miliardář Karel Komárek. Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Lékaři se o nakaženého budou starat na klinice v Berlíně. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v koňské nemocnici. Německo se postará taky o 6 lidí, se kterými nakažený přišel do kontaktu. Ředitelství vodních cest začalo u Zdymadla v Pardubicích budovat nové kotviště na Labi za 50 milionů korun. Ochránit má velké lodě i malá plavidla při povodních a zajistit jejich bezpečné proplutí plavební komorou. Stavba by měla být hotová v září. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského jde o přípravu na budoucí splavnění Labe do Pardubic.
6: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe.
4: V nejbližší době vzniknou nová kotviště na Labi i ve středočeských Klavarech a Kostomlátkách.
7: Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Jan Kliment, je po operaci levé nohy. Na světovém šampionátu se už po šesté představí útočník Cristiano Ronaldo, který je v nominaci portugalské reprezentace. Druhý tenista světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open i Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Čeští hokejisté se zítra utkají na světovém šampionátu s Itálií, která dnes podlehla Norsku 0-4, v Curychu Rakousko přehrálo Lotyšsko 3-1. Ve Friburgu teď sleduje utkání Slovenska se Slovinskem reportér František Kuna.
8: Slováci vedou 2-1 po první třetině, dostali se do vedení, inkasovali ve dvojnásobném oslabení, ale pak jim Chromiak vrátil vedení 2-1 pro Slovensko, tedy po první třetině. Ta skončila i v Curychu, kde Maďarsko vede nad Velkou Británií 2-0. Ze Švýcarska František Kuhn, Radiožurnál.
9: Překážka na D1 za Devíti kříži a chodci na D8 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte překážku za odbočkou na Domašov. Na kilometru 166 stojí porouchaný kamion. Zasahuje do pravého pruhu a vybočuje se. Pohybuje se tam také řidič.
10: Pán ve vestě a kamion je v odstavném pruhu a zasahuje i do pravého pruhu, takže kamiony vybočují do levého pruhu a docela se tam dobržuje.
9: Na D8 zpozorněte na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem. Za zdiby na druhém kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice stále platí výstraha v okolí sjezdu do náměště na Hané. Na kilometru 254 se ještě na vozovce mohou nacházet kusy pneumatiky, buďte proto opatrní. A u Turnova pozor na začátku dálnice D10 ve směru do Prahy. Na 71. kilometru hned za nájezdem od Liberce leží na vozovce větší předmět, podle řidičů je v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle i mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně, na západě Čech postupně srážky místy i jinde. A později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty do 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Na Českém rozhlasu Plus vám teď nabízíme autentické ukázky z poválečného procesu s Karlem Hermanem Frankem. Od dubna 1939 státním tajemníkem úřadu říšského protektora a od srpna 1943 německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Od poloviny března do poloviny května 1946 byl Karl Hermann Frank v Praze souzen. Až do pátku vám na Českém rozhlasu v tomto čase nabídneme ukázky ze soudního procesu.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
11: Přestože tzv. Retribuční soudy byly po válce zřízeny s cílem spravedlivě potrestat válečné zločince a kolaboranty, jejich fungování provázela celá řada problematických faktorů. Docházelo k četným přehmatům, omylům i cíleným nespravedlnostem, což zjevně nebyl případ Karla Hermana Franka. Stačí ale připomenout Vlastu Buriana nebo Adinu Mandlovou, vláčené po soudech. Žádné důkazy kolaborace Adiny Mandlové s nacisty nebyly nakonec předloženy, stejně tak byl osvobozen Vlasta Burian. Oběma to výrazně poznamenalo jejich uměleckou kariéru. Jak po letech konstatovali historikové, v senátech retribučních soudů zasedali vedle profesionálního soudce třeba i laičtí přísedící. Lidoví soudci, kteří byli často ovlivněni dobovými emocemi, touhou po pomstě nebo nedostatkem právního vzdělání. Šestý den procesu proti Karlu Hermanu Frankovi 28. března 1946 přišlo na řadu projednání tragického zásahu nacistické okupační správy proti českým studentům v listopadu 1939. Karl Hermann Frank hovoří o represivních opatřeních v protektorátu namířených proti vysokoškolským studentům po pohřbu Jana Opletala.
12: Když student Opletal, který při demonstraci 28. října 1939 byl zraněn, zemřel, dodána byla, pokud se pamatuji, úřadu říšského protektora německou tajnou státní policijní zpráva, že pohřbu zemřelého studenta má být použito k novým demonstracím. Od koho německá tajná státní policie tuto zprávu obdržela, není mi známo. A teď by nám obžalovaný mohl sám říci, co dělal dál, když tato informace došla.
13: Soweit ich mich erinnern kann, habe ich nur die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen durch Alarmbereitschaft der Polizei.
14: Pokud se mohu upamatovat, neudělal jsem nic jiného než opatření, která mě byla nařízena, tajnou státní policií.
12: Ve svém protokole řekl, jakmile informace došla, dal jsem veliteli bezpečnostní policie generální pokyn, případně rozkaz, aby všemi prostředky znemožnil opakování policie. Německá tajná státní policie používala jako důvěrníků i Čechy a připouštím, že dala těmto důvěrníkům příkaz pozorovat i přípravy v nepřátelském táboře a vše, co pozorovali, hlásat. Pokud se pamatuji, nebyl pohřeb studenta Opletala zakázán, ale to nejvíce omezen, to je účast byla povolena jen příbuzným a známým zemřelého. Uděliti povolení bylo po stránce formální záležitosti Vrchního zemského rady v Praze a bylo vázáno na souhlas německé tajné státní policie. V poslední instanci udělil povolení velitel bezpečnostní policie a tento se jistě napřed u mne dotázal, zda zamýšlená opatření, případně uspořádání pohřbu schvaluji. Mnou vydané rozkazy, aby demonstrace byly všemi prostředky znemožněny, stahovaly se také na pohřeb. Aby rozkazy mohly být vykonány, byla nařízena všeobecná pohotovost. Přesto došlo ve srovnání s 28. říjnem k menším demonstracím. V den demonstrací obdržel velitel bezpečnostní policie a tím také německá tajná státní policie z Berlína nový rozkaz asi tohoto smyslu. Po krátkém odůvodnění, že od případu 28. října jde o další demonstrace, se nařizuje. A co se nařídilo?
13: Ich bin jetzt nicht genau im Bilde, worauf sich das bezieht.
14: Ich werde an Ihnen noch vorlesen.
13: Kann mich nur erinnern, dass ein Hitlerbefehl übermittelt wurde.
12: Obsah toho rozkazu?
14: Welcher war der Inhalt dieses Befehls?
12: Jedná se o demonstrace při pohřbu studenta Opletala.
13: Jawohl, da war ein Hitlerbefehl, der zunächst die rein politische Seite betraf, die Verschließung der Hochschulen, die Schlagnahme der Hochschulen, des Hochschulmaterials, Erschießung sämtlicher Rädelsführer und Verhaftung der greifbaren Studenten und Überführung in ein Konzentrationslager.
14: Rozkaz Hitleru zněl uzavření všech univerzit, všech vysokých škol. Dále konfiskace majetku patřícímu vysokým školám, dále zastřelení všech vůdců těchto demonstrací.
12: Ne snad vůdců, nýbrž osnovatelů.
14: Osnovatelů, ano.
12: Řekl. Der Befehl Hitlers ist, soweit er die Hochschulen anbetrifft, denn da kann ich nicht mehr sagen, dem Reichsprotektor, mir und dem gesamten Dr. Kwiatkowski in Berlin von Hitler persönlich übermittelt worden.
14: Augenblick, was ist denn die Kette von Roskavlu? Tak byl osobně předán říšskému protektoru Frankovi Valkovskému. Wie wollen Sie, wie meinen Sie das persönlich, telefonisch oder?
12: Wir wurden nach Berlin befohlen und in Berlin in der Reichskanzlei ist das von Hitler persönlich angeordnet worden.
14: Tak tyto lidé byli pozvaní, tyto činitelé byli pozvaní do Berlína a tam bylo jim osobně Hitlerem nařízeno.
12: Die sicherheitspolizeiliche Maßnahme auf Erschießung ist vom Hitler über Himmler, Reichssicherheitshauptamt, dem Befehlshaber Sicherheitspolizei Prag übermittelt worden.
14: Rozkaz o zastřelení studentů byl dán Hitlerem přes Himmlera na pořádkovou policii Praze.
12: Pamatujete ještě, kolik osob bylo zastřeleno při těch demonstracích?
14: Erinnern Sie sich noch, wie viele Personen erschossen wurden bei diesen Demonstrationen?
12: Nein.
14: Nein.
12: Protokoll uvedl, že 9.
14: Wir haben protokoll, im Protokoll, dass es 9 Personen gab.
12: Herr Präsident, ich habe jetzt die Frage missverstanden. Ich habe verstanden, bei den Demonstrationen.
14: Nein.
12: Der Dolmetscher hat eben übersetzt, wie viele Personen bei den Demonstrationen erschossen wurden.
14: Nein, du sollst gut demonstrieren. Also infolge dieser Demonstration.
12: Jawohl, da erinnere mich genau, dass 9 Studenten erschossen wurden.
14: Pamatujte, bylo zastřeleno 9 Studenten.
12: Kdo podepsal rozkaz zastřelení studentů?
14: Wer hat den Befehl zur Hinrichtung unterschrieben?
12: Das ist kein unterschriebener Befehl gewesen.
14: To nebyl žádný podepsaný rozkaz.
12: Soweit ich mich wenigstens erinnere, ist das kein unterschriebener Befehl gewesen.
14: Pokud se pamatuju, nebyl to žádný podepsaný rozkaz.
12: A jak se došlo k tomu číslu 9 osob? Das ist eine Feststellung der geheimen Staatspolizei, dass das die im Hitlerbefehl erwähnten Rädelsführer gewesen sind.
14: Podle zjištění u státní policie, které bylo taky hlášeno Hitlerovi.
12: Bylo těch 9 právě
14: dáno jako původ.
12: Jako původ. Dále Frank ve své odpovědi ještě uvedl, že větší počet studentů má být zatčen a dodán do koncentračního táboru. Frank ještě říká teda, že nebyl dán rozkaz zde k popravě, teda písemný rozkaz.
14: Meine Erinnerung nach, nein. Pokud se pamatuje, tedy ne.
12: Ne. A ten Hitlerův rozkaz o tom, že původci mají zastřelený, byl dodán prostřednictvím Himmlera přímo veliteli bezpečnostní policie.
14: Zur Hinrichtung dieser 9 Studenten wurde von Hitler über Himmler an die Ordnungspolizei in Prag gegeben.
12: An die Sicherheitspolizei.
14: An die Sicherheitspolizei.
12: Jawohl. Bylo vám sděleno, že tento rozkaz byl dodán veliteli bezpečnostní policie?
14: To jsem se dodatečně dověděl.
12: Jak to dodatečně? Až po zastřelení, anebo?
14: Wieso? Erst nach der Erschießung oder wann?
12: Nein, oder?
14: Před zastřelení.
12: Bylo vám hlášeno, kolik studentů bylo zastřeleno, nebo má být zastřeleno?
14: Nein.
12: Heißt sämtliche Rädelsführer.
14: Ne.
12: Anzahl.
14: Tam znělo pouze všichni původci.
12: No. Když je zatkli a měla být exekuce provedena, byl jste uvědoměn o tom, že jsou zatčeni a má být exekuce právě provedena. Ich habe vom Befehlshaber Sicherheitspolizei Kenntnis erhalten, dass die Rädelsführer festgestellt sind.
14: Welcher Polizier hlásil, že všichni původci jsou zatčeni?
12: Und das ist 9 an der Zahl wären.
14: Velitel policie hlásil, že původci jsou zatčeni a že jich je 9.
12: Věděl jste, že budou zastřeleni bez soudu?
14: Jawohl. Ano.
11: Šestý den soudního procesu byl Karl Hermann Frank vyslýchán k represivním opatřením proti vysokoškolským studentům po pohřbu Jana Opletala v listopadu 1939 a po zastřelení několika studentů.
15: V základě jaké právní normy se tohleto stalo, to zastřelení? Bez soudu.
16: Es ist nur aufgrund eines Hitlers, es hat keine Rechtsgrundlage. Es ist nur ein Hitlerbefehl zugrunde gelegt.
17: To nemá žádný právní podklad, nýbrž je pouze vykonáním rozkazu Hitlerova.
15: Ke své výpovědi na čísle listu 127 dodává: velitelem bezpečnostní policie Sicherheitsdienstu.
16: Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
15: Mě hlásil, že bylo začeno 9 původců.
16: Prezident, es liegt hier eine absolute Begriffsverwechslung vor. Es muss genau festgehalten werden, dass das der Befehlshaber der Sicherheitspolizei ist.
15: Ano. Prosím vás, pane tlumočníku, vy pořád říkáte Sicherheitsschutzpolizei, je to Sicherheitspolizei. Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
16: Es sind zwei völlig verschiedene Befehlshaber.
15: Ano.
16: Ein Befehlshaber der Sicherheitspolizei und ein Befehlshaber der Ordnungspolizei.
15: Der Ordnungspolizei, ano. No, řekněte obžalovanému, že my víme, o co se jedná, že to bylo jenom nedorozumění.
17: Es ist nur ein Missverständnis. Es handelt sich also um die Sicherheitspolizei.
15: Že bylo začeno 9 původců demonstrací a že budou zastřeleni.
16: Nein, das vom Befehlshaber Sicherheitspolizei habe ich die Mitteilung erhalten, dass gemäß dem Hitlerbefehl 9 Rädelsführer festgestellt sind.
15: Že budou zastřeleni, vám nebylo hlášeno?
16: Herr Präsident, es hat dann eine Besprechung beim Befehlshaber Sicherheitspolizei stattgefunden, wo ich persönlich meine Genehmigung für Exekution der festgestellten Rädelsführer gegeben habe.
17: Potom byla rozmluva u šefa policie, při které jsem já dal osobně rozkaz, aby...
15: Ne, rozkaz, on neříká rozkaz.
17: Dal jsem svolení...
15: Souhlas.
17: Souhlas, aby byli zastřeleni.
15: Později jsem osobně mluvil s velitelem bezpečnostní policie a přitom jsem dal souhlas k tomu, aby byli zastřeleni. Věděl jsem, že poprava se děje bez každého soudu a že opírá se jen o přímý rozkaz Hitleru.
16: Den ich aber als Lex, als Gesetz, als Rechtsgrundlage angesehen habe.
15: Tento rozkaz Hitleru jsem pokládal za zákon, tedy za dostatečný právní základ.
16: Der nationalsozialistischen Anschauung war jeder Hitlerbefehl Gesetz.
15: No. Podotýkám, že podle světového názoru národně socialistického byl každý Hitlerův rozkaz zákonem. Když se to opíralo o Hitlerův rozkaz, který byl pro vás zákonem, proč potřebovala tato poprava studentů vaše schválení, genehmigung, jak jste řekl?
16: Nur in weiter Vermittlung und in Vollzug des gegebenen Hitlerbefehls.
17: To bylo čist prostě jako forma vykonání Hitlerova rozkazu.
15: Schválení exekuci dal jsem jen jako zprostředkování k vykonání Hitlerova rozkazu. Tak to
17: ano.
15: A pojedeme dál. Odpovědnost za všechny tyto události, zastřelení, zatýkání, odvlečení studentů a tak dále, má vedle Hitlera a Himmlera též říšský protektor a také já, zvláště proto, že studenti byli zastřeleni bez soudního řízení, ačkoliv proti rozkazu Hitlerovu nemohlo se prakticky nic podnikati. K vyhlášce ze dne 17.11.39, která mi byla předložena a obsahuje větu. Eine größere Anzahl beteiligter im Hauptgenomen. Nein, Täter erschossen. Jest uvesti, že je proti každému lidskému zákonu a pojetí. Kolega doktor Zeman bude tak laskav a přečte v německém i českém textu. Ano.
18: Vyhláška. Ačkoliv bylo opětovně, vážně varován, pokouší se od nějaké doby skupina českých intelektuálů ve spolupráci s emigrantskými kruhy v cizině menšími nebo většími akcemi odporu rušit klid a pořádek v protektorátu Böhmen und Mähren. Přitom bylo zjištěno, že původci těchto aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách. Ještě tyto živly dali se ve dnech 28. října a 15. listopadu strhnouti k násilným činům proti jednotlivým Němcům, byly české vysoké školy na dobu 3 roku uzavřeny, 9 pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků vzat do vazby. V Praze dne 17. listopadu 1939 der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren gezeichnet Freiherr von Neurath.
15: Tato vyhláška byla, páni soudci, vyvěšena, je vám známa.
19: Nahlédněte do ní.
15: Bylo konáno nějaké šetření o tom, že skutečně těch 9 jako iniciátoři označení jsou skutečně iniciátoři demonstrací.
16: Die Staatspolizei hat das behauptet. Hat in dem Bericht angegeben, dass sie die Täter, die Rädelsführer, eindeutig festgestellt hätte.
17: Státní policie to tvrdila, tajná státní policie. Ve svém rozkazu, kde ve svém hlášení, ve kterém říká, že původci byli zatčeni.
15: Neptal se obžalovaný, jakým způsobem bylo zjištěno, že jsou to původci?
16: Ne.
15: Na to byla předložena vyhláška v českém a německém znění ze dne 17.11.39, příloha číslo 77, která byla v českém i německém znění přečtěna. Budeme pokračovat. Je to akt z mnoha jiných, vykonaných opětovně v nacionálně socialistické státní diktatuře proti různým národům jako rozkaz vůdců. V Československu byl to první případ, Lidice a Ležáky další případy. Provedením rozkazu vůdcova proti studentům byl pověřen velitel bezpečnostní policie dr. Stahlecker a velitel pořádkové policie Kamps, a to Himmlerem jako šéfem německé policie. Rozkaz, který podepsal Himmler, odvolával se na Hitlera.
11: Posloucháte ukázky ze 6. dne soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z 28. března 1946. Soud právě řeší otázku, kdo konkrétně dal v listopadu 1939 rozkaz k popravě studentů údajných organizátorů nepokojů při pohřbu Jana Opletala.
15: Zde v protokolu výslovně řekl rozkaz, který podepsal Himmler, odvolával se na Hitlera. Teda nemůže tvrdit, že by byl býval Himmlerem podepsán.
16: Nein, es ist ein Hitlerbefehl gewesen, der von Himmler übermittelt wurde. Ich weiß nur nicht, in welcher Form. Ich habe nicht in Erinnerung, in welcher Form dieser Befehl übermittelt wurde.
17: Obžalovaný neví, v jaké formě tento rozkaz byl Himmlerem dále předán.
15: K protokolu na číslo 127 dole opravuji své tvrzení, že rozkaz Hitlerů podepsal Himmler. Vím, že Himmler rozkaz dále předal, ale není mi známo, v jaké formě a jakým způsobem ho předal, a proto nemohu tvrdit, že ho Himmler podepsal. Budeme pokračovat. Mám ještě v paměti, že ve večerních hodinách 16. listopadu 1939 konala se v Pečkově paláci u velitele bezpečnostní policie rozprava, při které jsem byl přítomen. Mimo mne se jí zúčastnil dr. Stahlecker, za německou tajnou státní policii v Praze, doktor Geschke a šéf gestapa v Brně, na jehož jméno se již nepamatuji. Mimo to tam byl také Böhme. Kdo to byl Böhme?
16: Böhme war der Chef des Sicherheitsdienstes, SD.
15: Böhme v Praze.
16: V Praze. Protektorát.
15: Protektorát.
17: Byl šéfem bezpečnostní služby v Praze.
15: SD, řekněme.
17: SD.
15: V protokolu 128, číslo listu 128, dodávám, že Böhme byl velitelem Sicherheitsdienstu, to je SD. Byl šéfem. No, v češtině můžeme říct velitelem. Sicherheitsdienstu SD. SD v protektorátu. No, a budeme dál pokračovat. Byla projednávána otázka zjištění osnovatelů demonstrací a zatýkání studentů. A podívejte se, obžalovaný, před 5 minutama jste řekl, že nevíte, jak byla zjišťována, že to bylo jen hlášení policie. A tady říkáte, byla projednávána otázka zjištění.
16: Ne, konference se nicht mit der Ermittlung, sondern lediglich mit der Meldung befasst.
17: Ta konference se zabývala jedině hlášením té věci.
15: Protokolu na čísle 128, první odstavec ke konci, opravuji znění mé výpovědi v tom směru, že nebyla projednávána otázka zjištění osnovatelů, nýbrž jednalo se jen o hlášení, že pachatelé byli zjištěni. V době rozpravy bylo v Pečkově paláci již několik studentů ve vazbě, a to asi 5 osob. Já sám jsem studenty nevyslýchal, ale položil jsem jim několik otázek. Nepamatuji se, zda šlo o otázky, které mě při výslechu byly přečteny, a nemohu udat, které otázky jsem kladl. Studenti byli v místnosti, ve které je vyslýchali úředníci německé tajné státní policie. Já sám jsem místností procházel a přitom jsem kladl otázky. Vše asi bylo ve spojitosti s tím, že při rozpravě bylo sděleno, že je v budově již několik studentů, kteří mají být zastřeleni. Obžalovaný, viděl jste, jak je státní, tajná státní policie vyslýchá?
16: Ne, to bylo jen kurz in diesem Raum anwesend. Nur im Durchschreiten des Raumes.
17: Byl jsem jenom krátkou dobu přítomen, tím, že jsem procházel místnosti, ve které výslech byl konán.
15: My jsme totiž při procesu s Pitznerem se dozvěděli, že ti studenti byli strašlivě stíráni. To byla obvyklá metoda tajné státní policie přirozeně.
17: Pan Pitzner, haben wir erfahren, dass die Studenten bei diesen Untersuchungen entsetzlichen Handels
16: wurden.
15: Vy jste na nich nepozoroval?
16: Nein. Ne, nepozoroval.
15: Zvláštní. Pamatujete se, že mezi studenty, který naštěstí nebyl zastřelen, byl také Kunešton, tak?
16: Nein, aber ich bin hinterher mit diesem Kunešton da konfrontiert worden.
15: No, budete.
17: Byl jsem ale konfrontován.
15: Byl konfrontován. No, a
16: bitte?
15: Pamatujete se na něj?
17: Erinnern Sie sich an ihn?
16: Ich erinnere mich nicht an ihn, ich erinnere mich nur an ihn aus dem Verheer.
17: Pamatujete se na něj jenom mého výsledku.
15: Budeme pokračovat.
16: Die Behauptungen des Studenten Kunisch Kontas weisen zurück.
17: Tvrzení o studentu Kunischovi Sontagu byli odmítá.
15: No, bude, pan Sontag bude slyšen jako svědek pod následky křivé přísahy. Uvidíme, co nám řekne. V noci po demonstracích byly české studentské domovy v Praze a Brně německou policií obsazeny a studenti v nich přítomní zatčeni. Prosím, zas otázka na obžalovaného. Můžete mě říct, kdo dal rozkaz obsazení studentských domovů?
17: To byl rozkaz Hitleru.
15: Ale Hitler přece ani nevěděl, že Praze jsou studentské domovy.
14: Rada zámiště v ústavství praxi Bodenheimnosti.
16: Herr Präsident, der Hitlerbefehl ist allgemein formuliert und die sicherheitspolizeilichen Durchführungen des Befehls sind vom Reichssicherheitshauptamt an den Befehlshaber Sicherheitspolizei direkt ergangen.
15: No tak co chceme vědět, kdo dal tady rozkaz obsazení studentských domovů?
16: Wahrscheinlich der Befehlshaber Sicherheitspolizei.
14: Pravděpodobně rozkaz dal šéf policie.
15: Jak se jmenoval?
16: Doktor Stahlecker.
14: Stahlecker.
15: Doktor Stahlecker je bohužel mrtvý. Kdyby byl tady, on by tvrdil, že jste to byl vy, který ten rozkaz dal.
14: Leider ist Stahlecker tot, sonst hätte er behauptet, sie hätten es.
15: To mě bylo hlášeno. V Brně byla akce proti studentům provedena z rozkazu ústřední německé policie.
14: Mugemir Genelde, in Grünbude die Aktion gegen die Studenten in der Befehl des RFHA durchgeführt.
15: Pravděpodobně bylo v rozkaze uvedeno, že má být proti českým studentům zakročeno v Praze a v Brně. Byl to způsob typický pro ústřední německé policie a Himmlera. Studentské demonstrace, tudí zákrok proti všem studentům. Porada v Pečkově paláci, o které jsem se jí zmínil, týkala se provedení vydaného rozkazu a já jsem se jí zúčastnil proto, abych zjistil, zda vůdcův rozkaz je zprováděn. Když německá tajná státní policie zjistila studenty, označené za osnovatele demonstrací, byli tito v kasárnách v Ruzini dne 17. listopadu 1939 oddílem pověřenými exekucí zastřelení. Rozsudky nebyly vyneseny.
11: Projednání toho, co se v Čechách stalo na podzim 1939, bylo jedním z prvních zásadních bodů soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem. Frank u soudu tvrdil, že o transportu zatčených studentů do tábora Oranienburg se dozvěděl dodatečně, neměl vliv na zacházení se studenty a nevěděl, co se s nimi v koncentračních táborech dělo. Soudce čte Frankovu výpověď z přípravného řízení a žádá ho o komentáře.
15: Najerát osobně se pokoušel dosít si propuštění aspoň části studentů a já jsem tuto žádost Najerátovu osobně podporoval jednou při Himmlerově návštěvě v Praze. Postupně byla také řada studentů propuštěna. Nevěděl jsem, že studenti byli v Oranienburgu týráni a že tam někteří zemřeli. Vy jste vůbec nic nevěděl o koncentračních táborech.
16: Ich habe über die Zustände in Konzentrationslagern nichts gewusst.
15: Nic. My vám to ukážeme během tohoto procesu, abyste se to aspoň teď dozvěděl. Přeložte mu to.
14: Wir werden es Ihnen jetzt im Laufe des Prozesses beweisen.
15: Abyste se aspoň teď dozvěděl, co jste dělali v těch koncentračních táborech.
14: Damit Sie wenigstens jetzt nachträglich erfahren, was in den Konzentrationslagern alles gemacht wurde.
16: Ich habe es in meiner Haft erfahren.
14: Was sagen Sie?
16: Ich habe das in meiner Haft erfahren.
14: Das haben Sie während mého zastření dověděl.
15: Ale měl jste to vědět během svého úřadování.
16: Dazu gab es keine Möglichkeit.
15: Já osobně jsem se zasazoval o to, aby bylo povoleno zasílání poštovních balíků. Říšskému protektorovi a mně bylo hlášeno, že z koncentračního tábora v Oranienburgu jsou stále studenti propouštěni. Věřil jsem hlášením velitele bezpečnostní policie a nepřesvědčil jsem se, zda odpovídají skutečnosti. Bylo to také stěží možné, leda dotazem u českých rodičů, a já jsem se nepřesvědčil osobně o tom, zda tato hlášení o propuštění jsou pravdivá nebo ne. Zprávu o zatčení studentů a jejich odvezení do koncentračního tábora v Oranienburg v Německu obdržel jsem pravděpodobně od německé tajné státní policie a velitele bezpečnostní policie, nemohu se však upamatovati, zda jsem sám nějaké hlášení předkládal. Posléze ještě podotýkám, že jsem se studenty v Pečkově paláci, jak zhora uvedeno, mluvil proto, ještě mi bylo známo, že ten nebo onen bude zastřelen. Na otázku, zda Neurath učinil nějaké kroky proti vůdcově rozkazu ohledně studentů, speciálně proti jejich zastřelení, musím říci, že mi není známo, že by byl proti tomu něco podnikl.
11: Posloucháte ukázky ze soudního procesu s Karlem Hermanem Frankem z března 1946. Frank byl samozřejmě i konfrontován se studenty, kteří byli v listopadu 1939 zatčeni na kolejích a transportováni do nacistických koncentračních táborů.
15: Pane svědku, jmenujete se Miroslav Kondr?
20: Ano.
15: Kolik je vám let?
20: 27.
15: Kde jste se narodil?
20: Volevce u Plzně.
15: Volevce u Plzně. Náboženství?
20: Římskokatolík.
15: Čím pak jste?
20: Studuji elektrotechniku.
15: Svobodný, ženatý?
20: Ženatý.
15: Ženatý. Bydlíte kde?
20: Bydlím Praha 11, Gregorova 22.
15: 22. Příbuzný s Frankem nejste. Pane svědku, prosím vás, pomalu, krátce a v krátkých větách, až to překládáme, víte, nám vyličte. To, co jste zažil 16. a 17. listopadu 39.
20: V té noci ze 16. na 17. půl páté ráno byli jsme probuzeni. Vy jste tehdy bydlel kde? V koleji 5. května, kde bydlím dnes.
15: V koleji.
20: Ale ne tady v koleji 5. května. Tam, jak je adresováno předvolání. Tam jsme byli probuzeni v půl páté ráno vniknuvšími německými vojáky nebo četníky a ti nás vyzvali, abychom okamžitě se odebrali s rukama zdviženýma Hendeho dolů do biografu, kde jsme byli prohledáni, zda tam nemáme u sebe zbraně. Pak jsme byli odvezeni do Ruzině, kde jsme museli vyčkávat, co s náma udělají. Potom jsme byli odvezeni do koncentračního tábora. Tam mnozí z nás byli celé 3 roky.
15: A vy, jak jste tam byl dlouho?
20: Já jsem tam byl do 19.1.42.
15: Prosím vás, pane svědku, byl jste vy členem výboru vysokoškolského studentstva?
20: To jsem nebyl.
15: Tak proč vás sebrali, nevím.
20: Proč mě sebrali, nevím, ale bylo to všeobecné, pravděpodobně všeobecná akce za studentské demonstrace, který jsem se osobně také zúčastnil.
15: Nejprve nás prohledali, nemáme-li zbraně, pak nás naložili na nákladní auta. Kolik celkem?
20: Nás bylo v koleji 5. května asi 350.
15: A všechny?
20: Všechny odvezli do jednoho. Byli propuštěni jenom slovenské národnosti, asi 2 nebo 3 snad, a jiní tam nebyli.
15: No. Pak nás naložili do nákladních aut a odvezli do Ruzině. Odtamtud jsme byli odtransportováni do různých koncentračních táborů.
20: Do Sachsenhausenu.
15: Já jsem jel do Sachsenhausenu, kde jsem byl až do 19.1.42. Byli jste vyslýcháni?
20: Já osobně jsem byl vyslýchán až v Oranienburgu samém, v Sachsenhausenu, pro nešťastnou příhodu s jedním německým četníkem, který byl zastřelen.
15: Ne, ale ohledně
20: demonstrací studentských jsem nebyl vyslýchán.
15: Vůbec nebyl vyslýchán. Byli jste přítomní popravě těch 9 studentů?
20: Ne. O tom jsme se dověděli později.
15: Jak s váma bylo nakládáno?
20: Přišli jsme jako člověk, který se zaměnil v číslo.
15: No, ne, ale tam v tom začení, víte, jenom to, o to se jedná.
20: Při vchodu do ruzinské jízdárny bylo nám nadáváno, spíláno a byli jsme mláceni klacky, kterých byly zatlučeny hřeby. Já sám jsem dostal 2 rány, po kterých jsem se div nesvalil na zem.
15: Viděl jste přitom buď při začení v koleji nebo tam v Ruzini obžalovaného Franka?
20: To jsem neviděl.
15: Páni kolegové mají
1: Prosím.
21: Jakým způsobem jste byli dopraveni z té koleje do Ruzí?
20: Byly to autokary německého vojenského velitelství nebo četnictva, kterými nás...
1: Oni to byli pražský.
21: No právě to kvůli tomu se ptám. Nebyly to pražské německé autobusy?
1: On to ne.
20: U nás z naší koleje odjeli jenom ty německé vojenské autokary.
1: Pan prokurátor.
22: V Oranienburgu byli jste týráni.
20: Možno to nazvat tím metodickým týráním. To bylo systematické, všeobecně.
22: Zahynuli někteří z vašich kamarádů v Oranienburgu?
20: Ano, zahynuli. Jedni z nich nešťastnou náhodou, druzí nemocí, která se zhoršila tarnějšími životními podmínkami tak, že zemřeli.
22: Děkuji.
1: Víte konkrétně, kolik z vašich známých zahynulo?
20: Z mých známých zahynul jeden.
1: No a ne, nemyslím jenom, kteří byli, ale z těch, který jste znal tam. A byli to studenti.
20: Ano, tak těch bylo asi pět, kteří se otrávili při považování nějakého kořenu za jedlý kořen. A v důsledku hladu hledali, kde co bylo.
1: Ano. A to zkrátka dobře, tam zemřeli.
20: Ano,
1: zemřeli. Celkem zemřelo z vašich, z těch studentů, které jste znal, tam asi pět. No. Pan obhájce.
21: Nemám to tady.
1: Děkuji. Děkuji vám, pane svědku. Jste hotov.
11: V souvislosti s brutálním potlačením studentských nepokojů v listopadu 1939 byl během procesu v březnu 1946 jako svědek předvolán i nacistický důstojník Bernard Voss. Frank ho na podzim 1939 pověřil sestavením popravčí čety, která měla zastřelit údajné české iniciátory studentských nepokojů.
1: Od koho jste dostal rozkaz připravit nebo pro akci této standardy?
23: Von dem damaligen Staatssekretär Frank.
24: Od tehdejšího státního sekretáře Franka.
1: Jak? Ústně, telefonicky, písemně?
23: Nein, persönlich.
24: Ne, osobně. Osobně.
1: Byl jste k němu zavolán?
23: Ich wurde zu ihm gerufen.
24: Byl jsem k němu zavolán.
1: Vyličte mě ten rozhovor, který jste spolu měli.
23: Es waren zwei Gespräche.
24: Byl to dvojí hovor.
23: Das erste,
24: první,
23: am 15. abends. 15. abends.
24: Večer, 15. večer.
23: Ich wurde in das Czernin-Palais gerufen.
24: Byl jsem povolán do Černínského paláce.
23: Und geriet dort in eine größere Besprechung.
24: A dostal jsem se do dalšího hovoru.
1: Frankem.
24: Franke.
23: Es waren eine Anzahl von Herren bei dem Staatssekretär Frank.
24: Pánu, mezi nimi státní sekretář Frank.
23: Worüber diese Besprechung handelte, weiß ich nicht.
24: O čem tato konference nebo porada jednala, nevím.
23: Die Besprechung wurde unterbrochen.
24: Porada byla přerušena.
23: Und ich bekam
24: a dostal jsem
23: einen Auftrag, der etwa sinngemäß
24: rozkaz, který asi přibližně
23: sinngemäß hieß,
24: zní takto.
23: Die tschechischen Hochschulen sind geschlossen worden.
24: České vysoké školy byly zavřeny.
23: Sie haben mit ihrem Regiment
24: vaší povinností je obsadit vaším plukem
23: die Lehrgebäude dieser Hochschulen zu besetzen.
24: Učebné budovy těchto škol
23: und weiteren Lehrbetrieb zu verhindern.
24: A zamezit další vyučovací provoz.
23: Ich habe dann noch um Erläuterung gebeten, wo diese
24: prosil
23: Gebäude
24: jsem
23: liegen.
24: Ještě o bližší vysvětlení.
23: Ich habe noch um Erläuterung gebeten, wo diese Gebäude liegen, weil ich selbst erst 4 Tage in Prag war.
24: A tázal jsem se, kde tyto budovy leží, poněvadž jsem byl teprve 4 dny v Praze.
23: Einer der Herren aus dieser Besprechung,
24: jeden z pánů při této poradě,
23: ist dann mit mir herausgegangen,
24: šel pak se mnou ven,
23: hat mir doch an einer Karte,
24: a ukázal mi na plánu,
23: die Lage der betreffenden Gebäude erläutert.
24: A vysvětlil mi, kde tyto budovy leží.
23: Danach bin ich wieder zu meinem Regimentskommando zurück. gegangen.
24: Pak jsem se vrátil k svému velitelství pluku,
23: um die Besetzung vorzubereiten.
24: Abych připravil obsazení budov.
23: Die deswegen für mich etwas schwierig war.
24: Bylo to proto tehdy obtížné,
23: weil wir erst wenige Tage in Prag waren,
24: poněvadž jsme byli teprve několik dní v Praze
23: und nicht ortskundig.
24: A nebyli jsme znali v městě.
23: Es mussten also noch im Laufe der Nacht,
24: muselo tedy během noci,
23: die Anmarschwege erkundet, festgelegt werden.
24: Příjezdní silnice, příjezdní cesty,
23: um die Abteilungen rechtzeitig an die befohlenen Plätze bringen zu können.
24: Aby bylo možno dovést oddíly na poručená, na rozkázaná místa.
23: Das ist dann auch geschehen.
24: To se pak stalo.
23: Zwischenfälle haben sich dabei nicht ereignet.
24: Nedošlo přitom k žádným příhodám.
23: Zu einer zweiten Besprechung wurde ich gerufen am
24: ke druhé poradě byl jsem povolán
23: nächsten Tage.
24: Bitte?
23: Am nächsten Tage.
24: Druhého dne.
23: Also am 16.
24: Tedy 16.
23: Ich glaube am Nachmittag.
24: Myslím odpoledne.
23: Die Zeit kann ich nicht mehr angeben.
24: Čas nemohu přesně udat.
23: Ich traf den damaligen Staatssekretär Frank allein.
24: Zastihl jsem tehdejšího státního sekretáře Franka sama.
23: Bekam einen Auftrag,
24: dostal jsem rozkaz,
23: der etwa sinngemäß,
24: bez tohoto smyslu asi.
23: Sie haben die Studentenunruhen vor einigen Tagen ja selbst gesehen.
24: Viděl jste před několika dny studentské nepokoje.
23: Es soll jetzt ein Exempel statuiert werden.
24: Má být dán výstražný příklad.
23: Hierzu sind einige Todesurteile durch Erschießen zu vollstrecken.
24: Proto jest nutno provést rozsudky zastřelením.
0: Několik rozsudků, myslím, že říká ano. Wie viel Urteile?
23: Ich glaube, es waren 9.
24: Myslím, že to bylo 9 rozsudků.
23: Ihr Auftrag ging dann weiter.
24: Další příkaz.
23: Ihr Regiment stellt das Exekutionskommando.
24: Váš pluk dá k dispozici exekuční popravčí komando.
0: Popravčí čety.
24: Ano.
0: Četu, řekneme.
24: Popravčí četu.
23: Die Exekution hat in Ruzin zu erfolgen.
24: Exekuce budiž provedena v Ruzini.
23: Die Verurteilten werden durch die Sicherheitspolizei.
24: Odsouzení budou bezpečnostní policií.
23: Nach Ruzin gebracht.
24: Dopraveni do Ruzině.
23: Alles weitere besprechen Sie mit Dr. Stahlecker.
24: Ovšem ostatním promluvte s doktorem Stahleckerem.
23: Die Durchführung der Exekutionen.
24: Provedení popravy.
23: Ist mir bis morgen früh zu melden.
24: Mi hlaste do zítřka ráno.
2: Doktor Stahlecker, to byl šéf kanceláře
24: obžalovaného. Je vás šéf té gestapu.
23: Ne, Dr. Stahlecker war Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
24: Byl velitelem bezpečnostní policie.
2: Co bylo dál?
23: Ich habe diesen Befehl weitergegeben an den
24: Kommandeur. Dal jsem tento rozkaz dále.
2: Komu?
24: Wem?
23: Dem Kommandeur des 2. Bataillons in Ruzin.
24: Veliteli 2. praporu v Ruzini.
2: Kdo to byl? V jaké šarži?
23: Obersturmbannführer von Steuben. Mit der Durchführung
24: provedením
23: dieser Exekutionen
24: poprav
23: wurde dann die 5. Kompanie beauftragt.
24: Byla pověřena 5. kompanie, 5. setina.
23: Die ersten 7 oder 8 der 9 Verurteilten.
24: Prvních 7 nebo 8 odsouzených
23: sind gegen Mitternacht.
24: Byli kolem půlnoci
23: in der Kaserne in Ruzin.
24: Kasárny v Ruzíni.
23: Eingeliefert worden.
24: Dodání, dopravení.
23: Und die Hinrichtung ist sofort danach erfolgt.
24: A byli brzo na to popraveni.
23: Der 9. oder 8. und 9. genau weiß ich nicht mehr, ob noch einer oder zwei
24: odsouzení, přesně to nevím.
23: Kam am nächsten Vormittag.
24: Přišel příštího dopoledne.
23: Ich weiß die Zeit nicht genau.
24: Nevím přesně, kterou dobu.
23: Und wurde dann hingerichtet.
5: A byl pak popraven.
23: Die durchgeführten Hinrichtungen wurden von Rosin telefonisch
5: tento popravy byly telefonicky
23: an das Regimentskommando gemeldet und
5: hlášeny velitelství
23: pluku. Von dort aus ging die Meldung an das Jardin Palais weiter.
5: A odtud pak byl poslán

0: Pak se mělo stát popravení najednou.
1: Nachdem vorher das Urteil noch einmal vorgelesen war.
0: A předtím byl jim ještě rozsudek přečten.
2: Poprava stala se zastřelením, ano?
0: Ja?
2: Jakým ano? Způsobem si slyšel?
3: In welcher Art und Weise wurden sie erschossen?
2: Jednotlivý voják zastřelil jednoho...
3: Einzelne Soldat
1: oder... Nein. No, Zug.
0: Celá četa.
2: Celá četa střílela...
1: Ein Zug schoss, jawohl.
2: Do několika obžalovaných, nebo po jednom, nebo jak
3: na
2: to dalo?
3: Einen oder nach...
1: Nein. Nein, es wurden, die Ziele wurden verteilt.
0: Cíle byly rozděleny.
2: Takže určitá část čety střílela na jeden cíl, určitá část čety na druhý a tak dále.
0: Ano.
4: Sluší se dodat, že Bernard Voss, naposledy generálmajor zbraní SS a velitel výcvikového prostoru zbraní SS na Benešovsku, byl v Praze v únoru 1947 odsouzen k trestu smrti a oběšen.

0: Poslouchali jste autentické ukázky z procesu s Karlem Hermanem Frankem, který se konal v Praze od března do května 1946. Další podrobnosti o tom, jak se poválečné Československo s Karlem Hermanem Frankem vypořádalo, se dozvíte ve speciální sérii s názvem Kat K.H. Frank, kterou vysíláme na Plusu tento týden ve všedních dnech, vždy o 14:30 odpoledne a o 19:30 večer. Pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: 8. května roku 1945 už celá Evropa slavila vítězství nad nacisty a opravdu těžce vybojovaný mír. Druhá světová válka však ve skutečnosti ještě vůbec neskončila. Dál probíhala na druhém konci světa v bojích mezi Američany a Japonskem. Opravdovým závěrem nejhoršího válečného konfliktu v dosavadních dějinách byla až bezpodmínečná kapitulace, kterou Japonci podepsali 2. září roku 1945 na palubě americké válečné lodi zakotvené v Tokijském zálivu. Spolu s naším dnešním hostem, historikem Pavlem Žáčkem, ji připomeneme v dnešním pořadu 100 příběhů z protektorátu. Takto oznámil kapitulaci Japonců americký prezident Harry Truman.
3: The thoughts and hopes of all America, indeed of all the civilized world, are centered tonight on the battleship Missouri. There on that small piece of American soil, anchored in Tokyo Harbor, the Japanese have just officially laid down their arms. They have signed terms of unconditional surrender.
2: A takto sovětský vůdce, maršál Josif Vysarionovič Stalin.
4: Товарищи, сегодня 2 сентября государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая на голову на морях и на суше, Япония признала себя побежденной и сложила оружие.
2: Co vlastně tato dvě prohlášení znamenají pro budoucnost?
5: Oba tyto projevy, myslím si, velmi dobře charakterizují ty vůdce části světa, to znamená amerického prezidenta Trumana, kteří mluví o svobodě, demokracii, také připomíná, že se nesmí nikdy zapomenout přepadení Pearl Harboru v roce 1941. A je z toho cítit určitá taková ta americká naděje a ten závan té svobody. Na stranu druhou projev generalisima Stalina a vlastně toho vůdce sovětského, přičemž je velmi zajímavé slyšet jeho hlas, tak je o něčem jiném. Ten vlastně spojuje vizi ideologickou toho míru s tou převahou Sovětského svazu a navazuje mimochodem na ruský imperialismus. On se nezmiňuje jenom o ukončení války v Evropě, respektive v Asii s Japonskem. On vlastně prezentuje tu mocenskou linku, že Sovětský svaz dosáhl vyrovnání a revanše už za rusko-japonskou válku z let 19.

0: 1945 za porážku Port Arthuru, té ruské pevnosti, a navazuje na boje, které byly vedeny na sovětsko- a mongolsko-japonské, bych řekl, linii dotyku v letech 1939 a 1940. A je z toho cítit takovou tu mocenskou převahu, to vidění toho sovětského diktátora proti tomu závanu anglosaskému té svobody, který bylo cítit z projevu po kapitulaci v Tokijském zálivu vůči americkému velení v září 1945.
1: V tom okamžiku, řekněme, kapitulace Japonců, byli Sověti a Američani formálně stále ještě spojenci. Bylo to tak doopravdy?
0: Na konci války bylo vidět, že ty cíle velmocí jsou odlišné, že Sověti chtěli spíše revanš, prosazení vlastního politického modelu v zahraničí, tam, kam až došla zase mnoha vojáka Rudé armády. Oproti tomu Američané podporovali obnovu demokracie, svobody v jednotlivých zemí a vytvářeli ekonomické modely tak, aby byly tyto státy do budoucna životaschopné. Tady bylo vidět velké rozdíly. Bylo jasné, že ty rozdíly jsou takové, že po kapitulaci Japonska, mimochodem, a nepřistoupení na sovětský zájem vlastně být jednou z okupačních armád na území Japonska, takže se ty názory rozejdou. Ono to bylo cítit mimochodem už na konci války na evropském bojišti. A zde už byl malý krůček k tomu, co ve Fultonu pojmenoval Winston Churchill. To znamená, že zde je rozdělení světa, že znovu ponou, zejména Evropy, a nastalo zrychlení úvodní fáze studené války, která trvala řadu desítek let.
1: Říká historik Pavel Žáček a loučí se s vámi Milena Štráfeldová.
2: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
3: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
4: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
2: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Do Česka údajně míří jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou. Absurditou roku se v anketě Hospodářské komory stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Hokejisté Slovenska hrají na světovém šampionátu se Slovinskem. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. Oznámil to představitel amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Vyjádření českých úřadů zjišťujeme. Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Tento pacient je podle amerických úřadů už na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará taky o 6 dalších lidí, se kterými nakažený Američan přišel do styku. Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů zvítězilo v anketě Hospodářské komory s názvem Absurdita roku. Podle 66% hlasů veřejnosti jde o nejhorší byrokratický předpis, který podnikatele zatěžuje. Podle tajemníka komory Ladislava Minčiče se na výsledcích podepsali prvotní problémy spojené s přechodem na nový systém.
7: Za těch uplynulých 6-7 týdnů samozřejmě docházelo, a tak to bývá, když je zaváděn úplně nový informační systém komunikace, tak objevily se některé chyby.
6: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují. Zlínská zoologická zahrada dnes zkolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování můžou lidé využít od příštího týdne, ostrý provoz elektrárny chce zoo spustit na podzim. Pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
8: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
6: Hokejová reprezentace se na mistrovství světa chystá na středeční zápas. Od 16.20 bude přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport hrát s Itálií, která dnes ve Friburgu podlehla Norsku 0-4. Curychu prohrálo Lotyšsko s Rakouskem 1-3. Další dva duely se teď hrají. Souboj Slováků se Slovenci vidí ve Friburgu František Kuna.
9: Obě utkání mají po dvou třetinách. Slovensko vede ve Friburgu nad Slovinskem v přestřelce 4-3 v zápase, který napoví o tom, kdo se udrží v elitní skupině v Curychu. Maďarsko, Velká Británie zatím 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
6: Desátou etapou cyklistického Giro d'Italia vyhrál etap Filippo Ganna. Specialista na časovky zvítězil v této disciplíně skoro o 2 minuty před druhým Nizozemcem Arensmanem. Průběžné vedení v závodě uhájil Portugalec Eulalio. Čechu Janu Hirtovi patří v průběžném pořadí 18. příčka.
10: Překážka na D35 před Olomoucí a uzavřený tunel na D3 u Budějovic. Na dálnici D35 pozor na překážku před Olomoucí ve směru od Ostravy a Lipníku. Za velkým újezdem na kilometru 285 leží na vozovce sražená srna. Na dálnici D3 je teď uzavřený tunel Pohůrka u Českých Budějovic. Na kilometru 135 silničáři chystají údržbu. A teď stavějí dopravní značky. Provoz bude stát v obou směrech nezbytně nutnou dobu. A komplikace jste nám hlásili na silnici 35 u Mohelnice. U sjezdu na Moravskou Třebovou ve směru od Olomouce se pohybují dvě soupravy s nadměrnými náklady a provoz proto může zpomalovat a tvořit se mohou také kolony. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zasahují záchranáři před Stupavou. Havarovalo tam osobní auto, volný zůstal pouze jeden pruh a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 10 a 6 stupňů, na východě naměříme kolem 4. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Zpočátku déšť jen na západě Čech, postupně srážky místy i jinde. A později hlavně taky na Moravě a ve Slezsku zase bouřky. Nejvyšší odpolední teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách naměříme většinou kolem 14. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Český ultramaratonec René Kujan se rozhodl oběhnout Finsko. Uběhne 42 maratonů v řadě za 42 dnů. Už v minulosti si vymyslel podobně extrémní cíle. Jako první člověk na světě oběhl Island a taky se běhl z vrcholu Sněžky do Prahy. Neběhá jen proto, aby se překonal svými extrémními výkony, sbírá peníze pro sportovní klub vozíčkářů. Při poslechu hovoru tentokrát o mezích lidských možností vás vítá Petr Vizina.
5: Hovory.
11: Rozhovor předtáčíme brzy ráno, tedy dobré ráno do Finska.
12: Dobré ráno.
11: Jaká byla noc? Cestujete takzvaně na těžko, jak to funguje?
12: Funguje to tak, že máme s sebou úplně všechno, co potřebujeme, to znamená od spaní, spacáky, karimatky, stany až po vaření, případně filtraci vody, aby jsme byli maximálně soběstační a minimálně závislí na civilizaci. Hmm. A jinak noc byla poměrně dobrá, jenom trošku pršelo, ale vzhledem k tomu, že máme postavené stany, tak jsme byli v suchu.
11: Když říkáte máme, tak jste tým, kolik členů máte?
12: Jsme tady ve dvou, mě doprovází extrémní cyklista z Jablonce Honza Král, který mě tak zpovzdálí jistí a samozřejmě je určitě taky dobrý mít si ráno a večer s kým popovídat. Hmm.
11: Popište, kde jste, kam jsme se vám vlastně dovolali, jak to kolem vypadá?
12: My jsme teď na břehu Baltu, jsme zhruba ve čtvrtině cesty, já mám za sebou 12 maratonů a vypadá to na velmi deštivé, ovšem nevětrné ráno na mořském pobřeží.
11: Vy už jste to říkal, dnes vás čeká 13. maraton v řadě. Jak se cítíte? Bolí vás nohy?
12: Je to cítit. Nemyslím teda jenom Čichově, ale i jinak. A nohy samozřejmě bolí, ale člověk se po pár dnech dostává do takové paradoxní situace, že vlastně v okamžiku, kdy se rozběhne, tak po pár kilometrech se to tělo zase znova nahodí, zahřeje a naopak přestane úplně bolet. To pak začne, až když se člověk zastaví.
11: To znamená, u těchto ultramaratonských výkonů víc bolí, když člověk přestane běžet, než když se aspoň uvede v pohyb.
12: Mám takovou zkušenost, aspoň u mě to takhle funguje, ano.
11: Jak to máte naplánované? Kudy ta dnešní trasa povede? Máte nějakou představu?
12: Naplánované to zhruba máme. Ta trasa celkově z nejjižnějšího na nejsevernější bod Finska vede z větší části podél mořského pobřeží. Takže teď jsme vlastně v přímém kontaktu s mořem, ale většinou, ačkoliv běžíme víceméně po pobřeží, tak na to moře ani nevidíme. Je to tu hodně, hodně zalesněné.
11: Hostem hovoru je ultramaratonský běžec René Kujan, který běží podél moře ve Finsku.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Já už jsem říkal na začátku, že ten váš běh není samoúčelný, jen pro sportovní rekord. Ve Finsku podporujete sportovní klub vozíčkářů. Jak to funguje vlastně?
12: Je to tak, vlastně prioritou číslo jedna není pro mě přeběhnout Finsko, ale získat finanční prostředky pro sportovní klub vozíčkářů Praha. Funguje to velice jednoduše. Na webu www.darujsprávně.cz je vypsaná sbírka, do které přispívají fanoušci, nadšenci nebo i pro nás zcela neznámí lidé, kterým se třeba líbí ten náš projekt a chtějí podpořit tu samou věc, co my. V tuhle chvíli je tam určitě přes 90 dárců, takže já bych jim chtěl moc poděkovat a ta sbírka procentuálně už překonala procentuálně tu vzdálenost, kterou my jsme urazili, takže si myslím, doufám a věřím, že až doběhneme, že tam budou ty finanční prostředky
11: komplet.
12: Čili,
11: jestli tomu dobře rozumím, tak vy svým během se snažíte inspirovat lidi, aby vás podpořili a poslali peníze na konto vozíčkářů, je to tak?
12: V zásadě je to tak. Když by ta inspirace zafungovala oběma směry, to znamená jak finanční podporou vozíčkářů, tak třeba i tím, že se někdo zvedne z gauče a půjde si zaběhat svůj první kilometr, tak to mi udělá opravdu velkou radost.
11: Jaký máte jako běžec vztah k vozíčkářům?
12: Poměrně úzký, kromě toho, že jsem pro sportovní klub vozíčkářů Praha rok sám pracoval, tak jsem se s některými členy potkal už před lety po té, co jsem absolvoval těžkou dopravní nehodu se zraněním páteře. Takže poměrně úzký a velmi dobrý.
11: Vy jste sám říkal, jste měl tedy sám nehodu. Kdy to bylo, co se vám stalo a jaké vozíčkáře jste potkal?
12: Stalo se to v roce 2007, když jsem seděl na sedadle spolujezdce a následoval střet s protijedoucím vozidlem. Na spolujezdci tenkrát nebyl ještě airbag v tom autě, takže všechno chytil bezpečnostní pás, který mi rozlámal hrudní koš, mnohačetné zlomeniny obratlů, rozštípnutá hrudní kost a zlomenina obratle. Takže já jsem skončil sešroubovaný v nemocnici s nepěknými vyhlídkami. Někteří doktoři tvrdili, že už se ani nikdy nezaběhám, tak možná právě proto mě dnes o to více baví každý uběhnutý metr, každý uběhnutý kilometr.
11: No já předpokládám tedy, že jste potkal ty, kdo dnes jezdí na vozíku v tom rehabilitačním centru nějakém, jak už to bývá. Je to tak?
12: Ano. Ano, nějakou dobu jsem trávil také v rehabilitačním centru v Kladrubech, kde jsem potkal neskutečné případy. Některé z nich mě dodnes inspirují.
11: Popište, koho jste potkal, kdo vás dodnes inspiruje z těch vozíčkářů?
12: Potkal jsem tam třeba holku, která spadla z koně při výšce, zlomená páteř bez vyhlídek na to, že by dolní polovinou těla mohla ještě někde hýbat. A já jsem tam byl v podstatě za simulanta, protože já už jsem byl poměrně soběstačný, mohl jsem chodit o berlích a ty vyhlídky alespoň na chůzi byly docela dobré. Ale to psychické naladění, ta pozitivní nálada, kterou dokázala tahleta, říkejme jí Maruška, rozdávat všude kolem, ta pro mě byla jako neuvěřitelná, neuvěřitelně inspirující, protože to, co musí vozíčkář překonávat každý den, je ve srovnání s jedním maratonem denně ještě o hodně víc.
11: A možná i ve srovnání s 42 maratony za 42 dnů. Co podle vás rozhoduje o tom, že se člověk nepoddá? Protože takhle to vypadá, že o tom jenom tak jako mluvíme, ale co rozhoduje o tom, že ten vozíčkář vás dodnes, třeba ta Marie, o které mluvíte, inspiruje? Co ten člověk v sobě musí mít?
12: Oni sami vozíčkáři říkají, že v podstatě po té nehodě nastávají dvě takové základní situace. Buď to ten člověk všechno vzdá, zůstává absolutně pasivní a v podstatě mu není pomoci, protože si nechce nechat pomoct. Na druhou stranu může nastat ta druhá situace, kde naopak člověk se rozhodne tomu osudu vzdorovat. A to si myslím, že je právě ten štěpný bod tam, kde se láme chleba a tam, kde se o tom vlastně všechno rozhoduje. I proto já jsem se rozhodl spojit svoje síly se sportovním klubem vozíčkářů, protože to je přesně ta parta lidí, kteří se rozhodli bojovat a jít dál za každou cenu.
11: Na čem to tedy záleží, jestli to člověk, jak říkáte, všechno vzdá, a nebo jestli se nepoddá? Vy jste říkal, že jste už před tou nehodou byl běžec, tak je to tak, že lidi pokračují v tom, jak žili předtím? Že třeba když předtím jsou zvyklí běhat nebo sportovat, tak chtějí potom i jako handicapovaní pokračovat ve sportu?
12: Je to asi taková ideální kombinace o tom, jak říkáte. Nicméně, když jsem se bavil s vozíčkáři, právě těmi sportovci, tak oni sami často říkají, že doopravdy sportovat vlastně začali až po té nehodě. To znamená, že paradoxně člověk asi musí mít něco maličko v sobě, co ta nehoda v něm ještě více zažehne.
11: Kdy vás napadlo, že se během dají vydělat peníze na podporu lidí na vozíku?
12: No, to byla asi poměrně dlouhá cesta. Já jsem dlouho přemýšlel a právě jsem nevěděl a vůbec jsem se nedokázal představit, že tím, že já někde poběžím, by mohli někomu přibývat peníze na účtě a mít je k dispozici třeba právě pro vozíčkáře.
11: Jenom mě vlastně zajímá ta praktická cesta. Od té úvahy, že během by se dalo vlastně vydělat pro vozíčkáře, až k tomu, že to člověk poprvé udělá. Tak kdy jste začal?
12: Já jsem začal vlastně tím, že jsem začal pro SKV Praha pracovat. A zrovna v tu dobu se rozjížděl takový projekt Spojenci, kdy vlastně kdokoliv, jakkoliv sportující, se může zavázat. Samozřejmě to nikdo nekontroluje, to jenom na jeho vůli a na jeho dobrém úmyslu. Zavázat třeba za každý vstřelený gól, za každý uběhnutý kilometr a tak dále. Dá se to aplikovat v podstatě na všechny sporty, tak pošle nějaký drobný peníz. Takže já jsem vlastně začínal takhle, že za každý svůj uběhnutý kilometr jsem poslal nějakou kačku a snažil se k tomu inspirovat ostatní. Tenhle ten princip pochází prý původně z Británie a tam to funguje velice dobře. Já jsem v Británii několik maratonů běžel a je tam opravdu vidět, že propojení těch různých městských běhů nebo i přírodních maratonů s charitou je tam opravdu velké a určitě nadpoloviční většina těch lidí tam běží a zároveň podporuje nějakou dobrou věc.
11: Vy jste říkal, že jste sám pro sportovní klub vozíčkářů pracoval. Jestli tomu dobře rozumím, jsou to lidé těsně po té nehodě a po té rekonvalescenci, kteří se znovu zapojí do života a do sportu. Tak co potřebuje člověk v takovouhle chvíli?
12: Je to tak. ten sportovní klub vlastně funguje jako taková obrovská základna. Oni mají 7 různých oddílů s nejrůznějšími sporty, od florbalu přes potápění, outdoorové sporty a podobně. A funguje to tak, že člověk po nehodě může přijít a oni ho vlastně zaškolí, protože všechno se dá dělat, ale dá se to dělat jiným způsobem. Jenom tak pro představu, my když si chceme vyjet na kole, tak když to trošku přeženu, tak zajdu do supermarketu a tam si za 5 000 koupím nějaký kolo, na kterém můžu něco odjet. Když to takový vozíčkář, když si chce zajezdit na kole, tak potřebuje speciální handbike a ten handbike se dnes pohybuje bratru kolem 150-200 000.
13: No řekněte mi, co potřebuje ten člověk mentálně. Já předpokládám, že nějaké laciné chlácholení to nebude. Jaká je vaše zkušenost?
12: Já jsem udělal takovou na první pohled asi drsnější zkušenost, ovšem velice funkční. Ten člověk by se nesměl ani sám, ani od okolí nechat v té dané situaci příliš utápět, ale rovnou s tím začít pracovat a rovnou tomu vzdorovat.
13: A co to byla ta drsná zkušenost?
12: Ta moje zkušenost, já se tomu dneska směju, protože to vlastně v porovnání s vozíčkáři není vůbec nic, ale po té nehodě se člověk probudí, sestřička vám vyčistí zuby, omyje žinkou a tak dále, nemusíte v podstatě dělat vůbec nic, koukají z vás různé hadičky, když bude potřeba i za to vaše srdce, bude nějaký přístroj za ty plíce dýchat, pracovat. A pak, když jsem se dostal na spondylochirurgii do Motola, tak tam už sestřička rozrazila dveře a jenom se podívala a říká, vy už taky do té sprchy a na záchod to už všechno zvládnete sám. Takže v první chvíli takový ostrý řez, ale na druhou stranu je opravdu potřeba se v tom moc neráchat a vyrazit kupředu.
13: Jací lidé tvoří sportovní klub vozíčkářů?
12: Jsou to lidé nejrůznějšího formátu, nejrůznějšího zaměření a musím říct, většinou? Že ten věk je tam taky poměrně různorodý. Co je jako hodně spojuje, tak určitě smysl pro humor.
13: Dejte mi, to si neumím úplně představit, dejte mi příklad.
12: No, já se kolikrát musím červenat, když oni na svoji vlastní adresu a na svoje vlastní handicapy různě žertují a je to určitě jedna z věcí, jak se s tím vyrovnávají a jak tu situaci trošku odlehčit.
13: Hostem hovoru je ultramaratonský běžec René Kujan, který běží po Finsku. Čeká vás ještě, jestli dobře počítám, 29 maratonů. Jak se říká mezi lidmi, dáte to?
12: I s tím dnešním je to 30.
13: 30 dokonce.
12: No tak já jsem si říkal, že těch 12 už mám za sebou a že zbývá teda 30 a to už mám vlastně nacvičené z Islandu, takže to už by měla být brnkačka.
13: Když zmiňujete Island, který jste v minulosti oběhl, dá se to nějak srovnat? Přece jenom vy říkáte, že běžíte podél moře, předpokládám spíš lesnatou krajinou, Island je z velké části holý, tak je to podobné?
12: Malinko je to podobné, ale musím říct, že na Islandu ty podmínky přírodní byly asi o něco horší. Že třeba doposud jsem se nesetkal až s tak silným větrem, který byl třeba na Islandu a musím říct, i když nám v tuhle chvíli zrovna prší, že to počasí nám vlastně taky docela přeje.
13: To mě napadá, jestli vás teď nezdržuji, jestli jste mezi tím nepromokl během našeho rozhovoru, jestli vám nějak nestěžuju tu vaší misi.
12: Ne, naštěstí osud je nám příznivě nakloněn a zrovna v tuhletu chvíli jsme v kempu na břehu moře a já tady můžu se věnovat vysílání z takového skoro až obýváku.
13: Jak to vypadá v kontaktu s lidmi? Finové jsou sportovní národ, přesto muž, který běží a vedle něj, jestli dobře rozumím, jede na kole, někdo, kdo má sebou vozík, kde máte všechny náležitosti, budí to nějakou pozornost?
12: Pozornost ani tak ne. Většina Finů dělá, že nás jako moc nevidí, ale někteří zase naopak z aut zamávají nebo i zatroubí, takže jsou spíše takový uzavřenější. Jinak já s tím vozíkem běžím sám. Každý z nás má vlastně všechny ty svoje věci u sebe a cyklista má zase svoje věci navěšené na kole a my se vlastně vidíme hlavně ráno a večer a přes den máme každý trošku jinou trasu, trošku jinak rozvržený ten čas.
13: To mě napadá, k čemu je tedy ten druhý člen týmu, kromě toho, že veze tedy část výbavy a že vás taky pozbuzuje a podporuje?
12: No je to hlavně taková psychologická a bezpečnostní pojistka a určitě je dobře mít někoho, s kým si třeba večer můžete popovídat. Já po těch zkušenostech z Islandu, kdy jsem třeba 2 nebo 3 týdny napříč zemí běžel sám, tak musím říct, že třeba už jenom ta psychologická podpora, jenom to vědomí, že tady někdo s vámi je a že by mohl případně zasáhnout, kdyby se cokoliv stalo, je poměrně zásadní.
13: Vy jste o svém běhu kolem Islandu napsal knihu, kde popisujete, že když jste běžel těmi nekonečnými krajinami, tak jste si očima vybral v krajině nějaký terč, nějaký cíl, nějaký bod, aby vám to aspoň trochu ubíhalo, aby bylo aspoň trochu vidět, že se hýbete. Jak to vypadá teď ve Finsku? Jakou máte nějaký mentální způsob, jak se vypořádat s takhle dlouhou trasou 42x42 kilometrů?
12: Ve Finsku je to o dost jednodušší, protože tady mají spoustu patníků, spoustu různých sloupů elektrického vedení a tak, takže když už je nejhůř, tak já si krátím chvíli tím, že vlastně střídám ruce na tom vozíku, protože jednou rukou tlačím vozík, druhou se snažím nějak pomoct tomu svému běhu, tak pravidelně ty ruce střídat a soustředit se třeba tady na to třídání.
13: Finsko má taky nejdelší hranici s Ruskem ze všech zemí Evropské unie. Dotknete se někde té hranice, je to 1200 kilometrů. Poběžíte někde blízko?
12: Ne. Ta trasa je zvolená vlastně, když to vezmu geograficky, tak co nejdál od Ruska.
13: Řekněte mi ještě, jestli jste v kontaktu nějakém pravidelném se sportovním klubem vozíčkářů. Vy jste říkal, že oni sami jako lidé vás inspirují, tak jestli jsou to vaši fanoušci?
12: Určitě jsou jedni z nejlepších a my jsme vlastně pomocí sociálních sítí v podstatě každodenním mnohačetném kontaktu.
13: Já teď budu jako ďáblův advokát, se tomu říká, jako člověk, který vás trošku pokouší. Představte si, že už byste vybral ty peníze na vozíčkáře, které jste chtěl, ale celé byste to nedoběhl, pršelo by, nohy vás budou bolet ještě víc. Je možnost, že to takzvaně odpískáte třeba po, já nevím, 30. maratonu, když už by ty peníze všechny jste měl pohromadě?
12: Je to opravdu těžká otázka, nicméně já si myslím, ta priorita číslo 1 je daná. Vybrat 42x10 tisíc korun pro sportovní klub vozíčkářů v minimu. Do těch 3 hlavních priorit se určitě vejde i to doběhnutí a já pro to udělám všechno, nicméně když by se peníze vybraly a já jsem to náhodou nedoběhl, tak budu určitě taky spokojený.
13: No a nikdo by vám to přece nevyčítal. Málo kdo v životě uběhne jeden maraton, vy jich uběhnete 42, ale ne v nějakém odstupu, ale za sebou, tak vyčítal byste si to vy sám, kdybyste to nedoběhl?
12: Nevyčítal, ale když bych to nedoběhl, tak bych určitě měl nutkání se sem ještě někdy vrátit a dokončit ten projekt, což si myslím, že asi bude jednodušší to doběhnout už teď.
13: A poslední věc, já doufám tedy, že se vám to nestane, že to všechno dokončíte tak, jak chcete. Někoho, kdo nás poslouchá, může napadnout, je tohle to normální?
12: Já si myslím, že ano. Je to normální, já si myslím dokonce, že nějaký pravidelný pohyb by do života člověka měl patřit a jak jsem zmiňoval, je to i jeden z mých cílů inspirovat kohokoliv, ať začne dělat cokoliv, začne se hýbat, protože já to dnes vidím třeba hlavně na dětech, že ta naše fyzická kondice kvůli civilizaci maličko upadá a myslím si, že ten pohyb nám má co dát nejen po té fyzické stránce, ale hlavně i po té psychické.
13: A kdybyste si měl vybrat, jakou zprávu to vysílá o vozíčkářích, pro které běžíte, tak co byste řekl? Myslím, jakou ten váš zprávu? Běh. Jakou zprávu ten... Co byste chtěl říct?
12: Určitě, pokud bych měl použít jenom jedno slovo, respektive jedno sloveso, tak bych určitě použil nevzdávat se.
13: Hostem hovoru byl ultramaratonský běžec René Kujan, s kterým jsme mluvili, zatímco René běží po Finsku. Já vám mnohokrát děkuji za váš čas a přeju dnes příjemný, je to 13. maraton v řadě?
12: Dnes 13. ano.
13: Tak ať se daří a doufám, že doběhnete všech 42. Mějte se hezky.
12: Děkuji moc. Hezký den.
13: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
5: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
14: People were reported injured in a tram and bus collision that happened in Prague's Zabielitsky district on Tuesday morning. Two people are in serious condition. Emergency services activated a trauma plan designed for incidents involving a larger number of casualties. Israeli Foreign Minister Gideon Saar is to hold talks on Wednesday with Czech Foreign Minister Petr Matinga and President Petr Pavel. They will focus on bilateral cooperation and the crisis in the Middle East. And National Drug Policy Coordinator Pavel Bem is set to leave his post at the end of June as the agenda moves from the government office to the health ministry, the news site Novinky.cz reported. He will be replaced by Dita Protopopova, currently head of the government's mental health policy department. Weather. Wednesday should be partly cloudy to overcast with rain showers around the country and day temperatures between 17 and 22 degrees Celsius. When psychiatrist Jaroslav Skála opened the world's first medically supervised sobering up station, he wanted to help intoxicated people rather than punish them. Although his idea revolutionized immediate care for intoxicated people, sobering up stations are now in decline. Romana Grajcerová has more.
15: Psychiatrist Jaroslav Skála first founded an alcohol treatment clinic in 1948, but he soon became concerned about intoxicated people left helpless on the streets after heavy drinking. That inspired him to establish a special facility where they could sober up safely and later be offered treatment if needed. The first sobering up station opened on the 15th of May 1951 at Prague's Apollinage Hospital. According to some sources, it was the first professional institution of its kind in the world.
16: Jaroslav Skála was inspired by the United States, and although similar concepts had existed before, his station was different. It provided medical care instead of functioning as a repressive institution where intoxicated people were watched over by police officers rather than doctors. That was the unique aspect of Skála's concept.
15: Explains addiction specialist Peter Popov. Unlike much of society at the time, he did not condemn alcoholics, but tried to help them. At Apollinage Hospital, Skála would wake up early with his patients, exercise with them, take them outdoors for cold water therapy, and involve them in a strict daily routine. He also organized therapeutic trips into nature. One unusual feature of the Apollinage station was that newly admitted intoxicated patients were partly cared for by other patients recovering from alcoholism. The idea was to help them understand what their own behavior had once looked like to family and friends. The station also became known for its colorful mix of patients. Scala once joked that plumbers formed the largest professional group staying there, closely followed by writers of children's poetry. Some moments were unintentionally comic. Relatives would sometimes bring bottles of alcohol as gifts for the staff. Sobering up stations reached their peak in the early 1980s when 63 facilities operated across Czechoslovakia. Today, only 18 remain in Czechia. According to Peter Popov, however, the decline does not mean alcoholism has disappeared. Instead, it reflects a funding problem.
16: The issue is that sobering up stations are not considered healthcare facilities financed by health insurance companies. Patients usually have to pay for their stay themselves, which many cannot afford. Municipalities are often unwilling to subsidize the costs, so many stations gradually disappeared.
15: Today, a night in a Czech sobering up station typically costs between 1,200 and 3,000 Czech crowns, depending on the region. Experts estimate that at least 300,000 people in Czechia suffer from alcohol addiction. Around 6% of adults consume alcohol daily, while another 16% drink several times a week.
17: Romana Grajcarová with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
18: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje novelu, která omezuje pravomoci odvolacích soudů. Napříště už by nemohly zavazovat soudy nižší instance, aby přijali určité rozhodnutí. To se před časem stalo v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Naďovou vinnými. Opozice se proto domnívá, že novela vznikla v zájmu premiéra. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale odmítá. Stejně jako advokátní komora, která s návrhem přišla. Jsou důvody k tomu měnit pravomoci odvolacích soudů?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Našimi hosty na dálku jsou právě ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: A bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
19: Krásný den přeji.
18: Pane ministře, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů?
19: Tak já začnu tím, jak celá ta novela vznikla. Já jsem už na konci ledna rozeslal dopis se žádostí o to, aby se jednotlivé instituce vyjádřily k tomu, co oni považují za nejzásadnější v procesních předpisech, zejména trestním řádu, a aby se vyjádřili k tomu, jaké návrhy mají na úpravy, které by mohly do našeho právního řádu být zavedeny v řádu měsíců nejpozději od 1.1. příštího roku. Oslovil jsem ministerstvo vnitra, Soudcovskou unii, nejvyšší státní zastupitelství, Českou advokátní komoru, právnické fakulty a jeden z těch návrhů, o kterém se teď mluví, je ten, který navrhla advokátní komora, to znamená, abychom napravili stav, který tady vznikl svým způsobem velmi překvapivým jedním nálezem ústavního soudu, který změnil praxi, která tady byla aprobována a která tady přetrvávala řadu let a se kterou neměli problém ani ústavní soud, ani nejvyšší soudy.
18: Takže ve stručnosti řečeno, tím důvodem, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů, je, že vám to doporučila Česká advokátní komora. Prosím ve stručnosti, ať je to jasné na úvod.
19: Je to tak, ten dopis přišel na ministerstvo už 4. března ze strany advokátní komory a jeden z těch bodů, je jich tam samozřejmě více, jeden z těch bodů je to, je návrh na advokátní komory na to, abychom reagovali na prolomení kasačního principu rozhodování odvolacího soudu v návaznosti právě na ten zmiňovaný nález ústavního soudu z roku 2022.
18: Na úvod to úplně stačí, my to rozebereme, děkuju vám. Pane poslanče, rozumíte tomuto důvodu, proč ministerstvo prosazuje tu novelu trestního řádu, která omezuje určitým způsobem pravomoci odvolacích soudů?
20: Tak pan minister má pravdu, jak jsem si četl ty podklady, tak je faktem, že za touto změnou stojí advokátní komora. To neznamená, že to nemůže být ku prospěchu v kauze premiéra Babiše. A já tady asi nebudu spekulovat, jestli je to podmíněno, iniciováno nějak premiérem nebo není. To nechám kolegům do poslanecké sněmovny. Mě zajímá ta odborná stránka a já se přiznám, že je možný mít různý odborný názor na to, jaký má být mix principu apelace a kasace u odvolacího řízení, zvláště u trestního řízení. Jo. Ale já to novelu věcně nepodporuji. Už jako ministr jsem chtěl, aby byla silnější pozice odvolacích soudů, tak abychom zde neměli velké průtahy v trestním řízení. Já se totiž obávám, a teď říkám, nechávám politické konsekvence stranou, o tom, že spekulují kolegové, že pokud ta novela takto projde, tak to může vést k průtahům v trestním řízení. A když se podíváte, kolik času nás zaberou některé trestní kauzy, že se vlečou roky, tak tahle novela k tomu naopak může přispět. A budu rád, když v té debatě, která bude následně na ústavně právní výboru a v parlamentu, tyto mé zdůrazňují věcné, nikoli v politické obavy, pan ministr rozptýlí. Já jsem příznivcem německého modelu, to znamená apelace, ano. Že zkrátka odvolací soud v trestním řízení může s konečnou platností rozhodnout, ale chápu, že na to třeba někdo má jiný názor.
18: Díky vám na úvod, pane poslanče. Pane ministře, tak nepřispěje ta vaše novela k tomu, že soudní řízení v Česku budou ještě delší, než jsou dnes?
19: Já myslím, že není důvod se obávat toho, že by byla výrazně delší. Doposud soudy většinou akceptovali to, jaká je právní úprava, a až na výjimky, mimo jiné na výjimku vrchního soudu, se neuchylovali podle mého názoru k skoro až zneužití toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, který jim umožnil vracet věc s tím, že zavazují soud k rozhodnutí o vině.
18: Tedy, promiňte, že vás přerušuju, vůbec podle vás není důvod k obavám ohledně toho, že projde-li ta vaše novela, že ten tak řečený ping-pong mezi soudy, pokud mi dovolíte tento obrat, se ještě prodlouží v Česku?
19: Ta naše řízení jsou velmi rychlá. Já neznám moc řízení, která přesahují roky. A ano, v některých těch složitých případech se ta řízení natahují, ale naše řízení patří k nejrychlejším v Evropě, takže rozhodně se nebojím toho, že by se ta doba trestních řízení prodloužila. Druhá věc je, jestli chceme upřednostnit rychlost za každou cenu před právy obžalovaných. A já myslím, že to ani nemůžeme, protože to, co se stalo, a to, co třeba právě pan soudce Šot hodnotil výrokem, který teď přečtu, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. To prosím neříká obhajce paní Naďové, to říká soudce, který musel odsoudit, přestože si o tom myslel úplně něco jiného. Takže ten problém je v tom, že tím, co se stalo, tím, že se v roce 2023 narodil jeden nález ústavního soudu, který přiotevřel dveře výkladu, že ten vyšší soud může zavázat nejenom k hodnocení právního názoru, co si o tom má právně myslet ten soud,
18: ale
19: že může
18: rozhodnutí.
19: Zavázat i k tomu, jak má hodnotit důkazy, anebo dokonce k vině, tak to znamená, že toto rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu, který tomu přiotevřel dveře, některé soudy, bych řekl, skoro vyrazily ty dveře, a útočí to podle mého názoru jak na základní lidská práva, tak na Evropskou úmluvu, která zaručuje právo na spravedlivý proces.
18: Pane poslanče, tak není ta stávající praxe, která právě určitým způsobem vzešla z toho panem ministrem připomenutého 3 roky starého nálezu ústavního soudu, problematická? Když třeba v případě kauzy Čapího hnízda jsme před pár týdny byli svědky toho, že soudce městského soudu odsoudil, protože když to tak řeknu musel, byl k tomu zavázán odvolacím soudem, aniž by ovšem sdílel ten názor, že by odsoudit měl.
20: Pane doktore, tak tímto znovu dostáváme k té kauze a je to důkaz toho, že to je ta novela Lex Čapí hnízdo. Já o tom hovořím opravdu teoreticky. No tak vidíte situace, že máme dvojinstančnost, jo, a občas se zkrátka stane, že na určitou věc i z pohledu hodnocení viny, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, soud první instance má jiný názor než soud druhé instance. A teď musíte najít řešení, jak to rozhodnete. A já si myslím, že v evropském kontinentálním dvojinstančním systému má mít konečné slovo ten odvolací soud. Tak jsou odvolací soudy koncipovány, jsou tam zkušenější soudci, často zase dá v podobě senátu, to znamená více soudců a tak dále. To znamená, jak by se tady postupovalo? To znamená, v tomto případě podle pana ministra by byl asi nekonečný soudní ping-pong, protože pan soudce Šot by si myslel něco, odvolací soud vrchního soudu by si myslel něco jiného. To znamená, vrchní soud by to vrátil na první instanci, tam by dotyčeného zprostil opět viny a prokurátor, respektive státní zástupce, by se opět odvolal. Já fakt to nechci vstávat na tu konkrétní kauzu, jo. Mě to brzí, protože to je tak zásadní věc a dotkne se celého trestního řízení, že to spolu s jednou kauzou, byť kauzou premiéra, není vhodné. Hmm. Ale vždycky musíte mít řešení, pan rektore, nechte mi prosím to dokončit.
0: Prosím, taky ve stručnosti.
20: Když na věc, konkrétní trestní kauzu, dva soudy mají různý názor, kdo má to konečné slovo. A já prosazuji, aby to konečné slovo měl ten odvolací soud a zdůrazňuji, je to třeba v Německu, v jiných státech, takže to není v rozporu s evropským právem. Jo. Upozorňuji, jsou státy, které mají apelaci v trestním řízení v Evropě.
0: Pane ministře, tak nenarušíte tou novelou, kterou prosazujete, náš systém soudnictví, ve kterém odvolací soudy mají mít poslední slovo?
19: Tak já ho určitě nenaruším, já ho vracím do roku 2023 před nález ústavního soudu, kdy do té doby byl aprobován všemi, nebyl s tím žádný problém a naopak ten systém se narušil tím nálezem ústavního soudu, respektive výkladem tohoto nálezu, který uplatnil vrchní soud. To je první věc. Druhá věc, rozhodně to nelze spojovat s kauzou paní Naďové nebo pana premiéra, protože tam
0: na
19: už bylo rozhodnuto.
0: Ještě zvlášť doptám.
19: Na to nedopadne ten návrh, protože ten návrh bude platit do budoucna. Ten soud bude dávno skončený v době, kdy ta novela teprve možná, pokud ji sněmovna schválí, nabude účinnosti. To znamená, ta rozhodnutí zůstanou platná. A k té dvouinstančnosti, o které mluvil pan poslanec Pospíšil, no právě tu dvouinstančnost je zaručena tím, že máte jeden stupeň a pak druhý. Ale v tomto případě ten odvolací soud a v řadě dalších případů ten odvolací soud nedělá nic jiného, než to, že tu věc zruší a zaváže k rozhodnutí ten první stupeň. Kde jsou ty dva stupně? Tak ten druhý stupeň rozhodne, jak to má být. Pošle to dolů a znovu mu přijde automaticky to rozhodnutí, které on potvrzuje. Takže kde je ta dvouinstančnost? My právě tímto popíráme. Tam žádná druhá instance není, protože, jak to řekl pan doktor Trojan, obhájce v jiné věci, tak ten to myslím popsal velmi dobře. Ten odvolací soud udělal z toho soudu prvního stupně jenom razítko. A ne žádný soud, který nezávisle hodnotí důkazy tak, jak to má v popisu tak. Práce a tak, jak to podle ústavy má být.
0: Pane poslanče, tak neproměňuje ta praxe z posledních let ty prvoinstanční třeba městské soudy jaksi jenom v razítka a v podpisy v instituce, které bezmezně musí respektovat to, jak je zavážou odvolací soudy?
20: Já chci upozornit na to, že i apelace je dvojinstanční systém, to znamená, není to pravda, co říká pan minister. Zkrátka jde o to, jak silné postavení u odvolacího soudu máte, jaké mu dáte pravomoci. A to, že odvolací soud má konečné slovo v hodnocení dané kauzy, je i princip dvojinstančnosti a upozorňuji, je to v mnoha státech Evropy a vede to ke kratšímu řízení. A dovolte mi ještě jednu poznámku panu ministrovi. Pan ministr tady trošku mate veřejnost, že se to nebude ta novela případně týkat kauzy Čapí hnízdo. Říkají to i představitelé justice, abych necitoval, neříkal tady něco jako opoziční politik, ale i předseda Soudcovské unie říká, že v případě, kdy ta novela bude přijata, tak dopadne na tuto kauzu, protože až panu premiérovi skončí toto volební období, nebude-li dál premiérem, skončí mu imunita, tak to jeho kauza bude posuzována. A bude-li zde přijat nový procesní předpis v trestním řádu, tak samozřejmě soudce Šot bude mít jinou pozici, než jí má nyní. A tady já prosím neříkám svůj názor jako politik, ale upozorňuji na pozici představitelů Soudcovské unie, kteří toto říkají.
0: Tak pane ministře, pokud by Andrej Babiš jednou přišel o poslaneckou imunitu a dostal se znovu před soud v kauze Čapí hnízdo a zároveň už platila ta vaše novela, tak předpokládám, že by ho městský soud pravděpodobně shledal nevinným. Je to tak?
19: Jak by to udělal, když stále bude platit to rozhodnutí vrchního soudu odvolacího, který zavázalo ten nižší soud, že má nějakým způsobem hodnotit důkazy. Takže v tomto smyslu to určitě pravda není, ale jak říkám, to, co je podstatné na té věci, je, že soudce podle zákona má být nezávislý ve svém volném hodnocení důkazu. A tady ten odvolací soud mu bere tento nástroj a v podstatě mu brání tomu, aby vykonával to své právo. Fakticky eliminuje právo na zákonného soudce, které zaručuje právo na spravedlivý proces. Takže já musím říct, že byť mediálně to vypadá, jak vypadá a možná budu schytávat rány, tak ta odborná veřejnost, jak někteří soudci, tak někteří obhájci mi píší a tleskají, protože bylo třeba najít odvahu postavit se proti rozhodnutí, které tady podle mého názoru opravdu brutálně popíralo to, co tady bylo. Tak. Chci připomenout, že vrchní soud, jakýkoliv v této věci, pokud je odvolací nebo obecně odvolací soud, když ten první stupeň zprostí, tak nemůže odsoudit dnes podle té stávající zákonné úpravy a judikatury tu osobu, protože by tím vlastně jí sebral tu možnost odvolání. Dobře. A v této věci ten odvolací soud to dělá jakoby oklikou a zneužívá toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, abych byl přesný, k tomu, aby si vynutil to rozhodnutí, které sám Dobře. Podle zákona nesmí učinit.
0: Pane poslanče, určitě můžete, pokud dovolíte, já bych...
20: Nezlobte se,
0: pane poslanče, dovolte, abych premiéra, i vám položil otázku. Pane poslanče, prosím. Tak, já jsem se vás právě na to chtěl ptát, ale pro přehlednost připomenu tu otázku, aby ta naše diskuse byla jasná. Děkuju vám oběma, že to respektujete. Nebude to, skutečně by ta novela pomohla Andreji Babišovi jednou, až třeba nebude mít poslaneckou imunitu, nebude dál platit to zavázání městského soudu, které přišlo ze strany vrchního soudu?
20: No, nebude platit podle mnohých právních expertů, protože tady bude novela trestního řádu, která v zásadě bude ku prospěchu obžalovaného a tedy bude postupovat se podle zákona. Rozumíte mi? To znamená, soudce první instance, ať už to bude kdokoliv, předpokládám, že doktor Schott, tak bude vázán novelou trestního řádu, nikoli v samotným rozsudkem, protože zákon stojí zkrátka nad rozsudkem. Dojde-li v průběhu řízení ke změně trestních procesů, ať už řekněme trestního řádu nebo případně trestního zákoníku, je-li to ku prospěchu obžalovaného, tak se vždycky uplatní ta nová právní úprava. To je přece logické, je to jasné a říkám, není to názor jenom můj, ale i názor většiny odborné veřejnosti, jak jsem si stihl nastudovat jejich pozice a jejich veřejná vyjádření.
0: Pane ministře, tak podle všeho já, přece jenom prosím, ta úprava, promiňte, i vám položím otázku, pane ministře.
19: Ano.
0: Jak byste se vypořádal s tím argumentem, že ta úprava může být v zájmu premiéra Babiše?
19: Jak jsem řekl, není možné si plést retroaktivitu u hmotného a procesního práva a to rozhodnutí vrchního soudu nebude tou úpravou, pokud tam nebudou specifická přechodná ustanovení dotčeno. Takže máme na to jiný názor, ale jak říkám, kdyby ten návrh na tu úpravu toho trestního řádu jsem s ním přišel já, nebo kdyby s ním přišli obhájci paní Naďové nebo Andreje Babiše, tak bych snad chápal tu kritiku. Ale tady je to jednoznačné a myslím, že i ta odborná debata, která ve veřejnosti probíhá, jednoznačně
0: dobře,
19: stojí.
0: Dobře, pane ministře, ale jste nominantem hnutí ANO, kterému předsedá Andrej Babiš.
19: No tak to asi nepopírám, tak to je. Ale jak říkám, advokátní komora nepopřela, dokonce ten dopis je zveřejněn, že ten návrh vzešel od ní a já bych je skutečně nepodezříval, že řada z nich rozhodně nejsou sympatizanti této vlády nebo Andreje Babiše, že by snad chtěli jemu pomáhat. Takže je to odborný spor, který tady byl. Ano, já jsem našel odvahu ho řešit a já ve své pozici budu dělat věci, jak o kterých si budu myslet, že jsou správné. Dobře. Ne, které jsou populární.
0: Tak pane poslanče, znovu jsme to tady slyšeli, že s návrhem na tuto změnu přišli obhájci, konkrétně Česká advokátní komora.
20: A to já také jsem řekl, já jsem také řekl důvodu, já to respektuji, že to je pozice obhájců. Rozumím i pozici obhájců, kteří primárně akcentují ochranu svých klientů, ochranu obžalovaných. Není to nic špatného, je to logické a správné. A teď hledáte kompromis mezi, řekněme, délkou soudního řízení, kolikrát budete hrát soudní ping-pong, kolikrát se to instance budou vracet a mezi právem obžalovaného. Advokátní komora stojí na straně obžalovaných, je to logické a správné, já jich pozici rozumím. Pak jsou jiní experti právní, nechte mi dokončit větu, prosím. Nikoli advokáti, kteří se akcentují právě jiné jakoby důvody toho, proč by ta změna měla být. Takže ono to je hodně dáno profesí toho právníka, jestli je advokát, nebo jestli řekněme právní teoretik. Teď jsem četl tomu zajímavý článek některých právních teoretiků, kteří naopak podporují posílení pozice odvolacích soudů, aby to řízení dříve bylo ukončeno jejich konečným verdiktem. Takže to je dlouholetý teoretický spor, kde jak si budete akcentovat různé preference, délka řízení, práva obžalovaných, ano. Je to trošku proti sobě a uvidíme, jak dopadne ta debata.
0: A než budeme pokračovat v této debatě, tak připomenu, že jejími účastníky zůstávají bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane ministře, proč chcete odvolacímu soudu taky omezit pravomoc odebírat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil?
19: Tak, já to ještě jednou zopakuju. To první téma, o kterém jsme se bavili, to není tak, že bych chtěl zavést něco nového. Já chci se pouze vrátit k tomu, co tady bylo do roku 2023.
0: To už jste říkal. Chci, teď prosím k té mojí otázce, ano, už jsme se posunuli v té naší diskusi k další části té vaší novely.
19: Stejně tak je to v tomto případě. Tam není vůbec nic nového a když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že ten zákon pouze zpřesňuje to, jak ten stávající stav funguje a jak ho aprobovala a jak ho upřesnila judikatura. Takže v této věci je to podle mého názoru úplně stejné a není to žádná nová velká změna, je to jenom zpřesnění stávajícího stavu, který tady je.
0: A proč tedy

0: byly opakované a tedy soudy rozhodly o tom, že to svěří někomu jinému, kdo třeba bude povolnější, a následně se ukázalo, že to byla chyba, protože jsme potom neobstáli v tom řízení jako Rozumím. Stát a museli jsme platit náhrady nákladů.
1: Pane poslanče, není toto argument, proč zpřísnit podmínky, za kterých může odvolací soud prvoinstančnímu soudu odebrat případ?
2: Jasně, mě překvapuje termín, který používá pan ministr, že by se našli povolnější soudci a tak dále. Jo. Já se proti tomu trošku musím ohradit. Tady chce současné vlády tady pořád spochybňovat nezávislost a profesionalitu české justice, když se jim to hodí. Já teda opravdu jsem nezaznamenala v odborném tisku.
1: Nechte teď pane ministře, pana poslance dokončit. Pánové, pardon. Pardon, pane poslanče, máte slovo. Tak.
2: Děkuju pěkně, děkuju. Já jsem nezaznamenal nikde v odborném tisku, že by tento paragraf dělal v praxi problémy a že by se zneužíval, jak naznačil pan ministr, že by se odjímaly kauzy soudcům a dávali se, cituji pana ministra, povolnějším soudcům. Já to nezaznamenal nikde. Takže budu rád, když pan ministr potom v té věcné debatě na ústavně právním výboru třeba tyhle kauzy popíše a když nám řekne, jak ten paragraf byl zneužíván. Já ty informace nemám. Doložit. To znamená, mám pocit, že to zneužíváno není. Trošku nerozumím tomu, proč se tato novela tohoto paragrafu dělá, nevím, čeho se týká, nebudu tady se spekulovat, jestli to týká nějaké vládní kauzy, na to nemám informace, ale připadá mi to, že to zpřesnění v zásadě není jaksi nutné, není na místě, protože ten paragraf v praxi nečinil problémy. Ale když to projde, tak je to podle mě menší problém, tohle zpřesnění, než ta úprava, o které jsme hovořili před chvílí, kdy se zkrátka posílí princip kasace v trestním procesu a povede to plně k delším trestním řízení.
1: To už jsme tedy probrali.
2: Ano, ano.
1: Pane ministře, nespochybňujete nezávislost české justice, když se vyjadřujete, cituji, o povolnějších soudcích?
0: Ne, jak jsem řekl, já nezávislost se snažím posílit a aby skutečně soudci, kteří mají rozhodovat na základě svého svědomí, nemuseli následně mít výroky, jaké měl například pan soudce Šot.
1: Nezlobte se, tedy, říká, tedy z vašeho, pardon, já se doptám, ať je to jasné, možná si to ilustrujeme opět na kauze Čapí hnízdo. Podle vás pan soudce Šot je tím povolnějším soudcem?
0: No, tím rozhodně není. To je vidět asi na první pohled. Já jenom chci, aby soudci měli jistotu, že když se vzepřou ve svém svědomí a na základě volného hodnocení důkazů rozhodnutí odvolacího soudu, že ty odvolací soudy následně nebudou schopny těmto lidem, kteří mají svůj názor, mají na to právo a vychází z ústavy, tyto případy odebírat a dávat je jiným, u kterých budou doufat, že oni nakonec jim vyhoví.
1: A takoví soudci v Česku jsou?
0: Já nevím, já jenom říkám, že chci zabránit tomu, aby odvolací soudy takovou možnost měly a měli možnost takto odebírat soudcům, kteří mají právo rozhodnout, mají právo hodnotit důkazy, ale mají jedinou povinnost řídit se právním Dobře. Názorem vyššího soudu.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že jste to byl vy, kdo v této diskusi použil obrat povolnější soudci, tak jsem předpokládal, že o takových víte, ale říkáte tedy, že nevíte. Čímž můžeme dnešní diskusi uzavřít, protože ostatně i náš čas pro tentokrát vypršel. Jsem rád, že našimi hosty byli ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc a bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Pánové, děkuji vám oběma.
2: Děkuji a přeji všem krásný den. Děkuji pěkně, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi. Emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
5: Co se týče úrokových sazeb a kurzu, tak to jsou nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability.
3: U nás je centrální bankou Česká národní banka, která kromě cenové stability dohlíží také na bezpečnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank. Na udržování stability finančního sektoru má Česká národní banka ale zase jiné nástroje.
5: Spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená, lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně, čili tam ty nástroje trošku jsou jiné.
3: Centrální banka také vede vládě účet státního rozpočtu.

0: a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. Současně pak spravuje i naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. V každé zemi může mít centrální banka jinak široké pravomoci a také se může soustředit na různé nástroje, kterými cenovou stabilitu zajišťuje. Některé centrální banky se soustředí na udržení měnového kurzu na určité předem dané úrovni, jiné především na úrokové sazby, a to je i příklad České republiky, dodává ekonom Michal Skořepa.
1: Z pravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat, buď je ten kurz tím hlavním kritériem, a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměnný vůči nějaké důležité měně, vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká ekonomika z pohledu České národní banky je řízená tím druhým základním možným způsobem, a to sice skrze úrokové sazby, a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sajdkáře v úzovkách na té vedlejší sedačce. Jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, tak prvotní je úroková sazba a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
0: Českou národní banku, ve které pracuje více než tisícovka lidí, řídí sedmičlenná bankovní rada s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky vždy na šestileté období. Právě bankovní rada rozhoduje na svých pravidelných zasedáních o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nemocnice na Bulovce přijme pacienta s podezřením na ebolu. V kauze Dozimetr dnes u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na duel s outsidery z Itálie. A zítra bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Do České republiky míří pacient s podezřením na nákazu virem ebola. Informaci amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Chatová. Pacient je občan USA a po příletu bude přijatý do fakultní nemocnice Bulovka. Podle mluvčího převezou v izolačním boxu za přísných bezpečnostních opatření. Pro české občany podle ní pacient nepředstavuje riziko. Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor končí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé resorty přemístí i další odbory. Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nové Holešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval dnes Portlík u soudu.
4: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo dvě, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
3: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Na zámku Kinžvart opravují restaurátorky historické schránky, ve kterých jsou uložené nejstarší fotografie. Takzvané daguerotypie pocházejí z roku 1840. Restaurátorky musí při výměně krycích skel a čištění papírových rámečků postupovat velmi opatrně, protože obraz je extrémně křehký. Podle kastelána Ondřeje Cinka práce souvisí s plánovanou novou expozicí.
5: Právě tady ten soubor našich nejstarších daguerotypí už je v obalech, které dožily, a pro jejich ochranu a uchování je třeba právě restaurovat tu obálku, tu kazetu, ve které jsou ty obrázky daguerotypické metody uchovávány.
3: Novou expozici zámek Kinžvart představí na konci letošního roku. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Středeční zápas začne v 16:20 a národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
6: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
3: V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a Slovensko vyhrálo nad Slovinskem 5:4 po samostatných nájezdech.
7: Nehody jsou na D5 u Berouna i na D56 u Ostravy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Beroun Západ a Králův Dvůr. Na kilometru 20,5 osobní auto srazilo divoké prase. Pravý pruh je uzavřený, v místě se vybočuje. Na dálnici D56 vyšetřují nehodu za Ostravou ve směru do Frýdku Místku. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala 2 osobní auta. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se pomaleji. Na D1 z Brna do Prahy pozor na nepojízdné vozidlo za sjezdem na Domašov. Kamion na kilometru 167 blokuje pravý pruh, místo je označené. U Pohořelic zpomalte na silnici 53 do Znojma. Před Branišovicami osobní auto srazilo zvěř. I tam počítejte s překážkou na vozovce a projíždějte opatrně. A ještě silnice 10 u Turnova. Ve sjezdu ze silnice 35 od Liberce směrem k D10 leží na vozovce sražená srna, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: O hodnocení prezidenta Petra Pavla, o střelbě v islámském centru v San Diego, o útoku čínských automobilek na Evropu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
8: Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování schválila vláda. Hlava státu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Co výběr nového náčelníka generálního štábu vypovídá o dalším fungování armády? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
9: Dobrý den.
8: Novým náčelníkem generálního štábu se tedy stane dosavadní zástupce Karla Řehky Miroslav Hlaváč. Co jeho výběr znamená?
9: Tak tam jsou 2 důležité aspekty. Co se týče Miroslava Hlaváče jako takového, tak to je generál, který je bez jakýchkoliv dohledatelných skandálů s odpovídajícím vzděláním. Studovali ve Fort Leavenworthu ve Spojených státech v Royal College of Defense v Londýně. Zastával významné funkce, zvláště v posledních letech byl zástupcem odcházejícího náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Předtím byl ve vysokých funkcích na ministerstvu obrany i v generálním štábu. Byl na zahraničních misích v Bosně, velel misím v Kosovu a v Afghánistánu. Rozhodně má za sebou kariéru, která ho k takové funkci opravňuje, a tam asi není vůbec žádná pochybnost. Ostatně jeho jmenování přivítala i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, také upozornila na to, že právě toto jmenování zajistí v armádě kontinuitu. Obecně opozice se na toto jmenování dívá pozitivně. Prezident republiky také řekl, že bez problému samozřejmě Hlaváče jmenuje. Ovšem tady právě nastává ten jediný problém, protože Hlaváče hlasováním do funkce instalovala vláda. Ovšem s výjimkou jediného ministra, který byl proti, a tím byl ministr obrany Jaromír Zuna. Dokonce Hlaváč nebyl na původním seznamu Zunových 4 kandidátů, který i prodiskutoval s prezidentem republiky. Dohodli se tam s prezidentem na určitém jménu a najednou vlastně přes hlavu Zuny byl jmenován Hlaváč. Což Hlaváče staví do velmi obtížné situace, protože opravdu nyní můžeme, doufejme samozřejmě, že ne, ale může se stát to, co v minulém volebním období, že najednou bude stát proti sobě ministr obrany a náčelník generálního štábu, a to rozhodně není pozitivní. Zvláště, když právě k tomu jmenování došlo takto. My vlastně ani nevíme, proč premiér Babiš to na tiskové konferenci vytáhl, protože on o tom začal mluvit, že Jaromír Zuna byl proti. Tím Zunu dostává do opravdu velmi podivné situace, zvláště když, jak to vypadá, se za něj nepostavili ani tedy ministři ze strany, která ho do funkce delegovala, tedy z SPD. A to může samozřejmě vytvářet tlak i na Hlaváče, který takto má vlastně jakýsi punc, byť nezasloužený, že byl do své funkce dotlačen politicky. Podle serveru iDNES Jaromír Zuna především vytýká Hlaváčovi vlastně příliš rychlý kariérní postup. To samozřejmě ale samo o sobě nehovoří nic o tom, jaké jsou kvality 61-letého generálporučíka.
8: Tolik Petr Švarc.
9: Díky, naslyšenou.
8: Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/Mark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Vzhledem k tomu, že od vzniku samostatné České republiky měla země pouze 4 prezidenty, patří Miloši Zemanovi poslední příčka. Postavení současné hlavy státu komentuje politolog Lukáš Jelínek.
10: Vztah Čechů, Moravanů a Slezanů k prezidentu Petru Pavlovi ve srovnání s loňským rokem lehce ochladl. Když jej školním hodnocením v průzkumu agentury STEM/Mark poměřovali před rokem, byla výsledná známka 2,6, letos je to 2,9, takže skoro trojka. Za nejsilnější Pavlovu disciplínu lidé pokládají vystupování na veřejnosti. Zjevně oceňují jeho klidný styl a důstojnost, již zachovává v každém okamžiku. Současný prezident navíc umí artikulovat věci, které lidi pálí. Slušného výsledku dosáhl také u reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí, čehož by si mohla všimnout Babišova vláda, která má naopak tendenci klást Pavlovým výjezdům do ciziny překážky. Nejslabší je prezident podle respondentů ve sjednocování české společnosti a v řešení sporů na politické scéně. Není divu, Petr Pavel se i v době, kdy vládní politici vzývají pragmatismus, hlásí k hodnotám. Ty jej navíc spojují především s příznivci opozičního tábora, takže koaliční elektorát na něj může hledět skrz prsty. Dvojnásob, když jeho konflikt s kabinetem hnutí ANO, SPD a motoristů bobtná. Kdo nic nedělá, nic neskazí. V novodobé historii hitparády popularity nezřídka trhali politici, kteří se střetům vyhýbali a voliče zahrnovali medovými slovy. Pavel sice hovoří o tom, že je a chce být prezidentem všech, zároveň ale svoje názory neskrývá. Také proto i přes jinak hladký proces zrodu Babišovy vlády odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka, což předseda motoristů Petr Macinka pojal jako záminku pro extrémní kohabitaci, tedy pro nesnadné a komplikované soužití hradu se Strakovou akademií i Černínským palácem. Zatím nejtrpčejším plodem je neochota kabinetu respektovat dosavadní zvyklosti a vyslat prezidenta na letní summit Severoatlantické aliance. Pavel se přesto do Ankary chystá a vládě hrozí kompetenční žalobou. Ani tomu sympatie koaličních příznivců nepřinese. Nezdá se ale, že by to prezidentovi vadilo. Období zžívání se s funkcí a opatrného našlapování skončilo. Za poslední rok získal na sebevědomí zejména k nelibosti premiéra Andreje Babiše, který nejspíš tajně doufal, že se Pavel smíří s rolí pouhého kladeče věnců a de facto pátého kola uvozu. V jednom bodu se ti dva liší naprosto zásadně. Babiš si obhospodařuje jenom své věrné, ovšem Pavel si hledá cestičku i k lidem fandícím současné vládě. Výmluvné a ambiciozní bylo jeho vystoupení na nedávném sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Odborům vysekl poklonu, popsal, v čem je s nimi na jedné lodi, leč zároveň upozornil, že je nutné mít na paměti reálné možnosti státu i firem. Projev nepostrádal ani pasáž, v níž se snažil vysvětlit, že sociální výdobytky mohou být ztraceny, pokud nebudeme víc investovat do vnější bezpečnosti. Kdo tento projev, s nímž Pavel vyrazil do prostředí, které je k němu docela kritické, poslouchal, nemohl ignorovat souvislost s jeho možnou příští kandidaturou. Prezident se svoje priority snaží vysvětlit a zasadit do širšího rámce tak, aby je chápali prakticky všichni. Uvědomuje si, že srozumitelnost je u politika nezbytným předpokladem důvěry hodnosti. A nedá se ani vyloučit, že v divokých geopolitických časech chce být v očích veřejnosti silným a kompetentním lídrem, zvlášť když jeho protihráč Babiš předvádí leda nekončící kličkovanou. Není snadné být aktivní, držet jasný směr a zároveň se stavět ke všem vlídně. A to Pavla ještě horké chvilky čekají, nepřestanou-li být koaliční politici fascinováni neliberální demokracií, kterou v Maďarsku prosazoval jejich spojenec Viktor Orbán a na Slovensku razí Robert Fico. Aby u voličů uspěl, musím spopularizovat demokratický právní stát, ale také vnímat jejich existenční problémy. Potom může pomýšlet i na hezčí známku, než je lepší trojka.
8: To byl Lukáš Jelínek. Střelba v San Diegu v Kalifornii si vyžádala mrtvé. Případ je podle policie pokládán za zločin z nenávisti. Ke zločinu došlo v islámském centru, které je největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a Koránu. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: 18. květen roku 2026 se pravděpodobně stane datem, které se bude v americké muslimské komunitě připomínat celá desetiletí. Při útoku dvou ozbrojených mužů na mešitu zahynulo přinejmenším 5 lidí, včetně obou pachatelů. Policie skutek vyšetřuje jako zločin z nenávisti. Terčem útoku bylo islámské centrum v kalifornském San Diegu, kde se nachází také islámská škola. Za útokem pravděpodobně stáli dva američtí teenageři, kteří měli v době činu na sobě maskovací oblečení. Zabili člena ostrahy a další dva muže. Do samotné mešity se jim dostat nepodařilo. Po skutku spáchali sebevraždu. Policie na místě nestřílela. Před činem nebyla policie upozorněna na žádnou konkrétní hrozbu vůči mešitě. Ovšem asi 2 hodiny předtím nahlásila matka jednoho z mladíků, že její syn, který trpí sebevražednými sklony, odcizil automobil a 3 střelné zbraně. Údajně po sobě zanechal dopis na rozloučenou. Policie vyslala hlídky k mladíkově střední škole a k nákupnímu centru. Americká muslimská komunita zatím nezažila útok podobného rozsahu, ale poukazuje na to, že její postavení se zhoršilo po 11. září 2001 a po vypuknutí války v Gaze se prý počet slovních i jiných útoků znovu zvýšil. Významnou symbolickou roli sehrál případ vraždy 6letého muslimského chlapce palestinského původu. Pachatel byl vloni v květnu odsouzen k více než 50letému vězení. Podle statistik FBI nepatří muslimové k nejčastějším terčům fyzických útoků. Největší skupinou čelící nenávisti jsou Afroameričané a Židé. Muslimové jsou na 10. místě. Sami muslimové si stěžují na zhoršení atmosféry po návratu Donalda Trumpa k moci a na nepřátelskou rétoriku samotného prezidenta i lidí v jeho okolí. Například i výroky o tom, že deportováni mají být muslimové jen na základě své víry, i pokud mají povolení k pobytu. Zmiňují i skutečnost, že protiimigrační policie se zaměřuje na oblasti, kde žije mnoho lidí islámské víry. Střelba v San Diegu mohla být důsledkem právě takového posunu atmosféry, ale také je možné, že se podobný útok nemusí opakovat. Muslimové žijí ve Spojených státech velmi dlouho, ale teprve v posledních dekádách se začala islámská komunita rychle rozrůstat. V současné době představují muslimové asi 1,5% obyvatel a jsou po křesťanech a židech třetí největší náboženskou skupinou. Při současném tempu brzy stanou na druhém místě. Nejde o etnicky jednolitou skupinu. Američtí muslimové pocházejí z geograficky velmi rozmanitého prostředí. Ve srovnání s pomyslným statistickým Američanem jde o komunitu velmi mladou, nadprůměrně vzdělanou, častěji zaměstnanou na plný úvazek nebo pracující ve vlastním podniku. Z náboženských skupin jsou ovšem také nejčastěji zařazeni do kategorie chudých obyvatel. Současně dávají najevo větší optimismus ohledně budoucnosti Spojených států a častěji než ostatní slouží v ozbrojených silách. Válka v Gaze propojila americké muslimy s demokratickou stranou a v některých místech, typicky v Michiganu, kde žije velká komunita, se z muslimských voličů stala velmi vlivná politická skupina, jejíž vliv ještě poroste. Útok v San Diegu se nepochybně stane milníkem v dějinách islámské komunity samotné, ale i jejich vztahů s ostatními skupinami.
8: Hovořil Jan Fingerland.
12: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Čínské automobilky se stále více prosazují v Evropě. Jejich expanzi by mohla urychlit válka v Íránu, která kvůli růstu cen ropy zvyšuje zájem o elektromobily. Čínská auta byla například v Německu dlouho považována za okrajový fenomén. Nyní se to ale začíná měnit. Slovo má publicista Luboš Kreč.
13: O tom, že čínská auta pronikají do Evropy, se mluví už nějakou dobu. Ostatně každý z nás je už celkem běžně může vidět na zdejších silnicích. Jenže dosud se mělo za to, že jejich sílící import je důsledkem kolabujícího trhu v Číně, který nutí tamní výrobce hledat nové zákazníky i v Evropě. Ovšem tenhle útok na náš automobilový průmysl je mnohem důraznější. BYD, Chery, Omoda, JAECO, XPeng, Zeekr, MG, Bike, Lincoln Company. To je už docela dlouhý a zdaleka ne úplný seznam čínských značek, které jsou oficiálně k dostání v českých showroomech. Řada z jejich vozů je sice vzájemně zaměnitelných, možná jim chybí charakter či originální duše. Co ale naopak nepostrádají, bývá atraktivní cena, špičkové technologie a povětšinou solidní design, tedy něco, nač běžní zákazníci slyší. Příliv čínských vozů do Evropy v posledních 2 letech dramaticky zesílil souběžně s tím, jak evropské značky oslabily v Číně. Tam je totiž postupně vytlačily tytéž firmy, které nyní zaplavují starý kontinent svými auty. Příběh o tom, že sem jdou jen proto, že čínský trh se už naplnil a oni někde potřebují uplatnit své kapacity, by ovšem byl příliš jednoduchý. Na pozadí se odehrává ještě závažnější zápas. Čínské firmy se rozlézají po Evropě i co se výroby týče. A to už není důsledek přebytečných kapacit doma v Číně. Číňané buď staví v Evropě úplně nové továrny, jako třeba BYD v Maďarsku, nebo využívají stávajících kapacit svých dceřiných společností, jak to je v případě Geely a Volvo, či přebírají fabriky, které Evropané opouští. To se chystá v případě Nissanu v Británii nebo Volkswagenu v Německu. Jinými slovy, poté, co z Číny evropské značky vytlačily, je nyní začínají ohrožovat i na jejich domácí půdě. A jde nejen o ekonomickou, ale i geopolitickou strategii. Čínská vláda si už dávno dala za cíl, že automobilový průmysl a především elektromobily budou spolu s například obnovitelnou energetikou či umělou inteligencí sektorem, v němž chtějí dominovat. A jdou si tvrdě za svým. Hodně másla mají samozřejmě na hlavě i evropské automobilky samotné. Podcenili nutnost umět rychle inovovat. Stali se pohodlnými a nepružnými kolosy. Nesoustředili se dostatečně na technologický pokrok. A mnoho z toho, čím je teď ostřelují jejich čínští konkurenti, je naučili oni sami. To, když jim předávali své know-how v touze uspět v Číně. Čínským výrobcům se investice do továren v Evropě částečně vyplatí, protože se tak vyhnou dovozním clům a zlevní. Vytvoří či zachrání i nějaká pracovní místa. Ale moc důvodů k radosti to stejně neskýtá. Čínské automobilky jsou dnes totiž vysoce efektivní, automatizované a optimalizované fabriky. Žádná manufaktura. Takže jakmile budou moct nasadit roboty místo lidí, učiní tak. Sledujeme proto dramatický přerod a mocenský otřes v průmyslu, na kterém do značné míry stála evropská prosperita posledních mnoha dekád. A už teď se zdá, že je jasné, kdo v něm tahá za kratší konec výfuku.
8: To byl Luboš Kreč. Zhruba 200 francouzských spisovatelů opustilo nakladatelství Grasset kvůli autoritářskému jednání nového krajně pravicového majitele. Více už publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
14: Zápas o charakter médií a vůbec o redakční nezávislost se nevede jen u nás, ale také ve Francii. Sice v jiné podobě, tlaky tam nepřicházejí ze strany vlády, ale ze strany miliardáře. Vincent Bolloré, čili Vincent Bolloré, je 11. nejbohatším Francouzem. Tenhle výrazně konzervativní katolík ovládá přes svou holdingovou společnost desítky průmyslových a energetických firem. V posledních letech se soustřeďuje na média, na televizi a na noviny a dokonce i na nakladatelství a na distribuci knih. Kupuje kontrolní balíky v médiích a v nakladatelstvích, aby skrze ně prosazoval své politické zájmy, totožné s krajní pravicí. Některé analýzy upozorňují, že takhle připravuje půdu pro síly nacionalistického autoritářství do prezidentských voleb příští rok. Vydal třeba i knihu bývalé šéfové francouzské pobočky pro ruské televize Russia Today, kterou úřady po ruské invazi zakázaly. Jeho metoda je jednoduchá. Jakmile v médiu získá rozhodující slovo, obratem vymění vedení za lidi z krajně pravicové scény a přes ně začne tlačit témata nebo naopak zarazí vydání některých investigativních článků a prosazuje rozhovory s představiteli krajní pravice. Potom jim udělá mohutnou reklamu, jejich knihy nebo čísla časopisů s jejich tvářemi nechá umístit na přední místa v prodejnách tisku Relay, kterému taky patří. Takhle se třeba redaktoři známého týdenníku Paris Match dozvěděli, že na druhý den bude jejich obálka věnována ultrakonzervativnímu veřejnosti neznámému biskupovi. A nebo před pár lety Bolloré koupil zajímavý nedělník Le Journal du Dimanche a vyměnil jeho vedení. Většina novinářů obratem odešla a založila nedělník podobného jména La Tribune du Dimanche. Před několika dny se stalo něco nevídaného. 150 spisovatelů nejrůznějšího politického zabarvení, jejichž počet se rychle rozrostl na 200, oznámilo, že odcházejí od nakladatelství Grasset, jednoho z nejstarších a nejrenomovanějších, spojeného s mnoha velikány literatury. Bouchli dveřmi, protože je koupil Vincent Bolloré a z ničeho nic propustil dosavadního ředitele Oliviera Noru, který byl přes 20 let duší firmy a zárukou její kvality a autoři s ním měli osobní vztah. Jeho vyhazov navíc přišel pouhým úředním sdělením bez vysvětlení. Ukázalo se, že nové vedení chtělo po Norovi, aby vydal knihu krajně pravicového publicisty, který předtím spolupracoval s předsedou Národního sdružení Jordanem Bardelou na jeho politicky marketingové knize. Nora to odmítl a dostal vyhazov. Odchod 200 autorů znamená konec známého nakladatelství. Pro mnoho z nich to nebylo snadné rozhodnutí. Jsou s ním vázáni smlouvami na mnoho let, někteří mají svoji knihu před vydáním nebo v tisku. Přesto to udělali. Svým krokem chtěl říct Bolorému, že knižní nakladatelství není jako obyčejná fabrika, že jeho úspěch je kombinací dobrých autorů a kvalitních redaktorů, že nechtějí, aby se jejich práce stala majetkem Bolorého a že, cituji, odmítají být rukojmími ideologické války, která se snaží prosadit v kultuře a v médiích autoritářství. Bolloré ovšem prosazuje krajně pravicové populistické postavy i ve své televizi C News, která má často konflikty s veřejnoprávní televizí a rozhlasem. Na něž mimochodem mají spadeno i poslanci krajní pravice.
8: Hovořil Petr Janiška. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
15: Kámoška P. šla v sobotu ráno venčit psa a vrátila se, no ne snad v panice, ale řekněme, že nepotěšena. Půl druhého bloku od domu, kde žije, se stříbřitě leskly zátarasy a několik desítek chlapů v různobarevných mundurech překřížených odrazovými páskami skládalo betonové panely jeden na druhý, kontrolovalo, jestli dobře sedí v drážkách a utahovalo šrouby a matice. Holešovice, záplavová zóna, se připravovaly na povodeň. Tramvaje nejezdily a hloučky zmatených návštěvníků holešovické tržnice se hlasitě dohadovaly, co se děje. Žádné větší médium o tom zvěst nepřineslo. Člověk musel bedlivě sledovat lokální zpravodajství, aby se dozvěděl, že tu probíhá cvičení. A ano, když jste se kolem 11. přišli podívat na místo, kde P několik hodin předtím spatřila horečnou aktivitu, našla už nenápadné cedule, na kterých se slovo cvičení skutečně objevilo. Ráno tam ale ještě nebyli. Asi se nedozvím, jestli příslušné orgány ke cvičné akci inspirovalo pár přepršek, které Holešovice zažili ve čtvrtek a v pátek. Pokud ne, a tahle akce byla plánovaná dlouho dopředu, musím říct, že se trefili dobře. Dokud v Česku trvalo nejsušší jaro od roku 1961, asi by obyvatelstvo těžko uvěřilo, že se blíží velká voda. Ale zatažená obloha, ze které tu a tam spadlo pár kapek, jako by se připravovala na průtrž mračen, napomáhala představě, že se blíží nebezpečí. Chlapi, kteří zátarasy stavěli, byli moc milí. Ani nás nevyháněli z míst, kam jsme, striktně vzato, lézt neměli. Ale oznámili nám, že nesmějí podávat žádné informace. Vypadalo to, že čím víc lidí uvěří, že se skutečně žene velká voda, tím bude cvičení úspěšnější. Sirény nehoukaly. Lidé, kteří v sobotu zůstali doma nebo se nepokusili opustit Holešovice autem či tramvají, nemuseli o ničem vědět. Ale v těch z nás, co si dosud neseme mírné trauma z tisícileté vody roku 2002, poněkud zatrnulo. Řada lidí, se kterými jsem o tom mluvila, se svěřila, že na povodních je pro ně nejtěžší čekání, až záplavová vlna přijde. I já jsem to kdysi zažila v Uherském Hradišti. Bylo teplo a slunečno, prostě krásně, ale ničivá vlna se blížila a nemohli jsme s tím mnoho dělat. Mám radost, že se Praha snaží připravit na povodně. Ještě větší radost musí mít 40 vězňů z Pankráce, kteří se směli pod, jak se zdálo, minimálním dozorem příprav zúčastnit. Přísahala bych, že se jich zmocnil příjemný pocit sounáležitosti. Doslova z nich sálal. Líbí se mi, že se Praha připravuje na záplavy, které bohužel jistě brzo přijdou. Pevně doufám, že nás už nikdy nezaskočí tak, jak se to stalo před 24 lety.
8: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
12: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Jaroslav Kmenta, Padrino Krejčíř. Kniha třetí, Afričan. Část jedenáctá.
1: Radovan Krejčíř utekl 18. června 2005, když ho policie přišla zatknout. Soud ho v nepřítomnosti odsoudil na 10,5 roku vězení. Po útěku žil nejprve na Seychelách, ale poté, co se i tam dostal do vážných problémů, zmizel. A v roce 2007 se přemístil do Jihoafrické republiky, kde se snažil získat azyl, aby nebyl vydán do rodné země.
0: Více než 3milionový Johannesburg byl Krejčířovo jediné správné rozhodnutí, kam se v Jihoafrické republice mohl uchýlit. Přestože je tu jen 16% Bělochů, ve městě se většinou mluví anglicky. Taky je tu nejvyšší kriminalita. Navíc je to město s největším počtem barů, nevěstinců a mafiánských klanů. Město původně vzniklo na ložiscích zlata. Joburg, jak se říká městu zkráceně, je plný kontrastů. Je tu neuvěřitelná koncentrace bohatství a chudoby. Jsou tu vilové čtvrti, kde za vysokými zdmi s ostnatým drátem vidíte přepich bílých a před domy jejich nablízkané bouráky.
2: Byl jsem kopat díru, už několikátou. Tady v Johannesburgu mi to přijde skoro jako běžná věc. Přitom to není díra na zahrádce pro kytky, ale pořádná jáma někde v buši. Prostě vezmu auto, naložím krumpáč, lopatu, mačetu a jedu do buše. Jaké místo vyberu, je na mě. O té díře nikomu neřeknu. Jen Radkovi. Dostane ode mě přesný popis místa na mapě, nebo ho tam přímo vezmu a ukážu mu ji. A tím to pro mě končí. Víc se o tom nebavíme. Kdyby na to přišlo, Radek bude dělat, že o tom nic neví. Navíc tu díru přece nekopal on. K čemu bude sloužit, není podstatné, ale využití dříve nebo později určitě najde. Na to vemte jed. Někdo kope jámy, někdo je něčím plní. Radek je samozřejmě ctihodný muž. Lítá kolem něj sice pár vražd, vydíraček a zmácených lidí, nebo taky pár pohřešovaných, ale nikdo mu přece nic nedokázal. Takže je čistej. Za to lidi jako já jsme až po krk ve sračkách. Mám na triku všechnu špinavou práci. Kopu díry, vozím Radka na obchodní jednání, chráním ho, vybírám výpalný, občas někoho zrubu jako psa. Samozřejmě kvůli Radkovi. Taky občas falšuju nějaký dokumenty, třeba bankovní výpisy, občas někoho povydírám a taky seženu drogy. Radovan se tu vypracoval na opravdovýho bossa. Je tu sice jen pátý rok, ale za tu dobu si získal výsadní postavení a upevnil autoritu. Hlavně v podsvětí. Nechci říkat, že tu ovládl organizovaný zločin. On tu ovládl gaunery. Tady něco podobného jako v Itálii nebo v Americe nefunguje. Jsou tu mafiáni, nájemní vrazi, to jo, těch je tu spousta. Ale organizovaný zločin v pravém slova smyslu jsem přinesl až Radek. On tomu dal řád a strukturu. Asi se ptáte, jak to dokázal. Když máte prachy, nebo když aspoň děláte, že je máte, uctívají vás tu jako boha. Za prachy se tady dá udělat úplně všechno. Koupíte si tady drogy, zbraně, levý doklady, dokonce i falešnou identitu. Johannesburg je prolezlý korupcí. Jestli má Radek na něco intuici, tak na skorumpovaný úředníky, politiky a poldy. Teď je z něj kápo johannesburského podsvětí. A vůbec se s tím nemaže. Jo, zapomněl jsem se představit. Jmenuji se Miloš. Jak dál? Radši bych zůstal jen u jména. Bude to pro vás bezpečnější. Když nebudete znát mé příjmení, bude se vám líp spát. Narodil jsem se v České republice, býval jsem vexlák, pak podnikatel a taky gauner. Teď dělám pro Krejčíře. Radím mu, chráním ho, kopu díry. Doma mi říkali Miloši, tady v Johannesburgu to komolí a říkají mi Miláš nebo Milo. Tady v Jihoafrické republice mi kámoši říkají Milo nebo Speedy González. Jsem totiž rychlej jako motorová myš. Ale policajti mi neřeknou jinak než Hitman. To je v překladu něco jako nájemný vrah. Ale v tom se mýlí. Nevraždím. Jen dělám pro Krejčíře špinavou práci, kterou pak do úplného konce dovedou jiní.
0: Jestli chcete pochopit, co se děje v Jihoafrické republice kolem Radovana Krejčíře, nestačí vám číst noviny a poslouchat komentáře samotného aktéra. Rozhovory s lidmi z podsvětí vám umožní pochopit vztahy a motivace, ale i tak stojíte stále před zavřenými dveřmi, za nimiž se skrývá skutečná realita. Pokud chceš opravdu vědět, co se v Jihoafrické republice stalo, sejdi se s klukem, co tam pro Radka dělal. Jak se jmenuje? Kluk z jihu. Když bude chtít, tak ti své jméno řekne. Sdělil mi můj zdroj, který se ve světě organizovaného zločinu vyzná jako nikdo jiný. Na první schůzku dorazil kluk z jihu se svou dívkou Shimo Shield. Byla to půvabná cizinka, brunetka s velkýma tmavýma očima a s postavou modelky. Ta dívka byla z Jihoafrické republiky. V té chvíli mě ani ve snu nenapadlo, že bude dalším významným zdrojem k pochopení všeho podstatného, co se v Jihoafrické republice kolem Krejčíře odehrávalo. Z kluka z jihu se vyklubal Miloš. Malý, sportem udržovaný čtyřicátník. Na připlešatělé hlavě měl nasazené tmavé brýle. Jinak úplně normální chlap. Jehož tvář byste za okamžik zapomněli, protože nijak nevyčnívala z davu. Snad jen ruce měl neobvykle velké, ale to zjevně souviselo s tím, že zamlada závodně plaval a dělal bojové sporty. Miloš začínal za socialismu jako drobný vexlák. Později se však dostal do vyšších kruhů organizovaného zločinu. Dostal nabídku, aby dělal v cizině řidiče a bodyguarda jednomu bohatému bosovi ze skupiny mezinárodního obchodu s narkotiky. Ta parta jela v hašiši, extázi, ale i v koksu. A řídila obchod s drogami v jedné části Evropy. Tohle angažmá trvalo 3 roky. Pak chlápka a jeho kumpány pozatýkali. A Miloše taky. Hrozilo mu přes 10 let vězení, nakonec dostal 4 a ve finále si odseděl jen 29 měsíců. Od té doby seká latinu, tedy až na spolupráci s Káčkem. S ním se seznámil před lety a mimo jiné i přes drogy. Když byl Krejčíř ještě v České republice a řádil tu jako černá ruka, měl občas potřebu šňupnout si kokain a tuhle potřebu mu zajišťoval Miloš, co by dodavatel mimo jiné taky v Jihoafrické republice. Krejčíř není žádný narkoman, jen tam na jihu začal žít nezřízeně. Prostě se tam ocitl mezi násilníky, vrahy a podvodníky a aby tenhle šrumec přežil, musel si čas od času vyčistit hlavu, jinak by mu ze všeho houklo.

0: Německý podnikatel Uwe Gembala se nadechl teplého vzduchu, rozhlédl se po letištní hale a vyrazil k prvnímu baru, který uviděl. Potřeboval se občerstvit. Let z Dubaje do Johannesburgu trval přes 8 hodin. Bylo 8. února 2010. V baru k němu přistoupil běloch v čepici. Jste pan Gembala? Ano, vy mě tu máte vyzvednout? Přesně tak, řekl muž. Gembala neměl důvod mu nedůvěřovat. V jeho Africké republice hodlal založit pobočku své úspěšné tuningové firmy na luxusní auta a podnikatel, který si říkal Jerome Safir a s nímž všechno domlouval, byl neuvěřitelně milý a vstřícný. Jste od pana Safira, ujistil se Gembala. Jistě, Jerome říkal, že vám mám zajistit bezpečnost. Tady v Joburgu nikdy nevíte. Ušklíbl se muž. Spod rukávu krátkého trika mu vyčuhovalo tetování na paži. Když si všiml, že to spatřil Gembala, prohodil, jsme od policie, Jerome si nás najímá na takovéto služby, nebojte. Gembala se usmál a šel za ním. Před letištěm OR Tambo už čekalo tmavé BMW. Jedeme nejdříve do hotelu? Zeptal se Gembala. Samozřejmě, budete ubytován ve velmi příjemné čtvrti Bedford View. Je to jedno z nejlepších míst v Johannesburgu, řekl muž. V autě bylo plno. Seděli tam ještě dva další muži. Vůbec nemluvili. Jen tupě zírali před sebe. Měli vyholené hlavy a paže jako gladiátoři. Gembalovi se při otevřeném okýnku rozvlnily světlé vlasy, které měl až k ramenům. Svým účesem neúčesem byl proslulý, stejně jako úsměvem od ucha k uchu. Modré oči skrýval pod tmavými brýlemi a vypadal spokojeně. Z letiště ujeli jen pár kilometrů a když projížděli městem Edenvale, najednou odbočili do ulice, kde stály samé domy, ale žádný hotel. Gembala byl zmatený, cukl sebou a chtěl něco říct. Jenže jeden z bodyguardů mu přiložil pistoli k pasu a řekl, drž hubu a nic nedělej. Auto vjelo na dvůr domu, který se nacházel na poměrně rušné ulici. Gembalu donutili vyjít z auta. Jakmile ho dostali do vily, chytli ho pod krkem a začali mlátit. Gembala ztratil na chvíli vědomí. Uwe Gembala měl v Německu vyhlášenou tuningovou společnost, která předělávala luxusní auta, hlavně značku Porsche. Pár aut prodal i Radovanu Krejčířovi, jenže to bylo ještě v době, kdy byl Krejčíř v Praze a kdy obíral stát na daních, kdy dělal miliardové obraty v obchodu s naftou a kdy tuneloval státní podnik Čepro. Tehdy měl na rozhazování plné kotle peněz. Teď musel šetřit. Náklady na život uprchlíka byly vysoké. A tak si Krejčíř nechal od Gembaly poslat do Johannesburgu už jen jedno Porsche Cayenne. Jenže nikdo netušil, že Krejčíř se s Gembalou dohodl na tom, že jedno auto, které mu měl německý podnikatel dodat, mělo sloužit navíc jako tajná schránka na 1 milion eur.
1: Krejčíř měl svoje železné zásoby na účtech ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku. Jenže poslat si je na účet do Jihoafrické republiky bylo riskantní. Tajné služby, které po Radkovi pořád šly, by mu je zadržely. A i kdyby to klaplo, musel by je v Johannesburgu zdanit. A to Káčko dělá opravdu nerad. Takže dohoda byla jasná. Milý Uwe, do mýho vytuněného Porsche zabuduješ do prahu a do výplní dveří tajné schránky. Do nich uložíš 1 milion eur v keši a auto mi pošleš. Na oplátku ti tu nechám vybudovat pobočku tvé tuningové firmy, která bude dodávat tvá navoněná auta bohatým Afrikáncům. Zbytek ti doplatím v diamantech, které potřebuješ pro svůj nový nápad. Vyrábět auta s diamantovým povlakem. Gembala ale na poslední chvíli z riskantní operace cuknul. Auto sice do Jihoafrické republiky poslal, ale bez peněz v tajné skrýši. Nebyl si jistý, že Káčko dodrží slovo. Navíc se bál. Nebyl to žádný ultrapodvodník. Káčka to strašně vytočilo. S penězi už počítal. A spustil plán B. Gembalu svěřil do rukou svých kamarádů. Na Gembalu se napojil jistý Jerome Safi. Jerome Safi s Krejčířem už nějaký ten pátek spolupracoval. V Johannesburgu patřil k místní galerce. Dodával bohatým klientům společnice, uměl obstarat drogy a zprostředkoval jakýkoliv obchod, na který si vzpomenete. Jerome byl Krejčířova krevní skupina. Uměl zobchodovat cokoliv, hlavně, aby ho to moc nestálo. Nejlépe vůbec nic. Po Gembalově zmizení se objevily neskutečné dohady. V novinách a na internetu se začalo spekulovat, že Gembala žije a že utekl pod jinou identitou do Angoly, aby se vyhnul finančním problémům ve své zemi. Jenže tyhle zvěsti přiživoval někdo od Káčka. Hodilo se mu to do krámu. Stejně mu vyhovovala i zpráva, že Gembalova firma je v ekonomických potížích a že míří do konkurzu. Káčko tak mohl tvrdit, že Gembala zmizel, aby se vyhnul finančnímu úřadu. Gembala byl v době, kdy se tohle všechno psalo, už dávno zakopaný pod zemí. Když v únoru 2010 Gembalu unesli, v Johannesburgu jsem ještě nebyl. Kdybych byl, tak by Gembalu asi nikdy nenašli. Nemám totiž rád odfláknutou práci. Rád dotahuju detaily do konce. Já jsem přijel za Radkem asi půl roku po zmizení Gembaly. Pamatuji si to přesně. Bylo to 6. září 2010.
0: Právě v té době začaly Krejčířovi největší problémy. Novináře a policajty jakž takž zvládal, ale velké potíže mu dělali dva chlápci. Podnikatel Juan Meyer, kterého Krejčíř začal vydírat. A taky jakýsi Paul O'Sullivan, to je bývalý jihoafrický policajt, který pracoval jako bezpečák na johannesburském letišti. Teď už dělal jen soukromého detektiva. O'Sullivan Krejčíře už nějakou dobu špehoval a sbíral o něm informace. Ty pak předával policistům a novinářům. Krejčířův obraz ctihodného muže se tak začal na veřejnosti bortit a to si Krejčíř nepřál. Potřeboval získat v jeho Africké republice politický azyl.
1: Káčkova situace v Jihoafrické republice se zhoršila tak týden předtím, než jsem přijel. Radek očekával, že už konečně padne definitivní verdikt soudu o jeho azylu. Jenže soud k jeho překvapení nařídil úplně nové projednání celé kauzy. A hrozilo, že ho do Česka nakonec vydají. Radek se bál, že mu přitíží noví svědci, kteří o něm mluví jako o nebezpečném vrahovi. Tím novým svědkem byl právě podnikatel Juan Meyer. Byl to taky pěkný šmejt, ale byl hodně bohatý. Patřil mu podnik na zpracování zlaté rudy a s Káčkem se domlouvali na společném biznisu. Radek měl vstoupit do jeho podniku jako strategický investor, jenže Meyer včas pochopil, že by ve skutečnosti žádná investice od Káčka nepřišla. Radek by se do jeho podniku jen naboural, pak ho vytuneloval a Meyera zničil. Meyer tak z biznisu vycouval. Radek se na něj hrozně naštval a začal ho vydírat.
0: Podnikatel Meyer řekl policii do protokolu zásadní věc. Uvedl, že Krejčíř stojí za vraždou Uvého Gembaly. Na vlastní uši jsem na podzim roku 2009 zaslechl zlostný telefonní hovor mezi Krejčířem a Gembalou. Krejčíř mu vyčítal, že v Porsche, kterému poslal z Německa, nedorazila hotovost ve výši 1 000 000 eur, jak byli původně domluveni. Když spolu dohovořili, Radovan řekl, že pokud mu Gembala nezaplatí, bude mít vážné potíže. Krejčíř to později popřel a Meyera označil za lháře. Není normální, tato osoba potřebuje vyhledat psychologa, řekl Krejčíř v pořadu stanice Mnet a dodal, že je nevinnou obětí komplotu, který má za cíl jeho vydání do České republiky. Před nikým se neskrývám, nazvali mě uprchlíkem, ale to skutečně není to pravé označení, řekl Krejčíř. Skutečný Radovan je muž se smyslem pro rodinu. Za prvé má dvě děti. Za druhé Radovan byl a stále je tvrdě pracující muž, který vydělává peníze legálním způsobem a pracuje 16 hodin denně, dodal Krejčíř.
1: Když jsem tenhle pořad viděl a na vlastní uši slyšel Radkova vznešená slova, šel jsem málem do kolen. Jedno se musí uznat. Radek je skvělý řečník a manipulátor. Tenhle pořad běžel v televizi 6. září 2010 v den mého příletu do Johannesburgu. Radek v něm ještě zopakoval, že je obětí politického spiknutí české vlády, které v roce 2002 pomohl k moci. Dal jsem tehdy vládní straně ČSSD 60 milionů korun jako investici do voleb a oni mi po volbách slíbili, což byla naše dohoda, že budu moct privatizovat ropnou společnost Čepro, vysvětloval úžaslým jihoafričanům Krejčíř. Tuhle českou anabázi z politiky moc neznám, ale jak jsem slyšel od svých přátel, v tomhle si Radek asi moc nevymýšlel.

0: Háčko sice budil respekt a řada lidí z něj měla strach, ale ve skutečnosti se Radek obával o svůj život. Měl strach z odplaty. Měl strach z toho, že ho jednou na ulici někdo skolí nebo že ho někdo unese a pak zastřelí. I proto jsem přijel já, aby měl vedle sebe někoho, na koho bude absolutní spoleh, kdo ho neprodá. Na Radka měl spadeno kdekdo.
1: Vždycky, když krejčíř cítil, že po něm někdo jde, nechal si zavolat nějaké novináře a poskytl jim rozhovor. Snažil se tím chránit před případným útokem. A nebo rozehrával novou zpravodajskou hru. Krejčíř miloval filmy o agentech a mafiánech, a to natolik, že se jimi ve své zločinecké kariéře i inspiroval. Tak třeba v srpnu 2010 si pozval na kafe redaktory serveru Independent Online a postěžoval si jim, že pokud bude vydán do Česka, bude zavražděn. Už třikrát jsem unikl pokusům o únos do České republiky. Naposledy se mě snažili dostat ruští žoldáci. Vím, že se už nikdy nebudu moct ve své zemi pohybovat jako svobodný člověk, prohlásil. A dodal, pokud budu přinucen se vrátit, budu zabit na cestě k soudu nebo ještě před

0: vykupoval diamanty, šperky a další cennosti. Analyzoval jsem mu tam lidi, kdo je dobrý a kdo je hajzl. Na tohle jsem byl od jak živa dobrý. Nevím proč, ale charakter člověka znám po pár minutách. Radek mi žádný plat nedával. Ve vztahu ke mně nastolil socialismus. Platil mi nájem bytu a financoval vše základní, co jsem k životu potřeboval. Ale nežil jsem si jako prase v žitě. Jeho vstřícnost, pokud jde o peníze, je velmi limitovaná. Dostával jsem jídlo, pití a hadry na sebe. Když jsem vyřizoval nějaké věci, kterými mě Radek pověřil, mohl jsem automaticky sáhnout do jeho kouzelného šuplíku. Tedy já tomu říkám kouzelný šuplík, ale byla to obyčejná zásuvka v jeho pracovně. V ní byl vždy dostatek peněz na provoz krejčířovy rodiny. Nevím jak, ale Radek měl o stavu šuplíku dokonalý přehled. Když viděl, že tam docházejí prachy, druhý den už je tam doplnil. Do šuplíku mohl jen on, manželka, syn a později i já. Ke krejčířovi jsem měl opravdu blízko. Asi nejblíže ze všech jeho spolupracovníků. Později, když se Radek rozhádal se svou manželkou Kateřinou, protože si našel milenku, bydlel jsem dokonce v jeho vile. A měl jsem pokoj hned vedle jeho ložnice. To, abych měl po ruce zbraně, kdyby se něco semlelo. To byla doba, kdy jsem s ním byl 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Měl ke mně důvěru. A myslím, že i já jsem byl tehdy hodně loajální. Radek mě měl rád. Byl na mě spoleh. Na rozdíl od ostatních jsem zařídil cokoliv a hlavně rychle. Ukáčka, je vlastně hrozně těžký mluvit o tom, že měl obchodní partnery. V pravém slova smyslu žádné obchodní partnery neměl. On měl vždycky jen kafky, který chtěl připravit o prachy. On ty lidi jen vycucával. Káčko ve skutečnosti peníze už neměl. Docházely mu totiž železné zásoby, které měl ještě z České republiky, z těch svých megapodvodů. Na Sejšelách žádný velký biznis nikdy neudělal. V jeho Africké republice si v Money Pointu vydělával na normální živobytí a jedině ze špinavých kšeftů a vydíraček a vycucání obchodních partnerů měl prachy navíc. Jenže ty okamžitě investoval do svého nadstandardního života boháče. Luxusní bydlení, rychlá auta, holky, párty, drogy. Tohle něco stojí a Radek to přestával mít pod kontrolou.
1: Na základě knižní trilogie Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř připravil pro rozhlas Marcel Peterka. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Lukáše Kopeckého četli Pavel Hromádka a Petr Kubes. V pořadu hovořil také autor. Zvuková spolupráce Antonín Kánský.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Americký atlet Jesse Owens se nejvíce proslavil na olympiádě v Berlíně v roce 1936, kde získal 4 zlaté medaile. Jaký byl ale jeho život před tímto velkým triumfem a po něm?
4: Jesse Owens se narodil v roce 1913 v Alabamě do rodiny zemědělce. Byl nejmladším z 10 dětí. Rodiče ho pojmenovali James Cleveland. Když se ho učitel ve škole zeptal na jméno, odpověděl zkratkou svý dvojmen J.C., tedy anglicky J.C. Učitel se přeslechl a začal mu říkat Jesse. A tak vznikla jeho slavná přezdívka. V roce 1935, když mu bylo 22 let, se oženil s o 2 roky mladší Minnie Ruth Solomonovou, se kterou v té době už měl 3letou dceru. Jejich manželství vydrželo až do Jesseho smrti v roce 1980.
3: Běhat bavilo Owense už odmala. Už ve 20 letech dokázal vyrovnat světový rekord v běhu na 100 metrů. To samé se mu ve stejném roce povedlo i u skoku do dálky. Ačkoliv se jeho jméno stávalo pojmem, často se potýkal s rasovou segregací. Na šampionátech musel bydlet s ostatními sportovci tmavé pleti ve speciálně vyhrazených kampusech a stravovat se směl jen v restauracích určených černochům.
4: V roce 1935 vytvořil nový světový rekord hned ve 3 disciplínách. Jednak ve skoku do dálky, kdy dokázal skočit vzdálenost 8 metrů a 13 centimetrů. Tato vzdálenost nebyla překonána dalších 25 let. Dále získal prim na 200 metrech a na 200 metrech překážek, kdy

0: jako první dostal pod magickou hranici 23 sekund.
1: Vrchol kariéry však pro Jesseho Owense přišel v roce 1936 na olympijských hrách v Berlíně. V té době byl už tak populární, že byl téměř neustále obklopen houfy faninek, které se mu dokonce snažili rozstříhat oblečení, které měl zrovna na sobě. V Německu už ale plně fungovala nacistická propaganda, která s oblibou označovala sportovce jiné než bílé barvy pleti za méně cenné. Jesse Owens tam však ukázal, že méně cení nejsou vůbec a vyhrál 4 zlaté medaile na 100 a 200 metrů, štafetu 4x100 a ve skoku do dálky.
0: Po návratu do Spojených států se ale uznání nedočkal. Stále zůstával obětí rasové segregace a navíc měl finanční problémy. Proto musel dělat údržbáře, dokonce byl nucen potupně závodit s koňmi nebo auty. Nakonec ale získal vlastní rozhlasový pořad a později se založil firmu.
1: I když patřil Jesse Owens mezi vrcholové sportovce, byl zvyklý denně vykouřit krabičku cigaret. To se mu také stalo osudným. Zemřel v roce 1980 na rakovinu plic. Jeho odkaz ale stále žije v nadaci pro podporu mladých, kterou založil a kterou dnes vedou jeho 3 dcery.
2: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nemocnice Bulovka dnes přijme Američana s podezřením na ebolu. Podle ministerstva zdravotnictví byl muž v kontaktu s nakaženým a je bez příznaků nemoci. Z knihovny Václava Havla odchází kvůli sporům s vedením všichni zaměstnanci i klíčový sponzor. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii a dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, později i bouřky, teploty až 23 stupňů. Je středa 20. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená. Byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
4: Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
3: V nemocnici by měl být pacient zhruba 3 týdny na pozorování. Knihovnu Václava Havla opouští všech 17 zaměstnanců. Podle zjištění serveru i rozhlas kvůli sporům s vedením končí také klíčový sponzor instituce, miliardář Zdeněk Bakala.
5: Podle iRozhlasu jde o spory s ředitelem knihovny, spisovatelem a ekonomem Tomášem Sedláčkem, říká mluvčí knihovny Mária Pfeifrová.
6: Jelikož už nadále nemůže tým knihovny Václava Havla garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno, nemůže a nebude ve své práci od nové sezóny pokračovat.
5: Sedláček na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Kromě toho se rozpadla taky správní rada instituce. Ta chtěla Sedláčka odvolat. Ve správní radě měl své zástupce i Bakala a taky miliardář Karel Komárek, který další podporu zvažuje. Dagmar Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka knihovny Radiožurnálu, napsala, že odchod sponzorů může mít pro knihovnu fatální následky. Josef Číš, Radiožurnál.
3: Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
7: Klasický burácí výzvuk těch silných motorů.
8: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš, obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
9: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
8: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Stíhačka NATO sestřelila v úterý cizí dron, který narušil estonský vzdušný prostor. Oznámili to estonské obranné síly.
10: Estonský minister obrany Hanno Pevkur oznámil, že cizí dron sestřelila rumunská stíhačka, která se v regionu účastní mise Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Trosky pak dopadly mimo obydlené oblasti v centrální části Estonska. Minister obrany se domnívá, že šlo pravděpodobně o ukrajinský dron, který původně útočil na cíle v Rusku. Kvůli ruské obraně pomocí elektronického boje ale změnil směr. Varování před cizími bezpilotními letouny vydalo také Lotyšsko. Výstraha v některých regionech ovlivnila průběh státních zkoušek z lotyštiny v 9. třídách. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Ukrajina se všem pobaltským zemím za nechtěné narušení jejich vzdušného prostoru omluvila. Rusko podle Kyjeva záměrně odklání ukrajinská nepilotovaná letadla do Pobaltí. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů by do senátních voleb mohla vyslat společné kandidáty. Po jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii před podzimními volbami projednávali koaliční lídři v úterý na úřadu vlády. Schůzky budou podle Okamury pokračovat.
11: Podle předsedy SPD Tomia Okamury se jednání netýkalo konkrétních kandidátů. Předsedové řešili, jak zajistit, aby v Senátu měla vládní koalice většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny má totiž v horní komoře parlamentu aktuálně více křesel opozice, pokračuje Okamura.
12: My jednoznačně upřednostňujeme, aby to byli společní vládní kandidáti. Takovým hezkým cílem by mohlo být, aby z vládní koalice vznikl nejsilnější senátní klub.
11: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09 s celkem 30 senátory. Stávající opozice zatím o možné spolupráci pro senátní volby oficiálně neinformovala. Koaliční lídři řešili podle Okamury taky dočasnou ochranu uprchlíků, kterou by SPD chtělo zrušit. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Protopopová agendu nově nebude řešit pod úřadem vlády, ale na ministerstvu zdravotnictví. Pod jednotlivé resorty od července přijdou i další odbory, třeba ten pro ochranu lidských práv. To kritizuje ombudsman Stanislav Křeček i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
13: Na úřadu vlády odbor lidských práv funguje více než 20 let. Ta agenda potřebuje nadrezortní koordinaci.
14: Třeba rovnost žen a mužů bude mít na starosti rezort práce a sociálních věcí. Pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
15: Výkon té agendy se převádí na jednotlivá ministerstva, tak aby to bylo efektivnější.
14: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak vláda plní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Oslovení zástupci jednotlivých odborů úřadu vlády změny nechtěli komentovat. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Nejhorším byrokratickým předpisem roku se stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. V anketě hospodářské komory nazvané Absurdita roku získalo 66% hlasů.
16: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů dává firmám povinnost hlásit státu údaje o svých zaměstnancích. Smyslem mělo být nahrazení 25 různých formulářů jedním dokumentem, jenže některé firmy si na fungování systému od začátku stěžují.
17: Je to velikánská výzva, velký problém, velká nervozita, velké obavy v prvních týdnech fungování a s tím spojené nejistoty.
16: Říká Ladislav Minčič z hospodářské komory. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je dobře, že se na nedostatky poukazuje.
18: Protože jestli něco nutně potřebujeme v celé Evropě, potřebujeme snížit byrokracii, je to jeden z největších problémů současné Evropy a v České republice to někdy ještě zkomplikováváme víc.
16: Absurditu roku letos hospodářská komora vyhlásila už po 20. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Česká hokejová reprezentace dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by soupeře podcenil.
19: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět tu golčánu.
3: Zápas Česko-Itálie začne v 16:20 a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. V úterý Slováci zdolali Slovince 5-4 po nájezdech, Maďaři přehráli Brity 5-0, Rakušani Lotyše 3-1 a Norové Itali 4-0. A fotbalista Jablonce a Karviné si zahrají o titul v Českém poháru. Finálový duel začne na neutrálním hřišti v Hradci Králové v 18:00.
20: Nehoda na D56 za Ostravou a překážka na D1 za Devíti kříži. Na dálnici D56 pozor na výjezdu z Ostravy ve směru na Frýdek Místek. Na úrovni průmyslové zóny Hrabová na kilometru 40,5 havarovala dvě osobní auta. Pravý pruh je uzavřený, zasahují tam záchranáři. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 167 je kvůli nepojízdnému kamionu uzavřený pravý pruh. Místo je označené šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, místo už je označené šipkou. A v Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasnou, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojedinělé mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Jak pokračuje digitalizace českého zdravotnictví? Jak může právě digitalizace celý systém zefektivnit? Jak by se mělo zdravotnictví připravovat na demografický vývoj v Česku v příštích letech? A jak jsme se zkušenostmi z covidu připraveni na případnou další epidemii virových onemocnění? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v 7 hodin ráno kvůli vašemu programu, tedy ještě před začátkem dnešní konference o digitalizaci zdravotnictví v sídle Senátu. Na té budete jedním z hlavních řečníků. Z vašeho pohledu, jak daleko je digitalizace zdravotnictví v Česku?
22: Já si myslím, já jsem celoživotní optimista, takže bych jako chtěl říct, že pokračuje a pokračuje poměrně velmi zdárně. Aspoň agendy, na které dohlednu já, na ty se asi budete ptát, tak zaznamenali v tom uplynulém období opravdu velmi významný vývoj. Budeme se možná bavit o propojení dat Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, což je úžasná věc, která pomáhá v řadě regionů nastavovat sociálně zdravotní péči, to je také digitalizace. Startuje celá na nových systémů, které umožňují přímo na základě dat řídit zdravotní péči nebo ji zkvalitňovat. Na druhou stranu určitě jsou na místě i oprávněné, řekněme, pesimistické hlasy, které říkají, že by to všechno mohlo jít významně rychleji. A já tenhle pocit mám ostatně celý svůj pracovní život, že všechno, co dělám, by mohlo jít významně rychleji. A nutno dodat, že v tuto chvíli stále ještě například nemáme funkční systém e-žádanek, který by významně usnadnil jednak monitoraci čekacích lhůt, jejich optimalizaci pro občany, zejména s prioritizací tam, kde ty čekací lhůty mohou být velmi nebezpečné až. Ten systém je nyní připraven, měl by být v podstatě pilotován a podle vlastně novely zákona by měl být povinný, myslím si, že od poloviny příštího roku, ale to samozřejmě mohu teď jenom předjímat, protože to ještě není takzvaně ex lege. Na papíře určitě pesimistické hlasy budou říkat, že by mohla postoupit velmi významněji digitalizace ve smyslu infrastruktury takzvaného e-health, což znamená jednak teda kmenové registry, abych to pro posluchače řekl srozumitelně. V normálním reálném světě, kde žijeme svůj uhlíkový život ve svém těle, tak přijdete za lékařem a identifikujete se jako člověk. Buď to vás zná, anebo se identifikujete při příchodu do nemocnice a podobně, oni vás musí zaznat. zaznamenat. Tam je vaše identita daná a zároveň je dána identita toho, kdo o vás pečuje. Ať už je to praktický lékař nebo nemocnice a tak dál. A v tom digitálním světě to musí běžet úplně stejně, protože elektronizace nevytváří nějaké paralelní e-zdravotnictví, které by soupeřilo s tím skutečným. To skutečné musí zůstat, ale v tom digitálním světě například e-recept, to probíhá vlastně elektronicky. A v tuto chvíli je teprve dobudovávána, ale měla by do konce tohoto roku plně naběhnout právě ta infrastruktura, aby všichni poskytovatelé mohli být plnohodnotně elektronicky identifikováni a mohli si vyměňovat zdravotnickou dokumentaci. Mým snem je ve standardizované podobě. To strašně usnadní monitoraci, teď mě nenapadá český výraz, já se moc omluvám, patient flow, průtoku, to je hodně špatný výraz, průchodu pacientu systémem, monitoraci právě zase zpátky těch čekacích lhůt, kvalitu péče a podobně. Takže asi ta známka určitě není jednička, ale taky si myslím, že už to dávno není pětka nebo čtyřka, že se i v uplynulých dvou letech hodně udělalo. Nastartovala EZ karta, kterou hodně pacientů zcela jistě zná, do které jsme dokázali převést celou řadu dat, ale tím teď nechci tady mít monolog, protože
0: já bych vás nenechal celých 20 minut mít monolog.
22: Ale na ty datové věci se asi budete ptát do detailu, tak takhle v kostce mé hodnocení na otázku, jak postupuje digitalizace. A i dneska na té konferenci zazní spousta přednášek, které budou ukazovat úplně nové věci, které před rokem nebyly. A já tam budu ukazovat věci, které před 2 lety byly nemyslitelné.
0: Například?
22: Například právě data, která vznikla na základě společného datového mostu České správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce sociálních věcí a nás, jako tedy ÚZISu Národního zdravotnického informačního systému. V roce 24-25 s poděkováním oběma tehdejším pánům ministrům byla ta věc vlastně a sněmovně a senátu byla ta věc vlastně promítnuta do zákona. Je to propojení dat na základě zákona, jinak to není možné. A stávající páni ministři, pan ministr Juchelka, pan ministr Vojtěch to velmi významně dál podporují. A teď si představte, že toto byl vlastně v podstatě blackout, který tady byl dlouhá léta. My jsme na straně sledování zdravotní péče třeba neviděli skutečný dopad vážných nemocí. Invalidizační dopad, neviděli jsme invalidity. Neviděli jsme příspěvky na péči. A oni zase naopak, ta druhá strana neviděla skutečnou nemocnost těch lidí a neviděla třeba efekt některých náročnějších léčebných procedur, dostupnosti péče. Ale to úplně nejnej, co tohle propojení dat přineslo, a je to plně elektronické propojení, tam nikdo nic ručně necvaká, skutečně pracujeme na základě teda nejmodernějšího možného postupu se zabezpečením dat samozřejmě, tak to, co to úplně nejnej přineslo, tak je, že jsme byli schopni společně s kolegy z MPSV připravit programy a predikce potřeb paliativní péče, sociálně zdravotní péče, nejenom pro celou republiku, ale pro jednotlivé regiony. Ty predikce jsou dneska publikovány jako open data až na úroveň ORP. Nabízíme je krajům, nabízíme je pánům hejtmanům a já vidím, jak se s těma datama pracuje a jak jako opravdu pomáhají lidem, kteří jsou vlastně nejpotřebnější, kteří se třeba ani nemůžou bránit ve chvíli, kdy ta dostupnost péče není optimální. A jestli dovolíte, tak já bych ten rozhovor trošku okořenil informací, která opravdu pro mě byla osobně šokem, protože ty čísla jsme prostě neviděli a nebyly analyzovatelné a to je kolik vlastně péče na sobě nesou takzvaní neformální pečující. To se tak říká.
0: Jsou to příbuzní.
22: Tak, rodina lidí, kteří jsou velmi vážně nemocní, mají významnou ztrátu soběstačnosti, což jsme neviděli. My vidíme, že člověk je samozřejmě nemocný, vidíme jeho diagnózy, umíme hodnotit statisticky ten dopad na společnost i na ty pečující, ale neviděli jsme třeba ztrátu soběstačnosti a tak dál. A teď díky těmto spojeným datům jsme společně s kolegy z MPSV dokázali predikovat objem té péče. Pro mě je teda jako šok a velká poklona těm neformálním pečujícím. Já to teď řeknu,
0: kolik to je?
22: Já to řeknu v intervalu, protože pořád se ty modely budou muset zpřesňovat, bude se muset zpřesnit vlastně vlastně i monitorace služeb terénních, sociálních, ale tato péče představovala v roce 24 zřejmě, omlouvám se za ten relativně široký interval, ale i tak je to šok, mezi 20 miliony až 30 miliony ošetřovacími dny. Teď si to pronásobte, kolik to třeba například je úspora peněz pro systém, když se budeme bavit takové jako šeredně jenom o penězích.
0: Kolik to je úvazku, kolik je to peněz?
22: Úvazky se mi zaskočil, to teď rychle z hlavy nespočítám po ránu, ale pokud jde o peníze, tak každý si ten jeden ošetřovací den může vynásobit třeba 3 000 korunami a tolik by stál minimálně, kdyby takový nemocný člověk ležel na nějakém standardním lůžku. Takže ta úspora je obrovská. Samozřejmě ta péče doma je pro ty těžce nemocné lidi tou asi nejoptimálnější možností, je-li to vůbec teda možné. A toho je zrovna jedna z věcí, která si myslím, že nasvítila nějakou oblast, která je nejenom zdravotní, ale je sociálně zdravotní, společenská. A věřím, že povede k tomu, aby do téhleté oblasti šla cílená efektivní podpora. A také bych teď mohl mluvit až do večera. A to je třeba zrovna jedna z těch věcí, která si myslím, že se v té elektronizaci povedla a za kterou jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, a to je třeba právě to propojení těchto agent.
0: Jste říkal, že vidíte, jak s tím, kdo pracuje. Mají aktéři ve zdravotnictví i v sociálních službách, a teď myslím opravdu na všech stranách, to znamená i reprezentace krajů, obcí, státu, mají všichni dostatečný zájem pracovat s těmi daty? Jste spokojen s tím, co vidíte, jak s tím pracují?
22: Jak říkám, mluvíte s optimistou, víc než spokojen, mohlo by to být všude lepší, určitě to nechci lakovat na růžovo, ale ten zájem je obrovský. Fakticky se už skoro nedá uspokojit jako našimi týmy, to znamená, snažíme se teda tam maximálně otvírat. Vím, že na úrovni jednotlivých krajů s těmi daty už pracují experti, kteří na nich dělají i své vlastní modely, což je úplně to nejlepší, co může být, protože tu situaci místně znají, takže ten zájem strašně roste. Tlak na to, aby ta data se zkvalitňovala, roste. Po téhle stránce si myslím, že jsme někde úplně jinde, než jsme byli v roce 2017, 18, 19. Vzpomeňte si na naše dávné rozhovory, kdy jste se mě v podstatě ptal, kdy budeme vůbec vědět přehled, kolik máme v České republice nějakých diagnóz. A já jsem vám říkal, no tak zatím se to ještě sbíralo na papírech, ale už se to nějak lepší, už máme připravenou legislativu, aby jsme měli data zdravotních pojišťoven a mohli jsme vám vlastně odpovědět na otázku třeba, kolik bylo minulý rok operováno třeba slepých střev, nebo kolik bylo provedeno nějakých konkrétních medikací a podobně. A tenhle svět je ale dávno pryč, dneska už lidi berou jako zcela standardní, že na webu jsou otevřená data, kde si to najdete, běží to automaticky v úvozovkách, ale elektronicky, to znamená vždycky původem toho čísla je většinově člověk, to je potřeba říct, ale nic se neopisuje opakovaně, běží to elektronicky a i to je elektronizace.
0: Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste minulý týden připravil spolu s místopředsedou České internistické společnosti, České lékařské společnosti Tomášem Hauerem prezentaci pro poslance ze zdravotního výboru. Ta prezentace se týkala role interních oddělení v nemocnicích, také demografického vývoje. Jedno ze základních zjištění je, že zatímco v roce 2020 bylo v Česku kolem 200 tisíc obyvatel starších 85 let, v roce 2040 jich má být 2¼krát víc, skoro 470 tisíc, samozřejmě přibývat budou lidé nad 75 let, nad 65 let. Jak velký tohle to bude nápor pro české zdravotnictví?
22: Upřímně, já když ty data vidím, tak si to možná ani neumím nebo nechci představovat, protože je opravdu potřeba si uvědomit, že my dnes každý rok vlastně řešíme, jak vlastně budeme financovat zdravotní péči, jestli máme dost prostředků na všechno. Nemine rok, aby někde něco nechybělo dramaticky a nemuselo se jako to řešit a sanovat. A teď si představte, že do roku 2040 tenhle tlak vzroste víc než dvakrát. Tady se prostě velmi významně zvedne počet lidí, kteří budou ve velice seniorním věku. Bohužel neumíme stárnout zdravě, takže budou nositeli celé řady chronických nemocí. A jak jste narážel na tu prezentaci, vzroste tlak na všechny tomu odpovídající segmenty péče. A teď můžeme začít jakoby od konce, ta komunitní ošetřovatelská péče, domácí péče. Budeme potřebovat mnohem větší počet velmi kompetentních a vzdělaných zdravotních sester, všeobecných sester a tak dál, ale samozřejmě pozor, vzroste tlak i na lůžkovou péči. Ti polymorbidní chroničtí pacienti projdou nemocnicemi, budou potřebovat zásah akutní lůžkové péče, budou potřebovat i chirurgické ošetření, urogenitální trakt, gastrointestinální trakt, ortopedie a podobně a budou potřebovat vnitřní lékařství, budou potřebovat takzvané interny. Když jsme si udělali, jak to říct, nějak srozumitelně takový audit dat, právě jak vypadají interny a internistická pracoviště v, ať to nevyzní pejorativně, regionálních nemocnicích, protože ta dostatečně robustní síť právě krajských a regionálních nemocnic bude tím nárazníkem, který bude muset tu péči z velké části zaštítit. No a dospěli jsme k závěru, že je potřeba tím směrem napřít pozornost. Ono se někdy říká, pod lampou je tma, takže jak člověk se řekne stárnutí, tak se hned zaměří na tu domácí péči a na sociálně zdravotní péči a někdy dokonce na paliativní péči a pod lampou byla tma. My...
0: To znamená, jestli to dobře chápu, to základní doporučení je nerušit interny, neomezovat interny v regionálních nemocnicích speciálně?
22: Jedno z těch doporučení takové je dbát na to, aby ta síť byla dostatečně dostupná, dostatečně vybavená a dostatečně saturovaná úhradami, ale je tam jedno významné ale a doufám, jestli jste tu prezentaci viděl, tak je nepřehlednutelné. Pouze pracoviště, která jsou opravdu efektivní podle naprosto jednoznačně měřitelných indikátorů a ukazatelů, které dneska už naštěstí máme. Bavíme se o obložnosti lůžek, bavíme se o počtu ošetřovacích dnů na standardizované úvazky lékařů a sester. Protože objektivní pravdou je, že určité procento těch pracovišť tak efektivní není, počet těch pacientů na nich klesá a je potřeba ta lůžka restrukturalizovat směrem k dlouhodobé a následné péči. Což je druhý podnět, který sebou to stárnutí jednoznačně ponese. Máme už teď v řadě regionů velmi významný nedostatek péče nebo lůžek a péče na lůžkách dlouhodobé a následné péče a budeme muset jejich počty navýšit restrukturalizací řekněme těch takzvaně neefektivních nebo prokazatelně neefektivních pracovišť akutní péče. Takže ta pravda je někde uprostřed a v každém případě je potřeba ten problém nasvítit.
0: Mluvili jsme o predikci pro rok 2040. Kdy je potřeba ta opatření začít dělat, aby celý systém neskolaboval?
22: Včera.
0: Včera. Dobře, ale vy jste optimista, to znamená, že minimálně dnes.
22: No, tak minimálně dnes, to byl takový trapný pokus o vtip, ale minimálně dnes. A ten důvod je, že ty změny nemůžou být revoluční. Bude-li se restrukturalizovat nějaké pracoviště, tak to nemůžete těm pracovníkům tam sdělit v pátek, že v pondělí to bude jinak. Je to i otázka práce s velmi cenným a nesmírně cenným vzdělaným personálem. To znamená, to je evoluční proces. A proto musí probíhat postupně, postupnými kroky s respektem ke specifikům jednotlivých regionů. A proč jsem řekl tak drze, jako by včera? No, protože na tu přípravu skutečnou zas tak moc času nemáme. Ono to stárnutí demografické v zásadě začne už kolem roku 30, tak to je za rohem. A tak si řekněme, že na nějakou vážnější přípravu máme 7-8 let max. A to nepříjemné na tom je, každý si to může najít i v luxusních predikcích Českého statistického úřadu. To nepříjemné na tom je, že to není lineární proces, jako ostatně příroda taková umí být, není lineární většinově. A nejrychleji půjdou nahoru právě ty ročníky nebo seniorní kategorie obyvatel, které budou potřebovat nejvíc té péče, to je ročník, to je věk 80+, 85+. Tam ten nárůst bude do roku 40 asi nejprudší a proto na tu přípravu máme teda jako málo času.
0: My jsme mluvili o tom, která oddělení je potřeba posilovat. Jedna věc je, že někde v nemocnici je oddělení, druhá věc je, aby tam byl personál, to znamená, aby bylo dost lékařů. Zabýváte se i tímhletím a je tohle řešitelné?
22: To je velmi vážná otázka, protože já vždycky říkám, to nejcennější, co musíme mít připravené, je personál. České zdravotnictví je obětavostí a erudicí zdravotnických pracovníků na absolutní světové špičce. A to zdravotnictví na tom stojí. A velká poklona všem těm pracovníkům, tak toto je. A zejména, když jde o záchranu života v akutní péči, tak v řadě oborů je české zdravotnictví opravdovou světovou špičkou. Kardiologie, perinatologie, porodnictví a teď bych mohl pokračovat dál a dál. A s tím personálem je samozřejmě problém, jako ostatně se vším. A to je, nechali jsme ho minulá desetiletí, 20 let významně demograficky zestárnout. Takže máme v potenciálně důchodovém věku, anebo dokonce už v důchodovém věku, určitě kolem 25% lékařů. Nejvíc to zasahuje ambulantní segment, bohužel. A, ale také třeba všeobecných sester, kde ve věku 55+, což znamená ve věku, kdy ti lidé odejdou do důchodu, nemám křišťálovou kouli, ale do 10, do 12 let, tak je 28 tisíc úvazků všeobecných sester. A tady mám dobrou zprávu, já si myslím, že ta česká společnost i její politická reprezentace si tohodle toho je velmi dobře vědomá a právě na základě exaktních dat byly nastartovány dva významné programy, vládní programy, které posílily výchovu nebo vzdělávání a kapacity vzdělavatelů, lékařských fakult i ostatních škol, vysokých škol a podobně. V roce 2019 to byl vládní program podpory výchovy lékařů. Ten už teď vlastně vyprodukoval první svůj ročník a v zásadě průměrně ty školy to dokázaly navýšit, tak v zásadě průměrně budeme produkovat ročně o 300 až 350 lékařů navíc a mělo by to vyřešit to demografické stárnutí kapacitně. A to samé minulý rok byl odsouhlasen vládní program podpory výchovy nelékařských profesí, zejména všeobecných sester.
0: Na závěr ještě jiná věc. Vy jste byl samozřejmě jedním z těch, kdo výrazně veřejně vystupovali v době pandemie covidu. V posledních dnech slyšíme o hantaviru, o ebole. Jste hodně obezřetný, máte nějaké silné emoce z toho, že se objevují tyhle ty informace, vidíte nějaké riziko?
22: Na to období covidu právě z důvodu toho mediálního tlaku nespomínám vůbec rád a nemyslím si, že jsem v tom jako nenapáchal žádné škody. Nemyslím si, že jsem člověk, který by měl vystupovat v médiích principiálně, ani nejsem virolog. A tak vám na tu otázku odpovím asi takhle. Já jsem původním vzděláním biolog, dokonce mikrobiolog, a já mám respekt k přírodě. Takže bych opravdu doporučoval velmi významný respekt třeba právě k virům. A tak to zkrátka je, je to určitý typ evolučního faktoru, infekčního agent a ona ta příroda umí jako udělat poměrně významné změny i mezi druhy, které se velmi významně přemnožily anebo si dokonce myslí, že něčemu vládnou. Takže moje odpověď na tu otázku je biologický respekt. A pokud jde o dotaz na hantavirus, tak tam si myslím, že je objektivní fakt, že české populaci v tuto chvíli žádné aktuální riziko nehrozí. Ta verze toho hantaviru, která byla zachycená na té lodi, se v Čechách jako nevyskytuje. Ty hantaviry jsou v Čechách také, myslím si, že bylo publikováno mezi nějak nad 70 případů ze celou historii.
0: Bylo to mezi 70 a 80.
22: A ta virulence nebo ta nebezpečnost je poměrně velmi nízká. Ale máme tady jiné potvůrky, proti kterým máme i účinné zbraně typu vakcinace a podobně a je potřeba se na ně zaměřit. Ona už i třeba takzvaně jenom chřipka, chřipkový virus, umí nastartovat velmi vážný zdravotní problém u právě polymorbidního seniora, který má třeba vážnější kardiovaskulární onemocnění, dekompenzovaný diabetes a podobně a je potřeba se na tohleto zaměřit a ten respekt prostě mít. Jako ten COVID jenom ukázal, že nové infekční agens umí tou populací projít prostě opravdu masivní silou. Ale to dneska ty respirační viry dělají vlastně pravidelně a ten respekt je na místě.
0: Jsme po té pandemii covidu připravenější na možné epidemie?
22: Já bych se s dovolením vyjádřil jenom k oblasti, která mě náleží, a to byla teda oblast opravdové monitorace toho rizika a být aspoň trochu včas připraven na nějaké případné eskalace, aby jsme zajistili akutní péči, aby jsme zajistili adekvátní péči o ty nejvíc nemocné postižené. A tam si myslím, že ta epidemie covidu přinesla poměrně jasnou výzvu, a to je: chlapci a děvčata, všechny ty vaše informační systémy jsou sice fajn, ale jedou pohledem do zpětného zrcátka. Prostě je to sběr dat něčeho, co už se stalo. A najednou tady byl podnět, příkaz mít ta data v reálném čase. A my teď ty systémy právě vyvíjíme. Jsem stále v kontaktu s kolegy z armády, protože ono to má k sobě velmi blízko. A vyvíjíme je právě, aby byly naprosto funkční v systému real time. A myslím si, že díky třeba praktickým lékařům pro děti a dorost, pro dospělé, spolupráci s nemocnicemi a podobně, se nám to daří. Doufám, že to nevyzní nějak narcisticky nebo chlubivě. Není to v žádném případě nějaký můj osobní úspěch. Je to úspěch mnoha a mnoha tisíců lidí.
21: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
22: Velmi děkuji za pozvání, zdravím i posluchače. Naschledanou.
21: Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Experti úspěšně vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu.
4: Relikvie je zachovala a teď jí čekají ještě další restaurátorské práce.
6: Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
23: Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl jí pohřbít v řece.
24: Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
25: Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
26: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
16: Vypnutý alarm, ukradená lebka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
27: Dobrý den.
16: Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
28: Vaše jméno, poprosím.
29: Sestra Roberta, je v pořádku a jsme šťastní.
16: Je zachovala.
29: Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
16: Odborníci na ní ale ještě budou provádět různé restaurátorské práce.
29: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj, protože...
16: Je to skvělá zpráva, bez pochyby, nicméně nemáte i tak o tu relikvii obavy, přeci jenom byla zalitá v betonu.
27: To určitě, protože cement nějakým způsobem pracuje, takže může a při o tom odstraňování betonu, tom jemném odstraňování betonu, určitě může dojít nějakému poškození i vážnému.
16: Protože se bavíme o velmi křehkém předmětu, navíc ta lebka už tak nebyla celá, že chyběla spodní čelist a velká část té obličejové části, je to vlastně lebka, ten hořejšek, takže s tím se může stát cokoliv.
27: Přesně tak, přesně tak.
16: Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě, zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval? Jak jste se o té zprávě dozvěděl?
27: Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
16: Že se něco takového může stát.
27: Že se něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
16: Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
30: Nám zemožnil identifikaci, což nám z počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
16: Nicméně prý byl u toho činu příčetný. Policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
30: Tak nám umítal sdělit místní této relikvie.
16: Nakonec se tedy dozvěděli, že
5: pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo. Prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl jí pohřbít vhozením do řeky.
30: Tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měl v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
5: Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
27: Je to hodně bizarní. No, jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
5: Pak ještě to zaletí do betonu.
27: No přesně tak, no to nedává smysl, prostě samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla, pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
5: Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
27: To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současnici svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře, bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonem, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečko Jablone, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná.
5: A byla už ve své době?
27: Určitě. Právě tímhletím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví, a potom se o ní vznikla legenda, a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, od ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice z začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1990 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
5: Janem Pavlem II.
27: Přesně tak.
7: Blahoslaveného Jana Sarkantra a blahoslaveného Zdislavu a zapisujeme je do seznamu sváty.
27: Takže nese ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
7: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
27: Ta kanonizace platí pro celý svět. To vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství se ta hokej, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
5: Navíc to letos tak ani nevypadá.
27: Bohužel.
5: Jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila. Podle těch nedoložitelných pramenů.
27: Na to mi založila ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město a pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky. Protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
5: A už tomu rozumím.
27: To platí obecně.
5: Jak se vůbec lebka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lebky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
27: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
5: v Jablonem.
27: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
5: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
27: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, to musím říct ze široka, 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vyndá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Mm-hmm. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. Mm-hmm. To znamená, jsou v nebi, u Hospodina, to je jedna hlavní existence, a druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone, no. Máte přímé číslo na Hospodina a ty tam přijdete s konkrétním problémem, řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to jako kdybyste telefonoval tomu Hospodinovi. Teď to zlehčuju.
5: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
27: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika, tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie, to znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiálního učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kdesi vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka, to jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
5: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
27: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jeho kosti zase začnou být mrtvé, hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Asízi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené. A u té ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře, ale aby někdo byl vystaven celoročně.
5: No je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonném a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
27: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
5: Papež má kousek Zdislavy.
27: Jo, to se to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal. To znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jako opravdu přítomen. Jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na Hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
5: No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
27: Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si ji s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to jako není.
5: No ale vidíte, že se kradou, že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví, kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
27: Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech
5: se kradlo všechno jiné.
27: Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím na hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo. Jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena takému svatému Vojtěchu. A Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
5: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
27: Ne, no tak ne, tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikvii.
5: U sebe doma.
27: Přesně tak.
5: Aby byli v kontaktu
27: s Hospodinem. Hmm. Přesně tak.
5: Že by někdo ukradl relikvi a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
27: U nás ne. U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
5: Jestli se z lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
8: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které...
9: Zloděj při krádeži část lebky poničil.
5: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
10: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření bazilice.
5: Myslíte si, že teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku, já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je?
27: Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají, ale to je skoro v každém tom barokním kostele vidíte nějaké...
5: Lepka, holení kost.
27: Přesně tak. V těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvaní katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem míň a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale, tam se prostě normální smrtelník nedostane, to je v pokladu a to je jako v korunovační komoře, byť to, tam to přímo není, to v jiné komoře.
5: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány, nebo že by se neměly stát trezory.
11: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
5: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty, ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
11: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak tak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme.
27: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukrát a ještě během mše za bílého dne, tak že se určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimlouval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
5: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to ji vystavit?
27: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí ta poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych
5: schovali do katakomb a...
27: No, prostě do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě v těch, ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
5: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
27: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem. A tak samozřejmě ztráta by to byla, zvlášť pro tyto skupiny a konec konců je to česká světice, takže jako pro nás

0: Havlovi. Mě zajímal příběh svaté Zdislavy a její lebky, kterou ukradl zloděj v bazilice v Jablonném v Podještědí. Našla se a teď je v péči restaurátoru. Závěrem dnešní epizody bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste za námi dorazili na Svět knihy, vážíme si toho. A kdybyste náhodou měli čas i ve středu večer, tak vás tímto zvu do kulturního centra Vzlet v Praze, kde Český rozhlas Plus pořádá konferenci Křehká bezpečnost. Vystoupí na ní celá řada zajímavých hostů a lístky ty pořídíte na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Patřil k významným představitelům českého národního života druhé poloviny 19. a počátku 20. století a zastával tak pokrokové názory, že mu přezdívali Rudý hrabě. Mimochodem, v roce 1892 se na 4. konferenci Meziparlamentní unie v Bernu vyslovil ve prospěch vytvoření Evropské unie. Český politik a mecenáš Václav Robert Kounic.
3: Narodil se v revolučním roce 1848. Po otcově smrti ho vychovávala matka Eleonora Voračická z Paběnic. Po roce 1861 s ní pobýval v pražském sídle Rudolfa Tontaxise, kde se seznámil s předními českými vlastenci, jako byli například Karolína Světlá, Václav Vladivoj Tomek, Jan Evangelista Purkyně či František Palacký. Ti mu do života dali lásku k českým zemím a také politickou průpravu. V tomto období se také oženil se svou první manželkou Josefínou Čermákovou. Stal se tak příbuzným skladatele Antonína Dvořáka, který byl ženatý s Josefininou sestrou Anou. S Antonínem Dvořákem potom hrabě Kounic strávil spoustu času na zámečku Vysoká u Příbrami.
2: Přezdívku Rudý hrabě získal kvůli své politické činnosti. Od roku 1883 byl poslancem Českého zemského sněmu za konzervativní velkostatek, ale toto uskupení opustil roku 1887. O 3 roky později se na politickou scénu vrátil a začal zastupovat v Českém sněmu Národní stranu svobodomyslnou. Zabýval se například volebním právem, dělnickými požadavky, ženskou emancipací či 8-hodinovou pracovní dobou. A právě těmito pokrokovými názory si vysloužil svou přezdívku.
3: Dnes by se pravděpodobně hrabě Kounic radoval z českého členství v Evropské unii, protože v roce 1892 podpořil na 4. konferenci Meziparlamentní unie v Bernu vizi vytvoření jednoho velkého evropského státu neboli Unie evropských zemí. V roce 1897 se ale své politické dráhy vzdal, protože mu zemřel starší bratr Albrecht a bylo právě na Václavovi, aby se postaral o rodinný majetek.
2: Tím ale Kounicovy aktivity nekončily. Byl hlavně velkým mecenášem umění a studentstva. Dokonce u příležitosti svatby se svou druhou ženou Josefínou Horovou věnoval svůj brněnský palác k účelům hmotného zabezpečení nemajetného studentstva na vysokých školách českých v Brně. Chtěl také dohlédnout na postavení nových kolejí pro studenty, ale roku 1913 po velice rychlé nemoci skonal na selhání srdce. Rodinné statky po něm zdědil Evžen z Kounic, ale v roce 1919 zemřel a rod Kouniců tak vymřel po meči.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Umberto Nobile byl italský generál, vzduchoplavec a konstruktér. Spolu s polárníkem Amundsenem v roce 1926 úspěšně přeletěli nad severním pólem ve vzducholodi Norge vlastní konstrukce.
2: Dnes na Nobileho výpravu vrhá stín skutečnost, že ji sponzorovala Mussoliniho fašistická vláda. Nobile tehdy obdržel čestné členství v Mussoliniho straně.
3: O 2 roky později se Nobile vypravil na pol znovu, tentokrát na Mussoliniho příkaz, se vzducholotí Itálie a s téměř kompletně italskou posádkou.
2: Jedním ze dvou cizinců, kteří se výpravy zúčastnili, byl český radiolog František Běhounek, pozdější profesor na ČVUT a vědecký pracovník Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd.
3: Výprava sice dosáhla svého cíle, ale při cestě zpět ztroskotala nedaleko Špicberských ostrovů. Záchranu týmu provázely kontroverze. Nobile chtěl, aby ho coby kapitána výpravy evakuovali z vraku jako posledního.
2: Mussolini však dal jasný pokyn, aby byl zachráněn přednostně. Při předešlém neúspěšném pokusu zachránit letecky posádku vzducholodi Itálie navíc zahynul Nobileho bývalý spolupráce.

0: spolupracovník Roald Amundsen.
1: Výprava se tehdy nakonec zvrhla v blamáž. Nobile byl propuštěn z armády a s Mussoliniho svolením se v letech 1932 až 1936 věnoval konstrukci vzducholodí v Moskvě. V té době také umírá jeho první žena.
0: Nobile později přesídlil do Spojených států, kde během druhé světové války vyučoval aeronautiku na soukromé univerzitě v Romeoville.
1: Po druhé světové válce se v Itálii dočkal rehabilitace. Byl zvolen do italského parlamentu jako nezávislý kandidát za komunistickou stranu a znovu mohl přednášet na Neapolské univerzitě. Po druhé se oženil a dočkal se i velkolepých oslav k 50. výročí obou jeho expedic. Zemřel v roce 1978 ve věku 93 let.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Fotbalisté Karviné se utkají s Jabloncem ve finále MOL Cupu a dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
4: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měli jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
3: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil radiožurnálu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohly by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
5: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
3: Zlínská zoologická zahrada dokončila novou fotovoltaickou elektrárnu. Zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování pod novým zastřešením budou moct lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny plánuje zoo spustit na podzim. Pokračuje ředitel zahrady Roman Horský.
6: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
3: Čeští hokejisté se chystají na čtvrtý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po pondělním triumfu nad Švédy nastoupí proti outsiderům z Itálie. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop v 18 hodin. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Záložník Karviné Albert Labík potvrzuje, že na pohárovou Evropu si dělal zálusk už během zimní přestávky.
7: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobré. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má.
3: Duel Jablonec Karviná uslyšíte živě na digitálním radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
8: Překážka na D1 u Brna a nehoda na D1 za Devíti kříži. Na D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Mikulov a Vídeň na kilometru 192 leží na vozovce uprostřed pravého pruhu sražená srna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za sjezdem na Domašov na kilometru 167. Nákladní auto narazilo do šipky silničářů, která tam stála kvůli porouchanému vozidlu. A na vozovce se teď pohybují lidé, uklízí se tam, zpomalte. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku před Sadskou. Na 25. kilometru zastavila cisterna kvůli poruše, místo je označené. Na Pražském okruhu směrem z letiště k D1 počítejte s omezením mezi sjezdy na Barrandov a Lochkov. Mezi 16. a 14. kilometrem opravují kabelová vedení, levý pruh je uzavřený. A v Praze počítejte s úplnou uzavírkou letenského tunelu kvůli údržbě, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a ráno ojediněle mlhy. Zpočátku déšť jen lokálně na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a později hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
9: Israeli Foreign Minister Gideon Saar is to hold talks on Wednesday with Czech Foreign Minister Petr Matinga and President Petr Pavel. They will focus on bilateral cooperation and the crisis in the Middle East. And a National Drug Policy Coordinator Pavel Bem is set to leave his post at the end of June as the agenda moves from the government office to the health ministry, the news site Novinky.cz reported. He will be replaced by Dita Protopopová, currently head of the government's mental health policy department.
10: Weather.
9: Wednesday should be partly cloudy to overcast with rain showers around the country and day temperatures between 17 and 22 degrees Celsius. When psychiatrist Jaroslav Skála opened the world's first medically supervised sobering up station, he wanted to help intoxicated people rather than punish them. Although his idea revolutionized immediate care for intoxicated people, sobering up stations are now in decline. Romana Grajcerová has more.
11: Psychiatrist Jaroslav Skála first founded an alcohol treatment clinic in 1948, but he soon became concerned about intoxicated people left helpless on the streets after heavy drinking. That inspired him to establish a special facility where they could sober up safely and later be offered treatment if needed. The first sobering up station opened on the 15th of May 1951 at Prague's Apollinage Hospital. According to some sources, it was the first professional institution of its kind in the world.
12: Jaroslav Skála was inspired by the United States, and although similar concepts had existed before, his station was different. It provided medical care instead of functioning as a repressive institution where intoxicated people were watched over by police officers rather than doctors. That was the unique aspect of Skála's concept.
11: Explains addiction specialist Peter Popov. Unlike much of society at the time, he did not condemn alcoholics but tried to help them. At Apollinage Hospital, Skála would wake up early with his patients, exercise with them, take them outdoors for cold water therapy, and involve them in a strict daily routine. He also organized therapeutic trips into nature. One unusual feature of the Apollinaire station was that newly admitted intoxicated patients were partly cared for by other patients recovering from alcoholism. The idea was to help them understand what their own behavior had once looked like to family and friends. The station also became known for its colorful mix of patients. Scala once joked that plumbers formed the largest professional group staying there, closely followed by writers of children's poetry. Some moments were unintentionally comic. Relatives would sometimes bring bottles of alcohol as gifts for the staff. Sobering up stations reached their peak in the early 1980s when 63 facilities operated across Czechoslovakia. Today, only 18 remain in Czechia. According to Peter Popo, however, the decline does not mean alcoholism has disappeared. Instead, it reflects a funding problem.
12: The issue is that sobering up stations are not considered healthcare facilities financed by health insurance companies. Patients usually have to pay for their stay themselves, which many cannot afford. Municipalities are often unwilling to subsidize the costs, so many stations gradually disappeared.
11: Today, a night in a Czech sobering up station typically costs between 1,200 and 3,000 Czech crowns, depending on the region. Experts estimate that at least 300,000 people in Czechia suffer from alcohol addiction. Around 6% of adults consume alcohol daily, while another 16% drink several times a week.
9: Romana Grajcarová with that report. That's all from us for now, but you'll find more in English at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Experti úspěšně vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu.
15: Relikvie je zachovala a teď čekají ještě další restaurátorské práce.
16: Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí.
17: Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít v řece.
18: Vystavováním relikvie totiž osobně nesouhlasil.
19: Za krádež mu hrozí až 8 let vězení.
20: Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí do konce května.
21: Vypnutý alarm, ukradená lebka světice. Zloděj prchl se vzácnou relikví a zalil ji do betonu. Detektivka ze severu Čech, která obletěla celou zemi. Proč vůbec vystavujeme ostatky lidí ve vitrínách? Ptám se profesora Petra Kubína z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 19. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
22: Dobrý den.
21: Policie o víkendu oznámila, že ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí se povedlo vyjmout z betonu. Dobrá zpráva.
23: Vše jméno poprosím.
24: Sestra Roberta je v pořádku a jsme šťastní.
21: Je zachovala.
24: Tak rychle za 48 hodin dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
21: Odborníci na ní ale ještě budou provádět různé restaurátorské práce.
24: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj, protože...
21: Je to skvělá zpráva, bez pochyby. Nicméně nemáte i tak o tu relikvii obavy, přeci jenom byla zalitá v betonu.
22: To určitě, protože cement nějakým způsobem pracuje, takže může a při o tom odstraňování betonu, tom jemném odstraňování betonu, určitě může dojít nějakému poškození i vážnému.
21: Protože se bavíme o velmi křehkém předmětu, navíc ta lebka už tak nebyla celá, že ho chyběla spodní čelist a velká část té obličejové části, je to vlastně lebka, ten hořejšek, takže s tím se může stát cokoliv.
22: Přesně tak, přesně tak.
21: Do betonu ji podle policie zalil 35-letý muž, který ji ukradl minulý týden v momentě, kdy byl vypnutý alarm kvůli nadcházející bohoslužbě, zachytila ho u toho kamera. S jakým napětím jste to pátrání sledoval, jak jste se o té zprávě dozvěděl?
22: Tak říkal mi to můj syn, myslím večer, když to vyšlo, mi to přišlo jako vtip vlastně.
21: Že něco takového může stát.
22: Že si něco takového může stát, no přesně tak. Divil jsem se, protože jsem si neuměl představit, že se kradou relikvie v Čechách 21. století. V jiném století ano, v jiné zemi Možná ano, ale ne v Čechách v 21. století.
0: Policisté pak prověřovali mimo jiné auta v okolí. Muže zadrželi už ve čtvrtek. Přálo jim prý štěstí, protože on se jim nějak snažil stížit i identifikaci a asi změnil zevnějšek, převlékl se a tak dále.
1: Nám zamožnil identifikaci, což nám skoro počátku samozřejmě komplikovalo situaci.
0: Nicméně prý byl u toho činu příčetný, policisté ho pak několik hodin vyslýchali.
1: Tak nám odmítal sdělit místní této relikvie.
0: Nakonec se tedy dozvěděli, že pachatel, a to je odpověď na vaši otázku nebo na vaše podivení, proč se to stalo, prý nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla, chtěl jí pohřbít vhozením do řeky.
1: Tak tuto relikvii zabetonoval do určitého předmětu a měli v úmyslu ponořit do nějaké řeky, do nějaké vody.
0: Vy v tom nacházíte nějaký spirituální náboženský motiv, nebo to se někdy dělo?
22: Je to hodně bizarní. No, jedna, která když ji pohřbí v řece odděleně, tak tím prostě ji nespojí s tím zbytkem těla, když už teda takhle argumentoval, takže to jeho vysvětlení teda není koherentní. A já tomu nevěřím prostě, tohle je hodně divné, to prostě vůbec to nedává smysl.
0: Pak ještě to zaletí do betonu.
22: No přesně tak, no to nedává smysl, prostě samozřejmě, že ta lebka už by se pak asi nikdy nenašla, pokud by nebylo přesně známo to místo, kde to může být, tak to by se asi nikdy nenašlo. Ale to vysvětlení nedává smysl. Já tomu prostě nevěřím.
0: Kdo byl svatá Zdislava? Co to je za postavu?
22: To je velmi zajímavá postava, je ze 13. století, takže my ji můžeme brát vlastně jako současníci svaté Anežky. Takže tu dobu známe dobře. Bohužel ji zdaleka tak dobře neznáme, protože o ní máme prameny až z doby 50 let po její smrti a vlastně docela stručné. Takže víme jenom to málo, že byla manželkou Havla z Lemberka, že to byl markvartic, že spolu zakládali klášter v Jablonem, možná v Turnově, spolu založili hrad Lemberg, spolu založili městečku Jablone, takže pro ten severočeský kraj je samozřejmě velmi významná.
0: A byla už ve své době?
22: Určitě. Právě tímhle tím, a to je vlastně jaksi trvalé dědictví. A potom se o ní vznikla legenda, a tu my jako historici nejsme schopni potvrdit, protože nemáme ty prameny, že tedy pomáhala, že léčila a tak dále. Že to byla paní takového vzoru, jako máme třeba, máme tedy z té doby podobné světice, především svatou Alžbětu Durinskou, od ní víme mnohem víc a ta skutečně pracovala ve špitálu a tak usilovně, že tam dokonce zemřela, nebo svatá Anežka založila špitál v Praze. Takže do téhleté spirituality ona patří a ta, protože založila Dominikány, tak se k ní Dominikáni vždycky hlásili. A ti Dominikáni vlastně nesli tu její úctu. A u každého takového světce není jenom jeden život, to znamená ten pozemský, ale je důležitý a možná důležitější je ten druhý život, to znamená ta posmrtná úcta, která tady je po staletí, sice ze začátku malá, ale potom ji nesl rod Berků z Dubé. A především tedy bych řekl, na konci 19. a ve 20. století získala na významu jako česká světice, 1907 byla blahořečena a hlavně 1995 kanonizována papežem, tedy krátce po revoluci. Takže vlastně nese takový...
0: Janem Pavlem II.
22: Přesně tak.
4: Blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslaveného Zdislavu a zapisujeme je do seznamu sváty.
22: Takže dnes je ten porevoluční etos, vlastně to znovu zařazení se Česka mezi velké evropské země.
4: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
22: Ta kanonizace platí pro celý svět, to vlastně má univerzální platnost. Kolik takových záležitostí v Česku máme, ani když vyhraje mistrovství světa v hokeji, tak to vlastně nemá takový dopad na celý svět.
0: To letos tak ani nevypadá.
22: Bohužel.
0: Že jsme k tomu měli dokráčet. To svatořečení, ta kanonizace je teda tím důvodem, respektive ta příčina je taková, že pomáhala, že léčila podle těch nedoložitelných pramenů.
22: Na to mi založila ta její úcta, že žila jako zbožná žena, že založila klášter, spolu zakládá vlastně město A pak samozřejmě při těch svatořečeních jsou také zázraky, protože předpokladem pro svatořečení jsou dobré skutky za života a zázraky po smrti.
0: A už tomu rozumím.
22: To platí obecně.
0: Jak se vůbec lepka svaté Zdislavy nebo ta vrchní část té lepky dostala do relikviáře v Bazilice na severu Čech, která teda spadá pod litoměřickou diecézi?
22: Ona byla vždycky pohřbená v kostele svatého Vavřince
0: v Jablonem.
22: Přesně tak, tam v tom klášterním kostele, který vlastně spolu zakládala se svým manželem, tak to taky zakladatelům patřilo. No a když došlo k její beatifikaci, to bylo v roce 1907, tak tělo bylo vyzdviženo, to se takhle běžně dělá, prostě je to taková jakoby součást úcty, tak lebka byla oddělena a vystavena zvlášť v relikviáři.
0: Z jakého důvodu? Proč se to dělá?
22: To je dobrá otázka. Je to hrozně starý a dlouhý příběh, který začíná už, já to musím říct, že roku 386 svatý Ambrož udělá poprvé tu věc, že vydá z hrobu ostatky svěců a vloží do oltáře. Mm-hmm. Tímto chce spojit ten kult svěců s kultem mešním, s kultem eucharistickým. Prostě chce ukázat, že ty svědci mají ústřední roli v křesťanství. A od té doby se to dělá, že se ty ostatky vkládají někam do oltářů a s tím souvisí zvláštní úcta. To znamená, že lidé přicházeli k těm ostatkům a snažili se jich pokud možno dotknout nebo aspoň na ně pohlédnout, protože od té doby panovalo takové přesvědčení, že vlastně ti svědci mají jakoby znásobenou existenci. Mm-hmm. To znamená, jsou v nebi u Hospodina. To je jedna hlavní existence a druhá je, že stále ty kosti jsou pořád ještě živé. To znamená, když vy k těm relikvím přijdete, tak to je jako kdybyste použil smartphone. No. Máte přímé číslo na Hospodina a ty tam přijdete s konkrétním problémem. Řeknete, zítra jdu na kolonoskopii, potřebuju to přežít. Takže se pomodlíte ke konkrétnímu svědci, to je jako kdybyste telefonoval tomu Hospodinovi. Teď se to zlehčuju.
0: Vidíte, víra má velké psychosomatické účinky.
22: Má obrovské psychosomatické účinky, ale samozřejmě vy jste si mě pozvali jako historika, tak já musím k tomu říct, že to taky souvisí s nějakým vývojem teologie, to znamená, že s příchodem středověku Kristus přestával být chápaný jako člověk, teda podle oficiálního učení to člověk a Bůh, přestával být chápaný jako člověk, ale jenom jako Bůh, čili kde si vysoko. Ale my lidé jsme potřebovali nějakého prostředníka, to jsou ty relikvie, jo, abych to zjednodušil.
0: To prostě se modlí lidé ke kostem, které vidí ve vitrínách v kostele.
22: Přesně tak, protože věří, že ty kosti jsou živé, že v těch kostech ty kosti nejsou mrtvé. Ale abych to ještě uvedl do souvislosti dnešní, abyste si nemysleli, že jsme tady pohani, ne my jako dnešní křesťané, tak tato víra ale se víceméně opouští někdy v době osvícenství. Jo, kosti zase začnou být mrtvé a hřbitovy se zase začnou stěhovat někam daleko za město od kostelů. Ale zůstává tady jakoby ta zvláštní úcta. A teď je to taky v každé zemi jiné. Když jste v Itálii, no tak tam Carlo Acutis, čerstvě kanonizovaný mileniál, je vystaven v Assisi v kostele. Prostě vy ho můžete vidět, jak tam leží v džínách a v mikině. A nebo vidíte tam lebku svaté Kateřiny Sienské, která je prostě hrozná, protože je to prostě lebka potažená kůží, ale my Češi to takhle naštěstí, bych řekl, neprožíváme, ale sem tam máme některé ty ostatky vystavené a u té ta Zdislava byla možná překvapivě, i teda i pro mě, byla vystavena vlastně furt. Když se vystaví svatý Václav jednou do roka, tak řeknu, je to takový jako symbol, že vám běhá mráz po zádech, když tady vidíte nějakého člověka, který žil před 1100 lety a je to patron české země, tak asi je dobře, ale aby někdo byl vystaven celoročně.
0: Je to úctivé vůči němu a je vůbec úctivé, že podívejte se, svatá Zdislava, ta má sice pohřbené tělo v Jablonem a lebku měla a uvidíme, jestli stále bude mít v té bazilice, ale části těch jejich kostí jsou darované po celém světě, asi na 40 místech po celém světě.
22: To je úplně běžné. To se takhle právě dělá, že ty kosti těch, nebo těla těch svatých se vlastně takhle dělí na malé částečky.
0: Papež má kousek Zdislavy.
22: Jo, to vůbec se tomu nedivím, takhle se to prostě běžně dělalo a to původně souviselo s tím, co jsem říkal, to znamená s tou vírou, že v té kostičce je tedy ten světec jako opravdu přítomen, jo, opravdu přítomen, čili vy máte to přímé spojení na Hospodina. Já bych řekl, že dnešní teologie to takhle nedrží, ale to neznamená, že nejsou jedinci, kteří tomuhle věří pořád. Tak já nevím, ten zloděj, jestli si tohle myslel nebo ne, já prostě celému tomu jeho vysvětlení nějak nejsem schopen uvěřit.
0: No, byli zlodějové, kteří kradli třeba i ampulky z krví Jana Pavla II.
22: Slyšel jsem, že to takhle bylo. Mně to vůbec přijde jakoby zvláštní praxe, tedy jak si odebrat někomu krev a nechat si ji s předpokládaným úmyslem, že se z toho stane jednou relikvie, mi přijde poněkud zvláštní, ale opravdu to tak jako souvisí s tou jihoevropskou, anebo řekněme v některých zemích, možná v Polsku teda také mentalitou, že to uctívání těch relikví, ale u nás tady v Čechách to takhle není.
0: No ale vidíte, že se kradou. Že to není úplně bezprecedentní případ, když někdo teď přišel do kostela a vzal horní část lebky svaté Zdislavy, tak tady někdo v minulosti kradl ampulky z krví. Kradly se i relikvie vůbec v kostelích v Česku třeba v 90. letech?
22: Myslím, že ne. Myslím, že ne, že v 90. letech se
0: kradlo všechno jiné.
22: Všechno jiné, ale jenom ne. Všechno jiné, ano, přesně tak. Ale jinak samozřejmě ten fenomén těch krádeží v minulosti, a teď myslím ale hluboké minulosti, jako ve středověku a v raném novověku, byl velikánský. Ty se kradly hodně právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvil. Takže o tom jsou dokonce psány velké knihy, takže my sami jsme vlastně postavili kult svatého Vojtěcha, jako my Češi, jo. Jsme postavili na tom, že jsme jeho tělo, nebo náš vévoda Břetislav I. ukradl jeho tělo v Hnězdě a přenesl ho do Prahy a od té doby katedrála byla zasvěcena takému svatému Vojtěchu. A Vojtěch tak stal vlastně naším patronem a díky tomu chtěl tady zřídit arcibiskupství, to, že tady máme tělo svatého Vojtěcha. Takže my s tím máme hodně zkušeností. Ukradli třeba sestra svatého Václava, ukradla spodní čelist z lebky svého bratra, píše Kristiánova legenda, spolu s jedním knězem. A za to pak prý, píše Kristián, byli pak potrestáni, že tedy brzy zemřeli.
0: A ty motivace byly stejné, jako teď v případě?
22: Ne, no tak ne, tady ten pán, když říká, že chtěl, že mu vadilo to oddělení těla od toho, tak to naopak, protože jim nevadilo si utrhnout z lebky spodní čelist, ale oni chtěli mít tu relikvii.
0: U sebe doma.
22: Přesně tak.
0: Aby byli v kontaktu
22: s Hospodinem. Přesně tak.
0: Že by někdo ukradl relikvii a chtěl ji prodat na černém trhu, i to se děje, dělo?
22: U nás ne. U nás ne. Možná v jiných zemích se to dá nějak zpeněžit, ale u nás určitě ne.
0: Jestli se z lebka svaté Zdislavy do barokní baziliky vrátí, zatím není úplně jisté.
5: Restaurátoři se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které...
6: Zloděj při krádeži část lebky poničil.
0: Samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů už teď se řeší, jestli by tam nemělo být větší zabezpečení, třeba nějaké pevnější sklo.
7: V případě, že bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavená, měla by podle pražského arcibiskupa být posílená bezpečnostní opatření bazilice.
0: Myslíte si, že teda na místě přehodnotit zabezpečení třeba i podobných předmětů v Česku? Já ani nevím, kolik jich tak v kostelech v Česku je.
22: Hodně. Hodně. České kostely jsou plné relikví z doby barokní. Jo, teď už se ty relikvie moc nepoužívají, ale to je skoro v každém tom barokním kostele, vidíte nějaké...
0: Lebka, holení kost.
22: Přesně tak. V těch relikviářích toho vidíte spoustu, ale já si myslím, že ty běžné relikvie, to jsou většinou takzvaní katakombální svěci, že kdysi vynesli z katakomb v domění, že to je nějaký světec, přitom to je jeden z mnoha křesťanů, který je tam pohřbený, a že to nějakou zvláštní hodnotu nemá, protože takovýchhle relikví je po celé Evropě prostě 10 000, jo. Obrovské množství těch relikví. Ty katakomby jsou velké v okolí Říma a tam je to hodně vybrakováno. Co se týče českých svědců samozřejmě, nebo těch historických svědců, kde můžeme jako dopátrat, že tady mají spojení tady s námi, tak těch je samozřejmě mnohem méně a tam ty nejvzácnější ostatky jsou v katedrále svatého Víta. A jako jsou ty lebky slavné a ty jsou zabezpečeny dokonale. Tam se prostě normální smrtelník nedostane. To je v pokladu a to je jako v korunovační komoře. Byť tam to přímo není, je to v jiné komoře.
0: Já jsem totiž zaznamenal slova pražského arcibiskupa, nového pražského arcibiskupa pana Přibyla, který říká, že by nerad, aby kostely byly zase zavírány, nebo že by se neměly stát trezory.
8: Přece jenom kostely mají být otevřené, jsou to místa setkání člověka s Bohem a lidí mezi sebou.
0: Tak jak tyhle ty důležité sakrální předměty nebo ty relikvie, jak je zabezpečit, aby se něco podobného nestalo?
8: Jistě je to impuls k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli nějak vlastně víc nechránit ty naše poklady, které máme,
22: To má naprosto pravdu, to já s tím souhlasím, že kostely by měly být otevřeny, že to prostě není muzeum, ale je to prostě místo setkání nebo místo modlitby. A já myslím, že tady je to celkem jednoduché. Většina těch relikví je opravdu zabezpečena, takhle vzácných relikví jako českých svědců je zabezpečena dobře. Tohle byla výjimka. Já si myslím, že to tam bratři dominikáni podcenili a možná z pochopitelných důvodů, protože si taky nedovedli představit, že by to někdo takhle ukrát a ještě během mše za bílého dne, tak že určitě tím poučí a že proto najdou nějaké vhodné místo, nějaký relikviář zabezpečený. A možná by se přimlouval k tomu, aby to bylo jako v případě těch jiných lebek, aby to bylo prostě zavřeno a ta lebka se ukazovala třeba o pouti.
0: No, jedna z těch poutí nás čeká teď 30. května, kdy si věřící připomínají památku svaté Zdislavy. Je to příležitost pro to jí vystavit?
22: To asi ano, ale nevím, jak to bude letos, protože sice teda zpráva je, že ji policisté nebo ti restaurátoři vyjmuli, ale v jakém je stavu a jestli je to už doočištěno, nebo jestli to stačí ta poutě 30. května, to znamená zhruba za 2 týdny, tak jestli se to do té doby stačí. Jinak samozřejmě při takovýchhle poutích se ty lebky vystavují na nějakém místě důstojném, ale pak bych
0: schovali do katakomb a...
22: No, prostě do nějakého trezoru, takhle to bývá, prostě ty ostatky bývají schovány v trezorech. Takže bych ji schoval prostě do trezoru a zase bych ji ukázal třeba i za rok.
0: Dobře. Co kdyby se ale ani toto nestalo a svatá Zdislava by se třeba už do baziliky v Jablonem nevrátila z bezpečnostních důvodů? Jak velká rána by to pro místní byla? Jak moc je svázaná s tím místem? Jak moc významné poutní místo to pro věřící je?
22: Je to významné místo, bych řekl, především lokální, to znamená pro litoměřickou diecezi, již je součástí, pro severní Čechy samozřejmě, pro Dominikány, protože ona je založila ten klášter, spolu založila v Jablonem.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzroste. 1 litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44 koruny a 71 haléř. To je o 28 haléřů víc než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty stoupne o 15 haléřů na 42 koruny a 17 haléřů. Oproti vysokým opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Ruský prezident Vladimir Putin dorazil do Číny. Na letišti v Pekingu ho přivítal čínský ministr zahraničí Wang Yi, čestná stráž a skupina mladých lidí s vlaječkami obou zemí. Dnes bude Putin jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Podle Kremlu plánují řešit ekonomickou spolupráci obou zemí a klíčové mezinárodní a regionální otázky. Poslanci by letos mohli navrhnout na státní vyznamenání například bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo moderátora Marka Ebena. Předběžný seznam kandidátů projednal organizační výbor dolní komory. Je na něm celkem 151 jmen. Plénum by o nich mohlo hlasovat už na schůzi, která začne příští týden. Senát zřejmě navrhne vyznamenat svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu, herce Miroslava Donutila anebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Konečný výběr vyznamenaných je na prezidentovi Pavlovi. A případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. Házenkářky pražské Slavie můžou získat čestný titul. První zápas finálové série na 2 vítězství triumfovaly na hřišti lázní Kinžvart o 2 branky. Dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 19:30. Radiožurnál Sport nabídne zápas živě. Pokud domácí svěřenkyně kouče Daniela Čurdy opět vyhrají, získají zlato. V opačném případě rozhodne o šampionkách sobotní 3. souboj na západě Čech.
9: Chodec na D4 za Mirovicemi a nehoda na D1 za Devíti kříži. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Mirotice, Tábor a Plzeň. Na 62. kilometru jde po vozovce Chodec, jde v odstavném pruhu a jde proti vozidlům směrem na Strakonice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Domašov. Na kilometru 167 policie vyšetřuje nehodu. Nákladní auto narazilo do šipky silničářů. Opatrně projedete levým pruhem, je to plynule průjezdné. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí cisterna kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A v Praze je dnes v noci uzavřený letenský tunel kvůli údržbě. Opět průjezdný má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno, zpočátku déšť na západě Čech, postupně srážky místy i jinde a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Putin míří do Pekingu a na Ukrajině Rusko pořád útočí a taky krvácí. A možná se začíná bát vlastního neúspěchu. Co se děje za zdmi Kremlu, kdo ještě Putinovi věří a kdo už čeká na jeho chybu? A jak dlouho může režim prodávat nevítězství jako triumf? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je rusista a spisovatel Tomáš Glanc, jemuž právě vyšla knížka Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Vítám vás tady, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
10: Je možné, pane profesore, aby Rusko tak výrazně nevyhrávalo, abych použila výraz klasika, a zároveň se v Kremlu nic nedělo?
11: To je velmi dobře možné. Jakýkoliv výsledek této války lze prohlásit za vítězství, za předpoklad určité retoriky. V té fázi, kam se ta válka dostala. Takže vlastně dokonce by se dalo říct, že ruské vedení nemá kam spěchat, protože ten režim války, který si osvojila celá ekonomika, celý mocenský aparát, je vlastně v jistém smyslu paradoxně stabilní.
10: Jenomže taková propaganda, která dělá z nevítězství vítězství, tak možná funguje v Rusku, ale nefunguje nikde kolem, tuším. Takže v okamžiku, když celý svět bude mít jako na dlani fakt, že Putin prostě nevyhrál, tak co mu bude platné, že Rusové si budou myslet, že vyhrál?
11: Tak je otázka, co nazýváte celým světem. Ta válka za poslední 4 roky skutečně proměnila geopolitickou konstelaci a Rusko se dneska orientuje ekonomicky na Indii a silově na Čínu a Spojené státy, kde jsou jeho zájmy vnímané úplně jinak než třeba v západní Evropě, pochopitelně. Takže to, co nazýváte nevítězstvím, je pořád okupace docela značného území kdysi nezávislé Ukrajiny a vlastně na rozdíl od ukrajinského vedení, které je křehké a nestabilní, je tomu v Rusku, jak víme, v tuto chvíli naprosto naopak.
10: Tak to je znak každé diktatury, že má stabilní vedení, protože tam nejsou demokratické volby. Ale mě by stejně zajímalo, jestli ty lidé, kteří patří k elitě v Kremlu, tak jestli už nezačínají té války mít prostě vždyť jedeme 5. rok, nezačínají mít plné zuby, alespoň někdo z nich.
11: Tak jejich subjektivní emoce jsou jedna věc a fungování toho systému je věc odlišná. Tam vznikla z toho, co víme z vnějšího pohledu, vznikla konstelace, kdy vlastně ty ekonomické a mocenské výhody kombinované se strachem, který je naprosto oprávněný, fungují zatím velmi stabilně. A co ti lidé cítí, o čem mluví doma v kuchyni nebo se svými přáteli za zavřenými dveřmi a s vypnutými telefony, to je samozřejmě jiná záležitost. Ale v tom systému jakoby nikdo v tuhle chvíli z těch silných hráčů nemůže vystoupit a nikdo nemá žádnou alternativu. Tam se podařilo nastolit vlastně stav, v kterém není alternativní řešení na rozdíl těch nestabilních, rozhádaných slabožských demokracií. Tady je jeden masterplan, který se proměňuje, který je flexibilní, který reaguje na vnější i vnitřní podněty velmi, velmi čile, ale jako celkový systém vlastně nemá v tuhle chvíli alternativu.
12: Vy jste zmínil strach jako jeden z výrazných faktorů v ruské společnosti. Platí tenhle strach taky u lidí obývajících Kreml kolem Putina? Nebo tam už je opravdu jenom to, čemu říkáme loajalita?
11: Tak loajalita a strach nejsou žádná antonyma, ty se navzájem velice, velice plodně doplňují. A ten strach není neoprávněný. V minulých dnech se objevila informace o konfiskaci v podstatě kompletního majetku Vadima Moškoviče, jednoho z třeba z 50 nejbohatších lidí v Rusku. To jsou všechno signály, které všichni, koho se to týká v Rusku, velice dobře chápou a velice dobře jim rozumějí. To je člověk, který sedí ve vězení a mohl by být jedním z nejvlivnějších kapitánů v tomto případu nějakého agroprůmyslu. To znamená, ten strach je oprávněný a ta loajalita sice vnucená, ale zároveň samozřejmě je dobrovolná. Těm lidem se ekonomicky vede velmi dobře. Ten systém je kombinovaný s rozvinutým kapitalistickým typem vlastně ekonomiky, která v jistém smyslu je samozřejmě patologicky nastavená z hlediska běžných představ o prosperitě a investicích a tak dále. Má spoustu vážných potíží, ale vlastně funguje velmi, velmi, velmi stabilně a bez nějakých výkyvů, které by běžné obyvatelstvo a natož ta elita lidí s nadprůměrnými příjmy jakkoliv pociťovali.
12: Řekněte, co musí takový agropodnikatel udělat, aby se ocitl z čista jasná ve vězení a přišel o majetek? Co vlastně musí udělat?
11: Právě že skoro nic, to je myslím ten základní trik, který se týká i kulturní oblasti, i oblasti politického disidentství v Rusku. Není potřeba udělat nic zvláštního, ten systém nemá tím, že zákony se používají účelově, tak neexistuje žádný soupis kritérií, který by člověka automaticky hájil před zvůlí zákona. Stejně jako neexistuje žádný soubor předpisů, které pozitivně definují, jak se má rozhodovat.
12: To je jasné, ale něčím musel vadit Putinovi nejspíš, aby k tomuhle došlo. Nebo se mýlím?
11: Já jsem ten případ nestudoval detailně a nejčastěji tomu bývá tak, že dojde k nějakým sporům na nižší úrovni. Samozřejmě kdysi před více než 20 lety byl takovým vyzývatelem politickým Putina Chodorkovský, kde ten souboj byl jasný, to bylo na úrovni osobní nenávisti nebo osobního strachu. Ale
12: z konkurence ze strany Putina, tak.
11: Přesně tak, ale jinak to bývá nejčastěji spor, který je neprůhledný a který vede k tomu, že dojde k mechanismu umožňujícímu vlastně něčí likvidaci. A ten základní signál je, že se to může stát komukoliv.
12: Jasně, ale podezřele častěji se to děje za prvé novinářům a za druhé oligarchům, že?
11: Ne, tak pochopitelně ta perzekuce není úplně bezhlava, ale ten takzvaně, jak se tomu cizím slovem říká, aleatorický princip, jako když hodíte kostkou a něco padne, tak ten je jistě v určitém rámci, ale není vlastně nikdo a to je pro ty příslušníky a příslušnice elit hodně důležité, že nikdo není a priori imunní. Neexistuje žádný princip imunity proti zvůli moci. To samozřejmě vytváří oprávněnou obavu o vlastní budoucnost.
12: Řekněte takhle, já už jsem zmínila, že teď asi Putin míří už do Pekingu, ale zajímalo by mě, když pobývá v Rusku, tak pobývá vůbec v Kremlu, protože tady šlo hodně zpráv o tom, jak přijíždí z bunkru do bunkru, aby se skryl, vypadalo to, že má strach doopravdy o svůj život a zvlášť po Venezuele. Takže se ptám jenom, kde teď vlastně přežívá? Ví se to?
11: Částečně se to ví. Samozřejmě, že ta bezpečnostní opatření z toho, co víme, jsou extrémní a něco se ví. Ví se o výstavbě těch jednotek PVO, protivavá vzdušné a Barona, to jsou ty sloupy, které odrážejí případné drony, a těch je kolem jeho sídel za Moskvou desítky a stovky, tak určitě ta bezpečnostní opatření jsou naprosto extrémní v rámci běžné bezpečnosti politiku, jak ji známe z jiných případů, ale to neznamená, že by se nikde nenacházel, tak nachází se u Moskvy, má velkou rezidenci, samozřejmě, že tam existují nějaké běžné maskovací manévry při přesunech nebo oznamování o tom, kde se nachází. Často ty takzvané přímé přenosy jsou takzvané konzervy, jak se tomu říká, tím v tom se vyžívají opoziční ruští žurnalisté, že to sledují podle nějakých listů na pokojových květinách a podobných detailů. Jsou schopni dokázat, že ten přímý přenos byl fake, ale to jsou všechno vlastně drobnosti z hlediska globální.
12: Ne, určitě, jenom mě napadlo, že by bylo poučné býti muškou jenom na stěně a pozorovat, jak Putina převážejí na to letiště. Odkud poletí, protože ta karavana musí být obří a zároveň to je ten vtip nenápadná, že jo? Takže proto se ptám na to. Nic, ale když mluvíme o strachu Putina, o sebe, tak on má v sobě, a psali o tom i americké weby, má v sobě jako až děsivý strach z toho, že se mu v budoucnosti prostě nepodaří prodat tu válku jako úspěch. Do toho vy říkáte, že mu nemusí záležet na tom, jak bude dlouhá, ale každý den se kupí mrtvoly. Každý den stojí peníze. Takže se vás ptám, myslíte si, že Putin by měl mít starost o svoji budoucnost v okamžiku, kdy to bude nevýhra?
11: Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ten vývoj války, který jistě neodpovídá nějakému primárnímu ruskému scénáři, že by vedl k vážnější destabilizaci toho systému.
12: To bylo jenom přání otce myšlenky na západě, myslíte?
11: Myslím si, že jo, že ta válka se ukázala jako daleko méně nebezpečná, než se na jejím počátku zdálo, ekonomicky i politicky.
12: Když říkáte méně nebezpečná, znamená to, že ruské hospodářství není na huntě, že není po smrti stovky tisíc lidí, nebo v čem?
11: Myslím tím nebezpečí pro stabilitu toho systému.
12: Pro režim.
11: Ta válka je samozřejmě naprosto zrůdná a ničivá pro především pro Ukrajinu, ale zároveň i pro všechny ty padlé mladíky z ruské strany, a zároveň ekonomika funguje vlastně daleko lépe, než by se dalo v pátém roce války, která stojí miliardy denně, předpokládat. Vladislav Inozemcev, takový opoziční ekonom, kterého dlouhodobě sleduju, tak mluví, který na rozdíl ode mě rozumí všem těm číslům a dokáže je analyzovat. Já nemám ekonomické vzdělání, ale on mluví o metafoře suché houby, že ta ekonomika, když do ní natečou nějaké peníze, třeba díky zvýšení ceny ropy, tak to zalátá nějaké díry, ale neprovlhčí tuto houbu. To znamená, že ona není produktivní, ona není samozřejmě namířená do budoucnosti, nelze to absolutně srovnávat třeba s modelem ekonomiky v Číně nebo v nějakých zemích, které opravdu, kde ten růst je opravdu nezávisle na tom, jaký tam je politický režim, markantní a zřetelný. Tady tomu tak není. Nicméně ta ropa při $100 za barel je tak výnosná, že to umožňuje pokračovat ve válce a zároveň nevystavovat obyvatelstvo žádným významnějším otřesům.
12: Tak říkáte pokračovat ve válce. Znamená to, v jednu chvíli se zdálo, že Rusové jsou už unavení jako společnost, myslím, válkou. A nejsou teď v etapě, kdy už ji berou jako automatickou běžnou součást svých životů, něco, co k Rusku patří a vlastně to nejspíš nikdy neskončí?
11: Musíme rozlišovat asi mezi jednotlivci, z nichž mnozí považují tu válku za tragédii a jsou vnitřně vůči ní velmi opozičně naladěni a nemohou to bez rizika pro svoji svobodu dát najevo, pokud žijou v Rusku, a mezi tou atmosférou. A ta atmosféra je skutečně podle toho, co z dálky a z těch svědectví, která denně přicházejí, lze soudit, je charakterizovaná určitou vnucenou rezignací, což je typický projev režimu takového typu.
12: To znamená, že Putin může být naprosto v klidu, žádná spoura se nechystá.
11: Nevíme o ní.
12: Jste opatrný, ano. Víte, jak jste se bavili ještě, jak jsme se bavili o těch straších, jako o strachu ze strany Putina, jo? Tak jsem si teď představila, až to jednou skončí, jako že to jednou skončí. A budou se ty tisíce a desetitisíce vojáků vracet. Všichni budou ozbrojeni. Všichni budou unavení a všichni budou tou válkou jakoby agresivní prostě. Je na místě v tuhle chvíli nějaká obava z toho, že tenhle hromadný návrat prostě ozbrojených agresorů by se mohl vymknout?
11: Tak podle dosavadního průběhu to vypadá, že sociálně ten problém bude velmi citelný. Už teď se množí případy naprosto brutálních masakrů, které způsobují tito lidé samozřejmě se zdevastovanou psychikou, když se vrací do občanského života. A zdá to může vést k nějakým sociálně relevantním událostem, to záleží na tom, jakou v tu chvíli bude mít Rusko politický systém. Jako my známe ze zkušenosti tyto vlny navrátilců, hlavně z Afghánistánu, to byla obrovská vlna, která vlastně částečně definovala celou kriminalitu 90. let. Tady ti Afgánci, jak se jim v Rusku říkalo, potom po Afgáncích nastoupili Čečenci a to jsou samozřejmě muži, kteří mají sklon zakládat kriminální struktury a chovat se násilně a společensky nekonstruktivně. Tak to je velmi pravděpodobné, že to bude vážným sociálním problémem, ale jestli ten sociální problém se transformuje do problému politického, na to je příliš brzo něco takového předvídat. To může být taky taková sociálně vlastně minoritní, částečně vyloučená skupina, s kterou budou jenom obrovské množství velkých problémů.
12: Tak, totiž když si člověk vzpomene na všechny ty americké knížky a americké filmy o vojácích, kteří se vrátili i z těch posledních moderních jakoby konfliktů, tak je jasné, že jsou prostě najednou nezapadají do toho civilizovaného
11: samozřejmě
12: světa, že jo?
11: Samozřejmě.
12: A z toho, zatímco u těch Američanů se to podle filmu v podstatě pozná jenom podle toho, že bezcílně se toulají těmi nekonečnými sámoškami, a jsou prostě nešťastní, tak si říkám, co takový Rus s tou zbraní, jak si prostě poradí, co s ní asi tak provede, no.
13: Skutečně záleží na tom, jaké budou možnosti. Ten nynější systém, jeho stabilita spočívá také v tom, že i tato neřízená kriminalita v těch sociálně vyloučených skupinách je vlastně kontrolovaná a nepřipouští žádné excesy. Takže ta propagovaná vnitřní bezpečnost je do jisté míry skutečností těch případů, že těch skutečných excesů, že někdo někam přijde a postřílí 50 lidí, je v Rusku vlastně nezvykle málo, vzhledem k tomu, jak ta společnost je po mnoha stránkách zdevastovaná.
12: A kolik jich je. Když sledujete ruské elity, vidíte spíš scénář nějakého pomalého rozkladu toho režimu, a nebo možnost náhlého zlomu. Já teď se neptám, jestli to bude za 5 let, za 10 let nebo za 30 let, ale jestli ta společnost spíš spěje k tomu, že to bude pomalý nebo rychlý proces.
13: Tak dějiny mají tu výhodu, že je nelze předvídat a odvíjejí se způsobem té takzvané

0: uvažování je často, řekl bych, vyprovokovaný nebo i nafouknutý médií a jejich zájmy přinést nějakou zajímavou informaci, a že ve skutečnosti je ta realita zatím podstatně nudnější, jasně, než jak se nám snaží nabídnout ve svých článcích i zkušení komentátoři, nevím, z Financial Times.
1: Rusista, spisovatel Tomáš Glanc je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já se zastavím ještě u té vaší nejnovější zatím knížky. Jsou ostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Má ten název té knížky mimochodem evokovat souostroví Gulag? Solženicynova.
0: Tak to je spíš taková, řekl bych, podřadná narážka. Jde spíš o souostroví jako takový model, který francouzský sociolog Edouard Glissant navrhl už v roce 1990 pro práci s identitou, která nemá jedno nějaké centrum. On byl sám, působil v Karibiku a tvrdil, ta souostrovní identita je vlastně něco, co je pro Rusko velmi důležité, že to, co jsme zvyklí si představovat jako nějakou jednotnou identitu, se stává z obrovského množství jednotlivých bodů, které nejsou převoditelné na společného jmenovatele.
1: Když jste použil to slovo identita, tak vy v tom textu často píšete o negativní identitě. Co to je negativní identita?
0: To je termín, s kterým pracoval Lev Gutkov, vynikající ruský sociolog, už na začátku tohoto režimu a na začátku tohoto století. A je to sociologický termín, kterým on popisuje společenský konsensus založený negativně, to znamená na odporu a konfrontaci, například, a teď tam můžeme doplnit kolektivní západ nebo nějaké slabožské demokratické systémy, euroatlantické civilizace a tak dále, je to vždycky koncept jednoznačně definovaného nepřítele, často kombinovaného zevnitř a zvnějšku, který vlastně zakládá ten pocit sounáležitosti. Ale... A pro Gutkova to byl takový scénář kolem toho roku 2000, který popisoval jako takovou hrůznou možnost, která by mohla nastat. A
1: jaká hrůzná možnost?
0: Následující
1: vždy to tak
0: vývoj,
1: funguje celou
0: následující
1: dobu.
0: Vývoj ukázal, že to je velice, produktivní schéma, které přesně. Je snadno dosažitelné.
1: A týká se opravdu vlastně všeho, co se odehrává na západě, tak se Kremlu daří jakoby se proti tomu jako vymezit negativně, jako třeba je to metoda, která jde i proti LGBT+, že jo?
0: Samozřejmě, to je součást této kampaně, velice, velice důležitá. V nakladatelství Exmo, to je obrovské moskevské nakladatelství, které vydává velmi široké spektrum literatury, před nedávnem došlo k razii ze sérií výslechů a prohlídek, domovních prohlídek těch kanceláří, a bylo to celé motivováno několika texty, samozřejmě velmi nevinnými literárními texty, které tematizují problematiku nějakých nestandardních forem sexuality, takže to je velmi důležitý motiv, který je právě takovým stavebním kamenem negativní identity. Jeden z mnoha.
1: Ještě jedno téma, které mě ve vaší knížce zaujalo, a to je vlastně podlézání umělců režimu a Putinovi. A velmi stručně, jenom prosím, protože suneme do konce. Jaký typ umělců, anebo se to týká plošně všech ruských umělců, kteří prostě chtějí být za dobře s režimem a jdou mu na ruku?
0: Tak já velmi stručně bych to rozdělil asi do tří části.
1: No,
0: ta kniha celá se, ale ke každý jenom půl věty. Celá ta kniha se zabývá kulturními kontexty, a co se týče tady té Z-kultury, kultury, která podporuje válku a podporuje ten režim, tak ta je jednak explicitní, a to jsou často umělecky málo pozoruhodné artefakty. Potom je to politická loajalita vynikajících umělců, často z oblasti vážné hudby a tak dále. A potom vlastně ta největší část

0: To je ta umělecká scéna, která se prostě chová apoliticky a pokouší se vyhnout jakékoliv konfrontaci.
1: Rusista, spisovatel Tomáš Glanc, jemuž právě vyšla knížka Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Děkuji moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle Vojtěcha není hrozbou. Europoslanci podpořili zpřísnění kontroly zahraničních investic. Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na duel s Itálií. A dnes bude oblačno až polojasno, místy déšť, teploty až 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
4: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
3: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Státy Evropské unie budou muset důkladněji dohlížet na investice ze zahraničí. Zpřísnění pravidel schválil Evropský parlament. Předcházet by mělo bezpečnostním rizikům a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu.
5: Cílem opatření je především ochránit kritickou infrastrukturu a citlivý průmysl. Jakékoliv zahraniční investice budou členské státy muset hlásit v případě odvětví, jako je výroba zbraní, mikročipů nebo vývoj vybraných typů softwaru. Česká republika je podle europoslankyně Markéty Gregorové z Pirátů v tomto ohledu napřed.
6: Její systém screeningu zahraničních investic sloužil i dost jako vzor pro to, jaká je ve finále ta pro všechny, ta harmonizace.
5: Směrnici musí ještě formálně schválit Rada Evropské unie. Pak budou mít členské státy rok a půl na to změny zavést. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudetských Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování.
7: Smíření mezi národy, mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
3: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na odpolední zápas s Itálií. Úterní trénink byl dobrovolný, to platí i o tom dnešním. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr, pokračuje Kalous.
8: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
3: Češi se s Italy utkají o 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V úterních zápasech Norové zdolali Italy 4:0, Rakušané vyhráli nad Lotyši 3:1, Maďaři nad Brity 5:0 a zápas Slovinsko vyhráli Slováci 5:4 po samostatných nájezdech.
9: Nehoda na D1 za 9 Kříži a překážka na D11 u Satské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za sjezdem na Domašov. Kamion na kilometru 167,5 narazil do šipky silničářů. Na místě to vyšetřuje policie, pravý pruh je uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost před sjezdem na Satskou. Na 25. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Odstavní pruh je uzavřený, na místě mají silničáři šipku. Na D5 z Plzně do Prahy se pracuje v okolí sjezdu na Berounu Západ a Králův Dvůr.